0: A na silnici 35 na Liberecku. Po dálnicích teď projedete plynulé i dlouhodobě opravovanými úseky na D1 na Benešovsku, u Šmejkalky a v Brně. V Praze na městském okruhu včera údržba zavřela některé tunely nebo jejich části. Neprůjezdný je Strahovský tunel ze Smíchova na Břevnov a zavřená je také část Blanky, obou směrně mezi sjezdy na Letnou a Troju. Na silnici 35 z Liberce do Hrádku nad Nisou je úplná uzavírka. Ve směru od Liberce nově zavřený exit 12, Chrastava, sjezd i nájezd. Uzavírka potrvá do srpna, oběd se dá přes exit 14, případně otočením na exitu 10 u Bílého kostela nad Nisou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Dnes čekáme polojasno, během dopoledne postupně oblačno, na severu a severovýchodě ojediněle přehánky, které budou k večeru ustávat. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů, na jižní Moravě i 24, na horách nejčastěji kolem 11. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Normandie si letos připomíná už 82 let od spojeneckého vylodění. Podíváme se na pláž Omaha. Ve vietnamské metropoli Hanoi je místo, kde vám natočí české pivo a ke guláši zahraje kapela písně skupiny Olympic. Keltové kdysi vládli Evropě a s jejich dávným životem se můžete seznámit nedaleko Bělehradu. Vylézt na stěnu El Capitan dvakrát za jeden týden, to dokázal jako pátý na světě český student umění František D'Agostino.
1: Reportáže zahraničních zpravodajů.
3: Piety u památníků, přehlídky historických vozidel a vlajky spojeneckých armád na zahradách. Normandie má za sebou 82. výročí vylodění spojenců. Letos na francouzské západní pobřeží dorazilo i 27 amerických veteránů z druhé světové války. I když je jich míň a míň, hrdinství vojáků, kteří bojovali za svobodu, stále láká do Normandie davy lidí. Na vyloďovacích plážích s nimi natáčel náš zpravodaj ve Francii Martin Balucha.
4: Jedny z nejkrvavějších bojů se odehrály na pláži Omaha, 8 kilometrů dlouhá písčitá pláž. Památku padlých vojáků si tady připomínají lidé ve vojenských uniformách, u památníku vlají tady vlajky spojeneckých armád.
5: Říká se jí krvavá Omaha. Zemřely tady tisícovky lidí. Vylodění bylo špatně připravené. Bombardování cílilo na pozice dál od pláže, takže Němci zůstali ve výborném stavu.
4: Historie se na pláži Omaha nejen vykládá, ale zažívá na vlastní kůži. Teď jsem nasedl na obojživelný americký vůz. Má kola, ale zároveň může manévrovat i v moři. Na starosti tenhle ten stroj má Francouz Denny.
5: Tenhle obojživelný stroj se jmenuje Duck. Píše se D-U-K-2-T-V, ale vyslovuje se to Duck jako kachna v angličtině. Sloužil k vykládání nákladu z lodí v době, kdy tady nebyl umělý přístav. Tyhle stroje byly neustále v permanenci. Ve dne v noci od června až do září.
4: Člun zabral, cítím naftu, protože to chce víc síly proti rozbouřenému moři. Trošku prší, fouká podobné počasí jako před 82 lety.
5: Daky se tady nemohli vylodit, na pláži byly překážky a miny. Navíc to není bojové, ale spíš zásobovací a logistické vozidlo a plavidlo. Elitní jednotky amerických rangerů ale daky využili při dobývání skalních ostrovů s názvem Pointe du Hoc. Měli k tomu dlouhé žebříky.
6: Daniel Briol má nakrátko střižené šedivé vlasy, vojenskou uniformu a drží se za madla svého daku.
5: Tenhle dak vyrobili v roce 1943. Nejdřív byl ve Velké Británii a pak se v červnu roku 1944 dostal do Normandie. Zůstal tu několik měsíců. 15. srpna 1944 se zapojil do vylodění na jihu Francie. následně ho získala francouzská armáda a použila v Indočíně. Potom se vrátil na základnu do francouzského města La Rochelle. Od armády ho koupil kamarád, sběratel, od kterého jsem ho získal já.
6: Denisovi je 63 let, do Normandie jezdí posledních zhruba 20 let a vnímá, jak se přístup místních obyvatel změnil.
5: Poprvé, když jsem sem přijel, tak si vybavuji, že místní obyvatelé nechtěli vůbec mluvit o vylodění. Trpěli daleko víc při vylodění Američanů než při německé okupaci. Němci, kteří sem přijeli, docela vycházeli s místními. Američané při bombardování zabili tisícovky civilistů. Někdejší obyvatelé Normandie neměli Američany rádi.
6: Denny dřív do Normandie brával i veterány, kteří dokázali velmi poutavě povídat. Mnoho z nich už zemřelo nebo nejsou v dobrém zdravotním stavu. O to víc se snaží zapojit mladé, které bere na svůj dak.
5: Jako dítě se o věci zajímáte, když se můžete zapojit. Já jsem začínal stejně. Rodiče mě vzali na jedno setkání s francouzskými vojáky. Výsadkáři. Měli jeep. Rodičům jsem potom říkal, že až budu velký, tak taky budu mít jeep a budu výsadkář.
4: Petr Daníček se svou partou přijeli teď na pláž Omaha, kde se před 82 lety vylodili americké oddíly. Co na to říkáte? Tady stát na té pláži.
7: Víte, jsem tady už po čtvrtý a vždycky si toho strašně vážím a vždycky si toho cením a má to atmosféru. Tamhle jsme před chvíli zažili pietu zdravotníka z 29., který tady padnul a prostě vždycky oceňuju, jaký ten přístup těch lidí. V mým džipu seděl skutečný veterán 102 let ze 4. divize a říkal, že takový stejný měl a že 3 roky v něm žil.
6: Petr Daníček měl štěstí, mohl se svést a taky si popovídat se skutečným pamětníkem bojů. Budoucí generace už budou čerpat ze vzpomínek veteránů, které budou zprostředkovávat moderní technologie. Důkazem je billboard jen pár kroků od pláže Omaha, na kterém je chlapec s brýlemi pro virtuální realitu. Z Normandie Martin Balucha, Český rozhlas.
3: Ve Vietnamu žije spousta lidí, kteří ovládají češtinu. Odhaduje se i více než 200 tisíc. Mnozí z nich byli za minulého režimu v Československu na studiích a dodnes na to vzpomínají. V Hanoji se přátelé Česka schází pravidelně a kde jinde než v tamní české hospodě, kam zamířil náš reportér Ladislav Novák.
8: Restaurace v centru rozpálené Hanoje se jmenuje Hoa Vien, tedy květinová zahrada, ale hned pod nápisem je na fasádě domu mozaika, která zasvěceným říká, že uvnitř se mohou schladit českým pivem. Autor z malých dlaždiček vyskládal obraz pijana plného půl litru a slova dej Bůh štěstí. Uvnitř už není pochyb, vypadá to tu jako v klasické pivovarské hospodě, u stropu visí české a vietnamské vlaječky a ozývá se český zpěv. O hudbu se stará kapela jménem Láska a na trubku v ní hraje pan Kung Hading, který žil v Praze na přelomu 70. a 80. let.
9: Vystudoval jsem na pražské konzervatoři. Už dlouho nevidím Českou republiku, ale Česká republika je v mé srdci.
8: Kapela Láska hraje každou neděli a má 6 stálých členů. Repertoár se odvíjí od jejich oblíbených písní, říká pan Kung.
9: Lidové a taky Olympic, Karen Ross.
8: Některé české lidovky tady v hospodě Hoa Vien zní i ve vietnamštině. O překlad se postaral pán s česko-vietnamskou přezdívkou Do Honza.
10: Já jsem přijel vlakem do Československa v roce 71.
8: Vlakem z Vietnamu až do Československa.
10: A to trvalo 14 dní. To je až zažitek, no. Československo je pro mě opravdu krásný druhý domov, kde jsem měl lásku, kde jsem měl českou maminku, kde jsem měl i dům měl jsem i hodně úspěchů.
8: Do Honza vystudoval ČVUT a taky českou literaturu. Sám napsal několik knih, například o české hudbě, a věnoval se hlavně překladům českých básníků do vietnamštiny, například Nerudy, Nezvala nebo Vrchlického. Umění v obou zemích je ale podle do Honzy hodně odlišné. Už samotná témata jsou jiná.
10: Češi mají trochu jiné myšlení a Vietnamci většinou zaměřují na válku, protože my jsme měli tolik válek. A přitom Češi zase milování, krásná příroda, i ta hudba od Bendřicha Smetana, jako má vlas a takhle různě, to jsou krásné. Já denně musím poslouchat.
8: Česko se pro překladatele stalo druhým domovem. Bydlel v něm 35 let.
10: Češi mají přísloví, všude dobře, doma nejlíp. Já jsem taky cítil, že doma, ale když jsem ve Vietnamu, tak se hodně vzpomínám na Česko. A když jsem v České republice, zase hodně vzpomínám na Vietnam. Tak to je opravdu neřešitelný problém.
8: V Hoa Vien dostanete plzeňské pivo, vaří si tu i vlastní a samozřejmě z českého chmele a českých kvasnic. A také kuchyně je tady samozřejmě česká.
11: Smažený sýr, nebo řízek, nebo bramborák. A máme radí Vietnamci, mají radí držkovou polévku. Jo, tak a tady vaříme, ale ne tak dobrou, jako tam máte.
8: Říká mi paní Trank.
11: Vystudovala jsem v roce 1974 na Matfizu, na Karlově univerzitě.
8: Dnes se paní Trank živí jako lektorka českého jazyka.
11: Opravdu čeština je těžká pro nás, opravdu, no, to je moc. Čeština má 7 padů, zatím Vietnam má žádný pád.
8: Paní Trank předává studentům lásku k Česku, ale připravuje je i na kulturní rozdíly.
11: Například, myslím, že Češi obyčejně říká přímo, co chtějí. Já myslím, že Češi je upřímnější, ale Vietnamci jsou srdečnější.
8: Říká paní Trank, jedna z mnoha Vietnamek a Vietnamců, kteří i po letech stále vzpomínají na svůj čas strávený v Česku.
3: Reportér Ladislav Novák už je z Vietnamu zpátky, a tak jsem ho pozvala do studia, aby nám řekl ještě nějaké další zajímavosti. Vítej.
12: Hezký den.
3: Pokud jde o hospodu s tím krásným poetickým jménem Hoa Vien, co se ti o ní do reportáže nevešlo?
12: No, například vysvětlení, kde se vlastně v Hanoji vzala česká restaurace. Stojí za ní pan Ngo, Vietnamec, on studoval v Československu v 80. letech a vyučil se nedaleko Brna. Po 7 letech se vrátil do Vietnamu a tam zjistil, že mu chybí točené pivo. Tak hledal, našel jeden výčep v Hanoji, ale ten točil pivo německé, on měl chuť na plzeňské pivo, tak ho časem začal sám dovážet, začal také pivo vařit. V Česku se inspiroval existencí mini pivovarů a teď už pivo Hoa Vien vyrábí asi 25 let. Celá ta restaurace byla velmi milá. Ona vypadá poměrně tradičně jako česká pivnice, hodně tomu pomáhá takové to tmavé dřevěné obložení stěn, mosazný výčep, ale na jídle na tom byla vidět ta vietnamsko-česká fúze, to propojení dvou světů. Vietnamská kuchyně používá hodně čerstvých bylin, servíruje se spoustou pestré zeleniny a tím v Hoa Vien doplňují třeba i guláš nebo bramborový salát a výsledkem je takové česko-vietnamské aranžmá.
3: Ty jsi ve Vietnamu narazil taky na úplně jinou formu pohostinství, nebo by se snad mohlo říci společného stravování. Co to bylo?
12: Ty asi myslíš ty společné pouliční snídaně, na které jsem narazil, když jsem brzy ráno v ulicích Ho Chi Minhova města, dřív Saigonu, se byl projít někdy před 7 hodinou. Já jsem viděl dělníky, kteří tam se chystali do práce na stavbu na okolních mrakodrapech a oni se schází asi každé ráno k snídani, tam si koupili obrovskou polévku pho, každý z nich od prodejců, kteří se najednou objevili s takovými pojízdními stánky na jízdních kolech. Těch lidí byly v každé ulici desítky, stovky a všichni si čupli na chodník a v sedě tam jedli tu polévku. Já předpokládám, že je to zasytilo na celý den až do večeře a ta vůně zaplnila celou ulici v tom raním světle. To byl krásný zážitek to vidět, ale těch gastrozážitků bylo ve Vietnamu samozřejmě víc. Já jsem některé zaznamenal i pro reportáže zahraničních zpravodajů pro rozhlas, například o různých podobách vietnamské kávy nebo o vietnamské pivníku. kultuře.
3: Ty jsi, Ladislave, viděl taky asi nejznámější vietnamskou pláž v zátoce Halong. Jaký na tebe udělala dojem?
12: Tam jsem byl poměrně překvapený. Halong je známá tou spoustou skalních útvarů, které vystupují z moře, tou romantickou scenérií. Tradiční i moderní lodě tam rozváží turisty na různé skryté pláže. Celá ta oblast je zapsaná na seznamu UNESCO, ale ta malá část, kde jsem byl stranou od hlavních návštěvnických tras, tak ta vypadá

0: malý střed nového světa se starým, který rychle ustupuje, rychle mizí, a to kvůli dravosti vietnamské ekonomiky a tomu překotnému rozvoji, který je ve Vietnamu vidět na řadě dalších míst.
1: Na závěr ještě jedna pozvánka na zajímavou výstavu, protože vím, že jednu pro posluchače Českého rozhlasu Plus máš, povídej.
0: Ano, je to fotografická výstava o druhé generaci Vietnamců v Česku, tedy o mladých Vietnamcích. Jmenuje se Little Hanoi Next Generation. Já jsem na ní byl právě v Hanoji a ona se teď už přesunula do Prahy, do Holešovické tržnice. Návštěvníkům se otevře ve středu 18. června, takže za několik dní. A velmi hezky to zachycuje mladé Vietnamce, kteří už dávno nejsou jen prodavači ve večerkách, ale jsou to právníci, novinářky, bioložky, designéři a tak dále. Narodili se v Česku a postupně objevují Vietnam jako zemi svých rodičů, jako zemi, kam jezdí za babičkou a pátrají tam po svých kořenech a vzpomínají tam také třeba na to, jaké to bylo vyrůstat v Česku jako vietnamské dítě.
1: To byl reportér Ladislav Novák. Děkuju za to, že jsi se s námi podělil o svoje zážitky z Vietnamu a budu se těšit zase někdy naslyšenou.
0: Já taky, naslyšenou.
2: Posloucháte pořad Reportáže zahraničních zpravodajů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Na území Česka a Slovenska kdysi žili kmeny Bójů a Kotýnů. Za keltskými památkami se ale lidé nejčastěji vydávají do Bretaně nebo do Irska. Na stopy Keltů ovšem narazíte i nedaleko srbské metropole Bělehradu. Uchovávají je tam v novodobé keltské vesnici u města Inžija, kde se mohou návštěvníci seznámit s tím, jak na území nedaleko Dunaje Keltové před mnoha staletími žili. Přilákala taky našeho reportéra Pavla Nováka, kterého se tam ujal místní druid.
3: V keltské vesnici v Inji, nedaleko Bělehradu, mě vítá pán. Je trošku něco mezi Asterixem a Obelixem, celý v bílém plášti, a vypadá, že sem patří.
4: Já jsem Nenad Jovanovič.
3: Nemá keltské jméno. Nenad Jovanovič je druid, to znamená nějaký šaman a kustod.
5: Keltové si k usídlení vybírali města podél řek. Nejen proto, že to byly vodní cesty, ale i zdroj vody na vaření. Dokonce i Bělehrad byl postavený na místě keltské pevnosti, která se jmenovala
4: Singidunum.
5: Se Slovany zdejší keltové prakticky nebojovali. Jejich hlavním cílem bylo hledání úrodné země k obdělávání. Nebyli to moc dobyvatelé. Nějaké výboje podnikli směrem do Řecka, aby tam nabrali kořist a zase se vrátili.
3: Keltský kmen neměl oppidum přímo v Inžii, kde je dnešní muzeum v přírodě, ale asi 15 kilometrů dál na břehu Dunaje u dnešních obcí Slankamen a Krčedina pod pískovcovými útesy, odkud také pocházejí vykopávky ve zdejším malém muzeu. V keltské stodole jsou vystavené zbraně, úlomky šípů, části mečů a rekonstrukce celých oštěpů a oblečení Keltů. Jsou tam i keltské mince, často s vyobrazením římských císařů. Keltové totiž uměli dobře zpracovávat kovy a Římané si od nich nechávali mince razit. Jak si povzdechl kustod Nenad Jovanovič, Keltové byli dobří a chrabří bojovníci, ale Římanů byla prostě přesila. Středobodem keltské vesnice byla kromě příbytku náčelníka také pekárna, kde si Keltové pekli chléb.
4: To byl chléb, znači bez kvásca.
3: Podle Nenada Jovanoviče se keltský chléb nepekl s nějakým kváskem, ještě nekvasil, ale pekl se z 5 různých druhů mouky a vlastně 7x se zadělával. Vždycky se nechal vykynout a potom se zase znovu převracel a znovu se to těsto hnětlo, až potom z toho bylo nakonec to, které se sázelo do pece.
6: Kaže mi, kuj boju želiš od ovih?
3: Kromě expozic jsou o víkendech pro návštěvníky připravené i interaktivní dílny. Děti i dospělí si v nich mohou vyrobit třeba keltské věnce, šperky nebo se naučit malovat keltské obrazce. Druid a průvodce v jedné osobě Nenad Jovanovič odhaduje, že každý desátý obyvatel Srbska má v sobě kus keltské krve. Prý po Keltech Srbové zdědili jeden výrazný charakterový rys. Dokáží se hádat kdykoliv o cokoliv.
4: Keltská
3: vesnice v Inžii je populárním místem výletů srbských rodin, protože tady blízko je Dunaj a děti samozřejmě nejvíc baví ty tvůrčí dílny a podle Nenada Jovanoviče

0: Úplně nejpopulárnější jsou závody ve střelbě lukem anebo také boj s umělými meči. Z keltské vesnice v Inži, Pavel Novák, Český rozhlas.
1: Yosemitské údolí v Kalifornii je místo, kde musíte pořádně zaklonit hlavu. Turisté tam stojí na parkovišti s dalekohledy a pohledy upírají nahoru. Před nimi je žulová stěna El Capitan, skoro kilometr skály, svislé, hladké a stříbrošedé. A někde uprostřed té plochy se snaží dva lezci dokázat to, co se před nimi podařilo jen čtyřem lidem na světě. 23-letý student pražské UMPRUM František D'Agostino a jeho americký parťák Samuel. Jak si na ikonickou skálu leze, vyprávěl naší americké zpravodajce Janě Ciglerové.
2: Tak je 6.20, narazili jsme pod stěnu. To se tady vybalíme, těšíme na lezení.
3: Takhle se František D'Agostino připravuje na slezení jedné z největších svislových žulových stěn na světě, El Capitan v kalifornských Yosemitech. Na vrchol vede několik cest. On si vybral El Niño.
2: Proč jsem se tady vzal, ten důvod je jednoduchý, že Yosemity jsou taková opravdu jako meka velkých stěn a lezení na světě. Takže bych řekl, že to sen tak každýho lezce, jako podívat se do Yosemita a něco tady vylézt.
3: Před ním to dokázali jen 4 lidé na světě.
2: Už než jsem měl ideu, že bych chtěl právě zkusit jako vylézt volně nějakou cestu na El Capa za den, což je takový specifický styl, že vlastně buď se to dá lézt během několika dní, že si sebou táhnete i tu závěsnou postel a věci jako jídlo, hodně vody a tak. Máte těžký batohy a postupujete pomalu, jste tam 5-8 dní v té stěně zavěšení. Zároveň se to dá vylézt i za den. Je to takový méně práce a víc lezení, takže to znělo dost lákavě. Vezmeme si boty, aby jsme při slaňování měli pohodlnější. Jo, tyčinky, všechno bude.
3: A protože se nahoře cítil docela dobře, jak říká, zkusil za 4 dny totéž na sousední, ještě delší cestě, Golden Gate.
2: Zkoušel jsem El Capitana cestu Golden Gate. Bude to velký den. Ta stěna je opravdu monumentální. Viděl jsem na světě třeba větší stěny, ale vlastně tady je v něčem prostě speciální. Jste vlastně v civilizaci a jako jsou tam ty stromy, nebo jsou tam dole auta, jsou tam dole lidi, co vás sledujou. Je to taková ikonická stěna. Tak teď si tady připravím kvatku na tahání. Yes. Na to. Je to vlastně nejdelší volně lezená cesta na El Capitana, kdy ta cesta je mnohem delší, takže ten rozdíl je fakt velký. Jsem připravený tahat batok nebo svině, jak říkáme. Dám si další kladku. Šup, dám si smyčku na nohu, ať to musím tahat rukama. A jedem. Hodně jsme snědli tabletek hořčíků a taky jsme každý 2 hodiny se dávali prášky na bolest, protože jako nejhorší jsou chodidla, pořád stojíte na malých nohách, takže to jako prostě hodně bolí.
3: Trvalo mu to jen o něco málo déle než jeden den.
2: Na vrcholu jsme stanuli vlastně víc než 26 hodin po tom, co jsme začali líst, takže to bylo opravdu jako šíleně dlouhý den. Je to celkem určitě světový level a i jakoby to, že se nám to vlastně celý podařilo v rámci jednoho týdne, je celkem neskutečný. To El Niño, tak předtím za den měli vylezený 4 lidi a teď jsme my 2, takže všichni zmínění jsou takový jako legendy sportu poměrně, takže to má, řekl bych, pro horolezce velký význam se pak dotknout té skály, kde se dotýkali vaši jako idolové a lezli tam. Tak na sebe. Ten den člověk jako prožije úplně naplno a už mě vlastně jako zase navždy taky zůstane, takže tam asi jako vidím nějaký smysl jako života, když to řeknu jako hodně nadneseně.
3: Ve svých 23 letech dokázal František D'Agostino to, co se před ním podařilo jen 4 lidem na světě. Doma ho ale čekají neméně zásadní úkoly. Zkouškové období na pražské UMPRUMce, kde studuje umění, a malý syn, který se už táty nemůže dočkat. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
1: To byla poslední reportáž našeho pořadu. Hezký den s Českým rozhlasem Plus přeje Jitka Malá.
4: Rozhovory s lidmi známými i méně známými. s lékaři, vědci, umělci, cestovateli, kuchaři nebo i bezdomovci. O tématech světových, regionálních, voňavých i černobílých. To jsou Hovory. Každý všední den po 22. hodině na Plusu. A pak také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v podcastových aplikacích. Půl třetí. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Spojené státy a Írán se dohodly na podmínkách mírové smlouvy. Na sociální síti Truth Social to potvrdil americký prezident Donald Trump a později taky zástupci Íránu. Podle premiéra Pákistánu, který vyjednávání zprostředkovává, by obě strany měly dohodu podepsat v pátek ve Švýcarsku. Podle Trumpa se pak otevře Hormuzský průliv a okamžitě skončí americká námořní blokáda. Donald Trump v neděli telefonoval se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Mluvili mimo jiné o míru mezi Ukrajinou a Ruskem. Pokračovat v rozhovoru budou na summitu G7, který ve Francii začíná dnes. Napsal to Zelenský na síti X. Agentura TAS uvedla, že Trump telefonoval také s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Podle poradce Kremlu Jurije Ušakova mluvili o světových konfliktech. Zaměstnanci odboru pro lidská práva a ochranu menšin úřadu vlády budou odpoledne jednat s ministrem kultury Otto Klempířem z motoristů. Schůzky se zúčastní i vedoucí úřadu vlády Tinde Barta. Řešit budou například přesun útvaru národnostních menšin pod ministerstvo kultury. Další agendy dnes už zaniklého odboru si mezi sebe rozdělí i ministerstvo práce a sociálních věcí nebo ministerstvo spravedlnosti. A vlaky v celém Česku už jezdí podle upraveného jízdního řádu. Platit bude do 12. prosince. Změny se dotýkají regionálních spojů ve většině krajů. Ve středních Čechách dopravce obnovil provoz z Vraňan do Lužce nad Vltavou na Mělnicku. Vlaky Regio Spider tam budou podle mluvčího Českých drah Petra Šťáhlavského jezdit o víkendech. A to od 27. června do 4. října. Fotbalisté Pobřeží Slonoviny vyzvali ve Filadelfii ve svém úvodním duelu na mistrovství světa Ekvádorce. Sleduje ho také Jan Suchan.
6: Ani do 67. minuty gól nepadnul, přestože už celkem čtyřikrát zvonila branková konstrukce, třikrát ji trefili Ekvádořani, v jejich dresu už hraje také bývalý fotbalista Sparty, Preciado. Jan Suchan, Radiožurnál.
5: Němci vyhráli nad Curaçaem 7-1 a Nizozemci remizovali s Japonci 2-2. Ve 4 hodiny ráno má výkop utkání Švédsko-Tunisko.
7: Zavírky na D1 v Brně a na Pražském okruhu. Dálnice, hlavní tahy bez nahlášených nehod. Na D1 v Brně na exitu 196 je od pátku úplná uzavírka. Směr Praha nesjedete na Bratislavu. Oběd se to dá otočením na exitu 194 Mikulov. Uzavírka má skončit dnes v 5 ráno. Na Pražském okruhu ve směru na Ruzyni je nově zavřený sjezd z exitu 23,5 Chrášťany. Zavřený má být i nájezd směr letiště. Zatím se tam jezdí. Uzavírka potrvá více než měsíc. Objízdná trasa vede po Rozvadovské spojce a ulicích Řevnická a Na Radosti. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Dnes čekáme polojasno, dopoledne postupně oblačno, na severu a severovýchodě ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
8: Snaha vládních poslanců o zmírnění podmínek střetu zájmů, směřování ODS a otázka eura, či fotbalový šampionát a biznis. Nejenom tato témata rozeberou v následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Švárc.
4: Názory a argumenty.
8: Skupina poslanců zastupujících všechny vládní strany předložila návrh změny zákona o střetu zájmů. Tento krok rozebírá zástupce šéfredaktora a šéfkomentátor Hospodářských novin Petr Honzejk.
9: Lepší příklad toho, jak se mění pravidla, aby stát fungoval ve prospěch držitelů moci, jsme asi v Česku ještě neviděli. Skupina vládních poslanců navrhla změnit zákon o střetu zájmu tak, aby dokonale vyhovoval zájmu Andreje Babiše. Názorně se ale na případu dají ukázat i další věci. Například, jak hokynářsky funguje to, co se vznosně nazývá koaliční spolupráce. Jak dokonale dokáží menší strany popřít sami sebe, jen aby mohli vládnout. A především, jak aktuální moc ztrácí jakékoliv zábrany. Nejprve, o co přesně jde. Čtveřice poslanců, Radek Vondráček a David Pražák za ANO, Filip Turek za motoristy a Marie Pošárová za SPD, navrhla změnu, která by Andreje Babiše od problému se střetem zájmu naprosto osvobodila. Střet zájmu veřejného činitele má být podle nich nově posuzovaný jen vůči úřadu, který dotyčný vede. No a protože dotace rozdělují ministerstva a premiér osobně žádné ministerstvo neřídí, ve střetu zájmu nikdy a nikde nebude. Geniální, u Babišů bouchají zátky. Ale co problém s dotacemi problematicky vyplacenými Agrofertu v minulosti? I na to příčinliví poslanci pamatují. Doba, po kterou má být možné vymáhat neoprávněně vyplacené dotace zpět, se má zkrátit z 10 na 4 roky. A to neznamená nic jiného, než že zmizí spory o peníze vyplacené Babišovým firmám za jeho předchozí vlády v letech 2017 až 2021. Inu, co je doma, to se počítá a bude se to počítat i nadále. Je to tak otevřené nahrávání biznisu premiéra, že nad tím člověk, který ještě věří, že zákony by měly být obecné a rozhodně by se neměly šít na míru finančním zájmům vládnoucí garnitury, zůstává v tichém údivu. Otázkou je samozřejmě, proč to dotyční poslanci dělají. Změna zákona o střetu zájmu ve prospěch premiéra opravdu v programovém prohlášení vlády nefiguruje a tak je k tomu formálně nic nenutí. U poslanců ANO ještě můžeme předpokládat, že si chtějí po vzoru Krhounka z filmu Škola základ života vylepšit pozici u šéfa, který rozhoduje o jejich budoucnosti. Ale co motorista Filip Turek? Jeho strana měla přeci na volebních billboardech Pohlídáme Babiše, nikoli Pohlídáme Babišovi jeho biznis. A SPD, zastoupená nyní Marií Pošárovou, také nevypadala, že by oligarchovi chtěla umetat cestičku k dalším miliardám. O co tady jde? Ze všeho nejvíc to vypadá na poněkud tvrdší variantu politického obchodu. Ten může ze strany premiéra vypadat třeba takto. Vy mě pomůžete odstranit problém se střetem zájmu, aby to nevypadalo, že mě s biznisem pomáhá jenom vlastní strana. A já vás na oplátku nechám provádět věci, které mě jsou sice nepříjemné, ale za to se líbí vašim voličům. Výsledkem je tak na jedné straně angažmá motoristů a SPD na barikádách boje za Babišovy obchodní zájmy. A na straně druhé, například Babišova podpora motoristů v konfliktu s prezidentem, nebo SPD v jejím šílení kolem konání sudetoněmeckých dnů v Brně. Je to oboustranně výhodný biznis. Pro Babiše přímo finančně, motoristé a SPD mohou prodávat svým voličům alespoň vzduch v podobě prakticky bezvýznamných, ale efektních politických příběhů. Zbývá otázka, jak je možné, že se takto okatá akce ve prospěch nejmocnějšího muže v zemi vůbec děje. Nejsnazší vysvětlení, které tím pádem bude patrně pravdivé, je ve větě, která se připisuje římskému básníkovi Vergíliovi. Dělají to, protože si myslí, že můžou. Je to tak. Uměřenost, vkus, sebekontrola prostě z politiky mizí. Zájmy se prosazují brutálně, bez ohledu na cokoliv. Komunisté kdysi říkali, není člověk, není problém. Dnes, v době vládnutí Andreje Babiše a spol, platí jen o něco jemnější verze. Není zákon, není problém. Jestli v tom někdo vidí zárodek toho, čemu se říká únos státu, nelze se mu divit. Závěrem jeden citát pocházející z projevu Tomáše Garriga Masaryka z roku 1931. Domnívám se totiž, že sedí na všechny aktéry příběhu. Cituji. U nás dostali se do správy veřejných věcí také lidé, kteří na vznesené úkoly nestačí ani mravně, ani vzděláním. Nebudeme si zastírat fakta, že jsou u nás lidé, kteří svého veřejného postavení zneužívají k tomu, aby bez práce pohodlně žili a bohatli. Konec citátu. Řešení? Masaryk apeluje na více úcty k zákonům a k mravnosti, což je asi opravdu jediné možné řešení. Ale zároveň je to smutný poukaz, že v současné době ztráty zábran, výsměchu hodnotám a adorace nevzdělanosti, řešení problémů zneužívání moci v Česku patrně neexistuje.
8: ODS včera na své ideové konferenci řešila další směřování strany. U mikrofonu je komentátor Českého rozhlasu Ondřej Konrád.
10: Těžko říct, odkud v pátek do médií vítr přifoukal myšlenku, že nadcházející ideová konference ODS bude muset reflektovat vzrůstající podporu uvnitř strany pro přijetí eura. A jestli ve skutečnosti nešlo jen o to, aby se o konferenci víc mluvilo díky šikovně podsunutému tématu. Pikantnímu, protože historicky se občanští demokraté stavěli za domácí korunu a vůči euru byli v podstatě negativní v duchu přesvědčení svého zakladatele Václava Klause, který se sice od strany dávno odtáhl, ale v jejím nitru do značné míry přežil jeho pohled, že vstup do eurozóny rovná se ztráta nezávislé měnové politiky, a tedy svobody vůbec, a že je euro coby politický konstrukt nástrojem v cestě k celoevropskému státu. A ten si čelný český euroskeptik Klaus odmítá i jenom představit. Postoj ODS k jednotné měně nebyl v posledních letech sice tak vyhraněný, ale zůstával rezervovaný, což vystihuje známá věta z volebního programu o přijetí eura, až to bude pro Česko výhodné, což asi zatím není. Ale jak poznáme, že správný moment nastal? Čistě ekonomických argumentů pro i proti bude vždycky mnoho a těžko kdy výrazně převáží ty pro výhodnost. Šlo by tedy mnohem spíš o deklaraci těsného přimknutí k Unii. Ještě v páteční podvečer ale očekávání brzdil šéf poslaneckého klubu ODS Marek Benda, vnímající nárůst podporovatelů eura ve straně v čele s místopředsedou Pavlem Drobilem, ale také nečekající zásadní názorový obrat, což sobotní konference v centru Kubex na pražském Pagráci v podstatě potvrdila už v úvodu, kdy na mediální vlnu okolo jednotné měny reagoval předseda Martin Kupka, žertující s kopacím míčem v podpaží. Prý totiž získal z médií dojem, že konference bude především o české kandidatuře k pořádání fotbalového mistrovství Evropy, jemuž se všeobecně říká euro. A jelikož Babišova vláda nestihla podat přihlášku na rok 36, ta v níž bude ODS, by to mohla zvládnout pro rok 40. A později právě Kupka po debatě k euru navrhl uspořádat na toto téma samostatnou konferenci a momentálně nechat jednotnou měnu ležet. K čemuž dodejme, že stínový ministr průmyslu a obchodu Drobil ku příkladu ujišťoval skeptiky slovy o trvání na podmínce, že nebudeme odpovídat za unijní závazky vzniklé před naším vstupem do eurozóny. I že dlouhodobý zastánce koruny místopředseda ODS i sněmovny a ministr financí stínového kabinetu Jan Skopeček zase přiznal euru jisté výhody, ale podle něho převažují spíše nevýhody, za což sklidil potlesk, i když nikoli mohutný. Usuzovat se z něho nedalo ani, že postoj strany k euru zůstává nadále spíš odmítavý, ani, že se skutečně pomalu mění, jak psala v pátek média. Občanští demokraté ale na každý pád musí vidět, že řada českých podniků stále častěji v eurech obchoduje, půjčuje si v eurech od bank a dokonce výhodně od případných mateřských společností. O stále provázanější české ekonomice s eurozónou nedávno znovu hovořil i prezident Pavel, upozorňující také, že se připravujeme o účast při důležitých rokováních eurozóny. A je samozřejmě otázkou, jak se dívají mnozí občané na to, že je v otázce eura ODS na jedné lodi se stranami současné vlády, která na maastrichtská kritéria a podmínky mechanismu ERM 2 před stupni přijetí eura v podstatě rezignovala.
8: Kauza Epstein stále hýbe americkou veřejností i politickou scénou. Prezident Donald Trump ji používal v předvolebním boji proti demokratům, pak ale uškodila samotnému Trumpovi, hlavně u jeho skalních voličů, a nyní škodí i viceprezidentovi Vanceovi. Více Matěj Schneider ze serveru Voxpod.
11: V Bílém domě je část, které se říká Situation Room. Jak název napovídá, řeší se tu různé situace, co nastanou. Většinou ty, které se týkají bojových operací a obecně národní bezpečnosti. Členové administrativy Donalda Trumpa se tu ale opakovaně v uplynulém roce scházeli proto, aby se pokusili svého šéfa vysekat ze skandálu mrtvého finančníka a sexuálního predátora Jeffreyho Epsteina. O sérii schůzek informuje čtenáře nový podrobný článek v New York Times. Ukazuje, že panika z tzv. Epstein Files byla už loni v Bílém domě opravdu obrovská. Jak už bývá zvykem, nevychází z těch hádek dobře vlastně nikdo. Podle New York Times loni na začátku léta na narůstající obrovský problém upozornil své kolegy viceprezident J.D. Vance. Za velkou část téhle patálie si Trumpův kabinet může sám. Například dnes už bývalá ministryně Pam Bondiová několikrát slibovala nemožné a naprostou otevřenost v této otázce, jen aby se pak vyšetřování kauzy pokoušela v tichosti ukončit. Viceprezident Vance měl v průběhu loňského léta navrhovat několik mediálních řešení. Například se nabízel, že by o kauze šel mluvit do vlivného podcastu Joea Rogana. Jindy navrhoval, aby administrativa zprostředkovala rozhovor mezi exmoderátorem Fox News Tuckerem Carlsonem a Epsteinovou uvězněnou spolupachatelkou Ghislaine Maxwellovou. Poté měli Trumpovi spolupracovníci chtít, aby prezidenta svými slovy očistila a řekla veřejnosti, že se na ničem zločinem nepodílel. V Situation Roomu byla dokonce vážně debatována možnost, že by Trump Maxwellové udělal milost. Tento nápad se sice dle New York Times okamžitě setkal s odmítavými argumenty proti. Nikoliv ale kvůli tomu, že by byl zcela nepřípustný, jen že by to celé nepůsobilo dobře. Nejpodstatnějším tvrzením článku ale je to, že veškeré snahy postavit se skandálu přímo čelem byly nakonec prostřednictvím šéfky štábu Susie Wilesové zaraženy samotným Trumpem. To v tuto chvíli není asi příliš překvapivé. Do dobrého světla to ale nevrhá zrovna viceprezidenta Vance ani šéfa FBI Kaše Patela, kteří se rádi stylizovali do role hrdých bojovníků za transparentnost, ale Trumpovi opačné tendenci se hbitě přizpůsobili. Viceprezident Vance v posledních měsících svádí prozatím tichou, ale zesilující bitvu o následnictví Trumpa s ministrem zahraničních věcí Markem Rubiem. K němuž teď směřuje i přes všechny geopolitické karamboly současné vlády mnoho obdivu zevnitř republikánské strany. Vance rád tváří, že New York Times jsou pro republikány irrelevantní. Aktuální článek ho ale jistě zabolí. Článek navíc ukazuje, že Epsteinovská kauza opravdu v žádném případě není u konce. Naopak jde jen o úryvek z chystané knihy novinářů Jonathana Swana a Maggie Habermanové. Dost možná tak dojde spíš na slova jednoho z Trumpových úředníků, který kvůli kauze loni skutečně odstoupil z funkce náměstka FBI. Tohle bude Trumpova verze Irán kontra. Měl si Dan Bongino stěžovat loni v létě s odkazem na aféru nelegálního prodeje zbraní Iránu, která dlouhá léta strašila Ronalda Reagana a George H.W. Bushe. Je ale dobré nezapomínat na to, že ani za Irán kontra taky nikdo opravdu podstatný nenesl zodpovědnost. Mimo jiné kvůli prezidentským milostem.
4: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
8: Evropská unie se snaží chránit svůj průmysl před levným dovozem z Číny. Peking proto hledá nové cesty na evropský trh. A jedna z nich vede přes Maroko, jednu z nejdynamičtěji se rozvíjících průmyslových ekonomik Afriky, která má díky obchodní dohodě s Unií privilegovaný přístup do Evropy. Slovo má vedoucí Centra pro studium Afriky na Metropolitní univerzitě v Praze, Tereza Němečková.
12: Maroko už dávno není zaostalou ekonomikou, závislou na těžbě fosfátů a na zemědělství. Během posledních let se posunulo mezi 5 největších afrických ekonomik. Africká rozvojová banka ji dokonce nedávno označila za zemi s nejrozvinutější průmyslovou základnou na kontinentu. Maroko je dnes největším výrobcem automobilů v Africe, významným centrem leteckého průmyslu s investicemi firm jako Boeing nebo Lockheed Martin a také lídrem v oblasti obnovitelných zdrojů energie. V zemi jezdí vysokorychlostní vlak přes 300 km za hodinu a nedaleko Marrakeše vyrůstá jeden z největších solárních energetických komplexů na světě. Pravidelný návštěvník si nemůže nevšimnout rychlého infrastrukturálního rozvoje. Vznikají nové silnice, dálnice, železnice, letiště, ale i univerzity a výzkumná centra. Symbolem této proměny je přístav Tanger Med, dnes největší ve Středomoří i v celé Africe. Nejde přitom jen o přístav, ale o rozsáhlý průmyslový a logistický hub s výhodnou polohou u Gibraltarského průlivu. V jeho okolí působí například automobilky Renault a Stellantis i desítky dalších výrobců napojených na globální dodavatelské řetězce. Součástí tohoto průmyslového komplexu je také Tanger Tech City. Vznik tohoto projektu byl oznámen před 10 lety po setkání marockého krále Mohameda VI. A čínského prezidenta Xi Jinpinga. Na ploše přes 2000 hektarů zde vznikla zvláštní ekonomická zóna, nabízející investorům rozsáhlé pobídky. Od daňových prázdnin přes nulová cla až o osvobození od některých dalších poplatků. Od covidové pandemie směřovalo do Maroka přibližně 6 miliard dolarů čínských investic, čímž se Maroko stalo jednou z nejvýznamnějších destinací čínských investic v blízkosti evropského trhu. Je namátkou, nedávno oznámila čínská firma Goshen Hi-Tech investici ve výši 1,3 miliardy dolarů do výstavby továrny na výrobu autobaterií u města Kenitra. Bank of China si zřídila regionální africké centrum v Casablanca Finance City, odkud finančně podporuje expanzi čínských firm napříč africkým kontinentem. Regionální pobočky zde ale mají i další významné čínské firmy, jako je Huawei, Lenovo nebo UnionPay. Kombinace moderní infrastruktury, investičních pobídek, dostupné energie, levné pracovní síly, ale i geografické blízkosti Evropy dělá z Maroka zajímavou investiční příležitost. Pro Čínu je to o to zajímavější, že Maroko má bezcelní obchodní dohodu podepsanou jak s USA, tak s Evropskou unií. To nemá žádná jiná africká země. Není proto překvapivé, že evropský komisař pro obchod Maroš Šefčovič označil nedávno v rozhovoru pro americký deník Financial Times trend růstu čínských investic v Maroku za velký problém pro evropskou ekonomiku. Problém to však může být i pro samotné Maroko, stále silně závislé na evropském trhu. Evropská komise nedávno zavedla vyrovnávací cla na dovoz hliníkových automobilových disků z Maroka poté, co dospěla k závěru, že jejich výrobci těžili nejen z marockých státních podpor, ale i z čínských subvencí. Šlo o varovný signál, že Evropská unie je stále citlivější na přesouvání čínských výrobních kapacit do třetích zemí. Čínské investice v Maroku proto nelze chápat izolovaně. Jsou součástí širší reakce Pekingu na měnící se nejen evropskou obchodní politiku, ale i marocké strategie hospodářského rozvoje. Pokud se čínským firmám podaří přesunout výrobu poblíž evropských hranic a zároveň se zachovat přístup na jednotný trh, může být evropská celní politika méně účinná, než si její tvůrci představovali. Spor už totiž není jen o elektromobily, ale o schopnost Evropy reagovat na nový model, v němž Čína místo přímého exportu stále častěji využívá investice a výrobu ve třetích zemích.
8: Na konci týdne začalo v Severní Americe mistrovství světa v nejpopulárnějším sportu – fotbalu. Ovšem stejně jako sportovní výkony a síla manšaftů se řeší i biznisový rozměr šampionátu. A kontext debaty není pro organizátora mistrovství Mezinárodní fotbalovou federaci FIFA zrovna příznivý, říká zástupce šéfredaktora biznisového serveru CzechCrunch Luboš Kreč.
13: S Jižní Koreou český výběr prohrál v pátek nad ránem zdejšího času 2-1. Další zápas tým vedený Ladislavem Krejčím čeká ve čtvrtek 18. června v americké Atlantě, kde se utká s Jihoafrickou republikou. Na tento zápas je k dispozici ještě poměrně dost vstupenek a dají se pořídit i za ceny celkem hluboko pod 10 000 korun. Na utkání našich s Mexikem, které přijde na řadu 24. června, ale vstupenky stojí násobně víc. Cena obou se průběžně mění a klidně se může stát, že během nákupu vám zdraží o 1000 korun. To je první z mnoha výhrad, které na hlavu FIFA a jejího šéfa Gianni Infantina míří. Že takzvaný dynamický pricing, který upravuje ceny lístků podle toho, jaký je o ně zájem, šteluje ceny do závratných výšin a vstupenky se stávají pro skutečné fanoušky nedostupné, což bude poznat na atmosféře v publiku při utkáních. Ostatně vyšlo najevo i to, že FIFA záměrně část vstupenek stáhla z trhu, aby z nich udělala nedostatkové zboží a vyšponovala jejich ceny ještě o něco výš. A nejde jen o vstupenky. Prokurátoři v New Yorku a New Jersey žalují FIFU kvůli cenám vlakových jízdenek na stadiony, které si pořadatel fotbalového šampionátu vymínil násobně zvýšit, takže jedna cesta trvající 15 minut vyjde na $150, zhruba 3000 korun. A dalo by se pokračovat. Nenasytnost Infantiniho a spol. Je poznat i na cenách parkovného kolem stadionů, které opět vyžaduje stovky, někdy dokonce tisíce dolarů investic od fanoušků. A samozřejmě jde i o to, že se počet účastnických týmů zvedl z 32 na 48 a výhledově má stoupnout dokonce na 64. To sice zvýší zájem i v zemích, které by jinak zůstaly před branami, ale utrpí tím nepochybně fotbalová kvalita. Mistrovství světa ve fotbalu je největší sportovní akcí světa, která snese srovnání jen s letní olympiádou. Z principu se kolem ní točí obrovské množství peněz, protože je na ní upřena pozornost celé planety a utkání sledují miliardy lidí v televizích. Jenže to, co sledujeme na straně pořadatele, začíná až moc připomínat nenasytné bafuňářské mlaskání a touhu udělat z mundialu ještě větší show a trhnout na tom ještě větší balík peněz. Takže to, že je Infantini za dobře s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, který si na zahradě Bílého domu nechal postavit zápasnický ring na vlastní oslavu narozenin, asi nepřekvapí. A ledacos to i vysvětluje.
14: O co se zasloužil Edvard Beneš? Nad tím v dnešním závěrečném příspěvku uvažuje spisovatel a publicista Karel Hvížďala.
15: Moderní dějiny neznají rozporuplnějšího člověka. Kladl si nadlidské cíle, které dlouho heroicky zvládal, ale pod nimiž v posledních letech života skoro pravidelně klesal, napsal Pavel Kosatík v úvodu knížky o tom Benešovi. Jeho slabinu bylo možné tušit již brzy po první světové válce, kdy naši republiku Beneš považoval za miláčka dohody. Namlouval si, že jsme nejspolehlivějším a klíčovým spojencem Francie a Velké Británie. Emocionální vazby mu zabraňovaly vyhodnocovat situaci i politiky, s kterými jednal. Každou pozdější změnu postoje partnerů si vykládal jako osobní zradu. Byl politickým milencem a ne státníkem. Proto taky místo, aby v září roku 1938 se uchýlil do hlavního štábu v Račicích u Vyškova, kde by spolu s vojáky, kteří měli odvahu a odhodlání bojovat, řídil obranu vlasti, zůstal na hradě. Mobilizace byla po týdnu odvolána a prezident odešel 5. října do exilu. Voskovec a Werich to komentovali slovy, místo plánu měl aeroplán. Beneš si svůj útěk od odpovědnosti až do smrti zdůvodňoval, jak Kosatík dokazuje, zradou Západu. Tento narrativ jsme přijali, i když o žádné zradě nelze hovořit, protože klíčová francouzská pomoc měla být aktivována jen při napadení a protože jsme se nebránili, neměla Francie s kým solidarizovat. Beneš se cítil jako zrazený milenec. To byl i důvod, proč po Mnichově hledal novou oporu, kterou našel v příklonu ke Stalinovi, a to přesto, že ho před jeho vírou politici varovali. Beneš ale slepě věřil v demokratizaci SSSR, zase chtěl být miláčkem a proto již v roce 1939 sovětskému vyslanci v Londýně řekl, že by po válce akceptoval i federální začlenění ČSR do SSSR. V roce 1943 taky proto uzavřel se Stalinem spojeneckou smlouvu. Dokonce mu sám nabízel Podkarpatskou Rus, jako Kosatík dokládá, stejně jako přes Paříž i Anglii tajně sliboval v září 1938, že je ochoten podstoupit Německu tři výběžky Chebský, Frýdlantský a Šluknovský. S tímto tajným úkolem poslal do Francie ministra Jaromíra Nečase. A protože Stalin jako jediný z vítězných mocností schvaloval vysídlení a vylikvidování Němců, jeho vztah ke Stalinovi se ještě více utužil. A když někteří naši politici s jeho vírou nesouhlasili, vžil se zase do falešné víry, že je nadstranickým prezidentem, čímž dovolil komunistům, aby v režimu Národní fronty, tedy poválečné koalici všech povolených politických stran, šlo vše podle představ komunistů. Václav Černý o Benešovi napsal, byl to člověk bázlivý a právě proto nepřímý, taktický, postraní, přímo fyzicky uhýbavý, ostražitý a plachý. A ti, co tyto jeho vlastnosti u něj vycítili, jako Hitler a Gottwald, věděli, že Beneš jim nakonec uhne.
14: To byly nedělní názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus Petr Schwarz.
4: Jdeme dál než ostatní. V diskuzích, dokumentech, komentářích a reportážích. Jediná česká stanice mluveného slova Český rozhlas Plus. Tři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Při zřícení malého letadla v americkém státě Missouri zemřelo všech 12 lidí na palubě. Zdravotníkům by v příštím roce měly platy stoupnout o 2-3%. Fotbalisté Německa vstoupili do mistrovství světa vítězstvím 7-1 nad Curaçaem a dnes bude polojasno, postupně oblačno, teploty do 21 stupňů.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: V americkém státě Missouri se zřítilo malé letadlo soukromé parašutistické společnosti. Na palubě bylo 12 lidí, včetně pilota. Nehodu nikdo z nich nepřežil.
16: Letadlo se pokusilo vzlétnout z letiště Butler ve státě Missouri, asi 100 kilometrů jižně od Kansas City. Záhy po startu začalo ztrácet výšku. Pilotovi se nepodařilo dosáhnout přilehlé silnice a stroj se zřítil do pole a v zápětí vzplanul. Správce letiště uvedl, že letadlo podle jeho názoru ztrácelo výkon a pilot se pokoušel přistát na silnici, ale stroj se svalil nosem dolů a začal hořet. Záchranáři označili požár za brutální a záhy ho zdolali. Příčinu nehody vyšetřuje Národní rada pro bezpečnost dopravy a Federální letecký úřad. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
5: Platy zdravotníků by v příštím roce měly vzrůst o 2-3%. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO v pořadu Poledne s Moravcem totiž řekl, že růst mezd chce držet v mezích úhradové vyhlášky, která stanovuje rozdělení peněz zdravotnickým zařízením na příští rok. Konkrétní čísla před jednáním s odbory ale zatím neuvedl.
17: Platy budou moci růst pouze tak, aby si to mohly ty segmenty dovolit. To znamená, budou moci růst v rámci těch nárůstů úhrad. Tak to prostě je, protože znovu říkám, já určitě nepřipustím, aby úhradová vyhláška byla deficitní. A ona už ani být nemůže, protože velmi brzy projde zákon o rozpočtové odpovědnosti.
5: Bývalý ministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09 navrhuje naopak, aby platy zdravotníků v příštím roce vzrostly alespoň o 5-6%. Na 13 autobusových linkách v Jihomoravském kraji je možné nastupovat všemi dveřmi i o víkendu. Cestující měli tuto možnost zatím jen v pracovní dny. Autobusy, kterých se to týká, jsou před číslem linky označené symbolem S. Změna má zrychlit přepravu a zjednodušit orientaci cestujícím. Podle mluvčího společnosti Cordis Květoslava Havlíka má opatření pomoct hlavně starším lidem.
18: Důvodem pro zavedení nástupu všemi dveřmi i o víkendech je to, že chceme zabránit takovým těm různým problémům, které vznikaly třeba u starších cestujících, kteří často nevěděli, jestli je pracovní den nebo víkend.
5: Vybrané autobusové linky kvůli tomu zároveň častěji kontrolují revizoři. Němečtí fotbalisté si na úvod mistrovství světa v USA, Kanadě a Mexiku připsali druhou nejvyšší výhru v historii. Nováčka na světovém šampionátu Curaçao porazili 7-1. Nizozemci sice dvakrát vedli nad Japonskem, ale nakonec s ním remizovali 2-2. Jak skončilo utkání Ekvádoru s pobřežím slonoviny ve Filadelfii, už by mohl vědět Jan Suchan.
6: Stále se hraje teď už 8. nastavená minuta. Pobřeží slonoviny vede po brance Diala 1-0. Jan Suchan, Radiožurnál.
5: Za necelou hodinu je na programu ještě souboj Švédů s Tunisany. A americká dálkařka Davisová Woodhallová skončila na mítinku v Los Angeles do vzdálenosti 120 cm a zařadila se na první místo letošních světových tabulek.
7: Uzavírky v Praze a na silnici 35 na Liberecku. Dálnice plynulé průjezdné, teď bez kolon. V Praze na městském okruhu jsou v noci zavřené některé tunely nebo jejich části. Neprůjezdný je Strahovský tunel ze Smíchova na Břevnov a zavřená je také část Blanky, obousměrně mezi sjezdy na Letnou a Troju. Na silnici 35 z Liberce do Hrádku nad ní jsou nová úplná uzavírka. Ve směru od Liberce je nově zavřený exit 12, Chrastava, přijezd i nájezd. Uzavírka potrvá do srpna, oběd se dá přes exit 14, případně otočením na exitu 10 u Bílého kostela nad Nisou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
19: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Dnes čekáme polojasno, během dopoledne postupně oblačno, na severu a severovýchodě ojediněle přehánky, které ale budou k večeru ustávat. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů, na jižní Moravě i 24, na horách nejčastěji kolem 11 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
19: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
20: Vítejte v Leonardu Plus. Ukrajinské úřady denně hlásí oběti na životech v řadách civilistů. A zvláště při hraničních regionech často umírají třeba i mladí lidé, děti po útocích ruských dronů. Jenom během nocí těch útoků bývají stovky, často v regionech blíže fronty. Pokračující ruská invaze znamená velký psychický tlak, zvláště na vojáky, kteří čeli přímo, ale i na jejich rodiny. Cenná je proto pomoc terapeutů, kteří pomáhají čelit následkům války pro duševní zdraví. Hostem Leonarda Plus je proto Anna Michalčuk, ukrajinská psychoterapeutka. Vítejte, dobrý den.
21: Dobrý den, děkuji moc za pozvání a přivítání v Českém rozhlasu.
20: Pořadem vás provede Martina Mašková.
19: Leonardo Plus.
20: Vy jste studovala v České republice, ještě dřív, než jste studovala psychoterapii na Ukrajině, je to tak?
21: Je to tak. Jsem bydlela v České republice od roku 2010. Na začátku jsem tady studovala rok češtinu, pak bakaláře na Univerzitě Jana Amose Komenského z řízení lidských zdrojů a následně jsem se přihlásila na České vysoké učení technické v Praze a tam jsem studovala řízení inovačních projektů.
20: To znamená, že vlastně vzděláním, no původním vzděláním jste manažerka, ale táhlo vás to k terapii.
21: Přesně tak. Docela mě potěšilo, když jsem viděla studijní program Univerzity Jana Amose Komenského a tam bylo psychologie osobnosti, psychologie vývoje, psychologie práce. 80% toho programu byla psychologie.
20: Takže ta hlavní motivace k doplnění toho oboru byla práce s lidmi, nebo měla být. A tohle je taky práce s lidmi v jiném gardu.
21: Přesně tak. Mě asi od 14 let zajímala lidská duše. Četla jsem různé filozofické knihy a přemýšlela jsem o tom, jak můžu s tím začít pracovat. A trvalo mě docela dlouho, než jsem se odvážila a opravdu šla do toho výcviku a uvěřila to, že ten můj sen, být psychoterapeutka a pracovat s lidskými duši je možný a teď ten sen žiju.
20: Vy jste, pokud vím, vlastně z lékařské rodiny. Tatínek je na frontě, myslím, vojenský chirurg.
21: Je to tak.
20: A manžel je na frontě.
21: Manžel je taky na frontě a je taky můj kolega, je to taky psychoterapeut.
20: Čili jste prodělali ten výcvik ve stejnou dobu. Vy jste tedy žila plus minus 13 let tady v České republice, ale rozhodla jste se vrátit do Kyjeva. V jaké souvislosti nebo s jakou motivací?
21: V podstatě od začátku plnohodnotné ruské invaze jsem cítila v sobě veliký hněv a touhu vrátit se. Dokonce jsem rozmýšlela o tom, jestli se nepřidám přímo k armádě. Tata mě rozmluvil s tím, že asi budu užitečnější v jiných místech. A to už jsem byla přihlášena na ten terapeutický výcvik. A jako každý člověk, který byl v Evropě tou dobou, jsem si představovala, že ty bomby padají prostě všude. A potřebovala jsem nějakou zaminku k tomu, abych tam přijela a ten výcvik se stál tou zeminkou a pak tou zeminkou stála zamilovanost do mýho manžela budoucího.
20: Vlastně žijete tak trochu mezi tím zázemím a frontou na pomezí. Jak psychicky náročné to je, protože my budeme mluvit o tom, jak pracujete s klienty, ale zároveň i tohle přece musí být určitý jako psychický tlak pro vás samotnou.
21: Je to tak, Martino, je to velký psychický tlak i pro mě, ale je takový jako kdyby v pozadí, neviditelný. Je to jako kdyby jste na sobě měla takovou těžkou deku. Podprahový takový stres, který v podstatě, protože mě doprovází, když žiju v Kyjevě, mě neustále doprovází rozhodování o to, jak lépe můžu přežít. Že musím mít zbáleno například zavazadlo.
20: Pořád.
21: Pořád. Zavazadlo s vodou, nějakými svačinami, spacákem, karimatkou a tak dále. Že musím mít doma všechny zásoby k tomu, abych dokázala pracovat a poskytovat terapii lidem, i když nebude mít proud, nebo když mě vypadne internet. Jak s tím naložím?
20: Jakou psychickou podporou nebo spruhou v téhle situaci je ta vazba do Čech? Ať už profesní, anebo lidská?
21: I profesní, i lidská vlastně veliká. I ten samotný například váš zájem a zájem vůbec všech Čechů o to, co se děje na Ukrajině, pro mě je velkou podporou a pro Ukrajince vůbec. Jeden z narrativů ruské propagandy, která se šíří na Ukrajině, je to, že všichni na nás zapomněli. Nikdo o nás nemá zájem. Evropáni nás nemají rádi vlastně. A já tam jezdím i sama zažívám tady v Praze, když se setkávám s lidmi, že mě lidi říkají, že to není tak, že to není pravda, že přispívají a pomáhají. A já to pak šířím také i na Ukrajině, mezi svými kolegy, klienty, přátelé. A vidím tam tu odezvu, vidím dojetí, ne u všech, ale dejme tomu u 70% lidí, to vyvolá nějaké hezké pocity. To je jedna věc, to je ta morální podpora. A druhá věc je to, že já sem jezdím v podstatě se vyspat. A hrozně hezky tady spím, protože když nevíte, jestli se dneska večer vyspíte, když už mám za sebou několik těch kombinovaných útoků, který jsem přežívala třeba i v krytu, tak zažíváte neustále něco, čemu se říká latentní násilí. Samotné očekávání toho, že se násilí stane, vyčerpává. Tady pocit ohrožení přispívá k tomu, že vlastně byl bezpím. A když přijedu do Prahy, tak najednou začínám hezky spát. Naposledy pamatuju si, když jsem vystoupila na hlavním nádraží, byla jsem hodně dojatá a přišlo mi, že poznávám ten vzduch, jak to tady voní. A měla jsem dojem, jako kdybych roztánula, jako kdyby ty ledy zešly z mých ramenů. To vlastně byla moje první návštěva od té hrozné zimy, co jsem zažila. Jsem celou zimu vlastně prožila v tom Kyjevě a zažívala jsem ty útoky i ten nedostatek tepla, proudu a vody. Takže Česko bylo najednou prostě...
20: Oáza.
21: Oáza. Jo, měla jsem dojem, že jsem přijela a přátelé a kamarádi mě rodnou takhle chytili a vzali na ručičky. A byla jsem hodně ohřátá jak fyzicky ve vaně, tak i vlastně lidsky.
20: Hostem Leonarda Plus je psychoterapeutka Anna Michalčuk.
19: Posloucháte Leonardo Plus. Nadčasové rozhovory s výjimečnými osobnostmi nejen ze světa vědy. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
20: Na všechno, o čem mluvíme v tomto pořadu, se díváme společně s mým hostem, s Annou Michalčuk, optikou psychoterapeutky. Jaký psychický tlak tedy znamenají ty útoky na hlavní město pro tamní obyvatele? Co to v praxi znamená pro život a psychické zdraví obyvatel Kyjeva?
21: Každý si s tím vyspořádává jinak, někdo líp, někdo hůř. Znamená to celou řádu takových obyčejných každodenních omezení, jako například, že během poplachu nejezdí metro, nemůžete být venku od 12 do 5 do rána, nefunguje navigace například. To jsou taková jednoduchá omezení. Ale pak i ten neustálý pocit, jak jsme se bavili předtím, toho ohrožení, to je ten stres, který se kumuluje jak v těle, tak i v psychice. Lidi potřebují více úsilí vyvinout k tomu, aby přežili, aby si rozplánovali ten svůj den a mají méně sil na to, aby se propojovali. Takže i když já třeba jsem během té hrozné zimy, která byla letos, našla v sobě úsilí natáhnout tu ruku pro pomoc ke svým přátelům, rodině i tak dále, často jsem zažívala to, že ten člověk na druhé straně vlastně nemá sílu mě odpovědět. Nemá sílu taky. Ale ta osobní setkávání hodně pomáhají a hodně pomáhá to uvědomění toho, že život pokračuje, že my stále vybíráme ten život. Jak to vám ještě říct? Po těch útocích hodně často mívám pocit, je to v podstatě zážitek násilí. Je to zážitek toho, že někdo mě chtěl zavraždit.
0: Co vám samotné pomáhá podporovat, posilovat tu odolnost? A to myslím jak v profesním ohledu i v tom osobním ohledu.
21: Mně hodně pomohlo zpracovat ty své zážitky z té zimy a vůbec ty války na Ukrajině díky tomu, že jsem vytvořila jednu lekci na téma odolnost, kterou jsem tady prezentovala v Praze, kterou budu prezentovat i dále. Ten pocit, že vlastně moje utrpení má smysl a může vlastně posilit někoho jiného, je jedním takovým silným bodem. Ale obecně moje osobní odolnost a i to, co říkám jiným lidem, stojí na mnoha pilířích a čím víc jich je, tím odolnější vlastně jste.
0: A možná bychom potřebovali příklady?
21: Tak například připravovat se na to nejhorší. Takže moje domácnost je zařízena takovým způsobem, že kdyby vypadla voda, vypadl proud, neměla jsem plyn, tak já vždycky mám nějaké světílka nebo nabíjící stanici nebo plynovou bombu, se tomu říká, k tomu, abych si mohla uvařit. Další věc, zakládám na hřejivých vztazích s lidmi. Když je mi špatně, vím, že třeba teďka úplně nemám sílu se s někým propojit, ale jako kdybych, víte, jako v dětství musíte spolknout sirup nebo tabletu, prostě se namotivuju k tomu tu ruku natáhnout, protože vím, že potom mi bude líp. Psychoterapie taky hodně pomáhá. Místo, kde já můžu mluvit o sobě, o tom, co zažívám, o svém utrpení. A další věc, co je hledání podobných příběhů a podobných lidí, kteří taky zažívali nějaký diskomfort, omezení a inspirace skrz to, jak oni to prošli. Takže já hledám takové lidi, jak třeba v českých celosvětových dějinách, tak i v ukrajinských dějinách. Jeden z mých oblíbených inspirací je ukrajinský filozof Ihor Kozlovský, který byl mučen a byl v ruském zajetí více než 2 roky a poslouchám jeho lekce a to mě hodně podporuje.
0: To je za současné války. Za
21: současné války.
0: Posloucháte Leonardo Plus, mým hostem je psychoterapeutka Anna Michalčuk. Vaše, abych řekla, hlavní odborná práce ve vztahu k Ukrajině, pokud tomu dobře rozumím, tak je péče o manželky nebo partnerky vojáků. Co to obnáší? Jakému tlaku oni čelí?
21: Ano, já jsem dobrovolní krizová interventka v jedné nekomerční organizaci na Ukrajině, která se zabývá péčí o manželky vojáků. Každá žena, která se tam obrátí a nechá svůj kontakt, má nárok na 3 bezplatné, absolutně bezplatné konzultace, může přijít k nám do takzvaných hřejivých kruhů, do těch kruhů může chodit neomezeně a také tam v rámci péče a pomoc při těhotenství.
0: To je offline, předpokládám, ne online.
21: Online. Protože ty ženy jsou v různých okolnostech, jsou po celém státě Ukrajiny, velký stát, i ty odborníci hodně často bývají v zahraničí. Online pro Ukrajinu a pro ukrajinskou terapii je opravdu velkou záchranou a prokázal se jako dostatečně efektivní. Jo, kdyby nebýt toho online, tak vlastně jsme všichni na tom daleko hůř. Čemu oni čelí, jste se mě ptala, Martin.
0: Ano, jakému tlaku čelí, co nejčastěji řeší, ptám se vší diskrétností, protože nemůžeme sdílet nějaká osobní, vysloveně osobní věci, ale typově, jakým problémům čelí.
21: Já bych řekla, že jeden z takových největších problémů je to, že čelí nepochopení ze strany společnosti. Protože ukrajinská společnost stále v sobě má třeba muže, které si vybrali vyhýbat povinné službě, nebo utéct, nebo ženy, se kterými ty manželky vojáků se setkávají, často se bojí jejich osudu. Proto vlastně, když ty manželky vojáků chtějí pozdílet, že jsou naštvaný, nebo rozčarovaný, nebo smutný, a prožívají v podstatě ztrátu toho manželského života a rodinného. To okolí je neumí s tím přijmout a podpořit. To okolí je buď odmítá, zmenšuje a tak dále.
0: A čím to je?
21: Já si myslím, že je to strachem. Dost často lidi se bojí toho, co ty ženy zažívají, protože neumějí si to představit. Jedna věc. A druhá věc, občas je to i studem, protože například je tam manželka vojáka a pak je tam manželka člověka, který se zhodl té armádě vyhnout. A ona vlastně, ty dvě, ta, co má toho vyhýbajícího se manžela, může zažívat stud v kontaktu s tou manželkou vojáka.
0: A v jaké situaci jsou ty rodiny, které vlastně přišly o manžela buď, že padl na frontě, nebo že tam pořád je, třeba už několik let, nebo
20: zkrátka je nějakým způsobem mimo domov kvůli válce.
21: Ty ženy čeli tomu, že na sobě musí táhnout tu domácnost kompletně sami, děti, popřípadě staré rodiče, popřípadě se musí někam úplně přestěhovat. Můžou být z okupovaného území, anebo ta fronta, ona se blíží a dosah těch dronů se zvětšuje, takže ta vlastně nebezpečná zóna, ne kill zóna, ale ta nebezpečná zóna se neustále rozšířuje. Takže i tomuto ty ženy čeli.
20: Já si vzpomínám, když jsem byla ve Slovensku, tak ještě v té době, když jsem tam měla možnost mluvit s rodinami, tak tam jako plus minus bylo možné žít, ale pak jsem zaznamenala v zimě poté, to byla zima 2025, že vlastně už ta místní vojenská správa žádala, aby pokud možno rodiny s dětmi šly blíž do vnitrozemí, protože to začíná být nebezpečné. Já nevím, jak moc se podle vaší zkušenosti nebo zkušenosti vašich klientek změnila situace po tom, co začaly používat ty drony na optických vláknech. Je to nějaký psychologický posun nebo je to tak plus minus stejné, že i ty konvenční drony?
21: Pro ženy vojáku to v podstatě se nemyslím, že mělo velký dopad, to spíš mělo dopad přímo pro vojáky, kvůli tomu, že jestli já chápu správně, já nejsem vojenský odborník, tam se jedná o to, že ty drony na optickém vláknu jsou hůř identifikovatelné, není možné je potlačit zásobami radioelektronního boje, ale oni nedolítají tak hluboko do toho tylu. To se týká přímo té kill zóny.

0: Комар, а небо цоколивце в подстаті має мотор. Цоколивце має мотор, виволава в них нагле збистрені.
1: Zase to vrátím těm manželkám vojáků, které prostě žijí, jasně, čím blíž těm válečným zónám, tak tím větší riziko. Zase ve vší diskrétnosti, co s vámi řeší? Co je předmětem té vaší odborné péče o ně?
0: Truchlení v podstatě. Truchlení pro ten jejich život, který se nestal. A přijetí toho faktu, že nevědí, kdy válka skončí. A ty pocity, které nemají kam dát. A hodně často vyčerpání a unávu.
1: Prakticky, v jaké situaci jsou ty rodiny finančně? No, když je muž v armádě, tak mají nějaký příspěvek.
0: Když je ten muž v armádě, tak ty děti a ta manželka můžou mít slevy například na energie. Čím blíž je k té frontě, tím vyšší má peněžní zabezpečení. Tam v ukrajinské armádě je to tak, že máte fixovanou výplatu, která činí 15-20 tisíc korun. Teďka to nějak navyšovali, takže asi je to spíš jako těch 15. A plus k tomu dostávají ještě tuším cca 50 tisíc navíc, pokud jsou blízko ty kill zóny toho boje.
1: Ale zase to zase není tak moc. Já jsem se ptala proto, když mluvíme o těch psychických tlacích na rodiny, tak jestli jako pociťují i nějakou finanční tíseň, když se... Jestli ty tlaky třeba případně jsou i finanční, proto se ne vždycky.
0: Ne vždycky, popravdě to není první věc, kterou jdou se mnou řešit. Jo, spíš je tam jakoby takovou červenou linkou to nepochopení, truchlení a unava.
1: A teď jsou situace, kdy se muži vracejí, třeba kvůli zranění, stanou se z nich váleční veteráni. Co to obnáší, jak náročné to pro vaše klientky je?
0: Obnáší to seznámit se s absolutně novým člověkem. S člověkem, který je něčím, co jste nikdy předtím neviděla a nepotkala. Protože voják, který se vrátí z té fronty, to, co na té frontě je adaptivní, pro naši společnost může vypadat nepříjemně, provokativně. On možná se zavírá, nechce o těch věcech mluvit, ona se o něj chce nějakým způsobem postarat a on to vnímá jako rozrušení. Dost často ty ženy taky čelí tomu, že pokud ten manžel tam byl hodně dlouhou dobu, tak v podstatě už neumí žít ten civilní život. On je zvyklý na to, že má rozkaz. On je zvyklý na to, že ví, že má předurčený, co má a kdy dělat. Takže on se musí na novo učit, objednávat se k lékaři, já nevím, vymyslet, co budou dělat dneska večer a tak dále. Další věc je to, že on přijede v podstatě jako méně citlivý, ona po něm chce nějaké to emoční propojení, nějakou blízkost, ale on zatím toho nějakou dobu není schopen.
1: Co v tom krajním případě, kdy se návrat nepodaří? Trauma třeba z toho, že mu zabili kamaráda a není schopen tu emoci spojit s něčím jiným, takže dokonce domácí násilí, alkohol.
0: Děje se to taky, což si vzpomínám, že bylo takové jedno z mých rozčarování. Já jsem i stále toužím potom více pracovat přímo s veterány a s vojáky a když jsem si představovala, že do té práce jdu, tak jsem si představovala, že za mnou přijde takový sokol. Vysoce morální člověk s obdivuhodnými hodnotami, ale tam jsou prostě obyčejní lidi a moje práce je od toho i pomáhat i třeba lidem, se kterými nesouhlasím, se kterými se moje hodnoty liší i tak dále.
1: Protože prošli něčím, čím my jsme neprošli.
0: Třeba prošli, kvůli tomu, že prošli něčím, čím jsme my neprošli, to je taky jako jedna věc a je tam spousta takové bolesti a uraženosti na to, že my to tady nechápeme a pocit opuštění, jako kdyby na něj všichni zapomněli. To se může taky projevovat ve vztahu s tou manželkou, anebo ten člověk vlastně byl v něčem neúplně zrálý ještě před tou válkou a ta válka jako zvětšovací sklo to vlastně zesílila. A teď s tím musíte naložit nějakým způsobem. Díky bohu na Ukrajině je dostatečně, nevím jestli dostatečně, ale docela dost neziskových organizací, kteří se věnují rehabilitaci pro ty vojáky a jejich zpětné integraci do společnosti.
1: Co obnášel váš výcvik? Co všechno, jakou výbavu potřebuje mít psychoterapeut, který potom už pracuje s klienty. Vím, že i během výcviku pracuje s klienty, takže vy jste už aktivní psychoterapeut.
0: Je to tak. Jsem vlastně psychoterapeut ve výcviku. Když ten výcvik už mám dokončený, mně chybí jenom pár formalit, určitý dokumenty, které musím dodělat k tomu, abych dostala bezprostředně ten certifikát. Ale ten výcvik je pětiletý, takzvaně komplexní a jsou tam stovky a stovky hodin terapie a v různých podobách, v podobě osobní terapie, skupinové terapie, supervize, různé specializace a tak dále. Já jsem taky ještě i parová terapeutka, takže to je taky jako vlastně proto ty manželky vojáku, kromě toho, že jsem sama manželka vojáka, tak ta parová terapie mě zajímá ještě z hlediska toho, že vztahy jsou můj

0: dlouhodobý zájem.
1: A je to výhoda být manželkou vojáka pro tu práci, nebo je to malinko i handicap, protože bolí to, co bolí vaši klientku, tak může trochu bolet i vás, nebo si uvědomíte na tom svoji situaci?
0: Já to vnímám jako silnou stránku, možná proto, že se cítím docela dost jako při síle aktuálně a vidím na těch ženách, že když jim řeknu, že jsem taky manželka vojáka, jako kdyby s nich něco jako spadlo. Že před nima si děje někdo, kdo s nima tu zkušenost sdílí a někdo, kdo jim víc rozumí. Kde není jenom trénovaný odborník, ale najednou je tam větší ten lidský rozměr.
1: Takže jaká pomoc pomáhá? Krom toho, že ví, že sdílíte osud, tak jaký typ podpory z vašeho pohledu nejlépe zabírá v těchto situacích?
0: Já bych řekla, že určitě dát prostor během těch sezení těm pocitům. A druhá, validovat je, hodně validovat, že to, že ta žena je, prožívá je normální, ty okolnosti nejsou normální.
1: Dát jí pocit hodnoty.
0: Dát jí pocit hodnoty a toho, že s ní není nic špatně, že je třeba naštvaná. S ní není nic špatně, že se cítí být uražena. S ní není nic špatně, že třeba ostře reaguje na to, že někdo si pustí ruskou písničku, nebo že někdo se chlubí tím, jak se vyhýbá armádě. Že tam vzniká ta agresivní reakce, nebo s ní není nic špatně v tom smyslu, že chce třeba spát několik dní za sebou, protože je prostě přetížena. Kvalidovat ji v tomhle tom a ukázovat, že ona to vlastně zvládá, i když se jí zdá, že ne.
1: Mluvíme o ženách, ale samozřejmě v tom všem často jsou děti. Já vím, že to by byla samostatná kapitola, asi jako dětská psychika ve válce, ale pomáhají těm maminkám, jsou možná silnější, než by se zdálo, anebo je to těžké? No těžké to je každopádně, asi předpokládám, ale...
0: To asi záleží na věku toho dítěte. V některých případech to, že se dítě objeví v té rodině, může pomoct té mamince si uvědomit, že má zlepšit podmínky svého života. Ale obecně děti jsou prostě další zátěž docela často. Možná to zní trošku hrubě, to, co jsem teďka řekla, ale...
1: Když je někdo psychicky na dně, protože manžela má na frontě nebo zraněného nebo ve špatném psychickém stavu, tak je to náročnější být oporou pro děti.
0: A je to taky náročný jim vysvětlovat, kde je táta. A vidět, že i vlastně ten manžel přichází o ty zážitky, které už se nikdy nezopakují.
1: Psychoterapeutka z Kyjeva Anna Michalčuk, odbornice, která pečuje zvláště o psychické zdraví manželek vojáků. Děkujeme, že jste přišla k nám do studia i přijela z Kyjeva.
0: Děkuji vám, Martina, za pozvání.
1: Posluchačům děkuji za pozornost. Od mikrofonu se pro tentokrát loučí Martina Mašková.
2: Pracovat ve volném čase a zadarmo. I s takto nevěřícnými reakcemi se občas setkávají lidé, kteří se věnují dobrovolnictví. Jak je to ale může posunout v pracovní kariéře? A umíme v Česku dobrovolnickou práci náležitě ocenit? Tomu se bude věnovat pořad Reparát ve vysílání Plusu v pondělí po 14:30 nebo na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
3: O životním prostředí vám na Plusu řekneme všechno. Vysíláme o klimatické změně, vysvětlujeme důvody sucha i povodní, mapujeme ochranu přírody, práci ekologických organizací i to, jak se do ekologie promítá politika samospráv. Vysvětlujeme opatření na ochranu přírody a klimatu na světové, evropské, národní i lokální úrovni. Sledujeme kroky vědců a zasazujeme je do kontextu. Zaostřeno, Věda Plus, Hovory, Leonardo Plus, Raní i Odpolední Plus. Poslouchejte, když chcete vědět proč. Ochrana přírody a životního prostředí je doma na Plusu. Výběr toho nejlepšího z Českého rozhlasu Plus najdete i na Instagramu. Nejzajímavější rozhovory, nejpalčivější témata, podcasty, radioknihy, politika, biznis, společnost, věda. Když chcete vidět proč, podívejte se na sociální sítě Českého rozhlasu Plus. Odebírejte a lajkujte videozáznamy vašich oblíbených pořadů na oficiálním YouTube kanálu nebo čtěte, lajkujte a sdílejte statusy na Facebooku a síti X. Jsme pro vás také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. Půl čtvrté. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Po ruském útoku v severní části Kyjeva je bez elektřiny přibližně 140 tisíc domácností. Zraněných je nejméně 10 lidí. Na Telegramu o tom informoval starosta města Vitalij Kličko. Zároveň vyzval obyvatele, aby vyhledali nejbližší úkryt. V místním klášteru Kyjevsko-Pečerská lávra vypukl požár. Hoří i střecha Uspenského chrámu. V plamenech jsou taky další domy a auta hned v několika částech Kyjeva. Na Slovensko dorazil indický premiér Narendra Modi. Je to vůbec první návštěva indického předsedy vlády v zemi. Slovenská diplomacie ji označuje za jeden z nejvýznamnějších momentů ve vzájemných vztazích za poslední roky. Modi se setká s prezidentem Petrem Pellegrinim i premiérem Robertem Ficem. Mezi témata, která obě země spojují, patří například nové technologie, energetika nebo obranný průmysl. Rodinné firmy můžou od dneška žádat o zvýhodněný úvěr na rozvoj. Získat můžou až 120 milionů korun, třeba na modernizaci technologií, nový software nebo opravy budov. Program Expanze spustilo Ministerstvo průmyslu a obchodu už v únoru. Polovinu nákladů firmám bez úroku pokryje Národní rozvojová banka. Na podporu malých podniků je celkem připravených 5 miliard 100 milionů korun. A do Benešovy vily v Sezimově Ústí se dnes po 88 letech vrátí vzácná rytina Jeruzalém od Václava Holara. Husitské muzeum v Táboře ji slavnostně převezme od potomků rodiny Bohuše Beneše, synovce prezidenta Edvarda Beneše a jeho manželky Emilie Benešové. Dílo bylo v minulosti součástí interiéru vily. Tereza Kneblová vyhrála kajak cross na světovém poháru v Augsburgu. Suverénním triumfem ve finálové jízdě navázala na stříbro z časovky a čeští volejbalisté poprvé v letošním ročníku Evropské ligy prohráli. Po třech výhrách padli v Jihlavě s Dánskem 2-3 na sety.
5: Omezení na D11 u sjezdu na Pečky a u zavírka na Pražském okruhu. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy za sjezdem na Pečky stojí auto s poruchou. 33. kilometr zřejmě mimo jízdní pruhy. Průjezd nezdržuje. Na Pražském okruhu ve směru na Ruzyni je už několik hodin zavřený sjezd z exitu 23,5 Chrášťany. Uzavírka potrvá více než měsíc. Oběd se dá po Rozvadovské spojce a ulicích Hřebnická a Na Radosti. A na D48 z Nového Jičína na Olomouc je od půlnoci od sjezdu na Jeseník nad Odrou nové omezení mezi 8. až 3. kilometrem průjezdní jen jeden pruh. Teď se místem projíždí vždy plynule, ta uzavírka potrvá týden. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Dnes čekáme polojasno, dopoledne postupně oblačno, na severu a severovýchodě ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
6: Dnes s Janem Lukačevičem.
7: Víte, proč je nikotin tak návykový? Nebo proč nám funguje mozek? Za obojím stojí nenápadné síly, které drží pohromadě molekuly v našem těle a které jsou přitom tak malé, že je nikdy neuvidíme pouhým okem. Matěj Červenka je 22-letý chemik z Akademie věd, který se rozhodl tyhle exotické síly zkoumat. Výsledky, se kterými přišel, mohou jednou pomoct při vývoji nových léčiv. Nejen o výsledcích, ale i o světě očima chemika a o surfování si budeme dnes povídat. Matěj, ahoj.
8: Ahoj, Honzo.
3: Žárovky.
7: Když řeknu, že se věnuješ kation P interakcím, asi se většina posluchačů a posluchaček vyplaší, protože jim to nic neřekne. Můžeš to prosím tě přiblížit lidem, kteří měli chemii naposledy na střední škole?
8: On už ten samotný název kation P interakce hodně napovídá. Pojďme si to rozebrat slovo po slovu. Kation nebo kationt je kladně nabitá částice. Můžeme si představit například sodný kation z chloridu sodného neboli kuchyňské soli. A to slovo P v tom názvu kation P stojí za P elektronový systém, který obsahují molekuly, jako je například benzen nebo fenol, to jest aromatické molekuly. A tyhle kation P interakce jsou nesmírně důležité pro biologii a nebyli bychom bez nich schopni fungovat a spousta léčiv by bez nich taky nefungovala.
7: K čemu ještě fenol je?
8: Fenol je hrozně zajímavá látka. Je velice povrchově aktivní a dá se z ní například dělat separace DNA, ale pro nás je teda především zajímavá, protože se vyskytuje v proteinech a je to pro mě jako pro fyzikálního chemika jednoduchý systém pro studium jako molekula.
7: No, ty říkáš jednoduchý systém, ale já jsem se dočetl, že u nás se experimenty, které pro váš výzkum potřebujete, s těmito molekulovými interakcemi ani nedají uskutečnit. Jak je to možné? Proč to u nás nejde?
8: Ano, to je pravda. Nás teda, jenom abych to uvedl, zajímá, jak se ty interakce chovají ve vodě a jaký mají vliv na strukturu vodních roztoků. A my potřebujeme k takovým měřením provádět difrakční experimenty. Difrakce zjednodušeně je typ experimentu, který nám umožňuje nahlídnout do struktury látky, ať už krystalu, roztoku, nebo dokonce i odkryt celou strukturu celého proteinu. A my teda děláme přesněji neutronovou difrakci s izotopovou substitucí, to znamená, že ty experimenty jsou ještě o trochu složitější, protože potřebujeme izotopově značené sloučeniny a u nás se ty rozptylové experimenty s těma neutronama bohužel nedají dělat.
7: Těžko se to možná představuje, protože člověk si řekne, no tak nějaký experiment. V České republice nemáme na to přístroje?
8: Máme jaderný reaktor v Řeži, ale tam bohužel se nedokáže v jednu chvíli udělat dost neutronů na to, aby to uživilo ten náš přístroj. Proto musíme dojíždět do francouzského Grenoblu, kde mají jaderné zařízení, mají tam jaderný reaktor s obohaceným uranem a tam je přístroj, na kterém jsme schopni měřit naše experimenty.
7: Takže člověk docela dost cestuje, aby vůbec něco změřil.
8: Jo, cestuje zhruba jednou až dvakrát ročně na experiment takový.
7: Ty říkáš, že ty kation P interakce jsou ve vodě silnější, než si vědci doteď mysleli. To zní jako malý detail, ale proč je to vlastně tak velká věc?
8: Oni jsou ty interakce i v biologii hrozně specifický. Jenom abych uvedl ještě trochu kation P interakce, tak oni je objevili zhruba někdy na rozmezí 80. a 90. let. A když se začaly objevovat první krystalografické struktury proteinů, tak zjistili, že kladně nabitý aminokyseliny, například lysin nebo arginin, se nepárují se záporně nabitými aminokyselinovými zbytky, jak by se očekávalo, ale často se nacházejí právě u těch aromatických molekul. A tak se tím začali lidi zaobírat, a zjistilo se, že ty interakce jsou v biologii všude přítomné.
7: Takže proč je to vlastně tak velká věc, že jsme přišli na to, že taková interakce je mnohem silnější ve vodě?
8: Je to obrovský, protože nám to dává určitý jemnější porozumění těm systémům ve vodě, kde se děje většina biologie. Ale co my jsme zároveň dokázali, a moc se teda o tom nemluví, je, že my jsme ty interakce byli jako schopni jako první v nějakým biomolekulovém rámci nasimulovat. A to nám potom pomůže právě dělat biomolekulové simulace pro vysvětlování biologických jevů nebo právě pro vývoj nových léků, což je ještě mnohem důležitější.
7: Jak se taková simulace dělá? Je to na počítači nebo se opravdicky dělá něco se zkumavkami v laboratoři?
8: Je to simulace počítačová. Nás zajímá, jak ty simulace dělá co nejlíp. A bohužel ty biomolekulové simulace, tak kdyby člověk je mohl dělat kvantově, tak to tak dělá, ale bohužel to nejde. Takže my musíme je zjednodušovat, zjednodušeně řečeno, abychom mohli simulovat celý proteiny a nás zajímá právě to, jak je dělat přesně v kontextu toho biomolekulového simulování.
6: Žárovky. Pozitivní zprávy o budoucnosti lidstva.
7: S Matějem Červenkou z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky si povídáme o velmi exotických molekulárních interakcích. Matěji, ty jsi nastoupil na UOCHAP, jak se tomhle ústavu taky někdy říká, v 19. Ty bakalářku odezdáváš letos. Jak tohle člověk stihne takhle brzo?
8: Já dělám u Pavla Jungwirta na OCHABu a já jsem se s ním skontaktoval už ve třeťáku na gymnáziu. Já jsem se o něm dozvěděl, když jsme s klukama nebo se spolužákama chtěli připravit kapalnou slitinu sodíku a draslíku. Vlastně sodík a draslík jsou oba dva pevné látky a když je smíchá člověk v nějakém poměru dohromady, tak dostane kapalný kov, který vypadá zhruba jako rtuť. Ale nejzajímavější na tom je to, že když to člověk hodí do vody, tak to bouchá a hoří.
9: Já jsem se chtěl zeptat, jak vás napadlo míchat takovéhle látky, ale v okamžiku, kdy se řekne, že to bouchá, tak to by mě taky asi lákalo vyzkoušet.
8: No a Pavel mě navedl právě na jeho dlouholetého spolupracovníka Phila Masona, a který používá tuto slitinu k experimentům, které provádí. A on nás to teda naučil a pak se mě zeptal, jestli bych tam nechtěl zůstat jako na stáž. Tak jsme se domluvili, že nastoupím, až začnu na vysoké škole. A nastoupil jsem tam a začal jsem dělat právě na projektu kovové vody, ve které používáme tyto slitiny.
9: Taky jsem se dočet, že máš za sebou už i autorství článku v prestižním časopise a zároveň těch článků už máš za opaskem víc. Stíháš se někdy chovat jako klasický vysokoškolský student, co prostě občas vyrazí s kamarády, nebo se podřizuje tvůj čas vědě a laboratoři?
8: Ne, právě naopak. To, že dělám vědu na ústavu, mě často donutilo, abych neřešil tolik školu a řešil jsem tu práci a čas na kamarády a sportování a užívání si života si taky udělám. Přece jenom se o chemicích říká, že to jsou největší pařmeni, tak...
9: To mi trošku nahrává na další otázku, protože jsem se chtěl zeptat, co děláš, když potřebuješ od takového shonu vyčistit hlavu. Zmínil jsi sportování, zmínil jsi, že chemici jsou pařmeni, co tam všechno ještě máš?
8: Když si potřebuji vyčistit hlavu, tak skočím na webovou stránku, kde je větrná předpověď pro příští 2 týdny a najdu místo v Evropě, kde je teplo, vítr a skočím do auta, vezmu surf a jedu.
9: Takže si to mám představit, že windsurfuješ, je to ten správný sport, nebo kite?
8: Ano, windsurfing.
9: Jaké to je takhle jezdit? Přemýšlíš u toho nad chemií, nebo se soustředíš jenom na to, co je okolo tebe?
8: Já jsem v duši chemik a nad chemií přemýšlím v podstatě neustále. I na surfu, když se třeba potkám s někým a bavíme se o vybavení, tak mě zajímá, z čeho je to vyrobené a proč se nějaký materiál zrovna použije. Ale samozřejmě, když je člověk na vodě, tak úplně vypne a zajímá ho jenom ten samotný požitek z toho sportu.
9: Což si myslím, že je hodně potřeba s takovým zápřehem. Když jsme u toho zápřehu, tak ty jsi zmiňoval, že vyrážíte na experimenty do Grenoblu 2x do roka. Já jsem se v jednom článku dočetl, že tam pracujete klidně 16 až 18 hodin. Jak takový den vypadá v takovémhle vypětí sil?
8: Ono to dost záleží, jak moc ten experiment jde podle plánu. Vlastně ono je docela i složité ten čas na tom přístroji dostat, protože neutrony jsou neuvěřitelně drahé. Pro představu, jeden den na tom experimentu stojí zhruba 30 000 dolarů. A teda člověk musí celý ten experiment vymyslet ještě předtím, než ho může udělat a nemá ani tu jistotu, když podává žádost o ten experiment, že ho dostane. A když jede na ten experiment, dostane ten čas, tak musí využít v podstatě každou minutu toho neutronového paprsku. Proto děláme často třeba 16-18 hodin, pak si přes noc necháme vzorek v paprsku a ráno se zase zbudíme, nasnídáme se, jdeme vyměnit vzorek a takhle to vlastně jde dookola zhruba týden, co jsme tam.
9: To asi člověk moc nespí, co?
8: No... Když jede víc lidí na experiment, tak se třeba vyspí i díl, že se střídají směny, ale často nespí, ano.
9: A dobíš potom zase energii na windsurfu, nebo máš ještě nějaké jiné cesty, jak si odpočinout?
8: Já ještě, teďka to bude znít trochu možná nerdsky, ale ještě rád hraju s kamarády dračí doupě a právě máme na ústavu skupinku lidí, se kterou hrajeme dračí doupě a to je taky jedna z aktivit, která mi pomáhá si odpočinout od vědy a od školy.
9: To mám radost, že nám na sebe prozrazuješ takové věci. Zároveň taky o sobě říkáš, že jsi ctižádostivý. Je to pro tebe spíš motor nebo taková past?
8: Hodně mě to pohání kupředu, něco dokázat hlavně sobě, ale člověk nesmí zapomenout, proč tu vědu začal dělat na prvním místě. A to nebylo proto, aby se mu dostal uznání, anebo publikoval co nejvíc vědeckých článků. Ale třeba pro mě to byla radost z toho se v něčem šťourat a objevovat nové věci a objasňovat zákonitosti v přírodě.
9: A to je moc hezká zpráva o tom, že lidé, kteří jsou ve vědě, tak mají ty motivace dost často čisté a prostě jenom opravdicky zajímá, jak ten svět okolo nás funguje. Zároveň já vím, že se to taky občas nepovede. Co děláš, když ti nevyjde experiment, jak na to reaguješ, jak se s takým neúspěchem popasuješ?
8: Já si myslím, že je potřeba se zvednout a jít dál, ale je vtipný, že se o tom bavíme, protože ty neutronové experimenty jsou naplánované tak, aby se nikdy nic nepokazilo, protože člověku, když ten experiment nevyjde, nemá ty data a není z toho ta publikace, tak už ten čas na tom neutronovém paprsku nikdy nedostane na ten experiment, takže tam je velký nátlak na to, aby bylo všechno správně a všechno bylo naplánované do posledního detailu.
9: No, chtěl jsem se tě zeptat, jak pracuješ s chybou, ale chápu, že minimálně v téhle oblasti to asi není úplně jednoduché, když se to nemůže nepovést. Jsou ale nějaké oblasti, kde se ti nedaří a jak na to reaguješ?
8: No tak určitě v tom modelování, v těch simulacích člověk musí vyzkoušet hodně věcí, než najde tu správnou cestu a musí prozkoušet nebo vyzkoušet mnoho slepých cest, než najde to řešení na ten svůj problém specifický. Takže určitě v tom modelování je ten pokus omyl mnohem větší, než když přijde na neutronové experimenty.
9: A pak tě žene vpřed ta zvědavost, nebo jak se vždycky zvedneš, aby si začal znovu?
8: Určitě zvědavost a chtíč vyřešit ten problém, anebo mě teda pomáhá mít v zásobě i nějaké vedlejší projekty, když se třeba zaseknu na jedné věci, tak se můžu zaměřit na něco jiného a mezi tím mi třeba doteče to řešení do hlavy nebo mi to dojde, jak jsem měl udělat tu věc, na které jsem se zaseknul.
6: Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
9: S fyzikálním chemikem Matějem Červenkou si povídáme o nejrůznějších interakcích, o tom, že nemůže udělat chybu, když měří v Grenoblu. Ale teď nás čeká povídání o popularizaci vědy, protože mě zaujal hodně tvůj výrok, že svět z pohledu chemika je fakt zajímavý. Tak si to vyzkoušíme. Vyber si jednu věc tady v tomhletom studiu a je jedno, jestli to je mikrofon, sklenice vody, sluchátka a řekni, co na ní jako chemik vidíš ty, co my ostatní tam nevidíme.
8: Dobře, mě tady nejbližší jako chemikově je sklo, tak já si tady vyberu tu sklenici, co tu mám před sebou. Na tom skle je zajímavé to, že to je nejspíš tvrzené sklo, neboli sodnovápenaté, které je z většiny oxid křemičitý a pak jsou tam příměsi oxidu sodného a oxidu vápenatého, proto sodnovápenaté. Ale pro mě jako chemika jsou důležitá i jiná skla, například borosilikátové, ve kterém člověk může provádět reakce při varu nebo ho i podchladit, protože je odolné vůči teplotním změnám. Ale mě teda z mého pohledu nejvíc zajímá to, co v té sklenici je, a to je ta voda a co se děje v té vodě. To je pro mě to nejdůležitější.
9: No, tím se ukazuje, že jsi přece jen z trošku jiného těsta, protože takhle koukat na sklenici s vodou asi naši posluchači a posluchačky nezvládnou. Možná i kvůli tomu, že hodně lidí má z chemie ve škole trauma. Ať už jde o názvosloví, vzorce, nebo taky kárání za různé nepovedené experimenty. Kdyby tě dneska někdo pustil do hodin chemie na střední škole, co bys udělal jinak, aby to ty studující bavilo?
8: To není vůbec snadná otázka. Já se nezabývám didaktikou chemie a nejsem na učení a pedagogiku expert, ale já bych se zaměřil na to, co mě dostalo a vtáhlo do chemie. A to bylo to, že se člověk něco učí, výklad u tabule, od učitele, ať už na základní nebo střední škole, a potom, když to vidí v akci, když je v té laboratoři, nebo to vidí i venku, třeba pro mě na základní škole, když jsme se bavili o oxidačně redukčních dějích, tak to určitě spousta lidí zná. Vezme si černý čaj, dá si do něj med a pak když do něj nakape citron, tak ten černý čaj zasvětlá. A to se vlastně...
9: Tak to budu muset vyzkoušet. To nevím, jestli jsem někdy dělal.
8: To je vlastně oxidačně redukční děj, kde citronu je vitamin C, což je antioxidant, to znamená redukční činidlo. A ono to redukuje ty látky, které způsobují tu barvu toho čaje, nebo polyfenolické látky. A ty potom neabsorbují modrou část viditelného spektra, ale právě UV, a proto ta barva zmizí.
9: Už vidím, jak naši posluchači a posluchačky běží zkoumat, jestli to jejich čaj taky udělá. Tak vám všem přeju hodně štěstí s tímhle chemickým experimentem. Ale já bych se tě zeptal ještě na jednu možná trošku vážnější otázku. Mluví se o krizi důvěry ve vědu. Ty jako chemik bys mohl možná vysvětlit našim posluchačům a posluchačkám, že experimenty, kterým se věnuješ, mají smysl a přináší užitek. Jak bys jim to vysvětlil?
8: To je další těžší otázka, protože moje práce přímo nevede k vývoji nového léku nebo vakcíny a nebo nějakého zlepšováku, který lidem usnadní život. Ale i když dělám jenom, bude to znít směšně, základní výzkum, tak dává nám to spoustu nových znalostí a vlastně i nové zbraně, které můžeme použít právě k aplikacím a může se to použít i právě k aplikacím ve vývoji léčiv například.
9: A nyní rychlá baterie otázek v rámci našeho dotazníku.
6: Žárovky. Dotazník Jana Lukačeviče.
9: Matěj, voda nebo kov?
8: Voda.
9: Moře nebo hory?
8: Moře.
9: Kniha nebo film?
8: Kniha.
9: Máš nějakou oblíbenou kuchyni?
8: Asijská.
9: Raději odpočíváš sportem nebo na gauči?
8: Sportem.
9: A odpočíváš v přírodě nebo ve městě?
8: V přírodě.
9: A pracuješ raději o samotě nebo v týmu?
8: V týmu.
6: Žárovky.
9: No, to jsem trošku tušil, protože jsem četl, že spolupracuješ i se svojí přítelkyní, která se věnuje molekulární biologii u Davida Sabatýnyho. Ty jsi ale fyzikální chemik, tak jak se vaše obory v takovém projektu můžou potkávat a co přesně společně zkoumáte?
8: Já si myslím, že v dnešní době musí být člověk ve vědě mezioborový a musí vyhledávat mezioborové spolupráce. A mě právě zajímalo, jak ty naše znalosti o těch kation-pi interakcí někde využít a přenést je trochu dál a najít právě lepší spojení fyzikální chemie a biologie, když už třeba minulý rok Nobelová cena za chemii byla za AlphaFold, což je velmi blízké tomu, co dělám já. A nás teda zajímají ty kation-pi interakce, tak jsme si vybrali látku, která je člověku velmi blízká a právě užívá kation-pi interakce k tomu, aby se vázala na receptory v těle, a tou je nikotin. Mm. A nás by zajímalo, co ještě nikotin může v buňce anebo v lidském těle dělat. A to je ještě hodně preliminární, nemusí to tak být, ale možná se nám podaří naleznout podrobnější mechanismus nebo vysvětlit mechanismus toho, proč nikotin může způsobovat inzulinovou rezistenci a jak souvisí nikotin s obezitou.
9: Tak to by byl slušný objev, který, myslím, hromadu našich posluchačů a posluchaček zajímá, protože se jich dost možná taky dotýká. Já bych se ale zeptal trošku osobněji. Mě zaujalo ta spolupráce s přítelkyní. Jak to vypadá úplně prakticky? Jaké to je pracovat s někým tak blízkým?
8: Tak samozřejmě moje přítelkyně je molekulární bioložka, takže ona odvádí tu špinavou práci v tkáňových kulturách mezi tím, co já sedím u počítače a mám jinou práci. Teda samozřejmě až od státnicou bych si taky chtěl zkusit nějaký biologický experiment a chtěli bychom ten projekt posunout někam dál.
9: A řekněme, v takové té praktické rovině, bavíte se o práci i doma, nebo když spolu trávíte volný čas, tak se toho tématu nemůžete zbavit?
8: Často se bavíme o práci i o našich oborech, občas se u toho i pohádáme.
9: Jak vypadá hádka fyzikálního chemika a molekulární bioložky?
8: No, to je takový, to já si myslím, že si to dokážu lidi představit, že já jako fyzikální chemik říkám, že co by ty biologové dělali bez nás, že by jako spoustě věcem nerozuměli a potom ona z toho biologického pohledu nebo perspektivy zase, že co by ty chemici dělali bez nás, že? Takže je to takové oboustranné. Je to spíš takové jako hraní si a poštěkávání po sobě.
9: No, tak děkujeme za tenhle pohled za oponu. Takové ale jiskření asi lidé, kteří nás poslouchají, možná ani nečekají od vědců a vědkyň, ale je dobře, že nám ukazuješ, že vědci a vědkyně jsou lidé z masa a kostí. Možná na závěr. Kdyby ses měl příštích 10 let věnovat nějakému jednomu velkému tématu, o kterém si řekneš, tak tohle chci po sobě fakt zanechat, co by to bylo?
8: Já si myslím, že ten projekt, který se zabývá kationpy interakcemi, už sám o sobě je velmi velký. Psali jsme teď s Philem Masonem Gutcher Grant a myslím si, že to tady zůstane s náma ještě dlouho. Ale určitě něco s větším přesahem ještě, tak mě právě zajímá spojování chemie, fyzikální chemie s tou biologií a vysvětlování biologických procesů na co nejfundamentálnější úrovni.
9: No nezbývá, než ti v tom držet palce, aby si učinil nejen velké objevy, ale taky ve zdraví z toho vyšel při těch potenciálních sporech s přítelkyní, ale i s tvými kolegy, aby se nezranil na windsurfu nebo při nějakém jiném sportu. Dnes jsme si povídali s Matějem Červenkou z Ústavu anorganické chemie a biochemie Akademie věd České republiky a loučí se s vámi Jan Lukačevič, příště zase Žárovky s Pavlou Hubálkovou.
3: Tento pořad vznikl ve spolupráci s nadačním fondem Žárovky. Žárovky poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
10: Věda Plus. To jsou aktuality z laboratoří, operačních sálů, observatoří a dalších vědeckých pracovišť. Uslyšíte každý všední den po 1:30 odpoledne na Plusu. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
11: Ludvík Lazar Zamenhof byl oční lékař a filolog. Především ale byl tvůrce umělého jazyka Esperanto. Jazyk, který měl nahradit všechny ostatní jazyky a kterým se měli všichni domlouvat. To bohužel nevyšlo, ale dodnes Esperantem mluví přes 2 miliony lidí.
12: Ludvík Lazar Zamenhof byl nejstarším synem učitele jazyků Mordechaje Zamenhofa a vyrůstal s 8 sourozenci. Jeho rodným jazykem byla ruština a jidiš, kterou ho učila jeho matka. Otec ho ale také zasvětil do němčiny a polštiny, kterou v dospělosti využíval častěji. Nakonec ale uměl i francouzsky, latinsky, řecky, anglicky a zajímal se i o litevštinu, španělštinu a italštinu. Vyrůstal ve městě se 3 národnostmi, žili tam Němci, Bělorusové a Poláci a právě pozorování, jak se často nemohou dohodnout, inspirovalo mladého Zamenhofa k vytvoření jednoho jednoduchého společného jazyka. Práci započal už na gymnáziu a v roce 1878 už sepsal koncepci, kterou nazval Lingue Universala.
11: Otci se však nelíbilo, kolik času syn trávil nad slovníky a nad svým vymýšleným jazykem, a proto Ludvíka Zamenhofa poslal do Moskvy na studium medicíny. Ten otci slíbil, že během studia se nebude jazyku věnovat. To ale otci nestačilo a zatímco byl syn v Moskvě, spálil všechnu jeho dosavadní práci. I to ale Ludvíka Zamenhofa neodradilo a jazyk znova zrekonstruoval z paměti. V roce 1886 se seznámil se svojí budoucí ženou, která také propadla myšlence univerzálního jazyka. Skoro celé její věno padlo na vydání první Ludvíkovy učebnice, kterou nazval Kniha první, a podepsal se pseudonymem Doktor Esperanto. Esperanto se stalo názvem jazyka až o pár let později.
12: Už několik měsíců po vydání první učebnice Esperanta začala Ludvíku Zamenhofovi chodit pošta od četných obdivovatelů a Zamenhof začal svůj jazyk ještě více vylepšovat. Také vydal učebnici v dalších jazycích. Velkou inspirací mu v tomto ohledu byli René Descartes a Jan Amos Komenský, kteří si už ve své době pohrávali s myšlenkou společného jazyka. Co ale pomohlo Esperantu, byla překladatelská práce Zamenhofa. Do Esperanta přeložil četná díla, čímž mnohonásobně rozšířil slovní zásobu Esperanta a začal v něm vytvářet slovní obraty a metafory. Mezi nejznámější překlady patří například Starý zákon, Shakespeareův Hamlet či Revizor od Gogola. Ludvík Lazar Zamenhof zemřel roku 1917 na zástavu srdce.
11: Vzniklo mnoho esperantských spolků, tím největším je Světový esperantský svaz, který funguje dodnes. Patří dokonce mezi organizace UNESCO. Největšího rozmachu se Esperanto těšilo po první světové válce, kdy byl čas mezinárodního zbližování a snaha o světovou harmonii, ale to vše překazila druhá světová válka. Mnoho esperantistů zemřelo na frontě a většina židovských esperantistů zahynula v holokaustu. Esperanto ale přežilo a neustále se zdokonaluje a čeká, až se jednou konečně stane světovým jazykem. A to vše právě díky Ludvíku Zamenhofovi.
10: Nejen události, jdeme dál. Věda, kultura, společnost. Vidíme věci v souvislostech. Jediná česká stanice mluveného slova, Český rozhlas Plus. 4 hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Washington a Teherán se shodli na podmínkách míru. Vzájemnou dohodu by měli podepsat v pátek. Ministr Klempíř se odpoledne setká se zaměstnanci, kteří přechází na kulturu z úřadu vlády. Curaçao v historicky prvním utkání na mistrovství světa ve fotbale podlehlo Německu 1-7. A dnes bude polojasno, postupně oblačno, teploty do 21 stupňů.
10: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Spojené státy a Írán se dohodly na podmínkách mírové smlouvy. Na sociální síti Truth Social to potvrdil americký prezident Donald Trump a později taky zástupci Íránu. Podle premiéra Pákistánu, který vyjednávání zprostředkovává, by obě strany měly dohodu podepsat v pátek ve Švýcarsku. Podle Trumpa se pak otevře Hormuzský průliv a okamžitě skončí americká námořní blokáda. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský míří do Francie na summit G7. Setkání lídrů 7 největších ekonomik světa začíná dnes v Paříži a Ukrajina byla přizvaná jako host. Zelenský potvrdil, že se summitu setká s americkým prezidentem Donaldem Trumpem.
13: Naše možnosti přijít do míru budou seřad hlavních témat.
14: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním videohlášení řekl, že jedním z hlavních témat summitu budou možnosti mírového ukončení války a pomoc ukrajinské obraně. V příštích dnech o tom má jednat i s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, kterému včera telefonicky blahopřál k 80. Zelenský také potvrdil, že dnes začnou jednání o prvním bloku podmínek pro vstup Ukrajiny a Moldavska do Evropské unie. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
4: Zaměstnanci odboru pro lidská práva a ochranu menšin úřadu vlády budou odpoledne jednat s ministrem kultury Otto Klempířem z motoristů. Schůzky se zúčastní i vedoucí úřadu vlády Tinde Bárta. Řešit budou například přesun útvarů národnostních menšin pod ministerstvo kultury. Další agendy dnes už zaniklého odboru si mezi sebe rozdělí i ministerstvo práce a sociálních věcí nebo ministerstvo spravedlnosti. Na Slapské přehradě ode dneška platí letní pravidla plavebního provozu. Ta mají zajistit bezpečný pohyb plavců i plavidel. Na přehradě jsou vyznačené úseky, kde musí lodě a skútry jezdit pouze pomalou, takzvanou výtlačnou rychlostí, říká vedoucí poříčního oddělení Slapy David Bernard.
15: Je povolena jízda pouze ve výtlaku od hráze za rekreační objekt Měřín a od Živojovského mostu po 116. kilometr opět platí omezení na výtlak.
4: Výhru na úvod mistrovství světa ve fotbale slaví také Pobřeží Slonoviny. S Ekvádorem si poradila 1-0 díky gólu střídajícího Diala v 90. minutě. Němci zahájili šampionát ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku vítězstvím 7-1 nad Curaçaem a Nizozemci remízou s Japonci 2-2. Na závěr dnešního programu v zámoří nastoupili Švédové proti Tunisanům. Víc řekne Jan Suchan.
16: Hraje se třetí minuta, zatím branka nepadla, v útoku Švédů jsou oba hvězdní hráči Joker z Arsenalu a Isak z Liverpoolu. Jan Suchan, Radiožurnál.
4: A novou českou šampionkou v 7 boji se stala Adéla Tkáčová. Výkonem 6227 bodů se navíc zařadila na 4. místo v české historii. 10. boj vyhrál po 4. v kariéře Ondřej Kopecký.
5: Omezení na D48 u Frýdku Místku a u Zavírka, na silnici 35 na Liberecku. Na dálnicích už místy hustý provoz, například D1 v Brně. Na dálnici D48 z Českého Těšína do Frýdku Místku u sjezdu na Nošovice. Nepřehlédněte odstavené nákladní auto. Stojí na kilometru 54,5. Na silnici 35 z Liberce do Hrádku nad ní jsou je nová, úplná zavřená uzavírka. Ve směru od Liberce je zavřený exit 12 Chrastava, sjezd i nájezd. Uzavírka potrvá do srpna, oběd se dá přes exit 14, případně otočením na exitu 10 u Bílého kostela nad Nisou. A v Praze na městském okruhu skončily uzavírky tunelů, průjezdný je znovu Strahovský tunel ze Smíchova na Břevnov a taky komplex Blanka mezi sjezdy na Letnou a Troju. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Dnes čekáme polojasno, během dopoledne postupně oblačnou, na severu a severovýchodě ojediněle přehánky, které budou k večeru ustávat. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů, na jižní Moravě i 24, na horách nejčastěji kolem 11 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
12: Proč většina Britů považuje Brexit za chybu, ale návrat do Unie nechce?
17: Nejlidnatější země světa stárne, porodnost v Indii klesla pod hranici prosté reprodukce.
12: Evropská unie chce, aby saharské slunce pohánělo evropskou energetickou revoluci.
17: Proč Peking a Moskva soupeří o přízeň Kim Jong-una?
12: Předměstí libanonského Bejrútu se stalo rukojmím nekončící války.
17: Taková jsou témata následujícího pořadu.
12: Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravil Ondřej Čížek.
17: Od mikrofonu vás vítají
12: Tereza Žižková
17: a Lukáš Matoška.
3: Svět ve 20 minutách.
12: Vstoupí Spojené království 10 let po referendu o Brexitu znovu do Evropské unie? Hlavní ekonomický komentátor britského listu Financial Times Martin Wolf píše, že podobnou otázku dostává stále častěji. Jeho odpověď je přitom už několik let stejná. Británie se do Evropské unie ještě několik dekád nevrátí, jestli vůbec někdy.
17: Wolf patřil od počátku mezi kritiky Brexitu a ani dnes své hodnocení nemění. Británie je podle něj chudší, politicky rozdělenější a s výsledkem odchodu z unie není spokojena. Komentátor přesto tvrdí, že návrat do 27 není realistický. Nejen proto, že se změnila Británie, ale taky proto, že proměnou prošla i samotná Evropská unie.
12: Tento postoj odrážejí také názory veřejného mínění. Ještě v roce 2016 byli zastánci a odpůrci Brexitu prakticky vyrovnaní. Dnes asi 55% Britů říká, že odchod z Unie byl chybou. Za správné rozhodnutí pak Brexit označuje méně než 40% dotázaných.
17: Antickému filozofovi Herakleitovi je připisován výrok, že do stejné řeky dvakrát nevstoupíš. Ani Evropská unie a Británie se podle Wolfa nemohou vrátit tam, kde byly před referendem. Pokus o opětovný vstup do bloku by podle britského komentátora znamenal obrovské plýtvání energií na obou stranách.
12: Svět od roku 2016 nabral směr, který brexitovým představám o globální Británii zrovna nepřeje. Myšlenka, že si Spojené království mimo Evropskou unii otevře nové příležitosti po celém světě, dnes podle Wolfa působí ještě absurdněji než před 10 lety.
17: Globalizace ustupuje, Spojené státy jsou míň předvídatelné, Rusko vede válku v Evropě a Čína je asertivnější než dřív. Evropská unie přitom zůstává pro Británii klíčovým obchodním partnerem. Ještě loni směřovalo na evropský trh 45% britského zboží.
12: Přesto podle Wolfa není návrat do Evropské unie realistickým řešením. Vyžádal by si nové referendum, další roky složitých vyjednávání a znovu by otevřel spory, které britskou společnost rozdělovaly po celou dekádu. Navíc by už Británie pravděpodobně nedostala stejné podmínky, jaké měla před odchodem z Unie.
17: Místo návratu proto Wolf Londýnu doporučuje hledat užší spolupráci po vzoru Švýcarska, tedy síť dohod, které by Británii umožnily co nejtěsnější obchodní, bezpečnostní, vědecké nebo vzdělávací vazby s Evropskou unií.
12: Ideálním řešením by podle hlavního ekonomického komentátora Financial Times bylo, kdyby se Británie znovu zapojila do celní unie a evropských zón volného obchodu a jednotného trhu. Zároveň by finančně přispívala na klíčové unijní programy.
17: Nevýhodou je, že Británie by část pravidel přebírala bez možnosti je přímo ovlivňovat. Výhoda by ale spočívala v tom, že by nebylo zapotřebí dalšího referenda. Vyjednávání by však nejspíš byla i tak náročná a neobešla by se bez střenic.
12: V dohledné době není realistické Brexit zvrátit, to ale neznamená, že by Británie měla zůstat tam, kde je dnes. Ke svým evropským partnerům by se měla znovu přibližovat. Opatrně, krok za krokem. Dodává závěrem v komentáři pro britský deník Financial Times ekonom a komentátor Martin Wolf.
17: Po celá desetiletí byla Indie symbolem země s rychlým populačním růstem. Podle nejnovějších statistických dat ale porodnost v této jihoasijské zemi poprvé klesla pod hranici potřebnou k udržení stabilního počtu obyvatel. To v nejlidnatější zemi na světě vyvolává obavy z budoucího nedostatku pracovních sil a stárnutí společnosti. Analýzu tohoto aktuálního trendu v Indii přináší server katarské stanice Al Jazeera.
12: Celková míra plodnosti v Indii klesla na 1,9 desetin dítěte na ženu. Za hranici potřebnou k dlouhodobému udržení stabilní populace se přitom považuje hodnota 2,1 desetina. Ještě na začátku tisíciletí připadaly v Indii na ženu v průměru zhruba 3,3 desetiny dítěte.
17: Už od 70. let se indické vlády snažily bojovat proti tomu, co označovali jako hrozbu přelidnění, tedy příliš vysoký počet obyvatel vzhledem k dostupným zdrojům, tehdy ještě relativně chudé země. Politici po celé dekády přicházeli s řadou opatření, včetně velmi kontroverzních programů nucených sterilizací. Jejich cílem bylo zpomalit populační růst.
12: Indický premiér Narendra Modi varoval před populační explozí ještě v roce 2019. O 3 roky později už ale statistiky ukázaly, že počet narozených dětí rychle klesá napříč regiony i náboženskými skupinami. Zatímco v roce 2023 Indie předstihla Čínu a stala se nejlidnatější zemí světa, dnes začínají demografové upozorňovat na opačný problém, tedy hrozbu budoucího úbytku populace.
17: Podle odborníků tento trend souvisí s lepším přístupem ke vzdělání a antikoncepci. Roli ale hrají taky rostoucí náklady na výchovu dětí. Ekonomka zabývající se sociální politikou v Indii, Dipa Sinhová, upozorňuje ještě na jeden faktor. S klesající kojeneckou úmrtností totiž slábne i potřeba mít větší počet dětí. Počet úmrtí kojenců v Indii v posledních letech klesal velmi výrazně, z 30 úmrtí na 1000 živě narozených dětí v roce 2019 na 24 v roce 2024.
12: Tyto faktory se přitom výrazně promítají i do rozdílu v porodnosti mezi jednotlivými indickými státy. Nejvyšší porodnost zaznamenaly podle posledního demografického průzkumu chudší severní regiony. Ve státě Bihar, který se dlouhodobě potýká s nižší úrovní vzdělání a vyšší kojeneckou úmrtností, připadá na jednu ženu v průměru 2,9 desetin dítěte. V sousedním státě Uttar Pradesh je to 2,6.
17: Na opačném konci žebříčku stojí indické hlavní město Dillí, kde porodnost dosahuje hodnoty 1,2 desetiny dítěte na ženu. Jen o něco málo vyšší čísla mají taky jižní státy Tamil Nadu a Kerala, které patří k nejrozvinutějším regionům země. Jich Indie taky dlouhodobě dosahuje lepších výsledků ve vzdělávání i zdravotní péči.
12: Podle Sinhové tyto rozdíly odrážejí dlouhodobě nerovnoměrný vývoj jednotlivých částí Indie. Řada studií už od 80. let ukazuje, že se jižní indické státy rozvíjejí rychleji nejen po ekonomické stránce, ale také v oblasti postavení žen ve společnosti. Právě vyšší vzdělání žen, jejich větší ekonomická nezávislost a lepší přístup ke zdravotní péči úzce souvisejí s poklesem porodnosti, podotýká odbornice.
17: Indie těžila od začátku tohoto tisíciletí z takzvané demografické dividendy. Ta označuje období, kdy v populaci převažují lidé v produktivním věku nad dětmi a seniory. Právě tato výhoda v minulosti pomohla nastartovat hospodářský růst například v Japonsku, Singapuru, Hongkongu nebo později v Číně.
12: Také Indie díky početné populaci v produktivním věku v posledních letech výrazně posílila svou ekonomiku. Na rozdíl od zmíněných států ale stále zůstává rozvojovou zemí a miliony Indů jsou bez práce. Někteří odborníci proto podle Al Jazeera varují, že země nemusí svůj demografický potenciál využít naplno.
17: Klesající porodnost může mít v Indii i politické důsledky. Jižní státy, které nepatří mezi volební bašty vládní strany BJP Narendry Modiho, si už několik let stěžují, že jsou při rozdělování státních peněz znevýhodňovány navzdory tomu, že patří k ekonomicky nejúspěšnějším regionům země. Podle Sinhové by se tyto spory v důsledku demografie mohly v budoucnu ještě prohloubit.
12: Indická vláda totiž připravuje změnu systému rozdělování parlamentních mandátů mezi jednotlivými státy. Nové rozdělení má vycházet z aktuálního sčítání lidu. Právě na jihu země proto panují obavy, že regiony s nižší porodností a pomalejším populačním růstem přijdou o část svého politického vlivu ve prospěch populačně rychleji rostoucích států na severu.
17: Téma porodnosti se navíc v Indii dlouhodobě prolíná i s náboženskou politikou. Vládní strana BJP premiéra Modiho i některé hinduistické nacionalistické organizace opakovaně varují před údajně vyšší porodností muslimů a vyzývají hinduisty k zakládání početnějších rodin.
12: Demografická data ale ukazují složitější obraz. Porodnost klesá napříč všemi náboženskými skupinami a právě u indických muslimů se v posledních desetiletích snižovala rychleji než u hinduistů.
17: Některé indické státy s nízkou porodností už se snaží pokles počtu narozených dětí zvrátit. Stát Andhra Pradesh například nabízí finanční bonus v přepočtu víc než 300 dolarů rodinám, kterým se narodí třetí nebo čtvrté dítě. Jinde vznikají státem podporovaná centra asistované reprodukce.
12: Sinhová si myslí, že by vláda měla respektovat individuální rozhodnutí lidí o velikosti rodiny a soustředit se spíš na důsledky stárnutí populace. Indie podle ní potřebuje lépe připravit zdravotní systém, důchodové zabezpečení i sociální služby na rostoucí počet seniorů.
17: Výzvě spojené s nízkou porodností přitom na asijském kontinentu nečelí jenom Indie. Ještě výraznější pokles zaznamenali v posledních letech například Čína, Tchaj-wan nebo Jižní Korea. Právě ta má podle OSN v současnosti nejnižší porodnost na světě, uzavírá analýzu server katarské stanice Al Jazeera.
10: Posloucháte Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Vrátit se k ním můžete na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
12: Vedení Evropské unie věří, že energetická budoucnost starého kontinentu leží pod severoafrickým sluncem. Evropská komise v úterý přislíbila vyčlenit 5 miliard eur na rozvoj obnovitelných zdrojů energie v severní Africe a na Blízkém východě. Elektřina vyrobená v regionu by se v budoucnu mohla vracet zpět do evropské rozvodné sítě. Podrobnosti přináší evropská odnož amerického zpravodajského serveru Politico.
17: Solární elektrárny v Saharské poušti a větrné parky na pobřeží Středozemního moře by podle představ komise měly vyrábět elektřinu, která by se pomocí vysokonapěťových podmořských kabelů přenášela do evropské energetické sítě. Evropská unie by tak mohla část dovážených fosilních paliv nahradit čistou energií ze svého jižního sousedství.
12: Účet za dovoz fosilních paliv se za posledních 100 dní zvýšil o více než 47 miliard eur, aniž by ale přibyla jediná molekula energie navíc. Obhajuje plány iniciativy eurokomisař pro energetiku Dan Jørgensen. Evropská komise doufá, že veřejné peníze přilákají také soukromé investory. Do roku 2035 by projekt mohl podpořit vznik nejméně 15 gigawattů nových kapacit obnovitelných zdrojů energie a vytvořit více než 100 000 pracovních míst.
17: Iniciativa přichází v době, kdy Evropa čelí nestabilitě na globálních trzích s energiemi, nejnověji v důsledku války na Blízkém východě. Jørgensen tuto iniciativu přímo spojil s touto krizí a argumentoval, že nedávné události opět odhalily rizika spojená se závislostí na fosilních palivech.
12: Podle Bruselu mají Severní Afrika a Blízký východ potenciál v oblasti obnovitelných zdrojů energie ve výši přibližně 2300 gigawattů, což je více než dvojnásobek současné instalované kapacity 27. Solární a větrná energie se tam navíc podle odhadů komise dá vyrábět o 30 až 40% levněji než v Evropě.
17: Plán ale může narazit na možné překážky. Evropská komise odhaduje, že plné využití potenciálu obnovitelných zdrojů v regionu by vyžadovalo investice přesahující 100 miliard eur. 25 miliard v podobě investic, které chce Brusel do roku 2035 mobilizovat, proto představuje spíš počáteční krok.
12: Evropská unie navíc nevstupuje na úplně neprobádané území. Už před více než 10 lety vzbudil velká očekávání projekt Desertec. Také ten měl pro evropské odběratele využít solární energii ze severní Afriky.
17: Plán ale nakonec ztroskotal na politické nestabilitě, složitém financování a vysokých nákladech na infrastrukturu. Podobně skončil například i australský projekt Sun Cable, který měl pomocí podmořského kabelu dodávat elektřinu ze solárních elektráren do Singapuru.
12: Komise proto doufá, že tentokrát dokáže porodní bolesti nového projektu překonat nová investiční platforma TIMET, která by měla být spuštěna v září. Ta bude mít za úkol propojit vlády, rozvojové banky, investory a firmy připravující energetické projekty. Brusel chce také tlačit na partnerské země, aby zjednodušili povolovací procesy, usnadnili připojování nových zdrojů k síti a vytvořili příznivější podmínky pro investory, uzavírá zpravodajský server Politico.
17: Když čínský prezident Xi Jinping navštívil Severní Koreu před 7 lety, tamní režim byl pod tlakem mezinárodních sankcí a pokrachu jednání se Spojenými státy o svém jaderném programu. Začátkem tohoto týdne se Xi do země vrátil a čekal ho výrazně sebevědomější partner. Severokorejský vůdce Kim Jong-un totiž mezitím výrazně prohloubil vztahy s Ruskem. Politickému pozadí návštěvy i motivům obou stran se věnuje analýza amerického deníku New York Times.
12: Lídři se podle zpravodajských agentur dohodli na rozšíření spolupráce v oblasti politiky, ekonomiky a kultury. Na pozadí těchto prohlášení se ale odehrává širší diplomatické soupeření mezi Čínou a Ruskem o vliv na Severní Koreu, tedy zemi, která bývá považována za nejvíc izolovaný režim na světě.
17: Podle analytiku, které New York Times oslovil, už Kim Jong-un nechce vystupovat jen jako juniorní a míň významný partner Číny ve vzájemné

0: na rivaly i vlastní spojence, Peking představuje stabilizující sílu. Tento obraz se čínské vedení snažilo zdůraznit taky během nedávných summitů s Donaldem Trumpem a Vladimirem Putinem v Pekingu.
1: Jak poznamenává bývalý náměstek amerického ministra zahraničí Kurt Campbell, Xi se snaží ukázat, že má pevnější vztahy se svými autoritářskými partnery než Trump se spojenci z řad demokratických zemí.
0: Samotné rozhodnutí vycestovat po 7 letech do Pjongjangu a skutečnost, že si čínský prezident vybral Severní Koreu jako cíl své první letošní zahraniční cesty, naznačují, že Peking potřebuje o přízeň severokorejského vůdce znovu usilovat. Severní Korea totiž v posledních letech částečně omezila svou závislost na Číně a výrazně posílila vztahy s Ruskem.
1: Po uzavření obranné dohody s Moskvou získal Kim Jong-un nový zdroj ekonomické i vojenské podpory. Právě to představuje pro Peking problém. Čína si chce udržet rozhodující vliv na svého nepředvídatelného souseda a zároveň zajistit stabilitu na svých hranicích. Rychlé zbližování Pchjongjangu s Moskvou proto čínské vedení sleduje s rostoucími obavami.
0: Ještě před několika lety přitom Kim tak silnou vyjednávací pozici neměl. V roce 2019 zkrachovala jeho jednání s Trumpem o jaderném programu a naděje na zmírnění mezinárodních sankcí se rozplynuly. O rok později pak režim v reakci na pandemii COVID-19 uzavřel hranice a ochromil i obchod se svým hlavním ekonomickým partnerem Čínou.
1: Situace se ale změnila po ruské invazi na Ukrajinu. Kim využil rostoucí izolace Moskvy k navázání těsnější spolupráce s Kremlem. Severní Korea začala Rusku dodávat zbraně, munici a později také vojáky. Moskva jí na oplátku poskytla ropu, potraviny, vojenské technologie a další pomoc v hodnotě miliard dolarů.
0: Právě proto může být jedním z cílů návštěvy čínského prezidenta připomenout, že navzdory zbližování s Ruskem Čína zůstává pro Severní Koreu nejdůležitějším ekonomickým a diplomatickým partnerem. I proto Peking letos na jaře obnovil přímé vlakové i letecké spojení mezi oběma zeměmi.
1: Kim Jong-un se podle analytiků snaží proměnit soupeření mezi Moskvou s Pekingem ve vlastní výhodu. Jednou z oblastí, na kterou sází, je cestovní ruch. Ten totiž nepatří mezi sektory zasažené mezinárodními sankcemi.
0: Severokorejský režim proto investoval do nových přímořských letovisek a horských rekreačních středisek s cílem přilákat návštěvníky z Číny. Peking by tak mohl pomoci severokorejské ekonomice nejen obchodem, ale taky přílivem čínských turistů.
1: Severní Korea už není zemí, která by byla odkázaná na jediného patrona. Nad schůzkou obou lídrů se navíc vznášela i otázka budoucnosti severokorejského jaderného programu.
0: Ještě před několika lety Čína spolu se Spojenými státy a Ruskem podporovala tlak na omezení severokorejského jaderného programu. Dnes se zdá, že pro Peking je důležitější udržet si vliv v Pchjongjangu, než otevírat spor o jaderné zbraně, dodává závěrem americký deník New York Times.
1: Na jižním předměstí libanonského Bejrútu, známém jako Dahia, se znovu odehrává konflikt, který místní obyvatelé dobře znají. Zatímco Irán a Izrael si vyměňují hrozby a útoky, obyvatelé této oblasti, která je baštou radikálního hnutí Hizballáh, znovu balí kufry a připravují se na hrozbu dalšího bombardování. Reportáž z místa přináší španělský deník El País.
0: Když na přelomu minulého a tohoto týdne začaly mezi Izraelem, Íránem a Hizballáhem znovu létat rakety, řada obyvatel Dahije zbalila nejnutnější věci a odešla. Mnozí zamířili k příbuzným nebo do bezpečnějších částí Libanonu. Jiní zůstávají a vyčkávají, jestli se situace nezlepší.
1: Zatímco v Evropě nebo ve Spojených státech bývají íránské raketové útoky vnímány především jako eskalace konfliktu, část obyvatel Dahije je přijala s nadějí. Někteří doufají, že právě schopnost Íránu zasáhnout Izrael by mohla odradit izraelskou armádu od dalších útoků na Libanon.
0: Írán své raketové útoky označil za reakci na izraelské bombardování jižního Bejrútu. Teherán potom naznačil ochotu útoky zastavit, pokud Izrael ukončí svou vojenskou kampaň v Libanonu. Izraelská vláda ale vzkázala, že operace proti Hizballáhu budou pokračovat.
1: Předměstí Dahija je dnes po izraelských ofenzivách z posledních let opuštěné a zdevastované. Tamní ulice v posledních dnech téměř stichly. Obchody zůstávají zavřené a také doprava výrazně zeslábla. Na každém rohu trosek visí portréty připomínající místní mladé lidi, kteří zahynuli v nesčetných válkách s Izraelem. Mnoho obyvatel oblast opustilo, především rodiny s dětmi nebo staršími příbuznými. 47-letý Hussein ale zůstal.
0: Jsem tu jen já a moje žena a nemáme kam jít. říká Husajn. Pokud Izrael oznámí další útoky, plánuje nasednout na

0: motorku a na pár hodin zmizet ze čtvrti stejně jako stovky dalších lidí. Ty často podle Husajna hledali útočiště v autech nebo pod provizorními přístřešky na okraji Bejrútu.
1: Libanon ale není jen bojištěm. Stal se také dějištěm diplomatického přetahování mezi Spojenými státy a Íránem o podobu případného míru. Zatímco íránská diplomacie se snaží vystupovat jako ochránce Libanonu před Izraelem, Washington podporuje jednání, která by měla vést k trvalému příměří mezi Izraelem a Libanonem a k odzbrojení Hizbaláhu.
0: Americký velvyslanec v Libanonu Michel Issa se tento týden setkal s nejvyššími představiteli země a podle oficiálních vyjádření jednání o příměří pokračují. Mnozí Libanonci ale zůstávají skeptičtí. Od začátku údajného příměří ze 17. dubna zaznamenala libanonská vláda téměř 3,5 tisíce leteckých útoků a víc než 1000 mrtvých.
1: 29-letá Laila proto diplomatickým slibům příliš nevěří. Z Dahije odjela na sever Libanonu, dál od své rodiny. Už jsem nedokázala snášet stres a napětí spojené s válkou, říká mladá žena. Íránské útoky na Izrael jí podle vlastních slov dodaly alespoň určitou naději.
0: Izrael má podporu nejsilnějších států světa a my jsme se cítili sami, vysvětluje žena. Únavě z války ale neunikla ani po odjezdu z Bejrútu. Přestěhovala bych se na jinou planetu, kdyby mi to přineslo klid. Uzavírá slovy 29-leté Laily svou reportáž španělský deník El País.
2: Svět ve 20 minutách.
1: Dnešní vydání připravil Ondřej Čížek. Jeho plné znění najdete na internetových stránkách plusrozhlas.cz. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přejí
0: Lukáš Matoška
1: a Tereza Žižková.
2: Děkujeme, že nás posloucháte. Český rozhlas je s vámi víc než 100 let.
3: Sportovní reportáž začala v rozhlase s legendárním Josefem Laufrem.
4: Já jsem si tehdy už byl posluchačem rozhlasu, měli jsme doma rádio, ale s vysíláním zápasu neměl jsem nic jiného společného než to, že jsem jako jednatel pořádajícího klubu dal k vysílání jménem výboru souhlas.
3: Josef Laufer se za mikrofon k vůbec prvnímu komentovanému zápasu přitom dostal úplnou náhodou.
4: Vyběhl jsem rychle z kabiny a po schodech tribuny nahoru a už jsem stál před mikrofonem. Poprvé tváříš tvář té obludě, která svým otvorem jako okénky klopa hrozivě hledí a hypnotizuje toho, kdo se před ní odstne jako obětní berán.
5: On na to šel možná nevědomky, ale geniálně.
3: Popisuje další významný sportovní reportér Karel Tejkal.
5: On říkal, tak co jsem měl dělat, tak co je to rádio? To si povídají lidi mezi sebou a je mezi ním mikrofon a ten přijímač, ale je to pořád rozhovor mezi lidmi. Tak já jsem na to šel tak, že budu popisovat ten fotbal, jako bych to vyprávěl kamarádovi.
3: Josefa Laufra si posluchači okamžitě oblíbili a s jeho sportovním reportováním začala zároveň vznikat symbióza mezi sportovními fanoušky a rozhlasem. Pokračuje historik a archivář Českého rozhlasu Tomáš Pánek.
6: Protože se přišlo na to, že rozhlas má tu moc přitáhnout ke sportu lidi, kteří se o sport dosud nezajímali, a zároveň ty sportovní reportáže, že mají moc přitáhnout k rozhlasu lidi, kteří se dosud nezajímali o rádio.
3: Jak přesně se stal Josefu Laufrovi rozhlas osudným a nakolik se sportovní reportáž za uplynulé století změnila?
7: Poslouchejte mimořádnou podcastovou sérii Rozhlas to na webu Českého rozhlasu Plus nebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: Události nemají přestávku. Dějí se pořád. Proto i my pořád vysíláme. Informace přinášíme celých 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu. Náš tým je tu pro vás nonstop. Český rozhlas Plus. Půl páté. Český rozhlas Plus. Zprávy.
8: Při ruských útocích na Charkov zemřelo nejméně 5 záchranářů, dalších 5 jich je zraněných. Podle ukrajinského ministra vnitra Ihora Klimenka je ale hlavním terčem dnešních ruských útoků Kyjev. Tam zatím hlásí úřady 10 zraněných, nejméně 3 z nich jsou podle starosty Vitalie Klička ve vážném stavu. Bez elektřiny je v hlavním ukrajinském městě přibližně 140 tisíc domácností. V americkém státě Missouri se zřítilo malé letadlo soukromé parašutistické společnosti. Na palubě bylo 12 lidí, včetně pilota. Nehodu nikdo z nich nepřežil. Stroj se krátce po startu zřítil do pole a začal hořet. Příčinu nehody vyšetřuje Národní rada pro bezpečnost dopravy a Federální letecký úřad. Vhození omamné látky do pití by mohlo být trestné. Návrh koaličních poslanců by nesměla projednat vláda. Za takzvaný drink spiking by nově hrozil minimálně rok za mřížemi. Podle průzkumu organizace Beat Sexism se s takovým jednáním setkala třetina mladých. Oběťmi byly v naprosté většině ženy. Nový dvojdomek pro děti z dětského domova se dnes otevře v Pardubicích. Pardubický kraj tak dokončil přeměnu všech pobytových zařízení pro ohrožené děti na komunitní bydlení. Bude prvním krajem v Česku, kterému se to podařilo. Na místo velkého ústavního zařízení tak budou děti vyrůstat v menších domácnostech. Fotbalisté Ekvádoru prohráli na mistrovství světa s Pobřežím Slonoviny 0-1, Curaçao s Německem 1-7 a Japonsko remizovalo s Nizozemskem 2-2. Co je nového v duelu Švédsko-Tunisko, shrne Jan Suchan.
9: V 31. minutě už Švédové po brankách Ajariho a Isaka vedou 2-0. Jan Suchan, Radiožurnál.
10: Hustý provoz na D2 v Brně a uzavírka na Pražském okruhu. Na dálnici D2 na vjezdu do Brna z Bratislavy čekejte hustý provoz zhruba na kilometru před dálnicí D1. Na D11 z Hradce Králové do Prahy za sjezdem na Pečky stojí porouchané vozidlo. 33. kilometr dopravu nezdržuje. Na Pražském okruhu ve směru na Ruzyni je nově zavřený sjezd z exitu 23,5 Chrášťany. Uzavírka potrvá více než měsíc. Obě dcera po Rozvadovské spojce a ulicích Řevnická a Na Radosti. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
8: Dnes čekáme polojasno, během dopoledne postupně oblačno, na severu a severovýchodě ojedinělé přehánky, které budou k večeru ustávat. Nejvyšší teploty 17 až 21 na jižní Moravě i 24 na horách, nejčastěji kolem 11 stupňů. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
11: Jsem vědec, mluvím o klimatu fakticky a s citem. Narovnávám blbosti, co se o klimatu tvrdí. Takhle se na Instagramu představuje výzkumník Daniel Kortus z Ústavu organické chemie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Jeho klimatomluvu, která vyvrací mýty a nepřesnosti o klimatické změně, sledují na sociálních sítích tisíce lidí. Z čeho má v souvislosti se změnou klimatu největší obavy a na co všechno se budeme muset v příštích letech adaptovat? Dobrý den.
12: Dobrý den vám i divákům.
11: A dobrý poslech přeje Světlana Vitovská.
2: Osobnost Plus.
11: Co vás přimělo k vydávání klimatomluvy?
12: No, původně to vlastně, teď se z toho stal trošku takový jako politický projekt, takže pomalu na sobě cítím, že se země stává aktivista v dobrém slova smyslu, ale ten původní popud byl trošku jiný. Původní popud byl takový, že mám mladší ségry, 18letý, a generace mých mladších sester hodně si jako zažívá klimatickou úzkost, kterou já jsem si prošel taky částečně. To znamená strach z budoucnosti v podstatě. Část populace nechce mít, nebo část mladých lidí nechce mít děti a podobně. No a já jsem chtěl mluvit o klimatické změně fakticky z pohledu vědy, že spousta těch dat, které vlastně jsou obrovsky pozitivní, se neukazujou a že je často v médiích vidět jenom ta negativní stránka té klimatické změny, což samozřejmě je potřeba, aby se ukazovala. Ale myslím si, že by se do toho veřejného prostoru mělo dostávat i to pozitivní. A to mi chybělo. Takže s tímhle s tím jsem klimatomluvu založil. Pak mi ale právě jedna z těch mladších sester ukázala Filipa Turka a jeho výroky o klimatické změně. A já jsem si uvědomil, že jsem byl naivní, když jsem chtěl o té klimatické změně mluvit vlastně jako v širších souvislostech, protože aktuálně prostě se tady děje, že se znova popírá lidský vliv. Vrátili jsme se o 20 let zpátky a spousta lidí vlastně nevěří tomu ani, že by klimatickou změnu způsoboval člověk. A to mně přijde strašidelný.
11: Pomohlo vašim sestrám to, že jste začal vydávat klimatomluvu?
12: Právě se setkávám s tím aktuálně, že spíš ne, což mě jako v tom ohledu, že vlastně ukazuju teďka to negativní, že jo? A to já jsem nechtěl, jenomže ta situace je prostě za mě tak vážná, že Protože vnímám, že to není jenom český trend, že by politici popírali klimatickou změnu. Je to vidět i v Americe a trochu se jako bojím, že by se z toho mohl stát opravdu celosvětový trend, který to řešení může zbrzdit. A to je něco, co si vlastně jako nemůžeme úplně dovolit, pokud chceme žít pořád v prosperujícím světě.
11: Jaké největší hlouposti nebo mýty se v Česku v souvislosti se změnou klimatu šíří?
12: Ten typ dezinformací, který se šířejí, mají všechny jako jeden stejný jmenovatel a to je vlastně takový vyvolávání pocitů, co může člověk proti velikosti vesmíru.
11: Jako jedinec.
12: Jako jedinec, přesně tak. Že vlastně přece to slunce a ty orbitální cykly země a ty sopky jsou jako tak mocný, že jeden výbuch sopky vyprodukuje víc oxidu uhličitého než celý lidstvo za rok třeba řekněme. Tak ty dezinformace mají tenhle společný jmenovatel. Takže často se to vlastně třeba, jak už jsem říkal, sopky vyprodukují mnohem víc oxidu uhličitého. Sluneční aktivita má mnohem větší vliv než emise oxidu uhličitého.
11: Z toho tedy vyplývá, proč bychom se měli snažit?
12: Ty dezinformace vlastně se snaží vytvořit dojem, že nemá smysl to řešit. Snaží se oddálit to řešení v podstatě. Odstup od těch fosilních paliv, který prostě je nutný. A vlastně tím, co já dělám, se snažím ukazovat, že prostě víme s naprostou jistotou dlouhodobě, že to způsobuje člověk a není co řešit. Je potřeba hledat ty řešení. A pokud je budeme hledat, tak ta klimatická změna nemusí mít tak tvrdý dopady, jaký bude mít, když to řešit nebudeme.
11: Vy často zmiňujete, že si lidi pletou klima a počasí. Může to pak vést k tomu, že když jeden rok v zimě hodně nasněží, že někdo může mít mylný pocit, že se vlastně nic neděje, že změna klimatu není nic zásadního, že to nemusíme řešit, protože ta zima je taková, jako jsme ji znali.
12: Bohužel to tak je a samozřejmě zase část politického spektra se k tomu přidává prostě a objevovali se na svých sociálních sítích s lopatou, jak odhazují sníh a psali se, kde je teda ta klimatická krize. To samozřejmě zase celý ten jako narrativ té klimatické změny akorát zlehčuje, ale vlastně rozdíl mezi počasím a klimatem, kdybych to měl přirovnat úplně na nejjednodušší úrovni, tak počasí je oblečení, které aktuálně máme na sobě. Prostě svítí sluníčko, tak si vezmeme šortky a tričko. Klima je vlastně celý šatník, který v průběhu roku musíme mít. A ten šatník má jiný člověk ve Skandinávii a jiný člověk tady ve střední Evropě, jiný člověk ve Španělsku. Klimatická změna způsobuje, že ten náš šatník se neposouvá jenom k těm jako teplejším tričkům prostě a takhle, což si spousta lidí myslí, ale on se rozšiřuje na obě strany. V podstatě klimatická změna není jenom globální oteplování, takže to, že napadne sníh, není nic divného. To, že tady budeme mít třeba jako i chladnější roky, jako byl teďka ten, co jsme viděli tu letošní zimu, to prostě není nic divného. Celkově té sněhové pokrývky v Česku ubývá a jako ten výhled do budoucnosti je takový, že v nadmořských výškách pod 800 metrů se ten sníh prakticky ani nebude držet za nějakých 10-20 let.
11: Na sociálních sítích jste velkým kritikem vládní strany Motoristé sobě, kteří podle vás v souvislosti se změnou klimatu šíří dezinformace. Říkal jste, že to není jenom trend v Česku, že se to objevuje po celém světě. Proč to podle vás politici dělají?
12: No, nechci znít jako konspirátor, ale je prostě potřeba si uvědomit, že napojení fosilních korporací, nebo je v zájmu fosilních korporací, aby se prostě fosilní paliva dál spalovaly. A já prostě tady to napojení vidím. Není to nic novýho, tabákový průmysl to dělal taky. Před tím fosilním průmyslem ještě šířil vlastně, že kouření je zdravý. A ti za to vyloženě byli souzeni a odsouzeni v podstatě. No a prostě je v zájmu některých entit, aby se ty fosilní paliva dál spalovala. Když to řeknu zaobaleně teda takhle. No.
11: Vy jste přes Instagram posílal vzkazy Petru Macinkovi, který byl několik týdnů dvojministrem, řídil ministerstvo zahraničních věcí a taky životního prostředí. Reagoval někdy na ten váš vzkaz?
12: Petr Macinka přímo nikdy nereagoval. Píšou mi lidi, co o sobě tvrdí, že jsou Petr Macinka. Nevím, jestli jsou nebo ne. Přestal jsem ty zprávy číst. Filip Turek na mě reagoval a vlastně v podstatě v první fázi velmi příjemně, jako tak se pojďme sejít, pojďme si o tom popovídat. Rád se jako ponaučím v podstatě, ale když jsem viděl, že vlastně pokračuje v těch šíření těch stejných dezinformací, i když jako na mě reagoval, že se jako rád ponaučí a pořád vlastně argumentuje těma stejnýma argumentačníma faulama, nemění nic na té svojí rétorice, takže ty informace si neověřuje, tak by pro mě nemělo ani smysl se s ním scházet v podstatě. Ne.
11: Úřad vede Igor Červený. Máte nějaký vzkaz už i pro něj? Protože on na tiskové konferenci po jednání vlády říkal, že nespochybňuje, že tady klimatická změna je, že nespochybňuje ani vliv člověka, ale otázka je, jak velký ten vliv je. A že považuje klimatickou změnu za zbytečné označovat ji za klimatickou krizi. Tak máte nějaký vzkaz pro něj? A to, co říká, je taky v rozporu s tím, co vědci vědí, jaká mají data, nebo ne?
12: Je to taky v rozporu. Souhlasím s pánem motoristama, že používat slovní spojení klimatická krize v lidech vyvolává pocit, že to jako něco, takovej ten v části společnosti, která třeba úplně se tomu neorientuje, nevěnuje se tomu, tak pojem klimatická krize může vyvolávat naopak takový to jako odrazování, jako někdo tady zase straší prostě něčím, předtím strašili věci ochlazováním, ozónovou dírou a teď straší oteplováním. Jenomže není pravda, že věci kdykoliv strašili ochlazováním, na tom nikdy klimatický konsenzus nebyl, vždycky byl na oteplování a ozónová díra už není problém, protože to věci vyřešili. A takhle stejně my musíme nahlížet na tu klimatickou změnu. Takže v rámci zachování nějakého jako dialogu v té společnosti, já radši používám to vyjádření klimatická změna, abych nepolarizoval. Takže s tímhle s nima souhlasím. A kdybych měl vzkaz pro pana Červenýho, co se týče jeho vyjádření, že nepopírá klimatickou změnu, nepopírá vliv člověka, tak úplně stejně jako Filip Turek říká, že záleží, že se máme bavit o tom, jaký vliv má člověk,
11: ano,
12: na tu klimatickou změnu.
11: To on říká, že je otázka, jak velký vliv ten je.
12: Přesně tak, ale to není otázka. To je dávno vyřešená věc, to je úplně jasný. Vlastně ve zprávách IPCC je to jako naprosto jasně řečeno, že člověk v té nejnovější, která je, myslím, 4 nebo 3 až 5 let stará, něco takového, ona se vydává postupně, tak tam se jasně píše, že člověk bez pochyby způsobil globální oteplování zhruba o 1,1 stupně Celsia za poslední, od té doby, co spalujeme fosilní paliva. A je tam i přesně řečeno, že ty přírodní vlivy mají vliv přibližně minus 0,1 až 0,1 stupně Celsia. Tudíž to oteplování, který pozorujeme, se dá prakticky jako celé přiřadit právě té lidské průmyslové činnosti a další jako zemědělství a prostě tomu, jak jako lidstvo jsme se rozrostli, jak fungujeme.
11: To znamená, že to, že se planeta otepluje, je neoddiskutovatelný fakt, který je podložený daty, a je to něco, o čem se podle vás, nebo vy byste o tom s nikým nediskutoval.
12: Přesně tak. A ani vědci, ani klimatologové, když se jich zeptáte. To je právě, já jsem řekl vědci, ale my se teďka klimatologové, kteří se opravdu tím studiem zabývají, tak panuje naprostá shoda na původ klimatické změny. Je to tak jasný, jako že Země není placatá a jako že kouření škodí zdraví.
11: A proč je právě u změny klimatu vědecký konsenzus tak často nebo hlasitě zpochybňovaný? Je to pořád to, jak jste říkal, že nechcete být konspirátor, ale je to pořád napojené na tu fosilní lobby?
12: Je to tak. Můžu uvést jeden konkrétní příklad, třeba v Česku. Je velmi aktivní taková organizace, která se říká Clintel, Climate Intelligence, kterou založil Holanďan Gas Berkut, který byl celý život napojený na fosilní korporace. Tuhle tu společnost si založil vlastně z peněz, které dostal od fosilních korporací přes nějakou svoji další firmu a vlastně se soustředí na popírání lidského vlivu na klimatickou změnu. Združuje pod nějakou svoji petici, říkají tomu vyhlasní vědci, ale když se dělá rozbor těch členů, tak rozhodně všichni nejsou vyhlasní vědci a nejsou mezi nimi ani klimatologové, takže vlastně jsou to třeba odborníci z jiných oborů. No a ředitelem této organizace se nově stal Václav Klaus minulý rok, což je blízký spolupracovník, že jo, Petra Macinky a Filipa Turka. Nepotřebuje z ničeho usvědčit, takže vlastně nepotřebuje jako přímé důkazy, že opravdu jako to jde odtamtud, ale mně to jako stačí tady to prostě. No.
11: Všechny klimatické modely podle vás ukazují, že se bude oteplovat a že to závisí na tom, kolik budeme uvolňovat skleníkových plynů do atmosféry. Jak víme, že si s tím časem planeta prostě neporadí sama?
12: Protože si s tím vlastně už, jako ona si s tím radí velmi dobře doteď. Takže zhruba polovina emisí, kterými vyprodukujeme, planeta je schopná nějakým způsobem začlenit do té své biosféry. To znamená, pozorujeme třeba okyselování oceánů, protože se uvolňuje oxid uhličitý, je kyselinotvorný, takže vlastně tím, že se rozpouští v oceánech, tak okyseluje oceány, což má samozřejmě negativní dopad na oceány. Vidíme to, že i planeta zezelenala. Planeta je zhruba o 30% zelenější, než byla na začátku tisíciletí, což se zdá jako příjemný efekt, samozřejmě, ale to má taky jenom určitou pufrační schopnost. Řekněme, že ta biosféra, hydrosféra a takhle jsou nějaký nárazník, který nám zatím pomáhají tlumit ten absolutní účinek toho, kolik těch emisí skleníkových plynů produkujeme. Nevíme přesně, kdy tohle skončí, ale víme, že už ty ekosystémy přestávají být tak silným absorbátorem oxidu uhličitého. Tudíž naše emise začnou mít výraznější efekt a o to větší potřeba je začít je snižovat.
11: Proč se Česko podle vědců otepluje rychleji, než je celosvětový průměr?
12: Je potřeba říct, že vlastně skoro všechny země na světě se oteplují rychleji, než je celosvětový průměr. A to je kvůli tomu, že pokud se počítá globální oteplování, tak se do toho počítají i oceány. A oceány mají mnohem větší tepelnou kapacitu, to znamená, že je potřeba mnohem víc tepla na to, aby se ohřály. Takže pevnina se otepluje rychleji než oceány. Pokud bychom vzali jenom pevninu, tak to průměrné oteplování už jsou zhruba 2 stupně. Když se do toho započítají oceány, takhle tak je to nějak okolo 1,5 stupně. Takže Česká republika není v tomhle tom žádná výjimka. Na druhou stranu, když se říkal, že se otepluje dvakrát rychleji, tak ona je to pravda oproti tomu celosvětovému průměru. Ale i mezi těmi zeměmi jsme ve 20% nejrychleji oteplujících se zemí.
11: Proč?
12: Kvůli tomu, že nemáme v blízkosti oceán, třeba například, což funguje vlastně jako taková klimatizace pro nás, jsme vnitrozemní stát a to je vlastně ten největší faktor tady v tom.
11: Říká vědec Daniel Kortus, který je hostem Osobnosti Plus.
2: Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté a moderátorka Světlana Vitovská. K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
11: Ministr životního prostředí Igor Červený taky říká, že je potřeba se na klimatickou změnu připravit, ale racionálně. V tom se shodnete?
12: No, částečně. Na klimatickou změnu je potřeba se připravovat, samozřejmě racionálně, ale taky je potřeba vzít v potaz, že adaptace z největší pravděpodobností vůbec stačit nebude. My tu klimatickou změnu potřebujeme i takzvaně mitigovat, což znamená opravdu se zaměřit na snižování emisí skleníkových plynů. A tohle to není strašení. Já to fakt jakoby nemyslím z toho strašícího pohledu, protože lidstvo je v adaptaci historicky jako výborný. Ta naše schopnost adaptace je obrovská. Je to krásně vidět na tom, že i přes klimatickou změnu vlastně aktuální škody, které jsou třeba způsobené záplavama, v poměru vůči našemu HDP, tak klesají. Ale takže vlastně tím lidstvo bohatne rychleji, než se zatím projevuje ta klimatická změna. Ale tohle má nějakou jako limitní hranici, za kterou už prostě ta naše adaptace nebude stačit. A pro Českou republiku by se to třeba mohlo projevovat tak, že tím, že se oteplujeme opravdu rychle, tak pokud se na konci století jako svět oteplí průměrně o 2,5 až 3 stupně, tak tady se oteplíme opět o 6 stupňů. Což už je opravdu vysoká hodnota, kdy vlastně ta naše krajina ztratí schopnost zadržovat vodu. Nejenom kvůli tomu, že prostě vyschne, ale kvůli tomu, že vlastně máme s vyšší teplotou třeba roste délka vegetativního období těch rostlin, takže oni potřebují tu vodu déle v tom roce, čím dál tím více. A my té vody tady zkrátka tolik nemáme. Takže vlastně tohle je třeba jeden obrovský problém, na který je potřeba se zaměřit a připravovat, ale ta adaptace, kdybychom se zaměřili jenom na adaptaci, tak to prostě nemusí stačit.
11: A když rozdělíme to, co je tedy nutné, na co je potřeba se adaptovat a na co je třeba se připravit. A když se nebudeme dívat 50 let zpátky, ale třeba jenom 10 let dopředu, tak co nás v příštích 10 letech čeká? Co bychom měli v těch příštích 10 letech udělat, abychom byli nějakým způsobem připraveni a na co se máme adaptovat?
12: Pro Českou republiku obecně už to začíná být vidět, že jsou problém vlny veder. Takže taková nejrychlejší adaptace, na kterou je potřeba se připravit ve městech, je nějakým způsobem připravit naše města k tomu, aby prostě nebyly tak horkými ostrovy. To znamená více zeleně, více vodních ploch, které vlastně odpařují vodu a pak se celkově to město ochlazuje. To je jedna věc. Další věc jsou obecně, co už vnímáme taky, jsou povodně. Povodně jsou dneska takový ty extrémní povodně, které dříve nebyly tak časté, tak jsou dneska kvůli klimatické změně v České republice častější. V roce 2024 bylo na té bouři povodní Boris, teďka se nejsem jistý, jak, byla to Boris, myslím, nejsem tak nevíte. 2024,
13: tak,
12: 2024 velká povodeň, jenom díky Českému hydrometeorologickému ústavu, ty škody, které byly, nebyly tak veliký.
13: Byla včasné varování.
12: Přesně tak, jako tohleto podchytili úplně neuvěřitelně, protože v Německu se to nepovedlo, ve Španělsku se to nepovedlo podchytit a ty dopady byly jak na finančních, tak prostě na životech mnohem vyšší. Takže třeba adaptace je i to, že nebudeme brát Českému hydrometeorologickému ústavu peníze. To je třeba velmi dobrá adaptace. Tuhle infrastrukturu my bychom měli vlastně finančně podpořit, ne naopak z ní škrtat. Jo. Takže tohle je jedna velká moje kritika vůči tomu aktuálnímu rozpočtu, který se chystá, protože Český hydrometeorologický ústav nepotřebuje ty finance jenom na předpovídání, ale i na nějakou kybernetickou bezpečnost. Zkrátka těch pozic, který on by potřeboval obsazovat, je čím dál tím víc, ne čím dál tím míň.
13: No a když si představíme, co nás čeká za 10 let, tak co nás čeká?
12: Je těžký mluvit o takhle krátkém časovém horizontu z toho pohledu, ale co třeba já vnímám jako velký problém a co mě trápí, a to už se děje, taky vidíme, je vlastně, že tím, že se Česká republika oteplila za posledních 60 let o 2,3 stupně, což je říká nějakých 0,36 stupně za dekádu, tak tohle ten nárůst teploty se dá představit tak, že vlastně celá Česká republika se výškově posunula o 350 metrů níž zhruba. Všichni víme, že když jdeme nahoru a stoupáme výš, tak je tam větší chlad. Takže s každými 100 metry směrem nahoru se teplota mění o 0,6 stupně. Takže vlastně naše lesy, které rostly třeba ve výšce 900 metrů, teďka rostou jakoby formálně o 350 metrů níž. A na to ty monokultury smrkový, které tady máme, vůbec nejsou stavěný. Je tam větší sucho a za druhý, co je jako mnohem větší riziko, je, že díky té zvýšené teplotě se vlastně dochází i k více generačním cyklům kůrovce, který ho tady máme. Dřív prostě se kůrovec rojil jednou až dvakrát za rok.
13: A teď už čtyřikrát.
12: Teďka už je to čtyřikrát. Tohleto spouští něco, čemu já bych se jako nebál říkat bod zlomu. To znamená, že naše lesy už můžou být za hranicí zachránění. A to je třeba pro mě strašidelný tady toho. A s tím je potřeba jako nějak silně pracovat.
13: Jaké vyhlídky do budoucnosti a života svých dětí mají současní mladí dospělí, což jsou i vaše dvě sestry?
12: Ano. To je vlastně ta věc, která mě jako mrzí nejvíc, kterou jsem chtěl řešit, že vlastně když se bavíme o té klimatické změně, tak je to velmi často v negativním kontextu. I teďka já jsem vlastně to, co jsem vám tady říkal, jako moc pozitivně nezní. Takže bych to chtěl zakončit něčím mnohem pozitivnějším. Vlastně generace mých sester k tomu přistupuje, takže vlastně ani nechce mít děti, protože neví, jestli ty děti by žily v nějakém jako přijatelném světě. A oni sami se té budoucnosti bojí, mají vyhlídky vlastně, že to tady může dopadnout jako svět šíleného Maxe, řekněme taková ta vyprahlá prostě pustina. Což jako nehrozí, takhle daleko nedojdeme. My už jsme vlastně velkou část té klimatické změny zmitigovali i přesto, že vlastně teďka se nám zdá, že to třeba tolik neřešíme. Takže třeba ceny obnovitelných zdrojů za posledních 20 let vyklesaly o 99%. Takže dneska, když se třeba mluví o tom, že vlastně ty obnovitelné zdroje jsou ekonomicky, jakože se nevyplatí, tak to prostě není pravda. Oni už se vyplatí a je potřeba je začleňovat do té infrastruktury. Takže chtěl jsem tím říct, že my ty řešení máme, chci tím říct, a je potřeba, abychom se na ně soustředili. Nesmíme odvádět furt pozornost od toho, že uhlí je levnější. Prostě jako není.
13: Česko má vládního zmocněnce pro klimatickou politiku a Green Deal, právě Filipa Turka, o kterém jste mluvil, a ten ostře vystupuje proti výstavbě větrných elektráren. Tvrdí, že tu hrozí neřízená výstava 500 elektrárenských sloupů vysokých 250 metrů. Máme se opravdu bát, že ty větrníky budou stát uprostřed vesnice nebo kousek za naší chalupou?
12: Ani náhodou. Vůbec to tak není. Ty jednotlivé vlastně obce si mohou sami rozhodnout v podstatě, jestli ty větrníky budou chtít nebo ne. Je potřeba s nima prostě komunikovat a správně vykládat, co ty větrníky pro ně znamenají. Že to neznamená, že jim prostě odfoukne, že slepicím to odfoukne peří, že jim nebude schnout prádlo, že jim to prostě jako nespůsobí infarkt, a komunikovat tyhle ty fakta, protože kolem toho koluje spousta mýtů a Filip Turek stejně jako to dělá s klimatickou změnou, šíří dezinformace i o větrných elektrárnách.
13: A mají v našich klimatických podmínkách větrné elektrárny smysl?
12: Mají. Na to máme modelování. Fakta o klimatu aktuálně dělali 540 různých modelů po hodinách, jak by mohla vypadat evropská energetika, prostě pokud do ní začleníme ty obnovitelné zdroje a za jakých podmínek bude nejlevnější. A vycházím z toho modelování, a není to překvapivý, že Česká republika by mohla mít 25% energie ze soláru, 25% z větrných elektráren. Aktuálně máme asi 1% z větrných elektráren. Takže vlastně často se prostě říká, že ty obnovitelné zdroje jsou dražší a že se nevyplatí, ale ono to tak není samo o sobě z podstaty těch obnovitelných zdrojů. Akorát je potřeba kolem nich vybudovat infrastrukturu a nějakým způsobem řídit jako ty regulace na té politické úrovni.
13: Vy jste v jednom videu říkal, že rozumíte tomu, že člověk může být frustrovaný z Green Dealu. Vás taky zelená dohoda frustruje?
12: Částečně v něčem ano, protože třeba mě osobně nedává příliš velký smysl zakazovat auta se spalovacím motorem, jako prodej nových spalovacích aut, aut se spalovacím motorem po roce 2035. Protože to akorát nahrává lidem, kteří se snaží na Green Deal útočit a celé jeho znevažovat. Vlastně z Green Dealu se tady stalo něco, co je jako nějaký nepřítel, který je vzdálený. Strašně dobře se to říká, jako Green Deal, to se úplně krásně vyslovuje. Takže ten narativ, nikdo vlastně neví, co to je, je to neuchopitelný. Ten narativ kolem toho vytváří nějakou jako zlou entitu, která se nás tady snaží zotročit. A zákazy spalovacích aut, třeba prostě tady ty nařízení, tomu obrovsky přispívají. Já si myslím, že, že ten technologický posun, který vnímáme už teďka, vlastně zapříčiní, že třeba v roce 2035 ani nebude potřeba ten zákaz dělat, že prostě ty lidi sami přejdou na elektrický auta, protože se budou zlevňovat dál. Viděl jsem přirovnání, že dneska baterie do Tesly, která stojí třeba 10 000 dolarů, tak v roce 90 by stála $1 000 000. Takhle obrovsky my dokážeme tyhle ty technologie zlevňovat. A myslím, že by neuškodilo, kdyby používali takové jako jemnější, kdyby líp komunikovali to, čeho se snaží dosáhnout, co v tom Green Dealu je, protože to taky pořádně nikdo neví. Všichni jenom vědí, že chtějí zakazovat uhlí a spalovací motory. Nikdo neví, že ten Green Deal mluví taky o tom, aby jsme tady měli dechali čistší vzduch, aby jsme právě se adaptovali na tu klimatickou změnu a ji mitigovali a že za to dostáváme obrovské množství peněz. My jsme celkově jako finanční příjemce z těch emisních povolenek, o kterých se mluví, že jo, pořád.
13: Jeden z argumentů kritiků Green Dealu je, že Evropa produkuje jen 6% celkových emisí. Jaký smysl má mít čistší Evropu, když se nikdo další v takovém rozsahu nepřipojí? To je ta otázka, kterou kladou kritici Green Dealu. Tak jak na ní odpovídáte?
12: Odpovídám na ní tak, že za prvý, když se koukáme na těch 6%, tak je to jenom aktuálně. Z toho dlouho kumulativního pohledu Evropa na fosilních palivech zbohatla. Takže celkově v atmosféře je okolo 20% emisí evropských. Na to, že netvoříme ani jednu desetinu obyvatel téhle planety, tak je to opravdu hodně. Takže vlastně za to, když si vezmeme historicky jako celou tu historii, co spalujeme fosilní paliva, zhruba 20% je od Evropy. Takže říkat teďka, my děláme málo, my už jsme na tom zbohatli, je takový jako trošku úzkoprsý. Za druhý, není pravda, a to je hodně důležitý, že nikdo nic nedělá. Čína je jako staví obnovitelný zdroje o 106 a není to kvůli klimatický změně primárně, je to kvůli tomu, aby měli čistší vzduch a protože vědí, že je to pro ně geopoliticky výhodné, protože prostě si musí dovážet ropu a plyn. Stejně tak si my musíme dovážet ropu a plyn, takže pro nás zaměřit se na ty obnovitelné zdroje je i z geopolitického hlediska obrovská výhoda.
13: Podstata Green Dealu je podle vás v tom, že se lidstvo musí uskromnit. V čem to budeme muset udělat?
12: To je na rychlost teďka nakonec. To uskromnění by bylo jenom, kdybychom chtěli dosáhnout uhlíkové neutrality v roce 2050. Což my nepotřebujeme, to chci říct, jako my toho nemusíme dosáhnout. Není to uskromnění, je to o změně životního stylu, který máme. To znamená, nemusíme mít 3 auta, můžeme mít 1 auto. Jo? Takže uskromnit se je vlastně ten to je ten scénář vlastně, který jsme si dali tím Green Dealem, to net zero v podstatě v roce 2050, ale neberte si z toho, prosím vás, vážení diváci, to, že se budete muset uskromňovat, protože lidstvo bude bohatnout i dál, když budeme používat obnovitelné zdroje, nebude nám to škodit, naopak to bude ku prospěchu.
13: Říká vědec Daniel Kortus, který byl hostem Osobnosti Plus. Děkuji vám za to.
12: Děkuji za pozvání.
13: A od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská.
2: Klimatologie, meteorologie i ekologie. Jak ovlivňuje příroda život člověka a proč člověk chrání přírodu? Jak správně třídit odpad? Jak ekologicky nakupovat? Jak správně pěstovat plodiny na zahradě i na poli? A co si pro ochranu přírody odříct? V tom vám poradí pořady Českého rozhlasu Plus.
14: Místo činu zblízka. Seznamte se s policejními postupy, forenzní entomologií nebo genetikou. Zločin, operativa, věda. To je nová osmidílná série Místo činu. Poslouchejte na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: Víte, co má společného Praha a Brno? Stejnou frekvenci vysílání Českého rozhlasu Plus. V Praze, Brně a jejich okolí stačí naladit 92,6 FM. Vysílače ale máme i v dalších městech a najdete nás také ve všech digitálních sítích. Tedy v digitálním rozhlasovém vysílání, v digitální televizi a v nabídce kabelových televizí. Český rozhlas Plus. Jsme tu pro vás kdykoliv a kdekoliv. Pět hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
8: Premiér Babiš vyjádřil soustrast rodinám obětí lodní nehody v Chorvatsku, zemřeli při ní tři Češi. Vláda dnes projedná změnu financování České televize a Českého rozhlasu. Německo zvítězilo na mistrovství světa ve fotbale nad Curaçaem 7-1, Nizozemsko hrálo s Japonskem 2-2. Dnes bude polojasno, postupně oblačno, na severu a severovýchodě přehánky, teploty do 21 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
8: Premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO vyjádřil soustrast rodinám obětí lodní nehody v Chorvatsku. Na sociální síti X napsal, že mu chorvatský premiér slíbil důsledné vyšetření nehody. Při nedělní srážce katamaránu s plachetnicí nedaleko města Split zemřeli tři Češi. Jeden další se stále pohřešuje. Radiožurnálu to potvrdil vedoucí konzulárního oddělení v Záhřebu Štěpán Šantrůček. Podle něj převezli záchranáři do nemocnice další čtyři Čechy, jejich stav ale není vážný. Co nehodu způsobilo, chorvatští vyšetřovatelé stále zjišťují. V Lucemburku dnes začínají první přístupová jednání představitelů Evropské unie s Ukrajinou a Moldavskem. Ministři států 27 a obou kandidátských zemí budou mluvit o sladění základních práv nebo fungování demokratických institucí s legislativou Evropské unie.
15: První ze šesti vyjednávacích bloků se týká také bezpečnosti, veřejných zakázek, finanční kontroly a soudnictví. O jeho otevření rozhodli v pátek jednomyslně státy Evropské unie. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a šéf Evropské rady Antoniu Košta společně prohlásili, že ve světě poznamenaném rostoucí nejistotou je rozšíření Evropské unie ve společném zájmu Evropy. Začátek přístupových rozhovorů 27 schválila už na konci roku 2020. Reálný start vyjednávání s Ukrajinou ale dlouho blokovalo Maďarsko. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
8: Vláda dnes bude řešit zrušení televizních a rozhlasových poplatků. Kabinet navrhuje změnu financování tak, aby média dostávala peníze ze státního rozpočtu. Plánuje kvůli tomu upravit zákon. Kolik by mohly televize a rozhlas dostat, to budou ministři teprve řešit, jak potvrdila v České televizi ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO.
16: Částka je politická věc, samozřejmě každý máme nějakou vizi. Byl to jeden z našich zásadních příslibů, které jsme měli ve volebním programu. Přetavili jsme ho do programu prohlášení vlády.
8: Podle premiéra Andreje Babiše z Hnutí ANO by měla být změna zákona pro média férová a obsahovat inflační doložku. Opozice ani samotná média se změnou financování nesouhlasí, obávají se politického vlivu. Na Mikulovsku ode dneška platí omezení odběru pitné vody z veřejného vodovodu. Nově se vztahuje na 18 obcí. Lidé tam nesmí pitnou vodu zalévat zahrady, napouštět bazény ani mít auta. Vodárny opatření zdůvodňují dlouhodobým suchem a slabými podzemními zdroji, upřesňuje ředitel vodovodů a kanalizací Břeclav Milan Vojta.
17: My se teď nacházíme na úpravně vody v Lednici, která zásobuje právě ty části, kde to omezení začalo platit buď od 1.6. anebo od 15.6. Tady dokážeme vyrobit až 120 litrů vody za sekundu, zásobuje desítky tisíc obyvatel a už není v našich možnostech, jak zvýšit tu produkci.
8: Podobná omezení na Jižní Moravě platí taky v části Břeclavska a Boskovicka. Němečtí fotbalisté si ve svém zahajovacím utkání na světovém šampionátu v Zámoří zastříleli a porazili Curaçao 7-1. Japonsko na úvod remizovalo s Nizozemskem 2-2. Pobřeží slonoviny zdolalo Ekvádor 1-0. Zápas Švédsko-Tunisko sleduje Jan Suchan.
9: Druhého poločasu vedou Švédové nad Tuniskem 2-1, protože v závěru první půle snížil rekik. Předtím se za Švédy prosadili Ajary a Isak a zdálo se, že Severané utkání kontrolují. Jan Suchan, Radiožurnál.
8: Britský jezdec Lewis Hamilton vyhrál velkou cenu Katalánska vozů Formule 1 a vybojoval první triumf ve Ferrari. Druhý byl Hamiltonův krajan Russell z Mercedesu, třetí duel Brit Norris z McLarenu. Aktuální lídr mistrovství světa Ital Antonelli z Mercedesu závod nedokončil po technických potížích.
10: Nehoda u dálnice D10 v Praze a omezení na dálnici D1 na Vysočině. V Praze pozorně na sjezdu z dálnice D10 exitu 3 na Horní Počernice. V ulici ve Žlípku na kruhovém objezdu se srazila dvě osobní auta. Podle policie místem havárie projedou jen menší vozidla. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velký Beranov stojí kamion s defektem. 27. kilometr, auto je na krajnici označené. Dobrá zpráva z D1 v Brně. Na exitu 196 skončila víkendová úplná uzavírka. Směr jízdy Praha se dá znovu sjet na Bratislavu. A na pražském okruhu směr Hruzině je už několik hodin zavřený sjezd z exitu 23,5 Chrášťany. Uzavírka potrvá více než měsíc. Obětí můžete po Rozvadovské spojce a ulicích Hřevnická a Na Radosti. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
8: Dnes bude polojasno, postupně oblačno, ojediněle přehánky, nejvyšší teploty 17 až 21 na jižní Moravě i 24 stupňů. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
18: Nebude to jednoduchý rok, ale zvládne.
19: Já to považuji za velmi nešťastné.
20: Víte, co je to pasy?
21: Naše země nevzkvétá.
22: To jsou všechno lži.
23: Slibuji věrnost České republice.
24: Že nikdy neodstoupím.
25: Nikdy.
2: Chyba systému. Chyba systém. Detektor problémů české společnosti.
26: Ta institucionální i odborná stránka výkonu státní správy se logicky zhorší minimálně po dobu jednoho roku.
27: Ta destrukce té státní správy je vedená za účelem toho, aby právě nějaká opoziční stanoviska nevznikala, aby jednodušeji procházely ty její politické návrhy.
28: Něco, z čeho bude podle mě velká tragédie, skončí to tím, že to úřednictvo bude méně efektivní, to znamená, že se bude o to více najímat, takže přesně to, co nechceme.
26: Jsem zažil náměstky, kteří měli základní vzdělání a jeden z nich říkal, mým vzděláním a kvalifikací je to, že jsem byl poslancem.
2: Chyba systému. Česká společnost v kontextu i v detailu. S moderátorem Českého rozhlasu Janem Pokorným, novinářkou Apolenou Rychlíkovou a komentátorem Davidem Klimešem.
29: Natáčíme v pondělí 8. června a naším hostem je tentokrát Josef Postránecký, který 5 let působil na ministerstvu vnitra jako státní tajemník. Dnes vedle působení na Vysoké škole ekonomické je také ředitelem pro veřejnou správu v neziskové organizaci Edu Integrat. Dobrý den, pane Postránecký, rád vás počase vidím.
30: Dobrý den a děkuji za pozvání.
29: Jak se máte mimo státní správu?
30: Mám se dobře, už několik měsíců jsem v důchodu a zabývám se aktivitami, které podle mě přináší smysl a mám na to dost času.
29: Státní správu asi na dálku stále sledujete. Tam je v posledních dnech docela živo. Řekl byste až moc?
30: Tak ono už je živo asi nejen v posledních dnech, ale i v posledních měsících je to obvykle, když se vymění vláda, ale tentokrát asi těch změn jak v legislativní oblasti, tak v té personální oblasti je více než v minulosti.
29: A Poleno, řekla byste, že ve státní správě je živo až moc?
27: No určitě, ale souhlasím s tím, že to není jenom otázka těch posledních dní nebo týdnů. Já myslím, že nějaké ty útoky jak na státní úředníky, tak na státní správu patří do takového toho koloritu téměř všech vlád a všech politických stran a mně to je osobně dost líto, ale to, co se děje teďka, je možná takový jako nejviditelnější pokus o rozklad nějakých fungujících systémů, který jsme za poslední roky viděli.
29: A Polena říká rozklad, nynější koalice by řekla snaha o zefektivnění, nikoliv o rozklad, Davide?
12: No já to chápu, ten záměr a konec konců tomu záměru je všechno podřízeno tak zásadní věc, jako vlastně jak bude řízena státní byrokracie, tak nemůže do té sněmovny doputovat jako poslanecký návrh, co se děje a z toho vyplývají jako nejrůznější a ještě budou vyplývat nejrůznější tragédie, myslím, že doslova tragédie. Ale to je cíl, ale myslím si, že každý a možná i vládní voliči vidí, že prostě tímhle způsobem to pravděpodobně nejde. Myslím si, že v malém jsme si to teď ukázali na tom vyhazovu a pak zase přitahování těch agent na úřadu vlády. Myslím, že paní vedoucí úřadu vlády Tinde Barta to řekla otevřeně, kdybych já to tam nehodila takhle jako časovanou bombu, tak všichni by byli proti, tak jsem to musela udělat. No ale vidíme už i ten konec. Prostě naprosto to nezvládla dojednat a některé ty rady se zase vrací zpátky. Myslím, že ve velkém a v mnohem nákladnějším a mnohem destruktivnějším to uvidíme u těch státních zaměstnanců. Oni to chtějí rychle prosadit, mají pocit, že ten stát, myslím si, že pan Babiš používá i ten pojem deep state, se někde naučil, tak je proti němu, tak tam rychle hodím tu bombu, no ale ono to bude mít nějaký důsledek a ten zpětný ráz ho smete, to je nepochybné.
0: Už jste o tom mluvili, že když se mění politické vedení vždycky po volbách, tak někdy s ním odchází i vlastně taková ta podstatná část něčeho, čemu se říká institucionální paměť, tedy znalost o rozdělaných projektech, mezirezortních dohodách, detailech těch dřívějších rozhodnutí. Je to teď jiné? Je to teď více viditelné, pane Postránecký?
30: Tak asi, jak jsem řekl, nyní ty změny jsou hlubší, než byly v minulosti. Vznikla analýza Aspen Institutu, která vlastně hodnotí celé období státní služby, kde už se hovoří, že teď po změně poslední vlády se do března asi za 3 měsíce vyměnilo 40% vrchních ředitelů. Já si vzpomínám, že když za státní služby nastoupila první změna vlády v roce 2017, tak pak do půl roku tehdy ještě byli odborní náměstci, se jich vyměnilo asi 15% a po nástupu Fialovy vlády do půl roku zhruba 30%. Takže ty změny jsou větší a jestliže už se to blíží k polovině takto vysokých postů, tak ta institucionální i odborná vlastně stránka výkonu státní správy se logicky zhorší minimálně po dobu jednoho roku, že než člověk v tak vysoké pozici vstřebá tu agendu, když nemá zkušenosti z minulosti, tak se to projeví prostě na výkonu i té kvalitě státní správy.
0: Vy jste v té funkci, o které jsme mluvili, státního tajemníka, zažil kolik? 4 ministry celkem?
30: Já jsem za státní služby nejprve asi 5 let šéfoval státní služby a pak jsem byl státním tajemníkem, takže za toho vedení státní služby jsem zažil vlastně 3 ministry a když jsem byl teď státním tajemníkem vnitru, tak jsem tam zažil 2 ministry.
0: Jak to prožívají zpravidla vysocí státní úředníci tu změnu politické garnitury? S obavami nebo jsou pevní v kramflecích, že jim se nemůže nic stát, jich se ta změna nemůže týkat? Nebo jak to bývá?
30: Tak ti vrcholní státní úředníci s tím počítají vždycky, že po volbách přijde zpravidla jiná vláda v jiném politickém složení a mají čas se na to i připravit. Pochopitelně ti, kteří tam z minulosti jsou, řekněme, s nějakým politickým pozadím, tak mají asi větší obavy než ti, kteří prostě jsou politicky i z hlediska toho výkonu nestraní, tak ty to berou jako prostě nezbytnou změnu, která jednou za několik let nastává a jsou schopni se připravit i na toho nového ministra, který přijde třeba úplně s jiným pohledem na výkon činností toho ministerstva, ale mají zkušenosti a dokáží prostě se přizpůsobit.
0: Jak se na to díváte vy, Davide? Na ty změny přicházející vždy po volbách? Tak jsou nezbytné.
12: Určitě do nějakého patra to musí být. Já rozumím té frustraci některých ministrů, kteří přijdou a mají pocit, že vlastně nemůžou vůbec hýbnout s tím úřadem. Na druhou stranu já si myslím, že to už nebyla realita předtím, než jsme se začali bavit o této v podstatě destrukci celé té státní služby. Ta státní služba je tady od 2014, tuším. Na začátku určitě byla velmi nedodělaná. Celý ten příběh asi posluchači znají, tlak Evropské unie, pak
28: vymlouvání na to, že jsme si špatně napsali zákon za tom, že Evropská unie, ono to také nebylo pravda, a pak nejrůznější novelizace, ať už větší nebo menší. A já mám pocit, že po té poslední novelizaci, která tuším byla schválena 2024 s efektem 2025, tak vlastně za těch 10 let jsme odladili ty největší problémy. Já jenom zmíním, že tam byl snažší nábor odborníků, to odbouralo takovou tu debatu. My máme všechny génie tady už ve státní službě, takže nikoho nepotřebujeme, tak to se samozřejmě ukázalo, že není pravda. Snažší najímání, flexibilnější úřednické zkoušky a nějaká optimalizace, která je byrokraticky jednodušší. Z mého pohledu, zvnějšku vlastně to byl funkční kompromis právě mezi tím, ministr si musí umět prosadit svoji agendu, to úřednictvo musí být do nějaké míry nezávislé, aby tam vůbec někdo chtěl pracovat. A tady ten konsenzus, který fungoval a který mimo jiné teda jako má i finanční vyjádření, že prostě těch agent neuvěřitelně nabývá a těch centrálních úředníků je pořád nějakých 75 tisíc, už asi 10 let, to je jako vysoká míra efektivity, jakkoliv se tomu asi posluchači smějí, tak to skutečně lze takto dokázat. A měli jsme nějaký kompromis. Andrej Babiš určitě zase mohl trošinku parametricky něco změnit a říct, teď je to podle mě a teď už ta státní správa bude skvělá, ale on do toho hodil opravdu tu bombu a nechal rukodělně své koaliční poslance načíst něco, z čeho bude podle mě velká tragédie. Skončí to tím, že to úřednictvo bude méně efektivní, to znamená, že se bude o to více najímat. Takže přesně to, co nechceme.
0: David už to v textu nebo i v podtextu zmínil, že vlastně to vnímání úřednického stavu v očích veřejnosti nebývá vždy pozitivní, eufemisticky řečeno. Ta představa může být taková, že úředník je nějaký nemastný, neslaný zaměstnanec státu, chce mít své jisté, pracuje od do, nemá bůh ví, jak vysoký příjem, každá změna ho dráždí, denně slyší, že stát je přebyrokratizovaný a že by měl zeštíhlet, že bychom měli mít efektivní státní správu. Pane Postránecký, nakolik je ta skutečnost jiná?
30: Tak pochopitelně ne všichni státní úředníci jsou kvalitní, ale právě zákon obsahoval mechanismy, jak to odhalit a jak se jich v uvozovkách legální cestou zbavit, třeba přes služební hodnocení, kárná řízení a tak dále. To je v každé profesi, že tam máte vynikající zaměstnance, průměrné a pak ty slabé, ale rozhodně ti slabí neurčují ten pohled na kvalitu současné české státní správy, protože já jsem se vždy zabýval mezinárodními aspekty a v hodnoceních tohoto typu některé naše státní instituce nebo úřady patří mezi špičkové v evropském měřítku. Jsou to třeba různé kontrolní, inspekční a další úřady, jejichž postup by třeba přebírá státní správa v jiných státech. Pochopitelně pak jsou ty úřady, které jsou blízké velkému počtu občanů, jako jsou třeba úřady práce, kde se to legislativně v minulosti nastavilo, takže nestíhají. A tady už bych viděl i chybu vysokých manažerů ve státní správě, kteří nastaví ty postupy nebo třeba digitalizaci, které se pak ve finále ukáží jako nefunkční. To zase není chyba politiků, to je chyba těch úředníků.
0: Josef Postránecký už mluvil o té analýze Aspen Institutu, jak lépe řídit stát. Je tam něco, co Apelenu s Davidem zejména zaujalo?
27: No já jsem jinak jakoby ráda, že tohle to celé vzniklo, jenom jsem chtěla ještě dodat k tomu, co tady padlo, že to není často jenom pohled té veřejnosti na ty státní úředníky, ale těch samotných politiků. Můžeme si třeba připomenout nedávný výrok Filipa Turka, kde o narozeninách, tuším, XTV zmínil, že státní úředníci jsou paraziti a že je nutné vlastně je jako odstranit. A myslím si, že ta hlavní obava, která dneska prostupuje tou společností, ale i tím jako odborným sektorem je, že kdyby to byla vláda, která nějak dbá na tu odbornost a nějakým způsobem, ano, řekne, my potřebujeme vyměnit nějaké procento lidí, ale budou to lidi, kteří budou jako vysoce kvalifikovaní, budou rozumět té práci, budou dělat to, co je potřeba a budou nějak kooperovat s těmi ministry i jako nějaká protiváha k tomu jejich rozhodování, tak se bavíme trochu o něčem jiném, ale to, jak je to tažené současnosti tou Babišovou vládou, je vlastně pravý opak. Ta destrukce té státní správy je vedená za účelem toho, aby právě nějaká opoziční stanoviska nevznikala a aby ta státní správa vlastně plnila požadavky té vlády tak, aby jednodušeji procházely ty její politické návrhy. No, Mně jenom připadá ještě, asi jsme to tady řešili, že mně přijde vlastně důležité bavit se právě třeba o té ztrátě té institucionální paměti, což je taky jedno z těch témat toho Aspenu. My si často představujeme, že vlastně ti úředníci tam nějak dělají nějakou jako rutinu, ale vy potřebujete znát lidi, kteří rozumí těm procesům, a to jednoduše prostě neuděláte tím, že tam nahradíte zkušené matadory někým úplně novým, to zaučování trvá hrozně dlouho. Ale přijde mi třeba důležité, že tam zaznívala i to téma té mezirezortní spolupráce, která si myslím, že právě v Česku i dle mých zkušeností často není úplně funkční. Z těch věcí, kterým se věnuju já, třeba v těch sociálních oblastech, tak je to často nějakým pocitem, že ti daní úředníci pod těmi jednotlivými ministerstvy prostě té oblasti rozumí nejlíp a nedokážou se shodnout. Myslím, že v minulosti to bylo vlastně až velmi jako negativně vidět v období vlády, kdy byla ministryní práce a sociálních věcí Michaela Marksová-Tominová, snažila se prosadit zákon o sociálním bydlení a tehdy vlastně se vůbec nedokázaly ty jednotlivá ministerstva mezi sebou dohodnout, kdo z těch úředníků bude zpracovávat co a jak do toho budou vstupovat. A to je, myslím, že jedna z těch věcí, které vlastně ten výzkum ukazuje taky.
1: Chyba systému. Chyba systému. Detektor problémů české společnosti.
0: Nenahrává to, co říká Apolena, vlastně tomu konceptu, jak zefektivnit státní správu, o kterém mluví tedy nynější vládní koalice?
30: No, já si myslím, že ne. Já si skutečně myslím, že výsledkem toho, co nyní prochází sněmovnou, bude více byrokratů, kteří dělají horší práci. Právě protože fluktují, jsou politicky nominovaní. Vlastně to, co jsme viděli velmi dobře před tím služebním zákonem, tak ministerstvo zemědělství prostě přejímá ODS od zelených, no tak se to celé prostě vyhází. Je potřeba se postarat o ty krajské spolustraníky, kteří se nedostali do sněmovny nebo naopak vypadli ze sněmovny. K tomu se vrátíme. Určitě to má ten plus v tom, že opravdu ten ministr se může cítit jako mocipán. Ale rozhodně jako ten výsledek bude, že to bude dražší, méně výkon, méně spolehlivé a méně transparentní. Proti tomu ty věci, co jsme tady řešili těch 10 let, jestli ten úředník už není moc silný, jestli náhodou už tady, když se odvolá k panu Postráneckému, tak jestli najednou může říct ministrovi tudle nudle a

0: úředníky krajských a obecních samospráv s tím, že aby někdo mohl být šéf úřadu na obci, městě nebo na kraji, tak se přidá nová podmínka, že má třeba 3letou zkušenost poslance nebo senátora. Tak jako co už víc je trafikantství v tom nejklasičtějším slova smyslu, tak máme kandidátku Franto, Lojzo, Aničko, skvělý, že jste kandidovali, bohužel jste se nedostali.
1: Ale
0: tak
1: my se o vás postaráme.
0: My se o vás postaráme a budete řídit úřad města, na co absolutně nemáte, protože jste seděli v podvýboru pro heraldiku a to bylo tak všechno. A jestli tohle má být to zefektivnění, to vykročení státní správy do 21. století, to je, myslím, takový ten buzzword, který se neustále promítá, tak ne, to je vykročení do nějakého přelomu 90. a 0. let.
1: Nakolik může být riskantní, pane Postránecký, že to, co svého času bylo vlastně pod výsečí státní správy, teď ingeruje i pod tu samosprávu?
2: No tak určitě to je velmi nebezpečné. Já si vzpomínám, než byla státní služba, tak nebyl požadavek vzdělání třeba na náměstkovské pozice, takže jsem zažil náměstky, kteří měli základní vzdělání a jeden z nich právě říkal mým vzděláním a kvalifikaci je to, že jsem byl poslancem. Jo, a to tehdy řídili tu státní správu, měli pod sebou sekce a další útvary. Takže pokud se takovéto pravidlo přenese opět do celé veřejné správy, protože pak už jenom asi krok, že se to přenese z těch úřadů samospráv i do státní správy, ona už bohužel tomu trochu nahrála ta novela z loňského roku, já jsem vůči ní byl poměrně kritický, tak to zase oslabí i důvěru občanů ve stát a ve státní instituce, protože budou vnímat, že se to obsazuje na politické bázi, nikoliv na nějaké odborné bázi.
1: Když mluvíme o té poslední novele služebního zákona, která měla modernizovat procesy ve státní službě, tak se ani nečekalo vlastně na výsledek nějaké odborné expertízy. Nebo byla nějaká, pane Postránecký?
2: Tak pokud
1: jako dopadu té novely?
2: Nikoliv, nicméně tento pořad se jmenuje chyba systému, tak to, co se připravuje, tak má několik systémových nedostatků. Zaprvé už je to ta samotná příprava, že neproběhla po nějaké odborné diskuzi a žádným legislativním procesem a opakuje se ta chyba z roku 2014, kdy se pak ta podoba napravovala několika novelami, aby vůbec zákony státní správa byly funkční. Velmi dobře si to pamatuju. Za další je to jenom formální překlop z toho veřejného práva do soukromého práva, protože tam zůstávají prakticky všechny povinnosti, které jsou typické pro veřejnoprávní úpravu vůči zaměstnancům. Takže já pak si neumím představit, jak takováto podoba bude atraktivní pro vstup do státní správy u mladé nebo střední generace, protože pracovně právní poměr kdekoliv jinde jim bude skýtat více možností se uplatit než samotná státní správa. Mohl bych pokračovat těch systémových nedostací. Tak tady paní Apolena hovořila také o té mezirezortní koordinaci. Víme, že rezortismus je velkým problémem naší státní správy a třeba zákon o státní službě, když se vyladil, tak umožnil jednotné řízení té státní správy v té personální organizační podobě. To teďko ten nový zákon opouští, takže každý úřad si bude moci nastavit tato pravidla po svém a asi se zase dostaneme do podoby jako v minulosti, kdy jedno ministerstvo mělo pětistupňovou řídící strukturu, jiné třístupňovou a podobně. To všechno se těmi jednotnými pravidly, které dával šéf státní služby přes služební předpisy nebo metodické pokyny, vyhlášky, podařilo sjednotit. Jo, to v této době bohužel v tom zákoně nevidím.
1: Apoleno?
3: No, já jenom, mě strašně zaujalo to, co jste říkal třeba jako tu zkušenost s tou základní školou. Když se to převedeme, tak když Andrej Babiš nastupoval do politiky, tak nám všem začal vysvětlovat, že je potřeba řídit stát jako firmu. Já bych chtěla vidět jednu jedinou soukromou firmu, kam vás na vysokou pozici vezmou se základní školou a zkušenostmi 3 roky v poslanecké sněmovně nebo v senátu. To je něco vlastně zcela nepředstavitelného. Ten způsob, jakým se to odehrává teďka a kam se to vrací, je jako v přímém rozporu s tím, jaké jsou požadavky na zaměstnávání celého zbytku vlastně pracovně aktivní populace v České republice. Já si neumím představit, že by se kdokoliv mohl ucházet o vysoce kvalifikovanou práci bez odpovídajícího vzdělání, zkušeností a tak dále. A my teď otvíráme cestu přesně tomuto typu zaměstnávání lidí.

0: která ale na obyčejné v uvozovkách občany vůbec neplatí. My se nemůžeme přece hlásit do výběrových řízení bez nějaké kvalifikace a tak dále. A ve výsledku ta moje obava třeba tkví i v tom, že ty úředníci a úřednice často na nějaké té nižší úrovni jsou jediný kontakt toho občana se státem ve smyslu toho, co on zažívá jako zkušenost. Prostě ten stát je pro nás nějaká abstraktní entita a ty úředníci na těch úřadech jsou často jediní, se kterými dochází vlastně do nějakého kontaktu. A důsledkem toho, že to je často práce na těch třeba nižších patrech té veřejné správy, která je absolutně jako platově neatraktivní, kde vlastně se udržuje nějaký systém vlastně nízkého odměňování, malého kariérního růstu, tak často ta zkušenost těch občanů, a ukazují to i data OECD, jak je česká společnost třeba spokojená se státem a s úředníky, tak jsou ty zkušenosti negativní, protože tam pracují prostě lidé za úplně směšné mzdy. A na druhé straně se nám tady otvírají v podstatě trafiky pro bývalé politiky a političky nebo neúspěšné, jak říkal David, kandidáty a kandidátky do poslanecké sněmovny, kteří nemají vůbec jako žádné predispozice pro to tu práci dělat. A znovu to vlastně vytváří a bude vytvářet nějakou jako narůstající frustraci té společnosti k tomu fungování státu jako takovému, protože prostě to na ty lidi bude dopadat na nějaké každodenní úrovni, ale nebudou si to v uvozovkách vyžírat ty lidi, kteří si třeba Andrej Babiš nebo kdokoliv jiný dotáhne na ta svoje ministerstva, ale potom samozřejmě ty nejnižší úředníci, se kterými ty lidi docházejí do kontaktu, a to je jako další nějaký rozměr té nespravedlnosti, který já v tom vidím.
1: Loučíme se s posluchači Českého rozhlasu Plus. Celý díl najdete na našem webu a v podcastových aplikacích. V další části mluvíme třeba o tom, kolik vlastně máme v Česku úředníků a jestli je to moc nebo málo a jak zajistit, aby stát fungoval efektivně.
2: To byl podcast Chyba systému. Detektor problémů české společnosti. Všechny díly najdete na webu Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích. Portréty.
3: Americký republikánský senátor Joseph McCarthy se do historie zapsal jako zuřivý antikomunista. V lednu 1950 na mítinku ve Wheelingu v západní Virginii obvinil americkou administrativu, že dává práci špionům pracujícím pro Sovětský svaz. Projev se nedochoval a McCarthy později počet údajných špionů různě měnil. Šlo o čísla od 57 do 205. Málo známý senátor způsobil celostátní senzaci a odstartoval svoji hvězdnou kariéru, hovoří historik Jan Adamec.
4: On se trefil tím svým vyhraněným verbálním agresivním antikomunismem do nálady americké společnosti, která se cítila vlastně jako zmatená, ohrožená, protože po té sérii poválečných úspěchů, kdy to vypadalo, že Američané budou jako supervelmoc dominovat, tak přišla celá řada jako neúspěchů v tom globálním soupeření se Sovětským svazem. Sověti k velkému překvapení Američanů poprvé otestovali svoji vlastní jadernou bombu. A pak druhým šokem, a ten byl možná ještě jako větší, že byl viditelný, to byla ztráta Číny. Američané vlastně spoléhali na to, že oni tu studenou válku nebo ten řád studené války v Asii vybudují ve spolupráci s Čankajškovou Čínou. Jo? Že oni budou spojenci, budou spolu obchodovat a že to prostě bude úžasné partnerství, které bude hrází proti komunismu. A to, že ji ztratili ve prospěch komunistů, ve prospěch MAP, byl pro ně obrovský šok.
3: V reakci na McCarthyho obvinění Senát zahájil vyšetřování. Ukázalo se, že osoby na McCarthyho seznamu nebyly ani komunisté, ani jejich příznivci. McCarthy následně obvinil ze spojení s komunisty zaměstnance rozhlasové stanice Hlas Ameriky. Ani v tomto případě ale nebylo nic prokázáno. McCarthy se stal šéfem senátního podvýboru pro vyšetřování. Podezření prezentoval novinářům jako obvinění a osoby, které bezpečnostní složky označily jako lidi se sklonem ke komunismu, rovnou prezentoval jako komunisty. Narazil až ve chvíli, kdy napadl samotný Pentagon. Na jaře 1954 se pokusil dokázat, že slabost pro komunisty má i ministr obrany George Marshall, respektovaný generál a státník, strůjce vítězství ve druhé světové válce a následného míru, iniciátor Marshallova plánu pro poválečnou rekonstrukci Evropy a v roce 1953 nositel Nobelovy ceny míru. Podpora McCarthyho mezi veřejností prudce klesala a pod petici za jeho odvolání z funkce šéfa vyšetřovacího podvýboru se podepsalo 350 tisíc Američanů.
4: Ta veřejnost i ti politici vlastně najednou vidí, že ten McCarthy sice hodně mluví, ale ty konkrétní výsledky tam moc nejsou. No, on se opravdu jako míjí v tom, že to je právě ten McCarthyho paradox. Jo. Ti špioni tam skutečně byli, kteří předávali ta tajemství a v podstatě už v roce 1950, že jo, Velké Británii zatkli Klause Fuchse jako jednoho z klíčových zrádců, který předával Sovětům ta atomová tajemství. Ale on se vlastně jako míjel v těch skupinách a bylo jasné, že k odhalení špionů není možné používat nějaké otevřené PR marketingové kampaně, ale že na to potřebujete vlastně jako tu tichou kriminalistickou nebo kontrašpionážní práci.
3: Říká historik Jan Adamec, který řadu dalších zajímavostí řekne ve speciálu portrétů s názvem McCarthyismus.
2: Všechny historické pořady Českého rozhlasu Plus najdete na webu plus.rozhlas.cz. Interview Plus.
5: Ukrajinský vzdušný útok na Petrohrad počátkem měsíce ukázal, že napadená země je schopná se bránit dosud nevídaným a účinným způsobem. Zaskočili Ukrajinci protivníka? Mění se v pátém roce války poměr sil? Petr Vizina se zeptá reportéra a fotografa Stanislava Krupaře.
2: Interview Plus Petra Viziny dnes po půl dvanácté na Plusu. Následující pořad vysíláme v repríze.
6: Snaha vládních poslanců o zmírnění podmínek střetu zájmů, směřování ODS a otázka eura, či fotbalový šampionát a biznis. Nejenom tato témata rozeberou následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Švárc.
2: Názory a argumenty.
6: Skupina poslanců zastupujících všechny vládní strany předložila návrh změny zákona o střetu zájmů. Tento krok rozebírá zástupce šéfredaktora a šéfkomentátor Hospodářských novin Petr Honzejk.
7: Lepší příklad toho, jak se mění pravidla, aby stát fungoval ve prospěch držitelů moci, jsme asi v Česku ještě neviděli. Skupina vládních poslanců navrhla změnit zákon o střetu zájmů tak, aby dokonale vyhovoval zájmu Andreje Babiše. Názorně se ale na případu dají ukázat i další věci. Například, jak hokynářsky funguje to, co se vznosně nazývá koaliční spolupráce. Jak dokonale dokáží menší strany popřít sami sebe, jen aby mohli vládnout. A především, jak aktuální moc ztrácí jakékoliv zábrany. Nejprve, o co přesně jde. Čtveřice poslanců, Radek Vondráček a David Pražák za ANO, Filip Turek za motoristy a Marie Pošárová za SPD navrhla změnu, která by Andreje Babiše od problému se střetem zájmu naprosto osvobodila. Střet zájmu veřejného činitele má být podle nich nově posuzovaný jen vůči úřadu, který dotyčný vede. No a protože dotace rozdělují ministerstva a premiér osobně žádné ministerstvo neřídí, ve střetu zájmu nikdy a nikde nebude. Geniální, u Babišů bouchají zátky. Ale co problém s dotacemi problematicky vyplacenými Agrofertu v minulosti? I na to příčinliví poslanci pamatují. Doba, po kterou má být možné vymáhat neoprávněně vyplacené dotace zpět, se má zkrátit z 10 na 4 roky. A to neznamená nic jiného, než že zmizí spory o peníze vyplacené Babišovým firmám za jeho předchozí vlády v letech 2017 až 2021. Inu, co je doma, to se počítá a bude se to počítat i nadále. Je to tak otevřené nahrávání biznisu premiéra, že nad tím člověk, který ještě věří, že zákony by měly být obecné a rozhodně by se neměly šít na míru finančním zájmům vládnoucí garnitury, zůstává v tichém údivu. Otázkou je samozřejmě, proč to dotyční poslanci dělají. Změna zákona o střetu zájmů ve prospěch premiéra opravdu v programovém prohlášení vlády nefiguruje a také k tomu formálně nic nenutí. U poslanců ANO ještě můžeme předpokládat, že si chtějí po vzoru Krhounka z filmu Škola základ života vylepšit pozici u šéfa, který rozhoduje o jejich budoucnosti. Ale co motorista Filip Turek? Jeho strana měla přeci na volebních billboardech Pohlídáme Babiše, nikoli pohlídáme Babišovi jeho biznis. A SPD, zastoupená nyní Marií Pošárovou, také nevypadala, že by oligarchovi chtěla umetat cestičku k dalším miliardám. O co tedy jde? Ze všeho nejvíc to vypadá na poněkud tvrdší variantu politického obchodu. Ten může ze strany premiéra vypadat třeba takto. Vy mě pomůžete odstranit problém se střetem zájmu, aby to nevypadalo, že mě s biznisem pomáhá jenom vlastní strana. A já vás na oplátku nechám provádět věci, které mě jsou sice nepříjemné, ale za to se líbí vašim voličům. Výsledkem je tak na jedné straně angažmá motoristů a SPD na barikádách boje za Babišovy obchodní zájmy. A na straně druhé, například Babišova podpora motoristů v konfliktu s prezidentem, nebo SPD v jejím šílení kolem konání sudetoněmeckých dnů v Brně. Je to oboustranně výhodný biznis. Pro Babiše přímo finančně, motoristé a SPD mohou prodávat svým voličům alespoň vzduch, v podobě prakticky bezvýznamných, ale efektních politických příběhů. Zbývá otázka, jak je možné, že se takto okatá akce ve prospěch nejmocnějšího muže v zemi vůbec děje. Nejsnazší vysvětlení, které tím pádem bude patrně pravdivé, je ve větě, která se připisuje římskému básníkovi Vergiliovi. Dělají to, protože si myslí, že můžou. Je to tak. Uměřenost, vkus, sebekontrola prostě z politiky mizí. Zájmy se prosazují brutálně, bez ohledu na cokoliv. Komunisté kdysi říkali, není člověk, není problém. Dnes, v době vládnutí Andreje Babiše a spol., platí jen o něco jemnější verze. Není zákon, není problém. Jestli v tom někdo vidí zárodek toho, čemu se říká únos státu, nelze se mu divit. Závěrem jeden citát pocházející z projevu Tomáše Garrigua Masaryka z roku 1931. Domnívám se totiž, že sedí na všechny aktéry příběhu. Cituji. U nás dostali se do správy veřejných věcí také lidé, kteří na vznesené úkoly nestačí ani mravně, ani vzděláním. Nebudeme si zastírat fakta, že jsou u nás lidé, kteří svého veřejného postavení zneužívají k tomu, aby bez práce pohodlně žili a bohatli. Konec citátu. Řešení? Masaryk apeluje na více úcty k zákonům a k mravnosti, což je asi opravdu jediné možné řešení. Ale zároveň je to smutný poukaz, že v současné době ztráty zábran, výsměchu hodnotám a adorace nevzdělanosti, řešení problémů zneužívání moci v Česku patrně neexistuje.
8: ODS včera na své ideové konferenci řešila další směřování strany. U mikrofonu je komentátor Českého rozhlasu Ondřej Konrád.
9: Těžko říct, odkud v pátek do médií vítr přifoukal myšlenku, že nadcházející ideová konference ODS bude muset reflektovat vzrůstající podporu uvnitř strany pro přijetí eura. A jestli ve skutečnosti nešlo jen o to, aby se o konferenci víc mluvilo díky šikovně podsunutému tématu. Pikantnímu, protože historicky se občanští demokraté stavěli za domácí korunu a vůči euru byli v podstatě negativní v duchu přesvědčení svého zakladatele Václava Klause, který se sice od strany dávno odtáhl, ale v jejím nitru do značné míry přežil jeho pohled, že vstup do eurozóny rovná se ztráta nezávislé měnové politiky, a tedy svobody vůbec, a že je euro coby politický konstrukt nástrojem v cestě k celoevropskému státu. A ten si čelný český euroskeptik Klaus odmítá i jenom představit. Postoj ODS k jednotné měně nebyl v posledních letech sice tak vyhraněný, ale zůstával rezervovaný, což vystihuje známá věta z volebního programu o přijetí eura, až to bude pro Česko výhodné, což asi zatím není. Ale jak poznáme, že správný moment nastal? Čistě ekonomických argumentů pro i proti bude vždycky mnoho a těžko kdy výrazně převáží ty pro výhodnost. Šlo by tedy mnohem spíš o deklaraci těsného přimknutí k Unii. Ještě v páteční podvečer ale očekávání brzdil šéf poslaneckého klubu ODS Marek Benda, vnímající nárůst podporovatelů eura ve straně v čele s místopředsedou Pavlem Drobilem, ale také nečekající zásadní názorový obrat, což sobotní konference v centru Kubex na pražském Pagráci v podstatě potvrdila už v úvodu, kdy na mediální vlnu okolo jednotné měny reagoval předseda Martin Kupka, žertující s kopacím míčem v podpaží, Prý totiž získal z médií dojem, že konference bude především o české kandidatuře k pořádání fotbalového mistrovství Evropy, jemuž se všeobecně říká Euro. A jelikož Babišova vláda nestihla podat přihlášku na rok 36, ta v níž bude ODS, by to mohla zvládnout pro rok 40. A později právě Kupka po debatě k Euro navrhl uspořádat na toto téma samostatnou konferenci a momentálně nechat jednotnou měnu ležet. K čemuž dodejme, že stínový ministr průmyslu a obchodu Drobil ku příkladu ujišťoval skeptiky slovy o trvání na podmínce, že nebudeme odpovídat za unijní závazky vzniklé před naším vstupem do eurozóny. I že dlouhodobý zastánce koruny místopředseda ODS i sněmovny a ministr financí stínového kabinetu Jan Skopeček zase přiznal euru jisté výhody, ale podle něho převažují spíše nevýhody, za což sklidil potlesk, i když nikoli mohutný. Usuzovat se z něho nedalo ani, že postoj strany k euru zůstává nadále spíš odmítavý, ani, že se skutečně pomalu mění, jak psala v pátek média. Občanští demokraté ale na každý pád musí vidět, že řada českých podniků stále častěji v eurech obchoduje, půjčuje si v eurech od bank a dokonce výhodně od případných mateřských společností. O stále provázanější české ekonomice s eurozónou nedávno znovu hovořil i prezident Pavel, upozorňující také, že se připravujeme o účast při důležitých rokováních eurozóny. A je samozřejmě otázkou, jak se dívají mnozí občané na to, že je v otázce eura ODS na jedné lodi se stranami současné vlády, která na maastrichtská kritéria a podmínky mechanismu ERM 2 před stupni přijetí eura v podstatě rezignovala.
10: Kauza Epstein stále hýbe americkou veřejností i politickou scénou. Prezident Donald Trump ji používal v předvolebním boji proti demokratům, pak ale uškodila samotnému Trumpovi, hlavně u jeho skalních voličů, a nyní škodí i viceprezidentovi Vanceovi. Více Matěj Schneider ze serveru Voxpot.
11: V Bílém domě je část, které se říká Situation Room. Jak název napovídá, řeší se to různé situace, co nastanou. Většinou ty, které se týkají bojových operací a obecně národní bezpečnosti. Členové administrativy Donalda Trumpa se tu ale opakovaně v uplynulém roce scházeli proto, aby se pokusili svého šéfa vysekat ze skandálu mrtvého finančníka a sexuálního predátora Jeffreyho Epsteina. O sérii schůzek informuje čtenáře nový podrobný článek v New York Times. Ukazuje, že panika z takzvaných Epstein Files byla už loni v Bílém domě opravdu obrovská. Jak už bývá zvykem, nevychází z těch hádek dobře vlastně nikdo. Podle New York Times loni na začátku léta na narůstající obrovský problém upozornil své kolegy viceprezident J.D. Vance. Za velkou část téhle patálie si Trumpův kabinet může sám. Například dnes už bývalá ministryně Pam Bondiová několikrát slibovala nemožné a naprostou otevřenost v této otázce, jen aby se pak vyšetřování kauzy pokoušela v tichosti ukončit. Viceprezident Vance měl v průběhu loňského léta navrhovat několik mediálních řešení. Například se nabízel, že by o kauze šel mluvit do vlivného podcastu Joea Rogana. Jindy navrhoval, aby administrativa zprostředkovala rozhovor mezi exmoderátorem Fox News Tuckerem Carlsonem a Epsteinovou uvězněnou spolupachatelkou Ghislaine Maxwellovou. Poté měli Trumpovi spolupracovníci chtít, aby prezidenta svými slovy očistila a řekla veřejnosti, že se na ničem zločinem nepodílel. V Situation Roomu byla dokonce vážně debatována možnost, že by Trump Maxwellové udělil milost. Tento nápad se sice dle New York Times okamžitě setkal s odmítavými argumenty proti. Nikoliv ale kvůli tomu, že by byl zcela nepřípustný, jen že by to celé nepůsobilo dobře. Nejpodstatnějším tvrzením článku ale je to, že veškeré snahy postavit se skandálu přímo čelem byly nakonec prostřednictvím šéfky štábu Susie Wilesové zaraženy samotným Trumpem. To v tuto chvíli není asi příliš překvapivé. Do dobrého světla to ale nevrhá zrovna viceprezidenta Vance ani šéfa FBI Kaše Patela, kteří se rádi stylizovali do role hrdých bojovníků za transparentnost, ale Trumpovi opačné tendenci se hebitě přizpůsobili. Viceprezident Vance v posledních měsících svádí prozatím tichou, ale zesilující bitvu o následnictví Trumpa s ministrem zahraničních věcí Markem Rubiem. K němuž teď směřuje i přes všechny geopolitické karamboly současné vlády mnoho obdivu zevnitř republikánské strany. Vance rád tváří, že New York Times jsou pro republikány irrelevantní. Aktuální článek ho ale jistě zabolí. Článek navíc ukazuje, že Epsteinovská kauza opravdu v žádném případě není u konce. Naopak jde jen o úryvek z chystané knihy novinářů Jonathana Swana a Maggie Habermanové. Dost možná tak dojde spíš na slova jednoho z Trumpových úředníků, který kvůli kauze loni skutečně odstoupil z funkce náměstka FBI. Tohle bude Trumpova verze Irán kontra. Měl si Dan Bongino stěžovat loni v létě s odkazem na aféru nelegálního prodeje zbraní Iránu, která dlouhá léta strašila Ronalda Reagana a George H.W. Bushe. Je ale dobré nezapomínat na to, že ani za Irán kontra taky nikdo opravdu podstatný nenesl zodpovědnost. Mimo jiné kvůli prezidentským milostem.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
10: Evropská unie se snaží chránit svůj průmysl před levným dovozem z Číny. Peking proto hledá nové cesty na evropský trh. A jedna z nich vede přes Maroko, jednu z nejdynamičtěji se rozvíjících průmyslových ekonomik Afriky, která má díky obchodní dohodě s Unií privilegovaný přístup do Evropy. Slovo má vedoucí Centra pro studium Afriky na Metropolitní univerzitě v Praze, Tereza Němečková.
12: Maroko už dávno není zaostalou ekonomikou, závislou na těžbě fosfátů a na zemědělství. Během posledních let se posunulo mezi 5 největších afrických ekonomik. Africká rozvojová banka je dokonce nedávno označila za zemi s nejrozvinutější průmyslovou základnou na kontinentu. Maroko je dnes největším výrobcem automobilů v Africe, významným centrem leteckého průmyslu s investicemi firm jako Boeing nebo Lockheed Martin a také lídrem v oblasti obnovitelných zdrojů energie. V zemi jezdí vysokorychlostní vlak přes 300 km za hodinu a nedaleko Marrakeše vyrůstá jeden z největších solárních energetických komplexů na světě. Pravidelný návštěvník si nemůže nevšimnout rychlého infrastrukturálního rozvoje. Vznikají nové silnice, dálnice, železnice, letiště, ale i univerzity a výzkumná centra. Symbolem této proměny je přístav Tanger Med, dnes největší ve Středomoří i v celé Africe. Nejde přitom jen o přístav, ale o rozsáhlý průmyslový a logistický hub s výhodnou polohou u Gibraltarského průlivu. V jeho okolí působí například automobilky Renault a Stellantis i desítky dalších výrobců napojených na globální dodavatelské řetězce. Součástí tohoto průmyslového komplexu je také Tanger Tech City. Vznik tohoto projektu byl oznámen před 10 lety po setkání marockého krále Mohameda VI. A čínského prezidenta Xi Jinpinga. Na ploše přes 2000 hektarů zde vznikla zvláštní ekonomická zóna, nabízející investorům rozsáhlé pobídky. Od daňových prázdnin přes nulová cla až o osvobození od některých dalších poplatků. Od covidové pandemie směřovalo do Maroka přibližně 6 miliard dolarů čínských investic, čímž se Maroko stalo jednou z nejvýznamnějších destinací čínských investic v blízkosti evropského trhu. Je namátkou, nedávno oznámila čínská firma Goshen Hi-Tech investice ve výši 1,3 miliardy dolarů do výstavby továrny na výrobu autobaterií u města Kenitra. Bank of China si zřídila regionální africké centrum v Casablanca Finance City, odkud finančně podporuje expanzi čínských firm napříč africkým kontinentem. Regionální pobočky zde ale mají i další významné čínské firmy, jako je Huawei, Lenovo nebo UnionPay. Kombinace moderní infrastruktury, investičních pobídek, dostupné energie, levné pracovní síly, ale i geografické blízkosti Evropy dělá z Maroka zajímavou investiční příležitost. Pro Čínu je to o to zajímavější, že Maroko má bezcelní obchodní dohodu podepsanou jak s USA, tak s Evropskou unií. To nemá žádná jiná africká země. Není proto překvapivé, že evropský komisař pro obchod Máro Šefčovič označil nedávno v rozhovoru pro americký deník Financial Times trend růstu čínských investic v Maroku za velký problém pro evropskou ekonomiku. Problém to však může být i pro samotné Maroko, stále silně závislé na evropském trhu. Evropská komise nedávno zavedla vyrovnávací cla na dovoz hliníkových automobilových disků z Maroka poté, co dospěla k závěru, že jejich výrobci těžili nejen z marockých státních podpor, ale i z čínských subvencí. Šlo o varovný signál, že Evropská unie je stále citlivější na přesouvání čínských výrobních kapacit do třetích zemí. Čínské investice v Maroku proto nelze chápat izolovaně. Jsou součástí širší reakce Pekingu na měnící se nejen evropskou obchodní politiku, ale i marocké strategie hospodářského rozvoje. Pokud se čínským firmám podaří přesunout výrobu poblíž evropských hranic a zároveň si zachovat přístup na jednotný trh, může být evropská celní politika méně účinná, než si její tvůrci představovali. Spor už totiž není jen o elektromobily, ale o schopnost Evropy reagovat na nový model, v němž Čína místo přímého exportu stále častěji využívá investice a výrobu ve třetích zemích.
10: Na konci týdne začalo v Severní Americe mistrovství světa v nejpopulárnějším sportu – fotbalu. Ovšem stejně jako sportovní výkony a síla manšaftů se řeší i biznisový rozměr šampionátu. A kontext debaty není pro organizátora mistrovství Mezinárodní fotbalovou federaci FIFA zrovna příznivý, říká zástupce šéfredaktora biznisového serveru CzechCrunch Luboš Kreč.
13: S Jižní Koreou český výběr prohrál v pátek nad ránem zdejšího času 2-1. Další zápas tým vedený Ladislavem Krejčím čeká ve čtvrtek 18. června v americké Atlantě, kde se utká s Jihoafrickou republikou. Na tento zápas je k dispozici ještě poměrně dost vstupenek a dají se pořídit i za ceny celkem hluboko pod 10 000 korun. Na utkání našich s Mexikem, které přijde na řadu 24. června, ale vstupenky stojí násobně víc. Cena obou se průběžně mění a klidně se může stát, že během nákupu vám zdraží o tisíce korun. To je první z mnoha výhrad, které na hlavu FIFA a jejího šéfa Gianni Infantina míří. Že takzvaný dynamický pricing, který upravuje ceny lístků podle toho, jaký je o ně zájem, šteluje ceny do závratných výšin a vstupenky se stávají pro skutečné fanoušky nedostupné, což bude poznat na atmosféře v publiku při utkáních. Ostatně vyšlo najevo i to, že FIFA záměrně část vstupenek stáhla z trhu, aby z nich udělala nedostatkové zboží a vyšponovala jejich ceny ještě o něco výš. A nejde jen o vstupenky. Prokurátoři v New Yorku a New Jersey žalují FIFU kvůli cenám vlakových jízdenek na stadiony, které si pořadatel fotbalového šampionátu vymínil násobně zvýšit, takže jedna cesta trvající 15 minut vyjde na $150, zhruba 3000 korun. A dalo by se pokračovat. Nenasytnost Infantiniho a spol je poznat i na cenách parkovného kolem stadionů, které opět vyžaduje stovky, někdy dokonce tisíce dolarů investic od fanoušků. A samozřejmě jde i o to, že se počet účastnických týmů zvedl z 32 na 48 a výhledově má stoupnout dokonce na 64. To sice zvýší zájem i v zemích, které by jinak zůstaly před branami, ale utrpí tím nepochybně fotbalová kvalita. Mistrovství světa ve fotbalu je největší sportovní akcí světa, která snese srovnání jen s letní olympiádou. Z principu se kolem ní točí obrovské množství peněz, protože je na ní upřena pozornost celé planety a utkání sledují miliardy lidí v televizích. Jenže to, co sledujeme na straně pořadatele, začíná až moc připomínat nenasytné bafuňářské mlaskání a touhu udělat z mundialu ještě větší show a trhnout na tom ještě větší balík peněz. Takže to, že je Infantini za dobře s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, který si na zahradě Bílého domu nechal postavit zápasnický ring na vlastní oslavu narozenin, asi nepřekvapí. A ledacos to i vysvětluje.
10: O co se zasloužil Edvard Beneš? Nad tím v dnešním závěrečném příspěvku uvažuje spisovatel a publicista Karel Hvížděla.
14: Moderní dějiny neznají rozporuplnějšího člověka. Kladl si nadlidské cíle, které dlouho heroicky zvládal, ale pod nimiž v posledních letech života skoro pravidelně klesal, napsal Pavel Kosatík úvodu knížky o tom Benešovi. Jeho slabinu bylo možné tušit již brzy po první světové válce, kdy naši republiku Beneš považoval za miláčka dohody. Namlouval si, že jsme nejspolehlivějším a klíčovým spojencem Francie a Velké Británie. Emocionální vazby mu zabraňovaly vyhodnocovat situaci i politiky, s kterými jednal. Každou pozdější změnu postoje partnerů si vykládal jako osobní zradu. Byl politickým milencem a ne státníkem. Proto taky místo, aby v září roku 1938 se uchýlil do hlavního štábu v Račicích u Vyškova, kde by spolu s vojáky, kteří měli odvahu a odhodlání bojovat, řídil obranu vlasti, zůstal na Hradě. Mobilizace byla po týdnu odvolána a prezident odešel 5. října do exilu. Voskovec a Werich to komentovali slovy, místo plánu měl aeroplán. Beneš si svůj útěk od odpovědnosti až do smrti zdůvodňoval, jako Satík dokazuje, zradou Západu. Tento narrativ jsme přijali, i když o žádné zradě nelze hovořit, protože klíčová francouzská pomoc měla být aktivována jen při napadení a protože jsme se nebránili, neměla Francie s kým solidarizovat. Beneš se cítil jako zrazený milenec. To byl i důvod, proč po Mnichově hledal novou oporu, kterou našel v příklonu ke Stalinovi, a to přesto, že ho před jeho vírou politici varovali. Beneš ale slepě věřil v demokratizaci SSSR, zase chtěl být miláčkem, a proto již v roce 1939 sovětskému vyslanci v Londýně řekl, že by po válce akceptoval i federální začlenění ČSR do SSSR. V roce 1943 taky proto uzavřel se Stalinem spojeneckou smlouvu. Dokonce mu sám nabízel Podkarpatskou Rus, jako Satík dokládá, stejně jako přes Paříž i Anglii tajně sliboval v září 1938, že je ochoten podstoupit Německu tři výběžky Chebský, Friedlandský a Šluknovský. S tímto tajným úkolem poslal do Francie ministra Jaromíra Nečase. A protože Stalin jako jediný z vítězných mocností schvaloval vysídlení a vylikvidování Němců, jeho vztah ke Stalinovi se ještě více utužil. A když někteří naši politici s jeho vírou nesouhlasili, vžil se zase do falešné víry, že je nadstranickým prezidentem, čímž dovolil komunistům, aby v režimu Národní fronty, tedy poválečné koalici všech povolených politických stran, šlo vše podle představ komunistů. Václav Černý o Benešově napsal, byl to člověk bázlivý a právě proto nepřímý, taktický, postraní, přímo fyzicky uhýbavý, ostražitý a plachý. A ti, co tyto jeho vlastnosti u něj vycítili, jako Hitler a Gottwald, věděli, že Beneš jim nakonec uhne.
15: To byly nedělní názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus Petr Švárc.
16: Místo činu je to nejsvatější, co pro policisty je, a spackat místo činu, tak ten případ jde do háje.
17: Říká bývalý šéf pražské mordparty Josef Lotes. Nová osmidílná série Místo činu volně navazuje na cyklus forenzní psychologie. Tentokrát se však více zaměříme na práci policie. Přiblížíme některé metody a postupy, věnovat se budeme i případu vraždy Otýlie Vranské, navštívíme Muzeum policie České republiky a podrobněji představíme dva obory – forenzní entomologii a genetiku. Moje jméno je Kateřina Radhouská a budu ráda, když si Místo činu poslechnete na webu nebo v aplikaci Můj rozhlas, v dalších podcastových aplikacích a také ve vysílání Plusu. V sobotu po 5. odpoledne a v neděli hodinu popolední.
18: Bylo 6 hodin a je pondělí 15. června. Uvozujeme živé vysílání Ranního Plusu. Dnes ho uvádějí Martina Mašková
19: a Daniela Vrbová.
2: Český rozhlas Plus.
19: A čím otevřeme první hodinu našeho pořadu? Co víme o dohodě mezi Spojenými státy a Íránem, kterou obě země potvrdily?
18: Bude mít finanční analytický úřad právo získávat více informací přímo od advokátů?
20: To je prostě špatně napsané.
19: A za jakých podmínek můžou nově žádat rodinné firmy o zvýhodněné úvěry?
18: Tak to byl stručný pohled do scénáře první hodiny našeho vysílání. Teď si poslechněte zprávy s Monikou Vrchotovou.
0: Přeji klidné pondělní ráno. Spojené státy a Írán se dohodly na podmínkách uzavření míru. Oznámil to pákistánský premiér Shahbaz Sharif. Podle něj by zástupci USA a Íránu měli memorandum podepsat v pátek ve Švýcarsku. Obě strany už vyhlásily okamžité a trvalé ukončení vojenských operací na všech frontách, včetně Libanonu. Uzavření dohody na sociální síti Truth Social potvrdil taky americký prezident Donald Trump. Ten už dal pokyn otevřít Hormuzský průliv a okamžitě ukončit námořní blokádu. Detaily přidá v Ranním plusu hned po zprávách naše americká zpravodajka. Vláda dnes projedná změnu financování veřejnoprávních médií. Českou televizi i Český rozhlas chce kabinet platit ze státního rozpočtu namísto současných koncesionářských poplatků. Samotná média jsou dlouhodobě proti, obávají se politického vlivu. Postup vlády kritizuje i opozice, jak v České televizi zopakoval předseda Starostů Vít Rakušan.
21: Ona mění systém, který funguje. Ona v téhle chvíli, ať to bude jakkoliv, dává veřejnoprávní média na svoje rozpočtové vodítko. A ještě tvrdí, že to nebude placeno z peněz lidí. Rozpočet, to znamená to, co odvádíme na daních všichni z nás, tak to samozřejmě jsou peníze nás všech. Takže z jedné kapsy se to přelije do kapsy druhé.
0: Na programu vlády je i poslanecká předloha, podle které by měl Českou televizi a Český rozhlas kontrolovat Nejvyšší kontrolní úřad. I tomuto tématu se budeme věnovat v našem dalším vysílání.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Po ruském útoku v severní části Kyjeva je bez elektřiny přibližně 140 tisíc domácností. Zraněných je nejméně 10 lidí. Na Telegramu o tom informoval starosta města Vitalij Kličko. Zároveň vyzval obyvatele, aby vyhledali nejbližší úkryt. V místním klášteru Kyjevsko-Pečerská lávra vypukl požár. Hoří i střecha Uspenského chrámu. V plamenech jsou také další domy a auta hned v několika částech Kyjeva. Seznam trestných činů by se mohl rozšířit, počítá s tím návrh koaličních poslanců, kteří chtějí přísněji postihovat podání drogy nebo jiné návykové látky bez vědomí oběti. Pachatelům by za to nově hrozil nejméně jeden rok odnětí svobody. Přísněji se má trestat hlavně takzvaný drink spiking, říká ministr pro sport a předseda poslanců motoristů Boris Šťastný.
22: Když nějaký darebák, zejména děvčatům a mladým ženám se to děje, nasype do pití nebo naléje do pití nějakou látku, kterou se snaží oblouznit kdesi třeba na diskotéce, tak z toho často vyjde nepotrestán. Dnes je to postižitelné pouze jako ublížení na zdraví a my jsme se rozhodli tento trestný čin skutečně pojmenovat.
0: Návrh dnes projedná vláda. Ve francouzském městě Evian začíná třídenní summit G7. Lídři sedmi největších ekonomik světa, včetně amerického prezidenta Donalda Trumpa, budou diskutovat o důsledcích dohody o ukončení války Spojených států s Íránem a o válce Ruska proti Ukrajině. S Trumpem by se na summitu měl setkat i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Rodinné firmy můžou získat zvýhodněný úvěr ve výši až 120 milionů korun na investice. Dnes pro ně začíná příjem žádostí v programu Expanze, který ministerstvo průmyslu a obchodu spustilo už v únoru. Podpora se týká rodinných firm do 250 zaměstnanců. Národní rozvojová banka jim proplatí až 50% úvěru s nulovým úrokem, a to třeba na modernizaci provozu nebo budov. Předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků Josef Jaroš podporu vítá.
23: Rodinné firmy jsou odolné, přestávají krize, jsou pevným základem naší ekonomiky. V okamžiku, kdy jim takovýhle program pomůže a zvýší schopnost inovovat, udržet, zvýšit konkurenceschopnost, tak je to naprosto významný, ale samozřejmě pro jakoukoliv firmu, nejen pro rodinou.
0: V Česku jsou podle Jaroše tisíce rodinných firem a na tuzemském hrubém domácím produktu se podle něj podílejí zhruba z poloviny. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Česká školní inspekce zjistila, že špatná atmosféra v základní škole v Bašce na Frýdecko-Místecku negativně ovlivňuje kvalitu vzdělávání. Inspekce se školou zabývala poté, co část rodičů žáků upozornila na nevhodné chování ředitelky Dagmary Tobolové. Ta se k závěrům inspekce nevyjádřila. Podle mluvčí České školní inspekce Anny Brzy-Bohaté má vedení školy do 20. června přijmout nápravná opatření.
1: V základní škole Baška přetrvává nepříznivá vztahová situace mezi částí pedagogického sboru a vedením školy, což se promítá do klimatu. Mezi doporučeními je zejména úprava systému řízení tak, aby se ve škole vytvořilo příznivé prostředí pro stabilizovaný pedagogický sbor, podpora otevřené komunikace a sjednocení postupů při řízení rizikových situací.
0: Vedení Bašky chce kvůli situaci ve škole svolat ke konci školního roku mimořádné zasedání zastupitelstva. Po 700 letech se dočká katedrála svatého Víta na Pražském hradě dokončení. Odpoledne se v ní poprvé rozezní nové varhany, které vznikly ve španělské dílně varhanáře Gerharda Grenzinga.
3: Jako poděkování všem více než 5000 dárcům, kteří přispěli na nové varhany, odpoledne začne osmidenní slavnost svatovítský varhaní oktáv. Dnes na svátek patrona katedrály svatého Víta jim požehná nový pražský arcibiskup Stanislav Přibyl, říká zástupce nadačního fondu svatovítské varhany Jakub Skřejpek.
4: Při tom slavnostním žehnání vystoupí Česká filharmonie, obrovský sbor, a taky přijede například sbor z Katalánska symbolicky, to znamená z místa, kde varhany vznikaly.
3: Poté bude následovat 6 koncertů. Na tom pátečním v katedrále vystoupí rozhlasový symfonici. Oktáv završí v pondělí 22. června děkovná mše svatá za všechny dárce a tvůrce projektu, zejména za ty, kteří se už rozeznění nového nástroje nedožili. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
0: Teď míříme na silnice na D1 z Prahy do Brna opatrně za sjezdem na Velký Beranov. Na 127. kilometru stojí porouchaný kamion v odstavném pruhu. Na D35 se z Mohelnice do Olomouce velmi opatrně u sjezdu na Mladeč. Na kilometru 245 leží sražené prase v levém pruhu. A v Praze v Karlovarské směrem do centra dejte pozor na Bílé hoře. Zasahují tam u nehody motorky a osobního auta a tvoří se kolona už od Slánské. Přejeme klidnou jízdu. Nový týden začíná místy polojasnou oblohou. Přes den má převládat oblačno na severu a severovýchodě s ojedinělými přeháňkami. K večeru bude srážek i oblačnosti ubývat a nejvyšší teploty vystoupí na 17 až 21 na jižní Moravě až na 23 stupňů. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
2: Posloucháte Ranní Plus.
19: Do nového rána vám dobrý poslech přejí Martina Mašková a Daniela Vrbová, a to v 6 hodin a 8 minut. Hormuzský průliv trvale bez poplatků a Spojené státy jako strážce na Blízkém východě. To má být podle amerického prezidenta Donalda Trumpa obsahem memoranda, které v pátek Spojené státy podepíšou s Íránem. Dohodu potvrdili i zástupci Íránu a Pakistánu, co by zprostředkovatelské země. Klíčová jednání o íránském jaderném programu ale teprve začínají. Co je jejich předmětem, to se už dozvíme od naší americké zpravodajky Jany Ciglerové. Jano, dobré české ráno.
5: Dobré ráno.
19: Víme, na čem přesně se Spojené státy a Írán tedy zatím dohodli?
5: Tak úplně to nevíme, protože přesný text memoranda nezveřejnila ani jedna z těch zúčastněných stran. Víme ale, co ty jednotlivé strany oznámily. Hormuzský průliv se má v pátek otevřít, ale za účelem odminování, jak řekl Donald Trump ještě dnes večer, ještě v neděli večer deníku New York Times. Ve stejný den má skončit také americká námořní blokáda íránských přístavů. Spojené státy potom tvrdí, že Írán potvrdil závazek nevyrábět jaderné zbraně. To zase ale Írán nepotvrdil. Každopádně začíná v pátek 60-denní vyjednávání, a to jak o budoucnosti íránského jaderného programu, tak o uvolnění 24 miliard dolarů zmražených íránských peněz a také o sankcích, respektive jejich zrušení vůči Íránu.
19: Donald Trump tu dohodu s Íránem sliboval už několikrát a vždy to ztroskotalo. Proč si máme myslet, že tentokrát je situace jiná a k podpisu dojde?
5: Televize CNN to dokonce spočítala na už 39 pokusů, včetně tohoto posledního. Nicméně tentokrát je situace skutečně jiná, protože ji potvrdili všechny tři strany, a to se dosud ještě nestalo. Tedy Bílý dům, Teherán a také Pákistán jako zprostředkovatel. Íránský zástupce ministra zahraničí to oznámil ve státní televizi, to má velkou váhu v Íránu, a zároveň pákistánský premiér Šarif učinil konkrétní datum místo podpisu v pátek v Ženevě. To je prostě dosud nejkonkrétnější krok. Zároveň Zároveň ale musím ještě podotknout, že iránská strana jasně řekla, že implementaci té dohody nezačne dříve, než bude to memorandum podepsáno, takže pořád máme nějaký prostor pro komplikace.
19: A Donald Trump dohodu oznámil přímo v den svých 80. narozenin uprostřed oslav u Bílého domu. Je v tom souvislost?
5: Zdá se, že téměř jistě, protože Donald Trump opakovaně sliboval dohodu do svých 80. narozenin a tentokrát to alespoň formálně vyšlo. Deník New York Times píše, že Donald Trump jim zavolal osobně z rezidence Bílého domu, zatímco v pozadí bylo slyšet rodinu shromážděnou na večeři, že byl v oslavné náladě, mluvil o těch zápasech na jižním trávníku, o tom, jestli neskazí déšť. Dohoda s Íránem se dá říct, že je pro Trumpa největší možný politický dárek k narozeninám, protože je to velmi neoblíbená válka a doma mu ubírá značný kus popularity mezi Američany.
19: A jak rozumět tomu výroku, že Hormuzský průliv tedy bude trvale bez poplatku a Spojené státy se stanou strážcem Blízkého východu?
5: To řekl Donald Trump právě v tom zmíněném rozhovoru pro New York Times, kdy říkal, že řekl, že se stanou strážcem Bílého Blízkého východu výměnou za 20% příjmu z regionu. Jinými slovy, americká vojenská ochrana bude fungovat jako nějaký biznis, nikoli jako garance globálního míru. Pokud jde o Hormuzský průliv, Trump ho prezentuje jako velký ústupek Íránu. New York Times ale připomínají, že Írán nikdy před tou válkou žádné mýto nevybíral, takže Trump slaví částečně návrat k tomu, co už platilo před únorem.
19: Aktuální dění pro nás shrnula americká zpravodajka Jana Cíglerová. Jano, děkujeme a dobrou noc.
5: Pěkný den.
18: Posloucháte ranní vysílání na Plusu, a to v 6 hodin a 12 minut. Advokáti se ohrazují proti zákonu o ekonomické ochraně státu, zákonu, který předložil ministerstvo financí. Česko tím má splnit evropské nařízení proti praní špinavých peněz. Podle České advokátní komory by ale kvůli novému zákonu museli advokáti, tak říkajíc, donášet na své klienty finančnímu analytickému úřadu a klienti by o tom ani nemuseli vědět.
6: Já třeba řeším případy, kdy klienti žalují stát z nějakých důvodů, domáhají se třeba odškodnění nebo náhrady za nemajetkovou újmu.
7: Popisuje Jan Vobořil, advokát a ředitel organizace Juridicum Remedium, která poskytuje bezplatnou právní pomoc lidem v nouzi.
6: V řadě případů prostě už od první chvíle, co klient přijde do té kanceláře, tak aby už jako s podezřením koukal na advokáta, jestli on se nepromění v někoho, kdo o něm bude někam něco hlásit, a ten klient to ani nebude vědět.
7: Prolamování mlčenlivosti podle něj omezuje smysluplnost právní pomoci. Vobořil varuje taky třeba před podmínkou bezdlužnosti advokátů.
6: To dává asi takový smysl, jako kdyby jsme zavedli, že bezdlužný musí být instalatér nebo řidič tramvaje třeba.
7: K zákonu o ekonomické ochraně státu podala v připomínkovém řízení přes 500 námitek Česká advokátní komora, říká její předsedkyně Monika Novotná.
8: My jsme neměli ani jinou možnost, my jsme nemohli akceptovat to, co bylo předloženo ze strany ministerstva financí. Není přípustné, aby finanční analytický úřad mohl rozhodovat o pozastavení advokáta nebo vyškrtnutí advokáta, zakázat mu vykonávat advokátní činnost. Takže to je prostě špatně napsané.
7: Vedení České advokátní komory se navíc spolu s dalšími odborníky poslední dva roky se zástupci ministerstev financí a spravedlnosti scházelo. Podle Novotné ale nezohlednili v návrhu jedinou jejich připomínku.
8: Já si nemyslím, že by si FAU teď v tuto chvíli osoboval nějaké pravomoci. Ale pokud ten zákon bude takhle špatně napsaný, tak nikdo nevíme, co se s ním stane za 5, za 10 let, kdo to bude vykládat, kdo bude v politické reprezentaci a jakým způsobem by se to mohlo otočit.
7: Novotná věří, že úmyslem nebylo nejen advokáty, ale i notáře nebo exekutory, na které taky zákon dopadne, poškodit. Myslí si, že evropské nařízení čeští úředníci špatně uchopili.
8: Spíše tam takové zásadní nepochopení, co je rolí advokáta, co je rolí notáře nebo exekutora. A popravdě řečeno, ani já, ani kolegové z notářské nebo exekutorské komory nechápeme, proč se na ten zákon tak spěchá, když je to vlastně polotovar z našeho pohledu.
7: Podle ministerstva financí, které zákon předkládá, je u přejímání evropských nařízení běžné, že se sejde mnoho připomínek. Pokračuje mluvčí rezortu Stefan Fous.
9: Navržená norma je značně technická a rozsáhlá, čemuž odpovídá i široký okruh spolupracujících a připomínkujících osob. Dosažení dohody o jednotlivých částech návrhu je pro fungování celého systému klíčové. Cílem ministerstva financí je proto dosáhnout konsenzuálního řešení.
7: Připomínky k zákonu podalo taky ministerstvo spravedlnosti, které s advokáty, notáři a exekutory ohledně zákona komunikuje. Potvrzuje jeho mluvčí Vladimír Hřebka.
10: Ministerstvo spravedlnosti zatím nemá k dispozici finální podobu vypořádání jednotlivých připomínek. O vypořádání připomínek bude ministerstvo spravedlnosti a komory s ministerstvem financí nepochybně ještě jednat.
7: Vytvářet nový zákon podle České advokátní komory navíc nebylo nutné. Evropské nařízení podle ní bylo dostačující a začalo by v Česku platit v červenci 2027 automaticky. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
19: Posloucháte Ranní plus a to v 6 hodin a 16 minut. Tady jsou krátké zprávy, které s vámi sledujeme. Pákistánský premiér Shahbaz Sharif a následně i americký prezident Donald Trump a představitelé teheránského režimu oznámili dosažení dohody mezi Spojenými státy a Íránem na ukončení války. Podrobnosti zatím nejsou známy, oficiální podpis se má uskutečnit v pátek ve Švýcarsku. Stejný den by měla skončit americká blokáda Hormuzského průlivu. Ve francouzském městě Evian dnes začne třídenní summit skupiny velkých světových ekonomik G7, na němž by se mělo diskutovat mimo jiné o důsledcích dohody o ukončení války mezi Íránem a Spojenými státy a o válce Ruska proti Ukrajině. A vláda dnes projedná návrh na zrušení televizních a rozhlasových poplatků. Ministři by měli také rozhodnout o tom, kolik Česká televize a Český rozhlas budou dostávat ze státního rozpočtu a na programu je i poslanecká předloha, která má umožnit prověrky hospodaření těchto médií Nejvyšším kontrolním úřadem.
18: 6 hodin a 17 minut je před námi výběr ze zahraničních médií. Tak například katarská televize Al Jazeera na svých stránkách píše o dramatickém průběhu jednání mezi Íránem a Spojenými státy o mírové dohodě, o které teď byla řeč. Dohoda čelí podle informací Al Jazeera tvrdému odporu radikálů v Teheránu a také Izrael se snažil proces na poslední chvíli zhatit.
19: Jak uvádí web katarské televize, konzervativní kruhy v Íránu ostře protestují proti jakýmkoliv ústupkům Washingtonu. Americký prezident je z jejich pohledu mužem, který nese přímou odpovědnost za smrt bývalého nejvyššího vůdce Alího Chameneího. Stoupenci tvrdé linie proto otevřeně kritizují íránské vládní vyjednavače. Hrozí, že kompromis se Spojenými státy neuznají, ani kdyby ho nový nejvyšší vůdce posvětil.
18: Do hry navíc v neděli odpoledne velmi tvrdě vstoupil také Izrael, který bombarduje libanonské hlavní město Bejrut. Komentátoři a analytici vnímají tento útok jako jednoznačný pokus vyprovokovat Teherán k vojenské odvetě. Ta by rodící se dohodu mezi Iránem a Spojenými státy dokázala zmařit. Dočteme se na stránkách Al Jazeera.
19: A kruce si teď bereme další médium, je tím bruselský server Politico a ten si všímá rostoucího napětí mezi Madridem a Washingtonem a to kvůli fotbalu. Případný triumf španělského týmu na fotbalové mistrovství světa by totiž mohl výrazně pokazit náladu americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi. Politico připomíná, že žádná jiná evropská země nepopuzuje šéfa Bílého domu tolik, jako právě Španělsko, vedené socialistickým premiérem Pedrem Sánchezem.
18: Jak také uvádí Politico, hlavním spouštěčem ostrých sporů bylo odmítnutí španělské vlády výrazně zvýšit výdaje na obranu podle amerických představ. Hluboké neshody jsou ale patrné i na mezinárodní scéně. Španělsko letos odmítlo Spojeným státům povolit využití vojenských základen na svém území pro útoky proti Íránu. A Madrid dlouhodobě dráždí Washington svou ostrou kritikou izraelské vojenské ofenzívy.
19: A ještě krátce z britské veřejnoprávní stanice BBC, ta informuje o dramatickém zásahu britských ozbrojených sil v Lamaňském průlivu. Speciální jednotky královského námořnictva tam v neděli brzy ráno obsadili tanker Smirtos, který patří do takzvané ruské stínové flotily.
18: Britské ministerstvo obrany upozorňuje, že Rusko využívá více než 700 podobných plavidel k obcházení sankcí. Tato stínová flotila dnes přepravuje až 3/4 veškeré exportované ruské ropy a zajišťuje Kremlu klíčové finanční příjmy. Dočteme se na stránkách BBC, to byl náš první dnešní ranní výběr z médií.
19: Posloucháte Ranní plus. O financování veřejnoprávních médií by mohlo být po dnešku jasněji. Vláda projedná zrušení rozhlasových a televizních poplatků. Detaily už přinesl do studia Martin Fischer z domácí redakce. Dobré ráno.
11: Dobré ráno.
19: Jaký návrh vládě bude dnes ministr kultury Otto Klempíř z motoristů sobě předkládat?
11: Vláda chce, aby byla veřejnoprávní média od příštího roku placená ze státního rozpočtu. Připravila proto úpravu zákona. Kolik peněz ale z rozpočtu vyčlení, to budou ministři teprve dnes řešit, jak potvrdila v České televizi ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
12: Částka je politická věc, samozřejmě každý máme nějakou vizi. Byl to jeden z našich zásadních příslibů, které jsme měli ve volebním programu. Přetavili jsme ho do programu prohlášení vlády.
11: Podle Schillerové bude financování veřejnoprávních médií jedním z mandatorních výdajů. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO už dřív ujišťoval, že změna zákona bude pro média férová a novela by měla obsahovat inflační doložku. Kabinet chce změny prosadit už od příštího roku a to je podle ministra Klempíře reálné stihnout.
19: Jak reaguje opozice?
11: S převedením financování České televize a Českého rozhlasu pod státní rozpočet nesouhlasí a postup vlády kritizuje, jak v České televizi zopakoval předseda starostů Vít Rakušan.
21: Ona mění systém, který funguje. Ona v téhle chvíli, ať to bude jakkoliv, dává veřejnoprávní média na svoje rozpočtové vodítko a ještě tvrdí, že to nebude placeno z peněz lidí. Rozpočet, to znamená to, co odvádíme na daních všichni z nás, tak to samozřejmě jsou peníze nás všech, takže z jedné kapsy se to přelije do kapsy druhé.
11: Předseda sněmovního mediálního výboru

0: samotná média. Od konce dubna jsou kvůli tomu ve stávkové pohotovosti.
1: Proč? Co konkrétně kritizují?
0: Obávají se politického vlivu a ohrožení nezávislosti. Generální ředitelé obou veřejnoprávních médií, tedy Hynek Chudárek i René Zavoral, tak dál stojí za zachováním současného systému poplatků. Je podle nich stabilní a předvídatelný. Stejně tak se obávají, že by média byla nucena hospodařit s menším rozpočtem a musela tak omezit rozsah svých služeb. Ještě doplním, že na programu vlády je i poslanecká předloha, podle které by měl Českou televizi a Český rozhlas kontrolovat Nejvyšší kontrolní úřad. S tím obě média problém nemají.
1: Dnešní vládní projednání nového financování veřejnoprávních médií shrnul Martin Fischer z domácí redakce. Děkujeme za to.
0: Díky.
2: Posloucháte Ranní plus. Švýcaři ve včerejším referendu odmítli omezení počtu obyvatel své země do roku 2050. Předkladatelé chtěli, aby v případě dosažení 9,5 milionu obyvatel musela vláda přijmout protiimigrační opatření. Ta by se týkala udělování azylu, slučování rodin těch, kdo o něj žádají, nebo trvalého pobytu. Hlasování, kterého se podle zatím neoficiálních výsledků účastnilo 60% voličů, iniciovala nacionalistická Švýcarská lidová strana. A proti uvedeným restrikcím se vyslovilo 54% hlasujících. Odborník na německy mluvící země a editor deníku Právo Robert Schuster kolegovi Ondřeji Látalovi řekl, že o výsledku referenda rozhodla hlavně velká města.
3: Tradičně ve Švýcarsku, když se hlasuje v referendech o záležitostech, které se nějakým způsobem týkají Evropy, vztahu s Evropou, vztahu s mezinárodními institucemi, tak jsou to vždycky města, která jsou pro, čili jsou pro nějakou užší spolupráci, a naopak často menší obce, menší kantony jsou proti. Z toho důvodu také při těchto hlasováních je uplatňována dvojí většina, čili nejenom většina občanů, ale většina také kantonů, a tam vidíme aspoň z těch prognóz, tak jak to ta čísla lezou, že tam je to mezi těmi kantony daleko těsnější. Sice většina kantonů se vyslovila proti tomu návrhu na omezení počtu obyvatel země na 10 milionů, ale není to tak jednoznačné, jak se třeba může jevit z toho počtu hlasování obyvatel.
4: No a bylo jasné, co by ty změny podle představ Švýcarské lidové strany na úrovni zákonů i mezinárodních smluv přinesly švýcarské ekonomice?
3: No tak pokud je ekonomiku, tak tam je to samozřejmě dvousečné, protože na straně jedné Švýcarsko, podobně jako většina jiných států v Evropě, říká, že jí chybí zejména kvalifikované pracovní síly, a o tyto kvalifikované pracovní síly by přišla, protože kdyby došlo k tomu naplnění toho scénáře, že Švýcarsko by dosáhlo nebo by se blížilo hranici 10 milionů obyvatel, no tak potom by museli i ti kvalifikovaní pracovníci například z Německa nebo s francouzským pasem nebo s italským pasem Švýcarsko opustit, čili vlastně by to bylo proti zájmům švýcarské ekonomiky, švýcarských firm. Nicméně to jsou právě kampaně, kde ti iniciátoři neříkají často, co by následovalo, kdyby ten jejich návrh prošel. Čili to nebylo, tak tomu bylo v případě i švýcarských lidovců, že vlastně neříkali, jak by ty problémy, o nich hovořili, chtěli řešit.
4: No a do jaké míry se Švýcaři v tom referendu, řekněme, zalekli i představy možného uzavření se v rámci schengenského prostoru? Hrálo to roli?
3: Myslím si, že to hrálo roli, ale já bych hlavně tohleto hlasování viděl jako takovou velkou generálku před něčím, co je pro Švýcarsko nebo co bude Švýcarsko daleko důležitější. A to přibližně za 2 roky budou hlasovat právě o nových smlouvách, které vyjednala jejich vláda s Evropskou unií, kde mimo jiné ty otázky týkající se volného pohybu osob, občanů Evropské unie, vědecké spolupráce, případně i napojení na evropský vnitřní trh budou hrát klíčovou roli. Čili to, že to teď dopadlo neúspěchem těch, kteří se chtěli Švýcarsko izolovat, tak je určitým přeznamenáním, že by to mohlo dopadnout i za 2 roky, až budou hlasovat o tom daleko, o té daleko důležitější předloze, která řeší vztahy s Evropskou unií.
4: Švýcarská lidová strana argumentovala taky tím, že jde i o strukturální problém, tedy nedostatek místa, budov, kapacit a podobně. Jak to tedy, pokud tedy to referendum bude oficiálně už uznané, tak jak to budou Švýcaři řešit?
3: No, to je třeba říct, že to byla vějíčka ze strany švýcarských lidovců, protože oni věděli moc dobře, že ten jejich počet voličů, kteří jsou ochotní volit tu stranu a hlasovat pro její návrhy, je omezený. A toto tím, že argumentovali například udržitelností, dostupností bydlení, to jsou všechno témata tradičně spojována s levicí, čili zelenými, pokud je o ekologii, nebo s dostupností bydlení se sociálními demokraty. A oni chtěli prostě z té části společnosti, která by jinak nevolila, získat hlasy, což se jim asi do určité míry podařilo.

0: Nicméně primárně šlo o omezení počtu, vlastně omezení pohybu osob v rámci Švýcarska. To byl ten primární cíl.
1: Tolik Robert Čust, editor deníku Právo.
2: Posloucháte Ranní plus, do půl sedmé zbývají 3 minuty. Má lesklé modré peří a červenou kůži na hlavě. Pochází z Vietnamu, ale ve volné přírodě ho nikdo nespatřil už víc než 25 let. Řeč je o bažantu Edwardsově. Navrátit tento kriticky ohrožený druh zpátky do vietnamských lesů se snaží mezinárodní projekt Bring Black Blue, do kterého se v uplynulých týdnech zapojila i pražská zoo.
3: Tento bažant je spíš tak jako černo-modře zbarven, na slunci hraje jeho kovově modrý lesk a vlastně takové dokonce vlnky na hřbetě.
4: K voliéře bažantů mě v pražské zoo vzal kurátor chovu ptáků Antonín Weidl. My si na první dobrou můžeme všimnout taky toho, že kromě modrého peří má tenhle bažant taky červenou masku s bílou chocholkou.
3: Je to teda bažant, který má i výrazný pohlavní dimorfismus, takže samička není zbarvena takto pestře, jak jsme si popisovali, nicméně jak nám teďka přichází se ukázat, je to samička tak jako hnědě zbarvená, spíš takovým nenápadným zbarvením, protože potom, když sedí na vejcích a stará se o mláďata, tak aby byla skryta v tom podrostu.
4: Oni jsou strašně tiší.
3: Ano, bažant Edwardsův je vlastně výjimečný tím, že se neozývá. Mají takový v podstatě až pro nás neslyšitelné takové pískání.
4: Jak je veliký v porovnání s klasickým bažantem?
3: Je trošku menší, ta hmotnost je kolem 1 kg. Ta oháňka není tak dlouhá, nejsou ta prodloužená dlouhá ocasní pera, spíše vlastně ten ocas takový kratší, zavalitější, takže působí poměrně jako subtilněji než je náš bažant, kterého známe v přírodě.
4: Bažant Edwardsův dnes přežívá jen díky populaci, kterou se podařilo udržet v lidské péči. V přírodě ho nikdo nezaznamenal už od roku 2000, popisuje Veronika Zahradníčková, koordinátorka Evropského chovného programu pro bažanta Edwardsova v pražské zoo.
5: Bažant Edwardsův je považován za nejohroženější bažanta na světě. V rámci červeného seznamu IUCN má samostatnou kategorii kriticky ohrožený, pravděpodobně vyhnulý v přírodě. Vlastně žádný jiný pták v této kategorii není.
4: Za jeho zmizením nestojí podle Veroniky Zahradníčkové jedna konkrétní příčina. Lesy ve středním Vietnamu zasáhla válka, později taky rozvoj zemědělství.
5: Pokračuje ničení a destrukce toho habitatu i v současné době, že zakládání polí, ničení těch přirozených stanovišť a velkým problémem ve Vietnamu je vlastně i lov místního obyvateli za účelem potravy.
4: Malá skupina ptáků přivezených ve 20. století do Evropy se stala základem dnešní chované populace. Právě z ní teď odborníci vybírají jedince pro návrat do původní domoviny. Významnou roli v tom má právě pražská zoo, která bažanty Edwardsovy chová nepřetržitě od roku 1949.
5: Zoo Praha je vlastně držitelem a koordinátorem plemenné knihy pro bažanty Edwardsovy už od roku 2012. Máme na starost řízení koordinaci toho celé chovu evropské populace v zoologických zahradách.
4: Cílem tak bylo vybrat 10 párů, tedy 20 geneticky nejvhodnějších bažantů v rámci evropských zoo, kteří poletí do Vietnamu. 3 z nich nakonec pocházejí přímo z pražského chovu, doplňuje koordinátorka programu Veronika Zahradníčková.
5: S kolegy jsme tedy vybrali z těch odchovaných ptáků ty geneticky nejvhodnější, behaviorálně nejvhodnější, aby to třeba nebyly nějaký agresivní samci, kteří ničí vajíčka nebo něco takového.
4: Po příletu do Vietnamu v půlce května zamířili bažanti do karantény a až postupně se zapojí do místního chovu. Ochranáři tam chtějí vybudovat stabilní populaci až 50 chovných párů, které budou pravidelně odchovávat mláďata. Ta se pak v dalších fázích projektu dostanou do vybraných chráněných lesů ve středním Vietnamu, kde by se jednou mohla znovu zabydlet v přírodě. Karolína Burdová, Český rozhlas.
1: Příspěvek dozněl po půl sedmé, teď jsou na řadě zprávy s Monikou Vrchotovou.
6: Český rozhlas Plus.
7: Hezké ráno. Spojené státy a Irán se dohodly na podmínkách mírové smlouvy. Na sociální síti Truth Social to potvrdil americký prezident Donald Trump a později také zástupci Iránu. Podle premiéra Pákistánu, který vyjednávání zprostředkovává, by obě strany měly dohodu podepsat v pátek ve Švýcarsku. Podle Trumpa se pak otevře Hormuzský průliv a okamžitě skončí americká námořní blokáda. Vláda dnes projedná návrh na zrušení poplatků za veřejnoprávní média. Změna zákona by od nového roku převedla financování Českého rozhlasu a České televize pod státní rozpočet. Ministři budou řešit třeba to, kolik peněz by obě instituce měly z rozpočtu dostat. Chystanou změnu kritizuje opozice i obě média veřejné služby. Obávají se, že by tím přišli o politickou nezávislost. Při ruských útocích na Charkov zemřelo nejméně 5 záchranářů, dalších 5 je zraněných. Podle ukrajinského ministra vnitra Ihora Klimenka je ale hlavním terčem dnešních ruských útoků Kyjev. Tam zatím úřady hlásí 10 zraněných. Bez elektřiny je v hlavním ukrajinském městě přibližně 140 tisíc domácností. Rodinné firmy můžou ode dneška žádat o zvýhodněný úvěr na rozvoj. Získat můžou až 120 milionů korun třeba na modernizaci technologií, nový software nebo opravy budov. Program Expanze spustilo Ministerstvo průmyslu a obchodu už v únoru a detaily přidáme v dalším vysílání Ranního plusu. V Lucemburku dnes začnou první jednání o vstupu Ukrajiny a Moldavska do Evropské unie. Ministři členských států a obou kandidátských zemí budou řešit hlavně to, jak jsou Ukrajina a Moldavsko připravené sladit své zákony, fungování institucí a ochranu základních práv s pravidly Evropské unie. Česko bude na jednání zastupovat ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. A do Benešovy vily v Sezimově Ústí se dnes po 88 letech vrátí vzácná rytina Jeruzalém od Václava Holara. Husitské muzeum v Táboře ji slavnostně převezme od potomků rodiny Bohuše Beneše, synovce prezidenta Edvarda Beneše a jeho manželky Emilie Benešové. Dílo bylo v minulosti součástí interiéru vily. Krátký pohled na dopravu na D1 z Prahy do Brna. Zpomalte za sjezdem na chodce rady. Na 29.5. kilometru stojí porouchaný kamion ve stoupacím pruhu a musí se tak vybočovat. Na D8 z Prahy do Ústí zpozorněte u sjezdu na Mělník. Na 17.5. kilometru stojí kamion s defektem pneumatiky do vozovky v pravém pruhu. Je to za zatáčkou a náhle se vybočuje. A na východní části Pražského okruhu směrem na Běchovice počítejte se silným provozem od sjezdu na Hradec D11. Popojíždět budete přes Štěrboholskou spojku až za Europark. Šťastnou cestu. Dnes nás bude provázet kupovitá oblačnost, teď ještě místy může být polojasno, na severu a severovýchodě se ojediněle objeví přehánky a naměříme 17 až 21 na jižní Moravě až 23 stupňů. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
6: Posloucháte Ranní Plus.
2: A to v 6 hodin a 34 minut s Danielou Vrbovou a Martinou Maškovou. A pokud se rozhodujete, do jakých domácích médií se po ránu začtete, možná vám teď přijde vhod orientace, kterou dnes připravil Marek Pros ze serveru iDnes.cz. Dobrý den.
8: Dobré ráno.
2: Týdeník Respekt se detailně zaměřil na proměnu českých manželství a rozvodů. Co se v téhle oblasti v poslední době mění a jaká překvapivá data článek ukazuje?
8: Týdeník Respekt přináší rozsáhlou analýzu, která vyvrací jeden dlouholetý mýtus. Už totiž neplatí, že každé druhé manželství v Česku končí krachem. Podle dat Českého statistického úřadu úhrnná rozvodovost v posledních letech výrazně klesla. V roce 2020 se zastavila na 40% a v roce 2023 dokonce klesla na 37%. Podle demografů jsme se tak vrátili na úroveň z konce 80. let. Podle Respektu lidé totiž dnes nevstupují do manželství z různých důvodů, jak bylo dříve, a také v mnohem vyšším věku a po daleko další úvaze. Průměrný věk novomanželů je dnes zhruba 31 let u žen a 33 let u mužů. To je zhruba o 9 let později než v éře slavných televizních manželských etid. Páry spolu dnes před svatbou běžně žijí na nečisto, budují kariéru, svatbu vnímají potom jako pomyslný vrchol neboli finální kámen stabilního vztahu, nikoliv už jako startovní čáru. Respekt si všímá také proměny samotných rozvodů, které už nemusí znamenat jen traumatické praní špinavého prádla před soudem. Přispívá k tomu i legislativa. Od letošního roku totiž platí takzvaná rozvodová novela. Ta proces výrazně zjednodušuje. Pokud se manželé dohodnou na majetku a řízení se netýká dětí, soud může pár rozvést i bez jejich osobní přítomnosti a vůbec nezjišťuje příčiny rozpadu. Zkrátka pokles rozvodovosti je sice pozitivní zpráva, ale lidé si taky zároveň uvědomují, že při dnešní délce života nemá smysl setrvávat desítky let v nefunkčním svazku. Manželství už zkrátka proto není jako společenská norma, kterou musíme splnit, ale dobrovolný závazek, do kterého jdeme s větší rozvahou.
2: Ano, tak to je týdeník Respekt. Další text jste vybral z Hospodářských novin a věnuje se situaci mladých lidí na trhu práce. Proč teď mají absolventi takový problém najít první uplatnění a která skupina je na tom podle dat vůbec nejhůř?
8: Je to tak, současný pracovní trh mladým lidem na začátku jejich kariéry moc nepřeje. Firmy kvůli úsporám i zavádění umělé inteligence mnohem více zvažují, koho přijmou. A škrty se týkají hlavně začátečníků. Nová data ukazují, že dopadají nejvíce na jednu konkrétní skupinu, která hledá práci vůbec nejdéle, a jsou to čerstvé absolventky vysokých škol. Ve vyspělém světě, roste počet mladých lidí, kteří už nestudují, nemají práci a dokonce ani nechodí na stáže. V Česku se tento problém týká zhruba 9% lidí do 29 let, což představuje asi 100 000 mladých. V čem ale Česko v rámci Evropské unie vyloženě negativně vyniká, je rozdíl mezi pohlavími. Bez práce jsou u nás v této věkové kategorii dvakrát častěji ženy než muži. Po Rumunsku jde o druhý největší rozdíl v unii. Analytik pracovního trhu Tomáš Ervin Dombrovský to vysvětluje tím, že mezi absolventy vysokých škol výrazně převažují ženy, tvoří až 60% úspěšných studentů a kvalifikovaných míst je teď mnohem méně.
2: A nakonec Mladá fronta Dnes, která zjistila, že Senát se bude už tuto středu zabývat novelou, která by mohla výrazně zpřísnit pravidla pro změnu pohlaví. Co přesně tento návrh přináší a jak na něj reaguje odborná veřejnost?
8: Je to tak, Česko by mohlo výrazně zpřísnit podmínky pro úřední změnu pohlaví. Skupina senátorů z klubu ODS, TOP 09 a STAN předložila návrh nového zákona, který reaguje na loňské rozhodnutí Ústavního soudu. Tento tisk platností od letošního července zrušil povinnost chirurgického zákroku pro tranzici. Podle překladatelů ale teď v systému chybějí jasná pravidla, výsledkem je obrovský skok v počtu žádostí. Ministerstvo vnitra uvádí, že loni úřady přijali přes 1000, což je přibližně 6x více než o rok dříve. Nový senátní návrh přichází s řadou zásadních omezení. Žadatelé by museli před psychiatry a soudem prokazovat, že jsou skutečně trans. Mezi podmínkami je povinnost žít nejméně 2 roky v roli opačného pohlaví, používat neutrální jméno a absolvovat roční psychoterapii. Věk pro chirurgickou změnu pohlaví by se také posunul ze současných 18 let na 21. Zákon by umožnil zohledňovat původní pohlaví ve sportu, v šatnách nebo ve věznici.
2: Tak to jsme četli, ano, to jsme četli z dnešních médií. Základní přehled připravil Marek Pros ze serveru iDnes.cz. Děkujeme za to.
8: Hezké ráno.
1: Slyšeli jste v Ranní plusu 6 hodin a 40 minut, dozněl výběr z médií. Ani válka Ukrajincům nevzala chuť sportovat. Do Oděsy se po pauze způsobené ruskou agresí vrátil tradiční městský půlmaraton. Historickým centrem, který je na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, parky a podél Černého moře, se proběhli i Češi.
9: Вітаю всіх та кожного і бажаю вам гарного забігу.
10: За хвилі почне по několikaleté přestávce Oděský půlmaraton. Vypadá to, že počasí jim opravdu přeje, protože nemá být ani velké horko a nehrozí ani deště. Co hrozí? To jsou poplachy a ruské útoky. A z Česka sem přijela také tato skupina našich sportovců.
11: Dobrý den, já jsem David Kubičík a přijel jsem z Otrokovic.
12: Já Veronika Zemčíková a ze Zlína.
13: Tomáš Bedvina z Prahy. Vzal jsem to s chutí, protože když se tady podíváte, mám tady ještě vlajku ukrajinskou, kterou jsem měl v Praze před 4 rokama na půlmaratonu, kdy právě ta válka začala, takže si tu samou stužku vlastně beru sem jako takovou připomínku.
12: Ta válka je hrozná a chtěli jsme nějak podpořit lidi na Ukrajině, půlka startovného jde na podporu ukrajinské armády a prostě dát jim najevo, že jsme v tom s nima, že se nebojíme.
10: A nebojíte se?
12: Já se strašně bojím.
11: To samé, to byl můj nápad už loni, ale bohužel ten půlmaraton zrušili, takže letos jsem si to pohlídal a říkal jsem, musíme za každou cenu přijet, podpořit Ukrajinu a ukrajinskou armádu v boji za svobodu.
10: A řekli vám nějaké bezpečnostní podmínky, bezpečnostní pravidla, protože stát se tady může cokoliv. Nechci to přivolávat.
11: Ano, v propozicích byly nějaké instrukce v případě poplachu, dokrytu, bude přerušený závod a tak dál. Takže instrukce byly a byly srozumitelné.
12: Já jsem je teda nečetla, ale na hotelu jsem si nechala ukázat kryt, ale tím, kolik včera bylo poplachů a ti lidi vůbec nijak nereagovali, tak jsme se chovali jako ostatní a přes noc ty tři nebo ten jeden dlouhý poplach, co byl, tak jsem...
10: Jako byla klidná noc ještě.
13: Když vydrží Ukrajinci v těch denních náletech tady přežívat v klidu, chodit do kaváren, jezdit s dětma v kočárcích tady po pěší zóně, tak my tady taky musíme dokázat se nebát nebo ten strach zvládnout po dobu třeba 4 dní.
10: Tak já myslím, že máme takové 2 minuty do vašeho startu, ať to běží.
11: Děkujeme.
12: My děkujeme.
10: Tak jo.
14: 3, 2, 1, start!
10: To byl symbolický start sportovců, kteří už se maratonu nikdy nezúčastní, protože padli.
14: Startujeme za 5, 4, 3, 2,
10: Půl maratonci už běží 3 minuty a 19 sekund. A jako druhá doběhla z českého týmu Veronika.
12: Úplně parádní, krásné, takové klišé, strašně jsem si to užila. První půlka taková svižná, krásná, pak mi odešly nohy, protože to běhání z minulého týdne tam bylo znát, ale moc pěkné, trasa byla krásná.
13: No ale nejvíc samozřejmě smekám před místníma, tady na posledním kilometru jsem předběhl kluka s jednou nohou, celou dobu byl přede mnou a pak si tom závěrečném kopečku na chvíli pohověl, tak jsem toho zneužil, že jsem utekl. No. Zasloužil si být přede mnou.
10: Tak už doráží i poslední člen české výpravy Jirka.
12: Došel. Žije.
10: Přežil. Přeju.
15: Díky.
12: Důležité, že jsi přežil.
15: Je to moc brzo po operaci.
12: No, já si myslím.
15: Mě dali kardiostimulátor, když přes 14 dní má, tak...
10: A bylo to jako dobrý rozhodnutí to běžet?
15: Jo.
10: Polovina výtěžku ze startovného plus dary sponzorů pomohou 122. samostatné brigádě, která chrání Oděskou oblast.
16: Vina s rosijskou okupací trvá už ponad 300 roky.
10: Velitel brigády podplukovník Denis Nosikov z tribuny prohlásil, že válka s ruskou okupací trvá už přes 300 let. A je to taky maraton. Na rozdíl od tohoto se vítězství v něm nepočítá na kilometry, ale na životy lidí a těch vojáků, kteří každý den dokazují právo Ukrajiny na existenci.
16: Právo Ukrajiny na existování.
10: Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
2: 6:44, posloucháte Ranní plus. Šumavská horská služba se připravuje na začátek turistické sezóny. Záchranáři kontrolují techniku, rozdělují služby a opakují postupy pro krizové situace. Právě jim v létě přibývá hlavně u cyklistů. Trénují proto i náročné zásahy, třeba záchranu lidí a evakuaci z lanovky.
17: Zvedám konstrukci, jo?
18: Jo.
19: S horským záchranářem Václavem Koubou jsme teď zhruba v polovině sjezdovky. Na Zadově stojíme pod lanovkou.
18: Spouštím.
19: Vy tady teď jistíte svého kolegu.
18: Nahoře si připravuje evakuační prostředky, aby bezpečně spustil všechny pasažéry ze sedačky.
19: Dneska je tady cvičení na těch sedačkách, tady sedí vaši kolegové.
18: Tu záchranu pravidelně cvičíme jak před letní sezónou, tak před zimní sezónou, s tím, že i dobrovolní členové si musí minimálně jednou do roka tady tím školením projít. Spouštím.
19: První zachráněný pasažér je zástupce náčelníka horské služby Josef Tischler. Vy jste zrovna složil ten žlutý evakuační šátek, ve kterém vás
20: ano,
19: spustili z lanovky.
20: On tam k ním přijede po laně záchranář, zajistí ty lidi, aby nevypadli, pak po jednom je začíná spouštět evakuační šátkem dolů ve spolupráci s tím jističem, který stojí na zemi.
19: Kromě tohoto zásahu cvičíte ještě něco dalšího?
20: Cvičíme záchranu třeba ze stromu, to je zase pro paraglidisty, znáte to, letí špatné počasí, foukne špatný vítr, paraglidista přistane na stromě nebo nedej bože na nějakým laně a pak samozřejmě to umíme také, takže pro ně pak vylezeme a sundáme ho.
19: Členové horské služby musí nejdřív vystoupat nahoru po žebříku na lanovku.
20: Tak pojďte na stranu, on bude teď házet lano ze zhora dolů. Jo, hoď.
0: My máme ten horolezecký materiál veškerý.
19: Se zástupcem náčelníka horské služby Josefem Tischlerem prohlížíme sklad, kde jsou pomůcky pro různé zásahy. Vidíme tady takové vaky, různá lana.
20: Každý záchranář má svůj osobní horolezecký materiál. Tam máte svůj sedák, přilba.
19: Připravit samozřejmě musíte techniku, ale třeba i sklad zdravotnických pomůcek.
20: Ano, vždycky před sezónou se musí nakoupit zdravotnický materiál, abychom ho měli dost na tu sezónu. Tady máme sklady, vidíte, že to je teď už objednané, tady toho materiálu poměrně dost.
19: Jsou to třeba náplasti, alufolie, různé obvazy, léky, dezinfekce.
20: Rukavice a tak dále.
19: Jezdíte třeba i na klíšťata?
20: Jezdíme, no, respektive i klíšťata taháme.
19: Šumava o víkendech už je plná i díky hezkému počasí.
20: Samozřejmě vyvedujeme už úrazů, už začínají přibývat, musíme být připraveni, aby jsme to zvládli.
19: Mezi nejčastější úrazy na Šumavě teď patří zranění na elektrokolech a elektrokoloběžkách. Stroje si půjčují i méně zkušení turisti a navíc ne všichni používají přilbu.
20: Tak nebezpečnější jsou v tom, že jsou těžší nebo daleko těžší než obyčejné kola a rychlejší. A samozřejmě ta technika pak jízdy, člověk s tím musí počítat, že brzdná dráha je delší, sesedání, nasedání je těžší.
19: V sezóně řeší horská služba na Šumavě desítky zásahů každý týden. Ze Zadova Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
1: Posloucháte Český rozhlas Plus, my se teď budeme věnovat ekonomickým zprávám. Ceny ropy klesly na nejnižší úroveň od března, a to po oznámení o dohodě mezi Spojenými státy a Íránem. Severomořská ropa Brent i americká lehká ropa zlevnily zhruba o 4%. Podle Reuters by očekávaná dohoda mohla přízemně ovlivnit i inflační tlaky a růst úrokových sazeb po celém světě.
2: Íránské trhy na zprávy o možné dohodě reagovaly s velkým očekáváním. Národní měna rial mírně posílila a burza v Teheránu zaznamenala rekordní růst. Píše o tom web katarské stanice Al Jazeera.
1: Hlavním tématem summitu největších světových ekonomik G7 ve Francii, který dnes začíná, bude růst energetických nákladů a jejich vliv na inflaci. Lídři sedmi největších ekonomik světa, včetně Donalda Trumpa, mají řešit i energetickou bezpečnost a globální dodavatelské řetězce.
2: A biznis zůstává naším tématem na Ranním plusu i nadále. Tisíce rodinných firem investují peníze v regionech, kde působí. Ode dneška můžou také nově podávat žádosti o zvýhodněné úvěry v programu Expanze. Ten je určený pro malé a střední podniky a rodinné firmy, které v něm můžou čerpat až 120 milionů korun. Podle Asociace malých a středních podniků a živnostníků se rodinné firmy podílejí zhruba na polovině hrubého domácího produktu. Často ale bojují s tím, aby podnik zůstal v rodině i po další generace.
21: Jste čtyřčlenné rodiny, ve firmě pracujeme tři, já, manželka a syn, jakožto zakladatel z roku 1992. Jsem teď ve fázi, kdy firmu vlastně postupně předávám synovi jako nástupníkovi.
22: Jaromír Tomšů je majitelem rodinné firmy Saturn Holešov. Ta má 15 zaměstnanců a zaměřuje se na vývoj moderních technologií v IT nebo třeba v oblasti energetických úspor. Tomšů dodává, že postupný přesun společnosti na syna je jednodušší, protože ve firmě působí dlouhodobě.
21: V době středoškolských studií jsem chodil prostě toho na praxe, toho na brigády, a tím, že potom prošel vzdělávání v Praze a poznal se s vrstevníky z jiných rodinných firm, tak došel k tomu závěru, že by to jako není jednoduchá cesta, no tak prostě chce v tom v každém případě prostě pokračovat.
22: Generační obměna v čele rodinné firmy ale není vždy jednoduchá, jak potvrzuje Josef Jaroš, předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků.
23: A je to takové úzké místo, kde my se samozřejmě snažíme, aby transfery proběhly úspěšně, snažíme se to podporovat, protože pro tu rodinnou firmu samozřejmě v okamžiku, kdy nemá komu zakladatel ta rodina předat to nástupnictví, tak končí většinou prodejem.
22: Rodinná firma je v Česku definovaná vládním nařízením. Členové jedné rodiny musí držet aspoň 10% hlasovacích práv nebo základního kapitálu a zároveň musí být aspoň jeden z nich ve statutárním orgánu. Podle Josefa Jaroše je takto registrovaných firm v Česku zhruba 1300. Ve skutečnosti jich jsou ale podle Jaroše v Česku tisíce a jejich výhodou je, že jsou odolné vůči krizím. tým.
23: Ty firmy podnikají v Čechách, v konkrétním regionu, jsou s ním svázané, je tam jaksi to srdce v tom podnikání. To znamená něco, co nadnárodní korporace, jakkoliv může být úspěšná a velká, nemůže nabídnout.
22: Zároveň ale rodinné firmy podle Ministerstva průmyslu a obchodu potřebují prostředky pro další růst. V programu Expanze, který je určený pro zvýhodněné úvěry, tak mají ještě lepší podmínky než ostatní malé a střední podniky, doplňuje mluvčí Ministerstva průmyslu Štěpánka Filipová.
3: Rodinné firmy mohou získat bezúročný investiční úvěr 500 tisíc až 120 milionů korun s odkladem splácení až 4 roky, doplněný o finanční příspěvek formou odpuštění posledních splátek jistiny úvěru ve výši až 10% z vyčerpané částky úvěru, maximálně však 5 milionů korun.
22: Žádosti vyřizuje Národní rozvojová banka. Podmínkou je, že rodinná firma je z regionu mimo Prahu a úvěr použije na investice například do technologií, softwaru nebo modernizaci provozů. Národní rozvojová banka pak poskytne bezúročný úvěr na 50% investice. Zbytek prostředků musí dodat partnerská banka nebo sama firma, říká mluvčí Národní rozvojové banky Petra Vodstrčilová.
4: U klienta posuzujeme, zda splňuje programové podmínky a zda jsou dobře odhadnuté náklady, na které si chce půjčit, i klientovu vlastní finanční situaci a návratnost té investice. Posouzení žádosti může řádově trvat několik týdnů, ale může to být i několik měsíců. Záleží na velikosti projektu a typu investice, kterou má úvěr financovat.
22: Žádosti je možné podávat až do poloviny roku 2029 anebo do vyčerpání částky určené Ministerstvem průmyslu, která je 5 miliard a 100 milionů korun. Národní rozvojová banka zatím v programu Expanze od začátku února obdržela od malých a středních podniků přes 200 žádostí, a to v celkovém objemu 2 miliardy a 800 milionů korun. Vít Andrle, Český rozhlas.
1: 7 minut před 7 posloucháte Český rozhlas Plus. Zákazníci v Polsku si rychle zvykli na nový systém zálohování PET lahví a plechovek. Po 8 měsících si změnu pochvalují a znát je to i v obchodech u hranic s Českem. Zatímco u nás se proti takovému opatření bouří obce, které hájí třídění, ve Slezském příhraničí jsou vratné automaty už běžnou součástí nákupu. Otestovali jsme to hned za Bohumínem v polských Chalupkách.
5: Ten automat je přímo před obchodem na parkovišti. Je tady přesně popsané, co a jak má člověk dělat. Kauce je tady 50 grošů. Tady do toho otvoru zkusím strčit tu naši českou půl litrovku. A slyšíte? Ono mi to takhle vrací. A tady mi to hned na tom displeji píše, že tahle láhev není v tom systému záloh. Takže nemůže se stát, že by někdo z Česka tady zkoušel vlastně na tom polském systému vydělat. To by prostě nefungovalo.
7: To je zdoličana kaucia. Je napsané na
5: tady je přímo ta kauce napsána.
7: To je zdoličané do ceny napoju.
5: Už rozumím. Na parkovišti potkávám usměvavou paní Izu. Rovnou mi tady z kufru ukazuje celý balík PET lahví. Tady je opravdu označené, že to jsou lahve, které mají tu kauci.
7: Že by odziskat ty peníze.
5: Tak, takže do těch kontejnerů to nedáváte.
7: Nebo tak, no, všechno by to bylo ztráty peníze. No.
5: Vysvětluje mi, že ten systém využívají opravdu velmi pečlivě, že je to pro ně výhodné.
24: Codzień mieszkamy w Holandii, to jest normalne, bo my mamy je wszędzie w sklepach.
5: Kaša je na nákupech s manželem z Holandska, kde žijí, a teď jsou na návštěvě u polských rodičů. Systém vratných obalů dobře zná a vyhovuje jí.
25: Musíme co chvíli ten automat resetovat, bo prostě on ledvo działa, nie?
5: Mladý muž, který tady pracuje jako ochranka, mi vysvětluje, že ten automat musí několikrát denně resetovat, že je velmi často poruchový.
25: Musí kierovnička přijít, otvořit ten recyklomat.
5: Bohumín je odsud pár minut cesty. Zálohování PET lahví odmítá, říká mluvčí radnice Jana Končítková.
26: Náš systém odpadového hospodářství funguje a je levnější a efektivnější než uvažované zálohování. Jedním z hlavních negativních důsledků zavedení tohoto systému by mohlo být navýšení poplatku za odpady. Pokud totiž obce přijdou o výnos PET lahví, zvýší se jim náklady a budou muset buď zaplatit více ze svého rozpočtu, a nebo zvýšit poplatky pro občany.
5: Odmítavý postoj k zálohování PET lahví má i Ministerstvo životního prostředí. Z Bohumína Andrea Brtníková, Český rozhlas.
6: Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každý všední den od 6 do půl desáté na plusu. Poslouchat můžete také v aplikaci Můj rozhlas.
2: A následuje komentář šéfredaktora deníku Právo Petra Šabaty. Podle něj bude tím nejmenším problémem na blížícím se summitu NATO složení české delegace, pokud to tedy myslíme vážně z bezpečnostní, nejen Česka.
8: Červencový summit NATO v Ankaře bude zcela zásadní pro bezpečnost České republiky, Evropy a celého demokratického světa. Nepodstatným detailem se jeví složení české delegace a co případně řekne premiér Andrej Babiš americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi. Vzhledem k dění ve světě nemůže být důležitým bodem summitu to, zda země plní starý závazek vydávat na obranu 2% HDP. To už překonalo loňské zásadní vrcholné jednání aliance v Hágu. Teď jsou cílem 3,5% HDP na vojenské a 1,5% na související výdaje do roku 2035. Ani to nebude předmětem diskuze. Závazek platí, i když se z něj některé země, včetně Česka, snaží všelijak vyvléknout. NATO je v odlišné situaci než před rokem. Musí se jinak vyrovnávat s válkou na Ukrajině, řešit konflikt na Blízkém východě a zvládnout spory o dělení zodpovědnosti mezi USA a evropské členy. Generální tajemník NATO Mark Rutte hovoří o nutném historickém přenastavení aliance, o přechodu od nezdravé vzájemné závislosti ke zdravému partnerství. Všem zodpovědným členům je jasné, že nedostatek jednoty je rakovina, která může oslabit dosavadní schopnost aliance odstrašit jakéhokoliv protivníka. A ta nemoc se projevuje v okamžiku, kdy členské země začnou zpochybňovat dohodnuté závazky. V Ankaře se bude v první řadě jednat o tom, jak dohodnuté navyšování obranných rozpočtů, od každé země se očekává konkrétní věrohodný plán rok po roku, promítnout do reálných vojenských schopností, do použitelné bojové síly NATO. Ne, že by obrana aliance mínila použít. V první řadě jde o odstrašení. Pro evropské členy aliance to prioritně znamená podporovat Ukrajinu a zadržovat Rusko. Dokud bude mít Vladimír Putin vážný problém na Ukrajině, získává Evropa čas připravit se na případnou další agresi Ruska směrem na západ. A Spojené státy dostávají možnost věnovat se více svým strategickým hlavním úkolům v Asii a vztahům s Čínou. Už v roce 2025 USA výrazně omezily pomoc Ukrajině a Evropa byla schopná je do značné míry nahradit finančně a zčásti i vojensky. Samozřejmě i díky tomu, a to je další důležitá zpráva pro Trumpa do Ankary, že investuje velkou část zvýšených obranných výdajů do nákupu amerických zbraňových systémů. V této logice by Česko udělalo dobře, kdyby nejen pokračovalo v muniční iniciativě, ale také do ní finančně přispělo. Některé americké vojenské kompetence jsou nenahraditelné, určitě ne rychle. Jde například o protiraketovou obranu, operační zpravodajství nebo satelitní technologie. Proto mluvil nedávno prezident Petr Pavel o tom, že by Evropa měla přijít s vlastním návrhem, který by odpovídal americkým očekáváním, tedy posílení evropské strany NATO a převzetí větší zodpovědnosti za sebe samé. Konec citátu. Někteří analytici před summitem ze stejného důvodu navrhují vytvoření skupiny NATO pro plánování přechodu za účasti Spojených států, evropských spojenců a Kanady. Koordinovala by postup změny, úkoly jednotlivých států, zásadní otázky obranného průmyslu a ukotvila by zachování nezbytných amerických schopností v Evropě. S důkladnou domácí přípravou na tyto klíčové otázky celé aliance usednou k jednacímu stolu v Ankaře 7. července zástupci zodpovědných členských zemí. A někdo z Prahy.
2: Komentář šéfredaktora deníku Právo Petra Šabaty.
1: Bylo 7 hodin v pondělí 15. června. Vás do nového dne provází Ranní plus Martina Mašková
2: a také Daniela Vrbová.
6: Český rozhlas plus.
2: A o čem budeme mluvit? Donald Trump potvrdil, že dohoda Spojených států s Íránem zabezpečí volnou a bezplatnou plavbu Hormuzským průlivem. Čím to Bílý dům podmiňuje?
1: Podaří se Ukrajině na summitu největších světových ekonomik G7 dojednat si peníze navíc na protivzdušnou obranu?
2: A jak rozšířený je v Česku mezi mladými lidmi takzvaný drink spiking, tedy vhazování omamných látek do nápojů?
1: Těmto a dalším tématům se budeme věnovat po zprávách. Ty dnes připravuje Monika Vrchotová.
9: Pěkné ráno. Spojené státy a Írán se dohodli na mírových podmínkách. Potvrdili to zástupci obou zemí. Washington i Teherán souhlasili s okamžitým a trvalým zastavením bojů na všech frontách, včetně Libanonu. Dohodu by měly obě strany podepsat v pátek ve Švýcarsku.
10: Hned po jejím podpisu by se měl podle Donalda Trumpa otevřít Hormuzský průliv a měla by skončit americká námořní blokáda. Jak v rozhovoru pro televizi Fox uvedl viceprezident J.D. Vance, není vyloučené, že u podpisu dohody bude i přímo Trump. Do Evropy totiž stejně míří kvůli summitu G7 ve Francii. Na vývoj kolem situace na Blízkém východě reagují také světové trhy. Cena ropy klesla v reakci na oznámení vyjednání podmínek dohody na nejnižší úroveň od letošního března. Marek Jakšič, Český rozhlas.
9: A v Ranním plusu hned po zprávách od našeho zpravodaje zjistíme, jaké informace k dohodě prosákly na Blízkém východě. Nejméně 4 lidé zemřeli a 23 je zraněných po mohutném ruském úderu na Kyjev, oznámili to ukrajinští záchranáři. Útoky ruské armády poškodily mimo jiné i památky ze seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.
11: Rusko podle předběžných zpráv zasáhlo ukrajinskou metropoli několika raketami Zircon, které mohou dosáhnout až osminásobné rychlosti zvuku, a vyslalo také desítky dronů. Zasáhly areál Kyjevsko-Pečerské lávry, kde začala hořet střecha Uspenského chrámu a požár se doteď nepodařilo uhasit. V plamenech se ocitly také Dovženkovy filmové ateliéry a vysokopodlažní bytové domy v různých městských částech. Masivnímu vzdušnému útoku čelili také Dnipro a Charkov, kde podle tamních úřadů zahynulo 5 záchranářů. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
12: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
9: Vláda dnes bude řešit zrušení televizních a rozhlasových poplatků. Kabinet navrhuje změnu financování tak, aby média dostávala peníze ze státního rozpočtu. Plánuje kvůli tomu upravit zákon. Kolik by mohly televize a rozhlas dostat, to budou ministři teprve řešit, jak potvrdila v České televizi ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO.
13: Částka je politická věc, samozřejmě každý máme nějakou vizi. Byl to jeden z našich zásadních příslibů, které jsme měli ve volebním programu. Přetavili jsme ho do programového prohlášení vlády.
9: Podle premiéra Andreje Babiše z Hnutí ANO by měla být změna zákona pro média férová a obsahovat inflační doložku. Opozice ani samotná média se změnou financování nesouhlasí, obávají se politického vlivu. Zaměstnanci odboru pro lidská práva a ochranu menšin úřadu vlády budou odpoledne jednat s ministrem kultury Otto Klempířem z Motoristů. Schůzky se zúčastní i vedoucí úřadu vlády Tinde Bárta. Řešit budou například přesun útvaru národnostních menšin pod ministerstvo kultury. Další agendy dnes už zaniklého odboru si mezi sebe rozdělí i ministerstvo práce a sociálních věcí nebo ministerstvo spravedlnosti. Ve francouzském Evianu začíná summit G7. Lídři 7 největších ekonomik světa tam budou řešit války na Ukrajině a na Blízkém východě. Jednat budou taky třeba o clech. Na bezpečnost summitu dohlíží na 16 000 policistů, vojáků i hasičů.
14: Před zahájením summitu se střetli policisté a demonstranti ve švýcarské Ženevě nedaleko Evianu. Výtržníci v černých šatech a se zahalenými obličeji zapalovali auta a rozbili několik výloh. Podle deníku Le Figaro budou státníci jednat o možném zapojení mezinárodní koalice do odminování Hormuzského průlivu. Francie, Velká Británie a Německo chtějí zároveň přesvědčit amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby podpořil okamžitý klid zbraní mezi Ruskem a Ukrajinou. Francouzský prezident Emmanuel Macron pozval Trumpa na závěr summitu na večeři na zámek ve Versailles, aby zabránil jeho dřívějšímu odjezdu, podobně jako to udělal při summitu G7 v Kanadě. Z Francie Martin Balucha, Český rozhlas.
9: Ministerstvo financí dostalo stovky připomínek k zákonu o ekonomické ochraně státu. Jím a souvisejícími novelami má Česko splnit evropské nařízení proti praní špinavých peněz. Podle advokátů ale dává nepřiměřeně velkou pravomoc dohledu finančnímu analytickému úřadu. Ten by mohl sám třeba zakázat advokátovi vykonávat jeho práci. Zásadně s tím nesouhlasí Česká advokátní komora, říká její předsedkyně Monika Novotná.
15: Pokud ten zákon bude takhle špatně napsaný, tak nikdo nevíme, co se s ním stane za 5, za 10 let, kdo to bude vykládat, kdo bude v politické reprezentaci a jakým způsobem by se to mohlo otočit.
9: Podle advokátů by museli úřadu předávat taky třeba informace o svých klientech a mít zakázáno jim to říct. Ministerstvo financí tvrdí, že se po připomínkovém řízení chce s advokáty o zákonu dohodnout. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. V Chorvatsku pokračuje pátrání po Čechovi, kterého záchranáři pohřešují po srážce katamaránu s plachetnicí. Při ní včera nedaleko města Split zemřeli nejméně 3 Češi, 4 pak lékaři převezli do nemocnice. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO vyjádřil soustrast rodinám obětí nehody. Na síti X napsal, že mu chorvatský premiér slíbil její důsledné vyšetření. Na Slapské přehradě ode dneška platí letní pravidla plavebního provozu. Mají zajistit bezpečný pohyb plavců i plavidel. Na přehradě jsou vyznačené úseky, kde musí lodě a skútry jezdit pouze pomalou, takzvanou výtlačnou rychlostí, říká vedoucí poříčního oddělení Slapy David Bernard.
0: Je povolena jízda pouze ve výtlaku od hráze za rekreační objekt Měřín a od Živojovského mostu po 116. kilometr opět platí omezení na výtlak.
9: Teď se přesuneme na silnice. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem zpozorněte u sjezdu na Mělník. Na 17,5. kilometru stojí kamion s defektem pneumatiky do vozovky. V pravém pruhu je to za zatáčkou a náhle se vybočuje. Na místě už je policie. Na D1 z Prahy do Brna zpomalte za sjezdem na Chocerady. Na 29,5. kilometru stojí porouchaný kamion ve stoupacím pruhu. Místo už je označené šipkou. Na Pražském okruhu ve směru na letiště se popojíždí za sjezdem na Lochkov mezi 15. a 19. kilometrem, regulují vjezdy do obou tunelů, před nimi se zdržíte, a na východní části okruhu směrem na Běchovice se táhne kolona od Hradecké D11 přes Štěrboholskou spojku až za Europark. Zdržíte se asi 20 minut. Dobře dojeďte. Pondělní obloha bude oblačná, teď ještě místy i polojasná a na severu a severovýchodě se výjimečně přidají přehánky, k večeru mají srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Teploty dnes vystoupí na 17 až 21 na jižní Moravě až na 23 stupňů, na horách bude kolem 11, na Šumavě až 15 stupňů. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
12: Posloucháte Ranní Plus.
2: A to v 7 hodin a 8 minut. Dobré ráno vám přejí Martina Mašková a Daniela Vrbová. Spojené státy americké a Írán se dohodly na míru. V noci na dnešek to potvrdili obě strany konfliktu s tím, že takzvané memorandum o porozumění podepíšou v pátek. Co přesně dokument obsahuje, zatím není jasné. Očekává se, že podpisem memoranda obě strany zruší vzájemnou blokádu plavby Hormuzskou úžinou. My jsme teď ve spojení s naším blízkovýchodním zpravodajem Štěpánem Macháčkem. Dobré ráno.
16: Hezké ráno.
2: Štěpáne, víš ty, co konkrétně by měla ta dohoda mezi Spojenými státy a Íránem obsahovat? Unikly už nějaké informace?
16: Rád bych to věděl, ale zatím skutečně máme pouze nepotvrzené informace z médií. Ta se odvolávají na své zdroje z vyjednávání a například dubajská televize Al Arabiya přišla se shrnutím toho, co by mělo v tom memorandu stát. Mělo by to být údajně okamžité zastavení všech válečných operací, a to včetně libanonské fronty, tedy bojů mezi Izraelem a Hizbaláhem. Dále by to mělo být postupné otevírání Hormuzského průlivu, včetně tedy uvolňování americké blokády íránských přístavů, která by umožnila Íránu exportovat svoji ropu. To by se mělo stát během 30 dnů od podpisu toho memoranda. No a Írán by se měl zavázat k tomu, že nebude vyvíjet nebo jakkoliv získávat jaderné zbraně. A to memorandum by podle těchto informací mělo odstartovat 60-denní lhůtu, během které by měla být dopracovaná finální dohoda, a ta by měla obsahovat jednak zrušení všech sankcí proti Íránu, ať už amerických nebo mezinárodních, a z íránské strany pak likvidaci nebo předání oné půl tuny vysoce obohaceného uranu, kde jsou obavy, že by mohl posloužit k výrobě jaderné zbraně. No a Donald Trump v rozhovoru pro americký list The New York Times zároveň pohrozil, že pokud se do těch 60 dnů nepodaří tuto finální dohodu podepsat, tak Spojené státy obnoví vojenské útoky na Írán.
2: Za jakých okolností podepíšou obě země tu dohodu? Mělo by to být v pátek tedy?
16: Mělo by to být v pátek, a to ve Švýcarsku, což tedy potvrzuje předchozí informace, že ten podpis by se měl odehrát na neutrální půdě, pravděpodobně v Evropě, teď už je to potvrzené. A nakonec zřejmě půjde o přímý fyzický kontakt amerických a iránských zástupců. Mluví se o tom, že by na místě měl být americký viceprezident J.D. Vance, možná dokonce i sám Donald Trump, a zatím není jasné, kdo bude zastupovat iránskou stranu, protože v Iránu v posledních měsících není jasné, kdo vlastně je tím nejvyšším vůdcem této země.
2: Jak průlom ve vztazích okomentovali obě strany konfliktu?
16: Donald Trump vysílal nadšené vzkazy na sociálních sítích typu Hormuz bude volný, lodě mají začít startovat své motory a ropa bude znovu proudit do světa. Hlavně demokratičtí senátoři ale trošku pochybují o tom, čeho vlastně Spojené státy tou válkou a následnou dohodou dosáhly, a také se někteří obávají, že interpretace toho memoranda může být z iránské strany o dost jiná než z americké strany. Pokud jde o reakce Iránu, iránské vedení nebo vůdci revolučních gard hlavně vykreslují tu dohodu jako porážku Spojených států a Izraele. Stejně tak iránská státní média popisují to memorandum jako vítězství pro Irán, a pokud zveřejňují znění, které není pravděpodobně úplně autentické, tak jednoznačně vyznívá právě pro Irán. A viděli jsme, že zastánci tvrdé linie iránské politiky kritizují tu dohodu samotnou a kritizují iránské politiky, kteří k té dohodě přispěli, jako je ministr zahraničí Abbas Araghchi a nebo prezident Masoud Pezeškian.
2: A Štěpáne, už jenom krátce na závěr, jak se k té dohodě staví Izrael, který není její součástí, ale je válčící stranou?
16: Na izraelské vyjádření zatím čekáme. Podle toho, co víme, tak bude muset Izrael zastavit ofenzivu Libanonu proti Hizbaláhu. Zároveň ale Izrael není součástí té dohody a už avizoval, že se nebude tou dohodou řídit. Takže bude zajímavé, jak se k tomu celému Izrael skutečně postaví.
2: Pohled z Blízkého východu na dohodu nebo memorandum mezi Spojenými státy a Íránem přinesl do vysílání Štěpán Macháček, blízkovýchodní zpravodaj Českého rozhlasu. Děkujeme za to.
16: Naslyšenou.
2: A pohled Spojených států amerických na aktuální dění přiblížíme s amerikanistkou Kateřinou Březinovou, vedoucí Iberoamerického centra Metropolitní univerzity Praha. Vítejte v Ranním plusu.
3: Dobrý den.
2: Můžeme připomenout, že americký prezident Donald Trump včera slavil 80. Jak důležité pro něj zjevně bylo, aby mohl to dosažení dohody s Íránem oznámit právě v tento den?
3: Tak zjevně tam byla snaha o jistou koordinaci a některé z hlasy nepotvrzené nebo anonymní dokonce říkají, že Irán ten souhlas s memorandem pozdržel o pár hodin, aby to právě nepřipadlo na toho 14. června, kdy prezident Trump slavil své 80. Ale jak to proběhlo nebo jak je to významné, tak vidíme, že vlastně na tom si myslím, že vidíme pozoruhodnou snahu spojit obě ty události, jak oslavu tedy narozenin prezidenta Trumpa, tak i oslavu v uvozovkách narozenin Spojených států amerických, které vstupují do takové sezóny oslav 250. výročí od nezávislosti a vzniku samostatných USA.
2: Klíčové detaily toho memoranda zatím nejsou známé, to teď potvrdil i náš blízkovýchodní zpravodaj Štěpán Macháček. Je to pro americkou veřejnost a americké politiky dostatečná informace, že memorandum je a bude podepsáno asi v pátek? Jaké jste zaznamenala reakce?
3: No, ty reakce, už jsme tady slyšeli, že demokraté vcelku předpokládaně na to útočí a odkazují se stále na ten plán nebo na tu dohodu vyjednanou za administrativy Baracka Obamy, kterou Trumpova administrativa v podstatě hodila do koše a nyní se horko těžko snaží dobrat k zatím poměrně podobným konturám nové dohody. Ale ty reakce jsou zajímavé třeba i ze strany republikánů, kdy takový věrný příznivec prezidenta Trumpa, senátor Lindsey Graham, se také nechal slyšet v poměrně skeptickém komentáři, což na něj není vůbec obvyklé, že se uvidí, jakým způsobem se to příměří 60-denní, které má dát vlastně prostor pro dohodu trošku širší, tak do jaké míry se toto naplní. Takže ty hlasy jsou vcelku vlastně kritické ze strany demokratů, ale poměrně skeptické právě i ze strany některých poměrně vlivných republikánů.
2: A samozřejmě ty volby v polovině funkčního období, takzvané midterms, se blíží, Američané čekají v listopadu. Jak důležitý je vlastně pro Donalda Trumpa úspěch republikánů v těchto volbách a jak je v tom podporuje?
3: No je to zásadní, protože kdybychom to měli přirovnat, tak je to v podstatě takové referendum o druhé administrativě, o druhém prezidentském období prezidenta Trumpa. A jak je zvykem, tak obvykle strana, která má navrch v dolní i horní komoře kongresu, tak z těch voleb v polovině toho funkčního období nevychází úplně dobře. Američané mají takovou přirozenou tendenci se přiklonit prostě a dát šanci těm druhým. Pokud by tomu tak bylo a pokud by se podařilo demokratům získat většinu v jedné z těch komor nebo dokonce v obou, mohlo by to také znamenat pro prezidenta Trumpa revizi dost nepříjemných momentů. Připomeňme útok na Kapitol v roce 2021. Zajímavé na tom je, že on dělá vlastně takové poměrně spanilé jízdy dovnitř do toho spektra politiků, kteří kandidují za stranu republikánů a věnuje se takovým jako téměř čistkám a zátahům proti lidem, proti senátorům a kongresmenům, kteří třeba hlasovali ve prospěch jeho impeachmentu, jo, právě za tu roli, kterou sehrál v roce 2021. Takže no. Bude to velice zajímavé, je to klíčové v tom, která z těch stran si vezme tu navrch vlastně tu kontrolu.
2: A ten dosavadní průběh války a mírových jednání s Íránem ukazuje čím dál větší názorový rozkol mezi Donaldem Trumpem a izraelským premiérem Netanyahuem. Bude se Donald Trump snažit toto spojenectví udržet i s ohledem vlastně na domácí politiku?
3: To je citlivá záležitost a prezident Trump, slyšeli jsme výroky, které byly velmi kritické, poměrně expresivní jazyk neváhal použít ve svých sděleních na Truth Social, na té sociální síti, ale je zjevné, že ze strany Izraele jsou velké pochybnosti o tom, co bylo a bude dohodnuto s Íránem a jsou vlastně komentáře, které máme k dispozici, které ho označují celé toto jednání za bad deal, jakoby v takové opozici proti tomu umění toho dobrého dealu, kterým se pyšní prezident Trump. Ale uvidíme, jak už jsme tady slyšeli, tak od Štěpána Macháčka, tak vlastně i to, že z USA řekli, že pokud nebude dosaženo té domluvy, tak USA vytvoří jakýsi protektorát a bude dozírat nad Blízkým východem, tak to jsou scénáře, které jsou samozřejmě poměrně složité i pro blízkého spojence, jako je Izrael, a který teďka vede trošku jinou válku s jinou agendou než USA.
2: A ještě jedna otázka mezi světovými lídry, kteří včera Donaldu Trumpovi přáli k jeho jubileu, byl také ruský prezident Vladimír Putin, s nímž si podle Kremlu Trump telefonoval skoro hodinu. Může to být signálem možného posunu v jednání o konci války na Ukrajině?
3: No, teď vlastně očekáváme od toho setkání, od summitu G7 nějaký posun. Snad by to mohlo být a něco vlastně znamenat, ale jak jste správně řekla, tak těch gratulantů byla spousta. Dělo se toho kolem 80 spousta a vlastně i to prostředí Bílého domu, které se proměnilo tak trošku vlastně v scenérii připomínající Matějskou pouť se zápasnickou show, tak to bylo poměrně pestré. Takže zapadá do toho i teda i gratulační telefonát s Putinem.
2: Tak uvidíme, jestli se z něj něco projeví na dnešním setkání lídru G7, kterého by si měl právě Donald Trump také zúčastnit. Pro teď děkuji amerikanistce Kateřině Březinové, vedoucí Iberoamerického centra Metropolitní univerzity Praha. Hezký den.
3: Děkuji moc krát za pozvání. Naschledanou.
1: A v 7 hodin a skoro 20 minut navážu hlavními zprávami. Do protestu odpůrců globalizace proti nadcházejícímu summitu G7 u Ženevského jezera se podle policejních odhadů zapojilo kolem 20 000 lidí. Nesmí začít přístupová jednání Evropské unie s Ukrajinou a Moldavskem. Evropští ministři zahraničí budou jednat mimo jiné o slanění soudnictví nebo právního státu. Při ruském útoku na Charkov zemřelo 5 záchranářů, dalších 5 bylo zraněno. Hlavním cílem aktuálních ruských útoků bylo hlavní město Kyjev. Zemřeli 4 lidé, více než 20 dalších bylo zraněno. Vláda Andreje Babiše z hnutí ANO dnes projedná návrh na zrušení televizních a rozhlasových poplatků. Ministři by měli rozhodnout, kolik peněz po změně financování dostanou ze státního rozpočtu Český rozhlas a Česká televize. Stále posloucháte na Plusu ranní vysílání, a to v 7 hodin a 20 minut. Začalo to v lednu fackou žákovi. Teď chování ředitelky základní školy Bašce na Frýdeckou Místecku označila za nevhodné, neadekvátní Česká školní inspekce. Proto někteří rodiče žáků, kteří proti ředitelce protestují od začátku roku, žádají po obci její odvolání. Kroky vedení školy šetří i inspektorát práce a protestní plakáty vylepené po obci policie.
4: Dívka musí před celou třídou prohlásit, že má menstruaci, aby byla puštěná na WC. Děti jsou za trest stavěny do kouta. Paní ředitelka nechává děti dělat za trest kliky a dřepy. A takových případů je prostě spousta.
17: Matka žákyně 8. třídy Jindra Jirátová odmítá, že by lednová facka žákovi od ředitelky základní školy v Bašce byla ojedinělým incidentem. Špatné klima ve škole konstatují i závěry z jarního šetření České školní inspekce.
18: Zpráva zároveň uvádí, že tyto skutečnosti se v průběhu sledované výuky projevily na kvalitě poskytovaného vzdělávání. Mezi doporučeními je zejména úprava systému řízení tak, aby se ve škole vytvořilo příznivé prostředí pro stabilizovaný pedagogický sbor, podpora otevřené komunikace a sjednocení postupů při řízení rizikových situací.
17: Říká mluvčí inspekce Anna Brzy Bohatá. Ředitelka školy Dagmar Tobolová Českému rozhlasu písemně odpověděla, že doporučení promítne do fungování školy. Na jednání zastupitelstva požadovalo několik desítek rodičů žáků po starostově nápravu.
19: Tady škola fungovala, ale prostě hoši.

0: Zastupitelstvo. Někteří rodiče žádají odvolání ředitelky a pokud neuspějí u obce, obrátí se na ústředí inspekce. Z Bašky Marta Pilařová, Český rozhlas.
1: Posloucháte Ranní plus. Firma SpaceX Elona Muska vstoupila v pátek triumfálně na burzu. Z jejího majitele se stal první dolarový bilionář. Firma získala od zájemců zhruba 75 miliard dolarů, v přepočtu zhruba 1,5 bilionu korun, a její hodnota přesáhla 2 biliony dolarů. Radovat se můžou i více než 4 tisíce bývalých a současných zaměstnanců, kteří vlastní zaměstnanecké akcie. Jak bude příběh SpaceX na akciových trzích pokračovat, si řekneme teď víc s Terezou Zavadilovou z biznisového webu Newstream.cz. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Dosáhl Elon Musk a SpaceX toho, co si od vstupu na burzu slibovali?
2: Určitě ano, on pokořil několik rekordů najednou, takže může být velmi spokojený, také byl. Bylo to vidět potom hned bezprostředně po úpisu. On dosáhl rekordního ocenění, to jsme říkali, je to vlastně největší IPO v historii a dalo mu obrovský kapitál, 75 miliard dolarů. Ale zároveň se mu podařilo také zachovat si hlasovací práva, takže pořád on je ten, kdo má nad firmou absolutní kontrolu, má tam jako výrazně nadpoloviční většinu kontrolní, takže prostě to je opravdu velký úspěch.
1: A hodnota firmy je teď kolem 2 bilionů dolarů, je ale závislá na ceně akcí. Co to vlastně pro tu firmu znamená?
2: Ještě jenom upřesním, ona je kolem 2 bilionů dolarů, ale on ve skutečnosti prodal nějaké lehce přes 4%, velmi málo, jo? Takže jako ono to vypadá jako prostě velikánská věc, ale ve skutečnosti na té burze je minorita. Nicméně přesto ta jeho situace se změní. Teď to bylo tak, že cokoliv SpaceX udělal, i když třeba měl nějaký neúspěch, třeba bouchla raketa a podobně, tak mu nikdo moc nekoukal pod prsty, což tím, že je na burze, tak vlastně všechno bude mnohem veřejnější. Taková ta veřejná skrutiny prostě toho, že lidé budou hodnotit, investoři budou hodnotit to, jak ta firma funguje a to se hned odrazí v ceně akcí, tak to bude určitý tlak, na který Elon Musk v téhleté firmě není zvyklý. V Tesle ano, ale v téhleté firmě ne.
1: Úspěch SpaceX je podle některých kritiků založen spíš na slibech a zatím neexistujících technologiích, než na reálných základech. Jak si vysvětlujete tedy takový úspěch?
2: No ono, je to tak, ta firma má asi největší valuaci vůbec ve smyslu, že je to opravdu ten budoucí příběh. Ona se prodává asi za 90, nebo to ocenění je na úrovni skoro 100 násobků tržeb a ta firma je ve ztrátě. Žádná taková firma není, že by byla takhle optimisticky naceněna, takže faktem je, že investoři opravdu jakoby kupují ten Muskův příběh o tom, že on postaví nějaký vesmírně satelitně AI konglomerát, že prostě bude kromě toho, že bude vozit rakety na Mars a lidi na Mars, tak bude udělat nějaký ekosystém kolem satelitů a datových center ve vesmíru. Je to tak jiné, než to, co nabízí ostatní firmy. Takže investoři se tím nechali prostě zlákat a kupují to.
1: A jak jsme řekli, tak ten úspěšný vstup na burzu přinesl také několika tisícům lidí, kteří drželi zaměstnanecké akcie, vlastně náhle bohatství. Dokonce se s jistou nadsázkou mluví o SpaceX jako největší jednorázové líhni milionářů. Je to model, který je přenositelný i do jiného biznesu?
2: Ono se to děje při těch úpisech, že ty původní týmy, že mají přislíbeny nějaké zaměstnanecké akcie, respektive když ta firma pak jde na burzu, tak oni se prodají a ti lidé z toho něco dostanou. To se děje ve startupovém prostředí běžně. Ale právě tím, že tady je to takhle jako extrémně naceněno, že je to ten 100-násobek tržeb, tak to udělalo vlastně ti lidé zbohatli prostě v poměru k tomu, jak strašně moc je oceněná tahle ta firma. Takže tím je to hodně neobvyklé.
1: A asi ne úplně přenositelné.
2: A tím ne úplně přenositelné, to by musel někdo přijít s podobným příběhem jako Elon Musk, že bude dělat něco, nevím, jestli ve vesmíru, možná ještě někde jinde.
1: A ve vesmíru už je plno, tak asi někde jinde.
2: A dosáhnout jako takhle jako dramatického prostě jakoby překoupení, no.
1: Naším hostem byla Tereza Zavadilová z biznisového webu Newstream.cz. Děkujeme.
2: Díky za pozvání, nashledanou.
3: A těsně před 7:30 se na plus

0: Budeme věnovat medicíně. Začíná totiž Světový týden kontinence. Zkušenost s únikem moči nebo stolice má podle odhadu lékařů až 40% Čechů. Pacientů ale může být ještě víc. Mnozí totiž své problémy tají před praktickým lékařem i rodinou. Život jim přitom může změnit mini-invazivní zákrok, při kterém jim chirurgové operují neurostimulátor. Ten dokáže potíže zmírnit nebo úplně odstranit.
1: Došlo to až do toho stádia, že jsem vůbec nevycházela ven, strašně jsem se za to styděla, ani rodině jsem to neřekla.
2: Popisuje 75-letá Dagmar své trápení s úniky stolice. Nakonec se obrátila na svého gastroenterologa, který upozornil na metodu sakrální neuromodulace. Při ní se zavede pod kůži malý stimulátor. V oblasti křížové kosti je spojený s elektrodou, která vysílá slabé impulzy. Ty pomáhají obnovit spojení mezi mozkem a pánevním dnem.
1: Ten efekt byl okamžitý.
2: Libuje si pacientka, která je dnes zcela bez potíží. Ve fakultní nemocnici Bulovka začali tuto metodu testovat před více než 15 lety. Zákrok tu už udělali asi 80 lidem. Další právě leží na sále v plné anestezii. Nejprve zavádějí chirurgové do oblasti pánve elektrodu. Její účinek na nervy si ověřují pohledem na svěrač a palec u nohy.
3: Se to stahuje a pak ten palec.
2: Pozoruje reakci pacientky na stimulaci nervů proktolog Petr Šlauf.
3: Takže byste neměli být v otvůrku S3, to znamená třetího křížového obratle, kde většinou ty výsledky jsou nejlepší.
4: Ta noha se mírně hýbe.
5: Tam dochází k flexi vlastně toho palce.
2: Popisuje lékařka Dita Benešová.
5: Tohle je vlastně nejdůležitější, najít to správné místo a tu správnou polohu. A teď vlastně budeme schovávat tu elektrodu do toho podkoží a potom vyvedeme skrz kůži a napojíme na ten dočasný neurostimulátor.
2: Ten bude mít pacient v opasku. Po dobu 14 dnů bude sledovat, jestli stimulace funguje správně. Pak jí vší chirurgové stimulátor trvalý.
3: Jako když mají lidi kardiostimulátor na tom hrudníku a paní to bude mít tady.
2: Ukazuje na bok nad hýžděmi chirurg Petr Šlauf.
3: Takže můžeme zašít?
2: V Česku už zákrok pomocí této metody podstoupili stovky pacientů. Častěji trápí tyto potíže ženy.
3: Můžou to být buď to třeba poporodní poranění, nebo to může být u žen po více porodech, výřezu konečníku, po odstranění dělohy, kdy dojde poklesu svalů pánevního dna, ty vlastně stlačují ty nervy, které zásobují ty svěrače.
2: Sakrální neuromodulace pomáhá také při potížích s hyperaktivním močovým měchýřem. Zákrok hradí zdravotní pojišťovny a je dostupný v 8 specializovaných centrech v Česku. Andrea Skalická, Český rozhlas.
6: Bylo 7:30 a zprávy má Monika Vrchotová.
7: Český rozhlas Plus.
8: Hezké pondělní ráno. Spojené státy a Irán se dohodly na podmínkách uzavření míru, oznámil to pákistánský premiér a následně to potvrdil i americký prezident Donald Trump a představitelé Iránu. Zástupci USA a Iránu by měli memorandum podepsat v pátek ve Švýcarsku. Obě strany už vyhlásily okamžité a trvalé ukončení vojenských operací na všech frontách, včetně Libanonu. Nasypat někomu drogu do pití bez jeho vědomí by mohlo být nově trestné. Návrh koaličních poslanců dnes projednají ministři. Za takzvaný drink spiking by nově hrozil minimálně rok za mřížemi. Z průzkumu organizace Beat Sexism vyplývá, že s takovým jednáním má zkušenost třetina mladých, hlavně ženy. Rakousko ode dneška o další 3 měsíce prodlouží kontroly v pohraničních oblastech u Česka, Slovenska, Maďarska a Slovinska. Místo pevných stanovišť na hraničních přechodech chce Rakousko nově víc sázet na namátkové kontroly v pohraničních oblastech. Podle rakouského ministerstva vnitra má být tento systém pružnější a účinnější. O zvýhodněný úvěr můžou ode dneška žádat rodinné firmy. Půjčku ve výši až 120 milionů korun můžou dostat na modernizaci technologií, softwaru nebo budov. Jde o součást programu Expanze, který ministerstvo průmyslu a obchodu spustilo v únoru. Polovinu investice firmám pokryje bezúročná půjčka od Národní rozvojové banky. Norský soud dnes vynese rozsudek v případu syna norské korunní princezny Mette Marit. Marius Borg Heiby čelí mnoha obviněním ze znásilnění a domácího násilí. 29-letý Heiby nemá v norské královské rodině žádnou funkci, není totiž synem korunního prince Hákona. A karlovarští krajští zastupitelé dnes budou hlasovat o podmínkách převedení tamního letiště na stát. Provoz terminálu by měla následně zajišťovat armáda. Záměr už schválila krajská rada. Podle hejtmana Petra Kuby se z hnutí ANO si hejtmanství stanovilo přesné podmínky, za jakých by k bezúplatnému převodu mělo dojít.
2: Na Plusu teď máme informace pro řidiče na D1 z Brna do Prahy. Opatrně za sjezdem na Kolín na 42. a 5. kilometru se srazilo osobní auto s kamionem. Projíždí se pouze levým pruhem a tvoří se kolona ze 46. kilometru. Zdržení asi půl hodiny. Na D8 z Prahy ve směru do Ústí nad Labem zpozorněte za sjezdem na Teplice. Na 65. a 5. kilometru řeší nehodu 4 osobních aut. Projíždí se pouze pravým pruhem. Šťastnou cestu. Zatímco teď je místy ještě polojasno, přes den bude oblačno na severu a severovýchodě s ojedinělými přeháňkami a s teplotami od 17 do 21 na jižní Moravě až do 23 stupňů. K večeru má oblačnosti i srážek ubývat. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
4: Posloucháte Ranní Plus.
0: Dnes vás jim provází Daniela Vrbová a Martina Mašková. Vlivný bruselský server Politico napsal, že Ukrajina vyhrává dronovou válku, ale teď potřebuje v ozovkách řečeno porazit Donalda Trumpa. Ukrajině totiž docházejí protiraketové systémy Patriot a chce licenci na jejich výrobu. Hned po první velké vlně ruských útoků na ukrajinská města začátkem června prezident Volodymyr Zelenský řekl, že pomoc Spojených států při dodávkách munice do těchto systémů je naprosto nezbytná. Větší útoky pokračovaly i dnes, mimo jiné na Charkov, Dnipro a také hlavní město Kyjev, nebo především na hlavní město Kyjev. Politico také píše, že Evropané se chystají využít ten nadcházející summit skupiny G7 v Evianu u Ženevského jezera k tomu, aby Spojeným státům prodali výhody dronové dohody s Ukrajinou. Ve vysílání Plusu je teď s námi Veronika Stromšíková z Ministerstva zahraničí, zvláštní zmocněnkyně pro obranné a bezpečnostní záležitosti. Dobré ráno.
7: Dobré ráno.
0: Nad ránem jsme se dozvěděli o chystané dohodě Bílého domu s Iránem. Co znamená z pohledu evropských zájmů?
7: Tak chtělo by se říci hurá sláva, ale bude určitě potřeba s jásotem ještě chvíli počkat. My zatím neznáme text té dohody a nevíme, jak přesně je tam podchycen klíčový element, kterým je budoucnost iránského jaderného programu. Prezident Trump se vyjádřil pozitivně v tom smyslu, že Irán přislíbil neusilovat o výrobu jaderné zbraně, ale popravdě řečeno, to nám Irán sliboval mnoha leta předtím, než tam ten konflikt vypuknul, než Spojené státy cítili potřebu konat. Čili musíme vidět detaily, ale není jistě potřeba zdůrazňovat, že si všichni velmi silně přejeme, aby ta momentální dohoda držela a aby se během toho klidu v Hormuzském průlivu podařilo dojednat ty konkrétní parametry, včetně k iránskému jadernému programu.
0: Na Irán jsem se ptala i proto, že Bílý dům rozladila neochota unijních zemí podpořit iránskou vojenskou operaci. Je reálné, že by teď vyšla vstříc Evropě podporou Ukrajiny?
7: Já si myslím, že to nikdy nestálo tak ve smyslu, jak vy naznačujete, to znamená vy nám s Iránem a my vám s Ukrajinou. Takhle to jako jeden kus za kus v té diplomatické rovině nikdy podle mého názoru neleželo. Určitě rozladění Bílého domu bylo velmi silně znát, zejména co se týče přístupů některých evropských států, to nešlo přehlédnout. Zároveň ale většina evropských států, včetně České republiky, v nějakém okamžiku nabídla vyčlenění nějakých sil, které by v Hormuzském průlivu pomohly. Teď teda pokud to příměří vydrží, tak některé ty evropské síly, nezrovna ty, kterými disponuje Česká republika, protože především o minolovky, tam budou nadále velice zapotřebí. Takže si myslím, že užiteční, Evropa tam užitečná být může a pravděpodobně i bude, ale ukrajinská válka je konflikt úplně jiného rozměru, na úplně jiných parametrech, trvá jinou dobu, takže si myslím, že dělat mezi tím nějaké pojítko rovní úplně není možné.
0: No, co tedy budou chtít, nebo měli by chtít z českého pohledu Evropané předjednat na G7 a případně dotáhnout na summitu NATO v Ankaře ve věci Ukrajiny?
7: Já odhaduji, že ten G7 summit v Ebianu, evropští lídři, kteří se tam sjedou, to znamená tedy zástupci Evropské unie, ale potom zástupci těch velkých evropských ekonomik, budou vycházet obsahově z prohlášení, které bylo vydáno 7. června v Londýně po setkání představitelů E3, to znamená britského premiéra, německého kancléře a francouzského prezidenta s prezidentem Zelenským, vydali prohlášení k Ukrajině, které nastiňuje vlastně výchozí parametry Evropy vůči jakýmkoliv jednáním směrem k míru na Ukrajině. Tam se objevují takové, řekla bych, velmi racionální návrhy, které si myslím, že musí připadat logické a moderátní každému. To znamená, že nejprve je potřeba vrátit se k okamžitému klidu zbraní a začít jednání na bázi stávající linie fronty nebo linie dotyku. Plus je tam několik dalších elementů ohledně toho, že ruská zmrazená aktiva mají zůstat zmrazená, aby sloužila jako kompenzace za škody, které Rusové napáchali na Ukrajině a tak dál. Tak to si myslím, že bude výchoziště, jinak nikdo z těch státníků tam nejde s nějakým absolutně detailním mandátem k jednání. Takhle ty summity G7 ani neprobíhají.
0: Ruský prezident Vladimír Putin vzkázal Volodymyru Zelenskému, že si teď nepřeje žádná jednání, také odmítl evropské vyjednavače na mírových rozhovorech s tím, že Unie není neutrální hráč. Je reálné, že by přesto k nějaké dohodě na jakémsi zmocněnci Evropské unie došlo?
7: My v to určitě doufáme. Rusko nám vzkazuje, že o nás nemá zájem dlouhodobě. My děláme všechno pro to, abychom s Američany vyladili společné noty v přístupu k ukončení ukrajinského konfliktu a Evropani rozhodně mají zájem u stolu být. Nikoliv jako mediátoři, to je zcela zjevné, protože mediátor by měl být někdo v absolutní neutralitě vůči oběma stranám konfliktu. Evropa se postavila jednoznačně za Ukrajinu, ale jakákoliv dohoda, jakýkoliv výsledek a ukončení toho konfliktu ovlivní naši evropskou bezpečnost na dekády dopředu. Toho jsme si všichni vědomi, tak toto zdůrazňuje náš ministr na svých zahraničních jednáních, čili je logické, aby tam Evropa reprezentována byla. Premiér Babiš zatím nadhodil jedno jméno, a to kancléře Merce, jako někoho, kdo by se mu třeba zamlouval jako takový představitel Evropy. Já si myslím, že skutečně to bude někde na tom půdorysu té, jak se říká, E3, to znamená někde mezi státy, jako je Velká Británie, Německo a Francie, se bude pohybovat ten vyjednavač případně za Evropu. To neznamená, že to nemůže být nějaké jiné jméno, ale ta E3 vlastně dosud tu evropskou podporu a evropské pozice vůči Ukrajině velmi úspěšně koordinovala, stejně tak velmi úspěšně udržovala kontakt v jednání se Spojenými státy, kdykoliv se něco dělo, můžeme se na ně spolehnout.
0: Veronika Stromšiková, zvláštní zmocněnkyně pro obranné a bezpečnostní záležitosti z Ministerstva zahraničí. Děkujeme za rozhovor.
7: Díky taky, naslyšenou.
0: A k tématu Ukrajiny se po 8. hodině vrátíme.
6: Posloucháte Ranní plus, a to v 7 hodin a 41 minut. Populární hotel Racek v Černé v Pošumoví na Českokrumlovsku půjde k zemi. Investor na jeho místě vybuduje nový komplex. Jeho záměr teď po 3 letech od oznámení dostal stavební povolení. Nový areál jako jeden z mála nevadí ani místním ochráncům přírody. Nezabere totiž žádný nový prostor.
9: Konaly se tam takové pro nás tady většinou různé akce obecní, by se dalo říct, sraz seniorů a dětské dny, a nebo občas tam přijela nějaká hudba zahrát.
10: Na dávnou historii hotelu Racek v Černé v Pošumaví vzpomíná bývalý kronikář obce František Záhora.
9: Hotel byl, dá se říct, jediný takový větší restaurační zařízení. Já osobně jsem to od roku 70, takže pamatuju ten hotel, prostě ten už byl vystavěný v té době.
10: Dnes už je ale hotelový komplex zcela opuštěný. Na místě jsme se o tom přesvědčili s nezávislou starostkou Černé v Pošumaví Irenou Pekárkovou.
11: Když se podíváte, tady jsou dveře, kde je vidět už od loňského září zavřený hotel. Vidíte, jak se to tam likviduje, tady venku jsou žebříky, vytahané věci, které půjdou pryč.
10: Podle starostky byl dřív hotel s necelou 20 dřevěných chatek dominantou celé obce.
11: To byl jeden z prvních hotelů, který tu vůbec byl kdysi dávno. A že potřebuje obnovu, aby vypadal modernější, aby sem víc lidi jezdili, tak jsme to napřed vítali.
10: Vedení obce se ale nelíbila konečná podoba toho, jak se měl celý areál proměnit, připomíná starostka.
11: Z 18 chatiček vzniknou apartmánové bydlení a vlastně z hotelu Racek bude to jenom restaurace. Bude to tu vyšší, než to bylo. Kapacitně to vyjde tak dvakrát víc.
10: Do řízení o vlivech záměru na životní prostředí vstupovaly také některé místní spolky, včetně Lipenska pro život. Podle předsedkyně Pavly Setničkové ale nemají mít plány společnosti Lake Resort Lipno větší dopady na okolí.
12: Ubytovací kapacita se má zvýšit jen asi o 160 lůžek a rozsah zpevněných ploch se nemá zvětšit. Projekt navíc počítal se zelenými střechami a kompletním zasakováním dešťové vody přímo v areálu.
10: Stavební úřad v Českém Krumlově v tuto chvíli vydal na přestavbu stavební povolení. Spolek se proti němu neodvolal, přestože měl výhrady ke kácení 80 stromů. Ty musí firma podle vydaného povolení nahradit. Obec se navíc podle starostky domluvila s investorem na finanční kompenzaci ve výši 13 milionů korun.
11: Chceme po těch investorech, aby nám přispěli na intenzifikaci čistírny odpadních vod, aby se tam vlastně mohli bez problému připojit. My jim dáváme možnost, že se nebudou starat o ty odpadní vody.
10: Zástupci společnosti Lake Resort Lipno se v tuto chvíli nechtějí k záměru ani vydanému stavebnímu povolení vyjadřovat. Na přestavbu areálu budou mít příštích 5 let. Z Černé v Pošumaví Michal Bělský, Český rozhlas.
0: 7:44, tu mám stručný souhrn hlavních událostí. Prezident Donald Trump oslavil 80. oznámením dohody o ukončení války s Íránem. Předběžné memorandum má být podle informací pákistánských prostředníků podepsané tento pátek. A hlavním bodem má být uvolnění obou strany blokády Hormuzského průlivu. Do protestu odpůrců globalizace proti nadcházejícímu summitu G7 se podle policie zapojilo kolem 20 tisíc lidí. Dnes mají začít přístupová jednání Evropské unie s Ukrajinou a Moldavskem. Vláda Andreje Babiše z hnutí ANO projedná návrh na zrušení televizních a rozhlasových poplatků.
6: Jeden rok až 8 let, v případě úmrtí oběti až 10 let odnětí svobody. Takový trest by mohl hrozit pachatelům takzvaného drink spikingu, kteří obětem, zpravidla dívkám, vhodí či přimíchají omamnou látku do nápoje nebo jídla. Vláda totiž nejspíš podpoří poslanecký návrh, který chce takové jednání učinit trestným činem. Zkušenost se spikingem má až 1/3 mladých lidí. A více si k tomu řekneme s naším dalším hostem, který je Blerta Seydia, zakladatelka společnosti Blurt, organizace Beat Sexism. Dobrý den.
13: Dobrý den.
6: Jak nebezpečný je drink spiking? Jaké má dopady?
13: My vlastně drink spiking sledujeme a otevíráme od roku 2021, takže k nebezpečnosti můžu mluvit z dat i z příběhu obětí. Drink spiking znamená, že vám někdo bez vašeho vědomí přidá do nápoje drogu nebo alkohol navíc a je důležité říct, že tohle není jen problém nočního života, je to otázka veřejného zdraví. Spiking je totiž nástroj neboli vstupní brána k dalším trestním činům. Typicky se jedná o sexuální násilí, ale bavíme se tady i o závažnějších trestných činech, jako je třeba obchod s lidmi. Vlastně vždy jde o to též vzít někomu kontrolu nad vlastním tělem a ty dopady, ty jsou dlouhodobé, jak psychické i sociální. Oběti pochybují sami o sobě, do toho přichází sekundární viktimizace okolí a institucí. Máme na to vlastně i nová data na našem webu blurt.cz.
6: A jak moc je to rozšířený fenomén? Vy říkáte, že to není záležitost jenom klubové scény nebo tanečních parties, kde jinde se s ním tedy potenciálně oběti můžou setkat, kde se mají mít na pozoru?
13: Naše kvantitativní studie ukázala, že osobní zkušenost má vlastně každý třetí respondent, tedy mladý dospělý v Praze, a z toho teda 91% jsou ženy. A většina těch incidentů se opravdu odehrává v barech, v klubech a hospodách, ale skoro 1/5 případů se stala třeba i na soukromých večírcích, může se stát i na rande či přímo doma, může se vlastně stát kdekoliv a od kohokoliv.
6: Můžou ty drogy, které se takto, a omamné látky, které oběť dostane přimíchané do nápoje nebo do jídla, způsobit i těžkou újmu na zdraví s trvalými následky? Jsou známé případy s úmrtí, protože na to i reaguje ten předkládaný poslanecký návrh.
13: Ano, jsou to silné látky tlumící centrální nervovou soustavu. U GHB třeba je obzvlášť malý rozdíl mezi účinnou a nebezpečnou dávkou a v kombinaci s alkoholem může vést k útlumu dýchání, bezvědomí i smrti. V našich příbězích lidé končili na kapačkách v nemocnici, jeden člověk po pádu v bezvědomí se zlomeným nosem a otřese mozku. Víme ale i o případech úmrtí a v nedávné době médii otřásil i právě takový případ mladého muže v pražském baru, kterému bylo podáno GHB a zemřel.
6: GHB je tedy ta látka označovaná jako tekutá extáze, jenom abychom to vysvětlili. A mohlo by teď podle vás zavedení samostatného trestného činu toho drink spikingu výrazně pomoci současné situaci? Bude to efektivní cesta prevence a následných postihů?
13: Rozhodně ano a dovolte mi začít tím, co je na dosavadním stavu vlastně absurdní. Ten čin se doteď posuzoval čistě podle následků, podle toho, co se stalo potom. Když měl pachatel štěstí a oběť jen usnula, nestalo se v podstatě nic. Trestné to bylo, až když přišlo znásilnění nebo úraz, jenže to samotné jednání tajně někomu sebrat kontrolu nad tělem je špatné samo o sobě, bez ohledu na to, jak dopadne. A přesně tohle nový zákon narovnává a že to narovnání přichází, vlastně není náhoda. My jsme to téma celorepublikově otevřeli loni v březnu, než se o něm začali bavit politici. Zákon vlastně obětem usnadní domoci se spravedlnosti a policii vlastně dá i jednotnou metodiku, kterou dnes nemá. Umožní také konečně sbírat celorepubliková data a oběti se přestanou bát nahlásit, že měli něco v krvi. Ta prevence je vždycky levnější než reakce. A na závěr jenom jedna prosba, aby vlastně tohle téma zůstalo apolitické, protože za návrhem nestojí jedna strana, stojí za ním oběti, experti, policie a roky práce a vlastně teď je řada na sněmovně, ať nesklame.
6: Říká Blerta Sejdia, zakladatelka společnosti Blurt, organizace Beat Sexism. Děkujeme za rozhovor.
13: Děkujeme.
0: Posloucháte Ranní plus, máme 7 hodin a téměř 50 minut. Chorvatská média píšou a vysílají o srážce katamaránu s plachetnicí mezi ostrovy Brač a Šolta. Nehodě, kterou nepřežili 3 Češi. Patřili do 8členné posádky menšího plavidla. Po jednom člověku záchranáři dál pátrají. Ve spojení jsme s naší spolupracovnicí v Chorvatsku, Teou Veselákovou. Teo, dobrý den.
14: Dobré ráno.
0: Jak o té nehodě informují chorvatská média?
14: Například Jutarní list cituje šéfa splitské přístavní správy Željka Kušteru, který prohlásil, že takové neštěstí během své 35-leté kariéry nezažil. Píše se o strašlivé nehodě a taky o tom, co bude následovat dnes. V plánu je totiž vytažení vraku plachetnice, kterou se ještě včera podařilo lokalizovat podvodním dronem. Leží asi v 50-metrové hloubce, takže půjde podle slov Kuštery o náročnou operaci. Chorvatské veřejnoprávní stanici HRT kapitán řekl, že ohledání vraku přinese důležité informace o tom, co se vlastně stalo.
0: Co se stalo, to je, předpokládám, zásadní otázka, kterou si média kladou.
14: Ano, k té srážce došlo včera kolem 11:30 dopoledne a zatím není jasné, proč se plachetnice plující pod francouzskou vlajkou nevyhnula katamaránu soukromé dopravní společnosti. Na jehož palubě bylo 118 pasažérů a 7 členů posádky, přičemž tedy nikomu z nich se nic nestalo. Podle odborníka na námořní dopravu, kterého oslovila už jmenovaná HRT, se lodě kratší 20 metrů musí velkým trajektům, velkým lodím vyhýbat, ale bez dalších vodítek je prý zatím zkrátka těžké i vůbec spekulovat o tom, co se vlastně přihodilo. Zaznělo tedy, že mohlo jít o nějaký technický problém, ale vzhledem k tomu, že úřady neposkytly mnoho informací, tak se různé spekulace objevují spíš v komentářích u těch jednotlivých článků na webových stránkách médií.
0: Mají záchranáři představu, kde hledat pohřešovaného Čecha?
14: Podle výpovědi jednoho ze zachráněných členů české posádky byl někdo i v podpalubí té plachetnice, takže předpoklad bohužel v tuto chvíli je, že se ten pohřešovaný možná nedostal z útrop lodi, ale dokud se ten vrak nepodaří prozkoumat, tak to samozřejmě není jisté.
0: Jaké bylo v době nehody počasí? Zaznamenali jsme zprávy o krupobytí a silných bouřkách v regionu.
14: V době srážky plavidel bylo v Dalmácii slunečno, moře bylo poměrně klidné, stejně jako vítr, ale zaznamenala si správně ty bouřky, kroupy a silný vítr přišly později odpoledne a podvečer a zasáhly severní regiony Chorvatska, ale taky východ Slovinska a severní část Srbska. Srbská stanice RTS píše, že celkově hořelo zhruba na 15 metrech čtverečních polí s pšenicí a ječmenem, s tím, že ty požáry vznikly kvůli jiskrám z elektrického vedení. Silná bouřka zasáhla taky metropoli Bělehrad, jehož jedna čtvrť se v důsledku bouřky potýkala s výpadky proudu. No a slovinská větev televizní stanice N1 zase informuje o lokálních povodních a přikládá k článkům fotografie krup, z nichž některé jsou velké asi jako golfové míčky. Slovinci tedy hlásí zejména škody na majetku a taky v zahradách a sadech, no a podobně je to i na severu Chorvatska.
0: Máme ještě chviličku, abychom probrali jiné téma chorvatských médií, kromě té závažné nehody, která pochopitelně zajímá i české posluchače. Chorvatským dětem začaly školní prázdniny, předsezona je v plném proudu a jedno turistické sdružení přišlo s perličkou. O co jde?
14: Bylo to chorvatské turistické sdružení a ono vydalo nové promovideo, cílené zejména na americké publikum, protože ho představilo na akci v americké Alexandrii v hotelu, kde sídlí právě teď chorvatská fotbalová reprezentace během probíhajícího mistrovství světa. Hlavní hvězdou toho spotu je herec John Malkovič, který, pokud jste to doteď nevěděli, má chorvatské kořeny. To video má skoro 6,5 minuty, takže je docela dlouhé, ale jak píše Slobodná Dalmácia, tak počet shlédnutí letí od zveřejnění strmě nahoru. A o tom, jakou váhu tomuto tahu přikládají domácí média, asi dobře svědčí i pořadí večerních zpráv na veřejnoprávní stanici HRT, kdy tou zprávou číslo jedna samozřejmě byla srážka lodí, o které jsme mluvili, ale hned dvojka byla právě upoutávka s Johnem Malkovičem.
0: Jen stručně, jak důležité jsou pro chorvatský cestovní ruch Spojené státy?
14: Velmi, jak píše Slobodná Dalmácia, je to jeden z klíčových strategických trhů v oblasti cestovního ruchu, zejména vzhledem k tomu, že Američané cestují po celý rok, což je něco, co hraje do karet zdejším snahám o rozložení té turistické sezony do větší části roku, nejen do letních měsíců.
0: Ta Veseláková, naše spolupracovnice v Chorvatsku. Díky.
14: Hezký den, naslyšenou.
6: Máme 7 hodin a 54 minut, tohle je Ranní plus. Bitcoin se dál propadá. Jen za posledních 8 měsíců se nejznámější kryptoměna dostala na polovinu své hodnoty. Tento měsíc ji dokonce bylo možné sehnat i za méně než 60 tisíc dolarů, tedy nejlevněji od října 2024. Čím to je a co od Bitcoinu čekat dál, to už probereme s naším hostem, kterým je Karim Abdala, odborník na kryptoměny z Vysoké školy ekonomické. Vítejte.
15: Dobrý den.
6: Loni v říjnu byl Bitcoin na historickém maximu, prodával se za 124 tisíc dolarů, od té doby klesá. Čím si to vysvětlujete?
15: No, víte co, ono, Bitcoin se chová podle takových čtyřletých cyklů, by se dalo říci, a je známý svou volatilitou, takže určitě
6: takže vás to nepřekvapuje.
15: Neřekl, že to nic, ne, jako nic překvapivého to určitě není. Ale z toho plyne určitě ponaučení, že by se to nemělo stát nějakým spořícím účtem, ale spíš je to furt rizikové aktivum a tak bychom měli k němu i přistupovat, ale překvapivé to určitě není. Lidé vybírají zisky, točí se to a dělo se to vždycky. Určitě je propad menší než býval, bývaly 80% propady.
6: To znamená, že to, že si lidé vybírají své zisky po té, co dosáhl v loni říjnu, tedy svého historického maxima, tak to je to hlavní vysvětlení, proč ta cena poklesla, nebo tam vidíte i jiné faktory?
15: Ale víte co, musíte to brát tak, cena začne klesat, jakmile už neexistuje někdo, kdo by nakupoval, a cena začne růst, jakmile už neexistuje někdo, kdo by prodával. Je takový dobrá psychologická taky cvičení, poněvadž když pak vidíte různé společenské vrstvy, jako hovoří o tom, že by nakupovali Bitcoin a přemýšlíte nad tím, kdo by vlastně dál už nakupoval, tak zjistíte, že asi žádná skupina už neexistuje, která by dál nakupovala a tím pádem to začne cena padat. Samozřejmě existují geopolitické tenze v současnosti, které mohou vysvětlovat přesun finančních prostředků do více bezpečných aktiv, ale to jsou už takové vysvětlení, které se vyskytují pokaždý, když Bitcoin klesá, takže je to spíš moc bych tomu nepřikládal, je to spíš o nějaký psychologice trhu a mentalitě toho aktiva. No.
6: Jak je to s oblibou Bitcoinu u českých investorů? Ví se, do jaké míry do této kryptoměny investují?
15: Ale ta česká komunita je opravdu jedna z nejvíc rozvinutých, co se týče kryptoměn, bych řekl, odehrávají se tu každý rok vlastně konference Bitcoin Prague, Ethereum Prague. Je to velmi populární věc, mnohem populárnější než jinde. Tím, že vlastně Bitcoin je jaksi pseudoanonymní, tak nelze úplně říct, kolik kdo vlastní. Ale pamatuju si, že existují různý průzkumy, kde by se dalo říci, že mezi 11 a 20% existuje vlastně lidi, kteří nějakým způsobem byli exponováni vůči kryptoměnám nebo do nich investovali. Zároveň si pamatuju, že nějak na začátku roku české směnárny jako Anycoin zmiňovali, že objem obchodu dosáhl zhruba 10-15 miliard, ale je potřeba brát v potaz, že to jsou jenom vlastně objemy obchodu a nejedná se o to, kolik kdo vlastní nebo kolik lidí tyto objemy tvoří, ale jsou takový data, které máme. Ale jak říkám, jako technologicky, co se týče zájem komunity a technologický rozvoj, tak určitě česká komunita patří mezi jedny z top ve světě.
6: A jakou roli v tom hraje Česká národní banka, která potvrdila svůj zájem o investice do Bitcoinu?
15: Určitě zvýšila mediální pozornost, o tom žádná, ale je to dost symbolický. Ale samozřejmě objemově to globální trh nezměnilo. Česká národní banka vlastně otevřela takový jakýsi zkušební režim, kde je to takové takzvané testovací portfolio, kde mimo Bitcoin koupila i různé stablecoiny, což jsou vlastně tokeny, které jsou navázané na nějakou existující měnu, například dolar. Takže nešlo jenom pouze o Bitcoin, je to spíš takový test, ale víte co, je to 1 milion dolarů, což je transakce, která probíhá každý 2 vteřiny na finančních trzích, takže určitě to z globálního hlediska nějak neovlivnilo cenu, ani z hlediska portfolia, čo nebude, to nemá nějaký vliv, poněvadž se domnívám, jsme vlastně z VŠE dělali jakousi takovou průzkumnou analýzu pro ČNB a domnívám se, že těch milion netvoří ani 1% rezerv, ani 0,1%. A jak říkám, není to vůbec součástí rezerv, je to spíš takové testovací portfolio bokem. Takže je to symbolický, je to určitě něco, co je super, ale...
6: A nicméně myslíte, že Česká národní banka bude v investicích do této kryptoměny nebo dalších kryptoměn pokračovat, že se jí to vlastně osvědčuje?
15: Ale ten účel nikdy nebyl vlastně ziskovej. Účel byl si to vyzkoušet, podívat se, jak funguje držba, jak funguje takzvaná custody, jak funguje nějaký účtování toho aktiva, vyzkoušet si různý ty, jak fungují ty transakce vůbec na tom Bitcoinu. Takže cílem nebylo spekulovat na nějaký jakýsi krátkodobý růst, ale otestovat to aktivum samotný technologicky. Takže domnívám se, že určitě ano.
6: Naším hostem byl Karim Abdala, odborník na kryptoměny z Vysoké školy ekonomické. Mluvili jsme o kolísavé ceně Bitcoinu. Děkujeme za to, hezký den.
15: Já děkuju moc, mějte se hezky.
0: A teď před celou ještě stručné avizo alespoň k jednomu poslechu. Během dopoledne ve Vinohradské 12 bude Viktor Daněk, analytik Českého rozhlasu pro evropské záležitosti. Řeč bude o migračním paktu a přístupu české vlády k němu.
6: Bylo 8 hodin, tohle je pondělní Ranní plus s datem 15. června. Dobrý poslech vám přejí Daniela Vrbová
0: a Martina Mašková.
4: Český rozhlas plus.
0: A tady jsou alespoň některé náměty, jak ruští blogeři reagují na ukrajinské údery, na ropné či zbrojní sklady daleko od vzájemných hranic.
6: Evropská unie rozhodla o zahájení přístupových jednání s Ukrajinou a Moldavskem koncem roku 2023. Proč ale rozhovory začnou až dnes?
0: A vědci zkoumají, jak viry chrání úrodu před bakteriálními chorobami, k čemu zatím došli.
6: Hlavní události z domova a ze světa ale nejdřív shrne Monika Vrchotová.
2: Dobré ráno. Spojené státy a Írán se dohodly na uzavření míru. Šéf Bílého domu Donald Trump to oznámil v den svých 80. narozenin. Potvrdil to taky Írán a Pákistán jako zprostředkovatelská země. Dohodu mají obě strany konfliktu podepsat v pátek v Ženevě. Podle Trumpa se pak otevře Hormuzský průliv a okamžitě skončí americká námořní blokáda.
16: Viceprezident J.D. Vance dohodu označil za průlom s potenciálem přetvořit celý region a zajistit trvalý mír. Ex-prezident Barack Obama, který vyjednal první iránskou dohodu, je skeptičtější.
17: It is doubtful that any agreement that arises.
16: Obama podle svých slov pochybuje, že nová dohoda bude výrazně lepší než ta, kterou sjednal v roce 2015 a která podle něj fungovala, dokud ji Donald Trump v roce 2018 nevypověděl. Podpis memoranda je naplánovaný na pátek ve Švýcarsku, kde začnou i 60-denní jednání o íránském jaderném programu. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
8: Nejméně 4 lidé zemřeli a 23 je zraněných po mohutném ruském úderu na Kyjev, oznámili to ukrajinští záchranáři. Bez elektřiny je v hlavním ukrajinském městě přibližně 140 tisíc domácností. V místním klášteru Kyjevsko-Pečerská lávra vypukl požár a hoří i střecha Uspenského chrámu. K útoku došlo v den, kdy v Lucemburku začínají první přístupová jednání představitelů Evropské unie s Ukrajinou a Moldavskem. Ministři států 27 a obou kandidátských zemí budou mluvit o sladění základních práv či fungování demokratických institucí s legislativou Evropské unie.
18: První ze 6 vyjednávacích bloků se týká také bezpečnosti, veřejných zakázek, finanční kontroly a soudnictví. O jeho otevření rozhodli v pátek jednomyslně státy Evropské unie. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a šéf Evropské rady Antoniu Košta společně prohlásili, že ve světě poznamenaném rostoucí nejistotou je rozšíření Evropské unie ve společném zájmu Evropy. Začátek přístupových rozhovorů 27 schválila už na konci roku 2020. Reálný start vyjednávání s Ukrajinou ale dlouho blokovalo Maďarsko. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
8: A doplním, že dění na Ukrajině bude tématem ranního plusu hned po zprávách.
4: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
8: Vláda dnes projedná návrh na zrušení poplatků za veřejnoprávní média. Změna zákona by od nového roku převedla financování Českého rozhlasu a České televize pod státní rozpočet. Ministři budou řešit například to, kolik peněz by obě instituce měly z rozpočtu dostat. Chystanou změnu kritizuje opozice i obě média veřejné služby. Obávají se, že by tím přišly o politickou nezávislost. Na Slovensko dorazil indický premiér Narendra Modi. Je to vůbec první návštěva indického předsedy vlády v zemi. Slovenská diplomacie ji označuje za jeden z nejvýznamnějších momentů ve vzájemných vztazích za poslední roky. Modi se setká s prezidentem Peterem Pellegrinim i premiérem Robertem Ficem.
19: Modiho návštěva přichází v době, kdy se Evropská unie snaží posilovat vztahy s Indií. Nejlidnatější země světa je pro Evropu stále důležitějším obchodním i politickým partnerem a také Slovensko se snaží vzájemné vztahy rozvíjet. Společný obchod loni dosáhl v přepočtu asi 40 miliard korun. Mezi témata, která obě země spojují, patří například nové technologie, energetika nebo obranný průmysl. Indie v posledních letech výrazně prohloubila vztahy s řadou evropských zemí, včetně Polska a Česka. Z Bratislavy Bára Vránová, Český rozhlas.
8: Rodinné firmy můžou ode dneška podávat žádosti o zvýhodněné úvěry. Jde o součást programu Expanze, který Ministerstvo průmyslu a obchodu spustilo pro malé a střední podniky už v únoru. Rodinné firmy můžou získat až 120 milionů korun na modernizaci technologií, softwaru nebo budov. Národní rozvojová banka jim zafinancuje až 50% výdajů s nulovým úrokem. Podle mluvčí banky Petry Vodstrčilové záleží délka posouzení žádosti na velikosti projektu a typu investice.
20: Pokud klient dodá veškerou požadovanou dokumentaci o projektu rovnou se žádostí, tak například typově úvěr na pořízení stroje nebo jednoduché výrobní technologie, může být ze strany Národní rozvojové banky schválený do měsíce. Složitější investice, jako jsou stavby, jsou samozřejmě časově náročnější.
8: Celková částka určená na podporu je 5 miliard a 100 milionů korun. Národní rozvojová banka už dostala od začátku února přes 200 žádostí za celkem 2 miliardy a 800 milionů. Více se tomu budeme věnovat v následujícím vysílání Ranního plusu. Advokáti varují před chystaným zákonem o ekonomické ochraně státu, předložilo ho ministerstvo financí. Splnit jím chce evropské nařízení proti praní špinavých peněz. Podle České advokátní komory dává návrh příliš velkou pravomoc finančnímu analytickému úřadu. Podle komory by mohl například konkrétnímu advokátovi zakázat činnost nebo ji pozastavit. Rezort se chce připomínkami zabývat.
2: Na Mikulovsku ode dneška platí omezení odběru pitné vody z veřejného vodovodu. Nově se vztahuje na 18 obcí. Lidé tam nesmějí pitnou vodou zalévat zahrady, napouštět bazény ani mít auta. Vodárny opatření zdůvodňují dlouhodobým suchem a slabými podzemními zdroji, upřesňuje ředitel vodovodu a kanalizací Břeclav Milan Vojta.
1: My se teď nacházíme na úpravně vody v Lednici, která zásobuje právě ty části, kde to omezení začalo platit buď od 1.6. anebo od 15.6. Tady dokážeme vyrobit až 120 litrů vody za sekundu, zásobuje desítky tisíc obyvatel a už není v našich možnostech, jak zvýšit tu produkci.
2: Podobná omezení na Jižní Moravě platí také v části Břeclavska a Boskovicka. A jak to vypadá v 8 hodin a 7 minut s dopravou na D1 z Brna do Prahy? Dejte pozor u sjezdu na Vlašim. Na 49. kilometru se zastavíte, kolona pokračuje až na 42. a půltý kilometr, kde zasahují u nehody osobního auta s kamionem. Na D8 z Prahy do Ústí opatrně za sjezdem u sjezdu na Teplice. Na 63. a půltém kilometru se dojíždí do kolony, která se táhne na 65. kilometr. Tam zasahují u nehody 4 osobních aut. Na Pražském okruhu směrem na letiště opatrně za sjezdem na Vestec. Na 4. kilometru se dojíždí do kolony, která pokračuje nesouvisle až za tunely na 19. kilometr. Je to kvůli regulaci vjezdu do tunelů a silnému provozu za nimi. Přejeme klidnou jízdu. Pondělí bude provázené oblačnou oblohou a na severu a severovýchodě ojediněle i přeháňkami. Teploty se budou pohybovat v rozmezí od 17 do 21 stupňů. Na Jižní Moravě bude až 23. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
4: Posloucháte Ranní Plus
0: s Danielou Vrbovou a Martinou Maškovou. Ukrajinské drony zasáhly včera ropné zařízení více než 700 kilometrů od svých hranic v ruské Jaroslavské oblasti. Útok na sklad paliv regionu potvrdili Kyjev i Moskva. Stejně tak obě strany potvrdili útok na chemickou továrnu v turské oblasti v Rusku, kde se vyrábějí výbušniny. Světová média upozorní, že poprvé od roku 2023 v květnu Kyjev získal více území, než ztratil. Otázkou zůstává, jestli aktuální vojenské úspěchy Ukrajiny tuto zemi přiblíží možnosti vyjednat s Ruskem mír. A řešit to budou i státníci na summitu G7 ve francouzském Evianu u Ženevského jezera. Do Kyjeva nejdřív zdravím Adama Siveru, to je analytik a redaktor online deníku Kyjev Independent. Dobrý den.
21: Dobrý den, analytik a novinář, redaktor naštěstí nejsem.
0: Děkuji za připomenutí, redaktor, novinář, důležité určitě obojí. Rusko v noci podniklo sérii dronových útoků na Charkov, Dnipro, ale také na hlavní město Kyjev, kde jste, kde byly, pokud jim, oběti na životech. Jaká je teď v Kyjevě situace?
21: Ano, probíhaly útoky v noci, já jsem zaregistroval něco kolem 10 úderů. Každopádně to bylo několik hodin zpátky, takže nemám nejpřesnější informace, protože jsem se buď skryhval nebo spal, jenom potvrzuji, že ty útoky byly.
0: Jakou odezvu mají mezi Ukrajinci, zvláště mezi obyvateli Kyjeva, kde jste, útoky na ropné a další cíle ve vnitrozemí Ruska, tedy stovky kilometrů od společné hranice Ruska a Ukrajiny?
21: Tak oproti tomu, kdyby jsem to měl srovnat, co bylo třeba před 2 lety, kdy Ukrajina měla vesměs svázané ruce a nemohla vlastně, nebo jí bylo, nechci říct, úplně zakazováno, ale vlastně ano, střílet na, do hlouby ruského území s tím omezením na dodávky zbraní, tak v současnosti je v situaci, kdy si vyrobila drony, které ty zásahy umí. A to je jednak morální spruha pro civilní obyvatelstvo, protože válka se přesouvá na území Ruska, a druhak pro armádu, protože ví, že může udělat škody na logistice a zásobování vlastně té frontové linie, která Rusko oslabuje. A na některých úsecích fronty bych zdůraznil, ne na celé, Ukrajina postupuje dopředu.
0: Prezident Zelenský telefonicky gratuloval Donaldu Trumpovi k 80. Jak víme, tak Trump je oslavil mimo jiné dohodou s Íránem. Má z pohledu ukrajinských expertů, diplomatů či médií šanci teď zase získat Zelenský větší pozornost Američanů po to, co ta dohoda s Íránem už je opravdu na cestě, třeba získat i licenci na výrobu těch protiraketových systémů Patriot?
21: Řekněme, že prezident Zelenský po té vnitropolitické turbulence, které měl v posledních měsících, se znovu začal soustředit hodně na zahraniční politiku. Tím myslím ten otevřený dopis Vladimíru Putinovi a výzvu, ať ukončí válku. Nicméně, jak všichni víme, Rusko ji ukončit nechce. Rusko je stále, nevím jestli přesvědčené, ale s ohledem i na svoji vnitropolitickou situaci rozhodnuté, že stále bude svoji pozornost a svoje úsilí věnovat vůči nebo k agresivním válce vůči Ukrajině. A co se týká samotné Ukrajiny, tak ta je v pozici, kde na frontě se jí mírně daří. Nicméně, jak jste správně říkal o patriotech, vlastně ta protivzdušná obrana, to jsou systémy, které trvají vyrobit jednak několik let a jednak jsou vlastně ty zdroje omezené po celém světě. A s ohledem na ochranu obyvatelstva vlastně ani Zelenský, ani nějaký jiný politický vůdce si nemůže dovolit, nesnažit ty systémy zajistit. Takže tohleto úsilí bude pokračovat dál.
0: Ukrajina také žádá spojence o dalších 20 miliard dolarů na obranu, zvláště pak tu protivzdušnou, jak se můžeme dočíst mimo jiné na sedu politiku, tak pomoci by mohly Německo, Švédsko, Norsko nebo Kanada. Nad rámec toho stávajícího ukrajinského 85 miliardového obranného rozpočtu, jak velkou změnu by to znamenalo i třeba psychologicky z pohledu ukrajinských expertů, médií, veřejnosti?
21: Tak řekněme, že nejde jenom o situaci na frontě, ale o tom je udržet stabilní ekonomiku, udržet stabilní zemi. To je vlastně v současné válce, která je opotřebovávací, tak tedy bude se bojovat do té doby, než jedna strana nebude moc, tak je to podobně klíčové jako ozbrojená armáda a dostatek mužů, protože vlastně řekněme, že se bojuje na třech frontách. Jedna je bojová fronta jako taková, druhá je obrana civilního obyvatelstva a infrastruktury, aby ta země mohla fungovat. A třetí je stabilnost ekonomiky, protože Ukrajina se nemůže dovolit žádnou politickou turbulenci. A z tohohle pohledu jakákoliv finanční pomoc, kterou vlastně tu stabilitu přináší a dává Ukrajině vlastně možnost vidět víc než 2, 3, 4, 5 měsíců dopředu, tak tu zemi jednak dělá jistější sama v sobě a jednak může právě pak podnikat více než jenom obrané operace na té frontě, což je samozřejmě jednak vzpruha pro celou armádu, tak i pro celou zemi.
0: Adam Sibera, který působí v online deníku Kyiv Independent, děkuji vám do Kyjeva.
21: Díky moc.
0: A jak se vyvíjí prezentace války v ruském veřejném prostoru? O tom teď budu mluvit s Danielou Kolenovskou z katedry ruských a východoevropských studií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý den i vám.
3: Dobrý den.
0: Co hlásí v posledních týdnech ruští váleční blogeři? Jaké nálady v Rusku to odráží?
3: Tak myslím si, že zůstáváme vlastně, řekněme, při stále stejných trendech. Rusko si všímá toho, že Ukrajina je úspěšná při zasahování ruského území anebo toho území okupovaného Ruskem, jednak drony, jednak nějakými prostě dalšími prostředky, že dokáže být úspěšná a že tímhle způsobem se dokáže dotknout pocitu bezpečnosti ruského obyvatelstva. A z toho potom plynou dvě témata. Jednak jestli je vedení ruského státu dostatečně připravené, ostražité a ví, jak tu válku vést, jestli je schopné dosahovat úspěchu. A druhé téma, takové, které právě se dotýká hodně toho bezpečí obyvatelstva a toho, kolik ta válka bude chtít po obyčejných Rusech, je obava z toho, že bude vyhlášena nějaká nová vlna mobilizace, protože víme, že ty dobrovolné kontrakty, které byly v poslední době uzavírané, tak jak si nedosahují ta čísla, která byla v předchozí době. No a tohle vede nějaké zesílené propagandě nebo zesílené práci s obyvatelstvem. Jsou tu jednak ti, kteří se z války vrátili, kteří jaksi chodí do škol a hovoří o té válce, a pak je tu nějaký pokus, návrh vlastně začít pěstovat paměť toho, čemu se v Rusku říká speciální vojenská operace, a řekněme po vzoru naší paměti národa, jak si zaznamenávat orální historii téhleté aktivity nebo téhleté ruské agrese na Ukrajině.
0: Že, jak víme, tady v tom hodně pracuje, řekněme, ideologie, propaganda. Debatuje se v ruských médiích, na sítích či jinde o možnosti jednat s Kyjevem?
3: Myslím si, že tohle vlastně jak se je v tuto chvíli věc, která je uzavřená. Ona trochu se objevila v mediálním prostoru v souvislosti s tím Petrohradským ekonomickým fórem, kde jeden z ruských oligarchů vlastně trochu tajně a trochu prozrazeně navštívil tady Kyjev a měl tlumočit Zelenskému anebo Zelenského prosbu o to, aby došlo k nějakým mírovým jednáním, ale vlastně Zelenský řekl, že o tu schůzku nežádal. Putin řekl, že jaksi Zelenský je nevychovaný, protože mu adresoval dopis, kde se dotkl jeho věku. A tady vlastně k žádnému jednání tam, kde Zelenský navrhoval tedy v nějakým třetím státě Švýcarsko, Turecko nebo Saudská Arábie, tak vlastně nedochází. Takže tohle je věc, která myslím, že jak se objevila a znovu padla, prostě je evidentní, že nějakým způsobem tohle téma je potřeba pro tu ruskou veřejnost jakoby otevírat nebo nějak ho držet vlastně jako žádost Ukrajiny, která je rezolutně odmítnutá teda z Kremlu. Tak asi takhle bych řekla, to sebevědomí ruské v tomhletom prostoru je. A pak tam možná hraje ještě vnější aktér, tedy že je třeba udržovat Donalda Trumpa v přesvědčení, že obě strany o ten mír usilují. Takže do té míry se v téhleté diskuzi Putin angažuje, ale skutečně to vždycky je potom jaksi odmítnuto z pozice síly.
0: A jak vidí nebo komentují oficiální či neoficiální zdroje v Rusku možnost nasazení evropských vyjednavačů?
3: Nezaznamenala jsem, musím se přiznat, že by o něco takového stály. Já se trochu vrátím k tomu ekonomickému fóru. I to bylo primárně zaměřeno na ty státy BRICS a globálního jihu. Evropa a evropští vyjednavači se pro dnešní Rusko zdají být jaksi uzavřeným zdrojem nějakých sankcí, na které je potřeba se jaksi adaptovat, přizpůsobit, ale rozhodně ne jako někdo, kdo může řešit. Objevil se Gerhard Schröder a taková ta snaha z Ruska aktivizovat ekonomické zájmy vlastně německé teda, ale zdá se, že tam jaksi v momentální situaci politické a v momentálním vedení Německa o takovéhle návrhy není zájem, že tady ten prostor jaksi není otevřený z německé strany, takže znovu jakýsi pokus to asi je, ale rozhodně ne něco, o čem by bylo možné vážně uvažovat.
0: Ještě krátce na závěr, a jaká kritéria nám můžou pomoci zhodnotit stav ruské ekonomiky?
3: Znovu se vrátím k tomu ekonomickému fóru. Tam byly uzavřeny nějaké kontrakty zhruba za 90 miliard dolarů, jestli si to dobře pamatuju, takže tam nějakou jaksi naději, že Rusko bude obchodně úspěšné v zahraničí, máme. Je to směrem do toho globálního jihu a uvidíme, jak se bude vlastně v tomhle směru otevírat nějaká konkurence s Čínou, která má svoje zájmy směrem ke globálnímu jihu. Si byl teď v Koreji, aby znovu demonstroval tedy to spojenectví severokorejské Čín a čínské, takže to je otázka nějakého zahraničního úspěchu. Pokud jde o ten vnitřní trh, tak dá se říct, že mu zřejmě trochu pomohly zvýšené ceny ropy po americkém útoku na Irán. Z toho důvodu, že...
0: A teď zase klesají?
3: Ano, letošní rozpočet ruský počítal s tím, že se jednak zvyšuje daň z přidané hodnoty z 20 na 22% a druhá, že se velmi jak se sníží limit pro malý biznis, aby nemusel platit daně nebo platil daně v zjednodušeném režimu, a to od roku 27 a letos teď zrovna oznámili, že se bude tadyhle ten limit, od kdy ty zvýšené daně začne malý biznis platit, tak se posouvá do roku 30. Čili tam je buď nějaká snaha víc vstříc voličům před volbami, která se blíží na podzim, anebo je to skutečně nějaký obnos, kterým je možný tomu obyvatelstvu ulehčit. No, těžko to číst, protože část ruského rozpočtu je tajná a by mohl zásobit tu válku.
0: Daniela Kolenovská z katedry ruských a východoevropských studií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Děkuji.
3: Děkuji, nashledanou.
6: V 8 hodin a 21 minut je tady krátký souhrn hlavních událostí. Americký prezident Donald Trump řekl deníku New York Times, že dohoda s Íránem, kterou by obě země měly podepsat v pátek ve Švýcarsku, zajistí trvale bezplatnou plavbu Hormuzským průlivem. Trump také pohrozil, že obnoví vojenské útoky na Írán, pokud Teherán nepřistoupí na konečnou dohodu o svém jaderném programu, anebo ze Spojených států učiní strážce Blízkého východu výměnou za pětinu příjmu regionu. Ve francouzském městě Evian dnes začne třídenní summit skupiny G7, na němž by světoví lídři měli diskutovat mimo jiné o důsledcích dohody o ukončení války mezi Spojenými státy a Íránem a o válce Ruska proti Ukrajině. A vláda dnes projedná návrh na zrušení televizních a rozhlasových poplatků. Rozhodnout by měla o částce, kterou budou Česká televize a Český rozhlas dostávat po zamýšlené změně financování ze státního rozpočtu.
0: Na Slapské přehradě dnes začínají platit letní pravidla plavebního provozu. Nařizují pomalou jízdu ve výtlaku v místech, kde je třeba více plavců. Na Slapech jsou už pohotovosti i vodní záchranáři a pořiční policie, která bude dohlížet na dodržování pravidel plavby.

0: kilometry opět platí omezení na výtlak.
1: Jak to vypadalo v loňském roce? Kolik jste udělali pokut a za co hlavně?
0: Tak v loňském roce jsme udělili zhruba 130 pokut. Bylo to většinou za nerespektování právě plavebního značení, potom následně za to, že vůdci plavidel neměli doklady potřebné k provozu toho plavidla.
1: A protože je potřeba tady připomínat nejenom plavební pravidla, ale taky bezpečnost u vody, tak poříční policie s vodními záchranáři dělá několik akcí a my teď přijíždíme ke břehu a vidíme tam děti z mateřské a základní školy z obce Slapy. Děti teď tady dostávají možnost vylézt si na člun vodní záchranné služby.
2: Kolik lidí už jste zachránili?
1: Radek Skoták, tady vodní záchranář.
3: Každý rok máme zhruba kolem 180 až 200 případů, kdy pomáháme zraněným. A vzhledem k tomu, že jsme tady 13 týdnů, tak si myslím, že to je poměrně hodně.
1: Vladimír Staroba, další vodní záchranář. Pojďme připomenout, jaká platí pravidla při tom koupání.
4: No tak co se týče bezpečného pobytu u vody, tak zvláště u dětí je doporučený, aby se koupali v přítomnosti někoho dospělého. Potom samozřejmě, co se týká zvlášť dětí, které jsou v tom dospívajícím věku a rádi skákají do vody, tak dost často dochází k tomu, že oni se neskontrolují, co v té vodě je.
1: A vy máte letos i takovou kampaň, která bojuje za to, aby lidé, kteří se plánují koupat, pohybovat na vodě, aby si odpustili alkohol?
4: No tak obecně samozřejmě ten alkohol hraje velkou roli, co se týče našich výjezdů, protože, co si budeme povídat, ta snížená motorická schopnost pod vlivem alkoholu prostě tady je, prostě spadnou, uklouznou.
1: Dana Frelichová, paní učitelka, která dorazila s dětmi.
5: Myslím si, že to je plodný pro nejenom pro děti, ale i pro učitelky.
1: Honza je tady na akci Bezpečně u vody. Co už jsi se zajímavého dozvěděl?
6: Neskákat hned a ověřit si, co je pod vodou, abych neskočil na nějaký šutr a něco si neuděl.
1: A jak je tady slyšet, tak děti si ty důležité informace odnášejí i ve svých hlavách. Od Slapské přehrady Věra Hájíková, Český rozhlas.
7: Posloucháte Ranní plus a 4 minuty zbývají do 8:30. Proč se Češi přestávají rozvádět? To se ptá na titulní stránce týdeník Respekt. Z dat Českého statistického úřadu totiž vychází, že úhrná rozvodovost klesá a tak už neplatí, že každé druhé manželství v Česku končí krachem. Tato analýza zaujala Marka Prose ze serveru iDnes.cz na úvod jeho dnešního výběru z domácích médií.
8: Podle Respektu lidé dnes nevstupují do manželství z různých důvodů, jak bylo dříve, a také v mnohem vyšším věku a po daleko další úvaze. Průměrný věk novomanželů je dnes zhruba 31 let u žen a 33 let u mužů. To je zhruba o 9 let později než v éře slavných televizních manželských etid. Páry spolu dnes před svatbou běžně žijí na nečisto, budují kariéru, svatbu vnímají potom jako pomyslný vrchol neboli finální kámen stabilního vztahu, nikoliv už jako startovní čáru. Respekt si všímá také proměny samotných rozvodů, které už nemusí znamenat jen traumatické praní špinavého prádla před soudem. Přispívá k tomu i legislativa. Od letošního roku totiž platí takzvaná rozvodová novela. Ta proces výrazně zjednodušuje. Pokud se manželé dohodnou na majetku a řízení se netýká dětí, soud může pár rozvést i bez jejich osobní přítomnosti a vůbec nezjišťuje příčiny rozpadu. Zkrátka pokles rozvodovosti je sice pozitivní zpráva, ale lidé si taky zároveň uvědomují, že při dnešní délce života nemá smysl setrvávat desítky let v nefunkčním svazku. Manželství už zkrátka proto není jako společenská norma, kterou musíme splnit, ale dobrovolný závazek, do kterého jdeme s větší rozvahou.
7: Tak to je týdeník Respekt. Další text jste vybral z Hospodářských novin a věnuje se situaci mladých lidí na trhu práce. Proč teď mají absolventi takový problém najít první uplatnění a která skupina je na tom podle dat vůbec nejhůř?
8: Je to tak, současný pracovní trh mladým lidem na začátku jejich kariéry moc nepřeje. Firmy kvůli úsporám i zavádění umělé inteligence mnohem více zvažují, koho přijmou. A škrty se týkají hlavně začátečníků. Nová data ukazují, že dopadají nejvíce na jednu konkrétní skupinu, která hledá práci vůbec nejdéle, a jsou to čerstvé absolventky vysokých škol. Ve vyspělém světě prostě počet mladých lidí, kteří už nestudují, nemají práci a dokonce ani nechodí na stáže. V Česku se tento problém týká zhruba 9% lidí do 29 let, což představuje asi 100 000 mladých. V čem ale Česko v rámci Evropské unie vyloženě negativní?

0: věká je rozdíl mezi pohlavími. Bez práce jsou u nás v této věkové kategorii dvakrát častěji ženy než muži. Po Rumunsku jde o druhý největší rozdíl v Unii.
1: Z dnešních domácích médií vybíral Marek Pros ze serveru iDnes.cz.
2: Český rozhlas Plus a Davidské divadlo vás zvou na živé natáčení debaty z cyklu Ctnosti a neřesti s názvem Jak přežít technoevoluci. Lidstvo čelí řadě nejistot a krizí a není to jen změna klimatu. Svět začaly masivně ovlivňovat technologie generativní umělé inteligence. AI nástroje se prosazují v řadě oborů a stále více zasahují do každodenního života. Kde a proč je nutné pro umělou inteligenci vytvářet nové normy a předpisy? A jak by měly vypadat? Přijďte 17. června v 7 hodin večer do kavárny Davidského divadla na Praze 6. Moderátorka Renata Kalenská se bude ptát teologa a sociologa Tomáše Halíka, spoluzakladatelky AI dětem Evy Nečasové a režiséra inscenace Tři zmrzlí Pavla Šimáka. Vstupenky koupíte na webu davidskedivadlo.cz. Pro a proti.
3: Skupina tvořená vládními poslanci přišla s novelou zákona, která má výrazně změnit posuzování střetu zájmů. Mimo jiné by rušila plošný zákaz dotací pro společnosti vlastněné členem vlády. Je to změna šitá na míru premiéru Andreji Babišovi, jak tvrdí kritici, nebo jde jen o zpřehlednění pravidel, jak novelu obhajují politici vládních stran? Zeptám se dvou poslanců, Davida Pražáka z Hnutí ANO a Michala Kučery z TOP 09.
2: Pro a proti Lukáše Matošky. Dnes po 9:30 na Plusu.
4: Je 9:30 a před námi zprávy s Monikou Vrchotovou.
2: Český rozhlas Plus.
5: Přeji hezké ráno. Světoví lídři vítají oznámení iránsko-americké dohody. Teherán i Washington potvrdili, že se domluvili na uzavření míru. Memorandum podepíšou v pátek ve Švýcarsku. Oficiální znění dokumentu není zatím známé. Americký prezident Donald Trump tvrdí, že povede k otevření Hormuzského průlivu všem lodím. Zaměstnanci odboru pro lidská práva a ochranu menšin úřadu vlády budou odpoledne jednat s ministrem kultury Otto Klempířem motoristů. Schůzky se zúčastní i vedoucí úřadu vlády Tinde Bárta. Řešit budou například přesun útvaru národnostních menšin pod ministerstvo kultury. Další agendy dnes už zaniklého odboru si mezi sebe rozdělí i ministerstvo práce a sociálních věcí nebo ministerstvo spravedlnosti. Americký prezident Donald Trump telefonoval se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Mluvili mimo jiné o míru mezi Ukrajinou a Ruskem. Pokračovat v rozhovoru budou na summitu G7, který začíná dnes ve Francii. Agentura TAS uvedla, že Trump telefonoval také s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Vhození omamné látky do pití by mohlo být trestné. Návrh koaličních poslanců by dnes měla projednat vláda. Za takzvaný drink spiking by nově hrozil minimálně rok za mřížemi. Podle průzkumu organizace Beat Sexism se s takovým jednáním setkala třetina mladých. Oběťmi byly v naprosté většině ženy. Během týdne se bude v Česku postupně oteplovat, vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. V pátek a o víkendu přesáhnou teploty i 30 stupňů Celsia. Hlavně ve větších městech meteorologové očekávají taky tropické noci, během kterých neklesne teplota pod 20 stupňů. V neděli by pak mohla přibývat oblačnost, přehánky a někde i pouřky. A z oblohy na silnice, na dálnici D1 z Brna do Prahy dejte pozor u sjezdu na Trhoviště Pánov. Na 51. kilometru se zastavíte a v koloně nesouvisle pojedete až na 47. kilometr. Tam řeší nehodu 3 kamionů v pravém pruhu. Na D8 z Prahy do Ústí opatrně za sjezdem u sjezdu na Velemín. Na 61. kilometru se dojíždí do kolony, která se táhne na 65. Tam řeší nehodu 4 osobních aut a projíždí se pouze pravým pruhem. Na Pražském okruhu ve směru na letiště opatrně za sjezdem na Vestec. Kolona začíná na 4. kilometru a nesouvisle pokračuje až na 19. A ve směru na D1 počítejte se zdržením za sjezdem na Karlovy Vary. Mezi 24. a 29. kilometrem naberete 20 minut navíc. Dobře dojeďte. Dnes se na severu a severovýchodě výjimečně objeví přehánky, večer budou srážky ustávat a oblačná obloha se má vyjasňovat, zítra už bude slunečno, ale od západu se opět zatáhne a večer má v Čechách místy pršet. Teploty dnes 17 až 21, na jihu Moravy až 23 stupňů, zítra tam bude až 26, jinde 20 až 24. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
2: Posloucháte Ranní Plus,
4: kterým vás dnes provázejí Daniela Vrbová a Martina Mašková. Evropská unie zahajuje přístupová jednání s Ukrajinou a Moldavskem. V Lucemburku ministři zahraničí budou řešit hlavně sladění právního státu a soudnictví na Ukrajině a Moldavsku s legislativou Evropského bloku. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský označil otevření prvního vyjednávacího bloku za silný krok, který je v zájmu Evropy. Na cestě do Lucemburku je i Zdeňka Trachtová, naše bruselská zpravodajka. Zdeňko, dobré ráno.
6: Dobré ráno.
4: Jak bude ten začátek jednání s Ukrajinou a Moldavskem vypadat v praxi?
6: Tak dnes představitelé Ukrajiny, Moldavska a členských států Evropské unie otevřou první ze 6 takzvaných vyjednávacích klastrů na 2 separátních mezivládních konferencích, jedné s Ukrajinou, jedné s Moldavskem. Budou tedy jednat o zásadách právního státu a fungování demokratických institucí a jak tyto oblasti sladit s legislativou Evropské unie. Konkrétně budou řešit například soudnictví či finanční správu v obou těch kandidátských zemích. Eurokomisařka pro rozšíření Marta Kosová dnes při příchodu na jednání rady v Lucemburku uvedla, respektive označila ten dnešní den za mega pondělí pro proces rozšíření. Kromě otevření vyjednávání s Ukrajinou a Moldavskem totiž ministři také uzavřou několik vyjednávacích kapitol s Černou Horou.
4: Evropská unie rozhodla o zahájení přístupových jednání s Ukrajinou a Moldavskem už na konci roku 2023. Proč tedy faktická jednání začínají až dnes?
6: Otevření toho prvního vyjednávacího klastru totiž v případě Ukrajiny dosud blokovalo Maďarsko, respektive minulá vláda Viktora Orbána, která byla jednoznačně proti vstupu Ukrajiny do Evropské unie. No a po nástupu nového kabinetu Petra Maďara to taky nešlo hned všechno hladce. Maďar totiž požadoval, aby Ukrajina a Maďarsko společně vyřešili otázku 100 tisícové maďarské národnostní menšiny na Ukrajině. To se nakonec podařilo, Kyjev z Budapešti uzavřeli dohodu a tím byl tedy přístupový proces odblokovaný.
4: V Lucembursku se dnes koná také pravidelné jednání unijních ministrů zahraničí, co mají na programu.
6: Je toho hodně. Ministři zahraničí budou poprvé mluvit o návrhu 21. balíku sankcí proti Rusku, s kterým přišla minulý týden Evropská komise, a schválit by měli také určitý mezibalík sankcí na osoby a subjekty v souvislosti s porušováním lidských práv v Rusku, a noví lidé by měli přibýt taky na sankční seznam, který se týká hybridních hrozeb. Ministři budou jednat také o další finanční podpoře Ukrajiny a tématem bude samozřejmě také Blízký východ. Očekává se mimo jiné debata o možných sankcích proti izraelskému ministrovi pro národní bezpečnost Ben Gvirovi, který je známý svými extremistickými postoji a podněcováním nenávisti. Tady bude zřejmě určitý střet, jelikož Česko tyto sankce zásadně odmítá. Česko na jednání v Lucemburku dnes bude zastupovat Petr Macinka, ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů.
4: Tolik naše zpravodajka při unijních institucích, bruselská zpravodajka Zdeňka Trachtová, která míří do Lucemburku na jednání ministrů zahraničí evropských. Děkujeme, naslyšenou.
6: Naslyšenou.
4: A ve vysílání je s námi Viktor Daněk, analytik Českého rozhlasu pro evropské záležitosti. Je tobě dobrý den.
0: Hezké ráno.
4: Řekli jsme, že tedy zahájení rozhovoru s Ukrajinou přestala blokovat Budapešť. Mezi unijními zeměmi už tedy nejsou kritici tohoto rozšíření, přinejmenším tedy otevření.
0: Otevření ne, ale myslím, že stále zůstává několik zemí, které nejsou úplně entuziastické, protože otázka rozšíření stále zůstává, řekněme, pro část voličů
7: sporná, přinejmenším jsou to spíš ty staré členské země, které tak trochu ještě úplně nevstřebaly rozšíření, jehož jsme byli součástí i my před více než 20 lety. Ten hlavní důvod má jméno Viktor Orbán a problémy Maďarska v minulosti, ale také Polska, které ukázaly, že Evropa není tak docela připravená na to, aby fungovala v tak velkém počtu zemí, a tato skepse bohužel poznamenala v minulosti dosti silně právě přístupový proces, zejména vůči západnímu Balkánu.
4: Právě Ukrajina a Moldavsko nejsou jediní kandidáti na rozšíření. Mluvili jsme o tom, že dnes se uzavírá, tak je tuším nějaká kapitola s Černou horou. To rozšíření je vlastně strategické rozhodnutí. Shodují se tedy členské státy na tom, že chtějí rozšiřovat Evropskou unii?
7: To se rozhodně shodují. Myslím si, že Vladimír Putin svou invazí na Ukrajině tady prokázal ohromnou službu paradoxně Evropské unii a lídrům členských zemí, kteří si uvědomili, že nemohou prokrastinovat právě agendu rozšiřování, že musí nabídnout kredibilní perspektivu všem těm zemím, které usilují o to stát se členy Evropské unie, protože pokud takovou kredibilní perspektivu nenabízí Evropa, pak se může stát, že v tom nějakém nárazníkovém pásu se prostě stanou terčem různých operací a vlivových snah právě Ruska. Takže přinejmenším od toho invazního roku 2022 myslím v Evropě už nikdo nepochybuje, že je skutečně zásadním strategickým zájmem Evropy to rozšíření začít skutečně tlačit směrem kupředu.
4: O jakých případných překážkách v případě Ukrajiny se diskutuje v evropských kuloárech nebo případných rizicích? V jakých kapitolách může být nejtěžší to přijímání Ukrajiny?
7: Já myslím, že vlastně ve všech, protože Ukrajina je v mimořádně obtížné situaci, ale i Moldavsko, ale Ukrajina obzvláště, protože je to země, která se stále brání ruské agresi, válečné operaci na svém území. Musí se potýkat s celou řadou obrovských problémů, které si my tady ve střední Evropě jen těžko můžeme představit, aby vůbec stát zůstal provozu schopný a aby se dokázala nadále bránit. A k tomu všemu ještě má tuto ambici. A zatím v těch předvstupních jednáních nebo v těch jednáních, která předcházela otevření konkrétních kapitol, Ukrajina ukázala, že je opravdu extrémně motivovaná, že alespoň tedy podle hodnocení Evropské komise, že je nesmírně cílevědomá, plní všechny ty požadavky opravdu vzorně, takže tady odvádí ohromnou práci, ale myslím, že se nedá říct, že jedna oblast bude obtížnější než jiná, prostě proto, v jaké situaci Ukrajina je, všechno bude nesmírně obtížné.
4: Evropští státníci občas říkají nějaká data vstupu, ale většinou to není příliš dohodnuto nebo rozhodnuto. Mluví se o nějaké časové perspektivě nebo to zůstává otevřené?
7: Já myslím, že to je otevřené. Jsou státy, které by si přály vstup Ukrajiny co nejdříve, ale je třeba neustále zdůrazňovat, že neexistuje žádná zkratka do Evropské unie. Jednak neexistuje technicky, ale nebylo by to v zájmu ani Evropské unie. Úplně by to podkopalo kredibilitu toho přístupového procesu. Bylo by to nefér právě vůči kandidátským zemím ze západního Balkánu, z níž některé čekají už dvě dekády nebo déle a jsou mnohem dále v přístupových jednáních, a nebylo by to ani příliš strategické právě z pohledu kterými Evropa trpěla v minulosti, protože na kandidátské země jsou uplatňovány nesmírně přísná ta kodaňská kritéria týkající se právního státu, nezávislosti, justice a tak dále, ale potom, kdy ta kandidátská země už vstoupí do Evropské unie, tak možnosti Evropě vymáhat pak nadále nějaké základní principy fungování liberální demokracie pak obtížné. Takže žádná zkratka nefunguje, myslím si, že do konce dekády se určitě nic čekat nedá. Na druhou stranu ten přístupový proces se také reformoval v minulých letech. A teď, a dříve to nebylo možné, je možné postupovat paralelně právě ve více klastrech. Ten první, který se otevírá, se týká právního státu, tím se také uzavírá, ale je tady možnost jisté flexibility, takže toho Ukrajina využít může, ale přesto to bude určitě proces na mnoho let.
4: Ukrajina je ale ve specifické situaci právě tím, že Evropská unie de facto přispívá i vůbec na ten základní chod státu, krom toho, že také část těch financí jde na obranu. Takže z pohledu stávajících členských zemí Evropské unie a jejich zájmů, jde více o bezpečnost nebo o ekonomiku, pokud uvažují o konkrétním datu?
7: Já myslím, že to není buď a nebo. Vstup Ukrajiny zkrátka je v evropském zájmu z mnoha dobrých důvodů. Ta bezpečnost nás asi napadne na prvním místě, ale je to také dobrá ekonomická příležitost a především, a o tom jsme už mluvili, je to strategický zájem. Strategický zájem a myslím si, že dost velkou roli sehrává i v nějakém, řekněme, budování nebo usilování o to, aby Ukrajina udržela svou morálku, aby nepolevovala ve svém statečném odporu, tak právě ta evropská perspektiva je něco, co i tady samotné Ukrajině pomáhá a je zase v našem evropském zájmu, aby to tak bylo i nadále.
4: Viktor Daněk, analytik Českého rozhlasu pro evropské záležitosti. Děkujeme.
7: Díky, hezký den.
1: Posloucháte Ranní plus, a to v 8 hodin a 43 minut. Chorvaté pátrají po Čechovi pohřešovaném po srážce katamaránu s plachetnicí. Nehoda se stala včera kolem poledne mezi ostrovy Brač a Šolta. Nepřežili ji 3 Češi, kteří patřili do 8členné posádky menšího plavidla. Vývoj kolem neštěstí sleduje v chorvatských médiích naše spolupracovnice Téa Veseláková.
8: Například Jutarní list cituje šéfa splitské přístavní správy Željka Kušteru, který prohlásil, že takové neštěstí během své 35leté kariéry nezažil. Píše se o strašlivé nehodě a taky o tom, co bude následovat dnes. V plánu je totiž vytažení vraku plachetnice, kterou se ještě včera podařilo lokalizovat podvodním dronem. Leží asi v 50metrové hloubce, takže půjde podle slov Kuštery o náročnou operaci. Chorvatské veřejnoprávní stanici HRT kapitán řekl, že ohledání vraku přinese důležité informace o tom, co se vlastně stalo.
1: Proč se plachetnice plující pod francouzskou vlajkou nevyhnula katamaránu soukromé společnosti, zatím není jasné, dodává naše spolupracovnice v Chorvatsku Téa Veseláková.
8: Podle odborníka na námořní dopravu, kterého oslovila už jmenovaná HRT, se lodě kratší 20 metrů musí velkým trajektům, velkým lodím vyhýbat, ale bez dalších vodítek je prý zatím zkrátka těžké i vůbec spekulovat o tom, co se vlastně přihodilo. Zaznělo tedy, že mohlo jít o nějaký technický problém, ale vzhledem k tomu, že úřady neposkytly mnoho informací, tak se různé spekulace objevují spíš v komentářích u těch jednotlivých článků na webových stránkách médií.
1: Shrnula naše spolupracovnice v Chorvatsku Téa Veseláková. Posloucháte Ranní plus v 8 hodin a 45 minut. Tady jsou krátké hlavní zprávy. Americký prezident Donald Trump řekl deníku New York Times, že dohoda s Íránem, kterou by obě země měly podepsat v pátek ve Švýcarsku, zajistí trvale bezplatnou plavbu Hormuzským průlivem. Trump také pohrozil, že obnoví vojenské útoky na Írán, pokud Teherán nepřistoupí na konečnou dohodu o svém jaderném programu, anebo ze Spojených států učiní strážce Blízkého východu výměnou za pětinu příjmu regionu. Ruská armáda v noci na dnešek zaútočila na zbrojovky, vojenská letiště a vojenská náborová centra v Kyjevě, Dnipru a Charkově. Podle agentury TASS to ráno oznámilo ruské ministerstvo obrany. Podle ukrajinských úřadů si ruské noční údery vyžádaly životy nejméně 9 lidí, desítky dalších utrpěly zranění. A vláda dnes projedná návrh na zrušení televizních a rozhlasových poplatků. Rozhodnout by měla o částce, kterou budou Česká televize a Český rozhlas dostávat po zamýšlené změně financování.
4: Ranní plus posloucháte v 8 hodin na 640 minut. Vědci chtějí chránit rajčata před chorobami i s pomocí viru. Výzkumný tým Akademie věd a České zemědělské univerzity testuje využití bakteriofágů. To jsou viry, které útočí na bakterie. A cílem je najít možnosti šetrné ochrany rajčat před nemocí, které se říká bakteriální tečkovitost. A totiž může výrazně snížit výnosy. Víc si řeknu s Teťanou Kalachovou z Ústavu experimentální botaniky Akademie věd. Dobrý den.
9: Dobrý den.
4: Jaké škody tedy tahle nemoc působí?
9: Bakteriální tečkovitost rajčete, na kterou vlastně utočíme, to je choroba, co napadá většinou foliovníky nebo skleníky. A vzniká většinou na přelomu léta podzima, kde začíná pršit a často se klesá nebo zvedá teplota a bakterie se dostane do skleníku. A v tom případě způsobí tečkovitost rajčete, způsobuje ztráty úrody až do 60% a taky způsobuje snížení kvality plodu.
4: Vy tedy teď na to, jestli vám dobře rozumím, tak teď tedy na to jdete vlastně biologickou cestou, nikoli v chemii, prostě zkoušíte možnost, že by ty bakterie napadly jejich viry. Kde se ale dají takové ty takzvané bakteriofágy najít?
9: Přesně tak. My se rozhodli obrátit se zpátky k přírodě, protože všude, kde je problém, tam, že je i řešení. A viry bakterií, takzvané bakteriofagy, jsou vlastně nejpočetnější organismy na celém světě. Takže my jdeme tam, kde se vyskytuje bakterie. Do farmářských trhů, kde jsou trošku zhnilé plody, do nějakých malých zahrádek, kde se nikdy nepoužívala chemie. A tam, kde se najde rozsáhlá nemoc, tak tam právě hledáme ty viry, co na tu nemoc působí. Bereme je zpátky do laboratoře, tam množíme, čistíme, přizpůsobujeme a pak vrátíme zpátky k přírodě, zpátky k tým rostlinám, aby je ochránili.
4: A to jsme řekli tedy o výhodě tomuto způsobu obrany, že je biologická. A jaké jsou její případné limity, pokud nějaké, ve srovnání s těmi běžnými postřiky?
9: No, je to přesně, jak jste řekla, je to bio. To znamená, že ta účinnost je hodně cílená, nepůsobí tam na nežadující mikroorganismy, takže neútočí na prospěšní bakterie, ale určitě ta efektivita bude o něco nižší než účinnost například antibiotiku. Protože pokud chceme jít šetřnější přírodní cestou, tak nemůžeme očekávat velkoplošní efekty. A to, co se působí na nás, tak hlavní nevýhodou dneska je to, že legislativa na použití bakteriofágu je zatím jenom ve vývoji. A to, čemu bychom se chtěli přistoupit, je vlastně otevřít přijetí široké veřejnosti, že použití víru může být vlastně prospěšné.
4: A jinak někoho možná i překvapí, že se používají na rajčata, vlastně na léčbu rajčat antibiotika.
9: No to se vlastně nesmí. A vlastně v dnešní době proti bakteriem neexistuje cílená útočivá řešení. Používá se nějaké fungicidy, co mají taky širší záběr, ale cíleně na bakteriální nemoci konkrétního léčení prostě neexistuje. Jediné, co se dá použít ještě, jsou prospěšné mikroorganismy, které vlastně nepůsobí na špatné bakterie, ale naopak vezmou si její ekologické místo. Takže místo toho, aby ničili bakterie, dáte tam něco prospěšného, co se namnoží na povrchu rajčat a tím pádem špatné bakterie se tam nedostanou. Tak to je jiná cesta, co se taky docela široko používá.
4: A tedy k té vaší metodě, kterou teď testujete, to jest boj s těmi bakteriemi rajčat s pomocí virů, tohle už je rozšířenější metoda, nebo i z důvodu, o kterých jste mluvila, tedy z těch kvůli těm překážkám, to ještě není tak častá metoda?
9: Tohle je něco nového, co ale se docela široko používá mimo Evropskou unii. Takové přípravky existují a široko užívání v USA, jsou taky užívání v Spojených státech, v Spojeném království, v Austrálii, v Izraeli a teď se právě směrují do Evropské unie. A v Evropě je několika vědeckých skupin a vlastně co se věnují vývoji takových přípravků. Tak my doufáme, že nám se podaří během nasledujících let právě otevřít trh pro širší použití takové biologické šetření metody.
4: Tetiana Kalachová z Ústavu experimentální botaniky Akademie věd. Děkujeme za rozhovor.
9: Děkujeme.
1: V 8 hodin a 50 minut jste stále na vlnách Ranního plusu. Tisíce rodinných firem investují peníze v regionech, kde působí. Ode dneška můžou také nově podávat žádosti o zvýhodněné úvěry v programu Expanze. Ten je určený pro malé a střední podniky a rodinné firmy, které v něm můžou čerpat až 120 milionů korun. Podle Asociace malých a středních podniků a živnostníků se rodinné firmy podílejí zhruba na polovině hrubého domácího produktu. Často ale bojují s tím, aby podnik zůstal v rodině i po další generace.
10: Jste čtyřčlenné rodiny, ve firmě pracujeme tři, já, manželka a syn, jakožto zakladatel z roku 1992. Jsem teď ve fázi, kdy firmu vlastně postupně předávám synovi jako nástupníkovi.
11: Jaromír Tomšů je majitelem rodinné firmy Saturn Holešov. Ta má 15 zaměstnanců a zaměřuje se na vývoj moderních technologií v IT nebo třeba v oblasti energetických úspor. Tomšů dodává, že postupný přesun společnosti na syna je jednodušší, protože ve firmě působí dlouhodobě.
10: V době středoškolských studií jsem chodil prostě toho na praxe, toho na brigády a tím, že potom prošel vzdělávání v Praze a poznal se s vrstevníky z jiných rodinných firm, tak došel k tomu závěru, že by to jako není jednoduchá cesta, no tak prostě chce v tom v každém případě prostě pokračovat.
11: Generační obměna v čele rodinné firmy ale není vždy jednoduchá, jak potvrzuje Josef Jaroš, předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků.
12: A je to takové úzké místo, kde my se samozřejmě snažíme, aby transfery proběhly úspěšně, snažíme se to podporovat, protože pro tu rodinnou firmu samozřejmě v okamžiku, kdy nemá komu zakladatel ta rodina předat to nástupnictví, tak končí většinou prodejem.
11: Rodinná firma je v Česku definovaná vládním nařízením. Členové jedné rodiny musí držet aspoň 10% hlasovacích práv nebo základního kapitálu a zároveň musí být aspoň jeden z nich ve statutárním orgánu. Podle Josefa Jaroše je takto registrovaných firm v Česku zhruba 1300. Ve skutečnosti jich jsou ale podle Jaroše v Česku tisíce a jejich výhodou je, že jsou odolné vůči krizím.
12: Ty firmy podnikají v Čechách v konkrétním regionu, jsou s ním svázané, je tam jaksi to srdce v tom podnikání. To znamená něco, co nadnárodní korporace, jakkoliv může být úspěšná a velká, nemůže nabídnout.
11: Zároveň ale rodinné firmy podle Ministerstva průmyslu a obchodu potřebují prostředky pro další růst. V programu Expanze, který je určený pro zvýhodněné úvěry, tak mají ještě lepší podmínky než ostatní malé a střední podniky, doplňuje mluvčí Ministerstva průmyslu Štěpánka Filipová.
13: Rodinné firmy mohou získat bezúročný investiční úvěr 500 tisíc až 120 milionů korun s odkladem splácení až 4 roky, doplněný o finanční příspěvek formou odpuštění posledních splátek jistiny úvěru ve výši až 10% z vyčerpané částky úvěru, maximálně však 5 milionů korun.
11: Žádosti vyřizuje Národní rozvojová banka. Podmínkou je, že rodinná firma je z regionu mimo Prahu a úvěr použije na investice například do technologií, softwaru nebo modernizaci provozů. Národní rozvojová banka pak poskytne bezúročný úvěr na 50% investice. Zbytek prostředků musí dodat partnerská banka nebo sama firma, říká mluvčí Národní rozvojové banky Petra Vodstrčilová.
14: U klienta posuzujeme, zda splňuje programové podmínky a zda jsou dobře odhadnuté náklady, na které si chce půjčit, i klientovu vlastní finanční situaci a návratnost té investice. Posouzení žádosti může řádově trvat několik týdnů, ale může to být i několik měsíců. Záleží na velikosti projektu a typu investice, kterou má úvěr financovat.
11: Žádosti je možné podávat až do poloviny roku 2029 anebo do vyčerpání částky určené Ministerstvem průmyslu, která je 5 miliard a 100 milionů korun. Národní rozvojová banka zatím v programu Expanze od začátku února obdržela od malých a středních podniků přes 200 žádostí, a to v celkovém objemu 2 miliardy a 800 milionů korun. Vít Andrle, Český rozhlas.
2: Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každý všední den od 6 do 50 na plusu. Poslouchat můžete také v aplikaci Můj rozhlas.
4: Miliony a miliony much žijí pod hlavním městem Británie. Nejsou ani v metru, ani v katakombách, ani vám nelíčím nějaký začátek dystopického románu, který by kreslil vize nepříjemné budoucnosti. Totiž mouchy chovají ve speciální laboratoři vědci pod jedním z pilířů železničního mostu London Bridge. Malí okřídlenci by se mohli stát bojovníkem za ochranu životního prostředí. Dominik Tesář ze zahraniční redakce si všiml tohle zajímavého tématu. Dobré ráno. No.
15: Dobrý den.
4: Tak mouchy prý můžou bojovat proti odpadkům, jak?
15: Larvami. Vědci totiž využívají hlavně muší larvy, konkrétně jsou to mouchy, latinsky Hermesia illucens. To je hrozně zajímavá, protože nepřináší žádné nemoci a není to ani škůdce, který by se živil například zemědělskými plodinami. Jak konkrétně larvy pomáhají s odpadem, pro britskou BBC popsal ředitel společnosti James Miller.
16: Používáme potravinové zbytky. To může být ovoce, zelenina, kávová sedlina, zbytky povaření piva nebo vlastně cokoliv jiného. Kombinujeme to pak se správným množstvím hmyzu pro danou surovinu. Ten hmyz pak pěstujeme obvykle 6 až 8 dní a na konci celého toho procesu sklízíme bílkoviny.
15: Tito malí přírodní bojovníčci proti odpadům se ve vzduchu pohybují trochu opilečtěji, než by poletovaly běžné mouchy a mají také o něco delší tělíčka.
4: Připomeňme, jak dlouho trvá takový životní cyklus mouchy.
15: Od vajíčka přes larvu až po tu létající mouchu, která nás tak často otravuje a nemůže najít cestu z bytu ven, trvá jen o něco déle než 8 dní. Experti teď vlastně akorát zmodernizovali celý tento přírodní a přirozený proces a proto jsou, jak připomíná Miller, schopni pěstovat a sklízet mouchy, respektive larvy ve velkém. O produkci much se stará hlavní entomoložka, taková paní much Vivienne Leeová.
17: Nechci se příliš chlubit, ale máme to vymyšlené do posledního puntíku. Víme dost přesně, kolik vajíček mouchy nakladou. Víme, kolik z nich se vylíhne a kolik larev z toho bude. V jeden moment je tady asi 150 tisíc much.
15: Tím, jak se larvy živí na potravinových zbytcích, tak zároveň z odpadků vysávají přebytečnou vlhkost. Pro muší farmáře je proto jednodušší pak larvy oddělit od už vysušených potravin.
4: Z muších vajíček se stanou larvy, ty se pak sklidí. Co se s nimi stane dál?
15: Pak se usuší, tedy naprostou většinu z nich se usuší, asi 2% larev se poštěstí a stanou se z nich dospělé mouchy. Ty se pak rozmnoží a nakladou další vajíčka a celý ten proces se zopakuje. Těch zbylých 98% se díky vysokému obsahu bílkoviny přidává do krmení pro zemědělská zvířata, pro krávy, prasata, ryby nebo kuřata. Nahrazuje tak soju, která se do Velké Británie musí z velké části dovážet, a to není ekologické. Larvami tedy přikrmují dobytek a tím vlastně i naše obědy a večeře. Mají v sobě totiž hodně bílkovin, moderně proteinu.
4: Slyšeli jsme Dominika Tesára ze zahraniční redakce. Děkujeme.
15: Díky, hezký den.
18: Už 20. června se koná v Praze na Letné 8. ročník charitativního běhu Run for Health. Letos podpoříte startovním pomoc ženám po rakovině prsu a nákup speciálního dětského kola. Více na runforhelp.cz. Potkáte se tam například s Chantal Pulén, Šimonem Bylinou, Kateřinou Bartůněk-Hrstkovou, Bořkem Slezáčkem a řadou dalších osobností. Vaše Daša. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
19: Místo činu je to nejsvatější, co pro policisty je, a spackat místo činu, tak ten případ jde do háje.
20: Říká bývalý šéf pražské mordparty Josef Lotés. Nová osmidílná série Místo činu volně navazuje na cyklus forenzní psychologie. Tentokrát se však více zaměříme na práci policie. Přiblížíme některé metody a postupy, věnovat se budeme i případu vraždy Otýlie Vranské, navštívíme Muzeum policie České republiky a podrobněji představíme dva obory – forenzní entomologii a genetiku. Moje jméno je Kateřina Radhouská a budu ráda, když si Místo činu poslechnete na webu nebo v aplikaci Můj rozhlas, v dalších podcastových aplikacích a také ve vysílání Plusu. V sobotu po 5. odpoledne a v neděli hodinu popoledni.
1: Posloucháte Ranní Plus a teď připojíme pozvánku k poslechu našich dopoledních pořadů. Po 10:30 se v pořadu Osobnost Plus sejde moderátorka Barbora Tachecí s Bohumilem Pečinkou, komentátorem a spoluautorem podcastu Keci a politika. A mluvit budou o Občanské demokratické straně, která o víkendu představila své nové vize. Vrací se tím na politickou scénu autentická pravice. A jak se opozici, nejen v případě novely Lex Babiš, daří kontrolovat vládnoucí hnutí ANO, motoristy sobě a SPD.
4: O 9. hodině a v pondělí 15. června vám nadále společnost dělá Ranní Plus a také Martina Mašková
1: a Daniela Vrbová.
2: Český rozhlas Plus.
1: Tady je, na co se zaměříme. Přinese dnešní summit G7 posun v otázce války na Ukrajině?
4: Jak reagují světoví lídři na oznámenou dohodu mezi Spojenými státy a Iránem?
1: A co inspirovalo automobilového designéra k návrhu nových varhan ve svatovícké katedrále?
4: Přednost mají zprávy s Monikou Vrchotovou.
5: Pěkné pondělní ráno. Spojené státy a Irán se dohodly na podmínkách mírové smlouvy. Na sociální síti Truth Social to potvrdil americký prezident Donald Trump a později taky zástupci Iránu. Podle premiéra Pákistánu, který vyjednávání zprostředkovává, by obě strany měly dohodu podepsat v pátek ve Švýcarsku. Podle Trumpa se pak otevře Hormuzský průliv a okamžitě skončí americká námořní blokáda. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský míří do Francie na summit G7. Setkání lídrů sedmi největších ekonomik světa začíná dnes v Paříži a Ukrajina byla přizvaná jako host. Zelenský potvrdil, že se na summitu setká s americkým prezidentem Donaldem Trumpem.
21: Naše možnosti přijít do míru budou seřed hlavních témat.
22: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním videohlášení řekl, že jedním z hlavních témat summitu budou možnosti mírového ukončení války a pomoc ukrajinské obraně. V příštích dnech o tom má jednat i s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, kterému včera telefonicky blahopřál k 80. Zelenský také potvrdil, že dnes začnou jednání o prvním bloku podmínek pro vstup Ukrajiny a Moldavska do Evropské unie. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
5: My se v Ranním plusu hned po zprávách vydáme k Ženevskému jezeru, spojíme se s naším zpravodajem, který sleduje summit skupiny G7 a také protesty, které ho provází. Vláda dnes projedná změnu financování veřejnoprávních médií. Českou televizi i Český rozhlas chce kabinet platit ze státního rozpočtu namísto současných koncesionářských poplatků. Samotná média jsou dlouhodobě proti, obávají se politického vlivu. Postup vlády kritizuje i opozice, jak v České televizi zopakoval předseda Starostů Vít Rakušan.
0: Ona mění systém, který funguje. Ona v téhle chvíli, ať to bude jakkoliv, dává veřejnoprávní média na svoje rozpočtové vodítko. A ještě tvrdí, že to nebude placeno z peněz lidí. Rozpočet, to znamená to, co odvádíme na daních všichni z nás, tak to samozřejmě jsou peníze nás všech. Takže z jedné kapsy se to přelije do kapsy druhé.
5: Na programu vlády je i poslanecká předloha, podle které by měl Českou televizi a Český rozhlas kontrolovat Nejvyšší kontrolní úřad. Rakousko ode dneška o další 3 měsíce prodlouží kontroly v pohraničních oblastech u Česka, Slovenska, Maďarska a Slovinska. Místo pevných stanovišť na hraničních přechodech chce Rakousko nově víc sázet na namátkové kontroly v pohraničních oblastech. Podle rakouského ministerstva vnitra má být tento systém pružnější a účinnější. Česká advokátní komora kritizuje připravovaný zákon o ekonomické ochraně státu. Ten předložilo ministerstvo financí, aby splnilo evropské nařízení proti praní špinavých peněz. Podle advokátní komory ale návrh dává příliš velkou pravomoc finančnímu analytickému úřadu a prolamuje mlčenlivost advokátů.
3: Finanční analytický úřad by nad prací advokátů získal nepřiměřený dozor, říká předsedkyně České advokátní komory Monika Novotná.
6: Není přípustné, aby mohl rozhodovat o pozastavení advokáta nebo vyškrtnutí advokáta, zakázat mu vykonávat advokátní činnost. To je velmi snadno zneužitelné.
3: Jen komora zaslala ministerstvu financí přes 500 připomínek. Podle mluvčího rezortu Stefana Fouse je ale při přejímání evropské legislativy běžné, že se jich sejde to.
23: Dosažení dohody o jednotlivých částech návrhu je pro fungování celého systému klíčové. Cílem ministerstva financí je proto dosáhnout konsenzuálního řešení.
3: Podle advokátů je současný návrh polotovar. Navíc přísnější, než jaký musí Česko podle nařízení přijmout do července 2027. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
2: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
5: Železničáři dnes částečně zpřístupní novou lávku nad kolejištěm v České Třebovém. Stavba je součástí rozsáhlé opravy železničního uzlu. Nové přemostění nahradí stávající podchod, který je ve špatném technickém stavu a ode dneška bude uzavřený. Na lávku se lidé zatím dostanou jen po schodišti, výtahy ale přibudou ještě letos. Pokračuje mluvčí zprávy železnic David Kabele.
24: Zpřístupnění lávky pro veřejnost předpokládáme v odpoledních hodinách. Čas se ještě nedá určit přesně, otevřeme ji hned, jakmile stavební úřad odsouhlasí uvedení do provozu. Výtahové šachty jsou v současné době už vybetonované. Osazování a zprovozňování výtahů pak bude spolu s dalšími pracemi probíhat ve druhém pololetí.
5: Až 40% Čechů má podle odhadů lékařů zkušenost s únikem moči nebo stolice. U příležitosti Světového týdne kontinence připomínají, že téma je u nás stále tabu. Mnozí pacienti se o něm stydí mluvit nejen se svým praktikem, ale i s rodinou. Ve vážných případech je řešením invazivní zákrok pacienty vrací zpět do běžného života.
25: Došlo to až do toho stádia, že jsem vůbec nevycházela ven. Strašně jsem se za to styděla.
5: Vypráví 75-letá Dagmar, která trpěla úniky stolice. Život se jí změnil poté, co jí lékaři implantovali do podkoží neurostimulátor, ovlivňující nervy v pánevní oblasti. Podle proktologa Petra Šlaufa z fakultní nemocnice Bulovka trápí tyto potíže častěji ženy.
26: Můžou to být poporodní poranění, po více porodech, výřezu konečníku, po odstranění dělohy, kdy dojde poklesu svalů pánevního dna.
5: Sakrální neuromodulace hradí zdravotní pojišťovny. Zákroky dostupné v 8 specializovaných centrech. Andrea Skalická, Český rozhlas. Na plusu máme také aktuální dopravní zpravodajství. Na D1 z Brna do Prahy zpomalte za sjezdem na Trhový Štěpánov. Na 52. kilometru se zastavuje. Následná fronta se vleče až na 47. kilometr, kde řeší nehodu 3 kamionů v pravém pruhu. Na D8 z Prahy do Ústí nad Labem opatrně za sjezdem na Velemín. Na 61. kilometru se dojíždí do kolony, která pokračuje na 65. kilometr. Tam odklízejí následky nehody 4 osobních aut. Na Pražském okruhu ve směru na letiště opatrně za sjezdem na Vestec na 5. kilometru se nárazově zastavuje, kolona pokračuje až na 19. kilometr, regulují vjezdy do obou tunelů. V opačném směru, tedy na D1, se zastavuje za sjezdem na Karlovy Vary na 24. kilometru, fronta se táhne k Ořechu na 19. kilometr, zdržení 20 minut a ve Kbelské směrem na Letňany překáží porouchané osobní auto v pravém pruhu před sjezdem na Prosek, kolona se táhne od konce Průmyslové, zdržení asi půl hodiny. Přejeme šťastnou cestu. Na některých místech teď ještě může být polojasno, jinak ale bude oblačno. Na severu a severovýchodě s ojedinělými přeháňkami, večer má mraku i srážek ubývat a naměříme 17 až 21 na jižní Moravě až 23 stupňů. Na horách bude kolem 11, na Šumavě až 15 stupňů a foukat dnes bude jen mírný vítr. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
2: Posloucháte Ranní Plus.
1: A dobrý poslech vám přejí Martina Mašková a Daniela Vrbová. Máme 9 hodin a 8 minut. K břehům Ženevského jezera míří lídři 7 největších ekonomik světa. Ve Francii dnes začíná summit skupiny G7. Hlavními tématy jsou války na Ukrajině a na Blízkém východě a také cla. Rozhovory se ale určitě dotknou i mírové dohody, kterou mají v pátek podepsat zástupci Spojených států amerických a Íránu. A summit sleduje i náš zpravodaj ve Francii Martin Balucha. Hezké ráno.
7: Zdravím, hezké ráno.
1: Spojené státy a Írán v noci na dnešek oznámili, že se dohodli na podmínkách míru. Jaké jsou reakce na tuto zprávu od účastníků summitu?
7: 4 účastníci summitu, to znamená Francie, Velká Británie, Německo a Itálie, ještě v noci vydali společné prohlášení. V něm vítají to memorandum mezi Spojenými státy a Íránem. Označují to jako příležitost obnovit regionální stabilitu, stabilizovat světovou ekonomiku. Shodují se na tom, že je důležité, aby se podařilo dotáhnout i ty další, řekněme, detaily, tak se to v tom prohlášení píše. Tyto země jsou připravené podpořit další snahy, další vyjednávání, ale zároveň zdůrazňují, že Írán nikdy nemůže mít jadernou zbraň, jsou připravené zrušit sankce výměnou za konkrétní jasné kroky a samozřejmě taky, a to prosazuje Francie, to je zajištění stability Libanonu.
1: Martine, proti tomu summitu G7 protestovali včera tisícovky lidí v Ženevě. Jaké jsou škody po protestu?
7: Já jsem na tom protestu byl, ten protest začínal v parku Oripo, což je vlastně nedaleko centra. Shromáždili se tam tisícovky lidí, chvilku to vypadalo, že to bude poklidný protest, ale víceméně pár stovek po tom, co ten průvod ušel, tak už docházelo k prvním střetům. Viděl jsem zapálené auto, podniky sice byly v Ženevě zabetonované, respektive teda zabedněné, zabarikádované, ale i tak pak jsem viděl, když jsem procházel městem, že ty demonstranti, výtržníci, často oblečení v černém, zahalení v obličejích, takže ty obednění prostě sundali, vykopli a pak pomocí kladiv ty výlohy stejně rozbily. Takže stejně tam bylo taky pro mnoho transparentů, například jeden z nich jsem si zapamatoval, mají peníze na války, ale nemají peníze na to, aby nasytili chudé, hladové, to byl jeden z těch transparentů a pak jsem se bavil s některými účastníky, například s Lorenzem, který uváděl, že tento summit nic moc nepřinese, že u Ukrajině a Íránu už se jedná na jiných místech.
1: Můžeme asi pokračovat. Může ten summit přinést výraznější posun ve válkách na Ukrajině a na Blízkém východě?
7: Pokud je o válku na Blízkém východě, tak na summitu by se podle francouzského deníku Le Figaro mohlo řešit případné zapojení mezinárodní koalice v čele s Francií a Velkou Británií při odminování Hormuzského průlivu. Já jsem na začátku mluvil o tom společném prohlášení těchto zemí, plus tedy ještě Německa a Itálie. A právě v tom prohlášení se píše, že tyto země jsou připravené jednat i o tomto zapojení právě do odminování, protože to je slabina amerického námořnictva, dlouhodobě podinvestovaná část Američané investují spíš do jiných technologií, jiných postupů, takže s tím by skutečně spojenci pomoct mohli. Pokud jde o válku na Ukrajině, tak prezidenti USA a Ukrajiny se mají zítra zúčastnit pracovního jednání. Zatím není v plánu bilaterální schůzka, bilaterální jednání mezi Trumpem a Zelenským, to se ale může změnit, stejně tak můžu prohodit pár slov na okraj tohoto jednání. V případě Ukrajiny taky Francie, Německo, Velká Británie jsou přesvědčené, že poměr sil je teď ve prospěch Ukrajiny a chtějí, aby tedy Rusko přijalo okamžitý klid zbraní, chtějí v tomto smyslu zatlačit i na prezidenta Donalda Trumpa a chtějí, aby Rusko přijalo bezpečnostní záruky, to znamená to rozmístění mezinárodních sil, jsou proti tomu, aby Kyjev Moskvě přenechal území, která ruská armáda nedobyla, stejně tak nepřichází v úvahu jakékoliv rušení nebo zdvihání těch protiruských sankcí. Zelenský už si s Donaldem Trumpem telefonovali, bylo to vlastně při příležitosti jeho 80. narozenin včera teda, takže Zelenský mu pogratuloval a už si chystal teda ten terén na to nadcházející setkání tady v Evianu při TG7. Takže dá se očekávat, že jednání budou zatím tedy ne bilaterální a to se taky může změnit.
1: Už jenom krátce na závěr, je definitivně potvrzená večeře prezidentů Francie a Spojených států na zámku ve Versailles?
7: Ta večeře je potvrzená, víme, že by se měla odehrát skutečně na závěr summitu, to znamená ve středu, právě na zámku ve Versailles. Prezident Emmanuel Macron, když začínal svůj mandát v roce 2017, tak přivítal Donalda Trumpa na Eiffelově věži. Je to jeden z těch kroků, jakým způsobem se Francouzi snaží udržet Donalda Trumpa a pojistit si jeho přítomnost, protože víme, co se stalo v roce 2018 při G7 v Kanadě. Tam Donald Trump odjel předčasně. Ví se o něm, že si potrpí na podobná přijetí, takže Francouzi doufají, ano, že i tou večeří ho tady udrží déle ve Francii.
1: Tolik náš zpravodaj ve Francii Martin Baloucha. Děkujeme, hezký den.
7: Naslyšeno.
4: Evropští lídři vítají ohlášenou dohodu mezi Spojenými státy a Iránem. Předseda Evropské rady Antonio Costa například řekl, že Unie chce přispět ke strategii, která by přinesla mír natrvalo. A uvedl také, že se členské státy těší na obnovu volného průjezdu Hormuzem. Lídři Británie, Francie, Německa a Itálie společně uvedli, že jsou připraveni pracovat nebo spolupracovat na tom, aby Irán nikdy nezískal jadernou zbraň. Na nadcházejícím summitu G7, kde se uvidí představitelé významných světových ekonomik, půjde ale také o to, aby Evropané sladili noty s Donaldem Trumpem, kterého dříve rozladilo, že nepodpořili přímo iránskou operaci. Můžou čekat, že jim teď Trump pomůže s Ukrajinou. Veronika Stromšíková z resortu zahraničí, zvláštní zmocněnkyně pro obranu a bezpečnost, mi dnes ráno mimo jiné řekla, že evropské země teď můžou Američanům pomoci s bezpečností v Hormuzském průlivu.
8: Některé ty evropské síly, nezrovna ty, kterými disponuje Česká republika, protože jde především o minolovky, tam budou nadále velice zapotřebí. Takže si myslím, že užiteční, Evropa tam užitečná být může a pravděpodobně i bude, ale ukrajinská válka je konflikt úplně jiného rozměru, na úplně jiných parametrech, trvá jinou dobu, takže si myslím, že dělat mezi tím nějaké pojítko, rovnítko úplně není možné.
4: Míní Veronika Stromšíková z ministerstva zahraničí. V našem vysílání také uvedla, že s jásotem nad dohodou mezi Spojenými státy a Iránem je ještě třeba počkat, dokud nebudou vyjednané konkrétní podmínky. O těch mluví naše zpravodajka ve Spojených státech Jana Cíglerová, ale uvedla, proč se dá v pořadí 39. oznámení o blízkosti dohody o míru s Iránem věřit.
9: Iránský zástupce ministra zahraničí to oznámil ve státní televizi, to má velkou váhu v Iránu a zároveň pakistánský premiér Šarif učinil konkrétní datum místo podpisu v pátek v Ženevě. To je prostě dosud nejkonkrétnější krok. Zároveň ale musím ještě podotknout, že iránská strana jasně řekla, že implementaci té dohody nezačne dříve, než bude to memorandum podepsáno.
4: Pokud jde o obsah dohody, podle informací deníku New York Times se má pozastavit výběr poplatku v Hormuzském průlivu na 60 dnů a poté by měla pokračovat další jednání na regionální úrovni. Vyjednaná dohoda, nebo aspoň to, co oni teď víme, čelí kritice třeba proto, že před válkou Irán žádné poplatky nepožadoval i kvůli tomu, že zatím není jasné, jak to bude s iránským jaderným programem. Kritiku z pohledu americké politiky v raním plusu okomentovala amerikanistka Kateřina Březinová, vedoucí Iberoamerického centra na Metropolitní univerzitě Praha.
10: Demokraté v celku předpokládaně na to útočí a odkazují se stále na ten plán nebo na tu dohodu vyjednanou za administrativy Baracka Obamy, kterou Trumpova administrativa v podstatě hodila do koše a nyní se horko těžko snaží dobrat k zatím poměrně podobným konturám nové dohody. Ty hlasy jsou v celku vlastně kritické ze strany demokratů, ale poměrně skeptické právě i ze strany některých poměrně vlivných republikánů.
4: Podle amerikanistky Kateřiny Březinové je možné, že celá situace třeba skončí scénářem, kdy Spojené státy budou mít ambice dohlížet na celý Blízký východ. To by ale bylo složité pro spojence Američanů, Izrael, míní Březinová. Před pár okamžiky například izraelský minister národní bezpečnosti Ben Gvir na síti X uvedl, že Izrael se necítí být vázán dohodou mezi Spojenými státy a Iránem. Ben Gvir dodal, že Izrael je vděčný Donaldu Trumpovi a má rád Spojené státy, ale není banánovou republikou, ale svobodným a svrchovaným státem.
1: Posloucháte Ranní plus a to v 9 hodin a 17 minut. Doplníme krátké hlavní zprávy z agentur. Izraelský ministr národní bezpečnosti Ben Gvir uvedl, že Izrael není vázán dohodou mezi Spojenými státy a Íránem, protože podle něj negarantuje bezpečnost Izraele. Dosažení dohody potvrdili obě strany konfliktu a podepsána by měla být v pátek ve Švýcarsku. Česká národní banka uložila pokutu 9 milionů korun brněnské firmě Fundraising Consult za neoprávněné zprostředkovávání spotřebitelských úvěrů. Vyplývá to z pravomocného rozhodnutí, které Česká národní banka zveřejnila na svém webu. A americký prezident Donald Trump pohrozil zavedením 100% cla na francouzská vína, pokud Francie neodstraní daně z digitálních služeb, která se vztahuje na velké americké technologické společnosti. Informoval o tom dnes americký deník New York Post.
4: Ústečtí zastupitelé dnes budou jednat o nové bytové politice města. Dokument počítá s výstavbou, rekonstrukcemi, nákupem bytů. Do budoucna chtějí výrazně rozšířit městský bytový fond. V Prostějově naopak radnice část městských bytů prodává. V čem spočívá ta bytová politika v Ústí nad Labem, to nám přiblíží naše tamní reportérka Kateřina Kučerová. Dobrý den.
11: Dobrý den. Novou politiku projednala minulý týden Rada města Ústí nad Labem. Dnes o tom budou rozhodovat zastupitelé. Jde o to, že město do roku 2045 rozšíří svůj bytový fond zhruba o 3000 bytů. Jedním z prvních konkrétních projektů je lokalita Hoření, kde už město připravuje projektovou dokumentaci na výstavbu 67 bytů. Další nové bydlení by mohlo vzniknout také v Předlicích nebo na Nivách. Vedení města si od nové bytové politiky slibuje, že pomůže zastavit odliv obyvatel a nabídne dostupnější bydlení mladým rodinám. První nové byty by podle radnice mohly být hotové kolem roku 2028.
4: Tak tolik z Ústí nad Labem naše tamní reportérka Kateřina Kučerová. Děkujeme, naslyšenou.
11: Naslyšenou.
4: A na budoucnosti městského bydlení teď uslyšíme také z Prostějova. Jak jsme řekli, tam volí jiný přístup. Naše reportérka Sabina Millerová ví detail o tomto. Dobrý den i vám.
12: Pěkné dopoledne. Prostějov má aktuálně v bytovém fondu přes 1200 bytů. Vedení města teď bytovou výstavbu řeší developerskými projekty. Podle náměstkyně primátora Marcely Žubkové z hnutí ANO se ve městě loni postavilo 600 bytů. Dalších 500 je v plánu. Na webu pak radnice nedávno zveřejnila anketu, ve které zjišťuje poptávku po takzvaném družstevním bydlení. Naopak se ale části svého bytového fondu město také zbavuje. Prodat chce historický dům a také další byty v centru města. Důvodem je, že radnice památkové zóně vlastní 12 domů a některé z nich nejsou dlouhodobě v dobrém stavu. Byty v nich jsou dokonce v některých případech neobyvatelné a tak chce město prodejem financovat právě opravy. To ale kritizují někteří opoziční zastupitelé, podle kterých by město mělo svůj bytový fond rozvíjet a držet, ne se ho zbavovat kvůli tomu, že do něj dlouhodobě neinvestovalo.
4: Tak to jsme slyšeli o nové bytové politice v Prostějově a slyšeli jsme také naši reportérku Sabinu Millerovou. Děkujeme.
12: Naslyšenou.
1: Posloucháte Ranní plus, teď konkrétně v 9 hodin a 21 minut. Na stavbu varhan nestačí být jen hudebníkem. Musíte být trochu i architektem, technikem, možná i hodinářem. A právě někdo takový se hledal pro nový nástroj do katedrály svatého Víta. Člověk, který dokáže propojit zvuk, prostor i naprostou přesnost tisíců detailů. Po letech práce, plánování a výroby jsou nové svatovícké varhany hotové a právě dnes je pokřtí. A to za zvuků mše od skladatele Antonína Dvořáka.
13: Přes 135 milionů korun. Takovou částku vybral nadační fond pro svatovícké varhany v Národní sbírce, která začala v roce 2017. Tehdy byl kardinálem Dominik Duka.
14: Výstava nových varhan se roztáčí v roce, kdy vzpomínáme narozením otce Vlasy Karla IV. A tyto nové varhany mají být také tečkou tohoto velkého projektu, symbolickou, ale současně je to také do jisté míry tečka za hledáním identity české státnosti.
13: Na samotnou stavbu gotického svatostánku na Pražském hradě přispívali obyvatelé českých zemí od nepaměti. Při procházce katedrálou najdete třeba také netypické nápisy jako Banka Slávie nebo První vzájemná pojišťovna. Právě i tyto už zaniklé instituce přispěly na vytvoření vitráží. Tentokrát chtěli ale čeští filantropové a veřejnost obrazně prozářit svatovíckou katedrálu zvukem varhan. Ty nakonec vznikly ve Španělsku, v malé dílně nedaleko Barcelony. Před 6 lety si je vyzkoušel na místě také varhaník Josef Kšica.
15: Mě se hrálo dobře, je to bezkonkurenční stroj. Musím říct, že mě ten nástroj okouzlil velmi. Těším se, až bude stát v katedrále.
13: Nástroj dával dohromady 2 roky varhanář německého původu Gerhard Grenzing.
16: Nejtěžší moment byl, když jsme řešili výšku varhan s pracovníky památkové péče.
13: Autorem umělecké podoby je automobilový designer Peter Olach. Ten se inspiroval tvarem Panské skály, které se přezdívá také kamenné varhany. Když přírodní památka v zimě zamrzne, mezi pomyslnými píšťalami se vytvoří krystalické tvary. A právě i proto zdobí svatovícké varhany metr dlouhé křišťály, které vznikly v české sklárně.
17: Spojení varhaních píšťalů.

0: Zavřené hranice zkomplikovaly převoz nových varhan pro katedrálu svatého Víta do Česka.
1: Samotné přípravě kůru předcházela také náročná instalace nových elektrických rozvodů a oprava kamenného balkónu, kruchty. Zpevnit ji museli kvůli tomu, aby udržela varhany, které mají 4 manuály s pedálem a 96 rejstříků. Nejmenší píšťala měří 7 mm a ta nejdelší přesáhne délku 7 metrů. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
2: Posloucháte Český rozhlas Plus, ještě 5,5 minuty zbývá do 9:30. Jedním ze zásadních témat nadcházejícího summitu Evropské rady bude problém nevyrovnaného obchodu s Čínou. Unijní lídři tohle nechtějí říkat nahlasovo. Čína se v návrhu závěru summitu nevyskytuje ani jednou. Podle Martina Vokálka, ředitele Institutu Europeum Evropská unie, ještě nedospěla do fáze, kdyby Peking označila za jednoznačného nepřítele. A to i přes obří obchodní deficit a nekalé obchodní praktiky Číny. Martin Vokálek o tom mluví v novém díle pořadu a podcastu Bruselské chlebíčky.
3: Je to takový určitý možná politický alibismus na té evropské straně, kdy se Evropská unie snaží pojmenovávat názvy států pouze ty největší vyzývatele a problémové státy. I třeba v případě Ruska trvalo velmi dlouho, než jsme Rusko označili za agresora a než jsme se k tomu postavili skutečně tak, jak to je. A co se týká právě Číny, tak za těmi různými pomůckami typu posílení konkurenceschopnosti, posílení a zlepšení dodavatelských řetězců a tak podobně, tak zhruba v 90% případů všichni vědí, že se zatím skrývá Čína a určitá rivalita s Čínou, ale prostě do těch závěrů se to nedostává možná z nějakého opatrnostního pohledu, z toho důvodu, že vlastně se možná bojíme nějakým způsobem rozpoutat nějaký zase větší obchodní konflikt s Čínou, anebo možná i právě z toho důvodu nějaké té běžné praxe. Každopádně ne vždycky se to v současné době může týkat jenom Číny, protože aktuálně třeba vidíme, že máme poměrně zásadní a hluboké obchodní spory třeba i se Spojenými státy americkými, kde prezident Donald Trump se neštítí použít řadu tarifních a jiných překážek, ale každopádně konkurenceschopnost, dodavatelské řetězce, závislost na surovinách a jejich zpracování, tak to jsou všechno témata, která právě se jakoby nepřímo týkají Číny.
4: Říkáš, že u Ruska to také trvalo dlouho, než ho začala Evropská rada v těch závěrech jednoznačně jmenovat a ukazovat na něj prstem. Čili Čína stále je spíš v té kategorii konkurent a rival, než v kategorii nepřítel.
3: Tam spíš podle mě je poměrně vhodné takovéto označení, které se využívá na evropské půdě, kdy v podstatě se říká, že Čína je jak partner, tak konkurent, tak rival.
4: Když se podíváš na členské státy, tak různí se ty jejich postoje vůči Číně? Jsou tam nějací určitý protičínští jestřáby a potom státy, které třeba mají spíše takový vstřícnější přístup?
3: Určitě se ty postoje liší. Máme tady státy, které jsou právě těmi tvrdšími, tím jestřábým přístupem, který vlastně se snaží chránit například ty svoje exportéry a snaží se vlastně například i snižovat ty různá politická, ekonomická rizika Číny. Jsou to třeba ty pobaltské státy, už jsme se bavili o té Litvě, která měla tu velkou eskalaci právě s Čínou v rámci těch obchodních styků, ale je to třeba například i Francie, která tlačí poměrně intenzivně ochranářská opatření i v jiných aspektech, nejenom ve vztazích s Čínou. No a pak jsou tady takový ti opatrní pragmatici, kam bych možná zařadil Německo nebo Španělsko, protože Německo má velký problém s tím, že právě třeba ten německý automobilový průmysl je velmi závislý na exportu do Číny a ten čínský a vlastně v podstatě celý asijský trh je pro něj velmi zajímavý a na druhou stranu je i ten evropský a německý automobilový průmysl do velké míry závislý právě na dodávkách různých součástek z Číny. Takže vlastně tam to Německo je velmi opatrné a lavíruje právě mezi tou pozicí, kdy se snaží bránit ty svoje jako ekonomicko-politické zájmy a kdy se snaží ale oproti tomu bránit ten svůj německý biznis, který má ten velký zájem na tom, aby ta obchodní výměna a vztahy s Čínou fungovaly minimálně tak, jak fungují doposud. No a pak tady prostě může být stát typu Maďarska za Viktora Orbána. Uvidíme, jakým způsobem se samozřejmě změní Maďarsko s novou vládou, ale Viktor Orbán byl právě jeden z těch, řekl bych, až možná trojských konňů, který šli trošku proti proudu tím, že vlastně jako do velké míry otevírali Maďarsko pro čínské investice, aniž by zvažovali, jaké z toho může být třeba bezpečnostní nebo jiné důsledky a byli právě takovým tím státem, který prostě ty dveře otevřel do kořán pro Čínu, ale my třeba i z České republiky víme, že otevírat své dveře do kořán Číně prostě ekonomicky nepřinese příliš zásadní dopady a často je to vlastně spíše problematické.
2: Ředitel Institutu Europeum Martin Vokálek, který je hostem tohoto dílu Bruselských chlebíčků. Celé Bruselské chlebíčky si můžete poslechnout po 11.

0: hodině u nás na Plusu, anebo v podcastových aplikacích.
1: Radioservis představuje
2: audioknihu Petry Štarkové Dej mi pokoj.
3: Přijde na kontrolu sociálka. Už zas? A proč jako?
2: 6 příběhů mladých lidí, kteří hledají odvahu a sílu změnit svůj život.
4: Luis už zase cítí, jak se mu do hlavy valí krev.
2: Dej mi pokoj.
5: Tohle neskončí dobře.
2: Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
6: Ranní Plus se chýlí ke konci. Za pozornost vám děkuji
0: Martina Mašková
6: a Daniela Vrbová. Za chvíli nás ve studiu vystřídá Lukáš Matoška a jeho pořad Pro a proti. Dnes budou debatovat o nových pravidlech pro střet zájmu, které navrhuje nová novela zákona.
7: Je 9:30.
2: Český rozhlas Plus.
7: Dohodu o ukončení války mezi Íránem a Spojenými státy uvítal předseda Evropské rady António Costa. Evropská unie je podle něj připravená přispět ke strategii pro trvalý mír. Izraelský ministr národní bezpečnosti Ben-Gvir ale na síti X napsal, že Izrael není dohodou vázán, protože podle něj negarantuje bezpečnost Izraele. Zrušením televizních a rozhlasových poplatků se dnes bude zabývat vláda. Změna zákona by převedla financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet. Ministři by měli rozhodnout, kolik peněz by Česká televize a Český rozhlas měli dostávat ze státního rozpočtu. Se změnou financování nesouhlasí opozice ani obě veřejnoprávní média. Obávají se, že by tím televize i rozhlas přišly o politickou nezávislost. Ve francouzském městě Evian začíná třídenní summit G7. Lídři 7 největších ekonomik světa, včetně amerického prezidenta Donalda Trumpa, budou diskutovat o sledcích dohody o ukončení války Spojených států s Íránem a o válce Ruska proti Ukrajině. S Trumpem by se na summitu měl setkat i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Seznam trestných činů by se mohl rozšířit. Počítá s tím návrh koaličních poslanců, kteří chtějí přísněji postihovat podání drogy nebo jiné návykové látky bez vědomí oběti. Pachatelům by za to nově hrozil nejméně 1 rok odnětí svobody. Přísněji se má trestat hlavně takzvaný drink spiking, říká ministr pro sport a předseda poslanců motoristů Boris Šťastný.
8: Když nějaký darebák, zejména děvčatům a mladým ženám se to děje, nasype do pití nebo naléje do pití nějakou látku, kterou se snaží oblouznit kdesi třeba na diskotéce, tak z toho často vyjde nepotrestán. Dnes je to postižitelné pouze jako ublížení na zdraví a my jsme se rozhodli tento trestný čin skutečně pojmenovat.
7: Návrh dnes projedná vláda. Na Slovensko vůbec poprvé v historii dorazil indický premiér. Narendra Modi se setká s prezidentem Peterem Pellegrinim i premiérem Robertem Ficem. Jednat budou o vzájemné spolupráci v oblasti nových technologií, energetice a obranném průmyslu. Indie v posledních letech výrazně prohlubuje vztahy s některými středoevropskými zeměmi, včetně Polska a Česka. Zavádění evropského vlakového zabezpečovacího systému ETCS zvýšilo bezpečnost a spolehlivost na tratích. Provoz se ale zatím nezrychlil a nezvýšily se ani kapacity. Zjistil to nejvyšší kontrolní úřad při kontrole peněz určených na zavedení ETCS. Podle kontrolorů je proto současný stav nedostatečný. Zavádění systému se navíc spožďuje. Ministerstvo dopravy v reakci uvedlo, že hlavním cílem zavádění ETCS bylo zvýšení bezpečnosti cestujících.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
7: Syn norské princezny Marius Borg-Heiby půjde na 4 roky do vězení. Poslal ho tam soud v Oslu za 2 případy znásilnění, ale také za vyhrožování nebo nebezpečnou jízdu. 69-letý Heiby, který nemá nárok na trůn ani není členem královské rodiny, vinu popřel. Proti rozsudku se může odvolat. Do Oděsy se po pauze způsobené ruskou agresí vrátil tradiční městský půlmaraton. Mezi asi 1000 běžců byli i Češi.
9: A je odstartováno.
10: Nemůžu se start!
9: Do Oděsy z Česka přijela čtveřice Tomáš, Jiří, David a Veronika.
10: Je to z důvodu, že ta válka je hrozná a chtěli jsme nějak podpořit lidi na Ukrajině. Půlka startovného jde na podporu ukrajinské armády a prostě dát jim najevo, že jsme v tom s nima, že se nebojíme.
9: A nebojíte se?
10: Já se strašně bojím.
9: Polovina výtěžku ze startovného plus dary sponzorů pomohou 122. samostatné brigádě, která chrání Oděskou oblast. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
7: Do Benešovy vily v Sezimově Ústí se dnes po 88 letech vrátí vzácná rytina Jeruzalém od Václava Holara. Husitské muzeum v Táboře ji slavnostně převezme od potomků rodiny Bohuše Beneše, synovce prezidenta Edvarda Beneše a jeho manželky Emílie Benešové. Dílo bylo v minulosti součástí interiéru vily. Teď pohled na dopravu na D1 z Brna do Prahy zpomalte. Za sjezdem na Trhový Štěpánov na 52. kilometru se zastavuje. Následná fronta se vleče až na 47. kilometr. Tam odklízejí následky nehody 3 kamionů v pravém pruhu. Na D8 z Prahy do Drážďan opatrně za sjezdem na Teplice. Na 65. kilometru se dojíždí do kolony, která se táhne na 68,5. kilometr, kde pracují silničáři a mají zabraný pravý pruh. Na Pražském okruhu ve směru na letiště zpomalte za Lohkovským tunelem, najíždí se tam do kolony na 14. kilometru, pokračuje k Ořechu na 19. kilometr, regulují také vjezdy do obou tunelů nárazově, tak postojíte před nimi. Ve směru na D1 počítejte se silnějším provozem za sjezdem na Plzeň mezi 23. a 19. kilometrem. Dobře dojeďte. Dnes nás bude provázet kupovitá oblačnost. Na severu a severovýchodě se ojediněle objeví přehánky, které budou k večeru ustávat a současně se bude vyjasňovat. Teploty vystoupí na 17 až 21 stupňů, na jižní Moravě bude až 23. A po zprávách už má slovo Lukáš Matuška, začíná Pro a proti.
11: Koaliční poslanci předložili novelu zákona o střetu zájmu. Tvrdí, že vznikla proto, aby uvedla českou legislativu do souladu s úpravami v jiných evropských zemích. Opozice namítá, že novela je šitá na míru Andreji Babišovi, protože premiérovi by nově nehrozil střet zájmu. Je český zákon příliš přísný, nebo je novela účelová?
2: Pro a proti Lukáše Matošky.
11: Našimi hosty po linkách jsou jeden z předkladatelů zmíněné novely, poslanec hnutí ANO David Pražák. Dobrý den.
12: Dobrý den, zase měl.
11: A poslanec TOP 09 Michal Kučera. Dobrý den i vám.
13: Dobrý den, přeju.
11: Pane Pražáku, proč je potřeba ta novela zákona o střetu zájmu, kterou jste předložil společně s kolegy?
12: No, tak vy jste to řekl v té poutávce. My chceme sjednotit pravidla, které mají ostatní státy okolo nás, protože si myslíme, že konkurenceschopnost je jasná a my potřebujeme mít stejný pravidla, jako mají ostatní státy. A ten čas, proč to děláme teďka, protože samozřejmě se na to všichni ptají, tak jsme přesvědčeni o tom, že pan Andrej Babiš se v únoru zbavil Agrofertu, tudíž teď je ten nejlepší čas ty podmínky narovnat pro všechny. 2017 byla schválena nějaká novela, o které všichni říkají Lex Babiš. Všichni se sami přiznávali k tomu, že to bylo šité na míru, nebo ne šité na míru, ale kvůli jednomu člověku. A teďka ty sami lidé křičí, že chceme měnit zákon taky kvůli jednomu člověku. Já si myslím, že to je zákon, chceme měnit kvůli ostatním podnikatelům v České republice, kteří prostě jsou dneska diskriminováni jen díky tomu, že prostě někdo razí teorii antibabiš.
11: Všechno to probereme. Pane Kučero, proč máte v určité předložené novele zákona o střetu zájmu výhrady?
13: No tak já musím říct jednoznačně, že tady poslanci hnutí ANO připravují takovou dotační dálnici pro Andreje Babiše a chtějí mu odstranit z cesty překážky, které Babišovi brání čerpat dotace. A musím říct, že odstraní překážky dokonce i zpětně, což je na tom celé možná i nejhorší. Nicméně k tomu sjednocování podmínek, o čem tady hovořil pan kolega, já musím říct, že stejně bude Evropská komise posuzovat, zda proplácet či neproplácet dotace pro holding předsedy vlády, tak bude posuzovat podle evropských zákonů, nikoli podle tohoto. Takže toto je jako docela zásadní taky.
11: Pánové, prosím, rozeberme ty hlavní změny v předkládané novele jednu za druhou, ať je ta naše dnešní diskuse přehledná. Vysvětlete nám nejdřív, pane Pražáku,
14: proč chcete zrušit plošný zákaz dotací pro společnosti vlastněné členem vlády? Proč by se nově tenhle zákaz měl stahovat jen na ministry podnikající v daném rezortu, který vedou?
12: Tak na začátku musíme říct, bavíme se o nenárokových dotacích. Jo, my v této novele rozdělujeme nárokové a nenárokové, které doposud nebyly rozdělené. A u těch nenárokových říkáme, že opravdu by ten ministr, který ten svůj rezort vede, neměl na ně mít nárok. Pokud ano, tak by samozřejmě za nějakých určitých podmínek, ale jinak by na to nárok neměl. A přesouváme jenom ten princip dneska už do zákona, kam patří, což je vlastně zákon o veřejných zakázkách. A ještě tam přidáváme, že bude mít oznamovací povinnost ten ministr nebo člen vlády, jako máme dneska v ostatní politici, a bude tam určitá kontrola, a nebo tam může být i nějaké námitkové řízení podle klasických.
14: Dobře, teď jdete do detailu, pane poslanče, ale kdybyste měl jednoduše vysvětlit, proč rušíte nebo proč chcete zrušit ten plošný zákaz dotací pro společnosti vlastněné jakýmkoliv členem vlády, to znamená i premiérem?
12: No a my tam dáváme to, že kdo má vliv na svůj rozpočet konkrétního rezortu, ten by neměl mít nárok na tu dotaci. Ostatní členové vlády, kteří o tom rozpočtu nerozhodují, nevidíme důvod k tomu, aby nemohli čerpat dotaci.
14: Pokud to znamená, jenom abychom si to uvedli na příkladu, vy to vnímáte tak, že premiér Andrej Babiš nemá žádný vliv na ministra zemědělství, takže tady žádný střet zájmu hypoteticky by nehrozil.
12: No tak ministerstva jsou ústřední správní úřady, což samozřejmě premiér pod sebou nemá. A já si myslím, že pokud dneska nějaké pochybnosti jsou, tak je potřeba se k tomu postavit tak, že prostě mít opravdu jasný, vyjasněný pravidla tak, aby k tomu nedocházelo.
14: Pane Kučero, nedává to smysl, aby se zákaz střetu zájmu týkal hlavně ministrů, protože z jednotlivých rezortů odcházejí peníze na dotace?
13: No samozřejmě, že nedává, to ze dvou důvodů. První je výjimutí předsedy vlády, je naprosto naivní si myslet, že předseda vlády nemá vliv na rozhodování ministra zemědělství či jakéhokoliv jiného ministra, že nemá vliv na jeho rozpočet a na to, jaké kroky dělá. To přece je běžné za každé vlády, natož za vlády Andreje Babiše, který v této vládě rozhoduje skutečně o všem. A to je první bod. A druhý bod, já bych jenom připomenul, že v Unii platí daleko přísnější pravidla. Podle nich nesmí mít prospěch, žádný prospěch funkcionář, rodina, myslím, že ani dokonce blízci, jeho blízci. Takže,
14: ale musíme uvést pro korektnost, že ty úpravy v různých zemích jsou různé, pane poslanče, vidíte.
13: Samozřejmě jsou různé, ale já nevidím důvod, proč by u nás měly být jedny z těch nejbenevolentnějších. A jak jsem říkal, u nás celý ten problém u nás je ten, že předseda vlády, v čele vlády sedí člověk, který by tam ze své pozice podnikatele v zemědělství a v oblastech, kde se čerpají jednoznačně dotace, vůbec neměl sedět. V okamžiku, kdyby to takhle...
14: No počkejte, ale Andrej Babiš úplně jinak. Zase vyhrál se svým hnutím ANO volby, to uznáváte.
13: To uznávám, já na druhou stranu se budu snažit, aby ty podmínky byly férové skutečně pro všechny a aby ty zákony nebyly šity na míru Andreji Babišovi.
14: Pane poslanče Pražáku, tak nedělá ta vaše novela dojem, že je šitá na míru Andreji Babišovi, že jde o to, aby se Andrej Babiš nemohl dostat do střetu zájmu, když tedy rušíte ten plošný zákaz dotací pro společnosti vlastněné členem vlády?
12: Ne, žádným případě. My opravdu chceme narovnat pro všechny podnikatele v České republice do budoucna i pro podnikatele a politiky, kteří by chtěli být v politice, aby mohli normální úspěšní lidé, kteří v České republice podnikají, platí daně, zaměstnávají lidi, být v politice a dělat něco pro tuto zemi. A já jim budu reagovat na kolegu Kučeru, co říkal, není to úplně pravda. Třeba Transparency International ve své studii v roce 2022 jasně řekla, že úprava střetu zájmu patří mezi jednoznačně nejpřísnější v Evropské unii. Říkají to i unijní úředníci, že máme úplně něco nejpřísnějšího, co nikdo jiný.
14: Jistě, ale nemá. Transparency International teď zároveň kritizuje tu vaši novelu, toho jste si vědomi.
12: Ano, a já jenom říkám, že napsali 2022, napsali, že máme nejpřísnější, ale vlastně diskriminujeme opravdu ostatní podnikatelské subjekty v České republice.
14: Dobře, když se ten zákaz dotací pro společnosti vlastněné členem vlády nebude týkat premiéra, skutečně je to tak, že premiér nemůže mít vliv na své ministry a hypoteticky ovlivňovat některé dotace nebo některá rozhodnutí ve prospěch jeho případného biznisu v těch kterých rezortech?
12: Ale hypoteticky, premiér Babiš se zbavil Agrofertu v únoru a tato debata podle mě je teďka zbytečná.
14: Nezlobte se, já jenom tady pro upřesnění musím říct, že o tomto dál si dopisuje Evropská komise s českými úřady. Ta věc není ještě definitivně vyjasněná, ano. Přinejmenším ze strany komise, ale připomeňme, že Andrej Babiš působí i v jiném rezortu, v rezortu zdravotnictví. Mám na mysli jeho další biznis holding Hartenberg.
12: Ale já říkám, tato novela, která je připravená, kterou jsme mi předložili, která ještě ani není ve sněmovně, bude probíhat první, druhý, třetí čtení, možná dospěje k nějakým úpravám, víme, jak to s našimi zákony chodí, není šitá na míru Andreji Babišovi, ale pro všechny podnikatele a subjekty v České republice, který prostě chceme, aby měli stejné podmínky, jako my ostatní okolo nás. A co se týče i těch evropských zákonodárců, už to řeknu, nebo úředníků, kteří tam dneska jsou, tak opravdu v některých těch většinou států, tak to přísné podmínky nemají. Já jsem to říkal i v některých médiích minulý týden, jestliže ministr zemědělství, myslím ve Finsku, nebo kde pozve ostatní ministry k sobě na farmu a ukazuje jim, jakým způsobem jí zvelebil a z jakých peněz, tak si myslím, že to, co tady bylo řečeno před...
14: To se dostáváte k těm nárokovým dotacím, ke kterým jsem se taky chtěl dostat v té naší dnešní diskusi, ale pane poslanče Kučero, uznal byste, že ta česká úprava, že ten český zákon o střetu zájmu je ve srovnání s Evropou poměrně dost přísný?
13: No, já tohle to jednoznačně neuznám. Já třeba zmíním jednu věc a i ve vztahu k této novele to neuznám. My jsme se tady bavili o tom, že pan předseda vlády se zbavil Agrofertu, tudíž to není, to nestahuje pouze na něho. Já jenom chci zmínit, že právě tato novela přichází s tou retrospektivou, to znamená, že ty protiprávně vyplacené dotace, které tam byly v tom, tuším, roce 2017-2021, jednalo se o nějakých 7 miliard korun, tak ty protiprávně vyplacené dotace se můžou vymáhat a to zkrácení se vymáhá na, se změní na 4
14: roky. To se taky dostáváte, pane poslanče, k těm nárokovým dotacím, ale teď obecně jsem se ptal na tu českou právní úpravu střetu zájmu a zajímalo mě v návaznosti, co říkal váš pan kolega, zda není příliš přísná v celoevropském srovnání.
13: No, já jsem říkal, že to nemyslím. Já jsem uváděl příklady, kdy skutečně nemůže mít výhodu z evropských peněz, jak ten daný funkcionář, tak jeho rodina, dokonce blízcí. Jo. To znamená, že to jsou pravidla, která prostě platí v evropských zemích. To znamená, my takto přísná pravidla tady nemáme. A já bych možná připomenul ten střet zájmu, tak se na to podívejme trošku šířeji. My se tady bavíme o ministrech, tady členech vlády a vemte si náměstka vlády, tak náměstek vlády, když nastupuje na ministerstvo, no tak on, pokud má, řeknu, v vozovkách někde drogerii na návsi, někde v obci, no tak tu drogerii mít nesmí, protože on nesmí mít žádnou činnost, která je vlastně mimo to ministerstvo, nebo respektive pak musí projít nějakým složitým povolovacím procesem. To tam dále zůstává a my dneska říkáme, že ministři budou moci prostě podnikat, pokud jim to zrovna nebude zasahovat tak do toho jejich oboru. Mi to přijde skutečně postaveno.
14: Pane poslanče Pražáku, vy mluvíte o narovnání toho prostředí tak, aby byly stejné podmínky pro všechny. Nevedla by ale ta vaše novela k tomu, že by byly přísnější podmínky pro níže postavené politiky a benevolentnější pro ty nejvýše postavené?
12: Ne, tak já my tam dneska, samozřejmě, jak říkám, ještě to bude sněmovně, můžeme se o těch podmínkách bavit, jestli chce někdo zpřísnit ty podmínky ještě, tak se o tom třeba můžeme bavit. My tam ale dneska dáváme i to, že prostě se ten majetek nebo ty dotace budou vykazovat v majetkovým přiznání. Jo, to je věc, kterou taky nikdo nikdy neměl a neměli to ani ty ministři, kteří prostě předtím tam byli. A já si myslím, že zrovna, co pan kolega říká, bývalý, nebudu je jmenovat, ale ex-ministři zemědělství a náměstci na ministerstvu zemědělství, kteří převáděli své zemědělské podnikání na členy rodiny, jen kvůli tomu, aby něco splnili. Já si myslím, že prostě v dnešní době už jsme trošku dál a takovéhle věci by se nemuseli vůbec dít a potom prokazovat, jestli na to má vliv nebo nemá vliv, když to je na jeho manželku.
14: Nechcete být benevolentnější vůči výše postaveným politikům, pane poslanče?
12: Prosím?
14: Ptal jsem se na to, zda ta vaše novela by nezavedla větší benevolenci vůči výše postaveným politikům.
12: Nemyslím si, že by to takhle bylo.
14: Než budeme pokračovat, připomenu, že našimi dnešními hosty jsou jeden z předkladatelů zmíněné novely zákona o střetu zájmu, poslanec hnutí ANO David Pražák a poslanec TOP 09 Michal Kučera.
2: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
14: Pane poslanče Pražáku, zaměřme se teď na ty nárokové dotace. Ta vaše novela počítá s tím, že omezení těchto dotací v případě politiků, kteří mají nějaký biznis, by se těchto nárokových dotací nemělo týkat. Vysvětlete nám proč.
12: A proč by se měla týkat? Spíš bych chtěl slyšet já obráceně. Já si myslím, že nárokové dotace, které dostávají...
14: Tak počkejte, vy předkládáte nějakou změnu, která chce něco jinak zavést, tak já se ptám na to, proč.
12: Něco jinak. Já jsem přesvědčený o tom, že i zákonodárce, který v 2017 ten zákon předkládal, tak to takto nemyslel. A myslel si, že nárokové dotace budou normálně fungovat dál. Dokonce 2022 pan předseda Michálek chtěl opravdu toto upravit, aby se ty nárokové dotace netýkaly toho s prominutím Lex Babiš. Akorát mu to ústavní soud smetl ze stolu. To tady všichni zapomínají. My jsme vlastně jenom ten koncept jakoby základní vzali od toho Michálka, trochu jsme ho ještě poupravili a dáváme to tam. Ale ten základ u toho pana Michálka byl ten, že chtěl rozdělit nárokové a nenárokové dotace. Podle mě na nárokové dotace mají mít nárok všichni bez rozdílu, protože jsou vyplácený a bylo by to diskriminační, pokud by neměl nárok na to, že někdo někde hospodaří na nějakým hektaru a ty peníze jdou prostě zvenku.
14: Pane poslanče Kučero, nedává to smysl, aby se to omezení na nárokové dotace nevztahovalo vzhledem k tomu, že na tento typ dotací má nárok každý zemědělec, který splní ty základní podmínky, základní předpoklady a tudíž o tento typ dotací se mezi zemědělci nevede žádná soutěž?
13: Tak je pravda, že tento typ nárokových dotací, to je, záleží skutečně na té lokální, na té národní úpravě. Tady v tom směru, pokud bude nějaký zákon, který tohleto bude řešit, tak prosím, bavme se o tom. Já tady poukazuju u tohoto zákona, u této novely, kterou předložili poslanci hnutí ANO, zejména k té retrospektivě, která tam je. To znamená, já už jsem to tady zmiňoval, na to, že bys to neměl...
14: K tomu se ještě dostaneme, pane poslanče Kučero, nezlobte se, že vás přerušu. Takže s touto konkrétní úpravou, že ten zákaz dotací pro politiky by se netýkal nárokových dotací, souhlasíte?
13: Pokud se to týká nárokových dotací, tak samozřejmě tam ta debata je možná. Já v tuto chvíli to neumím posoudit, zda odpovídá či neodpovídá všem těm požadavkům, které má Evropská unie, protože já tady upozorňuji a chci upozornit, že se tady neustále bavíme o evropských penězích. To znamená, že oni budou posuzovány Evropskou komisí, nikoliv českými orgány. To znamená, že nakolik je v souladu, či není. Samozřejmě o těch nárokových dotacích je pravda, že ta debata se vede dlouho. Pokud by tento zákon prošel klasickým připomínkovým řízením, byl by vládní zákon, ta debata by tam se vedla, pravděpodobně by to bylo vyjasněno, zda to odpovídá a zda je v souladu s evropským právem. Tento zákon je opět jako po několikáté v tomto volebním období předložen poslaneckou cestou, to znamená, že tam není žádné mezi připomínkové řízení, nebyla k tomu žádná debata, to znamená, já v tuhletu chvíli neumím říct, na kolik je v souladu či není v souladu s evropským právem. Ta debata bohužel bude až ve sněmovně.
14: Pane Pražáku, dovolte ještě, abych přece jenom zůstal u této konkrétní otázky těch nárokových dotací. Souvisí ta změna, kterou prosazujete, tedy, aby se zákaz tohoto typu dotací netýkal podnikajících politiků s tím, že Evropská komise uvedla, že Česko nemá vykazovat k proplacení žádné dotace pro firmy spojené s panem Babišem, tedy ani ty nárokové, dokud nebude otázka jeho střetu zájmu vyjasněna?
12: A z čeho vy tohleto čerpáte? Pokud já vám mám správné informace, tak poslední dopis z DG Agro, který řekl, že máme vykazovat po určitých krocích, to znamená, že uvádíme někde v tabulce a tak dále a máme postupovat takto dál, takže já si myslím, že máme nezávislou...
14: Vycházím z předchozího dopisu Evropské komise.
12: z předchozího. Teďka ten poslední, který se nechával státní zemědělský dotační fond jakoby znovu potvrdit, jim napsal, že postupují správně tím, že ty dotační dotace uvolnili. A samozřejmě, jestli budou propad se nebudou, to budou pokračovat další k tomu debaty a další zkoumání, ale myslím si, že ZIF jako takový postupuje přesně podle toho, jak má. A na stránkách ZIFu je časová osa, kde jasně je deklarováno a řečeno, co všechno měl dělat. On dneska jako říct, jako politicky říct, hleďte, zakažte nebo nevyplácejte dotace, tak prostě si nikdo neuvědomuje, že prostě by ty firmy mohly se obrátit na soud a všechno by to bylo u soudu a daleko víc peněz by to stalo daňové poplatníky ty soudy, než to, jestli postupujeme podle nějakých pravidel a předpisů, která nám ta Evropská komise říká.
14: Pane poslanče, uklidňuje vás o to ujištění vašeho kolegy, že vše by se mělo dít podle pravidel?
13: No, neuklidňuje samozřejmě, protože jedna věc je nějaký aktuální teď pohled, druhá věc je, že to není žádné finální stanovisko. Já si myslím, že veškeré dotace by měly být, a znovu upozorňuji, to jsou evropské dotace, znamená evropské peníze, tak ty by měly být vypláceny v okamžiku, kdy Evropská komise řekne ano, je to takhle správně, uvolňujeme peníze. To doteďka vlastně nebylo.
14: Na druhé straně, pardon, že vás přerušu, to je běžná praxe v případě zemědělských dotací, že je nejprve proplatí stát a pak o jejich zpětné proplacení žádá komisi.
13: Samozřejmě, ale pokud jsou proplaceny podle pravidel, tak s tím nemám vůbec žádný problém. Teď tady je prostě velký otazník. Ukázalo se, že ta dotyčná léta 2021 jsou problematická už tehdy. Teď je to uděláno nějakým způsobem jinak. Já jednoznačně bych trval na tom, aby nejdříve Evropská komise dala nějaké závazné stanovisko. A jenom chci zmínit, co to znamená. To znamená, v okamžiku, kdy ty peníze nepřijdou z Evropy, tak se v tuhle tu chvíli Andreji Babišovi skládá na jeho dotace české rodiny.
14: Budete mít prostor zareagovat, pane Pražáku?
12: Není to
14: pane Kučero, dokončil jste větu? Já jsem jenom chtěl pana Pražáka ujistit, že bude mít prostor reagovat. Dokončil jste větu?
13: No, nedokončil jsem větu, ale prosím.
14: Dobře, pane Pražáku, tak máte prostor na to zareagovat. Můžete ujistit veřejnost, že nebude doplácet na tyto dotace?
12: Všichni vědí, že tím způsobem takhle to nefunguje. Čistě hypoteticky, kdyby opravdu něčemu takovému došlo, tak ta patentní agentura prostě bude vymáhat ty peníze v tom subjektu, který by na ně v tu chvíli neměl nárok. A myslím si, že na to mají takové páky, že prostě ty peníze budou vymáhat po tom subjektu. To není tak, že ta firma ze dne na den zmizí z českého portfolia a nebudou mít žádné další věci, které by mohly tomu
14: zvědět. Ať se posuneme, jenom jednu větu, pane Kučero, ať se posuneme, prosím.
13: Přece víme z minulosti, že tomu tak není, že v okamžiku, kdy ty dotace byly evropské byly pozastaveny, tak se proplácely z českých peněz, z českého rozpočtu. To znamená, platil ho český daňový poplatník české rodiny. A to se stalo právě v tom roce 2017 a proto vy teď chcete zkrátit tu retrospektivu na ty 4 roky. Že?
14: Právě na tu lhutu bych se já teď rád zaměřil, čímž se vracíme, pane poslanče Pražáku, obracím se na vás k té mimo jiné vámi předložené novele zákona o střetu zájmu. Vysvětlete nám v krátku, prosím, proč chcete zkrátit tu lhutu, dokdy může Státní zemědělský intervenční fond vymáhat dotace, u kterých má za to, že byly vyplaceny v rozporu s pravidly, a proč chcete, aby toto zkrácení platilo i retroaktivně, čili zpětně?
12: Tak za prvý chceme to sjednotit, to znamená, že jestliže tady máme státy, jako je Dánsko, Estonsko, Francie, Itálie, Kypr, myslím, že Lotyšsko, Slovensko a Španělsko a Švédsko, který mají 4 roky, Polsko má 5, dobře, tak to chceme dostat na stejnou úroveň, jako jsou evropské předpisy. Máme tady dneska i rozhodnutí soudu, které se tady o jedné společnosti už v České republice soudí, jestli tam má být 10 let nebo 4 roky. Soud jasně říká, že pro něj je evropský předpis 4 roky. Nevím, proč my tam máme 10. To mě nevysvětlil během posledního týdne nikdo, protože máme být jakoby nejpřísnější. Ano, a co se týče ty retrospektivy, protože samozřejmě i ty instituce ostatní, které mají ve svých vlastně, jak to mám říct, výkladech, sankční metody nebo sankční lhuty, tak mají tam tu zpětnost, mají. Normálně, to je úplně normální věc, že tam ta zpětnost je toho vymáhání. A my tam dáváme, že zpětnost bude 4 roky, ne zpětnost 10 let.
14: Pane Kučero, tak neslaďuje ta novela český zákon o střetu zájmu s tím, co je běžnější jinde v Evropě, to znamená s tím, že ta lhuta, dokdy může zemědělský fond vymáhat ty dotace, je kratší?
13: Tak já nejsem úplně ústavní právník, ale já jsem přesvědčen, že ta platnost by měla být ode dne platnosti toho zákona, to znamená na všechny další nové případy, nikoliv na ty případy zpětně. To znamená, nech to je prosím 4 roky, o tom se já nepřu, ale pro všechny další, které budou od data vydání zákona, platnosti zákona, a ne nikoliv zpětně, tak aby to zasáhlo ty inkriminované roky 2017-2021, kdy Andrej Babiš neoprávněně čerpal dotace.
14: Pane poslanče, nepočítáte s tím, pane poslanče Pražáku, samozřejmě, nepočítáte s tím zpětným působením z toho důvodu, aby byl Agrofert ochráněný před vymáháním těch dotací z let 17-21, které byly vyplaceny podle soudu neoprávněně?
12: Ne, my tady chceme mít i jakoby nějakou právní jistotu i pro ostatní firmy. Všichni řešte jenom Agrofert, a tam je mraky dalších x set firm, které čerpají peníze z evropského rozpočtu a který tam těch 10 let mají taky. A oni nevidí, jestli si náhodou příští rok někdo nevšimne, že někde mohl být nějaký problém a že to po nich 10 let zpátky budou vymáhat. To není přece o Agrofertu, tady jde prostě o ostatní firmy a my se snažíme těm ostatním firmám pomoci, a aby to mělo nějakou hlavu a patu. A já si myslím, že tím, že tam dáváme, že se to bude stát, počítat zpětně od způsobené nesrovnalosti a ne až od vyplacení dotace, tak to je taky velký rozdíl, jako, protože dneska ta doba, kdy vám schválí tu dotaci a kdy vám ji vyplatí, je mezi tím několik let někdy.
14: A u toho skončíme s poslancem Hnutí ANO Davidem Pražákem a poslancem TOP 09 Michalem Kučerou. Pánové, oběma vám děkuju.
13: Děkuji za pozvání.
14: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
7: Pěkné dopoledne, je 10 hodin.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: Evropští lídři vítají mírovou dohodu mezi Spojenými státy a Íránem. Vláda dnes projedná změnu financování České televize a Českého rozhlasu. Dnes na svátek svatého Víta se poprvé rozezní nové unikátní varhany ve svatovítské katedrále v Praze. U pondělních zpráv Plusu vás vítá Monika Vrchotová. Dohodu o ukončení války mezi Íránem a Spojenými státy uvítal předseda Evropské rady António Costa. Evropská unie je podle něj připravená přispět ke strategii pro trvalý mír. Dohoda podle šéfky unijní diplomacie Kai Kalasové znamená potenciální průlom a mohla by přinést prostor pro další jednání o íránském jaderném programu. Takzvané memorandum o porozumění ocenili i generální tajemník OSN António Guterres nebo francouzský prezident Emmanuel Macron. Vláda dnes bude řešit zrušení televizních a rozhlasových poplatků. Kabinet navrhuje změnu financování tak, aby média dostávala peníze ze státního rozpočtu. Plánuje kvůli tomu upravit zákon. Kolik by mohly televize a rozhlas dostat, to budou ministři teprve řešit, jak potvrdila v České televizi ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO.
15: Částka je politická věc, samozřejmě každý máme nějakou vizi. Byl to jeden z našich zásadních příslibů, které jsme měli ve volebním programu. Přetavili jsme ho do programu prohlášení vlády.
7: Podle premiéra Andreje Babiše z Hnutí ANO by měla být změna zákona pro média férová a obsahovat inflační doložku. Opozice ani samotná média se změnou financování nesouhlasí, obávají se politického vlivu.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
7: Americký prezident Donald Trump pohrozil Francii zavedením 100% cel na vína. Požaduje, aby Paříž odstranila daň z digitálních služeb vztahující se na americké technologické společnosti, informoval o tom deník New York Post. Francie v roce 2019 zavedla 3% daň z místních digitálních tržeb velkých technologických společností. Týká se firem, které mají ve Francii tržby nad 25 milionů eur, tedy přes 600 milionů korun. Advokáti varují před navrženým zákonem o ekonomické ochraně státu. Předložilo ho ministerstvo financí. Splnit jím má evropské nařízení proti praní špinavých peněz. Podle České advokátní komory je ale zákon polotovarem, který ohrožuje advokátní mlčenlivost a dává finančnímu analytickému úřadu příliš velké pravomoci. Připomínkami se teď bude ministerstvo zabývat, říká jeho mluvčí Stefan Fous.
16: Předložený návrh je primárně implementací a adaptací evropského práva a doporučení výboru Moneyval. U řady těchto vstupů přitom existuje více variant, jak je do českého právního řádu promítnout. Dosažení dohody o jednotlivých částech návrhu je pro fungování celého systému klíčové. Cílem ministerstva financí je proto dosáhnout konsenzuálního řešení.
7: Připomínek dostal rezort stovky. V plánu má také další schůzku s profesními komorami advokátů, exekutorů a notářů. Těch všech se zákon dotkne. Posloucháte zprávy Plusu. Rodinné firmy můžou získat zvýhodněný úvěr ve výši až 120 milionů korun na investice. Dnes pro ně začíná příjem žádostí v programu Expanze, který ministerstvo průmyslu a obchodu spustilo už v únoru. Podpora se týká rodinných firm do 250 zaměstnanců. Národní rozvojová banka jim proplatí až 50% úvěru s nulovým úrokem, a to třeba na modernizaci provozu nebo budov. Předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků Josef Jaroš podporu vítá.
17: Rodinné firmy jsou odolné, přestávají krize, jsou pevným základem naší ekonomiky. V okamžiku, kdy jim takovýhle program pomůže a zvýší schopnost inovovat, udržet, zvýšit konkurenceschopnost, tak je to naprosto významný, ale samozřejmě pro jakoukoliv firmu, nejen pro rodinou.
7: V Česku jsou podle Jaroše tisíce rodinných firm a na tuzemském hrubém domácím produktu se podle něj podílejí zhruba z poloviny. Po 700 letech se dočká katedrála svatého Víta na Pražském hradě dokončení. Odpoledne se v ní poprvé rozezní nové varhany, které vznikly ve španělské dílně varhanáře Gerharda Grenzinga.
18: Jako poděkování všem více než 5000 dárcům, kteří přispěli na nové varhany, odpoledne začne osmidenní slavnost svatovítský varhaní oktáv. Dnes na svátek patrona katedrály svatého Víta jim požehná nový pražský arcibiskup Stanislav Přibyl, říká zástupce nadačního fondu svatovítské varhany Jakub Skřejpek.
19: Při tom slavnostním žehnání vystoupí Česká filharmonie, obrovský sbor, a taky přijede například sbor z Katalánska, symbolicky, to znamená z místa, kde varhany vznikaly.
18: Poté bude následovat 6 koncertů. Na tom pátečním v katedrále vystoupí rozhlasoví symfonici. Oktáv završí v pondělí 22. června děkovná mše svatá za všechny dárce a tvůrce projektu, zejména za ty, kteří se už rozeznění nového nástroje nedožili. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
7: Krátký pohled na silnice na D1 z Brna do Prahy zpomalte za sjezdem na Trhový Štěpánov. Na 56. kilometru se zastavíte a ve frontě pojedete až na 47. kilometr. Tam odklízejí následky nehody. Zdržení je více než hodinu. Na D8 z Prahy do Drážďan opatrně za sjezdem na Teplice. Na 66. kilometru se dojíždí do kolony, která se táhne až k omezení na 68,5. kilometr. Zdržíte se asi 10 minut. A na Pražském okruhu směrem na letiště stále trvá silný provoz za Lohkovským tunelem mezi 14. a 19. kilometrem. Regulují proto vjezdy do obou tunelů a plný je i příjezd ulicí k Barandovu. Dobře dojeďte. Dnes bude oblačno na severu a severovýchodě s ojedinělými přeháňkami a s teplotami od 17 do 21 na jižní Moravě až do 23 stupňů. Tolik zprávy a teď už nový díl podcastu Vinohradská 12.
20: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
21: Česko je na migrační pakt připravené, ale nadále odmítá princip solidarity.
22: Nová pravidla mají zrychlit rozhodování o žádostech o azyl, zpřísnit kontroly na vnějších hranicích a usnadnit vracení migrantů.
23: Kritici však upozorní na riziko zásahu do práv migrantů.
24: Polsko si stejně jako Česko zajistilo výjimku z povinného principu solidarity.
25: Letos se Česko do mechanismu zapojit nemusí.
26: V celé EU se podaří realizovat jen asi čtvrtinu vyhoštění, v Česku dokonce jen 12%.
20: Nechtěli ho, ale teď jsme na něj prý připravení. Migrační pakt, vládní otočka nebo příprava na spor s Evropskou komisí? A jak to bude s povinnými platbami? Ustoupíme nebo ne? Ptám se Viktora Daňka, našeho nového analytika pro evropské záležitosti. Dnes je pondělí 15. června. Ahoj Viktore, vítej ve Vinohradské 12.
27: Ahoj Matěj, díky za pozvání.
20: Rádi tě vidíme zpět v Českém rozhlase. Jsem rád, že jsi tady se mnou, budeme spolu probírat určitě pravidelně evropské záležitosti, ostatně od toho si tady analytikem. Začal platit migrační pakt, to do té tvé gesce zcela jistě spadá. Začal platit i pro Česko tedy?
27: No jasně, proč se ptáš?
28: No, jo, my jsme vlastně odmítli, že jo?
0: No, tak akorát, že vůbec.
1: No ne, tak současná vláda prostě má v programovém prohlášení napsané, má to tam napsané černé na bílém, že odmítneme jako Česko, jako vláda migrační pakt. Ale začal tedy platit. Jak si to vysvětluješ?
0: No jasně, tak v předvolební kampani to také viselo na všech billboardech, bylo to jedno z těch hlavních témat a dokonce i po volbách na prvním zasedání vlády hned v prosinci, to byl ten první bod jednání nové vlády Andreje Babiše o odmítnutí migračního paktu. No. Akorát, že ho vláda odmítla tím způsobem, že to jenom řekla, my toto odmítáme, ale to je vše, co proto udělala. Vlastně ve chvíli, kdy už se ujala funkce, tak migrační pakt byl z drtivé většiny implementovaný, zbývaly jenom nějaké technické věci, třeba na letišti Václava Havla, ale Česko je v zásadě premiantem v implementaci migračního paktu, rozhodně jsme nic neodmítli.
3: Ale my, co se týče toho, co má posílit tu bezpečnost, jsme na tom dobře, to znamená.
1: To znamená, když ministr vnitra Lubomír Metnar říká, že informační systémy jsou připravené, že jsme v podstatě ready na finalizaci nebo na zcela zavedení toho migračního paktu, tak to je pravda.
3: My patříme v rámci realizace těch bezpečnostních prvků k té, řekněme, lepší skupině. Chci, ať to nezní divně, ale připravenější, to je to lepší slovo, k ty připravenější skupině. A
1: Česko je prostě připravené přijmout migrační pakt, respektive už ho muselo přijmout, protože od pátku platí.
0: Je to pravda, jednak Česka se to příliš netýká, upřímně řečeno, týká se to hlavně těch zemí na vnějších hranicích a Česko mezi ně nepatří, takže toho není tolik, co Česko muselo pro tu přípravu udělat, rozhodně méně než třeba Řecko nebo Itálie. No a druhá věc je, já myslím, že já to nechci brát jako kritiku, trošku jsem začal tak ironicky, ale já myslím, že velice správně naopak, že vláda velice rychle pochopila realitu, ve které se pohybuje. Ta realita je, že prostě migrační pakt je schválený, nikdo se už opravdu nechce vracet k jednacímu stolu, protože to bylo dlouhé, několikaleté martyrium, složitých vyjednávání.
1: 2-3 roky,
0: paktu. No vlastně déle, když se to započítáme všechno, tak v podstatě od toho krizového roku 2015, který byl stav jako opakovaně selhávajícího schengenského systému, selhávajícího systému pro řešení migrační politiky a azylové politiky a tak dále. Takže to je opravdu dlouhá doba a teď by se opravdu těžko vysvětlovalo ministru Metnarovi svým kolegům v jiných zemích Evropské unie, že chceme začít od znova. Ještě navíc situaci, kdy Česko dostalo všechno, co chtělo. Když se podíváme reálně na to, co v tom migračním paktu je, tak dobře, ten mechanismus povinné solidarity budí kritiku, ale ať už on, anebo zejména ty ostatní další části, tak je to vlastně přesně to, co Česko po léta žádalo za jakékoliv vlády, včetně té předchozí vlády Andreje Babiše.
1: Co jsou ty další části? Co teda léta Česko požadovalo a je v tom migračním paktu a jsme na to připraveni a informační systémy máme připravené, jak říká ministr vnitra? Jak se nás to tedy dotkne, když ta mimošengenská hranice je jenom na těch letištích?
0: Migrační pakt se v české veřejné debatě vlastně smrsknul pouze na tu otázku té povinné solidarity, což je škoda, protože je tam toho mnohem víc, vlastně řeší úplně od A do Z celou migrační azylovou politiku od příchodu až po návraty. Zjednodušeně řečeno, je to zásadní radikální zpřísnění ochrany vnějších hranic, takže ten klíčový požadavek České republiky. Těch novinek je tam opravdu mnoho od spojených digitalizovaných databází. Už si možná i všimli třeba posluchači, kteří někam cestovali do zahraničí mimo Schengen, že skončila razítka v pase. Digitalizovaný systém, aby se dalo hůře podvádět třeba právě s padělanými doklady, také srovnávání tím pádem biometrických údajů napříč databázem. Aby se nestávalo jako dříve, že žadatel přijde a požádá v té zemi a pak ještě v další, aby prodlužoval svůj pobyt. A co je za mě asi ta největší novinka, tak to je nová hraniční procedura, kde jsou jasně daná pravidla, jasně dané lhuty, 12 týdnů, při kterých ten příchozí na něj bude pohlíženo, jako by vůbec nestoupil na území Evropské unie. To je napínání mezinárodního práva na maximum, možná až za něj. A bude se zkoumat, jestli vůbec má nějakou šanci azyl získat a pokud ji má nízkou, tak bude rovnou zařazen k návratu. Během těch 12 týdnů on tím pádem, že je tady právní fikce, že se tváříme, že není na území Evropské unie, tak mu nebude ani umožněn vstup, zůstane na těch hranicích, pravděpodobně dokonce v detenci, tam jsou dokonce výrazně rozšířené možnosti uvalení detence a přímo tam s ním bude tedy vyřešeno to řízení. Pokud tedy mu bude umožněn ten azyl podat, tak bude a pokud ne, tak bude rovnou zařazen k návratu v těch 12 týdnech, včetně opravného prostředku.
1: Jednou z těch motivací, proč přijmout migrační pakt, bylo taky to, aby se sjednotila ta pravidla přijímání nebo nepřijímání, odmítání migrantů na těch vnějších hranicích Schengenu a pak v těch zemích, třeba v Německu nebo právě v České republice, to se podařilo.
0: Podařilo, ale myslím si, že ta hlavní bolest z minulosti byla nejasná zodpovědnost. To je vlastně důvod, proč v roce 2015 ten systém skolaboval, proč se ukázalo, že Dublin nefunguje, protože v situaci, kdy je stát přetížený a nezvládá objektivně, a to je mimochodem ten argument pro tu povinnou solidaritu, tak potřebuje pomoc jiných států a vznikla v mnoha případech, ve statisících případů, vlastně nejasná zodpovědnost, kdo je za toho dotyčného v tu chvíli odpovědný. Migrační pakt toto úplně eliminuje. V každém okamžiku za každého jednotlivého migranta je vždy jasně přiřazen jeden stát, který je zodpovědný za to, aby tu žádost vyřídil, případně aby vyřídil ten návrat, pokud ten nárok na azyl nemá.
1: Ministr Metnar už několikrát zmiňovaný řekl teď před několika dny, pro Česko je řešením té migrace důsledná ochrana vnějších hranic, boj proti nelegální migraci a samozřejmě efektivní návraty cizinců. To všechno v tom migračním paktu tedy je. To, co tady říká pan Metnar, že pro Česko je jako podstatné, tak to tam je.
0: Z mého pohledu to tam je. Jak říkám, myslím si, že co do tvrdosti, tak opravdu napínáme meze mezinárodního práva. V mnohem si teď Evropská unie asi uvidíme, jak to bude vypadat v praxi, ale je dost možné, že si asi nezadáme v mnohem s tvrdostí třeba administrativy Donalda Trumpa. Proto ta kritika mnoha lidskoprávních organizací, protože se úplně stírá individuální přístup, rozšiřuje se právě to detenční právo třeba i na děti. To bude zajímavé asi v evropských standardech sledovat a slyšet pak za to tu kritiku, že zavíráme do detence děti a tak dále. Takže já myslím, že tady opravdu přitvrzujeme na meze možného. Uvidíme, jestli to bude stačit. Ten systém je taky hodně postavený na důvěře a taky na tom, že když už tady ten mechanismus povinné solidarity v sobě neobsahuje povinné kvóty, což je zase ten stěžejní požadavek Česka, povinné kvóty tam prostě nejsou v žádné podobě, respektive ta povinná relokace, tak když budou pouze dobrovolné a když státy nebudou mít ochotu, tak taky se může ukázat, že to nefunguje. Uvidíme.
1: No, no ale tak ty kvóty tam tak trochu jsou, oni se přejmenovali jenom ne na tu povinnou solidaritu,
0: ale
1: solidární příspěvky.
0: To, co vadilo Česku, bylo, že nechtělo, aby bylo nuceno přijímat na své území z těch hraničních států žadatele o azyl a ne za ně zodpovědnost. To tam prostě není. Není tam žádný mechanismus, kterým by bylo možné dokonce ani v mimořádných situacích Česko donutit přijmout byť jednoho jediného žadatele o azyl z jiného státu.
1: No, ale je tam za to ta daň.
0: Ale
1: ty
0: je tam za to ta daň.
1: Migranty, ale budeš muset za to platit.
0: Přesně, a to je ten bod kritiky české vlády nebo obecně střední Evropy, protože je to stále asi politicky těžko obhajitelné, ale ta dohoda by jednoznačně nebyla možná, kdyby tam ten element nebyl. Protože to, co se teď děje, je, že se výrazně zvyšují nároky na státy na vnějších hranicích, typu Itálie, Řecko a další. Ty museli nainvestovat, musí teď plnit přísné lhůty, budou nést tu zodpovědnost, ze které se nebudou moci jen tak vyvázat. A ty pochopitelně říkali, dobře, ale tak co za to? Vy jste taky v Schengenu. Vy taky nesete výhody schengenského prostoru. Proč máme ty náklady nést? My tak se podílejte jinak. A ta dohoda tedy je, že když to nebude povinnými relokacemi, no, tak to bude finančně nebo materiálně. Co je ale něco, co sama vláda Andreje Babiše v minulosti měla ve své vyjednavací pozici a v Bruselu říkala jako možnou alternativu k povinným kvótám, že se tedy budeme podílet jinak finančně nebo materiálně a to tam tedy je.
1: A finančně nebo materiálně znamená co? Povinná sazba za hlavu.
0: Nechci úplně zabíhat do detailu, ale v jednoduchosti je tam prostě nějaký přepočet, kolik lidí by mělo být ročně tedy relokováno do těch zemí a ty státy, které nebudou chtít tedy relokovat fyzicky ty žadatele, tak budou za každého platit nějakou částku, je to v přepočtu asi 500 000 korun.
1: Na hlavu.
0: Na hlavu, za
1: půl
0: každého.
1: Korun za jednoho.
0: Je to nějaká cena, ale když to přepočítáme v těch počtech, o kterých teď předpokládáme, že by tam být měli, tak to jsou řádově miliardy. Myslím, že
1: ročně.
0: Stát
1: a to není málo,
0: vydává.
1: Ale,
0: no, tak je to částka, ale je to platba za to, že budeme mít snad, doufejme, funkční schengenský systém. Ten schengenský systém nefunguje, opakovaně kolabuje, když se pohybují nelegální migranti Evropou, tak Německo zavře hranice, pak musí i Česko, fronty na hranicích a tak dále, působí to hospodářské škody, krom toho, že to je otravné, tak já myslím, že tohle je docela přiměřená platba za to, že snad budeme mít funkční migrační a azylový systém a hlavně funkční Schengen. To je ten důvod, proč bychom o tom my jako střední Evropa měli usilovat.
1: Ty miliardy korun ročně budeme platit už od letošního roku nebo od kdy? Protože my víme, jak náročná byla vyjednávání o novém rozpočtu, je velmi kritizovaný za to, že prostě není úplně tak nízký, jak by si někteří představovali, tak bude se to tam muset máčknout?
0: Ne, zatím a v dohledné době Česko nemusí platit ani korunu, protože Česko je stále v situaci zvýšeného tlaku uprchlíků z Ukrajiny, čili je tam ta takzvaná výjimka ve velkých uvozovkách, ona to výjimka není. Je tam přepočet, který je pro Česko momentálně významně výhodný. To znamená, že se Česko vlastně nemusí vůbec nijak podílet na té solidaritě, dokud tady budou takové velké počty Ukrajinců, jako jsou nyní.
4: Což znamená, že už teď se vyjednává o tom, jestli třeba od roku 2027 bychom se neměli zapojit do toho systému.
0: Nebo... No tak uvidíme, kolik tady bude lidí a v jakém režimu bude samozřejmě.
4: Nejakou platí ta výjimka, mě zajímá.
0: No je to vždycky každý rok se rozhoduje pro ten rok, takže co rok by si Česko mělo tedy požádat nebo nepožádat. To je vlastně dohoda mezi členskými státy, kde se rozhoduje kvalifikovanou většinou. Česko řekne, my jsme v tuto chvíli pod tlakem tolika tolika osob a propočítá se, jestli se to tedy uzná tak, aby Česko nemuselo nic platit.
4: Mm-hmm. Takže letos, rok 2026 neplatíme, 2027 se ještě uvidí.
0: To se ještě uvidí, bude se zase rozhodovat na začátku nového roku, ale myslím si, že není momentálně důvod si myslet, že by Česko mělo být v jiné situaci než je teď.
4: Že bychom měli dostat další výjimku.
0: Takže bychom měli dostat další výjimku.
4: Jo. Co když ji nedostaneme?
0: No tak budeme platit, no.
4: No ale platit vláda nechce.
0: No bude muset.
4: No a dobře, ale tak co když se skutečně objeví nějaká vzpoura, tak Česko není jediné, které s tím nesouhlasí přece, no, ne, s těmi povinnými platbami. Podívej se na další státy V4.
0: Je to pravda, tak v tom případě ale Evropská unie na to má mechanismy, se kterými jsme sami souhlasili, když jsme do Evropské unie vstupovali, kterými vynucuje to, že to, na čem se dohodneme, skutečně platí a budou to státy dodržovat, tak když nebudeme platit tady, no tak nám nařídí pokuty soud někde jinde, třeba časem.
4: Ale revokovat ten pakt prostě nepůjde, kdyby se tady našla nějaká kvalifikovaná, protože znova říkám, minimálně 2, 3, možná 4 státy, možná celá V4 přeci s řadou těch opatření v migračním paktu nesouhlasí. Poláci zejména.
0: Revokovat jde samozřejmě všechno, když na to bude většina mezi členskými státy, tak Evropská komise připraví návrh, který bude něco zase upravovat a ono se to asi dost možná stane, protože se v praxi teď uvidí, jestli vše funguje jak má, je spousta věcí, u kterých už teď je kritika, že jsou možná nedotažené, že by se na nich mělo pracovat dál, takže možná nějaká revize skutečně bude, ale opravdu si myslím, že by se Česku těžko vysvětlovalo, proč by tady ten mechanismus měl jít pryč, protože na tom stojí celá ta dohoda. Jo.
4: Ty peníze prostě mají jít těm státům na vnější hranici
0: šengenského prostoru. Nejsou to peníze pro Brusel, nejsou to pozor, peníze pro migranty, jsou to peníze pro ty naše státy, naše spojence, jako
4: na
0: je
4: posílení
0: Řecko, Itálie,
4: jako té ochrany hranic,
0: které my žádáme. My ty migranty nechceme, nechte si je tam, řešte si to sami. Víme, že vás to stojí peníze, tak tady je náš solidární příspěvek podle HDP. V tom celkovém objemu je to mizivé procento.
4: A nejsou to peníze taky pro státy mimo Evropskou unii, kde by mohla vzniknout návratová centra?
0: To je úplně oddělená debata z mého pohledu. Já myslím, že se tady neustále jako zavádějícím způsobem šermuje o tom, že bychom měli řešit migraci vně Evropské unie. Ono to zní dobře, lákavě. Akorát, že to je myšlenka stará, mnohokrát vyzkoušená a nefunkční. Kdo by to teda měl být, kdo bude hostit ta migrační centra pro Evropskou unii na svém území? Ono to tak nějak nikdo moc nechce. Teď takový pokusný balónek je ta Albánie, která má dohodu s Itálií, no, ale to bylo zatím 135 lidí, jestli si dobře pamatuju to číslo, za ohromnou částku. Zatím tam chybí nějak ty nuly, aby tohle mohlo být to řešení.
4: Takže v migračním paktu nic takového není, protože já jsem zaznamenal informace o tom, že se mají vyhledávat právě místa, kde by ta návratová centra mohla být, ano, mimo Evropskou unii.
0: Evropská unie na tom pracuje, protože jí to zadali právě členské státy, které toto vnímají jako zajímavé možné preferenční řešení. V minulosti už takový pokus byl. Byl jsem na summitu v Šam a Šajchu v Egyptě, kde se chtěla tehdy střední Evropa, vlastně celá Evropa, dohodnout se státy Severní Afriky, že budou mít tato migrační centra na svém území. Ani jeden to nechtěl. Dokonce se tam dohodli, že se o tom prostě nebude vůbec bavit. Teď je tady ten jeden balónek té Albánie, ale zatím je to opravdu pokusný balónek. Uvidí se, jak to bude fungovat. Možná jich bude více. Možná v rámci přístupového procesu na západní Balkáně by tohle mohlo být něco, na čem by se mohla Evropská unie s těmi státy dohodnout, ale zatím je to spíše přání než reálný plán.
4: Já jsem zmínil to Polsko, vrátím se k němu, protože Polsko na rozdíl od Česka, kde teda v Česku ta debata byla samozřejmě velmi vzrušená roky a přišlo mi, že v těch posledních letech možná jediný, kdo obhajoval migrační pakt, byl bývalý ministr vnitra Vít Rakušan. Ale ti Poláci, ti přeci nesouhlasí s mnohem víc věcmi. Co jim přesně vadí? Protože říkají, že některé ty předpisy prostě nebudou dodržovat.
0: Já dodám ještě, když jsme zmínili Víta Rakušana, že ani on tedy s migračním paktem nakonec tu ruku nezvedl.
5: Je to užitečný, byť zdaleka ne samospásný nástroj k potírání nelegální migrace.
0: Česko se zdrželo.
4: Nikdo nesouhlasí.
0: No, nikdo nesouhlasí. Polsko je ve specifické situaci, jednak protože je samo v obtížné situaci kvůli instrumentalizaci migrace ze strany Ruska a Běloruska na polské hranici, takže argumentuje tím, že teď má trochu jiný problém, který potřebuje řešit, než je Středozemí. A taky je myslím v obtížné situaci politicky, protože ten migrační pakt de facto se dojednal za ještě předchozí vlády Práva a spravedlnosti a ta nová, stávající, už není nová, ale vláda Občanské platformy nebo Občanské koalice k tomu přišla už jako k hotovému. Takže pro ně bylo asi obtížné teď jako obhajovat vlastně kompromis někoho jiného. Takže proto si myslím, že spíš z politických důvodů atmosféra je tam velice podobná v Polsku jako u nás. Tady se velice těžko bude komukoliv obhajovat cokoliv, co v oblasti migrace vzejde z Bruselu, a stejně tak je to i v Polsku, v Maďarsku nebo na Slovensku. Prostě každý kompromis, který se tam stane, vnímáme tak trochu jako prohru a obecně, a v případě migrace to platí trojnásob.
4: A oni právě Poláci přesně upozorňují na to, že Rusko a Bělorusko by to mohlo zneužít. Ta pravidla, která si teď stanoví Brusel nebo Evropská unie, státy Evropské unie, jak by to mohli zneužít?
0: To říkají, ale já tomu popravdě řečeno nerozumím. Já si myslím, že to je spíš politický argument. Naopak řada těch expertů, nejenom z té lidskoprávní oblasti, ale obecně expertů na migraci, říkají, že migrační pakt naopak otevírá další možnosti pro ty pushbacky, pro násilné vyhánění migrantů, to, co už Polsko teď dělá, a bojí se, aby na něho nebyl příliš velký dozor, nebo aby se do toho příliš nikdo moc nemíchal, protože sami dobře vidí, že to je asi na hranici mezinárodního práva.
4: Tam se dostává, Poláci dostávají do konfliktu, že jo, přímo na hranici u toho vysokého plotu, který tam mají.
0: A dělají to, že neumožňují těm lidem o azyl požádat, rovnou je vytlačují zpátky, aby se nedostali sami pod ten migrační tlak, takže tak čtu to spíš takhle politicky.
4: A Evropská unie to teda bude nějak víc kontrolovat nebo dohlížet na to, že ty předpisy jsou splňovány v těch jednotlivých členských zemích? Ty sám říkáš, že Poláci doufají, že nebudou tak úplně pod dozorem, ale na druhou stranu přeci jenom to se musí nějak vyhodnocovat, ne?
0: Já myslím, že už teď Evropská komise tak trochu zavírá oko nad tím, co se děje v Pobaltí nebo v Polsku, ale asi je to pro ně ten citlivý bod, protože je to změna a Evropská komise musí samozřejmě dohlížet na to, že to, na čem jsme se dohodli, se skutečně dodržuje. Takže se obávají, že to možná může nějak zamíchat pořádky, ale jako nikde jsem nečetl nebo nikdo mi nevysvětlil, v čem přesně by tedy měl migrační pakt nějak oslabit pozici Polska. Naopak, já si myslím, že v mnoha směrech otevírá ruce pro ještě tvrdší postup.
4: A nejde jenom o to Polsko, ale nějaké pravidelné audity nebo kontroly nebo setkání jednotlivých členů, kteří by si vyhodnotili, všechno funguje v migračním paktu tak, jak má. Je to přeci jenom nová věc, roky se vyjednávala.
0: Já si myslím, že ta citlivá věc je spíš na tom začátku, protože

0: to bude možné ukázat. Jestli je opravdu jenom napíná a nebo jde až za, tak to ukáže soud, to nejsem schopný vyhodnotit, ale je tady množství oblastí, kde myslím zcela legitimně lidskoprávní organizace kritizují, že Evropa jde opravdu daleko. Jedna z těch věcí je to, co jsem zmiňoval na začátku, že velké části těch příchozích vůbec nebude umožněno o azyl požádat, pokud přicházejí ze země, kde mají nízkou šanci azyl získat, myslím, že méně než 20%, tak budou rovnou zařazení k návratu. No jo, jenomže takový typický příklad, homosexuál z Maroka nebo z Alžírska, bezpečná země, velmi nízká šance azyl získat, téměř nikdo z Maroka nebo z Alžírska azyl nedostane, proč taky? Ale když jste homosexuál, tak to jsou to země, kde je homosexualita trestná. Tak v tomto pohledu by měl možná mít právo na azyl, pokud mu hrozí tady újma na jeho svobodě z hlediska mezinárodního práva, ale Evropa mu neumožní tu azylovou žádost ani podat. Jeden příklad další, ta detence dětí, další je tady, velká kritika byla během vyjednávání, teď už se, možná to nakonec bude jinak, ale že to možná může vést, a teď nevím, jak je úplně české slovo, k racial profiling, protože tam na začátku ta screeningová procedura, kde každý povinně musí být podroben jednak zdravotní způsobilosti, ale hlavně test biometrických údajů, a byla tady kritika, že možná každý, kdo vypadá jako migrant a má dostatečně snědou pleť, bude nucen se tomu na ten týden podrobit. Takže to je třeba další oblast. Mm-hmm.
1: Promiň, a ty parametry, když jsi mluvil o těch 20%, nižší než 20% šance získat azyl v některé z členských zemí Evropské unie, to se bude vyhodnocovat právě podle určitých aspektů, které jsou předem dané, totiž jestli pochází třeba ze země, ve které je válečný stav a podobně.
0: Ne. Úplně slepě se Evropská unie nebo ten stát podívá na čísla té země, ze které ten člověk přichází. Takže přichází třeba z Alžírska a podíváme se. Všichni lidé z Alžírska v minulém období měli jakou úspěšnost a pokud je ta šance nízká, tak bude rovnou zařazen k tomu návratu. A zase tady kritika je, no a jak se teda ta země stane v případě, že by se tam změnila situace teda tou, která má vysokou šanci azyl získat. To je tady spousta otázek a legitimní kritiky, které zatím ty odpovědi nejsou.
1: Vrátím se ještě na závěr k tomu solidárnímu rozdělování příspěvku, respektive placení příspěvku. Co si myslíš, že Česko musí udělat pro to, aby nic takového neplatilo? Pokud se teda k tomu vláda připojovat nechce.
0: Ty výjimky jsou dány v té legislativě. Ty nejsou na dohodě aktuální členských zemí, ty tam prostě objektivně jsou. Je tam prostě ten přepočet, doslova ten vzoreček, jakým způsobem se to bude počítat. Otázka je spíš, jaká bude situace Česka v tom příštím roce. Je to trochu i na nás. Je tady nějaká debata o prodlužování té dočasné ochrany a tak dále. Tak asi určitě debaty běží, předpokládám, mezi členskými státy, jak bude vypadat příští rok, ale tohle není něco na libovůli nějakého úředníka, třeba pokud to tak vyznělo. To je něco, co má ráno jasná pravidla a záleží prostě, v jaké situaci Česko bude.
1: A tam je stanovený určitý počet ukrajinských uprchlíků v té dané zemi v přepočtu třeba na místní obyvatele, na základě kterého se Evropská komise rozhodne, vy už nespadáte do těch povinných plateb.
0: Ne, tam není ani slovo ukrajinský, tam jde o zhodnocení, jestli ta země, na každý stát se Evropská komise podívá, jestli je stát, který potřebuje pomoc, protože pod migračním tlakem, a nebo naopak má volné kapacity a mohl by pomoct.
1: A jsou na to nějaká přesná pravidla?
0: A jsou na to přesná pravidla. A mimochodem, to je možná taky dobré zdůraznit, pokud by třeba byla nějaká další vlna uprchlíků z Ukrajiny, což se může klidně nikomu to nepřeju, ale stát, kdyby se bezpečnostní situace na Ukrajině zhoršila, kdyby třeba Rusko nějak dramaticky začalo posouvat front směrem k našim hranicím. No a v tom případě se Česko může přesunout na tu stranu státu, které naopak potřebují pomoc od ostatních zemí. Takže myslím si, že ta představa, že se nás migrace netýká, že to je problém pouze zemí kolem Středozemního moře, to je bláhová. Naopak máme tady dost dobrý důvod být těmi zastánci toho, abychom tady měli ten společný solidární přístup, protože taky se může stát, že my budeme na té straně, která bude potřebovat pomoc.
1: Tak jo, tak díky, že jsi přišel a že jsi osvětlil mnohé možná nejasné věci.
0: Snad osvětlil, děkuju za pozvání.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska kolega Viktor Daněk, náš analytik evropských záležitostí, který se vrátil do Českého rozhlasu. Rádi ho u nás zase máme a určitě se s ním zase brzy uvidíme a taky uslyšíme. Půlka června, no kdo by to byl řekl, letos už jsme vydali přes 100 epizod a další víc než stovka nás ještě čeká. Díky, že jste s námi. Naslyšenou zítra.
2: Pracovat ve volném čase a zadarmo. I s takto nevěřícnými reakcemi se občas setkávají lidé, kteří se věnují dobrovolnictví. Jak je to ale může posunout v pracovní kariéře? A umíme v Česku dobrovolnickou práci náležitě ocenit? Tomu se bude věnovat pořad Reparát ve vysílání Plusu v pondělí po 14:30 nebo na webu plus.rozhlas.cz

0: aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
1: Přeji klidné dopoledne, je 10:30.
2: Český rozhlas Plus.
1: Spojené státy a Írán se dohodly na podmínkách mírové smlouvy. Na sociální síti Truth Social to potvrdil americký prezident Donald Trump a později taky zástupci Íránu. Podle premiéra Pákistánu, který vyjednávání zprostředkovává, by obě strany měly dohodu podepsat v pátek ve Švýcarsku. Podle Trumpa se pak otevře Hormuzský průliv a okamžitě skončí americká námořní blokáda. Zaměstnanci odboru pro lidská práva a ochranu menšin úřadu vlády budou odpoledne jednat s ministrem kultury Otto Klempířem z motoristů. Schůzky se zúčastní i vedoucí úřadu vlády Tinde Bárta. Řešit budou například přesun útvaru národnostních menšin pod ministerstvo kultury. Další agendy dnes už zaniklého odboru si mezi sebe rozdělí i ministerstvo práce a sociálních věcí nebo ministerstvo spravedlnosti. V Lucemburku dnes začnou první jednání o vstupu Ukrajiny a Moldavska do Evropské unie. Ministři členských států a obou kandidátských zemí budou řešit hlavně to, jak jsou Ukrajina a Moldavsko připravené sladit své zákony, fungování institucí a ochranu základních práv s pravidly Evropské unie. Česko bude na jednání zastupovat ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. V Chorvatsku pokračuje pátrání po Čechovi, kterého záchranáři pohřešují po srážce katamaránu s plachetnicí. Při ní včera nedaleko města Split zemřeli nejméně 3 Češi, 4 pak lékaři převezli do nemocnice. Premiér Andrej Babiš z ANO vyjádřil soustrast rodinám obětí nehody. Na síti X napsal, že mu chorvatský premiér slíbil její důsledné vyšetření. Univerzita v Hradci Králové dnes otevřela nový program celoživotního vzdělávání. Kdokoliv od 15 let si v něm může zapsat vybrané vysokoškolské předměty a studovat je přímo s řádnými studenty. Po jejich absolvování získají účastníci kurzu takzvaný mikrocertifikát, který platí v celé Evropské unii a poslouží jako doklad pro zaměstnavatele nebo při budoucím řádném studiu. Na všech 4 fakultách je v nabídce přes 40 kurzů. Ceny se většinou pohybují mezi 2 a 5 000 korunami. Online přihlášky přijímá škola do poloviny srpna. Během týdne se bude v Česku postupně oteplovat, vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. V pátek a o víkendu přesáhnou teploty i 30 stupňů Celsia. Hlavně ve větších městech meteorologové očekávají taky tropické noci, během kterých neklesne teplota pod 20 stupňů. V neděli by pak mohlo přibývat oblačnosti s přeháňkami a někde i s bouřkami. Teď informace pro řidiče. Dálnice D1 z Ostravy do Brna je za sjezdem na Studénku neprůjezdná. Na 330. kilometru zasahují uvážné nehody. Policie odklání dopravu na kilometru 342 na Bílovec. Na D1 z Brna do Prahy zpomalte za sjezdem na Trhový Štěpánov. Na 56. kilometru se zastavuje kolona, pokračuje až na 47., kde stále likvidují následky nehody 3 kamionů. Zdržení je více než hodinu. A v Praze v ulici Pod Krejcem Markem se popojíždí před ohradou, zdržení asi 15 minut a Věčné se jede pomaleji před náměstím IP Pavlova. Přejeme šťastnou cestu. A zatímco teď je místy ještě polojasno, přes den bude oblačno na severovýchodě s ojedinělými přeháňkami a s teplotami od 17 do 21 na jižní Moravě až do 23 stupňů. K večeru má oblačnosti i srážek ubývat. Tolik zprávy a teď už je tu Barbora Tachecí a Osobnost Plus.
3: Prohráváme příliš mnoho bitev, protože přejímáme jazyk progresivní i populistické levice a pak se snažíme vyvrátit její závěry. To je chyba a před prohraný boj. Neplatí jen money matters, ale i language matters. Tedy nezáleží jenom na penězích, ale taky na jazyku. Vzkázal ex-premiér Mirek Topolánek ODSce ještě před její sobotní ideovou konferencí. Byl vyslyšen, začíná Osobnost Plus. Mým hostem je podcaster Bohumil Pečinka. Vítejte, dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
2: Osobnost Plus.
3: Yeah. Platí podle vás ta Topolánkova teze, totiž že jazyk vyhrává či prohrává volby?
4: No tak to platí obecně. On kdysi o tom napsal krásné eseje George Orwell a Topolánek se jim nechal tak trochu inspirovat, napsal moc pěknou esej na to téma na portál info.cz a on má takové zvláštní postavení v té ODS, protože 12 let už není členem, ale poté, co se stal něčím jako podcasterem, influencerem ve veřejném prostoru, neustále funguje, působí, tak se stal takovým zvláštním ideovým majákem té ODSky. Ale... každý člen ODS jim žije, čte ho, reflektuje ho nějak a on, i když je zvnějšku působí, tak má větší možná vliv, než většina vedení ODS na tu stranu.
3: Ale tušíte, čím to je? Totiž já mám pocit, že to je primárně proto, že on je hyperkritický, ale zároveň znejčiší jakoby každým slovem, že tu partaj má rád.
4: A to je ten důvod, proč některé, já jsem byl na té sobotní ideové konferenci a to je důvod, proč některá tam místní sdružení uvažují o tom, že by mu nabídli znovu vstup. Nevím, jak se to, jak na to budou reagovat to vedení té strany, ale teda musím říct, že je málo lidí, kteří dokážou ve veřejném prostoru sformulovat nějakou myšlenku a on to dokáže pro tu stranu nebo pro ten směr, který ta strana představuje, sformulovat velmi dobře a ti členové nebo ti funkcionáři to velmi dobře chápou a je to zajímavé. On nebyl pozván vůbec na tu davou konferenci, ale byl tam nějak přítomen a ovlivňovali.
3: Duch Mirka Topolánka se vznášel mezi židlemi. Nicméně, když porovnáte jakoby jeho energii, s čím chodí do věcí a energii, byť se snaží třeba pana Kupky, tak z toho vychází co?
4: No tak ty energie jsou podobné. Ten Kupka je taky velmi energický. Je to člověk jiného typu, jiné orientace, dejme tomu, ale já bych to řekl jinak. Jestli Mirek Topolánek je po prodělaných operacích a chemoterapii, která dopadla úspěšně, takhle aktivní, tak
3: by toho měla využít.
4: Je to příkladem teda tak trochu pro všechny ostatní, kteří si něčím takovým projdou. Jo? Čili není to jako úzce politická věc a on je příkladem toho, že co říká řada lékařů, že 50% vyléčení je hlava a nějaké vnitřní naladění.
3: Podle Vojtěcha Kristena právě ze zmíněného portálu info.cz ideová konference ODS ukázala mimo jiné to, že politická pravice není mrtvá, byť se tak na čas zdálo. Není to příliš velký optimismus?
4: No tak...
3: Nebo vám to taky ta konference řekla tohle?
4: Podívejte, ta Petr Fiala, který vedl tu ODSku, tak ji v posledních 5 letech řekněme, polorozpustil ve Spolu. I když byl politolog, tak by nebyl schopen dát nějaké konkrétní ukotvení a ta strana znovu se začíná definovat, znovu se začíná hledat. Jedna z těch komisí, které tam byly a se snažila například vytvořit kodex člena ODS, který by říkal, kdo jsme, kam směřujeme. Ta ideová konference odstartovala proces, který má být ukončen někdy na jaře 2027 vytvořením nového programu. Tak to byla taková...
3: Takže jako... z vašeho pohledu je to předěl, ta konference, pro ODSku?
4: No mohl by být, kdyby se toho opravdu jako chytili ti správní lidé a dělali to správně.
3: Našel nebo slyšel jste tam doopravdy nějakou novou ideu, když je to ideová konference, anebo jsou to stará zlatá pravidla a teze, které prostě známe, jen je nikdo nebyl schopen plnit?
4: Tam je ta věc, že té straně je 35 let a teď tam vstupuje do té strany třetí generace už lidí A vždycky s nástupem nové generace chce to trochu skloubit a novelizovat ten program. Přizpůsobit ho novým podmínkám, novým a hlavně problémům té doby. A já myslím, že tam je strašně silná skupina lidí, dvacátníků a třicátníků, kteří chtějí a hlásí se o větší podíl na moci. Já jsem ten generační konflikt dřív v těch stranách tak jako nevnímal, ale teď ho vnímám i v jiných stranách docela silně a v té ODS taky. A je tam takový jako vlastně skrytý vespod boj dvacátníků a třicátníků proti těm starším.
3: No dobře, ale čím se liší ty dva směry?
4: Jo. Ty dva směry se liší tím, že nejsou tak zaseklí ti mladší v těch, dejme tomu, kulturních otázkách, nebo v těch morálně kulturních otázkách a chtějí tu stranu otevřít prostě novým vrstvám. Podívejte, tam téma samo, jestliže průměr věkový v té straně je 55 let, tak to už jako vypovídá, že jejich prvním krokem je tu stranu úplně otevřít a udělat z ní, dejme tomu, věkově průměrnou stranu v české populaci.
3: Já vím, třeba. Ale jenom si představme, že ODSku vzali do rukou tihle třicátníci, řekněme.
4: Ano, ano.
3: Tak čím by se lišila od té Fialovy a Kupkovy?
4: No to si musí ještě vybojovat, jo, a tam vznikla taková věc té ODS, že oni vůbec nereflektovali tu svou volební porážku. Ta vedení Petra Fialy neudělalo řádnou analýzu, kde by řeklo, kde jsme udělali chyby, nebo to následující vedení, že se nedokázalo zatím ještě pořádně odříznout od té porážky, protože byla to porážka. Petr Fiala, souvisí to taky s Petrem Fialou, který se rozhodl, že z politiky neodejde a že tam nějak jako zůstane, což komplikuje předsedovi Kupkovi situaci, protože tam nějaké skryté dvoupředsednictví. Takže Petr Fiala kudy chodí, tak tudy říká, že vlastně všichni mu říkají, že ta vláda byla velmi úspěšná a že jenom energetická krize a další věci způsobily, že ty volby prohrála, ale ty volby ta ODSka, nebo to spolu prohrálo z daleko jiných důvodů, hlavně z důvodu toho, že nebyli schopni sformulovat, provádět určitý ekonomický program, sformulovat ho, že nebyli schopni oslovit jiné vrstvy a tak dále a tak dále. Čili je to všechno složitější a oni se musí vypořádat především s tím, že tahle ta generace jako padesátníků, šedesátníků, která už vládla v tom předchozím období, jako si myslí, že všechno bylo v pořádku a že stačí jenom vzít si nějaké nové logo a pokračovat.
3: Myslíte si, že ta snaha Petra Fialy neustále, jakoby, já nevím, jak bych to řekla, říkat moudra směrem do té strany, takže komplikuje té partii jako takové život, protože přináší to, nic se neděje, jsme výborní, zatímco ta druhá část se chce nějak měnit?
4: No především to brání říct, v čem byla příčina volební porážky a co chceme dělat jinak. Je tam snaha odříznout se od té minulosti, ale to nemůžete udělat bez toho, ani by se kriticky vyjádřili k tomu předchozímu období. A tady se oni tam konstruují nějaký program, který bude třeba zajímavý časem, ale když tam není to vymezení vůči té minulosti, tak to ta veřejnost ani jako nepochopí pořádně.
3: Dalibor Balšínek napsal před několika dny na Echo, že ODS ztrácí pozici lídra opozice, kterou Martin Kupka nejenže neupevnil, ale naopak ji oslabil a roli hlavní tváře opozičního bloku tak přebírají starostové. Z vašeho pohledu Martin Kupka se tedy osvědčuje nebo ne?
4: Tak je tam 3 měsíce, má mimořádně složitou situaci, že on je založením teda velký slušňák a Mirek Topolánek by rozhodně k Petru Fialovi a k tomu, co vytváří uvnitř té strany, neměl takhle zhovývavý vztah. Tak to je první věc, kterou má jako balvan. Druhá věc, no já si nemyslím, že ten stan nějak, ten v těch průzkumech samozřejmě může občas nějak přeskočit tu ODSku, ale tady se jedná o to, kdo bude mluvčím té pravice a hlavní stranou napravo, a ta centrála stanu se posunula tak doleva v posledních letech a hlavně po volbách, že si nedovedu představit, že by dlouhodobě byla nějakým vůdcem té opozice.
3: No, vy si to nedovedete představit, ale někdo to bere jako hotovou věc. Jo? Tak já se jenom ptám, jestli si myslíte, že Martin Kupka v čele ODS, tak řekněme pro tuhle chvíli, udrží nějaké opoziční lídrovství?
4: Co mám na to říct?
3: Co čekáte?
4: Je tam tři měsíce a drží to jako ve svých rukou. Nutno říct, že teda ten jeho mandát nebyl nejsilnější, že dostal 62% a že by na kongresu před třemi měsíci a že by to mělo být pro něj varování. A že by některé věci měl dělat silněji, ale já zase mu nemůžu tady z pozice novináře radit, jenom můžu říkat, že určité věci mají své důsledky. Jinak, důležité je říct, že strany vznikají a nezanikají, hlavně zanikají také proto, že se najde lepší alternativa. Voliči ČSSD a část KSČM našla lepší alternativu v hnutí ANO. Jejich voliči zjistili, že lépe budou hájit právě jejich zájmy. ODS to měla lehčí v tom, že vznikly tady alternativy jako Trikolora, jako Motoristé nebo Naše Česko, ale to byly strany, které si vetknuly před tu závorku, že budou především koaličními partnery Andreje Babiše. A tím ztratili hned na začátku velkou část toho svého potenciálu. Takže ta ODS má teď nějaký jako prostor, čas nějak se resuscitovat a bude to záležet na nich, jo? Jak s tím časem a prostorem se vypořádají.
3: Jasně, já už vás nechci trápit, mě jenom pobavilo.
4: Nechtějím osud sociální demokracie výstrahu.
3: Jasně, mě jenom pobavilo, jak jste říkal, nemůžu žádným politikům radit, když celý život neděláte nic jiného, než radíme politikům. Ale pojďme
4: dělám názorovou žurnalistiku, ale to neznamená, že bych jim měl detailně říkat, co mají nebo nemají dělat. Jo.
3: Já myslím, ale to snad po vás nikdo nechtěl. No. Jenom jestli má...
4: Dobře.
3: Nechme toho. A teď pojďme na ten hit posledních dnů a týdnů. A to je ta novela zákona střetu zájmů, kterou chystá stávající Babiš vláda prostě s důsledkem, že Andrej Babiš bude moci, respektive jeho firmy, pobírat dotace a žádný střet zájmů prostě detekován nebude tímto zákonem. Je to dobrá změna?
4: No tak není to posledních týdnů, ale minulé úterý s tím přišla čtveřice zákonodárců s jako poslaneckým návrhem na to, že je to tak strašně významná novela zákona o střetu zájmu a že to bude jenom poslanecký návrh, čili neprojde to tím připomínkovým řízením, ale jde to do toho zrychleného řízení. Už to je samo o sobě jako alarmující. Aby jako posluchači slyšeli, možná by měli vědět, jako co je podstata toho zákona. Kdybych to měl zhrnout neprávnicky, tak bych řekl, že čtveřice zákonodárců v čele s Filipem Turkem, paní poslankyní Pošarovou z SPD a kroměřížským poslancem za ANO, pomožte mě.
3: No, to byste stínový, chtěl moc
4: stínový minister spravedlnosti, teď mě to jméno vypadlo.
3: Vondráček.
4: Předložili tady tenhle ten zákon. Jehož podstata je, že vlastně střet zájmu pro špičkového politiky se natolik rozmazává, že Andrej Babiš dostává vlastně takovou amnestii. Teď to neříkám na všechny své podnikatelské aktivity, teď to říkám obecně, ne v právnické terminologii. Takže hlavní teze je, že pobírat dotace nemůže pouze minister, který stojí v čele ministerstva. Takže minister zemědělství nemůže pobírat dotace na ministerstvu zemědělství, ale na ministerstvu průmyslu a práce a sociálních věcí už může. Jeho firmy soukromé. Takže to je první takovej jako hlavní. Potom druhá věc je, že ve střetu zájmu není jak dosud ovládající osoba nějaké firmy, ale skutečný vlastník, čili když se to strčí do nějakých fondů, tak tam ten skutečný vlastník je vlastně ten fond. Tak z toho jako úplně jasně vyplývá, že a pak je tam ještě jeden paradox toho, že podle kompetenčního zákona Andrej Babiš nestojí v čele ministerstva, ale v čele úřadu vlády a respektive v čele úřadu vlády stojí paní Tinde Barta, takže on může ze všech ministerstev jeho firmy brát dotace.
3: Tak, to jsem právě chtěla říct, ono teď nesejde, teď mi nesejde na těch detailech, ale jenom mi sejde na té celkové myšlence. A to je ta, že tento návrh novely, abych tak řekla, zákona o střetu zájmů, prakticky vyvádí Andreje Babiše a Agrofert z toho dosavadního jakoby zákazu souběhu podnikání a rozhodování. Tak. A to je to zásadní. A teď se vás ptám, když se to dá dohromady?
4: A ještě v důvodové zprávě je odvolávka na Rakousko a rakouský příklad, přestože rakouský kancléř má zákaz brát dotace od státních firem a účastnit se veřejných zakázek. Jo. Takže je to úplně zmatená norma, která vlastně šitá na míru jednoho politika.
3: Ale třeba je schválně zmatená, že se v ní prostě nikdo nevyzná, ale všichni jako budou vědět, že Andrej Babiš může podnikat a brát dotace?
4: Ona je zmatená, aby mě někdo nechytl za slovo. Z právního hlediska práva je velmi konkrétní a některé obecné formulace té nynější verze toho zákona o střetu zájmu ta konkretizuje. Ale konkretizuje ve prospěch jedné osoby. V tomhle to je mi, aby mě někdo nechytl za slovo.
3: Tak to jste nakousl argumentaci tvůrců nebo navrhovatelů této novely, kde tuším, že pan Vondráček se hájil tím, že chce stabilizovat a zpřehlednit právní řád a hnutí ANO vůbec říká, že ta současná úprava je podle nich nejasná a příliš široká. Jsou tohle všechno možné důvody, anebo se tomu usmíváte a pokládáte je za falešné?
4: No, je to pokus amnestovat všechny podnikatelské aktivity z minulosti, současnosti i budoucnosti dnešního premiéra. Jinak bych to nevysvětlil v jedné větě.
3: Jasně, ale to znamená, dáváte zapravdu třeba Ivanu Bartošovi, který pravil na dané téma, že právní stát se otřásá v základech. Je to opravdu takový zásah do českého právního řádu, že se vám ježí vlasy?
4: No, právní stát se neotřásá v základech. Oni nějak jako definují, co je a co není střet zájmu v tom budoucím českém právu a definují to tak, že pro politiky, a definují to tak, že z toho jako toho hlavního člověka, který je ve střetu zájmu v české politice, úplně vyčleňují. A takže vy, jak jistě víte, Němci si v určité době velmi dbali na to, aby i ty nejhorší jejich úmysly byly kryty zákonem. To se neotřásá právní řád. Tady se akorát vymazává pojem střetu zájmu z politického života a bude to mít obrovské důsledky pro celou společnost, protože když něco může premiér, když premiér může brát dotace a účastnit se veřejných zakázek ve všech oblastech života, včetně veřejných peněz z zdravotních pojišťoven, no tak střet zájmu, jestliže neplatí pro toho nejvyššího, tak neplatí ani pro nikoho v té společnosti. Jo. To bude mít obrovské důsledky, ale nejsou to důsledky jako právní, ale jsou to důsledky jako, dejme to, morálně etický.
3: Když k tomuhle návrhu přičteme ten návrh, že nižší stupeň soudu by ano. už nemusel přebírat doporučení toho vyššího typu soudu. Jen připomenu, tady ten poslední případ byl, kdy soudce Schott byl velmi já nevím, jak bych to říct.
4: Ne,
3: byl, počkej.
4: No, ano, pardon.
3: Byl velmi nenaložen z toho, že musí převzít doporučení vyššího soudu, pokud šlo o
4: kauzu
3: Čapí hnízdo. Tak je to. Najednou tady máme dva návrhy zákonů, z nich jeden jakoby chrání Andreje Babiše ve výkonu funkce před ty dotace a druhý chrání případně Andreje Babiše a už to s politikou jakoby nemá nic společného.
4: No, já říkám, jeden mu dává amnestii, jeden zákon a druhý mu dává milost v jeho trestně právní ano, kauze. Jo? Ano. Takhle jako zase neprávnicky řečeno. No, to si musí hold ta současná vládní koalice přebrat, uvědomit. Já myslím, že tím ti poslanci, kteří to předkládají, úplně ztratili sebeúctu, protože musí vědět všechny tyhle věci, o kterých se bavíme a musí vědět, jaký to bude mít na společnost dopad. A nelze pak starostu malého města za něco popotahovat, když premiér dělá něco jiného, jestli mě rozumíte. Jo? To, tady se můžou, pokud tenhle ten zákon o střetu zájmů takhle projde, tak se můžou rozjet obrovský jako procesy i na nižších úrovních jo, toho té státní správy a samosprávy.
3: Které budou jakoby vyviňovat lidi, myslíte?
4: No určitě. Tak tam je jedna formulace, že neoprávněně získané dotace dodnes je to tak, že se mohly vymáhat, že stát mohl vymáhat 10 let, a teď už jenom 4 roky, což jasně. kopíruje funkční období vlády. Takže už tímhletím rozhodnutím potenciálně ztrácí desítky, možná stovky milionů korun na vymáhání dotací.
3: Ale teď mi řekněte, i v momentu, kdy soudím většina voličstva Andreje Babiše, vlastně nebude to nějak zrušovat tenhle souběh těch zamýšlených novel zákonů. Tak prostě se všichni smiřme s tím, že to tak bude hotovo. Je to tak.
4: Je to možno, není to jenom český trend, je to trend, řekl bych, celosvětový, že dochází k ta politická moc začíná mít autoritativnější podobu a to, co si dovolili politici před 20-30 lety v celém světě, tak si nemohli dovolit to, co si nemohli dovolit před 30 lety, si mohou dovolit dnes. Je to nějaký obecnější trend. Pionýrem v tomhle trendu od roku 2010 bylo Maďarsko. Teď tam vidíme takový jako proces od Orbánovštění, což znamená, tam nedošlo k změně vlády, ale k změně režimu, nebo pokouší se o změnu režimu, nevím, jak to dopadne. A my jedeme jako v té trajektorii úplně opačným směrem. No. Tak jestli budeme po pár letech taky bourat ten režim, jak se dneska bourá v Maďarsku, tak uvidíme. Je to ale škoda, mohli jsme se z toho prostě poučit, že tyhle ty normy vedou k tomu, že ten stát vede k stále větší a větší oligarchizaci, že nejdůležitější zakázky a zákony o tom rozhoduje malá skupina nejbohatších lidí navázaná na politickou moc. Jestli takový systém chceme, tak ho budeme mít. Mně se tenhle systém prostě nelíbí, myslím, že je prostě v rozporu s celou tou porevoluční historií a bude to prostě politický střet a teď jde o to, jak ty strany v opozici a jinde, jak ta společnost hlavně to dokáže
3: skousnout,
4: reagovat na to.
3: Máte 15 vteřin a řekněte mi, co si myslíte, že z téhle vládě povedlo?
4: Je to strašně brzo, jo? Je to 6 měsíců, je strašně brzo. mají nějaké představy a říkají něco o penzijní reformě. Neviděl jsem ještě jako detaily. Dejme jim čas v téhle věci.
3: Podcaster Bohumil Pečinka, který dává čas této vládě, byl mým dnešním hostem. Děkuji vám moc.
4: Taky děkuji, naschledanou.
3: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
1: Je 11 hodin.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: V Chorvatsku našli tělo čtvrté oběti kolize plachetnice s českou posádkou s katamaránem. Izrael není podle ministra národní bezpečnosti vázaný dohodou mezi Spojenými státy a Íránem. Své jednotky z Libanonu nestáhne. Podání omamné látky do pití může být trestné. Návrh koaličních poslanců projedná vláda. Pěkné dopoledne u Zpráv Plusu přeje Monika Vrchotová. Chorvatští policejní potapěči našli čtvrtou oběť z plachetnice s českou posádkou, která se v neděli srazila s katamaránem. Loď se potopila do 50-metrové hloubky mezi ostrovy Brač a Šolta. Nález těla potvrdil chorvatské televizi N1 šéf přístavu ve Splitu Željko Kuštera. Čtyři další Češi, kteří byli na palubě plachetnice, vyvázli z kolize s linkovým katamaránem se zraněními. Jejich stav není vážný. Izrael se z Libanonu nestáhne ani po podepsání příměří mezi Spojenými státy a Íránem, informoval o tom izraelský ministr obrany Izrael Katz. Při případném útoku Íránu na Izrael kvůli událostem v Libanonu bude podle Katze země protiútočit. To, že Izrael není americko-íránskou dohodou vázaný, uvedl i izraelský ministr národní bezpečnosti Itamar Ben-Gvir. Podle nepotvrzených informací má memorandum o porozumění zahrnovat i ukončení bojů v Libanonu.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Ve francouzském Evianu začíná summit G7. Lídři 7 největších ekonomik světa tam budou řešit války na Ukrajině a na Blízkém východě. Jednat budou taky třeba o clech. Na bezpečnost summitu dohlíží na 16 000 policistů, vojáků i hasičů.
5: Před zahájením summitu se střetli policisté a demonstranti ve švýcarské Ženevě nedaleko Evianu. Výtržníci v černých šatech a se zahalenými obličeji zapalovali auta a rozbili několik výloh. Podle deníku Le Figaro budou státníci jednat o možném zapojení mezinárodní koalice do odminování Hormuzského průlivu. Francie, Velká Británie a Německo chtějí zároveň přesvědčit amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby podpořil okamžitý klid zbraní mezi Ruskem a Ukrajinou. Francouzský prezident Emmanuel Macron pozval Trumpa na závěr summitu na večeři na zámek ve Versailles, aby zabránil jeho dřívejšímu odjezdu, podobně jako to udělal při summitu G7 v Kanadě. Z Francie Martin Balucha, Český rozhlas.
1: Vhození omamné látky do pití by mohlo být trestné. Návrh koaličních poslanců by měla projednat vláda, která se právě teď schází. Za takzvaný drink spiking by nově hrozil minimálně rok za mřížemi. Podle průzkumu organizace Beat Sexism se s takovým jednáním setkala třetina mladých. Oběťmi byly v naprosté většině ženy. Jak to vypadá na silnicích? Na dálnici D1 z Brna do Prahy zpomalte za sjezdem na loket. Na 60. kilometru se zastavuje a kolona pokračuje až na 47. kilometr. Tam stále likvidují následky nehody 3 kamionů. Zdržení je více než hodinu. Osobním autem můžete sjíždět na loket a pokračovat přes Čechtice a Vlašim. D1 ještě jednou, tentokrát z Ostravy do Brna. Pozor za sjezdem na Studénku. Na 330. kilometru zasahují záchranáři v pravém pruhu a tvoří se kolona. V Praze na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most počítejte se silnějším provozem už z východní části okruhu od Hradecké D11 až za Europark. V Lipské směrem z Prahy se krátce zdržíte před omezením u letiště. V ulici pod Krejcárkem se táhne kolona před ohradou a plný je Nuselský most před Legerovou a také Vilznova před muzeem. Šťastnou cestu! Dnes se čeká kupovitá, na severu převážně velká oblačnost a na severovýchodě lokální přehánky a teploty do 21 na jižní Moravě až do 23 stupňů. A teď už bruselské chlebíčky.
6: We say Europe, China is our partner. our systemic rival and our potential enemy. That's a lot. Maybe we should choose. If you would come live to the house next door to me, you would ring the door and you say, I'm your new neighbor, I want to be your friend, your partner, your systemic rival and your potential enemy, I would call the police.
2: Tady jsou bruselské chlebíčky. Váš průvodce zákulisím politiky v Evropské unii.
7: Do Bruselu tento týden zamíří lídři států Evropské unie. Na posledním summitu Evropské rady před letní přestávkou mají řešit víceletý rozpočet, aktuální geopolitické napětí i nerovnováhy ve světové ekonomice. Za posledním zmíněným se skrývá hlavně houstnoucí napětí mezi Evropskou unií a Čínou a obří obchodní deficit, který Evropa vůči této asijské ekonomice má. Je Brusel připravený vůči Pekingu rázně přitvrdit? Proč se významně neposouvá vyjednávání nového víceletého rozpočtu? A bude Česko blokovat závěry vyzývající k sankcím proti extremistickému ministrovi izraelské vlády? O tom budou tyto bruselské chlebíčky. Já jsem Zdeňka Trachtová, zdravím vás z Bruselu a témata nadcházejícího summitu Evropské rady dnes proberu s ředitelem Institutu Europeum Martinem Vokálkem. Zdravím tě.
8: Ahoj Zdeňko a moc díky za pozvání.
7: Martine, podle mých informací mají být ty vztahy s Čínou jedním z nejzásadnějších témat summitu. Přesto Čína v tom neveřejném návrhu závěrů summitu, tak jak jsou teď před víkendem, není ani slovem zmíněna. Místo toho v tom textu čtu o globálních ekonomických výzvách a obchodních nerovnováhách. Tak proč podle tebe Evropská rada ten problém jednoznačně nepojmenuje?
8: Tak je to takový určitý možná politický alibismus na té evropské straně, kdy se Evropská unie snaží pojmenovávat názvy států pouze ty největší vyzývatele a problémové státy. I třeba v případě Ruska trvalo velmi dlouho, než jsme Rusko označili za agresora a než jsme se k tomu postavili skutečně tak, jak to je. A co se týká právě Číny, tak za těmi různými pomůckami typu posílení konkurenceschopnosti, posílení a zlepšení dodavatelských řetězců a tak podobně, tak zhruba v 90% případů všichni vědí, že se zatím skrývá Čína a určitá rivalita s Čínou, ale prostě do těch závěrů se to nedostává možná z nějakého opatrnostního pohledu, z toho důvodu, že vlastně se možná bojíme nějakým způsobem rozpoutat nějaký zase větší obchodní konflikt s Čínou, anebo možná i právě z toho důvodu nějaké té běžné praxe. Každopádně ne vždycky se to v současné době může týkat jenom Číny, protože aktuálně třeba vidíme, že máme poměrně zásadní a hluboké obchodní spory třeba i se Spojenými státy americkými, kde prezident Donald Trump se neštítí použít řadu tarifních a jiných překážek, ale každopádně konkurenceschopnost, dodavatelské řetězce, závislost na surovinách a jejich zpracování, tak to jsou všechno témata, která právě se jakoby nepřímo týkají Číny.
7: Říkáš, že u Ruska to také trvalo dlouho, než ho začala Evropská rada v těch závěrech jednoznačně jmenovat a ukazovat na něj prstem. Čili Čína stále je spíš v té kategorii konkurent a rival, než v kategorii nepřítel.
8: Tam spíš podle mě je poměrně vhodné takovéto označení, které se využívá na evropské půdě, kdy v podstatě se říká, že Čína je jak partner, tak konkurent, tak rival. Co se týče toho partnerství, tak tam právě Čína je samozřejmě naším partnerem pro řadu našich biznisů a různých jako podnikatelských firm a dalších zástupců, nebo může být partnerem i třeba v zelené agendě, protože co se týče dekarbonizace, tak tam velká část našich dekarbonizačních snah stále závisí na spolupráci s Čínou a na druhou stranu Čína je poměrně aktivní v dekarbonizaci na svém vlastním území a v různých technologiích a dalších aspektech. Co se týče té konkurence, tak tam je to naprosto zřejmé. Tam právě Čína je velkým konkurentem v těch ekonomických odvětvích, masivně dotuje svůj průmysl, zaplavuje často Evropu levnými prostředky a elektromobily nebo například levným zbožím jako takovým a snaží se bránit ty své obchodní zájmy a posouvat ty své obchodní zájmy často nekalými praktikami a tam vzniká ta obchodní konkurence. No v neposlední řadě je Čína stále brána i jako rival, primárně z pohledu nějaké ideologie, ale i geopolitiky, kdy vlastně se jedná o takový střed demokracie a diktatury, jedná se o střed vlastně toho nedemokratického režimu, ale i těch zájmů jako takových, kdy prostě Čína má obrovský zájem na tom, aby právě se změnilo svým způsobem trošku světové uspořádání, aby se ta osa toho, té dominance na tom světovém uspořádání pohla blíže k té Číně, aby byla minimálně jednou z těch hlavních mocností a využívá k tomu právě do velké míry i ty svoje ekonomické prostředky. Takže taková ta určitá rivalita tam v neposlední řadě je. A možná, co je důležité i zmínit, je právě ten vztah Číny k Rusku, protože ten právě je poměrně problematický. problematický a je to i velmi komplikované pro Evropskou unii jako takovou, protože Rusko, které vede dlouho agresivní válku proti Ukrajině, by takovou válku v takových ohledech nemohlo vést bez Číny a Čína se tam snaží hrát takového nevinného prostředníka, ale spíše využívá takové té situace, když se dva perou, tak třetí se směje a Čína se směje poměrně dostatečně.
7: On poměrně natvrdo to před pár dny na jedné konferenci tady v Bruselu pojmenoval belgický premiér Bart de Wever. On obvinil Čínu, ale taky Spojené státy z používání ekonomických zbraní k ovládnutí světa prostřednictvím ekonomického zastrašování, nadměrného dotování a protekcionismu. A taky se pozastavil nad tím, že vlastně Čína není zmíněná v tom návrhu závěru Evropské rady a řekl, že zkrátka Evropa se bojí jmenovat tu Čínu. Bojí se, netroufá si to udělat. Myslíš si, že toto je převládající postoj unijních lídrů, anebo je v tom Bart de Wever takový nejodvážnější?
8: Určitě nejodvážnější, abych s ním asi úplně nesouhlasil, že Čína má absolutní vůli na tom ovládnout celý svět a zneužít vlastně celý svět k tomu, aby v podstatě ho přestavila a udělala ke svému pohledu. Každopádně Čína má určitě obrovský zájem na tom využívat všechny možné dostupné prostředky tím způsobem, aby ukotvila tu svou dominanci minimálně v rámci svého regionu, ale i v rámci těch jednotlivých mocností v tom světovém uspořádání jako takovém. A určitě je tam taková určitá možná eskalace i z toho bezpečnostního hlediska, protože například třeba ty ekonomické nástroje, které Čína velmi silně využívá a nezdráhá se je využívat, tak můžou být vlastně součástí v nějakém třeba širším aspektu i takzvaného hybridního válčení, kdy vlastně ta hybridní válka proti jiným státům není v podstatě válka pouze těmi vojenskými prostředky, což Čína například vůči Evropě nepoužívá, ale může to být vlastně válka svým způsobem i třeba politickými prostředky, různými nátlaky, anebo právě těmi ekonomickými prostředky, kdy vlastně Čína přesně už i v minulosti ukázala, že pokud si něco nelíbí a politicky chce dosáhnout svého, tak může využít ty svoje prostředky ekonomické, jako třeba učinila na konci roku 2021, když si velmi intenzivně zasedla na Litvu, která v rámci Vilniusu otevřela svoji kancelář právě pro velvyslanectví Tajvanu jako takového, nepojmenoval to jako styčnou kancelář v Taipei. Odevřela tam vlastně tohle svým způsobem velvyslanectví, jmenovala to jako tajvanskou kancelář a Čína tím pádem potom sáhla po velkých a silných krocích vůči Litvě, v podstatě vystřihla ze svých celních nařízení, v podstatě se snažila eliminovat veškerý obchod mezi Čínou a Litvou a bylo to potom ta situace tak vyeskalovaná, že musela Evropská unie sáhnout i k dalším krokům, aby Litvu podpořila a v neposlední řadě se k tomu přidali například i Kanada nebo nějaký další naši partneři mimo Evropskou unii, aby se za Litvu postavili.
7: Obecně pro celou Evropskou unii ten problém spočívá v tom, že zkrátka, když to teda popíšu prakticky, tak dlouhodobě z Číny proudí do Evropy obrovské množství zboží, od elektroniky, spotřebního zboží až po solární panely, baterie. Opačným směrem je ten tok zboží výrazně slabší a výsledkem je teda ten obří obchodní deficit v řádek stovek miliard euro, kterým se tady bavíme. No ale co s tím lze podle tebe udělat? Eurokomisař pro obchod Maroš Šefčovič nedávno uvedl, že by Evropská unie měla vyvinout nějaké nové obchodní nástroje, aby tu závislost na Číně snížila. Tak jak si to máme představit?
8: Tak ta závislost na Číně půjde snižovat velmi těžko. Ta závislost je vlastně důsledkem několika dekád, kdy Evropská unie a Evropa jako taková svým způsobem řadu z těch odvětví nechala Číně. Kdyby jsme se chtěli soustředit na nějaký pokročilejší průmysl, zboží s vyšší přidanou hodnotou a chtěli jsme vlastně lepší technologie a tak podobně. A zvykli jsme si na to, že právě Čína nám dodává levné zboží, neřešili jsme moc, jaké jsou například podmínky práce v Číně, neřešili jsme nějakou třeba klimatickou zátěž toho čínského průmyslu. Nám v tu chvíli stačilo, že v podstatě máme tu obchodní výměnu a věřili jsme si, že ta obchodní výměna bude fungovat podle pravidel a bude fungovat tak, jak jsme si sami předsevzali. Teďka bohužel ovšem vidíme, že vlastně jsme si ty závislosti vytvořili poměrně hluboké a že ta obchodní výměna může být často zneužívána i na úkor právě evropských zájmů a že vlastně je dost problematická pro některé naše evropské firmy a musíme nějakým způsobem s tím fungovat a nastavovat, ale nemůžeme prostě jednoduše přepnout naši ekonomiku do módu, že velké čínské fabriky se najednou obdobně postaví například v České republice nebo někde jinde. A bude budeme si to zboží vybírat sami. My musíme prostě vymyslet nějaké různé kombinace opatření tak, aby jsme podpořili náš průmysl a zároveň, aby jsme vlastně byli schopni udržet ty fungující řetězce tak, aby dávali nějaký smysl a neohrožovali nás strategicky. To je takový ten rozdíl mezi tím, kdy se mluví o deriskingu a decouplingu, vlastně snižování rizik versus odpojování se od Číny, kdy prostě my v první řadě musíme snížit ty rizika a nejsme schopni se odpojit úplně. No a co se týče toho, o čem se tady na evropské půdě mluví a co pan Šefčovič prosazuje, tak dá se říct, že jsou tam dvě takové vlastně jako skupiny nějakých nástrojů. Ty jedny jsou obranné nástroje, říkáme jim například štít, kde může jít o třeba mnohem tvrdší prověřování investic a dalších kroků, které třeba sahají do kritické infrastruktury v Evropě. Například zákaz pro čínské firmy ucházet se o nějaké evropské veřejné zakázky v oblasti energetiky a nějaké té citlivé infrastruktury, anebo třeba i blokování unijních peněz pro produkty, které můžou využívat nějaké nebezpečné čínské technologie, tak aby jsme se neoslabovali. No a vedle toho štítu je tady pak ještě meč, kdy se může mluvit o takových těch proaktivních nástrojích, kdy třeba například se dají lépe koordinovat společné nákupy a společné evropské nákupy různých surovin a různých vlastně prostředků pro ten náš průmysl, nebo například i finanční podpora evropských firm, které se budou snažit odstřihnout od těch dodavatelských řetězců z Číny a budou se například chtít přeorientovat na některé jiné třetí země, které možná budou tu naší závislost a i tu schopnost trošku se ekonomicky dále rozvíjet podporovat.
7: Když se podíváš na členské státy, tak různí se ty jejich postoje vůči Číně? Jsou tam nějací určitý protičínští jestřáby a potom státy, které třeba mají spíše takový vstřícnější přístup?
8: Určitě se ty postoje liší. Máme tady státy, které jsou právě těmi tvrdšími, tím jestřábým přístupem, který vlastně se snaží chránit například ty svoje exportéry a snaží se vlastně například i snižovat ty různá politická ekonomická rizika Číny. Jsou to třeba ty pobaltské státy, už jsme se bavili o té Litvě, která měla tu velkou eskalaci právě s Čínou v rámci těch obchodních styků, ale je to třeba například i Francie, která tlačí poměrně intenzivně ochranářská opatření i v jiných aspektech, nejenom ve vztazích s Čínou. No a pak jsou tady takový ti opatrní pragmatici, kam bych možná zařadil Německo nebo Španělsko, protože Německo má velký problém s tím, že právě třeba ten německý automobilový průmysl je velmi závislý na exportu do Číny a ten čínský a vlastně v podstatě celý asijský trh je pro něj velmi zajímavý a na druhou stranu je i ten evropský a německý automobilový průmysl do velké míry závislý právě na dodávkách různých součástek z Číny, takže vlastně tam to Německo je velmi opatrné a lavíruje právě mezi tou pozicí, kdy se snaží bránit ty svoje jako ekonomicko-politické zájmy a kdy se snaží ale oproti tomu bránit ten svůj německý biznis, který má ten velký zájem na tom, aby ta obchodní výměna a vztahy s Čínou fungovaly minimálně tak, jak fungují doposud. No a pak tady prostě může být stát typu Maďarska za Viktora Orbána. Uvidíme, jakým způsobem se samozřejmě změní Maďarsko s novou vládou, ale Viktor Orbán byl právě jeden z těch, řekl bych, až možná trojských konňů, který šli trošku proti proudu tím, že vlastně jako do velké míry otevírali Maďarsko pro čínské investice, aniž by zvažovali, jaké z toho může být třeba bezpečnostní nebo jiné důsledky a byli právě takovým tím státem, který prostě ty dveře otevřel do kořán pro Čínu, ale my třeba i z České republiky víme, že otevírat své dveře do kořán Číně prostě ekonomicky nepřinese příliš zásadní dopady a často je to vlastně spíše problematické.
7: Že ta atmosféra mezi Evropskou unií a Čínou houstne, tak to dosvědčuje i to, že čínští vrcholní představitelé zrušili některé schůzky, které měly být tento měsíc s představiteli Evropské unie, o tom informoval list Financial Times. Uvidíme, jak se to projeví, zda se to projeví na tom summitu tento týden o Číně a o obchodních stazích by lídři měli debatovat při čtvrteční večeři.
2: Posloucháte Bruselské chlebíčky, průvodce kuchyní evropské politiky.
7: Těch témat na programu summitu je opravdu hodně. Ukrajina, Blízký východ, obrana, migrace, drogy a taky návrh víceletého finančního rámce, sedmiletého rozpočtu Evropské unie. A u toho bych se právě chtěla zastavit, protože ten rozpočet měl být původně hlavním tématem summitu. Ale z toho, jak se bavím s unijními diplomaty, tak teď to tak úplně nevypadá. Proč podle tebe, Martine, lídři tu debatu o zásadních parametrech toho nového víceletého rozpočtu stále odsouvají? Znamená to, že na technické úrovni jsou nějaké významné rozpory mezi nimi?
8: Já dostávám vlastně podobnou zpětnou vazbu a vnímám to, že je to velmi problematické a že pořád už několik měsíců a dokonce i několik evropských summitů Evropské rady se řeší, že vždycky na programu je víceletý finanční rámec a vždycky je to téma zastřené nějakými problematičtějšími nebo zásadnějšími výzvami, ať už se jedná o Ukrajinu, ať už se jedná třeba o válku na Blízkém východě. A to téma víceletého finančního rámce toho evropského rozpočtu na další roky se stále odkládá. Je to podle mě dáno právě tím, že nyní Evropa čelí řadě výzev a právě ty výzvy jsou naprosto zásadní a je i problematické, aby se právě našel soulad těch členských států a hlavně těch jednotlivých lídrů, takže právě se mění často ta agenda a dost často se i svým způsobem právě lídři zaseknou na některých těch předcházejících tématech. Ale podle mě je tam i bohužel taková ta apatie z toho důvodu, že všichni vědí, že právě to vyjednávání toho víceletého finančního rozpočtu je extrémně zdlouhavé a extrémně komplikované. Říká se, že je to v podstatě nejkomplikovanější vyjednávání v rámci celých evropských politik a evropských témat, kde v podstatě každý chce urvat pro sebe maximum, ale zaplatit co nejméně. A proto je to velmi složité najít ten konsenzus. A právě bylo to i kyperské předsednictví, které si přece vzalo, že právě ten víceletý finanční rámec bude jedním z těch jeho hlavních témat, ale bohužel vypadá, že se to nedaří a ten první nějaký návrh, který tam měli na změnu toho návrhu tak, jak přišel v čisté formě z Evropské komise, tak se úplně nesetkal s očekáváním.
7: Lídři se nakonec budou muset dohodnout, protože jinak by byla Evropská unie od roku 2028 bez rozpočtu. Tak můžeš nastínit, co jsou podle tebe ty nejspornější otázky?
8: Tak určitě tam se v první řadě se jedná o tom, jaké jsou ty pozice těch jednotlivých členských států a jsou tady státy, které jsou jedním způsobem spíše čistí plátci do evropského rozpočtu a na druhé straně jsou čistí příjemci do evropského rozpočtu a i v rámci těchto dvou skupin existují státy, které mají trošku jiný přístup k tomu, jak jsou využívány ty evropské prostředky a v jakém míře je vlastně jako těmi prostředky šetřeno a nebo v jaké míře jsou vlastně vynakládány na ty jednotlivé politiky. Takže tam prostě už jenom rozdíl mezi těmi takzvanými šetřílky a mezi těmi státy, které třeba chtějí navyšování toho evropského rozpočtu je naprosto zásadní, protože každé zvýšení evropského rozpočtu o 10% je v absolutních číslech opravdu nepředstavitelné pro běžného občana a velmi těžko obhajitelné pro domácí voliče, takže tam je ten jeden problém. Ale pak je třeba i vlastně vedle té samotné potom skladby toho daného rozpočtu, kdy některé státy, jako třeba Česká republika, chtějí více prostředků na kohezi, takzvanou politiku soudržnosti, tak aby se ty, řekněme, mírně zaostalejší evropské státy dorovnávaly tím pokročilejším, rozvinutějším evropským státům, tak vedle těch přátel koheze a třeba i dalších jakoby jiných států, tak jsou tady právě i velké diskuze o nových zdrojích evropského rozpočtu. Mluví se vlastně o tom, že by neměly to být pouze členské státy, které dávají prostředky do toho svého finančního rozpočtu, a že tady budou i vlastní zdroje, například příjmy z emisních povolenek nebo některé další zdroje, a to je velmi jako problematické pro všechny ty členské státy, protože neexistuje moc vhodná shoda na tom, jakým způsobem by ty zdroje měly vypadat a v jaké výši by měly nakonec být.
7: Ona Evropská komise svůj návrh rozpočtu představila loni v červenci. Celková výše toho rozpočtu měla být 2 biliony eur. A jak se zmínil, kyperské předsednictví ve čtvrtek zveřejnilo první návrh úprav tohoto rozpočtu s tím, že navrhuje o 2% ten rozpočet snížit. Což se zdá jako kosmetická změna, ale v těch obrovských číslech to zřejmě bude i docela významné. Tak znamená to, že Kypřané tady vyšli vstříc spíše tak trochu těm šetřílkům, jak si říkal, Německu a těm takzvaně frugálním státům?
8: Oni se snažili podle mě vyjít vstříc právě tímhle s tím frugálním státům, ale trošku narazili svým způsobem do zdi, protože tam jde o to, z jaké vlastně té kapitoly se snaží ty peníze ubrat. A z toho, jak to čtu já, tak oni vlastně primárně uvažili o tom, že se nebude ani tak ubírat vlastně z těch prostředků na kohezi, nebo že se nebude ubírat z těch prostředků pro ty, řekněme, méně rozvinuté nebo v jejich případě i ty jižní státy, ale že se například ubere z prostředků, které byly směřovány do inovací, do výzkumu a do dalších nějakých jakoby dlouhodobějších projektů, takže vlastně oni svým způsobem se snažili víc vstříc právě tím šetříkům například na straně Francie nebo i částečně Německa, ale šlápli jim na takovéto kuří oko, kdy vlastně tyto státy mají zájem na tyhle ty inovativní projekty a na vzdělání. vzdělávání a na toto témata. Takže v podstatě ve finále ten postoj Kypřanů byl takový, že vlastně jako bychom řekli, že snížíme v rodině svoje výdaje, ale nezachováme rodině, zachováme výdaje jak mamince, tak tatínkovi na ty jejich běžné výdaje a šáhneme prostě na ty výdaje za kroužky a za vzdělávání dětí, což prostě pro řadu států bude velmi problematické a myslím, že tenhle ten návrh jako takový asi neprojde a je to spíš taková jedna z vlaštovek a kyperské předsednictví bude muset nyní právě další jednání o evropském rozpočtu předat irskému předsednictví, které bude startovat od 1. července 2026.
7: Šéf Evropské rady Antonio Costa prohlásil už před nějakým časem, že by byl rád, aby shoda na těch základních parametrech rozpočtu, to znamená na jeho výši, na jeho struktuře, na těch nových zdrojích, a tak, aby byla do konce tohoto roku. Je to podle tebe realistické?

0: návrhu závěru Evropské rady, která ale může být v Česku potenciálně dost výbušná. A to je, že ten návrh závěru, tak jak já ho mám k dispozici teď před víkendem, kdy spolu natáčíme, tak vyzývá k uvalení sankcí vůči extremistickému ministrovi izraelské vlády. On ten závěr nejmenuje konkrétně, ale víme, že se to týká ministra národní bezpečnosti Ben-Gvira, který podněcuje, podporuje dlouhodobě porušování lidských práv. Tak je to podle tebe něco, co může ve finále projít, nebo to bude zásadní problém pro českého premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO, který kvůli tomu třeba může i blokovat schválení závěru?
1: Pro Českou republiku je každé téma týkající se Izraele velmi problematické a to z toho, co teďka slyšíme i v českých médiích, tak víme, že se 15. června bude v Lucemburku konat zasedání ministrů zahraničí Evropské 27 a právě český ministr zahraničí Macinka už nyní tvrdí, že bude toto rozhodnutí svým způsobem blokovat a ty sankce právě proti izraelskému ministrovi nepodpoří. A pro premiéra Babiše potom v rámci toho unijního summitu ve čtvrtek bude velmi problematické vyřešit, jakým způsobem se k tomu postaví, protože tady bude vlastně řada členských států, které budou právě tlačit na nějaký tvrdší přístup k Izraeli, ale to se do velké míry rozchází s tím česky velmi pozitivním přístupem k Izraeli a k tomu, že jsme v podstatě jedním z nejproizraelštějších států v rámci Evropské 27. A pokud tedy v závěrech summitu tato část zůstane, tak se premiér Babiš bude muset poměrně zaměřit na to, jestli chce jít s nějakým tím evropským mainstreamem a trošku vlastně ukázat, že některé kroky izraelské vlády nebo některých jejich ministrů už jsou skutečně za čárou, jako například bránit právě humanitární pomoci směřující do Gazy, anebo jestli chce držet tu silnou pro izraelskou českou linku, ale upřímně z těch závěrů rady, tak asi jak můžou vypadat, to bude pouze zlomek z těch různých jako témat a obsahu těch závěrů, které se budou jednat a ta diskuze podle mě se povede do těch pozdních večerních hodin a budeme si muset počkat na to oficiální zakončení evropského summitu tady v Bruselu, aby jsme viděli, jaký přístup Andrej Babiš nakonec zaujme.
0: Summit bude tentokrát dvoudenní, ve čtvrtek a v pátek budeme to oba dva jistě sledovat a hostem bruselských chlebíčků byl ředitel Institutu Europeum Martin Vokálek. Díky moc za rozhovor.
1: Moc krát děkuji a mějte se hezky.
2: A co dalšího hýbe v těchto dnech unijním děním? Od pátku začala v Evropské unii platit pravidla migrační a azylové politiky plynoucí z migračního paktu. Na hranicích přibyla detenční zařízení a státy 27 spustily zrychlené hraniční procedury u příchozích ze zemí, které Evropa považuje za bezpečné. Platit také začala takzvaná povinná solidarita, na základě které si mají státy Evropské unie navzájem pomáhat se zvládáním migrační situace. Evropská unie navrhla 21. balík sankcí proti Rusku. Zaměřuje se na energetiku či obchod s rybami. Počítá také se zákazem vstupu do Evropské unie pro každého, kdo sloužil v ruské armádě od začátku války na Ukrajině. Aby sankce začaly platit, musí je jako vždy schválit jednomyslně všechny členské státy. Jednomyslnou shodu se v pátek podařilo najít na otevření prvního bloku přístupových rozhovorů s Ukrajinou a Moldavskem. O zahájení vyjednávání Evropská unie rozhodla už na konci roku 2023, ale další kroky dlouho blokovala bývalá maďarská vláda Viktora Orbána. Rozhovory o právním státu či soudnictví na Ukrajině a v Moldavsku začnou už v pondělí v Lucemburku. Přestože už Orbán není premiérem, tento týden by se měl opět ukázat v Bruselu. Spolu s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO se tu totiž mají sejít na summitu lídrů frakce Evropského parlamentu Patrioti pro Evropu. A to už je z těchto bruselských chlebíčků vše. Díky moc za poslech. Naladit si nás můžete zase příští pondělí po 11. na Plusu a najdete nás ve všech podcastových aplikacích i na webech iRozhlas a Radiožurnál. Loučí se s vámi Zdeňka Trachtová a těším se zase někdy příště.
3: Hezké dopoledne, je 11:30.
4: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Premiér Andrej Babiš z ANO přivítal dohodu o ukončení konfliktu mezi Spojenými státy a Íránem. Zároveň upozornil, že strany dokument zatím nepodepsaly. Doufá ale, že obě země dodrží sjednané podmínky a konflikt na Blízkém východě definitivně.

0: definitivně skončí. Spojené státy a Irán mají dohodu podepsat v pátek ve Švýcarsku. Následovat by pak měla jednání o konečné mírové smlouvě. Vláda dnes projedná návrh na zrušení poplatků za veřejnoprávní média. Změna zákona by od nového roku převedla financování Českého rozhlasu a České televize pod státní rozpočet. Ministři budou řešit například to, kolik peněz by obě instituce měly z rozpočtu dostat. Chystanou změnu kritizuje opozice i obě média veřejné služby. Obávají se, že by tím přišli o politickou nezávislost. V Kyjevě, Dnipru a Charkově likvidují následky nočního masivního ruského úderu. Byl vedený balistickými raketami, nepilotovanými letouny i nadzvukovými střelami Zirkon. V Charkově při opakovaném úderu přišlo o život 5 záchranářů. V Kyjevě podle tamní vojenské zprávy zahynuli 4 lidé a 30 utrpělo zranění, z toho 2 děti. Norský soud poslal syna tamní korunní princezny Mette Marit na 4 roky do vězení. Marius Borg Heiby je podle soudu vinen ve 2 případech znásilnění a 1 domácího násilí. Soud ho uznal vinným i z dalších 2 trestných činů. Obžalovaný popřel vinu a může se proti rozsudku odvolat. 29-letý Heiby v norské královské rodině nemá žádnou funkci. Není synem korunního prince Hákona. Na Mikulovsku ode dneška platí omezení odběru pitné vody z veřejného vodovodu. Nově se vztahuje na 18 obcí. Lidé tam nesmějí pitnou vodou zalévat zahrady, napouštět bazény ani mít auta. Vodárny opatření zdůvodňují dlouhodobým suchem a slabými podzemními zdroji. Podobná omezení na jižní Moravě platí také v části Břeclavska a Boskovicka. Na Plusu teď míříme na silnice, na dálnici D1 z Brna do Prahy. Zpomalte za sjezdem na Kutnou horu, na 62. kilometru se zastavuje. Kolona pokračuje nesouvisle až na 47. kilometr, kde je po nehodě 3 kamionů průjezdný pouze levý pruh. Zdržení je více než hodinu, osobním autem můžete sjíždět na loket a pokračovat přes Čechtice a Vlašim. D1 z Prahy do Brna opatrně za sjezdem na Čechtice, na 69. kilometru se dojíždí do kolony, která se táhne na 21. kilometr. Tam pracují silničáři v pravém pruhu. Zdržíte se 15 minut. Dobře, dojeďte. Pondělí bude provázené kupovitou, na severu převážně velkou oblačností a na severovýchodě lokálními přehánkami. K večeru bude oblačnosti ubývat, místy až do vyjasnění. Odpolední teploty vystoupí na 16 až 21, na jižní Moravě až na 23 stupňů. Na horách bude většinou kolem 11, na Šumavě až 15. Ze zprávy to vše a teď už Interview Plus.
1: Po masivním ruském útoku na ukrajinské hlavní město vypukl požár v klášteře Kijevsko-Pečerská lávra. Terčem útoku byl v noci také Charkov. Napadená Ukrajina se 5. rokem brání ruské agresi. Zprávy z konfliktu často zmiňují rostoucí sebevědomí Ukrajinců, kteří se brání vzdušnými útoky v hloubi Ruska. Ale jak vypadá situace v první linii? Začíná Interview Plus, vítá vás u něj Petr Vizina.
2: Interview Plus.
1: Hostem Interview Plus je fotograf Stanislav Krupař, který se na ukrajinskou frontu často a opakovaně vrací. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Fotografie známého kyjevského kláštera v Plamenech jsou od rána na sítích. Podle Zelenského je to jeden z nejvážnějších útoků Ruska na křesťanské kulturní dědictví. Jak to asi působí na ukrajinskou veřejnost? Odhadnete?
3: No, myslím, že to je studená sprcha po těch posledních týdnech zpráv, které jsme dostávali o tom, jak se Ukrajině daří a jak Rusko se pomalu málem rozpadá. Tak tyhle ty masivní útoky s vírou v brzké ukončení války podle mě silně zatřesou. A ten útok na Kyjevo-Pečerskou lávru je zajímavý tím, že tenhle ten starý, nebo jako starý vypadající církevní objekt vlastně byl pod správou ukrajinské církve moskevského patriarchátu a v roce 23 tam probíhaly ohromné protesty ukrajinských aktivistů, kteří vlastně se vymezovali a žádali odnětí těch budov od téhle církve, která byla podezřívaná s tím, že spolupracuje s Kremlem. A pak je tam ještě druhý takový paradox, že ač je to pod ochranou UNESCO, tak vlastně ty budovy jsou docela nový, protože ty vznikaly až po druhé světové válce, která nejdřív s ním zacloumali bolševici a potom to bylo vyhozené do povětří. Říká se, že to dokonce vyhodila sama Rudá armáda. Tak,
1: když říkáte, že to je studená sprcha, myslíte tím pro Ukrajince?
3: Myslím, že jo. Myslím, že ohromná.
1: Rusko přišlo s vysvětlením, že za požár kláštera může Západ, protože dodal Ukrajině střely s prošlým datem trvanlivosti. Dá se to číst jinak, než jako ukázka informační války ze strany Ruska?
3: Já nevím, jak to číst vůbec. Já o tom nevím, netroufám si jako hodnotit nic jiného, než to, co jsem viděl. A viděl jsem ohromné protesty aktivistů, kteří se snažili vyhnat ty pravoslavní mnichy, kteří byli považování za loajální ke Kremlu.
1: Když se ještě budeme bavit o tom širším obrazu války, přesunuje se podle vás těžiště boje z fronty do týlu? Obě bojující strany, zdá se, útočí stále víc hluboko za frontou.
3: Jasně, jasně. Já jsem se vlastně vrátil z Ukrajiny před 2 týdny a od té doby ve mně narůstá vztek vlastně větší nežli na Ukrajině samotný, protože tady se objevují v posledních týdnech, možná několika málo měsících zprávy, jak už jsem říkal, že Rusko je skoro na kolenou a že Ukrajině se výborně daří v téhle válce. Já jsem byl svědkem jiných obrázků. Samozřejmě to, že Ukrajina útočí na ty cíle v Rusku a na těch okupovaných územích drony s doletem několik stovek kilometrů, je pravda. Bohužel pravdou je taky to, že ta válka je zcela zrcadlová a stejný útoky probíhají na tom ukrajinském území. Já jsem se teď vrátil z Donbasu, to znamená souměstí Doněck, Slaviansk, Družkivka, řekněme. A tyhle ty města jsou spojený s týlem Ukrajiny jednou, možná dvěma cestami, které jsou považovány za víceméně bezpečné. Víceméně bezpečné znamená to, že každý den tam prostě ruský drony zničí několik aut. A nevím, nakolik se to odlišuje od toho, co dostáváme z těch zpráv, které dostáváme o tom, co se děje v Rusku. Jo. Prostě ta válka se přesouvá hloubš do týlu, to neznamená, že by na frontě neumírali lidi, ale jich tam o trošku méně potřeba a ničí se ta logistika a dnes jsme svědky toho, že prostě město, který brání Donbas, je Konstantinovka, je na hranici pádu a my tady stále dostáváme zprávy o tom, že Ukrajině se v téhle válce daří, tak mě to hodně štve.
1: No a jak byste ty zprávy upřesnil, nebo co byste řekl vy?
3: Co bych řekl já sám za sebe, že ten konflikt je nadlouho, je vyčerpávající a pokud se budeme chlácholit těmi takovými zprávami, tím falešným optimismem, tak to bude jenom ohromné rozčarování, které nás čeká. Prostě měli bychom se připravit na to, že ta válka je nadlouho a ten optimismus se bojím, že může oslabit případnou podporu Ukrajiny. A já tam prostě vidím, já tam vidím to nekonečné vyčerpání a nevím, kolik vlastně ještě vůbec ukrajinským obráncům bude zbývat sil.
1: Já jsem se snažil z těch vašich snímků z letošního jara vyčíst náladu mužů a žen bránících Ukrajinu. Nevím, jestli jsem byl úspěšný. Jaká je?
3: Je špatná. Je špatná. Lidi jsou unavení, umírají, je velký problém s dezercemi a nikdo se stále nechce vzdávat. Já bych neřekl, že se to nějak radikálně proměnilo od té situace před rokem třeba, ale lidi jsou vyčerpaní. Padá Konstantinovka, to je ohromné město, to je město velikosti Bachmutu. Ukrajinské jednotky se odtamtud stahují, po městě už běhají prostě stovky ruských vojáků a tohle to byla, Konstantinovka byla ohromná hráz před městem, největším městem Donbasu, což je Kramatorsk a pokud se Rusové posunou o pár dalších kilometrů, tak bude zle a my se tady chlácholíme tím, že ten ruský posun je, nebo postup je minimální. Ovšem, pokud se ruské jednotky posunou o 3, 5, 7 kilometrů, dostanou se prostě do strategicky výhodných pozic na kopcích, odkud prostě budou ničit Krematorsk a Slaviansk s mnohem větší intenzitou odříznou Ukrajincům komunikační trasy a nevím, jak dlouho to bude trvat. Může to trvat rok, možná půl roku, možná tři roky. Ale já se nepotkal na Donbase nikoho, kdo by věřil, že se ta města podaří udržet. A my se tady prostě opíme představou, že situace není tak špatná.
1: Fronta se často popisuje jako prakticky nehybná kvůli číhajícím dronům. Je to i vaše zkušenost?
3: No právě, že ona úplně nehybná není. Rusové neustále infiltrují, aspoň na Donbase. Infiltrují, jsou tam prostě oblasti o hloubce třeba 6-8 kilometrů, což je taková porovitá oblast, které jsou částečně Rusové, částečně Ukrajinci, nikdo pořádně neví, kde je. Včera se stalo to, že dva moje kamarády, kteří byli 2,5 měsíce na frontě, tak při návratu z fronty Rusové zastřelili, protože šli oblastí, která byla považována za vyčištěnou, ale kde pak prostě byla tam nějaká skupinka Rusů. Jednoho kluka zastřelili na místě, druhýho zajali, nevím, jestli z něho něco vymlátili, ale máme informace, že ho zastřelili taky po tom zajetí.
1: Jak si ten příběh vašich přátel vykládáte? Vy mluvíte vlastně s takovým nádechem, že máte dojem, že to někdo může. Že příliš lakujeme tu situaci na růžovo.
3: No já myslím, že za to můžeme ztráty. Do značné míry my, ale...
1: Jak to myslíte?
3: Víte, Riky, já jsem prostě na začátku nevěřil, že se Putin k týhletý šílený akci odhodlá, když se to stalo. Nevěřil jsem tomu proto, protože jsem si nechtěl připustit to, co bude následovat. To jsem si uměl představit, co bude následovat. O to se teď odehrává. A představa, že se prostě Putin schovává někde v krytu, je celý roztřesený a Rusům dochází trpělivost, je podle mě úplně falešná. Prostě Putin ztratil pár procent podpory a ruský společnosti nejvíc vadí to, že jí vypínají internet a vůbec jí netrápí to, že prostě umírají lidi. Nedej bože, že páchá zločiny na nevinným obyvatelstvu Ukrajiny. A pokud si tuhle ten fakt nepřipustíme a nebudeme ochotní prostě bojovat a podporovat Ukrajinu tak, aby to Putinovi přišlo draho, protože on ten Donbas nejspíš dobije, s tím vlastně všichni na Ukrajině počítají, ale ať mu to přijde sakra draho, protože těch 350 tisíc vojáků, kteří tam padli, ruských, pro něho nic neznamená, tak možná tam musí padnout další milion nebo tři, já nevím, ale ano, jsem naštvaný.
1: Hostem Interview Plus je fotograf Stanislav Krupař.
2: Posloucháte Interview Plus, rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
1: Mluvíme o lidech, kteří se objevují na vašich fotkách. Vy jste řekl, že jsou unavení. Jsou beznadějní?
3: Nejsou beznadějní v tom, že by neviděli smysl svého úsilí, ale dochází jim síly. Já vám to demonstruju na dvou příkladech. Jeden je 30-letý kluk, teď mu bude v létě 31, který je v armádě 10. rokem a nemá nejmenší naději na to, že by svůj způsob života mohl někdy změnit. Prostě bojuje, vrací se, kolem něho umírají lidi. A teď se mi svěřil na jaře, že vlastně má jediný sen a to je to, že mu dron utrhne nohu. A že mu ji utrhne nad kolenem, aby se mohl definitivně demobilizovat, aby mohl v životě něco zažít. Prostě ne, jako běhat za prodejnýma holkama do Kramatorsku třeba. Aby měl nějaký soukromý život a naději na něj. Druhý voják, můj kamarád, tomu je skoro 60. A s tím, když jsem si povídal v únoru 2024, to akorát se bojovalo o Avdijevku, tak říkal, že v případě, že dostane rozkaz od prezidenta, aby se stáhnul, tak si veme svoji flintu, nabere si krabici střeliva a zaleze si někam do nějakého remízku a bude ty Rusy střílet do té doby, než ho dostanou. A on je velmi dobrý střelec, tak by měl velkou úspěšnost. Teď jsem si s ním povídal před pár týdny s tím samým člověkem a říkal, že už dál nemůže a že v případě, že se otevře hranice, tak on bude první, který z Ukrajiny uteče.
1: My se bavíme v situaci, kdy ukrajinská armáda je stále častěji oceňovaná kvůli svým zkušenostem a technickému pokroku, zvlášť ve vývoji dronů. Jak tyhle zprávy působí na ty vaše přátele na frontě?
3: Oni samozřejmě vnímají to, že Ukrajina udělala ohromný technologický pokrok a ukrajinská armáda je v neskonale lepším stavu, nežli před pár měsíci nebo před pár lety. Já jsem viděl jaké vybavení dostávají nováčci a troufám si říct, že by čeští vojáci jim trochu záviděli. Teda, jo, fakt jako perfektní vybavení, perfektní vesty.
1: Čili to se změnilo, to vím, že jste kritizoval.
3: To se ohromně změnilo, jo. Myslím, že ukrajinská armáda v tomhle udělala neskutečný pokrok. Nicméně já se kamarádím s lidmi, kteří jsou vlastně pěchota, nebo elitní pěchota. A pro ně se ta tíže bojů jenom zvýšila, protože oni vlastně, ať jsou elitní střelci, tak už nepřichází takřka do střeleckého kontaktu s nepřítelem a jejich poslání je to, že někde dřepí 2, 3, 4 měsíce v nějaký díře nebo v nějakým rozbombardovaném sklepě a snaží se tu pozici držet. Často tam třeba ani nemají střílnu, jsou zásobováni z nákladních dronů, kterým tam schodí vodu, cigarety a jídlo. Nemůžou si tam zatopit, aby nezvýšili jako tepelný profil.
1: Aby nepřitáhli pozornost Rusů.
3: Ano. Že tam lítají čím dál tím sofistikovanější drony a v lepším případě prostě se jdou vymočit a vykadit někam do předsíně, zabalí ty exkrementy do igelitového pytlíku, nechají je vychladnout a pak je vyhodí před na dvůr. A takhle tam vlastně existují měsíce a měsíce, atrofujeme svalstvo a oni nevidí skoro bílej den. Jo. To jsou prostě příšerný scény.
1: Vy už jste zmínil, že Vladimír Putin se pravděpodobně nikde neschovává zhrzený z toho, jak mu klesá veřejná podpora.
3: A to já nevím, možná se schovává, ale na průběh války to má úplně minimální efekt a na nálady Rusů, který můžeme soudit.
1: Já se ptám proto, protože ukrajinská média o víkendu zveřejnila fotky prezidenta Zelenského, jak se utahuje z Vladimíra Putina s tím, že má v ruce Rusy utajovaný materiál, podle kterého Putin ztratil důvěru třetiny obyvatel své země. Znamenají tyhle zprávy víc než povzbuzení Ukrajinců k odporu vůči agresorovi?
3: Já si hlavně myslím, že aspoň ti Ukrajinci, který já znám, už tyhle ty vtípky jako nevnímají, neberou je vážně. Možná to na někoho funguje, ne na nikoho z mýho okolí. Lidi chtějí prostě vidět reální výsledky a ne trolení. No.
1: Podobně prezident Zelenský adresoval Putinovi otevřený dopis, ve kterém si z ruského vůdce vlastně utahuje. Funguje tehle humor a sarkazmus jako strategie aspoň pro tu širší společnost, když už to nefunguje dobře pro ty muže a ženy v té první linii?
3: Já se povídám hlavně s vojáky anebo prostě s lidmi, kteří mají blízké příbuzné na frontě a ty vlastně ty příbuzní, ty civilisti umírají strachy každý den, co se prostě nepovede, co se zmrší kde. A já myslím, že ukrajinská společnost je strašně utáhná. Zároveň má v sobě vlastně takový jako kozácký furianství a do toho jako ty vtípky Zelenského třeba zapadají, ale to je všechno pěna dní. Jo. Prostě důležitý je dobijou Rusové to, co chtějí, protože se jim to podaří, tak jim ještě víc narostou křídla sebevědomí a budeme prostě čelit protivníkovi, který je výrazně silnější než teď. A to je to, co rozhoduje. Rozhodují prostě úspěchy na frontě.
1: Jak jsem vás poslouchal, měl jsem skoro dojem, že Donbas je podle vás ztracený.
3: Ano. Ano. A nejenom podle mě, jako já jsem z těch lidí, kteří bojujou, vám to přizná každej, že prostě tak už v Kramatorsku se dneska skoro nedá žít a německá ambasáda, co mám interní zprávy, tak nazývá Kramatorsk Kapštat. Jako jo, kaby jsou ty řízené bomby, tak tomu říkají Kapštat. Kramatorsk je nebezpečné město, Slaviansk býval lepší, ale já jsem za poslední 3 měsíce jsou tam takové škody, jako nebyly za 12 let války. Ty města jsou postupně ruinovaný, dopadají do toho ty řízené bomby, které jsou sofistikovanější a Rusové mají skvělý drony Molňa 2, který operují 40-60 kilometrů za frontou, stojí pár halířů a páchají strašné škody. Tak já neznám nikoho z těch, kteří by bojovali, kdo by měl v sobě víru, že se ten Donbas podaří udržet.
1: Co by si...
3: Tam jde o to držet to tak dlouho, aby se Rusům způsobili maximální škody a minimální ukrajinské armádě.
1: Co by si ti vaši přátelé na frontě přáli od ukrajinské vlády a od mezinárodního společenství?
3: No, já myslím, že by si strašně přáli to, aby měli možnost rotace. aby prostě nástup do armády neznamenal, že jsou tam ujařmění nevolníci navždycky do té doby, nežli budou zmrzačení nebo mrtví.
1: A ta nemožnost střídání souvisí s tou dronovou situací nebo s tím, že prostě Ukrajinci
3: myslím
1: mají
3: velký
1: málo...
3: rotace. Myslím velký rotace, jako že by šli sloužit třeba na rok, na dva a potom by měli nárok na rok, dva nějaký odpočinku. To jsem myslel, tu velkou rotací. Jinak,
1: ale to se nezmění. Víc lidí prostě Ukrajina mít nebude. Je to tak?
3: No, je to tak. Je to tak. A zároveň prostě vlastně vstupem do armády ztrácíte jakoukoliv životní perspektivu. Jediná naděje na demobilizaci je to, že vám ten dron utrhne tu nohu. No.
1: Proč? Zeptám se možná kacířsky. Proč ten váš přítel, který doufá, že mu dron utrhne nohu, proč nedezertuje?
3: To je dobrá otázka. Nevím. Protože to nechce udělat svýmu veliteli. Protože to nechce udělat svýmu veliteli, nechce před ním ztratit tvář, ale spíš mě říkal, že vlastně neví, proč se nezastřelil ještě. Mě říkal, že se nezastřelil kvůli mámě, protože má jenom maminku, ten 30-letý nebo teď 31-letý kluk. Má mámu, tátu nemá a řekl, že to mámě nemůže udělat, ale že vlastně sám neví, proč se ještě nezastřelil.
1: Hostem Interview Plus je fotograf Stanislav Krupař. Nedávno v tomhle pořadu vzpomínala nobelistka Oleksandra Matvejčuková na to, jak strašná byla poslední zima, že se z ní stále zpamatovává, to říkala doslova. Rusové tehdy je bombardovali infrastrukturu měst. Připravuje se už nyní Ukrajina na další válečnou zimu? Plánují lidé ve válce takhle daleko?
3: Já vám to nedokážu odpovědět, nevím. Já jsem fakt jako na Donbase. Jsem tam primárně s vojáky, kteří si tohle základní pohodlí zajišťují a musí se ho zajistit. Ty mají vždycky, když vypadne elektrika, tak mají přístup na internet přes generátor a přes Starlink a aby jim nebyla zima, tak vždycky najdou možnost, jak si v tom stavení nebo bytě zatopit. Já nevím, to není otázka na mě, nevím.
1: Když se tedy zeptám, jak daleko plánují ti, s kterými mluvíte, tak to možná není správná otázka. Oni snaží přežít ten...
3: No, oni poslouchají rozkazy, řídí se zprávami z vysílačky a doufají, že se jim podaří tenhle ten rok vybrat 19 dní dovolený, na který má ukrajinský voják nárok. No.
1: Vy už jste to naznačil, to, že se Ukrajinci zdokonalují v útocích na týlné přítele, ochrobují zásobování na okupovaném Krymu, počátkem měsíce zaútočili na Petrohrad. Jsou tohle zprávy, které můžou nějak povzbudit, řekněme, morálku těch lidí, kteří bojují?
3: Jo, můžou, ale jsou to zprávy, který mají poloviční váhu oproti tomu, když se dozví, že další prostě pontonový most přes řeku je vyhozený a oni to budou muset přeplavat na Voru, anebo že na té pozici budou o 14 dní díl, protože je nemá kdo vyzvednout, anebo nedej bože, když se dozvednou, že ta parta, co šla za nima z té rotace, se z těch pozic nevrátila, protože Rusové někde postříleli.
1: To jsou věci, které ovlivňují bezprostředně.
3: Samozřejmě.
1: Předpokládám, že vy hlavně posloucháte, když tam přijedete.
3: No, já tam hlavně poslouchám. Já tam to vlastně ani moc nevyfotím, ale to, že mám důvěrný vztah s těmi vojáky, kteří přede mnou asi nic neskrývají, tak toho si velmi jako cením, jejich družby, protože mě to dává... pohled na svět aspoň trochu jejich očima, samozřejmě jenom částečně, protože jsem nezažil ty horory, kteří zažili oni, ale o čem jsou schopní mluvit, tak je poslouchám.
1: Má v tom jejich světě místo Vladimír Putin? Já narážím na to, že on připustil, že ukrajinské útoky oslabují ruskou ekonomiku, tak jestli tohle má smysl vůbec o tom přemýšlet, co to znamená, jestli to nějaký signál, jestli ti vojáci takhle přemýšlejí.
3: Jeden z mých kamarádů snajperů říká, že ho na Rusovi zajímají dvě věci. To je vzdálenost a směr větru.
1: Ukrajinskou společnost z kraje roku pobouřila korupční aféra v blízkosti samotného prezidenta, takzvaná Mindičky. Pozorujete, že to nějak nahlodalo důvěru Ukrajinců v jejich
3: stát? No jasně, určitě.
1: Jak se to prakticky projevuje?
3: Jak se to projevuje prakticky?
1: Nebo možná...
3: Nedokážu posoudit, jak se to projevuje projevy prakticky.
1: A vy říkáte, ale... že určitě se to stalo.
3: Jo, určitě. Samozřejmě lidi jsou utrávení a to není jediný případ korupce na Ukrajině, buďme upřímní. A samozřejmě to lidi deptá a deptá to i vojáky, ale na druhou stranu je to furt pro ně druhořadá nebo třetiřadá informace ve srovnání s bojovým zadáním, které je čeká prostě za dva dny.
1: Stále mluvíme z perspektivy té bojové linie. Předpokládám, že to, že Evropská unie uvažuje o přístupových jednáních s Ukrajinou a Moldavskem, to asi pro ty muže a ženy v první linii...
3: Oni by se to strašně přáli, ale zatím je to všechno tak vágní ve srovnání s tou jejich perspektivou, když oni se nedostanou prostě ani do města. Oni prostě můžou být na okraji Kramatorsku v nějakém baráku a veliteli nepustí, aby si šli ani na nákup prostě do města, protože tam je nějaká bojová disciplína. A přemýšlet o tom, jak se jednou stanou součástí Evropské unie.
1: To je
3: určitě by si to strašně přáli, ale já myslím, že únava a zkušenost s evropskými sliby dělá svoje.
1: Vy jste dnes přišel do studia na interview podle vlastních slov naštvaný. Jaké jsou návraty z té reality ukrajinské první linie do Česka?
3: No, teď jsem se vrátil hodně smutný, protože jsem přijel z prostředí Donbasu, který jsem se tady snažil plasticky vylíčit jako oblast, která se pomalinku hroutí. Není to tak, že by Rusové zítra byli ve Slaviansku nebo v Kramatorsku, ale je to tak, že oni nepoleví, dokud tam nebudou, a je jenom otázka času, kdy se jim to podaří a kolik Ukrajinci jich přitom dokážou zabít. A vrátil jsem se do prostředí, kde se vlastně píše a mluví o tom analytici a specialisti na Rusko a na Ukrajinu, že vlastně ta situace je tak dobrá jako nikdy. No, tak já jsem teda viděl jiný obrázek.
1: A jak vnímáte to, že část tuzemské politické scény, první řadě vládní SPD, se snaží získat politické body nesnášenlivosti vůči Ukrajincům v Česku?
3: Asi víte, co si o těch lidech myslím, ne? To je vzbuzovat nenávist, je to nejjednodušší. A to samozřejmě je tady spousta Ukrajinců, kteří se vůbec nechovají hezky a na který bych byl přísnej, ale hrozně bych to nepraktikoval plošně.
1: Máte dojem, jak s tím zacházet? Poradil byste? Jako člověk, který zná obě ty prostředí. Znáte tu válečnou linii, znáte Česko a českou rozpravu.
3: Ideálně zacházet s tím tak, aby se tady Ukrajinci chovali spíš jako u nás, než jako na Ukrajině. To by se mi líbilo.
1: Co ti myslíte?
3: No tak, že ukrajinská příroda a společnost nejsou jako v nejlepším stavu, to si budeme nalhávat. Jo? Prostě já jsem teď byl na Čundru v Karpatech loni a ten nepořádek v horách, který jsem tam viděl, je pro běžného středoevropana naprosto šokující. A takhle to tam neudělali prostě ani Němci, ani Češi, ani Poláci, ale to si tam udělali sami Ukrajinci. No, tak třeba tak.
1: Jak si o tom sám pro sebe přemýšlíte? Co to znamená, jakou byste si vysnil tu budoucí Ukrajinu?
3: No, já bych chtěl, aby zůstala tak pestrá, jako je dneska, a zároveň v sobě získala evropskou ohleduplnost.
1: Je to s ohledem na to, co jste říkal o Donbasu, o Ukrajině, o Rusku, jak reálné vám to připadá?
3: Mnohem méně reálnější, než jak bych si přál.
1: Hostem Interview Plus byl fotograf Stanislav Krupař. Já vám za to mnohokrát děkuju.
3: Dík.
1: Za pozornost děkuje Petr Vizina.

Poslouchejte Plus, když potřebujete. Vraťte si vysílání o hodinu, den nebo o rok. Kompletní audioarchiv najdete na webu plus.rozhlas.cz. Také online jdeme dál než ostatní. Český rozhlas Plus.

0: 12 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Spojené státy a Irán se dohodly na podmínkách uzavření míru.
2: Viceprezident J.D. Vance dohodu označil za průlom s potenciálem přetvořit celý region a zajistit trvalý mír.
1: Vláda jedná o změně financování České televize a Českého rozhlasu.
3: Částka je politická věc, samozřejmě každý máme nějakou vizi.
1: Fotbaloví mistři Evropy ze Španělska vstoupí do mistrovství světa zápasem s Kapverdami. Silnice 64 z Františkových lázní do Aše po nehodě u Hazlova neprůjezdná. A počasí čekáme kupovitou, místy velkou oblačnost, občas s přeháňkami. K večeru se začne vyjasňovat a teploty až 23 stupňů. Je pondělí 15. června. Dobré poledne. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Francie, Velká Británie, Německo a Itálie jsou připravené spolupracovat na odminování Hormuzského průlivu. Uvedli to ve společném prohlášení v reakci na chystané memorandum mezi Spojenými státy a Íránem. Jednat o tom chtějí na začínajícím summitu 7 největších ekonomik světa ve francouzském Evianu.
4: Chceme jednat o podpoře Libanonu, o dlouhodobém otevření Hormuzského průlivu i o jaderném a balistickém programu Íránu.
5: Francouzský prezident Emmanuel Macron se chce na summitu G7 zaměřit i na dopady války na Blízkém východě, jednat o dalších námořních trasách a omezit závislost na fosilních palivech. Britský premiér Keir Starmer označil dohodu s Íránem za významnou. Americký prezident Donald Trump dorazí do Evianu v podvečer. Zítra se zúčastní pracovního jednání o Ukrajině i s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Prezident Emmanuel Macron chce podpořit Ukrajinu, tamní energetickou soustavu a připravit co nejlepší podmínky pro jednání o míru. Ze summitu G7 ve francouzském Evianu Martin Balucha, Radiožurnál.
1: Česká televize a Český rozhlas mají dnes zjistit, jakou částkou by měli v příštím roce hospodařit. O změnách ve financování veřejnoprávních médií právě teď jedná vláda. A ve Strakově akademii máme reportérku Adélu Burešovou.
6: Nově by Česká televize a Český rozhlas měly dostávat peníze přímo ze státního rozpočtu. Částka má být podle kabinetu předvídatelná a má se pravidelně zvyšovat o inflaci. Konkrétní sumu ale před jednáním vlády nikdo nekomentoval. Pochybnosti opozice ohledně narušení nezávislosti obou institucí před jednáním vlády odmítl místopředseda sněmovny Patrik Nacher z hnutí ANO.
7: Když budeme fakt, jako je to hrozně nebezpečné říkat, že to, co je napojeno na státní rozpočet, tak je pod vlivem státu, tak si myslím, že to je celkem nebezpečné.
6: Proti zrušení poplatků jsou dlouhodobě ředitelé obou médií. Zachovat chtějí současný systém poplatků. Z úřadu vlády Adéla Burešová, Radiožurnál.
1: Studenti z Univerzity Palackého v Olomouci po 300-kilometrové pouti dorazili před úřad vlády v Praze. Protest nazvali Za kulturu a chtějí tak upozornit na své obavy z financování nejenom kultury, ale právě i médií veřejné služby. A na místě je taky náš reportér Mikuláš Vochoska.
8: Studenti se dnes dopoledne sešli v Chodkových sadech a před Strakovu akademii dorazili po 11. hodině. Přesně v 11.59 se potom rozezněly budíky všech protestujících. Ty měly symbolizovat snahu probudit vládu. Podle organizátorů jde o výzvu k větší podpoře živé kultury a kulturních institucí. Ministr Otto Klempíř za motoristy sobě už dříve protest označil za legitimní projev zájmu a tvrdí, že navzdory nižšímu rozpočtu chce živou kulturu rezort dál podporovat. Mikuláš Vochoska, Radiožurnál.
1: Česká advokátní komora kritizuje připravovaný zákon o ekonomické ochraně státu. Předložilo ho ministerstvo financí, které tak plní evropské nařízení proti praní špinavých peněz. Podle advokátní komory ale návrh dává příliš velkou pravomoc finančnímu analytickému úřadu a prolamuje mlčenlivost advokátů.
9: Finanční analytický úřad by nad prací advokátů získal nepřiměřený dozor, říká předsedkyně České advokátní komory Monika Novotná.
10: Není přípustné, aby mohl rozhodovat o pozastavení advokáta nebo vyškrtnutí advokáta, zakázat mu vykonávat advokátní činnost. To je velmi snadno zneužitelné.
9: Jen komora zaslala ministerstvu financí přes 500 připomínek. Podle mluvčího rezortu Stefana Fouse je ale při přejímání evropské legislativy běžné, že se jich sejde to.
11: Dosažení dohody o jednotlivých částech návrhu je pro fungování celého systému klíčové. Cílem ministerstva financí je proto dosáhnout konsenzuálního řešení.
9: Podle advokátů je současný návrh polotovar. Navíc přísnější, než jaký musí Česko podle nařízení přijmout do července 2027. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
0: Politika, Biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
1: V Kyjevě, Dnipru a Charkově likvidují následky nočního masivního úderu. Rusko útočilo balistickými raketami, nepilotovanými letouny i nadzvukovými střelami Zircon.
12: Ruské drony zasáhly i klášterní komplex Kyjevsko-Pečerské lávry. Ředitel muzea lávry Maxim Ostapenko novinářům na místě řekl, že je to výzva celému civilizovanému světu, protože klášter je na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Podle Ostapenka bylo poškozeno celkem 5 památkově chráněných budov a nejvíce Uspenský chrám, který zachvátil požár. Mniši a zaměstnanci muzea stačili odnést nejcennější exponáty a relikvie. Odborníci teď zkoumají stav freskové výzdoby a statiku chrámu, řekl Ostapenko. Rozsah škod si na místě dopoledne prohlédl také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Srážka plachetnice s českou posádkou s katamaránem poblíž chorvatského Splitu má 4 oběti. Při ponoru k potopené plachetnici potápěči objevili v kabině plavidla tělo pohřešovaného Čecha. Jeden ze 4 zraněných zůstává v péči lékařů Splitské nemocnice.
13: Jak řekl chorvatským médiím Slaven Bušič z agentury pro vyšetřování dopravních nehod, vyšetřovatelé už mají nějaké informace, nechtějí ale dělat unáhlené závěry o příčinách srážky 2 lodí. Katamarán soukromého přepravce ráno dorazil do Splitského přístavu a bude tu dál pokračovat jeho ohledání. V plném proudu jsou také přípravy na vytažení potopené plachetnice, která leží v hloubce 52 metrů, a vyproštění těla posledního člena české posádky. Z Chorvatska Téa Vesel. Láková, Radiožurnál.
1: Nové varhany svatovícké katedrály v Praze dostanou v podvečer požehnání. Za zním mše lužanská od Antonína Dvořáka. Po 14 letech tak končí projekt, na který v národní sbírce přispěli tisíce dárců. Celý týden budou v katedrále na Pražském hradě pokračovat slavnostní koncerty.
14: Jako poděkování všem více než 5000 dárcům, kteří přispěli na nové varhany, odpoledne začne 8denní slavnost svatovítský varhaní oktáv. Dnes na svátek patrona katedrály svatého Víta jim požehná nový pražský arcibiskup Stanislav Přibyl, říká zástupce nadačního fondu svatovítské varhany Jakub Skřejpek.
15: Při tom slavnostním žehnání vystoupí Česká filharmonie, obrovský sbor, a taky přijede například sbor z Katalánska, symbolicky, to znamená z místa, kde varhany vznikaly.
14: Poté bude následovat 6 koncertů. Na tom pátečním v katedrále vystoupí rozhlasový symfonici. Oktáv završí v pondělí 22. června děkovná mše svatá za všechny dárce a tvůrce projektu, zejména za ty, kteří se už rozeznění nového nástroje nedožili. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
16: Čeští fotbalisté mají za sebou na světovém šampionátu první trénink po volném dni. Na stadionu v texaském Mansfieldu se připravovalo všech 26 hráčů. Druhé utkání ve skupině je čeká ve čtvrtek proti Jihoafrické republice. Dnes do turnaje vstoupí evropští šampioni ze Španělska. Od 18 hodin se v Atlantě utkají s Kapverdami. Největší hvězda Španělska, Lamine Yamal, se od konce uplynulé sezony zotavoval ze zranění. Podle trenéra Luise de la Fuenteho už je v pořádku.
17: Nejlepší zprávou je, že Lamine je v dobré, perfektní kondici. Trénuje skvěle, stejně jako ostatní, které trápilo zranění, třeba Nico Williams. Všichni jsou fit, ale nejsou připraveni hrát od začátku utkání. Uvidíme, jak se bude zápas vyvíjet, a pak se rozhodneme.
16: A hokejisté Caroliny vyhráli Stanley Cup. Titul slaví po 20 letech. Ve finále zvítězili na ledě Vegas 3-0 a sérii ovládli 4-2 na zápasy. Český útočník Golden Knights Tomáš Hertl prohrál i své druhé finále NHL.
18: Kolony na D1 u Zruče nad Sázavou a neprůjezdná silnice do Aše. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy se rozjíždějí kolony u sjezdu na Zruč nad Sázavou. Hromadná nehoda kamionu na 47. a půltém kilometru už nepřekáží. Kolona nákladních aut v pravém pruhu se táhne už od 67. kilometru. Osobním v levém pruhu pojedete rychleji. Na D1 kolona i směrem z Prahy do Brna popojíždí před omezením na kilometru 72 a ta je do 10 minut. Silnice 64 z Františkových Lázní do Aše je po nehodě u Hazlova neprůjezdná. Objížďky jsou tam úzké pouze pro osobní auta. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Čekáme kupovitou místy, velkou oblačnost, občas s přeháňkami, k večeru se začne vyjasňovat a nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, na jižní Moravě až 23. Tolik hlavní zprávy. Teď publicistika a Vladimír Kroc.
15: Představuje americko-íránské memorandum o porozumění zásadní krok k mírové dohodě Washingtonu a Teheránu. Jaké okolnosti provázely tragickou kolizi plachetnice s českou posádkou u chorvatského Splitu a jak vzácné jsou varhany, kterým dnes ve svatovické katedrále požehná pražský arcibiskup? Ceny ropy dnes klesly na nejnižší úroveň od letošního března v reakci na sdělení Washingtonu a Teheránu, že se podařilo dospět k rámcové dohodě o ukončení válečného střetu. Po jednáních, která zprostředkoval Pákistán, na základě takzvaného memoranda o porozumění, které mají zástupci obou zemí podepsat v pátek ve Švýcarsku. Spojené státy by měl zastupovat viceprezident J.D. Vance. Vyloučen není ani přílet Donalda Trumpa. Memorandum o mírové dohodě počítá s okamžitým ukončením bojů a s postupným zprovozněním plavby v Hormuzském průlivu. Během dalšího 60-denního příměří se mají vyjasnit podrobnější podmínky mírového urovnání konfliktu, především pokud jde o vymezení hranic pro íránský jaderný program. Naším hostem je politolog a bezpečnostní analytik Josef Kraus z Masarykovy univerzity. Dobrý den.
19: Pěkné poledne.
15: Text memoranda ani jedna ze stran nezveřejnila. Máme alespoň přibližnou představu, jaké body by mohlo obsahovat?
19: Přibližnou představu máme, ale detailně ty body asi budou právě ještě vyjednávány v rámci těch následujících 60 dní, kdy se vlastně bude všechno precizovat. To znamená, že na jednu stranu má dojít otevření Hormuzské úžiny, což je samozřejmě něco, co zajímá celý svět, přičemž zatím ty informace jsou takové, že otevření by mělo být v podstatě náhlé, nikoli třeba skokové nebo postupné, tak jako třeba u jiných věcí, jako je iránský jaderný program, kde lze spíše očekávat postupné vymezování si a postupné také třeba postupnou degradaci toho iránského jaderného programu v závislosti na tom, jak na druhé straně, a to bude zase to plnění ze strany Spojených států, dojde k jednak rozmražování toho zmraženého iránského majetku v zahraničí a jednak postupnému uvolňování ekonomických sankcí, což je vlastně něco, co iránský stát a iránský režim eminentně chtějí a potřebují. Tohle bude asi něco, co se bude odehrávat v následujících týdnech, dost možná také jednotkách měsících, ale záleží samozřejmě na tom, jestli dojde opravdu k naplňování toho všeho, anebo ta dohoda, která zatím je v tuhletu chvíli pouze přislíbená a ústní, nebude jednou nebo druhou, anebo případně třetí stranou porušována.
15: Jak Washington, tak Teherán označují dokument za své vítězství. Náměstek iránského ministra zahraničí prohlásil, že jednání o mírové dohodě začnou, až se potvrdí, že Američané plní podmínky memoranda. Jak se v tomhle vyznat?
19: Ono je důležité samozřejmě to vnímat z toho kontextu, jak jsou vymezené ty jednotlivé vyjednávací pozice obou aktérů. Pro Irán je naprosto klíčové, aby získal nějaké garance o tom, že na něj Spojené státy a také stát Izrael, což je vlastně třetí mocenský vrchol toho trojúhelníku v té oblasti, přičemž ale Izrael není signatářem té dohody, tak nezaútočí. A samozřejmě také pro Irán je naprosto klíčové, aby se to mírové uspořádání týkalo celého Blízkého a Středního východu. To znamená nikoliv americko-iránských vztahů, ale právě třeba také oblasti Libanonu, kde operují izraelské ozbrojené síly. A Izrael je tak nutně Iránem i Spojenými státy vtažen tady do tohoto mírového vyjednávání a to bude také kámen veškerého toho úskalí, jestli se nakonec podaří tu dohodu naplňovat nebo nikoliv. Co se týče toho amerického vyhlášení vítězství, tam je to potřeba, přece jenom Donald Trump nemůže z té války odejít jako ten poražený, navíc slavil kulaté narozeniny a navíc se blíží volby do kongresu na podzim, to znamená, on opravdu potřebuje vyhlásit vítězství. A vlastně úkolem iránské diplomacie bylo najít něco, co Američanům jako to vítězství poskytnou a zároveň dojde k obhajobě jejich vlastních iránských strategických národních zájmů.
15: Iránské vedení dlouhodobě popírá, že by usilovalo o jaderný arzenál. Je reálné, že po letech až desetiletích pokusů uzavřít tuto otázku se tentokrát podaří dospět k definitivnímu závěru, ke skutečně zásadní dohodě?
19: Já si dovedu představit, že ano, už i z toho důvodu, že ona už tady vlastně na 100 let tato dohoda byla. Od roku 2015, kdy začala platit ta takzvaná iránská jaderná dohoda, která ale navzdory funkčnosti toho celého elementu byla jednostranně vypovězena Spojenými státy v momentě, kdy Donald Trump byl zvolen jako poprvé zvolen americkým prezidentem. V momentě, kdy ta dohoda bude nést podpis Donalda Trumpa, dovedu si představit, že její šance na nějaké přežití mohou být samozřejmě o něco delší.
20: Podle Američanů dohodu o memorandu ještě v neděli ohrozily další izraelské nálety na libanonský Bejrut a dnes izraelský ministr národní bezpečnosti na síti X napsal, že jeho země není vázána dohodou mezi USA a Íránem. Mohl by za ti další postup vlády premiéra Netanyahu a případně další útoky proti íránskému, tedy pro íránskému hnutí Hizballáh?
19: Tohle bude naprosto stěžejní záležitost. Já si dovedu představit, že ty podmínky pro to, aby americko-íránská dohoda byla naplněna oběma těmito aktéry, jsou velice, velice dobré v tuhletu chvíli a vlastně té dohodě nic úplně nebrání. Obě strany to chtějí. Kdo ale tady tuhletu dohodu soustavně nechce posledních 30 let v podstatě, je stát Izrael, který, jak tady právě padlo, se necítí vázan touto dohodou, přece jenom není signatářskou stranou, ale zároveň Íránci dlouhodobě právě kladou důraz na to, že mírové uspořádání se má týkat celého regionu Blízkého středního východu a tím pádem i toho libanonského bojiště. Bude tedy hodně záležet na tom, jak Donald Trump bude nebo nebude vyvíjet tlak na svého izraelského partnera v tom smyslu, že jestli si vynutí dodržování té dohody ze strany Izraele, anebo naopak Izrael bude tím elementem, který navzdory Donaldu Trumpovi bude celou tuto dohodu torpédovat.
20: Zatímco někteří námořní dopravci doufají v rychlý návrat k běžnému provozu v Hormuzském průlivu, zástupci námořního odvětví upozorňují, že bezpečnostní rizika, zejména kvůli minám, v oblasti přetrvávají, takže asi to nebude tak hladké, jak by se mohlo zdát.
19: Ono to nebude tak rychle, zároveň s tím, o čem vlastně se tady bavíme my spolu teďkon, tady tohleto pečlivě zvažují jak lodní dopravci, tak samozřejmě také pojišťovny, které tuto lodní dopravu pojišťují. To znamená, než tady budou opravdu nějaké jasné garance na stole, že ta lodní přeprava nebude jednou, druhou nebo jakoukoliv jinou stranou napadána, tak ten pohyb se asi úplně neodšpuntuje tak rychle. Tohle bude mít opravdu spíše nějaký setrvačný dozvuk v následujících několika týdnech, teprve poté asi můžeme očekávat plné zprůvodnění nebo zprůchodnění v Hormuzské úžiny.
20: Bezpečnostní analytik Josef Kraus z Masarykovy univerzity. Děkuju, nashledanou.
19: Já díky za pozvání, pěkný den všem.
20: V neděli se u chorvatského Splitu po srážce s katamaránem potopila plachetnice s českou posádkou. Zemřeli 4 lidé, jeden ze členů posádky zůstává hospitalizován, 3 další byli po ošetření z nemocnice propuštěni. Neštěstí se odehrálo kolem 11:30 v průlivu mezi ostrovem Brač a Šolta. Na možnost tragédie v průlivu Splitska vrata upozorňovali odborníci kvůli tamnímu hustému provozu už roky, řekl chorvatské veřejnoprávní stanici HRT námořní expert Jurica Gašpar. U telefonu je kapitán oceánské plavby a jachetní instruktor Igor Piňos. Dobrý den.
21: Dobrý den.
20: Okolnosti nehody se vyšetřují. Máte ale předběžnou teorii, jak mohlo ke srážce malé plachetnice s velkým katamaránem asi dojít?
21: No, pokud se dá soudit nějak z těch videí, co unikly, protože nemáme přesně kdo plul odkud, ale obě to byly lodě se strojním pohonem a tam v případě toho křižování platí pravidlo pravé ruky. Zdánlivě se zdá, že pravděpodobně přednost měl mít ten katamaran, to je takový zavádějící, ono jsou to dva trupy, ale je to vlastně trajekt, taková rychloloď, která je nesrovnatelně větší, ale přesto měl přednost i podle těchto klasických pravidel, pravděpodobně. Nikdo to zatím přesně nedefinoval. Ovšem, tam platí jedno pravidlo podle toho COREGu, to jsou mezinárodní pravidla o zabránění srážkám na moři, pravidlo 17, kde se jasně píše, že pokud jedna loď, která má dát přednost jízdě, zjevně tak nehodlá učinit, tak je třeba udělat manévr poslední záchrany a i ta loď, která právo jízdy má, tak má povinnost udělat všechno, aby té srážce zabránila, což se v tomhle případě zcela zjevně nestalo.
20: Menší plavidla prý často nedodržují bezpečnostní pravidla a pohybují se bezprostředně před velkými loděmi. Může to být způsobeno třeba malou zkušeností rekreačních jachtařů?
21: Určitě ano. Myslím si, že některé ty naše posádky v těchto, když se 8 chlapů jednou za rok dostane z domova, tak samozřejmě se tam taky hojně požívá alkohol, anebo je dobrá nálada. A samozřejmě ta malá loď, kdyby měla přednost v jízdě, tak ta se otočí téměř na pětníku. Takže někdo tam určitě nedával pozor.
20: V úvodu citovaný Jurica Gašpar, šéfredaktor chorvatského portálu Morsky, upozornil, že o problémech bezpečnosti plavby v této oblasti se hovoří už řadu let, ale úřady nepřijaly patřičná opatření. Jak by se dala vysoká koncentrace plavidel regulovat?
21: No, existují možnost udělat takzvanou zónu řízené plavby nebo separační zónu, kde prostě je to taková namalovaná dálnice. Virtuální dálnice na moři. Jedním směrem jedou jedné lodě, druhým směrem druhé lodě a malá plavidla, mezi které patří jachty, se tomu mají úplně vyhybat, těmto koridorům.
20: Ano.
21: Ale já si nemyslím, že v tomhle případě to byla příčina nehody, protože když se podíváte na ty fotografie, široko, daleko, nikde nic.
20: Dobře, ale i přesto se chci zeptat, jak čekáte, že chorvatské úřady teď zareagují. Jaká by mohly na základě té prý bezprecedentní tragédie přijmout opatření?
21: No, já si myslím, jak tak mám zkušenost s chorvatskými úřady, takže určitě zvýší dozor nad těmi jachtami, budou víc kontrolovat ten alkohol, který už tam dřív kontrolovali. Otázka je, co všechno se najde v krvi těch zemřelých, nebo jak na tom byl v tomhle případě kapitán, já nevím, jestli mezi je zemřelými nebo ne. No a správně by měli řádným způsobem prověřit taky toho kapitána toho trajektu, jak se říká katamaranu, protože on měl udělat ten manévr poslední záchrany, i když má stíženou manévrovací schopnost proti té jachtě. Ale že by tam utvořili separační zónu, nemyslím si, to by bylo příliš složité a muselo by se to zanášet do map a nečekal bych tuhle tu reakci.
20: Jsou podle vašich zkušeností na Jadranu další podobně nebezpečná místa, myslím, co se koncentrace plavby týče?
21: No, já myslím, že takových míst je tam poměrně hodně, ale vždycky se to dá nějak zvládnout. To jsou i v jiných místech ve Středomoří takhle koncentrovaná místa, kde je tolik lodí. A vždycky je třeba postupovat podle těch pravidel a příslušně opatrně. Angličané tomu říkají good seamanship, dobrá námořní praxe. Dávat si pozor a dívat se kolem sebe.
20: Mimo jiné jste i zkušební komisař. Měli by se případně zpřísnit kapitánské zkoušky u nás?
21: Jsem si jist, že jsou tady subjekty, které k tomu přistupují poměrně velmi benevolentně. To by se určitě mělo dohlédnout, aby tou zkouškou neprošel opravdu každý, kdo si to zaplatí.
20: A tušíte, kolik je v Česku aktivních držitelů mezinárodní licence?
21: Z paměti vám to neřeknu, ale myslím, že kolem 10 000 to bude možná i víc.
20: Kapitán oceánské plavby a jachetní instruktor.
21: Oceánských, ne, pardon.
20: Moře plavby, jachetní instruktor Igor Piňos. Děkuju, naschledanou.
21: Já také, naschledanou.
20: Nejprve zazní lužanská mše Antonína Dvořáka, potom symbolicky na svátek svatého Víta požehná novým varhanám ve svatovické katedrále pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. Posvěcením a koncertem se symbolicky po téměř 700 letech završí budování katedrály, jejíž základní kámen byl položen 21. listopadu 1344 za přítomnosti krále Jana Lucemburského a taky jeho syna, pozdějšího českého krále a římského císaře Karla IV. Hostem polední publicistiky je Jakub Skřejpek, místopředseda správní rady nadačního fondu svatovítské varhany. Dobrý den.
2: Dobrý den.
20: Podle předního českého varhaníka profesora pražského HAMU Jaroslava Tůmy patří mezi nejvelkolepější katedrální varhany na světě. Čím je nástroj z dílny španělského varhanáře Gerharda Grenzinga mimořádný?
2: To je strašně záludná otázka a dostáváme ji často. Tak jsme se na ní připravili odpověď, že jsou ty varhany nejlepší do katedrály svatého Víta, v tom jsou vlastně naprosto unikátní.
20: A dobře, ale zkuste to vysvětlit. Je to díky tomu prostoru?
2: Vysvětlím, to byla totiž ta největší výzva do katedrály postavit ne největší nástroj, ne žádný, ale prostě takový, který ten chrám zaplní krásnou hudbou, a teď zrovna v katedrále sem probíhají poslední zkoušky a takový malý zázrak je, že ať stojíte v katedrále opravdu kdekoliv, tak ty varhany slyšíte úplně úžasně a vlastně ta intenzita toho zvuku je všude skoro stejně dobrá.
20: Úsilí o varhany trvalo 14 let. Jak se vám podařilo v Národní sbírce nashromáždit 135 milionů korun?
2: Šlo to vlastně docela dobře, protože mám takovou víru, že když máte dobrý účel, na který potřebujete ty peníze shromáždit, tak to jde vlastně samo. Zní to trošku tak alibisticky samozřejmě, byla to 14-letá poměrně intenzivní, ale krásná práce. Ať už se nám podařilo oslovit opravdu dárce, kteří dali třeba 2000 korun, nebo větší dárce, kteří dávali miliony korun. Tak protože jsme ty příběhy sdíleli spolu s nimi, tak víme, že každý prostě dal tolik, kolik mohl, a dohromady to dalo tu částku, kterou byste říkal.
20: No a dneškem tady vaše práce končí, nebo jak finančně náročný bude provoz těchto varhan a jejich údržba?
2: To se uvidí. To se uvidí, protože dneškem je požehráme, každé varhany je potřeba samozřejmě servisovat, ladit a žádající velkou péči v průběhu celého roku, a tenhle ten náročný úkol bude svěřen metropolitní kapitule u svatého Víta, která se o to bude starat. Takže

0: vystoupí, bude tady program a kdo v něm vystoupí?
1: No, to byla taková výzva na začátku, protože jsme chtěli ty varhany ukázat co nejširší paletě, tak jak budou od ty další, doufáme, staletí sloužit českému národu. To znamená, že programu je třeba velký koncert se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, kdy zazní Cenzánsová varhaní symfonie, to je obrovské dílo s varhanami, varhaní symfonie, ale taky přijde Karol Mosakovský, jeden z nejlepších varhaníků na světě, který bude mít solový recitál. Nebo třeba dneska při tom slavnostním požehnání bude hrát Česká filharmonie s velkým sborem složeným z mnoha různých sborů z naší arcidiecéze a dokonce přijede i sbor ze Sagrada Familia a celé to skončí neděli 22. června přenosem z katedrály svatého Víta.
0: Když jste se zmínil o tom, že doufáte, že varhany budou sloužit po staletí, první zmínky o svatovických varhanách pocházejí z poloviny 13. století, potom další nástroj, na který přispěl král Vladislav Jagellonský, schořel při požáru v roce 1541. Podobný osud měly Ferdinandovy varhany v roce 1577. Barokní nástroj od tachovského varhanáře Antonína Gartnera byl při renovaci ve 20. letech minulého století po rozebrání pro změnu rozkraden. Náhradu dokončil kutnorský varhanář Josef Melcer v roce 1930. Teď se dostávám k otázce, proč tyto varhany chrámovému prostoru nestačily?
2: To je velmi odborná otázka, zkusím na ní ale odpovědět velmi laickým způsobem. Prostě když je katedrála svatého Víta zaplněná lidmi při velkých liturgiích nebo jiných velkých slavnostech, tak prostě ty varhany nedokážou zaplnit celý prostor chrámu.
0: A jak se vám podařilo najít vlastně toho autora Gerharda Grenzinga? Jakým způsobem vyhrál, předpokládám, nějaké výběrové řízení?
2: Ano, vyhrál výběrové řízení, kdy jsme cíleně oslovili vybrané varhanáře dopředu podle toho, jaké varhany stavili, jaké se nám líbí. A jsme šťastní, že to byl Gerhard Grenzing, protože když tu soutěž vyhrál, tak řekl, dobře, tak jsme vyhráli a v úvozovkách začínáme znova. Přijel do České republiky a objel několik kostelů, aby si naposlouchal takový ten český zvuk a říká, ukažte mi nebo zahrajte mi, ukažte mi ty varhany, které zní vám vašim uším dobře, abych postavil do katedrály varhany, které budou znít dobře i vám. Tak to bylo vlastně takové klíčové na začátku a pak se rozběhl ten proces, kdy přijel i do svatovické katedrály, tady tu akustiku na vlastní uši zkoušel a díky tomu ten nástroj doznal poměrně zásadních změn, jak co do počtu píšťal, tak rejstříků, velikosti a tak dále. Takže se ukazuje, že neměli šťastnou ruku s mistrem Grenzingem.
0: Veřejnost měla možnost posoudit zvuk nových varhan jako hudebního doprovodu při pohřbu kardinála Dominika Duky v polovině loňského listopadu. Proč se tak dlouho čekalo na kolaudaci? Jak dlouho trvalo jejich ladění?
2: No tak to, co jsme slyšeli při pohřbu pana kardinála, byl takový malý zlomek toho, co bylo připraveno a mohlo hrát. A od té doby bylo potřeba ty varhany naintonovat, což je prostě dost zdlouhavý proces. Zkusím ho rychle přiblížit, když si vezmete, že ty varhany mají zhruba 6000 píšťal, každou tu píšťalu 20 minut ladíte a pronásledujete toho počtem pracovníků, kteří tu mohou pracovat, tak to prostě nějakou dobu zabere. Ano. To byla jedna věc a potom jsme je doladili v únoru, dneska je červena, bylo potřeba je zase přivádět, protože katedrála se proměňuje.
0: Jakub Střejpek, místopředseda správní rady nadačního fondu svatovické varhany. Děkuju, naschledanou.
2: Naslyšenou.
0: Tolik publicistika.
3: Dobré odpoledne, teď je půl jedné.
4: Český rozhlas Plus.
3: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO přivítal dohodu o ukončení konfliktu mezi Spojenými státy a Íránem. Zároveň upozornil, že země zatím dokument nepodepsaly. Doufá ale, že oba státy dodrží sjednané podmínky a konflikt na Blízkém východě definitivně skončí. Spojené státy a Írán mají memorandum o porozumění podepsat v pátek ve Švýcarsku. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský míří do Francie na summit G7. Setkání lídrů sedmi největších ekonomik světa začíná dnes v Paříži a Ukrajina byla přizvaná jako host. Zelenský potvrdil, že se na summitu setká s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Vláda dnes projedná návrh na zrušení poplatků za veřejnoprávní média. Změna zákona by od nového roku převedla financování Českého rozhlasu a České televize pod státní rozpočet.

0: Ministři budou řešit například to, kolik peněz by obě instituce měly z rozpočtu dostat. Chystanou změnu kritizuje opozice i obě média veřejné služby. Srážka plachetnice s českou posádkou s katamaránem poblíž chorvatského Splitu má 4 oběti. Při ponoru k potopené plachetnici potápěči objevili v kabině plavidla tělo pohřešovaného Čecha. Jeden ze 4 zraněných zůstává v péči lékařů splitské nemocnice. Tady je čerstvá doprava na Plusu, skoro 2 minuty po půl jedné. Na D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Ledeč nad Sázavou ze 70. kilometru čekejte kolonu, postupně se rozjíždí po dřívější nehodě na 47. kilometru, tam už nic nepřekáží. Na D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Chocerady z 28. kilometru popojíždí kolona kvůli omezení na mostě Šmejkalka, tam se spozdíte asi 10 minut. Na D1 z Ostravy do Brna u sjezdu na Fulnek na kilometru 329 stojí kamion, blokuje teď pravý pruh. Je tam krátká kolona na necelých 10 minut. V Praze na Štěrboholské spojce ve směru na Lanový most trvá silnější provoz před Europarkem. Na Klamovce v křižovatce Plzeňská a Prachnerova se srazila 2 osobní auta. Je tam tak obtížnější průjezd křižovatkou. V ulici pod Krejcárkem naberete 15 minut navíc před ohradou. Plný zůstává taky Nuselský most před Legrovou ulicí a taky Vilznova před muzeem od hlavního nádraží. A Věčné se popojíždí před náměstím IP Pavlova. Dobře dojeďte. Dnes je převážně velká oblačnost, v severovýchodní polovině území během dne s lokálními přehánkami. K večeru bude oblačnosti ubývat, místy až do vyjasnění. A teploty 16 až 21 stupňů, na jižní Moravě až 23, na horách nejčastěji kolem 11 stupňů. To byly zprávy a na Plusu začínají názory a argumenty.
1: Summit NATO v Ankaře se pokusí jinak nastavit vztahy Spojených států a Evropy. Splnění unijních pravidel státního rozpočtu nezaručuje takřka nic. Plíživá proměna státu, anebo Ukrajina začíná fakticky jednat o vstupu do Evropské unie. To jsou titulky vybraných příspěvků, pondělních názorů a argumentů, každodenní relace Českého rozhlasu Plus a ze studia zdraví Ondřej Konrád.
2: Názory a argumenty.
1: ...31,5% hnutí ANO, shodně 15,5% ODS a starostů, to říká aktuální průzkum volebních preferencí společnosti Kantar pro Českou televizi. Do sněmovny by podle něho prošli ještě Piráti 9,5%, SPD 6,5% a motoristé, kteří jsou na hraničním čísle 5%. A ve studiu je se mnou komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. Buď zdrav.
3: Dobrý den.
1: Už poměrně dlouho je ta preferenční tabulka neměnná, posuny u současných sněmovních subjektů jsou vlastně minimální. Čím to může být? Chybí nějaká témata, která by zahýbala voličstvem?
3: Je to skutečně zajímavé z toho pohledu, že hnutí ANO dominuje české politické scéně de facto bez ohledu na to, zda je v opozici nebo ve vládě. Když se porovnávají současné zisky podle toho nejnovějšího průzkumu se zisky ve sněmovních volbách, tak tam sice mírný úbytek je, ale pohybuje se kolem 3%. A samozřejmě je otázka, nakolik se do toho promítá statistická chyba a hlavně nakolik se do toho promítá nižší volební účast, protože ta v těch posledních sněmovních volbách byla poměrně vysoká. Když se podíváme do průzkumu, tak tam se vrátila k 60%, takže dá se zjednodušeně říci, že ten stav na české politické scéně je neměnný, setrvalý a je otázka, proč tomu tak je. Jedno vysvětlení se může nabízet v tom, že skutečně hnutí ANO v čele s Andrejem Babišem umí velmi dobře komunikovat s veřejností, s voliči, vést de facto neustále předvolební kampaň v tom slova smyslu, že si udržuje nějaké ty vazby na voliče, že je udržuje v pohotovosti a že sice po nástupu k moci vláda slibovala, že bude měnit celou řadu věcí a zatím k tomu nedošlo, ale ale přesto se to nepromítá do nějakého zklamání. No a co se týče opozice, tak ta stále marně hledá nějaké téma, které by zaujalo širší veřejnost natolik, aby se to projevilo v těch průzkumech volebních preferencí, aby opozice začala stahovat ten dominantní náskok hnutí ANO. Když to opět porovnáme s volbami, tak tam je zajímavé, že ODS je de facto na svém, i když ve volbách tvořila koalici s KDU, ČSL a TOP 09. Takže zjednodušeně řečeno se dá říci, že když je na svém, tak přece jenom o něco posílila, ale není to posílení dramatické a projevuje se to v tom, že nárůst přízně od voleb zaznamenali Starostové a nezávislí, kteří de facto nyní soupeří s ODS o to, kdo bude nejsilnější opoziční stranou. Když jsem právě zmínil tu koalici Spolu, tak tam se ukazuje, že v těch průzkumech setrvale TOP 09 je pod 3%, takže de facto samostatně nemá v tuto chvíli velkou naději na to, aby v příštích volbách pronikla přes 5% a získala poslanecká křesla, pokud bude kandidovat samostatně. U Lidovců je ten příběh trochu jiný. Tam došlo k změně ve vedení strany. Jan Grolich zatím se sice úplně výrazně na té celostátní úrovni v tuto chvíli neprojevuje, ale když se podíváme do těch průzkumů, tak Lidovci alespoň mají naději, protože se 4%. Přibližují právě k té 5% hranici.
1: V rámci toho průzkumu Trendy Česká společnosti Kantar se také ptali průzkumníci, jak se dívají ti respondenti na spor pana prezidenta s vládou okolo jeho zahraničních cest a 8 z 10 to vnímá jako velký problém.
3: Ano, je to zajímavé, že to takto lidé vnímají a je otázka, jak se ten velký problém vyřeší například příští týden, kdy bude rozhodnuto snad definitivně o tom, kdo povede českou delegaci na summit NATO a jak se to následně například promítne do preferencí a do důvěryhodnosti vůči vládě a vůči prezidentovi republiky.
1: Říká Petr Hartmann, díky mnohokrát.
3: Naslyšenou.
1: Červencový summit NATO v Ankaře bude zcela zásadní pro bezpečnost České republiky, Evropy a celého demokratického světa. Nepodstatným detailem se jeví složení české delegace a co případně řekne český premiér Andrej Babiš americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi. Slovo má šéfredaktor deníku Právo Petr Šabata.
4: Vzhledem k dění ve světě nemůže být důležitým bodem summitu to, zda země plní starý závazek vydávat na obranu 2% HDP. To už překonalo loňské zásadní vrcholné jednání aliance v Hágu. Teď jsou cílem 3,5% HDP na vojenské a 1,5% na související výdaje do roku 2035. Ani to nebude předmětem diskuze. Závazek platí, i když se z něj některé země, včetně Česka, snaží všelijak vyvléknout. NATO je v odlišné situaci než před rokem. Musí se jinak vyrovnávat s válkou na Ukrajině, řešit konflikt na Blízkém východě a zvládnout spory o dělení zodpovědnosti mezi USA a evropské členy. Generální tajemník NATO Mark Rutte hovoří o nutném historickém přenastavení aliance, o přechodu od nezdravé vzájemné závislosti ke zdravému partnerství. Všem zodpovědným členům je jasné, že nedostatek jednoty je rakovina, která může oslabit dosavadní schopnost aliance odstrašit jakéhokoliv protivníka. A ta nemoc se projevuje v okamžiku, kdy členské země začnou zpochybňovat dohodnuté závazky. V Ankaře se bude v první řadě jednat o tom, jak dohodnuté navyšování obranných rozpočtů, od každé země se očekává konkrétní věrohodný plán rok po roku, promítnout do reálných vojenských schopností, do použitelné bojové síly NATO. Ne, že by obrana aliance mínila použít. V první řadě jde o odstrašení. Pro evropské členy aliance to prioritně znamená podporovat Ukrajinu a zadržovat Rusko. Dokud bude mít Vladimír Putin vážný problém na Ukrajině, získává Evropa čas připravit se na případnou další agresi Ruska směrem na západ. A Spojené státy dostávají možnost věnovat se více svým strategickým hlavním úkolům v Asii a vztahům s Čínou. Už v roce 2025 USA výrazně omezily pomoc Ukrajině a Evropa byla schopná je do značné míry nahradit finančně a zčásti i vojensky. Samozřejmě i díky tomu, a to je další důležitá zpráva pro Trumpa do Ankary, že investuje velkou část zvýšených obranných výdajů do nákupu amerických zbraňových systémů. V této logice by Česko udělalo dobře, kdyby nejen pokračovalo v muniční iniciativě, ale také do ní finančně přispělo. Některé americké vojenské kompetence jsou nenahraditelné, určitě ne rychle. Jde například o protiraketovou obranu, operační zpravodajství nebo satelitní technologie. Proto mluvil nedávno prezident Petr Pavel o tom, že by Evropa měla přijít s vlastním návrhem, který by odpovídal americkým očekáváním, tedy posílení evropské strany NATO a převzetí větší zodpovědnosti za sebe samé. Konec citátu. Někteří analytici před summitem ze stejného důvodu navrhují vytvoření skupiny NATO pro plánování přechodu za účasti Spojených států, evropských spojenců a Kanady. Koordinovala by postup změny, úkoly jednotlivých států, zásadní otázky obranného průmyslu a ukotvila by zachování nezbytných amerických schopností v Evropě. S důkladnou domácí přípravou na tyto klíčové otázky celé aliance usednou k jednacímu stolu v Ankaře 7. července zástupci zodpovědných členských zemí. A někdo z Prahy.
1: Tolik Petr Šabata, šéfredaktor deníku Právo. V kontextu dnešního vývoje je jedno, jestli bude státní deficit 320 nebo 350 miliard korun, když není žádná představa, jak chce vláda reagovat na nejdůležitější výzvy budoucnosti, kterými jsou demografie a mezinárodní vývoj. Více k tématu přípravy státního rozpočtu na rok 2027 Julie Hrstková, ekonomická komentátorka Hospodářských novin.
5: Schodek veřejných financí by měl v příštím roce dosáhnout 2,8% hrubého domácího produktu a do roku 2030 by měl postupně klesnout na 1,3% HDP. Vyplývá to z nového fiskálně strukturálního plánu, který musí vláda ještě dostat posvěcený od Evropské komise. V každém případě platí slib ministryně financí Aleny Schillerové, že by deficit měl zůstat pod evropskou 3% hranicí HDP. V tomto kontextu možná stojí za připomenutí, že původní plán počítal s deficitem ve výši 0,9% HDP. Stejně tak ovšem platí, že tento plán, který komise schválila, by v reálu české politiky a ekonomiky neměl šanci. Ochotu konsolidovat vyjadřují politici především ve chvíli, kdy jsou v opozici, a ne když mají jejich návrhy šanci projít. Rozpočet chce ministerstvo financí zveřejnit koncem srpna. Jednotlivé rezorty by měly dostat předběžný návrh do konce června. V létě mají probíhat vyjednávání s ministry, kteří podle předběžných odhadů chtějí zhruba o 100 miliard víc než letos. Letos je schodek naplánovaný na 310 miliard korun. Pokud by měl rozpočet zůstat ve skutečně avizovaných hranicích 3% HDP, nesmí překročit 350 miliard korun, což je sice z hlediska ekonomického pohledu hodně odstrašující číslo, nicméně pro politiky je i to zcela nedostatečné. Na rozpočtu se pracuje, jednotlivá ministerstva si chystají zbraně pro vyjednávání, respektive dostatek argumentů, proč by právě oni měli dostat víc než kdo jiný, a první náznaky, kam půjdou peníze v příštím roce, začínají nabývat konkrétních čísel už teď. Co se tedy dá od rozpočtu očekávat? Začněme největší položku, a to jsou důchody. Od příštího roku se mění valorizační vzorec. Důvodová zpráva mluvila o dodatečných nákladech maximální výši 7 miliard korun nad rámec čisté inflace. Ekonomická situace, především rychlý růst mest, vyvolá další tlak na miliardy z rozpočtu. Takže minimálně 7 plus dalších 4. Rezort zdravotnictví už oznámil, kolik chce navíc, a vláda mu schválila navýšení platby za státní pojištěnce v příštím roce o 24 miliard korun. Další je ministerstvo kultury, jehož rozpočet byl ve srovnání s ostatními hodně chudý. Vzhledem k plánovanému zrušení poplatku pro televize a rozhlas by měli ministři najít dodatečných zhruba 10 miliard korun. Skeptik by řekl, že ani tato částka se v rozpočtu nikde jen tak neválí. Samostatnou kapitolou je obsluha dluhu. Permanentní nárůst deficitu v kombinaci s hrozbou guvernéra České národní banky, že nebude váhat se zvýšením úrokových sazeb, dává jistotu, že dluhová služba bude čím dál dražší. Limit 100 miliard za úroky byl překonán. Nový žádné meze nemám. Pak je tu plánované superministerstvo hospodářství, které vznikne transformací ministerstva průmyslu a obchodu a sloučením dalších agent. Slib, že změna nepřinese žádné velké výdaje, lze brát vážně do prvního vyjednávání o rozpočtu na rok 2027. Opomenout nelze ani plány vlády, kterými chce zaručit hospodářský růst, aby měla dost peněz na rozdávání. Takže se chystají nové investice, digitalizace veřejné správy a boj s šedou ekonomikou, tedy hlavně EET v nové verzi. V plánu je také dostavba jaderné elektrárny Dukovany za 100 miliardy, ale ty se do rozpočtu rozhodnutí ministryně vůbec nedostanou. Rozpočet vždy odrážel preference politiků a jejich sklony k úsporám, které jen málo kdy byly zcela dobrovolné. Až v posledních letech ovšem došlo k tomu, že se skutečně naplňuje Haškova věta o tom, že je jednoduché si půjčovat, když je od koho, a nemá cenu to řešit. V kontextu dnešního vývoje je jedno, zda bude mít deficit 320 nebo 350 miliard korun, když není absolutně žádná představa. Jak chce vláda reagovat na nejdůležitější výzvy budoucnosti, kterými jsou demografie a mezinárodní vývoj? Jediné, co je jasné, že kdyby bylo Česko skutečně donuceno ke konsolidaci veřejných financí, bude to bolet víc, než si kdo umí nyní představit.
1: Hovořila Julie Hrstková z Hospodářských novin.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Pokud bude přijata novela zákona o střetu zájmů, předložena vládními poslanci, pak to může znamenat podobný předěl ve fungování státu a jeho institucí, jako nechvalně proslulá opoziční smlouva mezi ODS a ČSSD z roku 1998. To je téma publicisty Jana Vávry.
6: Způsob, jakým se novela rychle objevila ve sněmovně, dokládá, že Andrej Babiš má vážné obavy z toho, že Evropská komise nebude pokládat jeho řešení střetu zájmu za dostačující a hledá proto zajištění svého biznesu. Vývoj okolo jeho střetu zájmu bohužel mimo jakékoliv pochybnosti potvrzuje, že Andreji Babišovi jde v prvé řadě o jeho podnikatelské aktivity a až potom o cokoliv jiného, včetně řízení státu nebo zajištění blahobytu jeho občanů. Obsah novely staví myšlenku ochrany před možným střetem zájmu veřejných činitelů na hlavu už tím, že ruší většinu omezení pro politiky a víceméně všechna omezení pro premiéra. Nárokové zemědělské dotace, které představují největší balík peněz, by z působnosti zákona zmizely úplně a zkrátila by se lhůta pro vymáhání dotací z minulého období. Takže by Agrofert už nemusel těch minimálně 7 miliard korun za dotace vyplacené v minulých letech vracet. Andrej Babiš vystupuje na naší scéně jako skutečný oligarcha, kterému poslušnost jeho podaných umožňuje se tvářit, že s novelou nemá vlastně nic společného. Iniciativa dvou aktivních poslanců ANO, Radka Vondráčka a Davida Pražáka, a dvou koaličních přisluhovačů, Marie Pošarové z SPD a Filipa Turka z Motoristů, dokládá jeho téměř absolutní moc v koaličním táboře. Pokud by zjistil, že se veřejnost přece jen začíná proti jeho způsobu podnikání na účet státu bouřit, může se od návrhu zcela distancovat a onu čtveřici snaživců ještě strapnit. Teď bude klíčové, jak se k podnikání Andreje Babiše postaví Evropská komise. Evropské nařízení 218/1046 obsahuje článek 61, který říká, že funkcionáři s vlivem na unijní finance se zdrží jakéhokoliv jednání, jež by mohlo vést jejich zájmy do střetu se zájmy Unie. Pokud tedy komise rozhodne, že Andrej Babiš je ve střetu zájmu, existují z právního hlediska jen dvě možnosti. Buď Agrofert nebude dostávat žádné veřejné peníze, nebo bude muset premiér Babiš odejít z úřadu. Pokud se nestane ani jedno, ani druhé, bude to znamenat obcházení pravidel právního státu a dost možná skončíme jako Orbánovo Maďarsko, kterému z podobných důvodů Evropská komise zmrazila až 750 milionů korun. Andrej Babiš se nedávno označil za trumpistu. Nyní se zdá, že mu inspirací byly především obrovské zisky Donalda Trumpa a jeho rodiny. Podle magazínu The New Yorker totiž Trump ve svém druhém prezidentství zbohatl už o více než 3 miliardy dolarů, tedy asi 62 miliard korun. Možná mu motoristé, kteří slibovali, že ho budou hlídat, chtějí pomoci se Trumpovi aspoň trochu přiblížit. Ostatně předseda motoristů Petr Macinka spolupracoval s Heritage Foundation, tedy americkým think tankem, jehož nápady se Trump snaží realizovat. Nejdůležitější ale bude, zda jako občané demokratické země přistoupíme na to, že se náš stát stane servisní organizací jednoho holdingu a že budeme všichni ze svých daní doplácet Agrofertu ty miliardy, na které podle Evropské komise nemá nárok. To by ale naprosto změnilo charakter našeho státu a my bychom se stali spíš nevolníky než svobodnými občany. Vyřadili bychom se tak ze společnosti liberálních demokracií a zařadili se mezi středoasijské země, kde se vládní pozice nepokrytě snoubí s výnosným biznesem těch, kteří drží ve svých rukou moc.
1: Hovořil Jan Vávra. Po dvou letech úmorného čekání přichází Ukrajina do nové fáze přístupových rozhovorů s Evropskou unií, tedy k pondělnímu zahájení prvého jednacího klastru v Lucembursku. Přestože úvodní rozhovory byly zahájeny tamtéž přesně před dvěma lety, faktická jednání k věci začínají až nyní. Doposud je blokovala totiž Orbánova maďarská vláda a podrobnosti přináší Libor Dvořák.
7: Otevření prvního jednacího klastru znamená posun od přípravné etapy ke konkrétní práci nad podmínkami příštího členství, tedy ke kontrole souladu ukrajinského zákonodárství s právními normami EU a uskutečnění reforem v příslušných oblastech. Přístupové rozhovory o příštím členství v Unii jsou rozděleny do 6 etap, tedy takzvaných klastrů, které zahrnují různé sféry zákonodárství a státní politiky. Unie pak v průběhu rozhovoru hodnotí, nakolik je kandidátská země připravena ke vstupu do společné Evropy. To znamená, nakolik je ochotná respektovat a v praxi uplatňovat evropská pravidla a standardy. Po 15. červnu bude dalším unijním úkolem otevření dalších vyjednávacích bloků. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský minulý týden po setkání se svým estonským kolegou Alarem Karisem prohlásil, že od Unie očekává už letos v létě rozhodné politické kroky, když doslova prohlásil. Ukrajina učinila vše potřebné pro otevření 6 jednacích klastrů o příštím členství Ukrajiny v EU. Pro další kroky tu nejsou žádné překážky. Důležité je, aby dosažený pokrok vydržel a Rusové tak pochopili, že Evropa své sliby plní a rozhodně se nehodlá vzdát svých vlastních zájmů. Tolik Volodymyr Zelenský. Jednou z nejsložitějších otázek příštího členství Ukrajiny v Unii však i nadále zůstává válka na jejím území a okupace části Ukrajiny. Evropská unie tak rovnou přiznává, že dokud budou bojové akce pokračovat, je plnoprávný vstup země do Unie nemyslitelný. Příslušný komisař Evropského parlamentu Michael Galler k tomu říká, okamžité přijetí Ukrajiny do Unie by znamenalo faktické vtažení Unie do konfliktu. Dokud válka trvá, nemůžeme vás přijmout jako plnoprávného člena, protože bychom se tak automaticky stali další válčící stranou po vašem boku. Na bruselském stole ovšem v každém případě i nadále leží otázka vstupu Ukrajiny do Unie v situaci, kdy část jejího území bude dál okupovat Rusko. V unijním ústředí se v této souvislosti často ozývá připomínka, že do Unie byl v roce 2004 přijat i Kypr, přestože sever ostrova už přes 50 let okupuje Turecko. Mnoho unijních diplomatů ale akcentuje, že takovéto paralely nejsou legitimní.
1: A po Liborovi Dvořákovi už na závěr ještě obvyklá pondělní glosa spisovatele a žurnalisty Ondřeje Nefa, tentokrát s titulkem Zvuk romantické struny.
8: Nekropole v 7-kilometrové hloubce Indického oceánu, to je zpráva, která zabrnkala na romantickou strunu mého dětství. Vrátila mě do doby, kdy jsem romantiku snídal, obědval a večeřel den co den. Jakáže nekropole může být v 7-kilometrové hloubce? Vědci z Číny, Itálie a Nového Zélandu podnikli celkem 32 hloubkových ponorů. Podařilo se jim zmapovat oblast, ve které jsou pozůstatky uhynulých velryb. Nejstarší objevené pozůstatky jsou staré 5 milionů let. Chápete, proč mě to oslovilo? Velryby, podle některých názorů, inteligentní tvorové na úrovni člověka, mají místo, kam chodí už 5 milionů let umírat. Velrybí stařec či stařena, když dopočítá svůj život k posledním dnům, odebere se na posvátné místo 1000 kilometrů dlouhé. Život z něho odchází a obrovitý tvor klesá do hustnoucí tmy a nechává se objímat stále silnějším sevřením vodních mas. Na dno spočine už jenom jeho tělesná schránka, vědomí nebo snad duše už v něm uhaslo. Co všechno se na Zemi stalo za 5 milionů let, tedy za dobu, z níž pocházel nejstarší objevený jedinec, a nikde není psáno, že v nekropoli 1000 kilometrů dlouhé nemohou být další, ještě starší. Stalo se toho mnoho. Mimo jiné slezl ze stromu člověk, ke škodě ostatních živočišných druhů, velryby nevýjímaje. Co všechno se mohlo odehrát? Možná, že velryby díky své inteligenci prožili hvězdné období nadvlády nad živočišným světem. Pokud ano, věřím, že se chovali moudřeji, než jak si počíná člověk. Se svými tělesnými rozměry si nemuseli dokazovat dominanci prostě tím, že pobíjí všechno, co je v dosahu. Jak asi vypadalo království velryb, pokud to bylo království? Přišli na jiné uspořádání, na jinou metodu, jak spolu komunikovat a spolupracovat a zlepšovat životní úděl? To přece by měl být prvořadý úkol rozumného společenství. Nechal jsem se unést, struna romantiky ve mně zazněla příliš silně. Možná je to ozvěna na hodně starý film o Tarzanovi. Viděl jsem ho, když mi bylo tak asi 10. Šlo v něm o nekropoli slonů. Kdesi v Africe, že prý bylo místo, kam sloni odcházeli na konečný odpočinek. Padouši se pokusili ho ovládnout kvůli slonovině, ale statečný Tarzan jim v tom zabránil. Srdce mi tenkrát tlouklo při té představě. Později jsem se dočetl, že pověsti o sloních nekropolích jsou jen báchorky. Rozumná část ve mně teď nespokojeně mručí, že to s tou velrybí nekropolí bude podobné. Hold, velrybí kostry jsou na dně moře, kde jinde by měly být. Asi má ten rozum pravdu. Ale to romantické brnkání se tak hezky poslouchá.
1: Glosa spisovatele Ondřeje Nefa uzavřela pondělní názory a argumenty a ze studia se za všechny autory příspěvků a také redakční kolegy loučí Ondřej Konrád.
9: Místo činu je to nejsvatější, co pro policisty je, a spackat místo činu, tak ten případ jde do háje.
10: Říká bývalý šéf pražské Mordparty Josef Lotes. Nová osmidílná série Místo činu volně navazuje na cyklus forenzní psychologie. Tentokrát se však více zaměříme na práci policie. Přiblížíme některé metody a postupy, věnovat se budeme i případu vraždy Otýlie Vranské, navštívíme Muzeum policie České republiky a podrobněji představíme dva obory – forenzní entomologii a genetiku. Moje jméno je Kateřina Radhouská a budu ráda, když si Místo činu poslechnete na webu nebo v aplikaci Můj rozhlas, v dalších podcastových aplikacích a také ve vysílání Plusu. V sobotu po 5. odpoledne a v neděli hodinu popoledni.
0: Tady je Plus ve 13 hodin.
2: Český rozhlas Plus. Právě.
0: Izraelská armáda se nehodlá stáhnout z Libanonu ani po podpisu dohody mezi Washingtonem a Teheránem. V kabině plachetnice, která se v Chorvatsku srazila s katamaránem, se našlo tělo pohřešovaného člena české posádky. A rodinné firmy můžou ode dneška žádat o zvýhodněný úvěr na rozvoj. Získat můžou až 120 milionů korun. Dobrý den, u Zpráv Plusu vám přeje Ondřej Látal. Izrael nestáhne své vojáky z Libanonu ani po podpisu americko-íránské dohody, prohlásil to izraelský ministr obrany Yisrael Katz. Podle dostupných informací přitom chystané memorandum mezi Washingtonem a Teheránem obsahuje i zastavení bojů na libanonské frontě. Izrael není součástí jednání a podle členů vlády se necítí podmínkami americko-íránských dohod vázaný.
11: Libanonské úřady varují obyvatele jihu země před spěšnými návraty do jejich domovů. 3,5 měsíce trvající válka vyhnala z měst a vesnic přes 1 000 000 Libanonců. Izraelská invaze a bombardování si vyžádali 3 700 obětí. Podle izraelské armády jsou mezi mrtvými převážně příslušníci Hizbaláhu, zemřela ale i řada civilistů. Teherán a Washington se dohodli na podpisu memoranda o porozumění příští pátek v Ženevě. Americký prezident Donald Trump prohlásil, že s podpisem dokumentu skončí veškeré boje a do měsíce se Hormuzský průliv otevře pro všechny lodě. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Český rozhlas.
0: Srážka plachetnice s českou posádkou s katamaránem poblíž chorvatského Splitu má 4 oběti. Při ponoru k potopené plachetnici potápiči objevili v kabině plavidla tělo pohřešovaného Čecha. Jeden ze 4 zraněných zůstává v péči lékařů splitské nemocnice, údajně kvůli poranění páteře.
12: Jak řekl chorvatským médiím Slaven Bušič z agentury pro vyšetřování dopravních nehod, vyšetřovatelé už mají nějaké informace, nechtějí ale dělat unáhlené závěry o příčinách srážky 2 lodí. Katamarán soukromého přepravce ráno dorazil do splitského přístavu a bude tu dál pokračovat jeho ohledání. V plném proudu jsou také přípravy na vytažení potopené plachetnice, která leží v hloubce 52 metrů, a vyproštění těla posledního člena české posádky. Z Chorvatska Téa Veselá, Český rozhlas.
0: O zvýhodněný úvěr můžou ode dneška žádat rodinné firmy. Půjčku ve výši až 120 milionů korun můžou dostat na modernizaci technologií, softwaru anebo budov. Jde o součást programu Expanze, který ministerstvo průmyslu a obchodu spustilo v únoru. Polovinu investice firmám pokryje bezúročná půjčka od Národní rozvojové banky. Celkem na podporu malých podniků půjde 5 miliard 100 milionů korun. Tady je doprava na Plusu. Na D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Klimkovice je nejdříve dopravní omezení na kilometru 338, tam je krátká kolona. O kus dál na kilometru 330 u sjezdu na Fulnek stojí kamion v pravém pruhu. Tam se zdržíte okolo 5 minut. Na D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Rousínov z kilometru 212 počítejte s kolonou. Různě pomalu se zejména v pravém pruhu jede do omezení v Brně. A v Praze v Bělohorské jsou obousměrné kolony před Vypichem, je to na necelých 10 minut. Na Nuselském mostě zůstává kolona na téměř 10 minut. Dobře dojďte. Dnes je převážně velká oblačnost v severovýchodní polovině území během dne s lokálními přehánkami. K večeru pak bude oblačnosti ubývat, místy až do vyjasnění. Teploty 16 až 21 stupňů, na jižní Moravě dnes až 23, na horách nejčastěji kolem 11, na Šumavě až 15 stupňů. To byly zprávy, tady je Plus.
13: Jaké jsou aktuální volební preference? Jak se strany chystají na komunální a senátní volby? Proč chtějí vládní poslanci zmírnit takzvaný lex Babiš? A co by to znamenalo? Co přinese novela stavebního zákona? Proč by se měla povinně zveřejňovat státní příslušnost pachatelů trestných činů? To jsou některá z témat, která hodláme dnes probrat. Hostem pořadu, jak to vidí, je politolog, komentátor, novinář a vysokoškolský pedagog Lukáš Jelínek. Dobrý den.
14: Pěkný den vám i posluchačům.
13: Příjemný poslech. Přeje Vladimír Kroc.
2: Jak to vidí?
13: Hmm. Hnutí ANO by teď při volbách do sněmovny zvítězilo se ziskem 31,6% hlasů. Na druhém místě by se umístili Starostové a nezávislí, kteří přeskočili ODS. Tohle to vyplývá z průzkumu agentury NMS pro server novinky.cz. Autoři průzkumu uvedli, že ANO by volilo přes 80% voličů, kteří tak učinili v loňských sněmovních volbách. Co nám to říká o půl roku vládnutí současné koalice?
15: No, možná to víc vypovídá o stavu současné opozice, protože si myslím, že koaliční strany už udělaly tolik chyb, ať už faktických nebo takových, které by se daly nějakým způsobem marketingově zpracovat, že bych očekával, že opoziční strany budou mnohem více na koni. Zdá se, že vládní koalice dokáže udržovat pozornost svých příznivců, ať už je tím čekáním na nějaké zákony nebo výsledky, které přinesou více peněz lidem do jejich peněženek, a nebo samozřejmě těmi kulturními válkami, které rozehrávají především politici SPD a motoristů. Ale zajímavé na tom je, že v těch průzkumech se nejčastěji ty hlasy přesouvají uvnitř obou dvou těch táborů. Uvnitř toho vládního i uvnitř toho opozičního, to znamená, že jak vládní, tak opoziční voliči si hledají někoho, kdo by jim asi nejlépe zapadl do jejich vidění světa, ale nechtějí se rozhlédnout dál, než jenom prostě jenom k tomu horizontu, ve kterém se prostě pohybovali někde v době voleb. A strana, která nakonec bude v příštích sněmovních volbách nejúspěšnější, bude ta, která dokáže přetáhnout voliče z toho protějšího tábora.
13: Když se tedy vrátíme k aktuálním volebním preferencím, proč myslíte, že hnutí STAN, které by volilo 14,8% občanů, přeskočilo ODS? Je pravda, že podle Kantoru jsou na tom obě strany stejně, připisuje jak STAN, tak ODS po 15,5%.
15: Starostové nepůsobí tak konfliktně, to je jedna věc. Oni se snaží vyjadřovat k tématům, ke kterým mají co říct, a nesnaží se příliš polarizovat veřejné mínění. Navíc jim pomáhá podle mě hodně to, že stále ještě mají pověst té strany vzešlé z regionu, z konkrétních měst a obcí, kde si lidé spoustu jejich politiků pamatují, a ona taž pověst se potom dokáže celkem snadno šířit napříč celou republikou. No a k tomu samozřejmě dodejme, co říkávají kolegové sociologové, že jsou Starostové považováni za takovou tu jarní stranu, za tu stranu druhé volby, kterou lidé mají tendenci ocenit v průběhu toho volebního období právě za to, že jsou takový klidní a že nikomu příliš neublížují, ani se nějak extrémně nevyjadřují, ale potom, když přijdou skutečně volby, tak mají lidé tendenci se spíš rozhodnout pro nějakého většího sekáče, který se nezakecá, a v tom okamžiku mnohem více bodují ty strany, které mají vyprecizovaný program nebo nějaká opravdu razantní stanoviska. Myslím si, že tady tohle toto se nejspíš bude opakovat i v průběhu tady tohoto volebního období, i když je pravda, že tím, jak se snaží proti sobě vládní tábor, který se definuje jako národně konzervativní nebo národně suverenistický, tak jak se snaží prostě o ní zorganizovat svůj elektorát, tak v takovém případě může přibývat časem těch voličů, kteří se budou hlásit k liberálním politickým silám nebo k těm progresivnějším politickým silám, a pokud je dokážou Starostové podchytit, protože jejich největšími soupeři jsou v současnosti nejenom ODS, ale především Piráti, tak pokud by se jim podařilo ty voliče podchytit, tak by potom i Starostové mohli stoupat dál v těch průzkumech a volebních modelech.
13: Zaujala vás nějaká myšlenka ze sobotní jedové konference ODS?
15: No, mě zaujaly dvě věci. Jednak, že ODS se vůbec rozhodla prostě takto veřejně prát to ideové programové prádlo, zvlášť v době, kdy se politické strany často pyšní tím, že pod programy nejsou potřeba, stačí 10 bodů na letáček, tak nějaká strana tady nejenom, že pracuje na svém programu, dokonce zhmotní modrý kodex s 10 zásadními body, které chce ODS prosazovat. Zajímavé je, že tam, kde mohla být ODS, řekněme, velmi aktivní v průběhu své vládní odpovědnosti s Fialovou vládou, tak tam ty mnohé body, které dneska znovu opakuje ve svém modrém kodexu, neuplatnila. Samozřejmě, že by nám vysvětlili, že je to dáno koaličním způsobem vládnutí a tím, že byly nějaké jiné vnější problémy a okolnosti, ale dneska v opozici už opět opět ODS vytahuje takové věci, které často bývaly v tom českém veřejném mínění považovány za kontroverzní, jako snížení pracovní ochrany zaměstnanců, snažší výpovědi ze zaměstnání, jako je možnost školného na vysokých školách, byť stínová paní ministryně školství Zajíčková říká, že by se tomu školné říkat nemuselo, vyšší spoluúčast ve zdravotnictví, zkrátka to, co se dá pojmenovat tím štíhlým minimálním státem, tak tam si myslím, že ODS znovu vytáhla některé věci z těch svých starých truhel, ale na druhou stranu už jsme tam slyšeli třeba také úvahy o tom, že v případě daní nebo možné daňové reformy je potřeba položit větší důraz na majetkové daně nebo na spotřební daně, což voliči ODS ne vždycky rádi slyšeli, takže to je možný určitý posun. Sledujeme střet o euro, který probíhá i v tom nejužším vedení, protože víme, že místopředseda Drobil je jeho velkým zastáncem, zatímco jeho kolegové jsou často velmi ostrými kritiky. No a to, co ale z té konference vůbec nevzešlo, jsou odpovědi na to, jak se bude dál ODS stavět ke možné spolupráci s hnutím ANO, ať už v Praze nebo na celostátní úrovni, jak se bude stavět k občanské společnosti, k neziskovkám, k veřejnoprávním médiím, protože občas, když posloucháme pana předsedu Kupku a pana místopředsedu Portlíka, tak jsou to úplně odlišné způsoby komunikace nebo argumentace, ale to si myslím, že nám v tuto chvíli ODS nevyjasnila schválně, že chce nabírat voliče z nejrůznějších oblastí okruhů a že to je věc, kterou si nejspíš ta strana bude muset vyjasnit až před příštími sněmovními volbami.
13: SPD si v preferencích pohoršilo, Piráti polepšili, Motoristé by se na rozdíl od předchozích průzkumů znovu dostali do sněmovny, ačkoliv Kantar je určitě skeptičtější, podle něj balancují na 5% hraně. Naopak TOP 09, KSČM nebo KDU ČSL by se samostatně do sněmovny nedostali. Nejprve, jak si teď stojí opozice?
15: No, myslím si, že v opozici by měli velmi důrazně uvažovat o zjednodušení politického spektra, o možné integraci, o něčem, o čem vlastně třeba ty bývalé strany koalice spolu vůbec nechtějí dneska slyšet. Víme, že ODS chce očistit a znovu nasvítit svoji značku, to samé chtějí dělat lidovci, to samé chce dělat v TOP 09. Podle mě ale to, co by v tuto chvíli volič upřednostnil, je nejenom pokračování nějaké koaliční spolupráce, ale skutečně i zjednodušení z politického spektra třeba až na úroveň integrace ODS s TOP 09, kde se ta témata stále výrazněji překrývají a je vidět, že voliči při té samostatné kandidatuře už se moc nechtějí zdržovat těmi nejmenšími politickými stranami, protože oni si začínají všímat, jaký velký konflikt se tady v české společnosti otevírá a v tom konfliktu je vždycky lepší se postavit na nějakou větší, silnější stranu. Ono to nemusí být polarizované na jedny a druhé. Samozřejmě těch stran může být víc, můžou být 3-4, ale v okamžiku, kdy tady máme v tom středopravicovém spektru nějakých 6 stran, vznikají stále nové. Nevím, jak se bude dařit Martinu Kubovi s jeho Naším Českem, které sice má tendenci vzbuzovat očekávání, ale zatím nám nepředstavilo ani program, ani své politiky, takže to také pluje poměrně dost na vodě. Tak to si myslím, že to je ta nejlepší cesta prostě k atomizaci toho středopravicového opozičního tábora. No a o tom, co se děje vlastně na levici, která je už naprosto neviditelná, tak to teďka škoda slov, protože tam si myslím, že dokonce ten proces té jakési rekonvalescence těch tradičnějších stran, ten bude trvat mnohem díl než jenom jedno volební období.
13: Navzdory tomu, co říkáte, zdá se, že projekt Spolu už je definitivně u ledu, nebo ne?
15: Dneska ano, dneska se političtí lídři snaží představovat především sebe a sami sebe ze svoje značky, ale já si myslím, že ta nouze, až uvidí ty volební preference, které se třeba možná za rok, za dva nebudou příliš lišit od těch dnešních, tak budou prostě motivováni hledat nějaké jiné odpovědi. Ale dobré na tom je, že pokud se ty politické strany dneska snaží udělat pořádek ve svých vlastních kuchyních a trochu si zmodernizovat to menu, které představují svým voličům, tak v okamžiku, kdy se potom bude třeba vyjednávat o nějaké koaliční spolupráci, komunikaci, tak to bude jednodušší, než kdyby se ty strany hledaly teprve sami mezi sebou v té době, ale myslím si, že ten čas té integrace nebo spolupráce stejně přijde a tady v tomhle tom si myslím, že se Petr Fiala, byť jako premiér dělal spoustu chyb, tak si myslím, že velmi dobře čte ten politický terén a že tady v tomto se nemýlí.
16: TOP 09 má podle průzkumu kolem 2,5%, maximálně 3% preferencí. To už je, myslím, víc než varující.
15: No je, protože dokonce i ti poslanci nebo politici, kteří dneska reprezentují TOP 09 v těch minulých volebních obdobích, byli alespoň trošku vidět. Dneska už tolik vidět nejsou. Může to souviset s tím, že v tuto chvíli je samozřejmě nasvícená pozornost na ty vládní strany, na koaliční strany. Když média chtějí nabídnout nějaké jejich oponenty, tak opět nejčastěji sáhnou po těch největších nebo nejvýraznějších opozičních stranách a TOP 09 může mít sílu jedině v tom, že se začne profilovat na nějakých konkrétních tématech, která ostatní strany neobsluhují. Je pravda, že takovým tématem může být třeba euro, že to může být vůbec evropská spolupráce, protože tam je třeba ODS stále ještě mnohem mírnější nebo opatrnější než TOP 09. Dá se prostě navázat na práci Karla Schwarzenberga a Miroslava Kalouska jak v té zahraniční, tak v té fiskální oblasti, ale stejně mám pocit, že už to nebude stačit, protože nejprve TOP 09 drželi nad vodou silné osobnosti, potom velká očekávání od mladé generace, která začala tu stranu reprezentovat, ale v tuto chvíli, kdy už prostě se tam objevují politici, které často neodlišíte od politiků ODS nebo starostů, tak to budou mít lidé z TOPky velmi těžké.
16: A jak jsou na tom tedy z přízní voličů menší koaliční strany?
15: No, myslím si, že ty do značné míry rezignovali vůbec na to, aby v tuto chvíli nějak pracovali se svým elektorátem. Jednak vidíme, že motoristé se odklonili od svého programu, který nabízeli před sněmovními volbami, že v tuto chvíli se snaží spíše možná lovit někde v elektorátu právě hnutí ANO nebo SPD svojí vyostřenou rétorikou, svojí provokativní rétorikou, ale pokud někdo čekal, že to bude strana, která bude hlídat veřejné finance, která bude hlídat dodržování zákonů, která bude hlídat dotační politiku, tak zdá se, že tady v tomhle tom motoristé úplně selhali a rozhodli se rozehrávat jenom několik svých vlastních her. No a v případě SPD je zajímavé to, že z některých těch průzkumů vyplývá, že už polovina, některé průzkumy hovoří dokonce i o lehce nadpolovičním množství voličů SPD, kteří uvažují o volbě příště nějaké jiné politické strany, nejčastěji hnutí ANO samozřejmě, protože se těm voličům zdá celkem oprávněně, že radikální antisystémová strana, která vstoupila do vlády, nejenom, že ztratila ten pelt těch rebelů, ale navíc ještě nedokázala nic zásadního do toho programového prohlášení ani do práce vlády prosadit, protože z pohledu voličů SPD je tragédie, že zůstáváme v NATO, v Evropské unii, že dál podporujeme Ukrajinu, že se budou navyšovat výdaje na zbrojení, že se nepodařilo udělat štědřejší podobu rodičovské, že zákon o referendu nebude v také otevřené nebo výrazné podobě, jak by si oni představovali. To jsou všechno věci, které potom tu loajalitu voličů k Tomio Okamurovi výrazně oslabují a on bude mít problém vlastně s těmi voliči, kteří se mu na jednu stranu začnou rozutíkávat k Andreji Babišovi, který bude ten akčnější politik, který dokáže zajistit voličům lépe, a na druhé straně k možným radikálům, kteří se můžou vyloupnout ať už v poslaneckém klubu SPD anebo někde v mimoparlamentní opozici, ale umím si představit, že takový pan poslanec Reichl se stranou pro určitě nebude chtít vynechat tu příležitost, třeba i za cenu, že by se nám časem ten klub SPD rozpadl, tak jak se v minulém volebním období rozpadl vlastně ten národovecký klub v Slovensku, v Národní radě Slovenské republiky. A to je často takový ten vývoj těch nejradikálnějších stran a politiků, kteří časem mají problém z toho, že zasedli do vlády a navíc ještě po boku nějaké velké silné politické strany.
16: Mluvíme s politologem Lukášem Jelínkem.
2: Posloucháte pořad Jak to vidí? Názory a komentáře uznávaných osobností.
16: Jak se rýsují kandidátky ve velkých městech do komunálních voleb?
15: No docela zajímavě. Nejzajímavější je to, když jsme se před chvílí bavili o opozici a občanských demokratech, tak to první, co mě napadne, je, jakým způsobem ODS v Brně, v druhém největším městě České republiky, se rozhodla změnit svoji tvář, svoji pověst a postavit paní Zlatuškovou, což je nečlenka ODS, což je filmařka, dokumentaristka, vlastně žena, která spíše byla řazena do té skupiny těch občanských aktivistů v Brně, kteří byli v minulosti velmi kritičtí k občanským demokratům, k té skupině, ke které patřil Pavel Blažek a pan Karndl a vlastně i končící primátorka Vaňková, tak v tuto chvíli ta ODS se tam snaží nabídnout úplně něco odlišného, než to, co představovala doposud. Zatímco v Praze naopak sledujeme příklon k takové té ostré stranické sebeprezentaci pana Portlíka, který jako by chtěl navázat na ty zlaté časy ODS v Praze ještě v klausovských časech nebo za Pavla Béma, takový ten návrat jednak k té tradiční rétorice velké silné pravicové strany, ale zároveň strany, která je ochotná se dohodovat s každým, kdo postupuje podobně pragmaticky nebo technokraticky, což v případě současné pražské ODS nejsou ani tak Piráti, se kterými sedí v současnosti v koalici, spíš by to mohlo být do budoucna hnutí ANO. Takže zatímco v tom Brně sledujeme u té strany příklon k jakémusi občanskému přístupu, tak v té Praze to vypadá, že se mnohem více událostí bude odehrávat po volbách někde v kuloárech při vyjednávání. A podobně postupují často ty ostatní politické strany. V Brně, když hnutí ANO postaví pana poslance Trojana, který má relativně liberální pověst vlastně na to město, a zatímco v Praze se dlouho trápí, nakonec vytáhne svého šéfa pražské organizace pana Prokopa, o kterém vyjde krátce poté, co vlastně je pasován na lídra informace, že musel policii vysvětlovat, kde přišel ke svému bytu v hodnotě 20 milionů a on odmítne vypovídat, protože by si tím mohl způsobit trestní stíhání, tak to ukazuje, že hnutí ANO se v Praze poměrně dost plácá v tom, jakým způsobem a koho postavit do těch komunálních voleb, ale podstatné na tom všem je, že už dneska podle mě ty politické strany velmi pečlivě uvažují o tom nejenom jak a s kým budou kandidovat sami, ale co se bude dít po těch povolbách, s kým by mohli navázat spolupráci, kterým směrem se asi politika v tom, kterém zejména velkém městě bude ubírat, a tomu už se podle mě dneska často přizpůsobují ty kandidátky, i ty programy, i ta retorika, aby zkrátka voliči byli připraveni.
16: Podle poslaneckého návrhu novely zákona o střetu zájmů by se takzvaný lex Babiš měl podstatně zmírnit. Vy jste v komentáři označil tu myšlenku za nepovedený vtip, jestli mohu takto volně parafrázovat váš text. Proč? Co by přijetí té novely znamenalo?
15: Já si hlavně nedokážu představit, že by se tady za ten zákon dokázal veřejně postavit sám Andrej Babiš. On maximálně bude moci tvrdit, když to napsali, tak dobře, když si to schválili, tak dobře, ale mě se to rozhodně netýká. Ale samozřejmě, že tam jsou problematické ty tři oblasti, o kterých už se v současnosti veřejně mluví. To znamená jednak to, že se v tuto chvíli vlastně přestane činit rozdíl mezi nárokovými a nenárokovými dotacemi, nebo respektive, že ty nárokové dotace budou považovány za něco naprosto přirozeného, co můžou čerpat i ty velké firmy navázané třeba teoreticky na některé z politiků. Myslím si, že úplně největší problém je samozřejmě se tím, že politik, který zastává funkci premiéra, by mohl být jakoby vyvázaný z toho, že by byl zapleten do střetu zájmu, protože by se týkal jenom ministrů, kteří spravují ta svá ministerstva, ale netýkal by se členů vlády obecně, což mně přijde jako naprosto šílené, protože nejenom, že premiér může rozhodnout o tom, kdo bude sedět na jakém ministerstvu a premiér určuje směr vlády, linii těch politických stran, ale dokonce i ministři navzájem mezi sebou si můžou pochopitelně v rámci určité koalice vyhovět a takovéto vzájemné vyhovování se v současnosti vidíme velmi dobře. No a potom ta třetí oblast je samozřejmě to, že by se nemuseli vymáhat dotace proplacené v těch letech 2017 až 2021, což je jednoznačná nahrávka holdingu, kterým patřil současnému premiérovi. Takže já mám pocit, že toto je taková kutilská, taková domácká iniciativa několika koaličních poslanců, kteří se rozhodli jednak trochu potěšit svého šéfa, zároveň naštvat zbytek společnosti. Že to udělali naprosto, naprosto amatérsky, protože mám pocit, že ten pozměňovací, nebo že ten návrh je napsaný takovým způsobem, že nemůže projít ani přes řádnou právní oponenturu a taky asi proto vznikl v poslaneckých lavicích a nevznikl na žádném ministerstvu, což je v současnosti jeden z těch největších nešvarů, že legislativa se nám dělá na koleně, ať už z pera poslanců nebo z pera lobbystů, ale rozhodně ne z pera legislativců a potom nad tou legislativou můžeme naříkat. A myslím si, že tady tento zákon nám teda rozhodně žádnou dobrou pověst v Evropě neudělá, protože rozumím té argumentaci, která říká, my se snažíme náš zákon přizpůsobit zákonům ostatních zemí, ale v tom případě přizpůsobíme ostatním zemím i politickou kulturu, i to, že politici se snaží sami nedostávat do střetových situací ohledně zájmů. Samozřejmě můžeme tady mít velmi jednoduchou legislativu jako ve Skandinávii, ale pak by se museli ti politici jako ve Skandinávii taky chovat.
16: SPD chce do léta předložit návrh na povinné zveřejňování státní příslušnosti pachatelů trestných činů. Co tím podle vás sledují?
15: No, oni sice tvrdí, že se snaží jakoby zamezit tomu, aby byli neoprávněně ostrakizováni cizí státní příslušníci, ale ve skutečnosti, když se podíváme na předvolební rétoriku SPD nebo na současné tažení Tomia Okamury proti Ukrajincům v České republice, tak si myslím, že ten záměr je naprosto zřejmý. Kromě toho právníci by asi podtrhli tady tento argument, že v tuto chvíli není ani tak podstatné zveřejňovat státní příslušnost těch, kteří jsou se kterými bylo zahájeno trestní řízení. Podstatné je nakonec, kdo bude odsouzen, a to se

0: i čeští občané potom budou tady při referování ze soudních síních nebo z těch policejních spisů označování závorkou, jestli jsou to Češi nebo nejsou Češi.
1: Prezident se ve středu chystá na Bezpečnostní radu státu. Co myslíte, že ho k tomu vede? Pravděpodobně zájem o novou armádní koncepci, kterou by se rada měla zabývat.
0: To určitě. Já si myslím, že prezident chce ukázat tady tuto svoji kompetenci jednak proto, že stál na čele generálního štábu a že ho to téma zajímá, ale já si myslím, že on chce ukázat i tu kompetenci navenek české společnosti. Zkrátka v okamžiku, kdy se tady vede spor o to, jestli nás má reprezentovat v Ankaře na summitu na to prezident nebo premiér, tak samozřejmě, že se Petru Pavlovi hodí, když bude spojován s těmi bezpečnostními tématami, s tématy navíc, ke kterým dokáže on dát mnohem jasnější stanovisko, přesnější, vyargumentovanější expertízu než premiér nebo současný velmi opatrný ministr obrany. Takže já si myslím, že Petra Pavla v této souvislosti budeme vídat mnohem častěji, že bude chodit na bezpečnostní rady, že možná bude chodit častěji i na vlády, protože pokud se rozhodla vláda nebo vládní koalice mu vyhlásit tu extrémní kohabitaci, tak by byl asi hloupý, kdyby tady těchto příležitostí, které mu dává ústava, nevyužil.
1: Před týdnem se mělo rozhodnout o sestavě delegace na zmíněný ankarský summit NATO. Petr Pavel se ale na jednání vlády, kde se zdržel 20 minut, nic nedozvěděl, jenže smí na valné shromáždění OSN v září. Proč si vláda tak otálí? Proč myslíte, že se to má dozvědět teprve 22. června?
0: Ono to s tím valným shromážděním podle mě souvisí skutečně, protože v tuto chvíli vláda může tvrdit, že nebrání reprezentantu republiky v tom, aby zastupoval zemi navenek. To znamená, že kdyby si Petr Pavel chtěl stěžovat kompetenční žalobou u ústavního soudu na to, že nebyl vyslán na summit NATO, tak může vždycky vláda tvrdit, že na jiné významné mezinárodní události mu cestovat nebrání. Takže to si myslím, že je jeden důvod, ten druhý důvod, nebo respektive ten druhý aspekt je ten časový. Samozřejmě, že když natáhnete to rozhodování až někdy na konec června, začátek července, tak snižujete tu pravděpodobnost, že ústavní soud by dokázal takovýto spor rozhodnout. Ačkoliv do závorky dávám, ústavní soud může překvapit. Slyšeli jsme od jeho mluvčí, že tady toto téma by bylo téma přednostní, prioritní a navíc už na něj můžou mít v tuto chvíli soudci určitý svůj názor, takže tam bude hodně záležet na tom, jestli nakonec přeci jenom Andrej Babiš nezvolí tu smírnější cestu, protože v dobách vyjednávání o vládě si dokázal s prezidentem porozumět. Kdyby ale šel tou cestou konfliktu, který prosazují motoristé, tak bych předpokládal, že se skutečně uchýlí prezident k té kompetenční žalobě a myslím si, že obě dvě strany už v tuto chvíli dělají takové kroky, aby měli co nejvíc argumentů pro případ, že by museli před plénum ústavního soudu vystoupit.
1: Hostem pořadu, jak to vidí, byl politolog Lukáš Jelínek. Děkuju, nashledanou.
0: Já děkuju za pozvání, hezký den.
1: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
2: Dobrý den, půl druhé.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Francie, Velká Británie, Německo a Itálie jsou připravené se podílet na odminování Hormuzského průlivu. Uvedli to ve společném prohlášení v reakci na memorandum mezi Spojenými státy a Íránem. Státníci chtějí o válkách na Blízkém východě a na Ukrajině jednat na začínajícím summitu 7 největších ekonomik světa ve francouzském Evianu. Zavádění evropského vlakového zabezpečovacího systému ETCS zvýšilo bezpečnost a spolehlivost na tratích. Provoz ale zatím nezrychlil a nezvýšily se ani kapacity. Zjistil to nejvyšší kontrolní úřad při kontrole peněz určených na zavedení ETCS. Ministerstvo dopravy v reakci uvedlo, že hlavním cílem zavádění ETCS bylo právě zvýšení bezpečnosti cestujících. Britská vláda zakáže dětem mladším 16 let přístup k sociálním sítím. Oznámil to britský premiér Keir Starmer. Přiblížil taky plánované omezení platform přenášející živá videa. Zákaz by měl vstoupit v platnost na jaře příštího roku. Británie plánuje zavést podobný model jako Austrálie. Stavba Národního onkologického centra ve fakultní nemocnici Motol a Homolka v Praze získala kolaudaci. O rozhodnutí z konce května dnes informovala stavební společnost GEMO. Nové centrum vzniká rekonstrukcí původní budovy a novou přístavbou. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO už dřív řekl, že centrum by se mělo otevřít na konci srpna.

0: Přidáme taky dopravní informace na plusu. Na dálnici D1 z Ostravy do Brna je za sjezdem na Bílovec na kilometru 338. Dopravní omezení, zdržíte se ale zatím jenom krátce. Na D1 z Vyškova do Brna od sjezdu na Rousínov z kilometru 216 počítejte s kolonou. Nesouvisle pokračuje do omezení v Brně. D1 ještě jednou, tentokrát z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Chocerady z 28. kilometru jedou pomalu kamiony ve stoupání před omezením na 24. kilometru. Osobními auty se už téměř nezdržíte. Na D2 z Bratislavy do Brna za sjezdem na Židlochovice ze 7. kilometru popojíždí kolona kamionů v pravém pruhu. A v Praze na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most je teď silnější provoz ke sjezdu na Průmyslovou ulici. V Kbelské směrem na D8 se popojíždí v Klíčovském kopci. Postojíte taky v Bělohorské, tam jsou obousměrné kolony před Vypichem, je to na necelých 10 minut. Podobnou dobu strávíte v koloně i na Nuselském mostě, zůstává tam kolona téměř na 10 minut. Ječná je plná v celé délce a v Plzeňské z centra na křižovatce s Prachnerovou řeší nehodu uprostřed křižovatky. Je tam omezený průjezd, brzdí to hlavně pod Bělohorskou směrem k Plzeňské ulici. Dobře dojeďte. Dnes je převážně velká oblačnost v severovýchodní polovině území během dne s lokálními přehánkami. K večeru pak bude oblačnosti ubývat, místy až do vyjasnění. Teploty 16 až 21 stupňů, na jižní Moravě až 23, na horách kolem 11, na Šumavě až 15 stupňů. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
1: Posloucháte tedy Český rozhlas Plus a začíná právě teď Věda Plus. Jaká jsou naše témata? Vypadá podobně jako kardiostimulátora, pomáhá pacientům s inkontinencí moči i stolice. Život změnil už stovkám Čechů. Více řekneme u příležitosti Světového týdne kontinence už za okamžik. Bažant Edwardsův zase patří k nejvzácnějším ptákům světa. Ve volné přírodě ho nikdo nepozoroval víc než 25 let a přesto teď i díky pražské zoo vznikla naděje na jeho návrat do Vietnamu. Prozradíme detaily. A inovátorka módy Marie Rysulová je nominovaná na prestižní ocenění Ekozásek. Bojuje proti fast fashion. Jak? Řekneme. Dobrý poslech ze studia přeje Nadežda Hávová.
2: Věda Plus.
1: Začíná Světový týden kontinence. Zkušenost s únikem moči nebo stolice má podle odhadů lékařů až 40% Čechů. Pacientů ale může být ještě víc. Mnozí z nich totiž své problémy tají před praktikem i rodinou. A život jim přitom může změnit mini-invazivní zákrok, při kterém jim chirurgové voperují neurostimulátor. Ten dokáže potíže zmírnit anebo i zcela odstranit.
3: Došlo to až do toho stádia, že jsem vůbec nevycházela ven. Strašně jsem se za to stydila.
1: Popisuje 75-nice Dagmar své trápení z úniky stolice.
3: Nikomu jsem to neřekla, ani rodině jsem to neřekla. Od všeho jsem se odřízla, protože jsem se strašně bála toho, kdy mě tahle ta nepříjemná příhoda zase potká a kde.
1: Nakonec se obrátila na svého gastroenterologa, který upozornil na metodu sakrální neuromodulace. Při ní se zavede pod kůži malý stimulátor. V oblasti křížové kosti je spojený s elektrodou, která vysílá slabé impulzy. Ty pomáhají obnovit spojení mezi mozkem a pánevním dnem.
3: Ten efekt byl okamžitý.
1: Libuje si pacientka, která je dnes zcela bez potíží. Ve fakultní nemocnici Bulovka začali tuto metodu testovat před více než 15 lety. Běžně se rozšířila v roce 2018. Zákrok tu už udělali asi 80 lidem. Další právě leží na sále v plné anestezii. Nejprve zavádějí chirurgové do oblasti pánve elektrodu. Její účinek na nervy si ověřují pohledem na svěrač a palec u nohy.
4: Se to stahuje a pak ten palec.
1: Pozoruje reakci pacientky na stimulaci nervů proktolog Petr Šlauf.
4: Takže byste neměli být v otvůrku S3, to znamená třetího křížového obratle, kde většinou ty výsledky jsou nejlepší. Tam kromě těch motorických nervů, který zásobují ten zevní svěrač, běží i takový ty autonomní vegetativní nervy, který neovládáme svou vůli a který třeba řídí schopnost vnímání přítomnosti stolice v tom konečníku, což je taky důležité pro udržení té stolice. Ještě jednou. Jo.
5: Ta noha se mírně hýbe.
6: Tam dochází k flexi vlastně toho palce.
1: Popisuje lékařka Dita Benešová.
6: Kontrolujeme to ještě rentgenem, kde tam máme znázorněno, kam je zavedena ta elektroda v tuto chvíli i s tou jehlou.
4: Ta elektroda je kvadripolární, to znamená, že má takový 4 koncovky, takže je snaha o to, aby všechny ty 4 koncovky byly v kontaktu s tím nervem.
5: skalpel?
6: Tohle je vlastně nejdůležitější, najít to správné místo a tu správnou polohu.
1: Dodává proktoložka Dita Benešová.
6: A teď vlastně budeme tunelizovat a schovávat tu elektrodu do toho podkoží a potom vyvedeme skrz kůži a napojíme na ten dočasný neurostimulátor.
1: Ten bude mít pacientka v opasku. Po dobu 14 dnů bude sledovat, jestli stimulace funguje správně. Pak jí vší chirurgové stimulátor trvalý.
4: Bude si zapisovat takový deníček, kde si bude psát, kolik stolic má za den, kolik z nich udrží. Když to pak porovnáme s tím předoperačním deníkem a získáme aspoň o 50% zlepšení té kontinence, tak se jí implantuje ten trvalý neurostimulátor. Jako když mají lidi kardiostimulátor na tom hrudníku a paní to bude mít tady.
1: Ukazuje na bok nad hýžděmi chirurg Petr Šlauf.
4: Takže můžeme začít?
1: V Česku už zákrok pomocí této metody podstoupili stovky pacientů. Častěji trápí tyto potíže ženy.
4: Můžou to být buď to třeba poporodní poranění, ty většinou se léčí třeba, že se ty svaly znova sešijou, ale s postupujícím věkem, jak ty svaly ochabujou, třeba po 10-15 letech, potom to nefunguje, není tam žádný defekt toho svěrače a přesto ten svěrač je oslabený. Nebo to může být u žen po více porodech, výřezu konečníku, po odstranění dělohy z různých důvodů, kdy dojde poklesu svalů pánevní hodná, ty vlastně stlačují ty nervy, které zásobují ty svěrače.
1: Sakrální neuromodulace pomáhá také při potížích s hyperaktivním močovým měchýřem. Zákrok hradí zdravotní pojišťovny a je dostupný v 8 specializovaných centrech v Česku. Andrea Skalická, Český rozhlas.
7: Na téma ještě navážeme a mluvit budeme o únicích moči, ke kterým dochází často po porodu. Hostem Vědy Plus je teď Klára Havlová z urologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Vítejte ve vysílání. Dobrý den.
8: Dobrý den.
7: Cože nám v takovém případě pomáhá?
8: Pomáhá cvičení, pokud mluvíme právě o té stresové inkontinenci, která u těch pacientek může vzniknout při porodu nebo respektive po porodu, tak je to především to cvičení, které ty pacientky potom mohou vyhledat a sami doma dělat.
7: A jsou tyhle domácí cviky na pánevní dno a jeho posílení dostačující?
8: Ideální je, aby tato žena navštívila například fyzioterapeuta, který je schopen to pánevní dno vyšetřit a určit ty správné cviky, které té pacientce konkrétně pomohou.
7: Je dobré cvičit před porodem, anebo jenom stačí cviky po porodu?
8: Určitě je potřeba to pánevní dno vnímat celý život, nejenom před porodem, po porodu, ale během celého života. Je to velice těžké, protože až 50% žen nebo respektive 50% lidí nedokáže své pánevní dno vůbec ovládat, takže je potřeba se na to zaměřit a ty fyzioterapeuti mohou v tomto nám pomoci.
7: Když se tedy vrátím k ženám, které porodí nějaké dítě, po jak dlouhé době po porodu by už žena neměla mít potíže, kdy potom inkontinence začíná být alarmující, kdy si mám uvědomit, že už se jedná o nějaký zdravotní problém?
8: První taková etapa je po 6 nedělí, kdy vlastně dochází k trošku obnovení toho pánevního dna, tak jak ho ta žena má před porodem, nebo respektive před tím těhotenstvím. A dalším takovým milníkem je ukončení kojení, kdyby mělo dojít k obnovení hormonální rovnováhy a to pánevní dno se obnovit do původního stavu. Ale už potom 6 nedělí, pokud ta inkontinence přetrvává, měla by žena navštívit ideálně fyzioterapeuta a začít pomalu s cvičením pánevního dna.
7: Inkontinenci ale může způsobit i hyperaktivní močový měchýř. Co stojí za tímto problémem?
8: To je velmi dobrá otázka. Ve většině případů nevíme. Říkáme, že se jedná o takzvaný idiopatický hyperaktivní močový měchýř a to znamená, že etiologie tohoto onemocnění není známa. Ale ve spoustě případů také existuje. Jsou onemocnění, která ten hyperaktivní měchýř mohou vyvolávat. Jsou to různá neurologická onemocnění, jako je roztroušená skleróza, anebo takové běžné civilizační onemocnění, jako je například cukrovka.
7: My jsme slyšeli, že při hyperaktivitě močového měchýře může pomoci i sakrální neuromodulace. Kdy už je na ní čas a předchází tomuto zákroku třeba ještě nějaký jiný typ léčby?
8: Určitě my jako urologové máme spoustu možností, které můžeme pacientům nabídnout. Sakrální neuromodulace je až vlastně tou poslední možností. Předchází tomu vyšetření toho pacienta, určit nějaké režimová opatření, například redukce váhy nebo upravit nějaká dietetická opatření. A potom máme možnosti ještě perorální léčby, to znamená tabletky, které můžeme pacientům nabídnout, pokud mají hyperaktivní močový měchýř.
7: Nepříjemná je i stresová inkontinence, tedy samovolný únik moči při fyzické námaze, ale třeba i při takovém obyčejném smíchu nebo kašli. Co pomáhá v tomto případě?
8: Opět se vracíme k tomu, je to o pánevním dnu, o nefunkčním například svěrači nebo nefunkčním pánevním dnu. A opět vyšetření fyzioterapeutem, najít správné cvičení a ve většině případů tyto pacienti mají bohužel nějaký stupeň nadváhy, takže doporučujeme pacientům, aby tuto nadváhu zredukovali.
7: My si teď připomínáme týden, světový týden kontinence. Podle vašich zkušeností z ordinace, je inkontinence moči stále tabu?
8: Je, ve velkém případě my se musíme těch pacientů cíleně zeptat, jestli mají úniky moči. Spousta pacientů sama to neprozradí.
7: A proč je důležité o inkontinenci mluvit? Co bychom mohli jako pacienti propásnout?
8: Jak už říkala vaše pacientka v příspěvku, tak ty pacienti potom dochází k takové sociální izolaci, nedocházejí vůbec ven a už to samotné je problém. Ale někdy může za tou inkontinencí stát i například nádorové onemocnění, chronické nějaké infekční onemocnění nebo kameny v močových cestách.
7: Takže vaše obecná rada pro všechny ženy a pochopitelně nejenom pro ženy, co dělat, když mám první příznaky?
8: První příznaky určitě se obrátit na svého praktického lékaře, který je schopen v těch počátečních stádiích vyhodnotit důležitost urologického vyšetření, nebo může doporučit, pokud se jedná o čistou stresovou inkontinenci, cvičení právě pánevního dna.
7: Děkuji za všechny rady, děkuji za váš čas, který jste věnovala Vědě Plus. Naším hostem byla Klára Havlová z Urologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Mějte se hezky.
8: Taky, nashledanou.
2: Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
7: Už 30 let se v Česku uděluje cena za výjimečný přínos přírodě a ekologii. Má podkategorii a ta dostala název Ekozásek. Je zaměřená na mladé osobnosti do 26 let, kde je letos nominovaných 17 lidí. Jednou z nich je inovátorka módy Marie Rysulková, která jako první v Česku prodává spodní prádlo vyrobené z mléka. I když to zní jako výjev z pohádky císařovy nové šaty, je to skutečná věc. Její autorka a nominantka ceny Ekozásek, Marie Rysulová, už je s námi ve vysílání. Vítejte, zdravím do Liberce, dobrý den.
5: Dobrý den, moc děkuji za pozvání a zdravím všechny posluchače.
7: Vy se svou značkou Marilu bojujete proti fast fashion, tedy rychlé módě. A to tak, že se vámi navrhované oblečení vyrábí z cirkulární látky. Co to je?
5: Cirkulární látka je vlastně materiál, který je navržený tak, aby se vždycky vrátil do toho oběhu. Aby vlastně neskončil po prvním použití na skládce. A já laicky říkám, že cirkulární látka může být řízená i neřízená. Ta řízená je třeba i náš další materiál, což je materiál Cirpet, a ten náš zákazník může jasně rozhodnout, kam vlastně to triko půjde, jestli nám ho vrátí, a my z něho můžeme udělat zase znovu další triko, a pak je neřízená, a to jsou za mě veškerý certifikovaný přírodní materiály, jako je třeba vlna, protože když máme třeba 100% vlnu a dáme ji do kompostovatelného prostředí, tak se nám za půl roku, za rok rozloží a je to vlastně zase nějaká cirkularita.
7: Tak teď nám popište, jak vypadá a jenom ve zkratce proces výroby prádla právě z mléka.
5: My spodní prádlo nebo vlastně látku vyrábíme s naším partnerem v Itálii s tím, že bereme odpadový mléčný protein hlavně ze stýrařského průmyslu. Výroba je podobná stejně jako třeba u viskózy. A vlastně mléko my usušíme a zde už pak můžeme dělat vlákno a přízy. Pak spodní prádlo děláme v českých dílnách.
7: Tak mě napadá, jestli nemůžete být někdy při výrobě omezeni tím, že třeba nemáte dostatek vstupní suroviny, tedy mléka, jestli tam neexistuje něco, co by se také zkazilo.
5: Je to určitě jedna vlastně naše nějaký negativum s tím, že vlastně mléčné vlákno nemůže dělat nějaký gigant. Ty odpady jsou omezený, takže třeba HM si nemůže udělat jen tak takovou kolekci z mléčného vlákna.
7: Při vymýšlení konceptu oblečení z mléka jste narazila i na nějaké nové technologie v textilním průmyslu. Jaké materiály jsou teď moderní? Z čeho se třeba v budoucnu bude vyrábět víc oblečení nebo doplňků?
5: Já si trošku myslím, že budoucnost materiálů jde zase víc do minulosti. Myslím si, že se více vracíme zase do těch konvenčních přírodních materiálů, jako je bavlna a vlna a další přírodní materiály. Ale myslím si, že se budou více kombinovat s inovativnějšími technologiemi, jako je třeba látka z mléka nebo látka z pomerančových kůr nebo látka z ananasů, kde vlastně to jsou vždycky nějaký odpadní látky a vlastně jsou to nějaké ty cirkulární látky, ale myslím si, že vždycky vlastně tím kórem budou přírodní materiály, které jsou vlastně taky obnovitelné a když jsou certifikovaný, tak jsou to vlastně nejlepší materiály, které my můžeme získat, co jsou ty přírodní.
7: Už jsem zmínila, že bojujete proti fast fashion. Vnímá potřebu snižovat množství textilního odpadu na planetě vaše generace, tedy generace lidí, kteří jsou pod 26 let, víc než starší?
5: Já bych to úplně neškatulkovala. Já si myslím, že každá generace má něco. My máme zákazníky, kteří jsou starší, třeba na generace X, ale zároveň si myslím, že vlastně vždycky se v té generaci najde někdo, kdo více tíhne k té udržitelnosti, ale myslím si, že vlastně naše generace mladší, tak už neskočí jen vlastně na to slovo udržitelnost, ale hledají zatím trošičku víc, takže chtějí vidět transparentnost v tom dodavatelském řetězci, chtějí vidět certifikáty, chtějí vlastně vidět to složení, takže už jim nestačí jenom obarvený e-shop na zeleno.
7: A je to vždycky takový certifikát, ta značka na cedulce u oblečení s nápisem, dejme tomu ekotext, je to záruka toho, že kupuju a nosím udržitelnou módu? Kde se takové certifikáty získávají?
5: Ano, přesně, je to vlastně jedno téma greenwashingu. Když my třeba řekneme organická látka, tak to hned neznamená, že látka je organická a je to takzvaný greenwashing, ale když už je třeba látka certifikovaná třetí stranou, což je vlastně GOTS nebo Ecotex, tak už my pak jako koncoví zákazníci máme vlastně tu možnost kouknout za to, kde se ta látka třeba vyrábila, jestli tam byly použitý nějaký pesticidy nebo chemický barviva. Takže vlastně, co nám v textilu zaručuje, že ta látka je vážně organická, tak jsou vždycky jenom vlastně certifikáty.
7: Já vám přeju, ať se vám samozřejmě daří se vám prosazovat slow fashion. Mým hostem dnes na Plusu byla inovátorka, bojovnice proti fast fashion, finalistka ekozáseku Marie Rysulová. Mějte se hezky.
5: Mějte se hezky.
7: A my teď měníme malinko téma z módy, míříme do přírody, má lesklé modré peří a červenou kůži na hlavě. Pochází z Vietnamu, ale ve volné přírodě ho nikdo nespatřil už víc než 25 let. A řeč je o bažantu Edwardsově. Navrátit tento kriticky ohrožený druh zpátky do vietnamských lesů se teď snaží mezinárodní projekt Bring Back Blue, do kterého se v uplynulých týdnech zapojila třeba i pražská zoo.
9: Tento bažant je spíš tak jako černo-modře zbarven. Na slunci hraje jeho kovově modrý lesk a vlastně takové dokonce vlnky na hřbetě.
10: K voliéře bažantů mě v pražské zoo vzal kurátor chovu ptáků Antonín Weidl. My si na první dobrou můžeme všimnout taky toho, že kromě modrého peří má tenhle bažant taky červenou masku s bílou chocholkou.
9: Je to teda bažant, který má i výrazný pohlavní dimorfismus, takže samička není zbarvena takto pestře, jak jsme si popisovali. Nicméně, jak nám teďka přichází se ukázat, je to samička tak jako hnědě zbarvená, spíš takovým nenápadným zbarvením, protože potom, když sedí na vejcích a stará se o mláďata, tak aby byla skryta v tom podrostu.
10: Oni jsou strašně tiší.
9: Ano, bažant Edwardsův je vlastně výjimečný tím, že se neozývá. Mají takový v podstatě až pro nás neslyšitelné takové pískání.
10: Jak je veliký v porovnání s klasickým bažantem?
9: Je trošku menší, ta hmotnost je kolem 1 kg. Ta oháňka není tak dlouhá, nejsou ta prodloužená prodloužená dlouhá ocasní pera, spíše vlastně ten ocas takový kratší, zavalitější, takže působí poměrně jako subtilněji než je náš bažant, kterého známe v přírodě.
10: Bažant Edwardsův dnes přežívá jen díky populaci, kterou se podařilo udržet v lidské péči. V přírodě ho nikdo nezaznamenal už od roku 2000, popisuje Veronika Zahradníčková, koordinátorka Evropského chovného programu pro bažanta Edwardsova v pražské zoo.
11: Bažant Edwardsův je považován za nejohroženějšího bažanta na světě. V rámci červeného seznamu IUCN má samostatnou kategorii kriticky ohrožený, pravděpodobně vyhynulý v přírodě. Vlastně žádný jiný pták v této kategorii není.
10: Za jeho zmizením nestojí podle Veroniky Zahradníčkové jedna konkrétní příčina. Lesy ve středním Vietnamu zasáhla válka, později taky rozvoj zemědělství.
11: Pokračuje ničení a destrukce toho habitatu i v současné době, že zakládání polí, ničení těch přirozených stanovišť a velkým problémem ve Vietnamu je vlastně i lov místní obyvateli za účelem potravy.
10: Malá skupina ptáků přivezených ve 20. století do Evropy se stala základem dnešní chované populace. Právě z ní teď odborníci vybírají jedince pro návrat do původní domoviny. Významnou roli v tom má právě pražská zoo, která bažanty Edwardsovy chová nepřetržitě od roku 1949.
11: Zoo Praha je vlastně držitelem a koordinátorem plemenné knihy pro bažanty Edwardsovy už od roku 2012. Máme na starost řízení koordinaci toho celé chovu evropské populace v zoologických zahradách.
10: Cílem tak bylo vybrat 10 párů, tedy 20 geneticky nejvhodnějších bažantů v rámci evropských zoo, kteří poletí do Vietnamu. 3 z nich nakonec pocházejí přímo z pražského chovu, doplňuje koordinátorka programu Veronika Zahradníčková.
11: S kolegy jsme tedy vybrali z těch odchovaných ptáků ty geneticky nejvhodnější, behaviorálně nejvhodnější, aby to třeba nebyly nějaký agresivní samci, kteří ničí vajíčka nebo něco takového.
10: Po příletu do Vietnamu v půlce května zamířili bažanti do karantény a až postupně se zapojí do místního chovu. Ochranáři tam chtějí vybudovat stabilní populaci až 50 chovných párů, které budou pravidelně odchovávat mláďata. Ta se pak v dalších fázích projektu dostanou do vybraných chráněných lesů ve středním Vietnamu, kde by se jednou mohla znovu zabydlet v přírodě. Karolína Burdová, Český rozhlas.
7: Pražská zoo tedy dává naději na návrat bažanta Edwardsova do Vietnamu. Uvidíme, jak to dopadne, a měníme trochu téma. Vysoké teploty můžou působit problémy nejenom lidem, ale i rostlinám. Například při rozmnožování může teplotní stres narušit tvorbu zárodečných buněk a vést k chybám při předávání genetické informace další generaci. Vědci ze SCEJTECu Masarykovy univerzity v Brně ve 2 studiích popsali dosud neznámý mechanismus, který je pro rozmnožování rostlin zásadní a taky dokáže reagovat na změny prostředí. Klíčovou roli v něm hrají buněčné struktury, nazývané mejotická tělíska. Ale více už vysvětlí vedoucí výzkumné skupiny Karel Říha. Dobrý den.
12: Dobrý den, zdravím posluchače Českého rozhlasu.
7: Jak rostliny reagují na vysoké teploty? Co se s nimi děje?
12: Samozřejmě na rozdíl od nás se rostliny do stínu neschovají. To znamená, oni se s tím teple musí nějakým způsobem poprat a asi to nejjednodušší, co můžou udělat, tak se ochladit podcením, podobně jako my. To znamená, že na povrchu listů můžou otevřít průduchy, můžou z kořenů čerpat a pumpovat vodu, ta se na povrchu listů odpařuje a tohle rostliny chladí. Ale tenhle mechanismus samozřejmě vyžaduje množství vody a většinou, když je vedro, tak té vody je nedostatek. To znamená, v takovém případě rostlina dělá pravý poprat, to znamená, šetří tu vodu, zavře ty průduchy, aby se ta voda nevstrácela. Ale ty průduchy jsou taky důležité k tomu, aby vlastně ta rostlina vdechovala kytičník uličitý. To znamená, v případě zavřetý průduchy, tak není schopná využívat kytičník uličitý, nefotosyntetizuje do takového útrumu, začne syntetizovat celou řadu látek, který umožní se s ním teplem nějakým způsobem poprat, třeba osmolity, které právě udržují vodu v tkáních a také zapíná nové kaskády genů, které právě umožní tu adaptaci na ty zvýšené teploty.
7: A když řekneme vysoké teploty nebo zvýšené teploty, jaké hodnoty myslíme? Jaké teploty už jsou pro rostliny kritické?
12: Tak to je to samozřejmě relativní. Jsou rostliny, které jsou horkomilné, to znamená, že v tropech a snáší teploty třeba i kolem 30-40 stupňů. Na druhou stranu v našem pásmu ty rostliny, že v nějakém tom rozmezí od té, nad nulou do těch, řekněme, 25-30 stupňů. A samozřejmě, co se týče těch tepel, tak pro nás jsou zajímavé teploty 25-30 stupňů. Jo, takže znamená, tam může docházet třeba k tomu stresu a může třeba právě docházet poškozování těch záročných buněk.
7: A co si pod takovým stresem rostliny můžeme představit? Co se může pokazit při vysokých teplotách?
12: Ale si musíme vlastně uvědomit, že k tomu, aby se prostě dokázali rozmnožovat, to znamená, aby byli schopni tvořit semena, tak musí vytvořit i záročné buňky. A vlastně my jsme, že od rodičů, od matky, od otce získali vlastně jednu sadu chromozomů, to znamená, máme dvě sady chromozomů a ty chromozomy, aby jsme vytvořili záročné buňky, musíme znovu rozdělit, nebo rozpůlit. Jinak bychom měli těch chromozomů moc. A tomu procesu, který tohle dělá, se říká meóza, to je speciální buněčné dělení, které právě redukuje ten počet chromozomů, ty chromozomy probíhá a takhle vlastně ty záročné buňky mají jenom polovinu těch chromozomů, které jsou běžné v ostatních buňkách těla. A právě při tom procesu té meózy, které je vlastně zajímavé buněčné dělení, které je velice komplikované, třeba to běžné buněčné dělení, tomu říkáme mitóza, kterým se dělí všechny ostatní buňky v našem těle, trvá asi 30 minut. A ta meóza může trvat několik dní. A je to velice náročný proces a samozřejmě, když dojde k velkým nebo extrémním výkonům teploty tento procesu, tak právě se může spousta věcí pokazit. A důsledkem toho může být to, že třeba se vytvoří záročné buňky, které nemají správný počet chromozomů nebo některé chromozomy chybí. A to samozřejmě způsobuje to, že takhle polovinu buňky vlastně nejsou schopné reprodukce a to snižuje právě třeba výnosy těch rostlin.
7: Dokážu si představit, že taková meiotická tělízka, která jste teď zkoumali, že to je nesmírně náročný proces. Jak se tak niterný proces u rostlin vůbec studuje? Jaké technologie jsou k tomu zapotřebí?
12: Samozřejmě není to jednoduché, že taková ta meiotická buňka, v které dochází právě k tomu meiotickému dělení, má třeba velikost kolem 20-30 mikrometrů. To znamená, jsou opravdu malé struktury. Zásadní technologie je určitě mikroskopie. Třeba v naší laboratoři jsme vyvinuli světově unikátní metodu, která nám vlastně umožňuje snímat rostlinnou meózu v reálném čase. To znamená, jsme schopni v reálném čase pod mikroskopem dívat, jak ta meóza probíhá. Jsme schopni třeba zprávy aplikovat během toho procesu teplo a dívat se, jak třeba zvýšení teploty právě ovlivňuje buněčné procesy v průběhu právě té meiózy.
7: Zkuste už jenom opravdu dvěma, třemi větami. Mohl by váš výzkum přispět například při šlechtění odolnějších rostlin vůči horku?
12: Samozřejmě, protože vlastně k té reprodukce hlavně dochází, že na jaře to jsou ty rostliny květou u nás. A když dojde k extrémním výkonům teploty, máme třeba vlny horka, to by právě mohlo omezit různý záročných buněk a snižovat vlastně výnosy plodin. Tak. To znamená, pokud budeme chápat tady tyhle procesy, tak tam už mě cíleně šlechtit rostliny, které mají vyšší odolnost vůči teplu.
7: Tak hodně štěstí. Karel Říha z CEJTECu Masarykovy univerzity v Brně. Mějte se hezky.
12: Naslyšenou.
7: A Naděžda Hávová děkuje za pozornost.
2: Nejen události, ale i komentáře, plus rozhovory, plus diskuse. Jediná česká stanice mluveného slova. Český rozhlas Plus.
7: Teď je přesně 14 hodin. Ze studia zdraví Naděžda Hávová.
2: Český rozhlas Plus.
7: A jaká témata nás budou zajímat v nejbližších minutách? Zhatí Izrael a jeho boj proti Íránem podporovaným skupinám v Libanonu, snahy o uzavření míru v regionu? Zeptám se. Historická návštěva, nové dohody a ambice posunout vzájemné vztahy na vyšší úroveň. Indický premiér jednal v Bratislavě s Robertem Ficem. Co konkrétně si obě země slíbili? I to uslyšíte. A jak si v Polsku 8 měsíců po zavedení zákazníci zvykli na zálohování PET lahví a plechovek? Řekneme. Teď jsou ale na řadě aktuální zprávy, společně s nimi Ondřej Látal.
0: Přeju dobrý den. Vláda schválila zrušení koncesionářských poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas. Informoval o tom ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. Změna je součástí novely mediálních zákonů. Vláda chce od příštího roku financovat obě média ze státního rozpočtu. Česká televize by v příštím roce dostala z rozpočtu o miliardu méně než letos, Český rozhlas o 350 milionů míně. Francie, Velká Británie, Německo a Itálie jsou připravené se podílet na odminování Hormuzského průlivu. Uvedli to ve společném prohlášení v reakci na memorandum mezi Spojenými státy a Íránem. Státníci chtějí o válkách na Blízkém východě a na Ukrajině jednat na začínajícím summitu 7 největších ekonomik světa ve francouzském Evianu.
13: Chceme jednat o podpoře Libanonu, o dlouhodobém otevření Hormuzského průlivu i o jaderném a balistickém programu Íránu.
14: Francouzský prezident Emmanuel Macron se chce na summitu G7 zaměřit i na dopady války na Blízkém východě, jednat o dalších námořních trasách a omezit závislost na fosilních palivech. Britský premiér Keir Starmer označil dohodu s Íránem za významnou. Americký prezident Donald Trump dorazí do Evianu v podvečer. Zítra se zúčastní pracovního jednání o Ukrajině i s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Prezident Emmanuel Macron chce podpořit Ukrajinu, tamní energetickou soustavu a připravit co nejlepší podmínky pro jednání o míru. Ze summitu G7 ve francouzském Evianu Martin Balucha, Český rozhlas.
0: Srážka plachetnice s českou posádkou s katamaránem poblíž chorvatského Splitu má 4 oběti. Při ponoru k potopené plachetnici potápěče objevili v kabině plavidla tělo pohřešovaného Čecha. Jeden ze 4 zraněných zůstává v péči lékařů splitské nemocnice, údajně kvůli poranění páteře.
15: Jak řekl chorvatským médiím Slaven Bušič z agentury pro vyšetřování dopravních nehod, vyšetřovatelé už mají nějaké informace, nechtějí ale dělat unáhlené závěry o příčinách srážky dvou lodí. Katamarán soukromého přepravce ráno dorazil do splitského přístavu a bude tu dál pokračovat jeho ohledání. V plném proudu jsou také přípravy na vytažení potopené plachetnice, která leží v hloubce 52 metrů a vyproštění těla posledního člena české posádky. Z Chorvatska Téa Veselá, Český rozhlas.
0: Rodinné firmy můžou získat zvýhodněný úvěr ve výši až 120 milionů korun na investice. Dnes pro ně začíná příjem žádostí v programu Expanze, který Ministerstvo průmyslu a obchodu spustilo už v únoru. Podpora se týká rodinných firm do 250 zaměstnanců. Národní rozvojová banka jim proplatí až 50% úvěru s nulovým úrokem. A to třeba na modernizaci provozu nebo budov. Předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků Josef Jaroš podporu uvítá.
16: Rodinné firmy jsou odolné, přestávají krize, jsou pevným základem naší ekonomiky. V okamžiku, kdy jim takovýhle program pomůže a zvýší schopnost inovovat, udržet, zvýšit konkurenceschopnost, tak je to naprosto významný, ale samozřejmě pro jakoukoliv firmu, nejen pro rodinou.
0: V Česku jsou podle Jaroše tisíce rodinných firem a na tuzemském hrubém domácím produktu se podle něj podílejí zhruba z poloviny. Škody po jarních mrazech zatím nahlásilo 411 pěstitelů ovoce. Informoval o tom Státní zemědělský investiční fond. Ve srovnání s doteď rekordním rokem 2024 je zatím hlášených škod míň. Tehdy šlo o 630 zemědělců se škodami na celkové ploše 9400 hektarů. V rekordním roce škoda na ovoci dosáhla téměř 1,5 miliardy korun. Pěstitelé můžou informaci o škodách podat ještě dnes a taky v úterý.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: V Kyjevě, Dnipru a Charkově likvidují následky nočního masivního ruského úderu. Byl vedený balistickými raketami, nepilotovanými letouny i nadzvukovými střelami Zirkon. V Charkově při opakovaném úderu přišlo o život 5 záchranářů. V Kyjevě zahynuli 4 lidé a 30 bylo zraněno, z toho 2 děti. Oznámila to kyjevská vojenská zpráva.
17: Ruské drony zasáhly i klášterní komplex Kyjevsko-Pečerské lávry. Ředitel muzea lávry Maxim Ostapenko novinářům na místě řekl, že je to výzva celému civilizovanému světu, protože klášter je na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Podle Ostapenka bylo poškozeno celkem 5 památkově chráněných budov a nejvíce Uspenský chrám, který zachvátil požár. Mniši a zaměstnanci muzea stačili odnést nejcennější exponáty a relikvie. Odborníci teď zkoumají stav freskové výzdoby a statiku chrámu, řekl Ostapenko. Rozsah škod si na místě dopoledne prohlédl také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
0: Syn norské korunní princezny dostal 4letý trest vězení. Soud v Oslu uznal Mariuse Borga Heibyho vinným ve 2 ze 4 případů znásilnění. Syn korunní princezny z prvního manželství většinu obvinění odmítá. Proti verdiktu se odvolá.
18: 29-letý Marius Borghejby se podle verdiktu kromě dvou znásilnění dopustil také domácího násilí, vyhrožování nebo porušování pravidel silničního provozu. K několika méně závažným činům se během vyšetřování přiznal, že spáchal znásilnění, ale dlouhodobě odmítá. Hejby formálně není členem královské rodiny, je synem korunní princezny Mette Marit z prvního manželství a není tak ani možnost, že by nastoupil na trůn. Obvinění společně s informacemi, že jeho matka udržovala kontakt s americkým odsouzeným kuplířem Jeffreym Epsteinem, ale způsobila výrazný propad důvěry Norů v královskou rodinu. Ta odmítla dnešní verdikt komentovat. Jakub Lucký, Český rozhlas.
0: Posloucháte zprávy Plusu, dobrý den. Po 700 letech se dočká katedrála svatého Víta na Pražském hradě dokončení. Odpoledne se v ní poprvé rozezní nové varhany, které vznikly ve španělské dílně varhanáře Gerharda Grenzinga.
19: Jako poděkování všem více než 5000 dárcům, kteří přispěli na nové varhany, odpoledne začne osmidenní slavnost svatovítský varhaní oktáv. Dnes na svátek patrona katedrály svatého Víta jim požehná nový pražský arcibiskup Stanislav Přibyl, říká zástupce nadačního fondu svatovítské varhany Jakub Skřejpek.
20: Při tom slavnostním žehnání vystoupí Česká filharmonie, obrovský sbor, a taky přijede například sbor z Katalánska symbolicky, to znamená z místa, kde varhany vznikaly.
19: Poté bude následovat 6 koncertů. Na tom pátečním v katedrále vystoupí rozhlasoví symfonici. Oktáv završí v pondělí 22. června děkovná mše svatá za všechny dárce a tvůrce projektu, zejména za ty, kteří se už rozeznění nového nástroje nedožili. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
0: Na D1 z Ostravy do Brna je za sjezdem na Bílovec na kilometru 338 dopravní omezení. Uzavřený je pravý pruh, zdržíte se jenom krátce. A v Praze na Pražském okruhu směrem na letiště se jede pomaleji od sjezdu na Lochkov z 15. kilometru k Ořechu. Je to na 10 minut. Dobře dojeďte. Zítra bude v Čechách polojasno až oblačno, postupně až zataženo, od západu místy déšť a nebo přehánky, na západě později výjimečně i bouřky. Teploty zítra mezi 19 a 24, na jižní Moravě až 26 stupňů. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
2: Posloucháte Odpolední Plus.
7: Hezké odpoledne, přejeme ze studia, další zprávy Ondřej nabídne v 14:30. My se teď budeme věnovat předběžné dohodě o ukončení války mezi Íránem a Spojenými státy. Tu vítají evropské země i státy z regionu Blízkého východu. Jenom jeden se už ohradil, Izrael, který stojí na straně Spojených států. Ale formálně není jednou z válčících stran, přestože ještě minulý týden si s Íránem vyměňoval rakety. Nakolik to může zasáhnout do snah o urovnání celého konfliktu, to už si teď řekne s naším komentátorem Janem Fingerlandem. Dobré odpoledne, Honzo.
21: Dobrý den.
7: Jak vážně máme brát uzavření právě téhle dohody? Budou je obě strany podle tebe dodržovat?
21: Co se týče Spojených států a Iránu, asi ano. Já si myslím, že nás čeká ještě docela dlouhá cesta k tomu, aby jsme mohli říci, že je úplný klid, protože když se podíváme na některé jiné precedenty, tak myslím si, že Irán vycítil, že může Donalda Trumpa tou věcí ještě chvilku povláčet, bude ho chvíli vláčet a snažit se ho nějak ponížit. Iránci to vlastně udělali na začátku toho, té své éry, když takhle vláčeli Jimmy Cartera, ale vlastně obě strany mají na tom nějaký zájem. Pravda ovšem zároveň je, že vlastně všichni už budou vědět například, že Iránu nebude činit zase takový problém třeba uzavřít Hormuzský průliv, to znamená, že ta věc se úplně zpátky nevrátí.
7: Izraelský ministr národní bezpečnosti Itamar Ben-Gvir ráno řekl, že Izrael není dohodou mezi státy a Iránem vázaný, protože je svobodným a svrchovaným státem. Co myslíš, bude ke klidu zbraní nutné, aby se Izrael stal dalším článkem v dohodě?
21: No, on to řekl Ben-Gvir, takhle to vlastně média prezentují, ale když se podíváme do samotného Izraele, tak to říká vlastně úplně každý, možná kromě Netanyahu, a pro kterého je to vlastně nepříjemné, protože on by se ukázalo, že tady jako není úplně na koni, ale vlastně stejnou věc třeba říká Yair Golan, což je vlastně silně levicový politik, vůdce izraelské levice, že to vlastně je porážka Izraele nebo nějaká, jako řekněme, nevýhoda Izraele v té nové situaci, protože Iránu se vlastně velmi efektivně podařilo Donaldu Trumpovi a nejenom jemu podsunout představu, že aby mohl být mír mezi Spojenými státy a Íránem, tak to znamená, že Izrael se musí vzdát části své schopnosti bránit se proti Hizbaláhu. Ten Hizbaláh vlastně v tom íránském podání někdy je součástí toho íránského, řekněme, kolektivu, to znamená tehdy, když je potřeba ochránit před Izraelem, anebo není, když se to zase Hizbalahu nebo Iránu hodí.
7: Irán s předběžnými obrysy dohody se Spojenými státy souhlasil, ale iránský ministr zahraničí Abbas Araghchi potom doplnil, že Izrael musí přestat útočit v Libanonu. Proč si tuhle podmínku neurčil jasně rovnou?
21: Oni vlastně, Iránci, vždycky říkali, že potřebují nějakým způsobem zabezpečit Hizbaláh před Izraelem, respektive umožnit Hizbaláhu maximálně, ponechat si maximální volnost jednání vůči Izraeli a zároveň umožnit Hizbaláhu nadále pro Irán nějakým způsobem ovládat Libanon, takže nějak to ve vzduchu bylo vždycky. Co se týče toho samotného Iránu, tak tam pravděpodobně probíhá nějaký vnitřní boj o interpretaci té dohody nebo o nějaké její další znění. Araghchi by byl pravděpodobně součástí toho umírněnějšího proudu. Jsou tam určitě i tlaky zprava, aby ta dohoda se neuzavírala nebo aby zahrnovala nějaké další ústupky na americké, izraelské nebo jiné straně.
7: Jak reflektuje americká strana roli Libanonu, jestli můžeš jenom velmi stručně říct?
21: Já bych řekl, že Američané v podstatě hodili Libanon přes palubu v tom smyslu, že byla naděje, že Libanon bude zabezpečen před íránským vlivem a před dalším působením Hizbaláhu. Tím, že Irán nebyl poražen, tím, že Hizbaláh nebyl poražen, tak v podstatě Libanonci, ti, kteří chtěli, a těch je asi většina, zbavit se nějakým způsobem toho íránského protektorátu, tak budou muset počítat s tím, že situace se nemění.
7: A na jakých dalších faktorech tedy ještě závisí úspěch dohody mezi Spojenými státy a Iránem?
21: Já myslím, že obě strany už v zásadě vědí, kam směřují. Samozřejmě v tom může se ještě dost co odehrát, když jsem například říkal, že na té iránské straně probíhá určitá debata, tak se proslýchá, že určitá, jako řekněme, radikální část revoluční gard je proti té dohodě, takže se mluví o tom, že řekněme, ta umírněnější část nějakým způsobem se snaží potlačit tu radikální, zároveň se dokonce spekuluje o tom, že armáda by mohla nějakým způsobem zakročit proti revolučním gardám, protože si nepřeje pokračování té války a podobně, a to už jako hovoříme o něčem, do čeho nevidíme, to je ta černá skříňka toho, co se odehrává třeba právě v Iránu.
7: Zkus odhadnout, jak rychle se otevře Hormuzský průliv?
21: Bude to trvat týdny, jednak je to asi technický problém kvůli všem těm minám, ale pořád platí to, co jsem říkal před několika minutami, že Irán bude chtít Donalda Trumpa ještě pěkně podusit a asi ho podusí.
7: Zhatí Izrael a jeho boj proti Iránem podporovaným skupinám v Libanonu snahy o uzavření míru v regionu? Nejenom o tom jsme mluvili s naším komentátorem Janem Fingerlandem. Honzo, hezké odpoledne.
21: Děkuji, nashledanou.
7: No a my teď z Blízkého východu míříme k našim nejbližším sousedům, protože indický premiér Narendra Modi vůbec poprvé v historii navštívil Slovensko. Předseda vlády nejlidnatější země světa v Bratislavě jednal s Robertem Ficem o obchodu, investicích, obraně, ale i nových technologiích. Návštěva přichází v době, kdy se Evropská unie snaží posilovat vztahy s Indií jako rychle rostoucí ekonomickou mocností a alternativou k závislosti na Číně. Setkání přímo v Bratislavě sledovala také naše tamní zpravodajka Bára Vránová. Báro, hezké odpoledne.
3: Dobrý den.
7: Jaké jsou výsledky toho jednání premiéru Fica a Modiho?
3: Především několik dohod a memorand o spolupráci, ty se týkají například tedy obranného průmyslu, nových technologií, jaderné energetiky nebo pracovní migrace. Výsledkem ale nejsou jen konkrétní dokumenty, jak řekl premiér Fico.
6: Fakt je ten, že samotná účast předsedu vlády největší krajiny na světě a velké delegácie na Slovensku posouvá našu spolupráci na vyšší úroveň.
3: Podle indického premiéra by se nové partnerství mělo promítnout hlavně do ekonomiky. Modi mluví o větší spolupráci v průmyslu, technologiích nebo obchodu mezi Evropskou unií a Indií.
22: Naše možnosti jsou obrovské a naše ambice ještě větší. Velký prostor pro spolupráci vidíme v automobilovém průmyslu, polovodičích, železnicích, moderní výrobě nebo zelených technologiích.
3: A premiér Modi také pozval premiéra Fica na návštěvu Indie, což slovenský předseda vlády vnímá jako možnost dalšího prohloubení vztahů.
7: Báro, Slovensko mluví o Indii jako o důležitém partnerovi. V čem konkrétně jsou si obě země dnes asi nejblíž?
3: Především tedy v těch věcech, které už jsme zmínili, a sice ekonomice a nových technologiích jako umělá inteligence. Indie patří mezi nejrychleji rostoucí velké ekonomiky světa. Slovensko se tedy snaží přilákat indické investice i rozšířit vzájemný obchod. Ten mimochodem loni dosáhl v přepočtu asi 40 miliard korun. Ale významnou roli v těch vztazích už dnes podle premiéra Fica hraje také početná indická menšina na Slovensku.
6: Na Slovensku, protože nám chýbá obrovský počet zaměstnanců, pracují aj zaměstnanci z Indie. Vítám preto dohodu mezi příslušnými rezortami, pokud jde o zabezpečení sociálno-právnej a pracovné ochrany těchto zaměstnanců.
3: Mimochodem, indičtí pracovníci jsou hned po těch ukrajinských největší skupinou cizinců na Slovensku. Mimochodem, Bratislava se tedy taky snaží Indii nabídnout, ale i své vlastní zkušenosti, například v oblasti jaderné energetiky. A právě tu dnes oba premiéři označili za jednu z perspektivních oblastí budoucí spolupráce.
7: Proč přijel indický premiér právě na Slovensko, které jinak nepatří mezi největší evropské státy?
3: To ano, a protože ono nejde jen o Slovensko. Indie dnes intenzivně rozvíjí vztahy s celou Evropskou unií a Bratislava se snaží své vazby na Dillí posílit. Pro Evropu je Indie stále důležitější jako rychle rostoucí ekonomika, ale také jako protiváha k Číně, jak už jsme zmínili. Slovensko navíc v posledních letech za některými sousedy trochu zaostávalo, své vztahy s Indií výrazně posílilo jak Polsko, tak i Česko a Slovensko se tak podle ekonomů i politických expertů snaží své sousedy dohnat. I proto označují tuto návštěvu za historickou. A dalším důvodem Modiho cesty mohl být i fakt, že se slovenský prezident Peter Pellegrini přímo s indickým premiérem setkal už začátkem letošního roku v jeho rezidenci v Indii.
7: Historická návštěva, nové dohody, ale taky ambice posunout vzájemné vztahy na vyšší úroveň. My jsme se ohlédli za návštěvou indického premiéra na Slovensku společně s naší tamní zpravodajkou Bárou Vránovou. Děkujeme.
3: Naslyšenou.
7: A samozřejmě ani tam v příspěvku Báry Vránové jsme nemohli minout ekonomické informace, tak v nich ještě budeme pokračovat, protože průmyslová výroba v Evropské unii se v dubnu meziměsíčně zvýšila o 0,1%, což je výrazné zpomalení z tempa 0,8% v předchozím měsíci. V Česku potom výroba vzrostla o necelé 1,5%, zatímco v březnu stagnovala, informoval o tom statistický úřad Eurostat. Moravskoslezský kraj letos rozdělí přes 51 milionů korun na rozvojové projekty obcí ve znevýhodněných oblastech regionu. Osoblažsku v okrese Bruntál a Vítkovsku v okrese Opava. Rekordní sumu dnes schválili krajští zastupitelé. A americký prezident Donald Trump pohrozil zavedením 100% cla na francouzská vína a šampaňské, pokud Francie neodstraní daň z digitálních služeb, která se vztahuje na velké americké technologické společnosti. Informoval o tom americký deník New York Post. Francie zavedla 3% daň z místních digitálních tržeb velkých technologických společností už roku 2019. Nejznámější kryptoměně na světě se v poslední době nedaří. Jen za posledních 8 měsíců se Bitcoin propadl na téměř polovinu své hodnoty. V posledním měsíci se dokonce dal koupit za méně než 60 000 dolarů, což bylo vůbec nejméně od října roku 2024. Co zatím stojí? To už zjišťoval náš redaktor Dominik Hron. Dominiku, dobrý den. Za kolik je možné pořídit jeden bitcoin k dnešnímu dni?
1: Já jsem se díval před chvílí a hodnota byla lehce přes 66 000 dolarů, což je asi 1 400 000 českých korun. Poslední týden hodnota zase roste, pořád je to ale jen polovina od loňského října, kdy byl bitcoin na historickém maximu a prodával se za 124 000 dolarů, v přepočtu asi za 2,5 milionu korun. Bitcoin je každopádně známý tím, že kolísá. Podle odborníka na kryptoměny Karima Abdaláha z Vysoké školy ekonomické se pohybuje ve čtyřletých cyklech a i proto se dal takový vývoj předpokládat.
4: Překvapivé to určitě není. Lidé vybírají zisky, točí se to a dělo se to vždycky. Cena začne klesat, jakmile už neexistuje někdo, kdo by nakupoval, a cena začne růst, jakmile už neexistuje někdo, kdo by prodával.
1: Propad pak vysvětluje také geopolitickou situací. Investoři přesouvají své peníze do bezpečnějších v portfolii, než je krypto. Karim Abdala každopádně upozorňuje, že by Bitcoin nikdo neměl brát jako bezpečnou investici, a opatrnost doporučuje taky portfolio manažer Wood & Company Tomáš Kacerovský.
5: Ti Češi, kteří už do těchto měl investují nebo do aktiv obecně, mají úplně stejnou povahu jako investoři všude po světě. Všichni chtějí, nebo velká část z nich chce rychle zbohatnout, pak si uvědomí, že to tak moc rychle nejde.
1: Málo kdo je schopný přistoupit na tu psychologickou hru a držet Bitcoin, když klesá, a naopak ho v tu chvíli ještě dokupovat, aby využil situace a prodal ho někdy dráž.
7: Zjišťoval jste, Dominiku, kolik Čechů vůbec má v Bitcoinu zainvestováno?
1: Podle námi oslovených odborníků je česká komunita dokonce jedna z těch nejrozvinutějších, co se týče kryptoměn. Osvětu tady šíří každoročně různé konference a z různých průzkumů vyplývá, že do kryptoměn investuje asi 10 až 20% Čechů. Zájem loni v říjnu zvýšil fakt, že se o kryptoměny začala zajímat Česká národní banka, a podle Tomáše Kacerovského i to, že investice do Bitcoinu se neustále zjednodušují. Místo těžby nebo kontrolování bitcoinové peněženky dnes stačí peníze jednoduše poslat do takzvaných ETF fondů.
5: V posledních měsících a letech se Bitcoin právě skrze ETF fondy zpřístupnil velké části investorům, kteří si nechtěli kupovat přímo kryptoměnu.
1: Z posledních informací obchodníků ale vyplývá, že třeba v květnu objem obchodu s kryptoměnami stagnoval nebo se dokonce mírně snižoval. Potvrzuje to ředitel portálu BIS Plus Martin Stránský.
8: Zájem o investice do krypta pořád vidíme relativně stejný, nicméně dochází k drobnému poklesu meziměsíčně zhruba o 5%.
1: Celkově se objem obchodů s kryptoměnami v Česku pohyboval za květen okolo 630 milionů korun. Byla to asi jen polovina objemů ve srovnání s květnem o rok dřív.
7: Zajímavá čísla. Bitcoin už dávno lidé nekupují jenom proto, aby s ním platili v obchodech. Mnohem víc je tedy v posledních letech láká jako investice s vysokými výnosy. I o tom jsme mluvili s naším redaktorem Dominikem Hronem. Hezké odpoledne.
1: Naslyšenou.
7: No a samozřejmě nemůžeme ani v dnešním odpoledním plusu vynechat asi nejsledovanější soudní spor Norska. Došel totiž k verdiktu. Podle soudce se syn korunní princezny Marius Borg Heiby dopustil dvou případů znásilnění a dalších trestných činů. Má jít na 4 roky za mříže. Ohrožena je i pověst královské rodiny, ale víc už nám řekne Jakub Lucký ze zahraniční redakce, který se severským zemím dlouhodobě věnuje. Dobrý den, Jakube.
23: Dobrý den.
7: Tak to vezměme od začátku. Kdo je Marius Borg Heiby? Nemáme mu říkat princ?
23: No, princ on není, je mu 29 let, náušnice, blonďaté vlasy, on je syn korunní princezny, ale je to syn z prvního manželství, protože korunní princezna Mette Marit je vlastně přivdaná až po druhé s korunním princem Haakonem a Marius Borg Heiby tudíž není přímo členem královské rodiny, není královské krve, to jsou potom až další děti Mette Marit, Ingrid Alexandra a Sverre Magnus, přičemž Ingrid Alexandra je tou nástupkyní trůnu, čili z toho ale pohledu je tedy Marius Borg Heiby vlastně vnější osoba, ale bohužel pro královskou rodinu tedy její velmi blízký a vrhá to na ní špatné světlo.
7: A z čeho všeho ho soud uznal vinným?
23: Ona celá ta anabáze těch jeho trestných činů začíná někde v roce 2024, tehdy ho bývalá partnerka obvinila z domácího násilí, pak se začaly objevovat další obvinění i od dalších žen. Celkem jsou to 4 obvinění ze znásilnění, z toho jeden z těch případů například byla partnerka, se kterou on tedy vykonal soulož, když spala, natáčel si ji přitom, to je jeden z těch případů. Potom je tam několik případů právě domácího násilí, vyhrožování, ať už násilím nebo smrtí, porušování dopravních předpisů, nějaké významné, a takže to trestný čin, a potom taky porušování soudních rozhodnutí. Ono několik těch jeho obětí požádal soud, aby udržoval od nich tedy odstup, soud s tím souhlasil a on to potom tedy porušoval. Soud to nakonec zprostil 2 obvinění ze znásilnění a 2 potvrdil. Hej, by se některým těm menším deliktům přiznal, ale ta znásilnění tedy on dál tvrdošíně odmítá a proto se také před chvílí odvolal.
7: Vy jste zmínil, že i když Marius Borghejby není členem královské rodiny, ohrožuje to její pověst. V jaké pozici tedy teď je?
23: No, ta její pozice se v posledním, řekněme, roce poměrně rychle zhoršuje a Marius Borghejby je jeden z těch důvodů, řekněme, tím, že sice není členem, ale vypovídá to něco o té korunní princezně, o budoucí královně a taky to klade takovou otázku, co by mohla ona udělat, jestli bude nějak tlačit na to, aby on dostal milost a podobně. Zároveň pak je tady ještě princezna Marta Louise, což je tedy sestra korunního prince. Ta se spojuje s různými duchovními vůdci a léčiteli, soustředí se na alternativní medicínu. Ona sama chodí a říká, že má jakési andělské pero. Ona se potom pod nějakým tlakem i té královské rodiny tedy vzdala titulu princezny, aby se mohla právě soustředit na alternativní medicínu, to jsou tedy její slova. A velmi špatně na rodinu dopadla možná vlastně nejhůř samotná ta Mette Marit, matka toho Mariuse Borghejbyho, protože se ukázalo, že jí figuruje v Epstein Files. Ona udržovala s Jeffreym Epsteinem kontakt i po tom, co byl odsouzen za to první zprostředkování sexuálních služeb, takže to v Norsku rozhodně nebylo vnímáno dobře a teď NRK, norská veřejnoprávní televize, dělala průzkum a ta podpora je rekordně nízká. Je to pořád 60%, ale vlastně během vlastně měsíce se ta podpora královské rodiny propadla o 10% bodů.
7: Co myslíte, Jakube, že teď bude dál? Co se bude dít?
23: No, soudy budou pokračovat, hej, by se odvolal, ale ta jeho odvolání předtím v nějakých procesních věcech nebyla úspěšná. Královská rodina verdikt nechce komentovat a to, na co všichni čekají, neúplně pozitivní, je králi, který je velmi populární, 89, několikrát byl hospitalizovaný, takže se čeká, jak dlouho ještě tedy bude žít a co

0: Úvratné automaty už běžnou součástí nákupů. A tak jsme to hned otestovali za Bohumínem v polských Chalupkách.
1: Ten automat je přímo před obchodem na parkovišti. Je tady přesně popsané, co a jak má člověk dělat. Kauce je tady 50 grošů. Tady do toho otvoru zkusím strčit tu naši českou půl litrovku. A slyšíte? Ono mi to takhle vrací. A tady mi to hned na tom displeji píše, že tahle láhev není v tom systému záloh. Takže nemůže se stát, že by někdo z Česka tady zkoušel vlastně na tom polském systému vydělat. To by prostě nefungovalo.
2: To je zdoličána kaucia. Je napsána
1: na tady je přímo ta kauce napsána.
2: Je to je zdoličána do ceny napoju.
1: Už rozumím. Na parkovišti potkávám usměvavou paní Izu. Rovnou mi tady z kufru ukazuje celý balík PET lahví. Tady je opravdu označené, že to jsou lahve, které mají tu kauci.
2: Že by odziskat ty peníze.
1: Tak, takže do těch kontejnerů to nedáváte.
2: Ne. Šebo tak, no, všechno by to bylo ztraty peníze, no.
1: Vysvětluje mi, že ten systém využívají opravdu velmi pečlivě, že je to pro ně výhodné.
3: Codzień mieszkamy w Holandii, to jest normalne, bo my mamy je wszędzie w sklepach.
1: Kaša je na nákupech s manželem z Holandska, kde žijí, a teď jsou na návštěvě u polských rodičů. Systém vratných obalů dobře zná a vyhovuje jí.
4: Musíme co chvíli ten automat resetovat, bo prostě on ledvo działa, nie?
1: Mladý muž, který tady pracuje jako ochranka, mi vysvětluje, že ten automat musí několikrát denně resetovat, že je velmi často poruchový.
4: Musí kierownička přijít, otvoříš ten recyklomat.
1: Bohumín je odsud pár minut cesty. Zálohování PET lahví odmítá, říká mluvčí radnice Jana Končítková.
5: Náš systém odpadového hospodářství funguje a je levnější a efektivnější než uvažované zálohování. Jedním z hlavních negativních důsledků zavedení tohoto systému by mohlo být navýšení poplatku za odpady. Pokud totiž obce přijdou o výnos z PET lahví, zvýší se jim náklady a budou muset buď zaplatit více ze svého rozpočtu, a nebo zvýšit poplatky pro občany.
1: Odmítavý postoj k zálohování PET lahví má i Ministerstvo životního prostředí. Z Bohumína Andrea Brtníková, Český rozhlas.
0: Dobré odpoledne, je 14 hodin 30 minut, na řadě zprávy s Ondřejem Látalem.
6: Český rozhlas Plus.
7: Premiér Andrej Babiš z ANO přivítal dohodu o ukončení konfliktu mezi Spojenými státy a Íránem. Zároveň upozornil, že země zatím dokument nepodepsaly. Doufá ale, že oba státy dodrží sjednané podmínky a konflikt na Blízkém východě definitivně skončí. Spojené státy a Írán mají memorandum o porozumění podepsat v pátek ve Švýcarsku. Vláda schválila zrušení koncesionářských poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas. Informoval o tom ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. Změna je součástí novely mediálních zákonů a vláda chce od příštího roku financovat obě média ze státního rozpočtu. Pokračuje Klempíř.
8: Základní částka uvedená v zákoně, a tedy mandatorní výdaj státu, činí pro Českou televizi 5,74 miliardy korun a pro Český rozhlas 2,065 miliardy korun. Při stanovování částky jsme vycházeli z výročních zpráv roku 2024.
7: Česká televize by v příštím roce dostala z rozpočtu o miliardu méně než letos, Český rozhlas o 350 milionů míň. Podle Klempíře se bude rozpočet pro média upravovat, pokud kumulovaná inflace přesáhne 10%. Valorizace se bude počítat od letošního roku. Oba ředitelé se změnou financování nesouhlasí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský míří do Francie na summit skupiny G7. Setkání lídrů sedmi největších ekonomik světa začíná dnes v Paříži. Ukrajina byla přizvaná jako host. Zelenský potvrdil, že se na summitu setká i s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Na Slovensko dorazil indický premiér Narendra Modi. Je to vůbec první návštěva indického předsedy vlády v zemi. Slovenská diplomacie ji označuje za jeden z nejvýznamnějších momentů ve vzájemných vztazích za poslední roky. Modi se má setkat s prezidentem Petrem Pellegrinim i premiérem Robertem Ficem. Tady jsou čerstvé dopravní informace v odpoledním plusu. Na D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Rousínov z 215. kilometru nadále počítejte s kolonou kamionů. Pokračuje do omezení v Brně. Na D2 z Bratislavy

0: Bratislavy do Brna za sjezdem na Židlochovice je podobná situace. Kamiony zpomalují kolem 10. kilometru. Osobní auta jedou téměř plynule. Na D1 z Brna směrem do Prahy se za sjezdem na Pražský okruh pohybují silničáři. Na 11. kilometru je uzavřený levý pruh, je tam krátká kolona. Na východní části okruhu směrem na Lanový most je teď silnější provoz. Od dálnice D11 k Průmyslové je to na necelých 15 minut. V Kbelské ulici směrem na D8 u nájezdu z Novopatské řeší nehodu. Je tam krátká kolona v Klíčovském kopci, tak s ní počítejte. A ve Vilznově se jede pomalu od Bulhara. Nuselský most je plný směrem do centra. Zdržení 10 minut. Dobře, dojeďte. V noci bude jasno až polojasno, kránu na západě až oblačno, teploty 11 až 6 stupňů, v 1000 metrech na horách většinou kolem 7, vát má slabý vítr ze západních směrů do 4 metrů za sekundu. A zítra pak čekáme v Čechách polojasno až oblačno, postupně až zataženo, od západu místy s deštěm anebo přehánkami, na západě republiky později výjimečně bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno, během dne s postupným přibýváním oblačnosti a večer s ojedinělými přehánkami. Anebo slabým deštěm. Teploty je zítra 19 až 24 stupně, na jižní Moravě až 26, na horách naměří nejčastěji kolem 16. To byly zprávy, posloucháte Plus a začíná Reparát.
1: Je pondělí 15. června, já jsem Daniela Vrbová a tohle je Reparát. O škole a školství jinak a lépe. Dnešní vydání jsme natočili za účasti publika v Domě zahraniční spolupráce v Praze. Pracovat ve volném čase a zadarmo. I s takovými reakcemi se občas setkávají lidé, kteří se věnují dobrovolnictví. A je pravda, že za dobrovolničení si dům nepostaví. Za to ale budují něco, co jim vnitřně dává smysl a často se díky tomu pracovně posunou někam, kam by po běžném kariérním žebříčku nedošplhali. Na podoby dobrovolnických aktivit v Česku i za jeho hranicemi se podíváme v dnešní debatě a ptát se budeme třeba na to, o které oblasti je mezi lidmi největší zájem, nebo jak budovat sítě dobrovolníků a náležitě je oceňovat. A to vše v roce 2026, který OSN vyhlásila rokem dobrovolnictví. Našimi dnešními hosty jsou Leila Abásová, zakladatelka nadačního fondu Asante Kenya, Eva Předotová, vedoucí služeb diecézní charity České Budějovice a Eliška Mezerová, studentka všeobecného lékařství z organizace Medici na ulici Brno.
2: Proč věnujete svůj čas dobrovolnictví? Co vám přináší? Leilo, můžeme začít u vás.
3: Já jsem nad tím mnohokrát přemýšlela, protože jsem byla mnohokrát dotázána. A je faktem, že si uvědomuji, že motivace se mi v čase mění, ale jako to, kdo začíná a končí, myslím si, už v mém dětství, kdy moje rodina byla vždy tou, která se snažila myslet na lidi okolo sebe, ale vždycky zatím bylo to, že když je okolo někomu nemilo a potřebuje pomoc, nebo na tom je hůř než my, tak je prostě dobře se zamyslet, jakým způsobem mu člověk může podat ruku, to bylo vždycky. Ale také je fakt, že naše babička vždycky říkala, Ježíši Marie, my musíme pomoct prostě, co by si lidi řekli, kdyby to tak nebylo. To je upřímnost.
2: To je upřímnost, a když jste říkala, že se to s časem mění, tak teď se to změnilo kam?
3: Teď si myslím, že u mě obrovskou roli hraje skutečnost, že mám děti a že bych si strašně přála, aby žili ve světě, který není právě tím egocentrickým místem, ale místem, kde se lidi dokážou navzájem podat ruku. A když se podíváme na naši aktuální politickou situaci jak v České republice, tak ve světě, tak si myslím, že to je víc než záhodno. Ale to samozřejmě je takový jako, už jako mikrovývoj, to spíš k tomu možná dodávám nějakou svoji vnitřní touhu po tom ideálním světě. Ale ano, kdybych třeba začínala teď s dobrovolničením, tak tohle by byla jedna z těch hlavních motivací. Moje děti a ten svět okolo.
2: Vedle vás sedí Eliška Mezerová, která studuje všeobecné lékařství momentálně ve Vídni, ale jinak působíte v Brně a jste členkou organizace Medici na ulici. Jak jste se k tomu dostala?
4: Pro mě to asi začalo takovou silnou touhou, co jsem měla v sobě, pomáhat druhým tím, co mi jde, tím, co mě baví, tím, co umím. K tomu tam byla taky motivace nějak poznávat sama sebe a rozvíjet ty dovednosti, ať už ty praktické, nebo takzvané soft skills. Řekla bych, že to je to, s čím jsem začínala. Teď vidím, že mi to dobrovolnictví už udalo mnohem víc. že mě posunulo a rozvinulo v mnoha směrech a pořád mi dává velký smysl opravdu se do dobrovolnictví zapojovat.
2: A dokážete vystupovat, proč jste se zrovna začala věnovat poskytování nebo zpřístupňování lékařské péče pro lidi bez domova?
4: Asi skrze kolegy, kteří to dělali přede mnou, jsem poznala, jak moc je nedostatečná v České republice, že se i těm lidem opravdu nedostává a zavnívala jsem tam něco, co můžu já možná nabídnout jako student medicíny.
2: Eva Předotová je, jak jsme říkali, vedoucí služeb diecézní charity České Budějovice. Jaká vedla vaše cesta do této role a jaký vztah máte k dobrovolnické práci?
5: Sama, když jsem studovala sociální práci, tak jsem se dobrovolnictví věnovala a přijde mi smysluplná a přijde mi hlavně důležitá v tom, že drobností, jako je půl hodina vašeho času, uděláte někomu neuvěřitelnou radost a motivujete ho k dalším vlastním životním posunům, k tomu, že svět je najednou o něco lepší. To je můj postoj k dobrovolnické činnosti. A jinak dobrovolnictví jako diecézní charita se věnujeme už 20 let. Takže ta cesta byla dlouhá, blážděná povodněmi a dalšími aktivitami.
2: A vy jste se k charitě připojila kdy?
5: Před 10 lety.
2: Teď bych se ráda dozvěděla něco víc o těch projektech, které tady zastupujete. Lejlo, vy se věnujete především humanitární práci v Kenii prostřednictvím nadačního fondu Asante Kenya, který jste založila. Jste ale také ambasadorkou cílu udržitelného rozvoje OSN pro Českou republiku a patronkou programu DOFE, to je ta iniciativa kolem Mezinárodní ceny vévody z Edinburgu. Mám tady ještě napsané, že jste členka dozorčí rady v Asociaci společenské odpovědnosti a kniha v projektu Živá knihovna. Takže.
3: A ještě jsem teď vlastně ne nově, ale to mě právě napadlo, když jsme se tady bavili o tom dobrovolnictví v České republice, tak vlastně teď jsem patronkou festivalu Open House, který sdružuje přes 700 dobrovolníků. Je to vlastně v podstatě největší dobrovolnická organizace v České republice. Ač se teda o tom málo ví, protože jako 700 a plus dobrovolníků si troufám říct, že opravdu nikdo nemá. Je to sice jako časově jasně ohraničené na jakýsi víkend, případně týden v roce, ale stejně prostě zatím je obrovská práce všech, kteří musí ty dobrovolníky za A najmout, za B nějakým způsobem zaktivovat a zaktivizovat. Samozřejmě je tam taky velká fluktuace a pak je teda vést ty 3 dny v kuse, což teda si myslím, že je obrovská, nebo ne, myslím, ono to je tak obrovský kus práce, no, zatím smekám.
2: A jaká je tam vaše role, připomeňme?
3: Já jsem jenom patronka, tentokrát si to užívám jenom prostě jako hlava pomazaná.
2: Festival Open House, který zpřístupňuje budovy, které jsou běžně zavřené, ale jsou jinak architektonicky nebo historicky nějak zajímavé. Ale jakým způsobem tedy vy přicházíte do kontaktu s dobrovolničením a dobrovolníky?
3: Tak já jsem to někde už několikrát řekla, já jsem vlastně celoživotní dobrovolník. Já pokud se mám vzpomenout vlastně na svoji první dobrovolnickou jako aktivní práci, tak mi bylo 12-13 let, kdy jsem začala dělat v domě Františkánek a pomáhala jsem s péčí o děti po těžké obrně. Pak tam byla jakási pauza a začala jsem vlastně až v momentě, kdy jsem se seznámila s projektem Adopce na dálku. A v ten moment jsem se potom už jenom tak nějak jako přetavila přímo do té konkrétní pomoci v Kenii a někdy v roce 2000, nebo ne někdy, teď to bude 20 let, jsem zakládala ten nadační fond. Ale vlastně celou tu svoji životní dráhu mám lemovanou 1, 2, 5, 10, 15 nadačními aktivitami jiných nadací, kde jsem nějakým způsobem méně nebo víc aktivní, nebo jsem přizývána k různým charitativním projektům. Když budu upřímná, kdybych měla poměrově nějak jako vyčíslet čas mezi svojí placenou prací a tou, kterou dělám zadarmo, tak je to vždycky, ale třeba jako 1:5 pro tu neziskovou, než pro tu placenou. Pro mě těch projektů je moře, ale ty, které jsou mi mýmu srdci blízký a já je teda vytvářím, tak to jsou tedy projekty v Keni. Teď aktuálně s odlehlou masajskou komunitou na hranicích Keni a Tanzánie.
2: Do těchto aktivit jsou také zapojeni dobrovolníci z Česka nebo v Keni?
3: Na obou stranách. Já se vždycky mám tady nějaké stále, teď asi 2 spolupracovníky, kteří to se mnou táhnou nějakých těch dobrých jako 15, někteří i 20 let. Ale pak jsou to nárazoví, kteří teď jsme třeba měli cestu, kde nás bylo 12 do Keni, kde to byly i známé osobnosti, letěla s náma Chilita nebo Peparataj, výtvarník. Byly to ale i lidi tady v České republice, které jsme oslovili třeba při focení kalendáře, který nám nafotil taky zdarma, třeba pan Saudek. jsme knížku, kde jsme představovali vlastně pohádky z destinací, kde zase na tom spolupracovali výtvarníci a vlastně i literáti, kteří nám přebásňovali dané texty těch jako lidí, kteří prošli konkrétně teda spoluprací s tím mým nadačním fondem a Santa Kenia, opravdu si troufám říct na desítky. A vzhledem k tomu, že teď vlastně posledních 10 let spolupracuju s organizací Red Tribe, kterou založil bílý manželský pár, který se do té oblasti odstěhoval, tak ty dokonce svoji aktivitu postavili čistě na dobrovolnictví. A teď se to už rozvinulo tak dalece, že se vlastně oni postavili kemp za tou, nebo v té lokalitě, kde pomáhají, a který je vyloženě koncipován tak, aby tam mohli jezdit lidi, kteří jsou vlastně špičkami ve svém oboru po světě. No a oni tam přijedou a vlastně touhletou formou toho velmi krátkého úseku jsou schopni prostě tam vytvořit jako neuvěřitelný objem práce. A takhle se tam slítávají ty lidi z celého světa, kteří jsou fakt jako extrémně fundovaní v tom daném oboru.
6: Eva Předotová, Evo, jakým způsobem vy zapojujete dobrovolníky, jaké aktivity vlastně s nimi děláte, jaké jim nabízíte a oni nabízejí vašim klientům?
5: Naše dobrovolníky zapojujeme do jak individuálních aktivit s dětmi, to znamená, děti mají dospělýho, dospívajícího kamaráda, který s nima tráví volný čas, může je doučovat, takže i doučovací aktivity, ale máme potom i skupinové aktivity, takže děti většinou z chudších rodin jezdí na výlety, na víkendové pobyty, máme dva příměstské tábory, jeden letní pobytový tábor na Šumavě. Těch aktivit pro děti je celá řada. Potom tam je opačný pól, a to je aktivity pro seniory. I tam je možnost individuálního setkávání, procházky, výlety, čtení, návštěvy. Dost často jde o pouhé povídání, ať už u nich v domácnosti, ale můžeme navštěvovat i nemocné v nemocnici, a nebo potom naši dobrovolníci docházejí i do pobytových zařízení, takže nejčastěji do domovů pro seniory nebo do domů s pečovatelskou službou.
6: Pojďme k Elišce Mezerové z organizace Medici na ulici. Eliško, o medicích je známo, že mají strašně málo času, protože pořád studují nebo chodí na praxe. Kdo jsou tedy vaši spolupracovníci a co dělají?
4: Tak my jsme spolkem studentů medicíny, ale nejenom medicíny, i jiných zdravotnických oborů. A věnujeme se především poskytování základní zdravotní pomoci lidem bezdomova. Nejenom. Současně se snažíme taky šířit osvětu o problematice bezdomovectví a taky vzdělávat naše mediky, studenty medicíny, právě o této skupině. A mimo to je pro nás taky extrémně důležitá spolupráce s dalšími organizacemi, které se tady té skupině obyvatel věnují, protože vnímáme, že právě tak může mít naše práce větší smysl i dopad. Takže to je asi tak k naší činnosti.
6: Kolik máte spolupracovníků a kolik máte třeba denně nebo měsíčně klientů?
4: V Brně nás bude kolem 50, kteří se tomu tak nějak aktivně věnují. A snaží se chodit na službu jednou, dvakrát do měsíce, takže to nutně není tak velkou zátěží právě časovou pro studenty medicíny. A řekla bych, že pro mnoho z nich je to i takovým povzbuzením právě do studia. A dává jim to potom mnohem větší smysl se učit na zkoušku ve chvíli, kdy vidí, že ty jejich znalosti, které během studia nabývají, mají opravdu praktický dopad a dají se potom využít k pomoci druhým. Takže bych řekla, že to není něco, co by jim nutně vždycky čas bralo, ale já jsem to vždycky vnímala spíš jako něco, co mě nabije takovou energii, díky které se pak uším mnohem efektivněji a vlastně mi to naopak čas dává.
6: A kolik je těch klientů?
4: A klientů, to se liší, většinou se během služby setkáme třeba s 10 lidmi bezdomova, 5 z nich ošetříme nějak komplexněji, to bývají nějaké chronické rány na nohou nejčastěji, o které se staráme. A potom kontaktu může být řádově klidně 15 během té služby. Služby potom máme 4x do týdne. Nemáme přesnou statistiku o počtu lidí bezdomova, které ošetříme za měsíc, ale tak by se to asi pohybovalo.
6: A vy jste říkala před začátkem této debaty, že existuje už termín pouliční medicína. Jak byste ji definovala? Je to obor, který charakterizuje to, že s málo prostředky v terénu dokážete vlastně poskytnout poměrně komplexní lékařskou péči?
4: Pouliční medicína se snaží především vyjádřit to, že pacienti nedochází do nemocnice, ale nemocnice tak trošku přichází za pacienty. Lépe řečeno, že ta zdravotní péče v nemocnici není dostupná každému úplně stejně a ve stejné míře. Pro lidi bezdomova je to ať už kvůli chybějícímu pojištění, protože třeba pochází ze zahraničí, nebo kvůli nedůvěře, kterou mají v ten zdravotnický systém a vychází z jejich předchozích špatných zkušeností, nebo taky za mnoha jiných důvodů, ať už je to prioritizace fyziologických potřeb, jako je potřeba se někde vyspat a mít co jíst. Tak to potom vede k tomu, že pro ně ta zdravotní péče v nemocnici není dostupná. Toho si všimli lékaři ve Spojených státech v 90. letech 20. století a začali právě za lidmi bez domova docházet na ulici. A tady ten koncept se postupně rozšířil na všechny kontinenty, včetně České republiky. Ovšem v České republice je to tady zatím koncept, kterého se ujali pouze studenti medicíny a zdravotnických oborů a zatím neexistuje úplně komplexnější systém, který by se o tuto skupinu obyvatel staral.
6: Tak to mi trochu nahráváte na další otázku a to jsou ty časové možnosti dobrovolníků. Jak jsme říkali, dobrovolníci tedy pomáhají ve svém volném čase často zadarmo nebo za symbolickou částku. Jak omezující nebo osvobozující je tohle pro vaše organizace a aktivity? Lejlo.
3: Já teda musím přiznat, že jako ta moje neziskovka je velmi specifická v tom, že já opravdu nikoho neplatím. Jako u mě opravdu 99,9 spolupracovníků jsou opravdu jenom ty nadšenci, kteří do toho jdou s tou svojí chutí dát ten volný čas a to svoje know-how. Což má limity především tady v tom svém jejich čase. Ale mě tak z té zkušenosti bohužel to hodně je limitující v tom, že vy po těch lidech v určitý okamžik nemůžete vyžadovat právě víc, než oni jsou schopni tím časem dát, což někdy je na úkor kvality. Často se stane, že ten člověk jako přecení ty své cíly a neuvědomí si, že já na něj nebo ta organizace na něj spoléhá a že nemám žádnou záložní variantu, anebo naopak by mě to dohnalo do nějakých jako diskomfortu a tak. Já říkám, že bych byla neuvěřitelná manažerka, kdybych měla peníze, protože bych dokázala všechno zvládnout levou zadní, protože vlastně je to neustále takové jako chození po špičkách a chození prostě na tenkém leně, abyste zvládla vždycky mít ABCD varianty, když ta první nevyjde a druhá ani třetí.
6: Evo, jak je to u vás vlastně, kde hledáte tu hranici množství práce, kterou vaši dobrovolníci můžou dělat, aby se pořád cítili jako dobrovolníci a ne jako vykořisťovaní pracovníci?
7: Tu hranici určitě si určují oni sami. Záleží na nich, kolik času ze svého volna chtějí věnovat pomoci druhým. Někdy to jsou hodiny v řádu jednoho týdne, takže může to být 5-6 hodin týdně. Někdy to jsou prostě jednorázoví dobrovolníci, se kterými se potkáme na jedné akci za půl roku a potom už se třeba delší dobu zase nevidíme. Rozhodně si potom individuálně i hlídáme, pokud se někdo i sám sebe přetěžuje, snaží se zapojovat se víc, než kolikrát i sám zvládne, nebo by bylo pro něj zdrávo.
6: Máte na to nějaký speciální software?
7: Máme software, takovou evidenci vlastně dobrovolníků a zároveň každému dobrovolníkovi se snažíme najít nějakou aktivitu. To znamená, dost často ho třeba napárujeme k danému klientovi, najdeme to dítě, se kterým bude chodit na kroužky, které bude doučovat. A je mu sestavený nějaký plán, podle kterého on potom už jako jede a ten čas už si trošku řídí sám s tím klientem, s tím člověkem, se kterým spolupracuje.
6: Eliško, mohou si medici a dobrovolníci v medicích na ulici spolupráci s vámi započítat jako praxi?
4: To u nás bohužel možné není, ale nezmenšuje to počet lidí, kteří mají zájem s námi ošetřovat, takže bych to neviděla jako problém. Většinou fakt teďka býváme vždycky na začátku semestru a na podzim nábor a potom náboru se nám nahlásí znovu dalších 20-30 dobrovolníků. Musíme vlastně omezovat počet služeb, které si můžou medici zapisovat na měsíc a jsou to maximálně dvě. Takže pro většinu mediků to znamená opravdu věnovat tady tomu dobrovolničení v našem spolku nejvíc než 3-6 hodin za měsíc, což je pro většinu z nich vlastně možné. Trošku víc práce je to potom pro ty, jako jsem já, kteří jsou i ve vedení toho spolku, protože se musíme starat o jeho chod, organizaci, finance, všechno si to vlastně obstaráváme sami. Tam už je to trošku větší závazek, ale jinak je to, myslím, dobře zrealizovatelné pro všechny se zapojit.
6: A jak mohou tu zkušenost s vámi využít tedy v životě nebo další pracovní kariéře?
4: Řekla bych, že obecně je to hodně o tom kontaktu s pacientem, kontaktu s těmi klienty, s lidmi bezdomova na ulici, který je hodně dál posouvá a rozvíjí. Určitě je to i nabití těch dovedností typu té týmové práce nebo rozhodování možná i ve stresových situacích, které občas taky na ulici nastanou a které se potom snažíme teda vždycky v rámci té služby i nad rámec té služby ještě debriefovat, tak aby z ní nikdo neodcházel s něčím nedořešeným. Pro mě osobně potom to bylo určitě i vyzkoušet si organizaci a vedení komunikace, ať už v rámci toho spolku nebo mě.
6: Jak zásadní je věk dobrovolníků? Pro mladé lidi to asi může být způsob, jak získávat praxi, kterou si pak mohou třeba uvést v životopise. Nepotřebujete ale často spíš zkušené, tedy starší lidi? Evo?
8: Věk jednak máme nějakým způsobem omezený. To jak znamená...
6: Ze zhora nebo ze
8: zdola? Ne. Ta horní věková hranice není, ta spodní ano. Přece jenom fungujeme podle nějaké legislativy, to znamená nejnižší věková hranice je 15 let. Takže můžeme pracovat s dobrovolníky od 15 let. A zase záleží na tom, kam se ten dobrovolník vydá, jakým směrem chce spolupracovat, jaký téma ho zajímá. Takže občas je důležitý na některá témata, aby byl dobrovolník, řekněme, mentálně hodně vyspělý, aby si dokázal udržet hranice.
6: Eliško, proč se vlastně v takové míře nezapojují už vystudovaní lékaři? Je to z těch časových důvodů, anebo potom vnímají to dobrovolnictví jinak, možná třeba nedocenují ten jeho přínos nebo ten jeho status?
4: Řekla bych, že obrovskou roli hrajou právě časové důvody. Obecně i vyčerpání z toho povolání, které je celku náročné. Současně já jsem teď právě skrze Erasmus mohla zažít studijní pobyt ve Vídni a zde jsem se setkala na ulici s jednou paní doktorkou, neuroložkou, která je už 2 roky v důchodě a rozhodla se právě jednou za 2 týdny takhle vyrazit do ulice s baťuškem plným léků a poskytovat vlastně zdarma bezplatně zdravotní konzultace a vydávat právě léky. A přišlo mi to úžasný, fakt mě to hodně inspirovalo, že to jde a že o těchto možnostech možná se u nás ani totiž neví. A že to není jenom ten čas, který ti lékaři nemají, ale může tam právě roli hrát i to nevědomí tady o těch možnostech, které jsou.
6: A je podle vás možné učit veřejnost, kladný postoj k altruismu, solidaritě, zvyšovat vlastně povědomí o tom dobrovolnictví? Teď, když máte to srovnání s Vídní, je tam situace v tomhletom opravdu hodně jiná než v Česku?
4: Neřekla bych, že je tam tak velký rozdíl asi v tom altruismu, možná i v těch možnostech, které mají. Vnímala jsem z ní i mnohem menší vyhoření než z lékařů, které potkávám tady v nemocnici. Možná je tam ten systém pro ně fakt přívětivě nastavený. A můžu si potom dovolit, mají ještě dostatek té energie na to, aby ji vlastně věnovali právě třeba takhle lidem bez domova nebo obecně se víc věnovali i tady těm sociálním aspektům.
6: Lejlo, jak by podle vás bylo dobré komunikovat dobrovolnictví, aby si udrželo nebo zvýšilo společenský význam, aby lidé brali to dobrovolničení jako součást života, která je nějakým způsobem může obohatit?
9: Já myslím, že není nic lepšího, než když začneme u sebe doma, což já mám úplně jednoduše nastaveno. V případě mého nejstaršího syna to bylo tak, že on byl součástí vlastně všech mých aktivit, i proto, že vlastně v době, kdy já jsem byla velmi činná, tak jsem odešla od jeho otce tehda, takže on se mnou vlastně trávil veškerý můj čas, který jsem já věnovala charitě, se mnou společně. Jezdil jsem mu i do Kenii později, teda, protože jsem dřív fungovala jenom ve slamech, tak tam jsem si to nedovolila, ale později pak už jsem mu právě za těmi Masai jezdil a pro něj vlastně ten Masai je kamarád. On ho paradoxně vlastně vůbec nevnímá tak jako exoticky jako my. Teď už teda taky, jak je starší, tak to taky samozřejmě vnímá jinak. A u těch malých dětí, ty tam se mu jezdili už v břiše, pak když byly trošku starší, tak taky. Teď je tam taková zajímavá mezera, kdy není čas vlastně na to, abych je vzala na projekty, ale jezdíme tam vlastně jako v úzovkách turisti, protože partner tam stále ještě podniká, nebo my jsme se potkali vlastně v Kenii. Ale tu Afriku vnímají skrze za A práci, kterou teda já dělám, a za B doma máme třeba šuplík, který mu říkáme Afrika, a do toho dáváme všechny věci, které děti buď jsou teda doma oblečení menší, ale které by chtěli prostě dát právě dětem v Africe a pak je sami předávají. Ale myslím si, že prostě jít příkladem strašně důležité je vlastně i motivovat školy, aby děti zapojovaly do programu, které tímto směrem působí i ve školách, aby se organizovaly aktivity, ať už jsou to bazárky. ať už jsou to prostě různé zahradní slavnosti, kde se různě vyměňují věci, kde se prostě myslí na třeba bezprostřední okolí. To nemusí být nějaké jako vzdálené projekty nebo ty, které ty děti nepochopí. Myslím si, že je také dobré aktivizovat rodiče a říkat jim, nabízíte školám projekty, které by je mohly zaujmout, což dělám já, pořád bombardu někoho prostě tím, že tady jsem něco viděla dobrýho a tady by prostě bylo super, aby děti šly nebo se do toho zapojili. A ta škola ne na všechno přistoupí, ale ano, už se podařilo jako dvakrát, třikrát prostě celou školu do něčeho zapojit a to si myslím, že asi to vlastně nejjednodušší.
1: Slyšeli jste záznam debaty v Domě zahraniční spolupráce s Leilou Abbásovou z nadačního fondu Asante Kenya, Evou Předotovou, vedoucí služeb diecézní charity České Budějovice a Eliškou Mezerovou z organizace Medici na ulici. Plnou verzi debaty si můžete poslechnout na našich stránkách plus.rozhlas.cz a najdete tam i praktické informace, jak žádat o podporu dobrovolnických projektů u Evropského sboru Solidarity. Z dnešního reparátu je to vše, těším se opět za týden.
10: Čemu nám v ekonomice slouží peníze?
11: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
10: Peníze v ekonomice potřebujeme proto, abychom byli schopni měnit a tedy kupovat zboží a služby, které nabízíme za ty, které potřebujeme. Jde tedy o jakési univerzální zboží, v jehož hodnotu všichni věříme. Šetří nám práci a náklady, které by jinak s veškerou směnou souvisely. Pomocí peněz také vyjadřujeme účetní hodnotu věcí a služeb. Původně peníze vznikly jako mince z cenných kovů. Dnes je jejich hodnota založena především na důvěře, že neztratí svoji hodnotu a můžeme s nimi dále platit. Změnila se i forma peněz, kterou používáme. Častěji než hotovost totiž využíváme peníze bezhotovostní. Těch je v ekonomice pětkrát víc než bankovek a mincí. Peníze do oběhu dává centrální banka a jejich množství mohou násobit i běžné banky tím, že lidem a firmám poskytují úvěry. O tom, kolik peněz v ekonomice potřebujeme, aby dokázali pokrýt veškeré transakce, rozhoduje také to, jak rychle jsou lidé a firmy schopny peníze, které získají, utrácet a tedy vracet do oběhu. To se nazývá rychlost peněz a podle ní musí centrální banka objem peněz v ekonomice správně nastavit.
12: Příjemné odpoledne, teď je 15 hodin a ze studia zdraví Naděžda Hávová.
11: Český rozhlas Plus.
12: Máme pro vás v následujících minutách připravenou celou řadu témat, jaká jsou ta nejbližší. Ukrajinští politici a duchovní odsoudili noční ruský nálet na Kyjevsko-Pečerskou lávru jako barbarský zločin. Iránští fotbalisté už dorazili na americké území, kde je čeká vstup do světového šampionátu. Část výpravy ale vízum ani po odvolání nedostala. A Švýcaři odmítli omezit počet obyvatel v zemi. Hlasování ukázalo velké rozdíly mezi postoji voličů ve městech a na venkově. Je to pro Švýcarsko nová situace? Zeptám se. Teď ale zprávy a s nimi Ondřej Látal.
0: Přeju hezké pondělí. Vláda schválila návrh zákona, který počítá se zrušením poplatků za média veřejné služby. Nahradit je má příspěvek ze státního rozpočtu. Česká televize by tak příští rok měla dostat zhruba o 1 miliardu korun míň, než získá z poplatku letos. Českému rozhlasu by pak měly příští rok příjmy klesnout meziročně zhruba o 400 milionů korun. Vedení obou médií se změnou nesouhlasí, pokračuje generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
13: My to odmítáme po celou dobu, máme opravdu pořád za to, že systém, který tady funguje, je zaběhaný, není zastaralý, má ho v podstatě 10 zemí v rámci Evropské unie a navíc v tom středovýchodním evropském prostoru má svůj smysl a má svůj i kontextuální důvod. Takže pořád je nejlepší možný ve smyslu ubránění naší nezávislosti.
0: Objem financí se podle premiéra Andreje Babiše z ANO vrátí k roku 2024, tedy předloňské zvýšení televizního a rozhlasového poplatku. Nejvyšší povolená cena nafty se zítra dostane pod 39 korun za litr. Oproti dnešku zlevní o 37 haléřů na 38 korun a 92 haléřů. Cena benzínu naopak mírně vzroste, a to o 2 haléře na 41 korun a 51 haléřů za litr. Informovalo o tom ministerstvo financí. Opatření proti vysokým cenám pohonných hmot platí zatím do konce měsíce.
11: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Izrael nestáhne své vojáky z Libanonu ani po podpisu americko-íránské dohody. Prohlásil to izraelský ministr obrany Israel Katz. Podle dostupných informací přitom chystané memorandum mezi Washingtonem a Tehránem obsahuje i zastavení bojů na libanonské frontě. Izrael není součástí jednání a podle členů vlády se necítí podmínkami americko-íránských dohod vázaný.
14: Libanonské úřady varují obyvatele jihu země před spěšnými návraty do jejich domovů. 3,5 měsíce trvající válka vyhnala z měst a vesnic přes 1 000 000 Libanonců. Izraelská invaze a bombardování si vyžádali 3700 obětí. Podle izraelské armády jsou mezi mrtvými převážně příslušníci Hizbaláhu, zemřela ale i řada civilistů. Teherán a Washington se dohodli na podpisu memoranda o porozumění příští pátek v Ženevě. Americký prezident Donald Trump prohlásil, že s podpisem dokumentu skončí veškeré boje a do měsíce se Hormuzský průliv otevře pro všechny lodě. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Český rozhlas.
0: Nejméně 4 lidé zemřeli a 23 je zraněných po mohutném ruském úderu na Kyjev, oznámili to ukrajinští záchranáři. Útoky ruské armády poškodily mimo jiné i památky ze seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.
15: Rusko podle předběžných zpráv zasáhlo ukrajinskou metropoli několika raketami Zircon, které mohou dosáhnout až osminásobné rychlosti zvuku, a vyslalo také desítky dronů. Zasáhly areál Kyjevsko-Pečerské lávry, kde začala hořet střecha Uspenského chrámu a požár se doteď nepodařilo uhasit. V plamenech se ocitly také Dovženkovy filmové ateliéry a vysokopodlažní bytové domy v různých městských částech. Masivnímu vzdušnému útoku čelili také Dnipro a Charkov, kde podle tamních úřadů zahynulo 5 záchranářů. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
0: Další podrobnosti nabídneme v Odpoledním plusu chvíli po zprávách. Šéfové křesťanské televize Noé zaplatí každý peněžitý trest ve výši 20 000 korun za podvod s evropskou dotací. Dohodu o vině a trestu dnes pravomocně potvrdil Ostravský krajský soud. Leoš Ryška spolu s Petrem Kudelou získali téměř 3 000 000 dotaci na provoz zaměstnanecké školky. Do ní ale docházely i děti rodičů, kteří v televizi nepracovali. Podle rozsudku s nimi uzavírali fiktivní dohody. Oba uznali svou chybu a uhradili veškerou způsobenou škodu, uvedl soudce Lukáš Delong.
16: Nejednalo se o jednání, které by mělo směřovat k bezprostřednímu obohacení žádného z aktérů. Je potřeba i přihlédnout k tomu, jaká byla původní myšlenka, a sice činnost dětské skupiny, což je činností obecně prospěšnou a chválihodnou.
0: Při opravě k Belské ulice v Praze na ní budou zavřené sjezdy a nájezdy. Dělníci budou pracovat v úseku od Cínovecké ulice až po nájezd na Novopatskou. Začnou 2. července a skončit by měli 15. srpna. Práce omezí provoz ze dvou pruhů v každém směru na jeden, říká náměstek pražského primátora pro dopravu Jaromír Beránek z Pirátů.
17: Myslím, že bychom měli doporučit využívání k Belské skutečně pouze té dopravě, která tam nezbytně nutně potřebuje zajíždět. Byť pro tu nákladní dopravu jsou samozřejmě vyznačeny a budou využívány i nákladní tranzitní objezdy dále od hlavního města Prahy.
0: Kbelská ulice nahrazuje neexistující městský i pražský okruh na severovýchodě Prahy. Její oprava má stát zhruba 600 milionů korun. Přidáme další dopravní informace v Odpoledním plusu. Na D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Humpolec. Teď opatrně, na 100. kilometru se srazila 3 auta a kamion. Průjezdný zůstal levý pruh. Opatrně brzdí se prudce před kilometrovou kolonou. Na D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Vyškov západ na kilometru 218 zastavují kamiony. Nesouvislá kolona pokračuje do omezení v Brně. Dálnice D2 z Bratislavy do Brna, tam pozor za sjezdem na Židlochovice, je tam podobná situace. dostanete. Kamiony zpomalují kolem 10. kilometru, osobní auta jedou téměř plynule až na 3. kilometr. Na Pražském okruhu směrem na letiště regulují provoz v tunelech. Za sjezdem na Jesenici se poprvé zastavíte kolem 2. kilometru, zdržení asi 20 minut. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most je teď kolona, počítejte asi s 10 minutami navíc. A v Plzeňské z centra na křižovatce s Prachnerovou překáží nabourané auto uprostřed křižovatky. Brzdí to hlavně pod Bělohorskou směrem k Plzeňské ulici. Dobře, dojďte. Noc bude jasná až polojasná, k ránu na západě až oblačná. Teploty klesnou na 11 až 6 stupňů, v 1000 metrech na horách bude většinou kolem 7. Vát má slabý vítr ze západních směrů. A zítra čekáme v Čechách polojasná až oblačno, postupně až zataženo, od západu místy s deštěm anebo přeháňkami, na západě později výjimečně bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno, během odpoledne s postupným přibýváním oblačnosti, večer pak s ojedinělými přeháňkami anebo slabým deštěm. Teploty 19 až 24 stupně, na jižní Moravě až 26, na horách většinou kolem 16. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
11: Posloucháte Odpolední Plus.
12: Příjemné odpoledne, aktuálně hodiny u nás ve studiu ukazují 8 minut po 15. Kyjev, Dnipro a Charkov. Dnes zažili další bezesnou noc. Rusko na tato města zaútočilo desítkami raket různých typů, včetně nadzvukových, a stovkami nepilotovaných letounů. V Charkově zahynulo 5 záchranářů a v Kyjevě 5 lidí. Asi 30 osob bylo zraněno. A tak už jsem ve spojení s naším stálým zpravodajem na Ukrajině Martinem Dorazínem. Martine, dobré odpoledne.
18: Dobrý den.
12: Při útoku silně utrpěla také památka světového významu, Kyjevsko-Pečerská lávra. Jaký je rozsah poškození?
18: No, je poměrně značný v Uspenském chrámu, kde byl požár na ploše asi 800 metrů a panovaly obavy, že tedy plameny zachvátí celou tuto unikátní dominantní stavbu Kyjevsko-Pečerské lávry. Je to hlavní katedrální chrám, byť tedy vlastně obnovený po té, co ho ruská tajná služba NKVD na ústupu z Kyjeva v roce 1941 zaminovala a Němci ho potom vyhodili do vzduchu, takže z něj zbyly vlastně zdi, ale Ukrajinci ho restaurovali až do roku 2000, tedy byl v podstatě jakoby nový. Já jsem tam nedávno shodou okolností byl také s delegací Národního muzea z Prahy s ředitelem Michalem Lukešem a právě ti věnovali Kyjevsko-Pečerské lávře unikátní laboratoř, která vytváří 3D vlastně záznamy těch uměleckých předmětů, sakrálních předmětů, a tímto způsobem se je snaží uchovat pro případ zničení, a ten případ skoro téměř nastal právě v Kyjevsko-Pečerské lávře a všichni byli také se podívat uvnitř toho Uspenského chrámu. Naštěstí se podařilo odnést veškeré cenné věci, jako jsou ikony, relikvie a umělecké předměty za pomoci mnichů, protože pořád jde o činný klášter, nejen muzeum, někam do bezpečí, takže většinu z toho se podařilo zachránit a navíc ten požár zůstal jenom na té střeše. Hasiči zareagovali velmi rychle, byli tam do několika minut na místě a začali ho hasit. Bohužel to poškození střechy je opravdu velké. Byl tam také se podívat prezident Volodymyr Zelenský, který slíbil okamžitě finanční pomoc na rekonstrukci, opravu té střechy, tak aby třeba deště tam nenapáchaly ještě větší zlo, než to, co už napáchali ten ruský dron, který tam vlastně v noci dopadl.
12: Jenomže Rusko tvrdí, že lávru zasáhla ukrajinská raketa Patriot. Je možné to ověřit?
18: Je to nesmírně prosté, protože každý, kdo si nalistuje ve Wikipedii, co to je střela Patriot a jaké jsou účinky jejího zásahu, tak by zjistil, že by zmizela zřejmě polovina Kyjevsko-Pečerské lávry. Ale tady to byl dron, jehož trosky se našly i s evidenčním ruským číslem. Šlo o typ Geraň 2, navíc doplněný o jakousi tekutinu, zápalnou směs, a jeho zřejmým cílem bylo tedy způsobit co největší požár, a ředitel muzea Kyjevsko-Pečerské lávry Maxim Ostapenko se domnívá na základě i těchto věcí, že šlo o naprostý záměr zasáhnout Ukrajinu vlastně na tom velmi citlivém místě spojeném s náboženským kultem, s celými dějinami Kyjevské Rusy a Ukrajiny a také poškodit co nejvíce tedy věcí, které jsou velmi cenné z hlediska architektonického. Další dron totiž přes ulici zasáhl arzenál, to je taková historická budova, kde se konají výstavy, společenské akce a podobně. A plus, když tomu přidáme, že Rusko útočilo na paměti hodnosti a památky architektonické také v Dnipru, tak z toho vyplývá celý ten obludný záměr Ukrajinu prostě poškodit v tom jejím kulturním dědictví, nejenom jejím, ale do značné míry i našem evropském a světovém, pokud jde o Lávru.
12: Martine, prosím už jenom stručně. 5 lidí zahynulo při útoku na Charkov. Za jakých to bylo okolností?
18: Bylo to za děsivých okolností, které se bohužel často opakují, protože na místo dopadu jednoho z těch dronů nebo raket, tak do průmyslového areálu přijeli záchranáři, přiletěla raketa Iskander, 5 lidí zabila a pro mě třeba je to o to smutnější a tragičtější, protože zřejmě jsem se s nimi i v zimě viděl, když jim organizace Team for Ukraine předávala robota, hasícího robota dalšího pro jejich práci a všichni se na něj byli podívat, takže mezi nimi se vší pravděpodobností byli i ti lidé, kteří dnes zahynuli.
12: Situace na Ukrajině pro nás kontinuálně sleduje náš zpravodaj Martin Dorazin. Martine, hezké odpoledne, pokud možno.
18: Děkuji.
12: Ruský útok, který zasáhl Kyjevsko-Pečerskou lávru, jedno z nejvýznamnějších duchovních míst východního křesťanství. Co tento klášter potom představuje pro ukrajinskou identitu, ale třeba i pro širší dějiny slovanského křesťanství? To už je moje otázka, která míří k historikovi Martinu C. Putnovi. Dobrý den, vítejte v Odpoledním plusu.
19: Dobrý den.
12: Lávra je označována za kolébku duchovní tradice, ze které vyrostly jak ukrajinské, tak ale i ruské pravoslavné dějiny. Jakou roli hraje skutečnost, že se terčem války stává právě místo společného původu?
19: S tím společným původem to je složitější, ale pojďme skutečně reálně do historie. Čili Lavra vzniká v 11. století, zakládají mniši, kteří se původem z Řecka, nebo tedy z tehdejší Byzance, to znamená z toho centra východního křesťanství, a v té době ten stát se nazývá Kyjevská Rus a hlásí se k němu Ukrajinci, ale také Rusové a také Bělorusové, na které prosím nezapomínat. Jenom samozřejmě ten způsob hlášení se je jaksi specifický. Mohli bychom to říct velmi zjednodušeně tak, že poté, co byla Ruská pravoslavná církev, což je organizace, která jednoznačně podporuje zájmy Moskevského impéria, byla vypovězena z Kyjevo-Pečorské lavry, což bylo před pár lety, pro ruské, neboli tady přesně Moskevské impérium, to přestalo být zajímavé a naopak chtějí to zničit. Když to nebude ruské, tak ať to není. To je tato zrůdná, zvrácená logika moskevského režimu. Když to nebude patřit Rusku, ať to raději neexistuje. Tenhle ten nihilismus, který opravdu, pokud ti lidé zároveň říkají, že se jaksi hlásí k pravoslavné církvi ruské, tak je opravdu ostudný a nebo tak, pojďme k faktu.
12: Možná jste mi, možná i pane profesore, odpověděl částečně na mou další otázku. Čím se vůbec liší útok na takový posvátný prostor od útoku na běžnou infrastrukturu, tím myslím elektrárny, mosty? Chvíli ohroženo?
19: To je útok symbolický. Zatímco elektrárna, to je ta fyzická energie, která napájí nějaký národ, nějakou komunitu, no tak kláštery a hroby králů a hroby svědců jsou věci, to je ta duchovní energie, která napájí ten národ. Takže to bylo velmi schválně. Prostě když to nebude naše, tak to neexistuje. A bohužel je to tradice, která už existuje nějakou dobu. Je to už od té doby, kdy například Němci za první světové války schválně bombardovali katedrálu v Remeši, která je korunovačním, nebo bývala korunovačním místem francouzských králů. A bylo to záměrně ponížit Francii, zlomit Francii. Výsledek byl ale úplně opačný, protože Francouzi o to víc řekli, tak to teda ne, toto my si nenecháme líbit. A to též se stane tady na Ukrajině. To znamená o to víc. Ukrajinci řeknou ne, ne, nikdy znovu do moskevského područí už nás nedostanete.
20: Čili ponížit, podrobit, zničit. Tohle je ten společný motiv, kvůli kterému se útočníci obracejí právě proti symbolům kultury a víry.
19: Ano, ano, je to přesně tak.
20: V posledních letech jsme taky sledovali ničení památek v Sýrii, Iráku, Mali, teď tedy na Ukrajině, nově i škody na historických památkách v Iránu. Můžeme tohle chápat tak, že kulturní dědictví se stává jedním z bojišť moderních konfliktů, stejně jako právě území nebo ekonomika?
19: Ano, bohužel už se stalo. Bohužel už se stalo, jak jsme říkali. A to, co bylo v první světové válce, to se stalo také ve druhé, kdy to pokračovalo, kdy zase Němci úplně nesmyslně třeba bombardovali Rotterdam a některá historická města v Anglii během takzvaného blicu. A zase naopak spojenci potom bombardovali speciálně centra německých historických měst, čili když my dnes, člověk, když dnes putuje po Německu, vidí často, jak jsou dochovány ty čtvrti okolní z 19. století a ty úplně moderní. A ta historická centra byla často úplně zničena. Takže jaksi západ demokratický bohužel to také převzal v té druhé světové válce. A dnes se ale zapotřebí rozlišovat. Jsou případy, kde je to skutečně program, to znamená, když dejme tomu, islámský stát ničil památky, ať už antické nebo křesťanské, v Sýrii a Iráku, že jo, to bylo třeba to zničení Palmíry a podobně, nebo když islamisté vypálili ty poslední historické synagogy, které byly třeba v Tunisku nebo v Egyptě, tak to je záměrně prostě zničit to je prostě záměrně zničení. Kdežto, pokud při americkém útoku na Irán došlo také k poškození nějakých historických památek, tam to nebylo záměrně, protože naopak tam ten plán byl, že se to bylo prostě špatně, režim bohužel zůstal a ještě horší. Ale tam ten plán původně byl úplně jiný, to znamená jaksi pomoci Iránu, Iráncům se zbavit z toho režimu a umožnit jim znovu jaksi být svobodnou zemí, která má to obrovské dědictví, také několika tisícileté dědictví. Takže tam vím, že taky došlo k poškození jednoho paláce v Teheránu, kde jsem ostatně před lety byl, který je vlastně muzeem. Ale to je, říkám, to je něco úplně jiného v tomto případě. Jo, čili rozlišovat, kdy je to záměr a program, což je v tomto ruském případě, nebo v případě islamistů, v případě toho Iránu, to pokud víme, prostě program nebyl, protože i vlastně i izraelská vláda, zase o které žádné iluze, zdůrazňovala, my si přejeme přátelství s Iránem, až se zbaví ajatoláhu.
20: Děkuji za váš komplexní pohled na celou problematiku, na ruský útok, který zasáhl Kyjevsko-Pečerskou lávru. Mluvili jsme o tom s historikem Martinem C. Putnou. Díky za váš čas.
19: Tak díky, ať příště to něčím veselějším.
11: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
20: Fotbalisté Iránu i přes problémy s vízy dorazili do Spojených států. Nakonec den před svým dnešním prvním zápasem na mistrovství světa. Z tréninkového kempu v Mexiku se do dějiště v Los Angeles dostali i čtyři členové realizačního týmu, kteří původně víza nedostali. 11 jich ale s odvoláním neuspělo. I o tom se mluvilo na akcích k nedělním 80. amerického prezidenta Donalda Trumpa. Jednu protestní a jednu republikánskou navštívil také náš zvláštní zpravodaj na šampionátu.
21: Slib věrnosti, poděkování Bohu, americká hymna a blahopřání prezidentu Trumpovi. Republikánská buňka z Los Angeles slaví den vlajky a taky prezidentovi narozeniny docela daleko za městem v horách nad Hollywoodem. Všichni, se kterými tu mluvím, si myslí, že Donald Trump je skvělý prezident, ten nejlepší minimálně za posledních 40 let a že víceméně dělá všechno správně.
2: Miluju ho, je skvělý, jde mu to dobře. Snad brzo vyjedná ten mír s Íránem. Je to odvážný lídr a to je to, co potřebujeme.
5: Popřála bych mu úžasné narozeniny, ať si je užije i se svou rodinou. Vážím si prezidenta Trumpa za všechno, co dělá. Myslím, že dělá skvělé věci, spojuje lidi a snaží se zlepšit životy všech, takže jsem velmi šťastná, že je zase ve funkci.
21: Říkají Ana a Jesus, kteří sledují i fotbalové mistrovství světa, tedy i rozhodnutí Trumpovy administrativy nevpustit na šampionát rozhodčího ze Somálska, členy některých výprav, nebo i fanoušky některých týmů.
5: Možná je to trochu přehnané, ale neznám všechny detaily, takže třeba je to opodstatněné.
2: Samozřejmě všechny vítáme s otevřenou náručí, ale zároveň s obezřetností, protože se může stát ledacos. Když děláte, co se má, jste rozhodně vítáni. To se týká i Íránu. Ale pokud byste plánovali zločinnou činnost, tak máte problém. Mně by nevadilo vpustit do země toho rozhodčího ze Somálska, ale imigrační úředníci mají lepší informace a asi věděli, co my nevíme. Věřím své vládě, že nás chrání. Bombový útok nebo něco takového, to by nám tu ještě scházelo.
21: Pokus dál v okrese Los Angeles v kostele ve čtvrti Ocean Park u zátoky Santa Monica se lidé sešli na jedné z mnoha akcí, kde se na dálku sleduje newyorský protestní koncert proti Trumpově administrativě. Než začne přenos, lidé se tady v kostele krátí chvíli svým vlastním zpěvem. Jak říká Barbara, je v téhle době důležité se takhle kolektivně scházet a společně se bránit ze zneužívání moci a omezování základních lidských práv, což se podle ní a dalších lidí tady právě teď v Americe intenzivně děje. Celý kostel je zvenku doslova polepený cedulemi a plakáty, které říkají, že zdejší komunita podporuje rodiny přistěhovalců a že bez soudcem podepsaného příkazu mají agenti imigračního úřadu ICE vstup na pozemek kostela zakázaný. Lynn mi před kostelem říká, že i tady v Santa Monice v minulých měsících zažili razie agentů ICE. V její oblíbené restauraci nebo odváděli lidi z automičky, kam jezdí. Každý tu prý má velký strach. Zaznamenala i to, že americká vláda nevpustila do země některé účastníky mistrovství světa ve fotbale a považuje to za špatné, hloupé a Spojené státy si takhle mnoho přátel ve světě prý nezískají. Dan a Blair mi říkají, že nejsou hrdí na to, jakým je jejich země pořadatelem. Nelíbí se jim, že některé účastníky jejich vláda odmítla do země vpustit a vnímají, že tohle se nedělo ani v Kataru nebo v Rusku. Mistrovství světa je podle nich turnaj pro všechny, fotbal je hra lidí na celém světě a trochu jim to kazí radost z úspěšného vstupu jejich týmu do šampionátu. Říkají, že by si přáli, aby Amerika předvedla, že má hodně jiných předností. Z Los Angeles, Jan Kaliba, Český rozhlas.
20: A ze Spojených států amerických míříme zpátky na starý kontinent. Voliči ve Švýcarsku odmítli návrh protiimigrační Švýcarské lidové strany, aby se počet obyvatel země do roku 2050 omezil na 10 milionů. Podle deníku Neue Zürcher Zeitung se 55% hlasujících vyslovilo proti tomuto návrhu. I když se očekával velmi těsný výsledek, nakonec jde o jasné zamítnutí návrhu. Nacionalistická Švýcarská lidová strana, tedy nejsilnější politický subjekt v parlamentu, měla ambici přijmout protiimigrační opatření a to by v konečném důsledku mohlo vést k úplnému zákazu migrace. Už jsem ve spojení s odbornicí na mediální studia z Webster univerzity v Ženevě. Zuzanou Hevler, dobrý den.
22: Dobrý den, zdravím vás ze Ženevy.
20: Já vás také zdravím, doufám, že se dobře uslyšíme, protože to spojení není úplně kvalitní. Zkuste nám říct, jaké argumenty nakonec převážily.
22: No, výsledek referenda v podstatě odpovídá tomu, by se říkala, že byl jako jasnou výhrou, ona to úplně jasná výhra nebyla. Vítězili sice 55%, ale je to poměrně těsné. Důležité je, že byla vysoká účast, která se potvrdila, to se očekávalo. Bylo 59% lidí přišlo odvolit právě. To přesně oni nepřišli odvolit k urnám, protože drtivá většina Švýcarů volí korespondenčně. Ale ten výsledek nebyl rozhodující, nebylo to tak na ostří nože, ale nebyla to taková plicka, která se, jak jsem říkala, už očekávala. A vlastně tento výsledek znamená, že za prvé většina Švýcarů odmítla ten tvrdý ústavní strop, protože se bála negativního ekonomického dopadu a také toho napětí s Evropskou unii, co se zmiňovala sama. A za druhé, těch 45% je poměrně silný signál, že lidé nejsou spokojeni. To znamená, že to téma rozhodně není pasé a není uzavřeno. Takže nevím, jestli se vám odpovídá na otázku.
3: Myslím, že rozumím. To hlasování také tedy ukázalo velké rozdíly mezi postoji voličů ve městech a mezi voliči na venkově. Je tohle pro Švýcarsko nová situace?
22: No, Švýcarsko je specifické tím, že vždycky se to jako nějak rozdělí. V tomto hlasování se to rozdělilo tím, že to byly města a vesnice. Jindy se to třeba rozdělí tím, že jsou to frankofonní kantony, německé kantony a tak. Teď to bylo v podstatě unizono hlasovala velká města, to znamená Bern, to tam je 85%, Ženeva, Lausanne, Bazilej. Všechna města se vyslovily proti, kdežto vesnice by se vyslovily pro, jako v každém příkladu. A je to asi proto, že města jsou přece jenom zvyklejší a hlavně zahraničí. Tak proti tomu návrhu hlasovala.

0: takový malinký úspěch pro vládu, které se podařila proti kampaň, proti tomuto návrhu a vlastně ve Švýcarsku se pořád o něčem hlasuje se o jakýchkoliv rozhodnutích, ale zároveň vláda jako nemá úplně co základního slavit, protože musí teďka něco udělat, musí ukázat, že umí udělat rozhodnutí, která budou pro lidi. A to sám i řekl v podstatě jako taková tvář té protikampaně, což je ministr spravedlnosti. A ten sám potom rozhodnutí řekl, že je jako naprosto jasné, že Švýcaři jako odmítli to navrhované řešení, ale odmítli řešení, protože oni v podstatě neodmítli to, že by se měla nějak jakoby zastupovat příliš přistěhovalců a že se jim vlastně jako nedaří až tak dobře. To se vlastně tím, že přišlo a ne tomu řekl jenom 45% populace, tím vlastně potvrdili, že nejsou až tak spokojení se tím současným životním stylem. Takže o tom, jak se bude hlasovat v dalších jako možných hlasováních a referendech, záleží, jaká kampaň bude. A je pravda, že vlastně ta strana, která, ta švýcarská lidová strana, ta nejsilnější strana ve Švýcarsku, která vlastně byla odvolena 30% populace a ve vládě, vláda má 7 členů a 7 členů a jeden
1: No jak tak slyšíme, tak opravdu to spojení není nejlepší. Doufám, že příště už to bude lepší. Každopádně alespoň částečně jsme společně s odbornicí na mediální studia z Webster univerzity v Ženevě Zuzanou Hevleb probrali aktuální situaci, která teď je ve Švýcarsku. To znamená, že voliči odmítli návrh proti imigrační švýcarské lidové strany. Díky za to. No a posloucháte Český rozhlas Plus na hodinách 15.30. Na řadě jsou tedy další aktuální zprávy, společně s nimi Ondřej Látal.
2: Český rozhlas Plus.
3: Vláda schválila zrušení koncesionářských poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas. Informovalo to ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. Změna je součástí novely mediálních zákonů. Vláda chce od příštího roku financovat obě média ze státního rozpočtu. Česká televize by v příštím roce dostala z rozpočtu miliardu méně než letos, Český rozhlas o 350, respektive 400 milionů míně. Francie, Velká Británie, Německo a Itálie jsou připravené se podílet na odminování Hormuzského průlivu. Uvedli to ve společném prohlášení v reakci na memorandum mezi Spojenými státy a Íránem. Státníci chtějí o válkách na Blízkém východě a na Ukrajině jednat na začínajícím summitu 7 největších ekonomik světa ve francouzském Evianu. Britská vláda zakáže dětem mladším 16 let přístup k sociálním sítím. Oznámil to britský premiér Keir Starmer. Přiblížil taky plánované omezení platform přenášejících živá videa. Zákaz by měl vstoupit v platnost na jaře příštího roku. Británie plánuje zavést podobný model jako Austrálie. Nové sci-fi režiséra Stevena Spielberga Den odhalení ovládlo návštěvnost českých kin. Během premiérového víkendu ho v kinech vidělo přibližně 41 tisíc diváků. Zahraniční kritici snímek označují za nejlepší Spielbergovo dílo za posledních 20 let. Na druhém místě skončilo 6. pokračování filmové parodie Scary Movie, které za 2 týdny přilákalo přes 112 tisíc návštěvníků. Na plusu taky dopravní informace na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Humpolec z 96. kilometru počítejte s kolonou. Na 90. kilometru se po nehodě jede pouze levým pruhem, je to na 20 minut. Na D1 z Ostravy do Brna od sjezdu na Rousínov z kilometru 216 zůstává kolona kamionů, táhne se do omezení v Brně, zdržení i tam 20 minut, kamiony postojí o něco déle. Na D2 z Bratislavy do Brna od sjezdu na Židlochovice je fronta kamionů v pravém pruhu, levý pruh navíc více brzdí až za sjezdem na Modřice. Na Pražském okruhu směrem z D1 na letiště regulují provoz v tunelech. Kamiony se zastavují už před sjezdem na Jesenici na 81. kilometru. Osobními auty čekejte asi 15 minut navíc za sjezd na Ořech. V Kbelské směrem na D8 se jede teď odpoledne pomalu v celé délce. Povltavská se zaplnila směrem k Blance, popojíždí se z Balabenky k odbočce na Bulovku. Z Nuselského mostu se táhne fronta celou Legerovou ulicí k muzeu, teď je to asi na 20 minut. A v Bělohorské z centra stojí kolona před Vypichem, je na víc než 10 minut.

0: Dobře, dojeďte. Zítra má být v Čechách polojasno až oblačno, postupně až zataženo, od západu místy déšť anebo přehánky, na západě později výjimečně i bouřky, na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno, během dne s postupným přibýváním oblačnosti a teploty 19 až 24 stupňů Celsia. To byly zprávy a tady už je repríza Interview Plus.
1: Po masivním ruském útoku na ukrajinské hlavní město vypukl požár v klášteře Kijevsko-Pečerská lávra. Terčem útoku byl v noci také Charkov. Napadená Ukrajina se pátým rokem brání ruské agresi. Zprávy z konfliktu často zmiňují rostoucí sebevědomí Ukrajinců, kteří se brání vzdušnými útoky v hloubi Ruska. Ale jak vypadá situace v první linii? Začíná Interview Plus, vítá vás u něj Petr Vizina.
2: Interview Plus.
1: Hostem Interview Plus je fotograf Stanislav Krupař, který se na ukrajinskou frontu často a opakovaně vrací. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Fotografie známého kyjevského kláštera v Plamenech jsou od rána na sítích. Podle Zelenského je to jeden z nejvážnějších útoků Ruska na křesťanské kulturní dědictví. Jak to asi působí na ukrajinskou veřejnost? Odhadnete?
3: No, myslím, že to je studená sprcha po těch posledních týdnech zpráv, které jsme dostávali o tom, jak se Ukrajině daří a jak Rusko se pomalu málem rozpadá. Tak tyhle ty masivní útoky s vírou v brzké ukončení války podle mě silně zatřesou. A ten útok na Kyjevo-Pečerskou lávru je zajímavý tím, že starý vypadající církevní objekt vlastně byl pod správou ukrajinské církve moskevského patriarchátu a v roce 23 tam probíhaly ohromné protesty ukrajinských aktivistů, kteří vlastně se vymezovali a žádali odnětí těch budov od této církve, která byla podezřívaná s tím, že spolupracuje s Kremlem. A pak je tam ještě druhý takový paradox, že ač je to pod ochranou UNESCO, tak vlastně ty budovy jsou docela nový, protože ty vznikaly až po druhé světové válce, která nejdřív s tím zacloumali bolševici a potom to bylo vyhozený do povětří. Říká se, že to dokonce vyhodila sama Rudá armáda. Tak,
1: když říkáte, že to je studená sprcha, myslíte tím pro Ukrajince?
3: Myslím, že jo. Myslím, že ohromná.
1: Rusko přišlo s vysvětlením, že za požár kláštera může Západ, protože dodal Ukrajině střely s prošlým datem trvanlivosti. Dá se to číst jinak, než jako ukázka informační války ze strany Ruska?
3: Já nevím, jak to číst vůbec. Já o tom nevím, netroufám si jako hodnotit nic jiného, než to, co jsem viděl. A viděl jsem ohromné protesty aktivistů, kteří se snažili vyhnat ty pravoslavní mnichy, kteří byli považování za loajální ke Kremlu.
1: Když se ještě budeme bavit o tom širším obrazu války, přesunuje se podle vás těžiště boje z fronty do týlu? Obě bojující strany, zdá se, útočí stále víc hluboko za frontou.
3: Jasně, jasně. Já jsem se vlastně vrátil z Ukrajiny před 2 týdny a od té doby ve mně narůstá vztek vlastně větší nežli na Ukrajině samotný, protože tady se objevují v posledních týdnech, možná několika málo měsících zprávy, jak už jsem říkal, že Rusko je skoro na kolenou a že Ukrajině se výborně daří v téhle válce. Já jsem byl svědkem jiných obrázků. Samozřejmě to, že Ukrajina útočí na ty cíle v Rusku a na těch okupovaných územích drony s doletem několik stovek kilometrů, je pravda. Bohužel pravdou je taky to, že ta válka je zcela zrcadlová a stejný útoky probíhají na tom ukrajinském území. Já jsem se teď vrátil z Donbasu, to znamená souměstí Doněck, Slaviansk, Družkivka, řekněme. A tyhle ty města jsou spojený s týlem Ukrajiny jednou, možná 2 cestami, které jsou považovány za víceméně bezpečné. Víceméně bezpečné znamená to, že každý den tam prostě ruský drony zničí několik aut. A nevím, nakolik se to odlišuje od toho, co dostáváme z těch zpráv, které dostáváme o tom, co se děje v Rusku. Jo. Prostě ta válka se přesouvá hloubš do týlu. To neznamená, že by na frontě neumírali lidi. Ale jich tam o trošku méně potřeba a ničí se ta logistika. A dnes jsme svědky toho, že prostě město, který brání Donbas, je Konstantinovka, je na hranici pádu a my tady stále dostáváme zprávy o tom, že Ukrajině se v téhle válce daří, tak mě to hodně štve.
1: No a jak byste ty zprávy upřesnil, nebo co byste řekl vy?
3: Co bych řekl já sám za sebe, že ten konflikt je nadlouho, je vyčerpávající a pokud se budeme chlácholit těmi takovými zprávami, tím falešným optimismem, tak to bude jenom ohromné rozčarování, které nás čeká. Prostě měli bychom se připravit na to, že ta válka je nadlouho a ten optimismus se bojím, že může oslabit případnou podporu Ukrajiny. A já tam prostě vidím, já tam vidím to nekonečné vyčerpání a nevím, kolik vlastně ještě vůbec ukrajinským obráncům bude zbývat sil.
1: Já jsem se snažil z těch vašich snímků z letošního jara vyčíst náladu mužů a žen bránících Ukrajinu. Nevím, jestli jsem byl úspěšný. Jaká je?
3: Je špatná. Lidi jsou unavení, umírají, je velký problém s dezercemi a nikdo se stále nechce vzdávat. Já bych neřekl, že se to nějak radikálně proměnilo od té situace před rokem třeba, ale lidi jsou vyčerpaní. Padá Konstantinovka, to je ohromné město, to je město velikosti Bachmutu. Ukrajinské jednotky se odtamtud stahují, po městě už běhají prostě stovky ruských vojáků a tohle to byla, Konstantinovka byla ohromná hráz před městem, největším městem Donbasu, což je Kramatorsk a pokud se Rusové posunou o pár dalších kilometrů, tak bude zle a my se tady chlácholíme tím, že ten ruský posun je, nebo postup je minimální. Ovšem, pokud se ruské jednotky posunou o 3, 5, 7 kilometrů, dostanou se prostě do strategicky výhodných pozic na kopcích, odkud prostě budou ničit Kramatorsk a Slaviansk s mnohem větší intenzitou, odříznou Ukrajincům komunikační trasy a nevím, jak dlouho to bude trvat. Může to trvat rok, možná půl roku, možná 3 roky. Ale já se nepotkal na Donbase nikoho, kdo by věřil, že se ta města podaří udržet. A my se tady prostě opíme představou, že situace není tak špatná.
1: Fronta se často popisuje jako prakticky nehybná kvůli číhajícím dronům. Je to i vaše zkušenost?
3: No právě, že ona úplně nehybná není. Rusové neustále infiltrují, aspoň na Donbase. Infiltrují, jsou tam prostě oblasti hloubce třeba 6-8 kilometrů, což je taková porovitá oblast, které jsou částečně Rusové, částečně Ukrajinci, nikdo pořádně neví, kde je. Včera se stalo to, že dva moje kamarády, kteří byli 2,5 měsíce na frontě, tak při návratu z fronty Rusové zastřelili, protože šli oblastí, která byla považována za vyčištěnou, ale kde pak prostě byla tam nějaká skupinka Rusů. Jednoho kluka zastřelili na místě, druhýho zajali, nevím, jestli z něho něco vymlátili, ale máme informace, že ho zastřelili taky po tom zajetí.
1: Jak si ten příběh vašich přátel vykládáte? Vy mluvíte vlastně s takovým nádechem, že máte dojem, že to někdo může. Že příliš lakujeme tu situaci na růžovo.
3: No já myslím, že za to můžeme do značné míry my, ale
1: jak to myslíte?
3: Víte, Riky, já jsem prostě na začátku nevěřil, že se Putin k téhletý šílený akci odhodlá. Když se to stalo, nevěřil jsem tomu proto, protože jsem si nechtěl připustit to, co bude následovat. To jsem si uměl představit, co bude následovat. To se teď odehrává. A představa, že se prostě Putin schovává někde v krytu, je celý roztřesený a Rusům dochází trpělivost, je podle mě úplně falešná. Prostě Putin ztratil pár procent podpory a ruský společnosti nejvíc vadí to, že jí vypínají internet a vůbec jí netrápí to, že prostě umírají lidi. Nedej bože, že páchá zločiny na nevinným obyvatelstvu Ukrajiny. A pokud si tuhle ten fakt nepřipustíme a nebudeme ochotní prostě bojovat a podporovat Ukrajinu tak, aby to Putinovi přišlo draho, protože on ten Donbas nejspíš dobije. S tím vlastně všichni na Ukrajině počítají. Ale ať mu to přijde sakra draho, protože těch 350 tisíc vojáků, kteří tam padli, ruských, pro něho nic neznamená. Tak možná tam musí padnout další milion nebo tři, já nevím. Ale ano, jsem naštvaný.
1: Hostem Interview Plus je fotograf Stanislav Krupař.
2: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
1: Mluvíme o lidech, kteří se objevují na vašich fotkách. Vy jste řekl, že jsou unavení. Jsou beznadějní?
3: Nejsou beznadějní v tom, že by neviděli smysl svého úsilí, ale docházím síly. Já vám to demonstruju na dvou příkladech. Jeden je 30-letý kluk, teď mu bude v létě 31, který je v armádě 10. rokem a nemá nejmenší naději na to, že by svůj způsob života mohl někdy změnit. Prostě bojuje, vrací se, kolem něho umírají lidi. A teď se mi svěřil na jaře, že vlastně má jediný sen, a to je to, že mu dron utrhne nohu. A že mu ji utrhne nad kolenem, aby se mohl definitivně demobilizovat, aby mohl v životě něco zažít. Prostě ne, jako běhat za prodejnýma holkama do Kramatorsku třeba. Aby měl nějaký soukromý život a naději na něj. Druhý voják, můj kamarád, tomu je skoro 60. A s tím, když jsem si povídal v únoru 2024, to akorát se bojovalo o Avdijevku, tak říkal, že v případě, že dostane rozkaz od prezidenta, aby se stáhnul, tak si veme svoji flintu, nabere si krabici střeliva a zaleze si někam do nějakého remísku a bude ty Rusy střílet do té doby, než ho dostanou. A on je velmi dobrý střelec, tak by měl velkou úspěšnost. Teď jsem se s ním povídal před pár týdny s tím samým člověkem a říkal, že už dál nemůže a že v případě, že se otevře hranice, tak on bude první, který z Ukrajiny uteče.
1: My se bavíme v situaci, kdy ukrajinská armáda je stále častěji oceňovaná kvůli svým zkušenostem a technickému pokroku, zvlášť ve vývoji dronů. Jak tyhle zprávy působí na ty vaše přátele na frontě?
3: Oni samozřejmě vnímají to, že Ukrajina udělala ohromný technologický pokrok a ukrajinská armáda je v neskonale lepším stavu, nežli před pár měsíce nebo před pár lety. Já jsem viděl, jaké vybavení dostávají nováčci a troufám si říct, že by čeští vojáci jim trochu záviděli. Teda, jo, fakt jako perfektní vybavení, perfektní vesty.
1: Čili to se změnilo, to vím, že jste kritizoval.
3: To se ohromně změnilo, jo. Myslím, že ukrajinská armáda v tomhle udělala neskutečný pokrok. Nicméně já se kamarádím s lidmi, kteří jsou vlastně pěchota, nebo elitní pěchota. A pro ně se ta tíže bojů jenom zvýšila, protože oni vlastně, ať jsou elitní střelci, tak už nepřichází takřka do střeleckého kontaktu s nepřítelem a jejich poslání je to, že někde dřepí 2, 3, 4 měsíce v nějaký díře nebo v nějakým rozbombardovaném sklepě a snaží se tu pozici držet. Často tam třeba ani nemají střílnu, jsou zásobováni z nákladních dronů, kterým tam schodí vodu, cigarety a jídlo. Nemůžou si tam zatopit, aby nezvýšili jako tepelný profil.
1: Aby nepřitáhli pozornost Rusů.
3: Že tam lítají čím dál tím sofistikovanější drony a v lepším případě prostě se jdou vymočit a vykadit někam do předsíně, zabalí ty exkrementy do igelitového pytlíku, nechají je vychladnout a pak je vyhodí před na dvůr. A takhle tam vlastně existují měsíce a měsíce, atrofuje jim svalstvo a oni nevidí skoro bílej den. To jsou prostě příšerné scény.
1: Vy už jste zmínil, že Vladimír Putin se pravděpodobně nikde neschovává zhrzený z toho, jak mu klesá veřejná podpora.
3: A to já nevím, možná se schovává, ale na průběh války to má úplně minimální efekt a na nálady Rusů, který můžeme soudit.
1: Já se ptám proto, protože ukrajinská média o víkendu zveřejnila fotky prezidenta Zelenského, jak se utahuje z Vladimíra Putina s tím, že má v ruce Rusy utajovaný materiál, podle kterého Putin ztratil důvěru třetiny obyvatel své země. Znamenají tyhle zprávy víc než povzbuzení Ukrajinců k odporu vůči agresorovi?
3: Já si hlavně myslím, že aspoň ti Ukrajinci, který já znám, už tyhle ty vtípky jako nevnímají, neberou je vážně. Možná to na někoho funguje, ne na nikoho z mýho okolí. Lidi chtějí prostě vidět reální výsledky a ne trolení. No.
1: Podobně prezident Zelenský adresoval Putinovi otevřený dopis, ve kterém si z ruského vůdce vlastně utahuje. Funguje tehle humor a sarkazmus jako strategie aspoň pro tu širší společnost, když už to nefunguje dobře pro ty muže a ženy v té první linii?
3: Já se povídám hlavně s vojáky anebo prostě s lidmi, kteří mají blízké příbuzné na frontě a ty vlastně ty příbuzní, ty civilisti umírají strachy každý den, co se prostě nepovede, co se zmrší kde. A já myslím, že ukrajinská společnost je strašně utáhaná. Zároveň má v sobě vlastně takový jako kozácký furianství a do toho jako ty vtípky Zelenského třeba zapadají, ale to je všechno pěna dní. Jo. Prostě důležitý je, dobijou Rusové to, co chtějí, protože se jim to podaří, tak jim ještě víc narostou křídla sebevědomí a budeme prostě čelit protivníkovi, který je výrazně silnější než teď. A to je to, co rozhoduje. Rozhodují prostě úspěchy na frontě.
1: Jak jsem vás poslouchal, měl jsem skoro dojem, že Donbas je podle vás ztracený.
3: Ano. Ano. A nejenom podle mě, jako já jsem z těch lidí, kteří bojují, vám to přizná každý, že prostě tak už v Kramatorsku se dneska skoro nedá žít a německá ambasáda, co mám interní zprávy, tak nazývá Kramatorsk Kapštat. Jako jo, kaby jsou ty řízené bomby, tak tomu říkají Kapštat. Kramatorsk je nebezpečné město, Slaviansk býval lepší, ale já jsem za poslední 3 měsíce, jsou tam takové škody, jako nebyly za 12 let války. Ty města jsou postupně ruinovaný, dopadají do toho ty řízené bomby, které jsou sofistikovanější a Rusové mají skvělý drony Molňa 2, který operují 40-60 kilometrů za frontou, stojí pár halířů a páchají strašné škody. Tak já neznám nikoho z těch, kteří by bojovali, kdo by měl sobě víru, že se ten Donbas podaří udržet.
1: Co by si...
3: Tam jde o to... Držet to tak dlouho, aby se Rusům způsobili maximální škody a minimální ukrajinské armádě.
1: Co by si ti vaši přátelé na frontě přáli od ukrajinské vlády a od mezinárodního společenství?
3: No, já myslím, že by si strašně přáli to, aby měli možnost rotace. Aby prostě nástup do armády neznamenal, že jsou tam ujarmění nevolníci navždycky do té doby, nežli budou zmrzačení nebo mrtví.
1: A ta nemožnost střídání souvisí s tou dronovou situací nebo s tím, že prostě Ukrajinci
3: myslím
1: mají
3: velký
1: málo...
3: rotace. Myslím velký rotace, jako že by šli sloužit třeba na rok, na dva a potom by měli nárok na rok, dva nějaký odpočinku. To jsem myslel, tuto velkou rotací. Jinak,
1: ale to se nezmění. Víc lidí prostě Ukrajina mít nebude. Je to tak?
3: No, je to tak. Je to tak. A zároveň prostě vlastně vstupem do armády ztrácíte jakoukoliv životní perspektivu. Jediná naděje na demobilizaci je to, že vám ten dron utrhne tu nohu. No.
1: Proč? Zeptám se možná kacířsky. Proč ten váš přítel, který doufá, že mu dron utrhne nohu, proč nedezertuje?
3: To je dobrá otázka. Nevím. Protože to nechce udělat svýmu veliteli. Protože to nechce udělat svýmu veliteli, nechce před ním ztratit tvář, ale spíš mě říkal, že vlastně neví, proč se nezastřelil ještě. Mě říkal, že se nezastřelil kvůli mámě, protože má jenom maminku, ten 30-letý nebo teď 31-letý kluk. Má mámu, tátu nemá a řekl, že to mámě nemůže udělat, ale že vlastně sám neví, proč se ještě nezastřelil.
1: Hostem Interview Plus je fotograf Stanislav Krupař. Nedávno v tomhle pořadu vzpomínala nobelistka Oleksandra Matvejčuková na to, jak strašná byla poslední zima, že se z ní stále zpamatovává, to říkala doslova. Rusové tehdy bombardovali infrastrukturu měst. Připravuje se už nyní Ukrajina na další válečnou zimu? Plánují lidé ve válce takhle daleko?
3: Já vám to nedokážu odpovědět, nevím. Já jsem fakt jako na Donbase. Jsem tam primárně s vojáky, kteří si tohle základní pohodlí zajišťují a musí se ho zajistit. Ty mají vždycky, když vypadne elektrika, tak mají přístup na internet přes generátor a přes Starlink a aby jim nebyla zima, tak vždycky najdou možnost, jak si v tom stavení nebo bytě zatopit. Já nevím, to není otázka na mě, nevím.
1: Když se tedy zeptám, jak daleko plánují ti, s kterými mluvíte, tak to možná není správná otázka. Oni snaží přežít ten...
3: No, oni poslouchají rozkazy, řídí se zprávami z vysílačky a doufají, že se jim podaří tenhle ten rok vybrat 19 dní dovolený, na který má ukrajinský voják nárok. No.
1: Vy už jste to naznačil, to, že se Ukrajinci zdokonalují v útocích na týlné přítele, ochrobují zásobování na okupovaném Krymu, počátkem měsíce zaútočili na Petrohrad. Jsou tohle zprávy, které můžou nějak povzbudit, řekněme, morálku těch lidí, kteří bojují?
3: Jo, můžou, ale jsou to zprávy, který mají poloviční váhu oproti tomu, když se dozví, že další prostě pontonový most přes řeku je vyhozený a oni to budou muset přeplavat na voru, anebo že na té pozici budou o 14 dní díl, protože je nemá kdo vyzvednout, anebo nedej bože, když se dozvednou, že ta parta, co šla za nima z té rotace, se z těch pozic nevrátila, protože Rusové někde postříleli.
1: To jsou věci, které ovlivňují bezprostředně.
3: Samozřejmě.
1: Předpokládám, že vy hlavně posloucháte, když tam přijedete.
3: No, já tam hlavně poslouchám. Já tam to vlastně ani moc nevyfotím, ale to, že mám důvěrný vztah s těmi vojáky, kteří přede mnou asi nic neskrývají, tak toho si velmi jako cením, jejich družby, protože mě to dává pohled na svět, aspoň trochu jejich očima, samozřejmě jenom částečně, protože jsem nezažil ty horory, kteří zažili oni, ale o čem jsou schopní mluvit, tak je poslouchám.
1: Má v tom jejich světě místo Vladimír Putin? Já narážím na to, že on připustil, že ukrajinské útoky oslabují ruskou ekonomiku, tak jestli tohle má smysl vůbec o tom přemýšlet, co to znamená, jestli to nějaký signál, jestli ti vojáci takhle přemýšlí.
3: Jeden z mých kamarádů snajperů říká, že ho na Rusovi zajímají dvě věci. To je vzdálenost a směr větru.
1: Ukrajinskou společnost z kraje roku pobouřila korupční aféra v blízkosti samotného prezidenta, takzvaná Mindičky. Pozorujete, že to nějak nahlodalo důvěru Ukrajinců v jejich stát?
3: No jasně, určitě.
1: Jak se to prakticky projevuje? Nebo možná...
3: Nedokážu posoudit, jak se to projevuje prakticky.
1: A když říkáte, ale... že určitě se to stalo?
3: Jo, určitě. Samozřejmě lidi jsou utrávení a to není jediný případ korupce na Ukrajině, buďme upřímní. A samozřejmě to lidi deptá a deptá to i vojáky, ale na druhou stranu je to furt pro ně druhořadá nebo třetiřadá informace ve srovnání s bojovým zadáním, které je čeká prostě za dva dny.
1: Stále mluvíme z perspektivy té bojové linie. Předpokládám, že to, že Evropská unie uvažuje o přístupových jednáních s Ukrajinou a Moldavskem, to asi pro ty muže a ženy v první linii...
3: Oni by se to strašně přáli, ale zatím je to všechno tak vágní ve srovnání s tou jejich perspektivou, když oni se nedostanou prostě ani do města. Oni prostě můžou být na okraji Kramatorsku v nějakém baráku a veliteli nepustí, aby si šli ani na nákup prostě do města, protože tam je nějaká bojová disciplína. A přemýšlet o tom, jak se jednou stanou součástí Evropské unie.
1: To je
3: určitě by si to strašně přáli, ale já myslím, že únava a zkušenost s evropskými sliby dělá svoje.
1: Vy jste dnes přišel do studia na interview podle vlastních slov naštvaný. Jaké jsou návraty z té reality ukrajinské první linie do Česka?
3: No, teď jsem se vrátil hodně smutný, protože jsem přijel z prostředí Donbasu, který jsem se tady snažil plasticky vylíčit jako oblast, která se pomalinku hroutí. Není to tak, že by Rusové zítra byli ve Slaviansku nebo v Kramatorsku, ale je to tak, že oni nepoleví, dokud tam nebudou, a je jenom otázka času, kdy se jim to podaří a kolik Ukrajinci jich přitom dokážou zabít. A vrátil jsem se do prostředí, kde se vlastně píše a mluví o tom analytici a specialisti na Rusko a na Ukrajinu, že vlastně ta situace je tak dobrá jako nikdy. No, tak já jsem teda viděl jiný obrázek.
1: A jak vnímáte to, že část tuzemské politické scény, první řadě vládní SPD, se snaží získat politické body nesnášenlivosti vůči Ukrajincům v Česku? Tak
3: to asi víte, jak si to, co si o těch lidech myslím, ne? To je vzbuzovat nenávist, je to nejjednodušší. A to samozřejmě je tady spousta Ukrajinců, kteří se vůbec nechovají hezky a na který bych byl přísnej, ale hrozně bych to nepraktikoval plošně.
1: Máte dojem, jak s tím zacházet? Poradil byste? Jako člověk, který zná obě ty prostředí. Znáte tu válečnou linii, znáte Česko a českou rozpravu.
3: Ideálně zacházet s tím tak, aby se tady Ukrajinci chovali spíš jako u nás, než jako na Ukrajině. To se mi líbilo.
1: Co ti myslíte?
3: No tak, že ukrajinská příroda a společnost nejsou jako v nejlepším stavu, to si budeme nalhávat. Jo. Prostě já jsem teď byl na Čundru v Karpatech loni a ten nepořádek v horách, který jsem tam viděl, je pro běžného středoevropana naprosto šokující. A takhle to tam neudělali prostě ani Němci, ani Češi, ani Poláci, ale to si tam udělali sami Ukrajinci, no, tak třeba tak.
1: Jak si o tom sám pro sebe přemýšlíte? Co to znamená, jakou byste si vysnil tu budoucí Ukrajinu?
3: No já bych chtěl, aby zůstala tak pestrá, jako je dneska a zároveň v sobě získala evropskou ohleduplnost.
1: Je to s ohledem na to, co jste říkal o Donbasu, o Ukrajině, o Rusku, jak reálné vám to připadá?
3: Mnohem méně reálnější, než jak bych si přál.
1: Hostem Interview Plus byl fotograf Stanislav Krupař. Já vám za to mnohokrát děkuju.
3: Dík.
1: Za pozornost děkuje Petr Vizina.
2: Radioservis představuje audioknihu Petry Štarkové Dej mi pokoj.
4: Přijde na kontrolu sociálka. Už zas? A proč jako?
2: 6 příběhů mladých lidí, kteří hledají odvahu a sílu změnit svůj život.
5: Luis už zase cítí, jak se mu do hlavy valí krev.
2: Dej mi pokoj.
6: Tohle neskončí dobře.
2: Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
7: O penězích jasně, srozumitelně a v souvislostech. Takové jsou ekonomické pořady Českého rozhlasu Plus. Fundované analýzy, atraktivní hosté, úspěšní podnikatelé, vlivní politici, prestižní ekonomové. V úterý Peníze a vliv Jany Klímové nebo Nic osobního, prostě biznis Jany Klímové a Petra Šimůnka. Ve středu Život k nezaplacení se sociologem Danem Prokopem a ve čtvrtek Řečí peněz Václava Pešičky. Všechny pořady najdete také na webu Plusu, v aplikaci Můj rozhlas a také tam, kde posloucháte své oblíbené podcasty. S Českým rozhlasem Plus budete penězům rozumět.
8: Příjemné pondělní odpoledne máme 15. června 16 hodin a ze studia zdraví Nadežda Hávová.
2: Český rozhlas Plus.
8: Co přineseme v následující hodině? Česká televize a Český rozhlas se v případě přijetí vládního zákona o financování veřejnoprávních médií ze státního rozpočtu nevyhnou propouštění. Finanční analytický úřad by mohl získávat informace o lidech přímo od advokátů, třeba při běžném převodu majetku, navrhuje to zákon o ekonomické ochraně státu. A jaké praktické dopady bude mít rámcová dohoda o ukončení bojů mezi Spojenými státy a Íránem? I na to všechno se budu ptát. Nejdřív jsou tu ale zprávy společně s Ondřejem Látalem.
0: Přeju dobré odpoledne. Vláda schválila zrušení koncesionářských poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas. Informoval o tom ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. Změna je součástí novely mediálních zákonů. Vláda chce od příštího roku financovat obě média ze státního rozpočtu. Pokračuje Klempíř.
9: Základní částka uvedená v zákoně, a tedy mandatorní výdaj státu, činí pro Českou televizi 5,74 miliardy korun a pro Český rozhlas 2,065 miliardy korun. Při stanovování částky jsme vycházeli z výročních zpráv roku 2024.
0: Česká televize by v příštím roce dostala z rozpočtu o miliardu méně než letos, Český rozhlas pak o 400 milionů míně. Podle Klempíře se bude rozpočet pro média upravovat, pokud kumulovaná inflace přesáhne 10%. Valorizace se bude počítat od letošního roku. Oba ředitelé se změnou financování nesouhlasí. A je to téma pro Odpolední plus hned po zprávách. Podání omamných a návykových látek jinému člověku bez jeho vědomí bude nově nejspíš trestné. Rozhodla o tom vláda. Týká se to třeba situací, kdy někdo hodí druhé osobě do pití uspávací látku. Pachatelé to dělají třeba proto, aby omámeného člověka okradli anebo sexuálně napadli. Za takové podání omamných látek má nově hrozit až 10leté vězení, řekl ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný z Motoristů.
10: Je odstupňovaná míra postihu od jednoho roku až po 10 let vězení podle toho, zda jde o čin, který má následky minimální, ale naopak v té nejvyšší sazbě, pokud dojde k usmrcení.
0: Novinkou se teď začne zabývat poslanecká sněmovna.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: V Kyjevě, Dnipru a Charkově likvidují následky nočního masivního ruského úderu. Byl vedený balistickými raketami, nepilotovanými letouny i nadzvukovými střelami Zirkon. V Charkově při opakovaném úderu přišlo o život 5 záchranářů. V Kyjevě zahynulo 5 lidí a 30 bylo zraněno, z toho 2 děti. Oznámila to kyjevská vojenská zpráva.
11: Ruské drony zasáhly i klášterní komplex Kyjevsko-Pečerské lávry. Ředitel muzea lávry Maxim Ostapenko novinářům na místě řekl, že je to výzva celému civilizovanému světu, protože klášter je na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Podle Ostapenka bylo poškozeno celkem 5 památkově chráněných budov a nejvíce Uspenský chrám, který zachvátil požár. Mniši a zaměstnanci muzea stačili odnést nejcennější exponáty a relikvie. Odborníci teď zkoumají stav freskové výzdoby a statiku chrámu, řekl Ostapenko. Rozsah škod si na místě dopoledne prohlédl také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
0: Indický premiér Narendra Modi dnes poprvé v historii navštívil Slovensko. S premiérem Robertem Ficem jednal o obchodu, investicích a nebo nových technologiích. Obě země zároveň oznámily posílení vzájemných vztahů.
12: Slovenský premiér Fico vyzdvihl především možnosti spolupráce ve zbrojním průmyslu. Potenciál je ale podle něj i v dalších odvětvích.
13: Oblast výměny zkušeností, pokud jde o digitalizaci a využívání umělé inteligence.
12: Slovensko pak Indii nabízí své znalosti v oblasti jaderné energetiky. To premiér Modi ocenil.
14: Civilní jaderná energie je jednou z hlavních priorit obou zemí. Chceme v této oblasti posílit spolupráci firem i průmyslu.
12: Slovenská diplomacie označuje návštěvu za jeden z nejvýznamnějších momentů ve vztazích s Indií za poslední roky. Očekává především navýšení vzájemného obchodu. Loni dosáhl v přepočtu asi 40 miliard korun. Z Bratislavy Bára Vránová, Český rozhlas.
0: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Zastupitelé Karlovarského kraje schválili záměr převodu letiště v Karlových Varech do majetku státu. Letiště by pak měla využívat armáda České republiky. Dopravní terminál by si měl ale zachovat civilní provoz. Podle hejtmana Petra Kubise z hnutí ANO zatím představitelé kraje se zástupci státu podrobnosti převodu a následného provozu zatím neřešili. Schůzka s ministrem obrany by se podle něj měla odehrát ve čtvrtek 18. června.
15: My čekáme na usnesení vlády, abychom tu měli vlastně i nějaký mandát, abychom si tady nevytvářeli nějaké aktivity a pak vláda řekne, ne, my to nechcem. Takže teď to běží ve zkráceném připomínkovém řízení v rámci všech ministerstev, takže jsme fakt na začátku.
0: Plánovaný převod Karlovarského letiště z kraje na armádu oznámil na začátku května premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Škody po jarních mrazech zatím nahlásilo 411 pěstitelů ovoce v Česku. Podle mluvčího státního zemědělského intervenčního fondu Evy Češpivy je poškozená plocha asi 7200 hektarů. Nejvíc zasažení jsou pěstitelé jablek. Škody ale nejsou tak rozsáhlé jako v rekordním roce 2024. Tehdy mrazy zasáhly ještě o 2200 hektarů a třetinu zemědělců víc, pokračuje Češpiva.
16: Stejně jako před 2 lety, nejvíce, tedy 20% zemědělců je z Královéhradeckého kraje, nejméně naopak z Opavského regionu. Téměř polovina se týká jabloní, následují slivoně a višně.
0: Pěstitelé můžou informace o škodách podat ještě do konce zítřka. Nahlášení má zatím jen zmapovat situaci. O dotacích se podle fondu rozhodne až podle místních šetření. Tady jsou dopravní informace v odpoledním plusu. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Humpolec zpomalíte na 96. kilometru. Pomaleji se jede na 100. kilometr, vyšetřují tam nehodu, zpoždění přes 20 minut. D1 ještě jednou z Ostravy do Brna za sjezdem na Vyškov Západ z kilometru 219 zůstává kolona. Zpomaluje se v obou pruzích, následně více popojíždí kamiony, a to až do Brna. Na D2 z Bratislavy do Brna od sjezdu na Židlochovice je front ta kamionu v pravém pruhu. Levý pruh více brzdí až za sjezdem na Modřice. Na Pražském okruhu směrem z D1 na letiště regulují provoz v tunelech. Kamiony se zastavují za sjezdem na Jesenici na 0. kilometru. Osobními auty čekejte asi 20 minut navíc za sjezd na Ořech. A dobře dojďte. Zítra má být v Čechách polojasno až oblačno, postupně až zataženo, od západu místy s deštěm anebo přeháňkami, na západě později výjimečně i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno, během odpoledne s postupným přibýváním oblačnosti, večer pak i s ojedinělými přeháňkami anebo slabým deštěm. Teploty zítra 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 26, na horách nejčastěji kolem 16. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
2: Posloucháte Odpolední Plus.
8: Děkujeme za to, že posloucháte 8 minut po 16. hodině. Sledujeme pochopitelně dění nejenom v zahraničí, ale i v tuzemsku. Televizní a rozhlasové poplatky lidé od příštího roku nejspíš platit nebudou. Českou televizi a Český rozhlas má od ledna financovat stát ze svého rozpočtu. Rozhodla o tom vláda. Oběma médiím kabinet zároveň výrazně snížil částky, se kterými mají v příštím roce hospodařit. Další detaily má naše reportérka Adéla Burešová, která už je se mnou ve studiu. Vítejte, dobrý den.
17: Hezké odpoledne.
8: Kolik peněz tedy Česká televize a Český rozhlas dostanou?
17: Obě média dostanou dohromady o necelou 1,5 miliardy méně, než mají teď. Ty konkrétní částky představil ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy.
9: Základní částka, uvedená v zákoně, a tedy mandatorní výdaj státu, činí pro Českou televizi 5,74 miliardy korun a pro Český rozhlas 2,065 miliardy korun. Při stanovování částky jsme vycházeli z výročních zpráv roku 2024.
17: Televize tak má dostat příští rok o 1 miliardu méně, než letos získá z poplatků. U Českého rozhlasu jde o 400 milionů. O snížení peněz se podle premiéra Andreje Babiše z ANO dozvěděli ředitelé Českého rozhlasu tak České televize až z dnešní tiskové konference. Předem o té částce společně nejednali. Jejich postoj se ale nijak nezměnil, nadále s připravovaným zákonem nesouhlasí. Pokračuje ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
18: My to odmítáme po celou dobu, máme opravdu pořád za to, že systém, který tady funguje, je zaběhaný, není zastaralý, má ho v podstatě 10 zemí v rámci Evropské unie a navíc v tom středovýchodním evropském prostoru má svůj smysl a má svůj i kontextuální důvod, takže pořád je nejlepší možný ve smyslu ubránění naší nezávislosti.
17: Ředitel České televize Hynek Chudárek řekl, že by tento zákon pro televizi znamenal nutné omezení výroby a propuštění až zhruba 500 zaměstnanců.
8: Změny mají platit od příštího roku. Adélo, dá se legislativní proces vůbec stihnout?
17: Teoreticky se stihnout dá, nicméně ta dlouhá debata se dá očekávat v poslanecké sněmovně. Opoziční poslanci totiž ty dnes schválené změny dlouhodobě kritizují. Převedení rozhlasu a televize pod státní rozpočet podle nich omezí nezávislost veřejnoprávních médií. Návrh zákona proto bude opozice blokovat. To řekla třeba členka sněmovního mediálního výboru Andrea Hofmanová z Pirátů.
19: Bude to znamenat zásadní zúžení veřejné služby. Já samozřejmě celou věc budu dále konzultovat s Evropskou komisí, protože takto razantní škrt vnímám jako silné ohrožení nezávislosti a také neudržitelné financování médií veřejné služby, což je v rozporu s evropskou legislativou.
17: Podobně návrh okomentoval i předseda mediálního výboru a lidovecký poslanec František Talíř z KDU ČSL nebo bývalý ministr kultury Martin Baxa z ODS.
8: Co se potom bude dít s poslaneckou novelou, která měla platit od poloviny roku?
17: Tato novela měla od poplatků osvobodit některé skupiny obyvatel, třeba seniory nad 75 let. Od té poloviny roku vláda ji ale ještě nestihla projednat. Ve sněmovním systému nicméně pořád je. Její předkladatel Patrik Nacher z ANO k tomu ale řekl, že by mohla už teď postrádat smysl a je proto připravený ji kdykoliv stáhnout.
8: Dnešní aktuální dění ve Strakově akademii sledovala reportérka Adéla Burešová. Díky.
17: Díky, naslyšenou.
8: Je to jedna z největších změn v českých médiích za poslední desítky let. Obě veřejnoprávní instituce by přišly o část peněz, se kterými letos počítají, zatímco vláda mluví o větší efektivitě. Vedení obou veřejnoprávních médií varuje před omezováním tvorby, před propouštěním. Co tahle změna znamená pro nezávislost veřejnoprávních médií, pro jejich budoucnost i pro samotné posluchače a diváky? Na to už se zeptám mediálního analytika Filipa Rožánka. Dobrý den.
20: Dobrý den.
8: Vláda schválila návrh, tedy, který nahrazuje koncesionářské poplatky financováním z rozpočtu. Mění se tím jenom technický způsob financování a nebo i samotný princip fungování médií veřejné služby?
20: Jak jste správně řekla, je to největší změna za poslední desítky let, v podstatě největší změna po sametové revoluci, kdy byl ten systém médií veřejné služby vůbec zaveden. To, co je zásadní, tak tím, že se stanou kapitolou státního rozpočtu, tak mimo jiné přestane platit to, co je dnes napsané na začátku zákonů o České televizi a Českém rozhlase, a to je to, že stát neručí za závazky České televize a Českého rozhlasu a naopak. Tedy když se třeba tato média dostanou do ztráty, tak to bude muset stát dofinancovat. Zároveň tedy ta změna je velmi rychlá a je to značná částka, o kterou obě média mají přijít de facto během půl roku. To rozhodně nelze označit za předvídatelné a udržitelné financování, jak požadují třeba evropské normy, zejména nařízení EMFA. Takže podle mě je to cesta, jak dostat obě média pod tlak vlády, a to může značně narušit jejich fungování, nezávislost i stabilitu.
3: Vedení obou institucí upozorňuje, že výpadek stovek milionů korun může znamenat omezení výroby i propouštění. Kde by se případné škrty mohly projevit nejdřív? Bude to v původní tvorbě, v regionálním vysílání, ve zpravodajství nebo jinde?
20: Bude to určitě vidět na tom, co jde omezit nejrychleji. To znamená, nejrychleji můžete propustit lidi, nejrychleji můžete omezovat počet premiér ve vysílání, nasadíte mnohem víc repríz, zastaví se výroba, která byla naplánovaná, zastaví se investice, ale ono s tím ruku v ruce jde i další věc. A sice, že spousta těch věcí, které už teď jsou naplánované, tak jsou zasmluvněné, v těch smlouvách jsou sankce, a ve chvíli, kdy se budou tyto smlouvy vypovídat, tak budou muset média veřejné služby vyplatit ty peníze nebo ty smluvní pokuty vyplývající z toho, že od těch smluv odstupují. A podobně třeba u propouštění zaměstnanců, tak pokud bude muset Česká televize podle generálního ředitele propustit 500 lidí, tak je-li to propouštění z důvodů na straně zaměstnavatele, bude muset vyplácet odstupné. Takže ve výsledku ta finanční zátěž pro média může být podstatně větší, než se na první pohled zdá, a ve výsledku to může opravdu zásadně narušit stabilitu celého fungování těch médií.
3: Kde se potom rozhodně škrtat nesmí nebo nemělo by se, když si vezmeme, že jenom Český rozhlas má třeba naprosto nezastupitelnou roli při mimořádných událostech, kterými jsou přírodní katastrofy a podobně?
20: Když se v médiích veřejné služby i v uplynulých letech šetřilo, a ono se šetřilo, ne že ne, jak tvrdili premiér a ministr kultury, tak vždycky ta média říkala, že na posledním místě těch úspor je zpravodajství, protože zpravodajství je esenciální podstatou fungování veřejné služby právě kvůli tomu, aby bylo dostupné třeba při krizových situacích, nebo i obecně, aby byl tedy národ informován o tom, co se děje, a měl tu zpravodajskou roli naplněnou i v regionech, i na celostátní úrovni. Takže myslím si, že by se škrtalo postupně napříč všemi kapitolami rozpočtů obou médií, až by nakonec muselo dojít chtě nechtě i na to zpravodajství.
3: Jedním z hlavních argumentů zastánců koncesionářských poplatků je to, že vytvářejí určitý odstup mezi politikou a veřejnoprávními médii. Jak se může tenhle vztah prolomit ve chvíli, kdy bude rozpočet Českého rozhlasu a ČT schvalovat stát?
20: Tak my jsme to viděli na Slovensku, kde se dokázalo otočit financování médií veřejné služby třeba během jednoho roku dvakrát, a zároveň se tam změnila i ta částka, kterou měli vyhrazenou ze státního rozpočtu. Nicméně ve chvíli, kdy je částka ze státního rozpočtu, tak to taky znamená, že vliv na hospodaření obou médií ztrácí Senát, protože zákony o státním rozpočtu schvaluje pouze sněmovna. Není to ten klasický typ zákona, který prochází oběma komorami parlamentu. Ale paradoxní je, že třeba teď ty stávající zákony vyžadují, aby média veřejné služby předkládaly své výroční zprávy oběma komorám parlamentu. Takže by se mohlo stát, že sice bude Česká televize nebo Český rozhlas, že budou financovány ze státního rozpočtu, pošlou výroční zprávu do Senátu, ale Senát reálně nebude mít co k tomu říct, protože on nijak nemůže ovlivnit to, kolik peněz ze státního rozpočtu média dostanou.
8: Pokud tedy návrh projde celým legislativním procesem, jaký signál vyšle o tom, jak česká společnost chápe význam médií veřejné služby a jak chápe jejich místo v demokratickém systému? Zkuste stručněji.
20: Já myslím, že se tím blížíme spíše na východ než na západ, protože to, jak tato debata o médiích veřejné služby probíhá a jak vláda ignoruje odborné argumenty, tak to podle mě nasvědčuje tomu, že příliš nejde o skutečně kvalifikovanou změnu a nějakou efektivitu hospodaření, ale je to spíš o tom dostávat ta média pod tlak.
8: Vláda schválila návrh, podle kterého by se Česká televize a Český rozhlas už nefinancovali z koncesionářských poplatků, ale přímo ze státního rozpočtu. My jsme se na legislativu podívali podrobně s mediálním expertem Filipem Rožánkem. Díky za váš čas pro Český rozhlas Plus.
20: Děkuji za pozvání.
1: Posloucháte Odpolední Plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
8: Už od roku 2011 ruská státní televize vyrábí zvláštní zprávy pro Vladimira Putina. Projekt má název Hlavní divák a tvrdí to bývalý šéfredaktor hlavního zpravodajského pořadu Vesty Dmitrij Skorobutov. Ten prohlašuje, že ruský prezident žije ve své vlastní informační bublině, ve které není místo pro negativní zprávy. Je to další zpráva, která uvádí, že Vladimir Putin ignoruje nepříznivé informace. Já už ve studiu vítám našeho komentátora Ondřeje Soukupa. Vítejte, dobrý den.
21: Dobrý den.
8: Jak podle někdejšího šéfa zpravodajství ruské státní televize měl celý projekt Hlavní divák fungovat?
21: No, údajně on to popisuje tak, že v okamžiku, kdy se vyrobily ty hlavní zprávy, které jdou v 8 večer, tak ti redaktoři tam ještě zůstali a následně dostali od svých šéfů pokyn, které reportáže mají třeba přemluvit nebo úplně vypustit a tak dále. Tady je potřeba říct, že vzhledem k geografické rozloze Ruska, tak vlastně ty hlavní zprávy běží v 8 časových pásmech, takže vlastně pro Vladimira Putina to bylo jakoby v tom přirozeném čase, tedy já nevím, v 9 večer, nicméně de facto viděl zprávy, jako kdyby byl na Sibiři.
8: Zní to neuvěřitelně. Kdo vlastně je Dmitrij Skorobutov? Nakolik se mu dá věřit?
21: No, to je velká otázka. On byl velká hvězda. On se stal šéfredaktorem té nejdůležitější zpravodajské relace Vesti v pouhých 26 letech, což bylo prostě naprosto neuvěřitelné. On sám říká, že byl velký zastánce politiky Vladimira Putina, že věřil, že skutečně Rusko musí vést informační válku, že Západ skutečně se snaží ten Kreml nějakým způsobem informačně rozložit a tak dále, takže proto to všechno dělá. Ovšem v roce 2017 se rozhádal s vedením celé té státní televize. Není to tam úplně jasné, dokonce tam probíhaly nějaké soudní spory o oprávněnost výpovědi a tak dále. A každopádně po začátku velké války odjel z Ruska a získal politický azyl ve Švýcarsku.
8: Jak vůbec můžeme odhadovat, jestli Vladimír Putin dostává objektivní informace?
21: Tak samozřejmě my si jako nemusíme ve Skorobutovi věřit, je klidně možné, že tady on se snaží vlastně se nějakým způsobem připomenout, třeba získat zase nějakou mediální pozornost a tak dále. Nicméně pravda je, že informace o tom, že Vladimír Putin nechce slyšet špatné zprávy, přicházejí z celé řady zdrojů a je i vidět, že někde skutečně on nemá ty informace. Ku příkladu se velmi často hovoří třeba o dobytí Pokrovsku v Doněcké oblasti, o čemž Vladimír Putin vlastně hovořil sám, dával nějaké medaile vojákům a generálům a tak dále. A přitom vlastně všichni věděli, při nejmenším třeba ti prováleční blogeři, že jako Pokrovsk nebyl dobyt. Takže samozřejmě je otázka, jestli tedy on to dělal vlastně schválně, že samozřejmě věděl, že to není pravda, no ale prostě potřeboval udělat nějaké hezké gesto, a nebo o tom skutečně nevěděl.
4: Ruská státní televize vyrábí zvláštní zprávy pro Vladimíra Putina. Téma, které jsme otevřeli společně s naším komentátorem Ondřejem Soukupem. Ondřej, mějte se moc hezky, hezké odpoledne.
21: Naslyšenou.
4: No a my budeme mluvit teď o něčem trošku jiném a možná to bude ještě víc zajímavé. Stovky stránek, na kterých napětí žene tepovou frekvenci nahoru jako adrenalinový sport a kde čtenáře provází jedna postava. Detektiv Martin Servaz. Zatím devítidílná série thrillerů proslavila po celém světě francouzského spisovatele Bernarda Miniera. Při jeho návštěvě Prahy s ním natáčela naše reportérka Kateřina Svátková.
5: Jako autor se ve svém žánru logicky pohybujete v tématu zla. Jak si se zlem poradit, aby bylo dobrou inspirací, aby bylo pořád něčím nové a taky čtivé?
22: Poradit si se zlem ve smyslu zvládnout o něm psát se dá právě díky tomu, že je smyšlené. Nějaká inovativnost z mojí strany pramení asi z toho, že existuje spousta druhů, podob zla. Mě vlastně ani tak nezajímá takovéto absolutní zlo, sériový vrazy. A samozřejmě, že i tohle absolutní zlo tvoří moje postavy. Jenže mnohem víc ve mně přímou inspiraci podněcuje fakt, jak odlišní můžou lidi být. Ta hra se zlem je při psaní vlastně zábavná, v něčem návyková, ale já se snažím dívat na banalitu zla, jak říká Hanna Arendtová. Zajímá mě obraz člověka, který v každodenním životě věří, že koná dobro, chová se podle svých kritérií správně. Každý takový člověk, který se takhle umí ospravedlnit i ty nejhorší činy a přitom si říct, v životě jsem neudělal nic zlého. V každém člověku je spousta odstínů, nuancí a když se na to díváte takhle, je vlastně jednoduché odpovědět na to, co mě inspiruje. Lidi se svými chybami jsou nevyčerpatelným tématem.
5: Když píšete sérii o Martinu Servázovi, která je u nás dost populární, udržujete svoje čtenáře v napětí. Fascinující mi přijdou vždycky ty nové odstíny, které dáváte právě té jedné postavě svému vyšetřovateli. Musí být člověk disciplinovaný, aby byl originální?
22: Tohle samozřejmě není ten nejjednodušší úkol, protože ta opakující se oblíbená postava musí udržet sama sebe a zároveň být nová. Snažím se každopádně nenapsat dvakrát stejnou hru. Teď česky vyšel román Hra. Ten předchozí, Oko, se odehrává v prostředí hororového filmu. Dost jsem si vyhrál s postavou geniálního a přitom šíleného režiséra. Jindy jsem svoje postavy vhodil do prostředí sebeobrany, milicí, vojáků. No a pokaždé, když mám nějaký rámec, dějový, tematický, tak musím pracovat jinak. Struktura se nesmí úplně opakovat. Nedá se používat takzvaný osvědčený recept. To by se pak snadno omrzelo mě i mým čtenářům. Tím hlavním tahounem při psaní je moje zvědavost, touha věci zkoumat. Ostatně spisovatel bez zvědavosti by si nejspíš hledal úplně jiné povolání. Teď jsem ve Francii vydal novou knihu a jednu ze svých hlavních postav jsem si vypůjčil ze světa amerických technologických gigantů. Někdy se určitá podobnost hledá dost snadno, když se třeba podíváte na takového Elona Muska. Abych zůstal originální, musím se zkrátka zabývat spoustou věcí.
5: Vy jste tu zmínil knihu Oko, která teď česky vyšla ve druhém vydání. Pracujete s takovými až hitchcockovskými náměty. Ve vašich knihách obecně cítíme, jak se zlo a nebezpečí blíží a přitom ho nevidíme. Cvičíte čtenářskou intuici, jakým směrem přemýšlet a pak ho překvapíte. Baví vás prozkoumávat lidské smysly?
22: No vlastně ano, mám rád tu filmovost, jak říkáte, kameru na rameni. My se pořád můžeme někomu dívat do hlavy a přecházením z jedné scény do druhé se to může měnit. Detektiv, vrah, pozorovatel, spolupachatel, oběť zločinu. Myslím, že se mi docela daří, aby se čtenář s těmi postavami uměl ztotožnit, přemýšlet s nimi. A na mě je, kolik toho prozradím, vymodeluju. Nesmí to být ani moc, ani málo. Jako čtenářka vidíte očima dané postavy. Když ona přemýšlí, přemýšlíte s ní. A já musím prostě trochu dopředu předvídat, co není vidět. Jasně, je to klišé, ale nevidím lepší srovnání než to, jak rozlišit erotiku a pornografii. Buď postava jde chodbou, slyší za dveřmi hluk, výkřik, moment toho největšího napětí, nejsilnější emoce, předchází chvíli, než vezme za kliku. Pak ty dveře otevře, vidí nějakou strašlivou scénu, krev na zdi a napětí opadne. Podle mě musí autor thrilleru vědět, jak pracovat s tím napětím před cvaknutím kliky. A taky jak věci skrývat. Tohle mě na tom celém pořád baví.
5: No a necítíte někdy sám strach z toho, co jste skryl za slovy?
22: Ne, neprošel jsem zrcadlem. Sám sebe při psaní neděsím. Tak daleko ještě nejsem. Stalo se to Edgaru Alanu Pouovi. Ten na sklonku života zaměňoval

0: a objevovat pořád nové motivy. Podle čtenářské popularity na to má recept právě francouzský spisovatel Bernard Minier. Rozhovor s ním pořídila reportérka Kateřina Svátková.
1: Ochrana přírody a životního prostředí z mnoha úhlů pohledu a v mnoha pořadech. To je Český rozhlas Plus. S námi se dozvíte to nejdůležitější o změně klimatu na světové, evropské i lokální úrovni. Vysvětlíme vám všechna přijímaná opatření a popíšeme, jaký mají cíl. Zavedeme vás do národních parků, k malým biotopům, ale i na pole zemědělců. Zaostřeno, Věda Plus, Hovory, Leonardo Plus. Tam všude se dozvíte, co potřebujete vědět o ochraně životního prostředí. Český rozhlas Plus.
0: Ani ne za půl minutky to budou aktuální zprávy a hned potom. Trhy reagovaly na americko-íránskou dohodu euforicky. Ropa klesla, akcie vyskočily. Odborníci jsou ale opatrnější. Bez pevných záruk ohledně jaderného programu může být prý dohoda jenom křehkým příměřím. A tak se spojíme s naší zpravodajkou v Americe Janou Ciglerovou. Teď je 16 hodin 30 minut. Ondřej Látal a další aktuální zprávy.
1: Český rozhlas Plus.
2: Premiér Andrej Babiš z ANO přivítal dohodu o ukončení konfliktu mezi Spojenými státy a Íránem. Zároveň upozornil, že země zatím dokument nepodepsaly. Doufá ale, že oba státy dodrží sjednané podmínky a konflikt na Blízkém východě definitivně skončí. Spojené státy a Írán mají memorandum o porozumění podepsat v pátek ve Švýcarsku. Sněmovní opozice považuje chystané změny ve financování České televize a Českého rozhlasu za zásah do jejich nezávislosti. Opoziční politici tak reagují na to, že vláda schválila zrušení koncesionářských poplatků a financování veřejnoprávních médií ze státního rozpočtu. Obě média mají z něj dostávat v součtu asi o 1,5 miliardy méně, než letos vyberou na poplatcích. Minister kultury Otto Klempíř za motoristy snížení částky pro televizi a rozhlas vysvětluje tím, že je potřeba, aby obě instituce fungovaly efektivněji. Odborníci v Kyjevě zjišťují rozsah poškození kyjevsko-pečerské lávry, která byla poškozená při nočním ruském vzdušném úderu. Klášterní jeskynní komplex je zapsán na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. V Kyjevě při masivním ruském raketovém a dronovém útoku zahynulo 5 lidí, 35 bylo zraněno, včetně 2 dětí a těhotné ženy, oznámily to kyjevské úřady. Nejvyšší povolená cena nafty se zítra dostane pod 39 korun za litr. Oproti dnešku zlevní o 37 haléřů na 38 korun a 92 haléřů. Cena benzínu naopak mírně vzroste, a to o 2 haléře na 41 korun a 51 haléřů za litr. Informovalo o tom ministerstvo financí. Opatření proti vysokým cenám pohonných hmot platí zatím do konce měsíce. Informace pro řidiče v odpoledním plusu. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Humpolec zpomalíte na 96. kilometru, pomaleji se 11. kilometr, tam stojí už jen auto po nehodě, průjezdný je levý pruh, zpoždění 15 minut. Na D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Vyškov západ z kilometru 221 zůstává kolona. Pomaleji jedou kamiony v pravém pruhu. Na D2 z Bratislavy do Brna od sjezdu na Židlochovice je fronta kamionů v pravém pruhu. Zastavují se teď na 12. kilometru. Levý pruh víc brzdí až za sjezdem na Modřice. Na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště regulují provoz v tunelech. Kolonu čekejte od Vesce ze 3. kilometru, zpoždění 15 minut. Na okruhu je tradičně silný provoz i ve směru na D1. V koloně se jede mezi D5 a Ořechem. V Kbelské ulici směrem na D8 se jede pomalu v celé délce, zpoždění 10 až 15 minut. A pokračuje regulace provozu na výjezdu do Blanky z Nové Povltavské. Plné jsou kvůli tomu Holešovičky směrem do centra. Dobře dojďte. Zítra má být v Čechách polojasno až oblačno, postupně až zataženo, od západu místy s deštěm anebo přeháňkami, na západě později výjimečně i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno, během odpoledne s postupným přibýváním oblačnosti a večer s ojedinělými přeháňkami nebo slabým deštěm. Teploty 19 až 24, na jižní Moravě až 26 stupňů. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
1: Posloucháte Odpolední plus.
0: A děkujeme za to. Světové trhy reagovaly na oznámení americko-íránské dohody s úlevou.

0: ropa klesla na nejnižší úroveň od začátku války. Asijské burzy vyskočily o několik procent, předkupy amerických akcií jsou v plusu. Ekonomové upozorňují, že levnější energie uvolní tlak na centrální banky a domácnosti, jenomže analytici jsou opatrnější. Bez Izraele u stolu a bez pevných záruk ohledně iránského jaderného programu může být dohoda velmi křehká. A víc si o dopadech americko-iránské dohody řekneme s naší americkou zpravodajkou Janou Ciglerovou. Dobrý den, Jano.
1: Dobrý den.
0: Spojené státy, Irán i Pákistán oznámili, že podepíšou v pátek dohodu. Trhy v pondělí ráno okamžitě reagovaly s optimismem. Projeví se to v rozpočtech běžných amerických domácností?
1: A běžných českých domácností potenciálně ano, ale ne okamžitě. Ceny ropy klesly o téměř 5%, barel se obchoduje teď kolem $83, ale benzín na čerpacích stanicích, ta nejdůležitější položka v této ekonomické krizi, reaguje pomaleji než trhy. Například tady ve Spojených státech vzrostly ceny benzínu od začátku války až o polovinu. To plné obnovení dodávek navíc přes Hormuzský průliv potrvá další měsíce, protože tisíce lodí zůstávají uvězněné v průlivu a nejbližším okolí a analytici upozorňují, že i částečné obnovení průjezdu třeba na 60-70% té předválečné úrovně by ale stačilo k obnovení očekávání toho globálního přebytku ropy.
0: Do pátku zbývají 4 dny. Analytici varují, že do té doby se může leco změnit. Můžeme se spolehnout, že Washington a Teherán memorandum opravdu podepíšou?
1: Tak samozřejmě opatrnost je na místě, už teď se ostatně objevují první trhliny. Donald Trump dohodu oznamoval jako hotovou věc už mnohokrát a vždycky se něco pokazilo. Tentokrát je ale situace jiná, a to v tom, že dohodu potvrdili všechny 3 strany. Je stanovený konkrétní termín a místo podpisu a také ten ekonomický tlak na obě strany je velmi silný a stoupá v těch posledních dnech. Ta reálná rizika ale samozřejmě existují. Americko-iránská verze toho memoranda se v klíčových bodech liší. A pak je tu také, jak se zmiňovala, Izrael. Sobotní izraelský útok na Bejrut přišel hodiny před Trumpovým oznámením a málem celá ta jednání v poslední chvíli vykolejil. Takže 4 dny v tomto regionu a v této konstelaci jsou prostě velmi dlouhá doba.
0: Ostatně opatrnost až skepsi vyjádřilo hned několik republikánských politiků, kteří jinak prezidenta podporují. Tak Jano, v čem spočívají jejich obavy?
1: Část republikánů se bojí, že Trump zastavil tu válku příliš brzy. Dřív, než byl Irán zlomený nebo zničený natolik, aby přistoupil na skutečné odevzdání obohaceného uranu nebo vzdání se těch svých jaderných ambicí. Mají také konkrétní důvod k obavám. Iránská verze memoranda hovoří jen o tom, že budoucnost obohacování bude předmětem diskuze, ne že bude zastaven, tak jak to zase prezentuje americká strana. Senátoři Roger Wicker a Trumpův spojenec Lindsey Graham ještě varují, že pokud Irán uchová kontrolu nad Hormuzským průlivem jako svoji páku, tak to posune mocenskou rovnováhu v regionu v jeho prospěch a navíc toho bude mít nějaké zisky.
0: Bývalý prezident Barack Obama moc často aktuální konání prezidenta nekomentuje, ale toto se ho přímo týká a vyjádřil pochybnosti, že nová dohoda bude lepší než ta jeho z roku 2015. Má pravdu?
1: Tak toto budeme vědět, až budeme moct oba dva ty texty porovnat. Co víme, co bylo v Obamově dohodě, víme, ale co bude v této dohodě, ještě nevíme. J.D. Vance, viceprezident Spojených států, přislíbil do konce týdne zveřejnit aspoň tu americkou část toho memoranda. Faktem ale je, že před tím konfliktem Hormuzský průliv uzavřený nebyl a lodě za proplouvání neplatili. Obamova dohoda omezovala iránské obohacování uranu na necelá 4% a fungovala, dokud ji Donald Trump v roce 2018 nevypověděl. A od té doby se Irán začal obohacovat až na 60%, to znamená na úroveň, ze které už by šlo vyrobit jadernou zbraň a poměrně rychle. Takže dá se říct, že Trump nyní vyjednává návrat k těm omezením, která ale sám zrušil, a to po válce, která stála životy stovek až tisíců lidí, Američany miliardy dolarů a ještě způsobila tu globální energetickou krizi.
0: Jano, zkus stručně. Začali jsme tím, že v pátek by měla být podepsána dohoda, začali jsme tím, jak se to projeví na rozpočtech běžných amerických domácností. Tak co pro spotřebitele tahle dohoda znamená, hlavně pro ceny benzínu?
1: Tak stručně, pokud dohoda vydrží a průliv se normalizuje, tak analytici říkají, že ten pokles přijde postupně a spotřebitelé ho na čerpacích stanicích pocítí nejdřív v řádu týdnu až měsíců, nikoli v dnu.
0: Uvidíme, jestli nakonec páteční dohoda nebude jenom křehké příměří. téma pro naši americkou zpravodajku Janu Ciglerovou. Zdravíme do Washingtonu.
1: Děkuji, pěkný den.
0: A zpátky do Evropy. Představitelé Evropské unie vítají dohodu o ukončení války, kterou v noci na dnešek oznámili Spojené státy a Irán. Předseda Evropské rady Antonio Costa prohlásil, že se těší na konec této nákladné války a na obnovení svobodné plavby Hormuzským průlivem. O vývoji situace dnes v Lucemburku jednají ministři zahraničí států 27. Na místě pochopitelně i naše zpravodajka Zdeňka Trachtová. Hezké odpoledne.
2: Dobrý den.
0: Jaké ohlasy, Zdeňko, od ministrů zahraničí zaznívají v reakci na dohodu o ukončení války?
2: Tady v Lucemburku to většina ministrů na dnešním jednání rady jednoznačně vítala. Také podle šéfky unijní diplomacie Kai Kalasové ta dohoda znamená potenciální průlom a může přinést prostor pro další jednání o íránském jaderném programu. Kalasová uvedla, že dohoda může také ukončit globální energetickou krizi. Jak tady v Lucemburku, tak ve francouzském Evianu, kde dnes začíná jednání států G7, se mluví také o možné mnohonárodnostní námořní misi na ochranu lodní dopravy přes Hormuzský průliv, jde zejména o iniciativu Francie a Velké Británie. No a při příchodu na jednání rady tady v Lucemburku to zmínil také francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot.
3: Už je to připravené. Francie, Spojené království a několik desítek dalších zemí sestavili striktně obranou mezinárodní misi, nezávislou na stranách konfliktu, schopnou rychlého nasazení k zajištění volné plavby. Je třeba ukončit nepřátelské akce na všech frontách, včetně Libanonu, a všechny strany konfliktu musí tuto dohodu respektovat.
0: Tolik tedy šéf francouzské diplomacie. Ministři dnes v Lucemburku jednají také o možných sankcích vůči izraelským představitelům. O jaké postihy jde a mají mezi členskými státy vůbec dostatečnou podporu?
2: Na stole je konkrétně návrh sankcí na extremistického izraelského ministra národní bezpečnosti Itamara Ben-Gvira. Tento návrh podporuje většina členských států, ovšem několik zemí s tím má problém a v jejich čele stojí Česko. A vzhledem k tomu, že k přijetí těchto sankcí je nutná jednomyslnost, tak se zdá, že zatím tedy tyto postihy neprojdou. I Kaja Kalasová před chvílí na závěrečné tiskové konferenci uvedla, že se zatím nepodařilo najít na tom konsenzus. Ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů zopakoval, že Česko tyto sankce nepodporuje. Podle Macinky by totiž Ben-Gvirovi před volbami v Izraeli sankce spíše pomohly.
4: Já se domnívám, že teď těsně před těmi volbami dávat ho na sankční seznamy Evropské unie by mu spíše pomohlo, že by tím získal zvláštní publicitu. Jsem rád, že po mém vystoupení se k České republice několik dalších zemí přidalo, takže to také nepodporují, tedy konsenzus na tom není a tento ministr sanován nebude.
2: Další otázkou jsou možné nové sankce, které by postihly obchod s nelegálními židovskými osadami na západním břehu Jordánu. Macinka uvedl, že ani tyto sankce Česko nepodporuje.
0: Na čem se ale ministři dokázali shodnout, tak to jsou další protiruské sankce v souvislosti s válkou na Ukrajině. Zdeňko, koho se konkrétně týkají?
2: Tak celkem to je 34 lidí a 47 subjektů v souvislosti s ruskou válkou. Část těch opatření cílí na subjekty, které podporují ruský zbrojní průmysl. Míří například také na výrobce a dodavatele dronů a dalšího vojenského vybavení ruským ozbrojeným silám, a to nejen tedy společnostem v Rusku, ale také třeba společnostem v Číně. Je to takový určitý sankční mezibalík. Připomínám, že naposledy byl schválen 20. balík proti ruských sankcí. No a ministři mezi tím také začali vyjednávat o 21. sankčním balíku, který Evropská komise navrhla minulý týden, ale ten tedy zatím schválen nebyl.
0: Zdeňko, když už jsme ve spojení, tak ještě jedno téma. V Lucemburku večer začnou přístupová jednání s Ukrajinou a Moldavskem. Jak bude ten praktický začátek přístupových rozhovorů vůbec vypadat?
2: Dnes představitelé Ukrajiny, Moldavska a členských států Evropské unie otevřou první ze 6 takzvaných vyjednávacích klastrů. Na 2 separátních mezivládních konferencích budou jednat o zásadách právního státu a fungování demokratických institucí a jak tedy tyto oblasti v těch kandidátských státech sladit s legislativou Evropské unie. Konkrétně budou řešit například soudnictví nebo finanční správu. Eurokomisařka pro rozšíření Marta Kosová Nicholsová dnes před jednáním Rady Evropské unie uvedla, že ten dnešní den je mega pondělí pro proces rozšiřování, protože kromě otevření toho vyjednávání s Ukrajinou a Moldavskem ministři také dnes mají uzavřít několik vyjednávacích kapitol s Černou Horou.
0: V Lucemburku tedy aktuálně jednají ministři zahraničí států 27. Pochopitelně na místě máme svou zpravodajku Zdeňku Trachtovou. Děkujeme, hezké odpoledne.
2: Naslyšenou.
0: A z Lucemburku jdeme do Švýcarska. Americký prezident Donald Trump totiž míří k Ženevskému jezeru. Ve francouzském městě Evian startuje summit 7 největších ekonomik světa. Státníci budou jednat o chystaném memorandu mezi Spojenými státy a Íránem, o válce na Ukrajině i o clech. A přímo na summitu všechno sleduje i náš zpravodaj Martin Balucha. Tak uvidíme, jestli se s Martinem propojíme, ale ještě předtím se podíváme na to, jak jaké praktické dopady bude mít rámcová dohoda o ukončení bojů mezi Spojenými státy a Íránem. A o tom budu mluvit s výkonným ředitelem Svazu spedice a logistiky České republiky Petrem Rožkem. Dobrý den, vítejte ve vysílání Odpoledního plusu.
5: Dobrý den, já děkuji za pozvání a přeji všem určitý pěkný den, určitý pěkný zbytek dne. Děkuji.
0: Děkujeme také. Je už jasné, kdy se Hormuzský průliv otevře? Je vůbec reálné, že by se situace vrátila do stavu před válkou?
5: Doufáme, že ano. Doufáme, že ano. V nějakém blízkém časovém horizontu by se plavba měla obnovit. Závisí to na dvou základních faktorech. Za prvé tedy obnovení bezpečné plavby jako takové, to znamená odminování těch přístupových cest, které by se měly používat jako hlavní. Na to tam možná bude vyslána ta mise, o které jste před chvíličkou hovořila s vašimi kolegy. Druhá potom bude určité uvolnění váhání, určité snížení napětí mezi rejdaři samotnými. Asi jsme se už bavili o tom, že jednou z hlavních překážek, jedním z těch parametrů, které blokují nebo uvolní plavbu, je cena pojištění. V tuto chvíli prakticky jakákoliv částka za pojištění už je tak vysoká, že lodní společnosti, které se odváží proplout, tak to dělají na vlastní riziko. Jakmile tyto dva momenty budou nějakým způsobem vyřešeny, a to nebude samozřejmě hned, bude to trvat tak podle mého odhadu tak 30 až 40 dnů, tak by se mohla pomaličku plavba začít obnovovat.
0: A jak bude tahle trasa bezpečná i vzhledem k tomu, že musí jít k odminování celého prostoru?
5: No, já nejsem expert na lodní miny, jenom si pamatuji z nedávné zkušenosti v Černém moři, kde se stále ještě pohybují zbloudilé miny, tak to asi bude nějakou dobu trvat. Na druhou stranu, jak Francie, tak Velká Británie už vícekrát deklarovali, že mají prostředky na rychlé odminování, na tedy vyhledávání min a jejich likvidaci. Čili to si myslím, že je spíše technický problém. Odstranění mentálního bloku, odstranění tedy nedůvěry majitelů lodí, rejdařů, bude asi trošičku delší proces.
0: Hormuzským průlivem se dřív přepravovalo 20% světové ropy. Které suroviny a nebo typy zboží byly podle vás tím výpadkem Hormuzu zasaženy nejvíc? A jak se potom do cen zboží promítnou ztráty samotných lodních společností?
5: Paradoxně ropa není až tak důležitou komoditou, protože zaprvé ve světě existuje poměrně dost značná zásoba v jiných teritoriích a před tím vypuknutím konfliktu byla nabídka ropy na světových trzích, myslím obecně, byla vyšší než poptávka. To, co se s cenou ropy dělo, byla určitá prémie za riziko, nedůvěra se tam do toho pochopitelně promítala, včetně nějaké hysterie. Čili ropa si myslím, že není až tak důležitá. Důležitý je zemní plyn, především ten zkapalněný zemní plyn z Kataru, kterého tam také procházelo velké množství, dokonce myslím, že větší část než 20% u ropy. A tato komodita bude určitě velmi, velmi ovlivňovat, jakmile se dostane ven, ovlivňovat pohyb na trzích.
0: Očekáváte pokles cen, nejenom tedy ropy, ale právě i zkapalněného plynu?
5: Já bych byl rád, kdyby tomu tak došlo, kdyby to tak bylo. Určitě ano, ten trh se u těchto komodit se pohybuje na denní bázi nahoru a dolů, takže jakmile se situace uklidní a první tankery se stlačeným plynem, s kapalněným plynem, promiňte, ale tam je i stlačený plyn, proplují Hormuzem bezpečně ven a ta linka, to pravidelné spojení opět zapluje do normálních kolejí, to nejsou koleje, že? Do normálních tras, tak si myslím, že cena půjde rychle dolů.
0: Namísto Hormuzského průlivu si během jeho uzavření speditéři hledali i náhradní trasy. Myslíte, že zůstanou v provozu i nadále po otevření průlivu? O kolik jsou třeba tyhle alternativní trasy nákladnější než samotný průliv?
5: Saúdská Arábie začala rychle budovat nebo dostavovat velkokapacitní ropovod do Rudého moře. Myslím si, že ten asi Saúdská Arábie ve svém zájmu dokončí. Musíme si připomenout a přiznat, že krize v Hormuzském průlivu nemusí být poslední. Také se dostavuje, nebo respektive obnovuje se ropovod z Iráku na Černé moře a Saúdská Arábie a Emiráty uvažují o stavbě nového plynovodu do Arabského moře, to znamená mimo Hormuzský průliv do Fudžajry. Věřím tomu, že všechny tři velké projekty tohoto typu budou dobou dokončeny. Otázka druhá, jestli jakmile se dostanou lodi k mnohem přístupnějším ropným polím a půjdou to velké lodi, tak jestli ty projekty nezůstanou ležet ladem, nebudou opuštěny.
0: Budeme se tomu samozřejmě i nadále věnovat, sledujeme situaci. Naším hostem v Odpoledním plusu byl výkonný ředitel Svazu spedice a logistiky České republiky Petr Rožek. Mějte se pěkně, děkuji.
5: Děkuji vám, všem také hezký den ještě jednou.
0: Děkujeme.
6: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
0: A jak už jsme zmínili, americký prezident Donald Trump míří k Ženevskému jezeru. Ve francouzském městě Evian startuje totiž summit 7 největších ekonomik světa, který sleduje přímo v místě náš stálý zpravodaj Martin Balucha. Martine, hezké odpoledne.
7: Také zdravím, hezké odpoledne z Ženevského, od Ženevského jezera.
0: Už Donald Trump dorazil na summit G7. A jaký bude mít program?
7: Letadlo s prezidentem Donaldem Trumpem přistálo zhruba před půl hodinou na švýcarském, respektive na ženevském letišti. Teď už v těchto chvílích míří sem do Evianu. Právě se dívám na vrcholky, alpské vrcholky z druhé strany Ženevské jezero a právě do této kulisy už by každou chvíli měl přijet americký prezident Donald Trump. Přivítá ho francouzský prezident Emmanuel Macron. Následovat bude bilaterální jednání, to znamená jednání mezi čtyřma očima právě francouzského prezidenta a amerického prezidenta. Bude to zhruba hodinu, něco přes hodinu a pak oba dva prezidenti už se účastní toho oficiálního zahájení summitu G7. Postupně francouzský prezident Emmanuel Macron i jeho manželka Brigitte budou vítat světové státníky a summit začne.
0: A jak chtějí členové G7 přispět k zabezpečení plavby Hormuzským průlivem?
7: Francouzský prezident Emmanuel Macron v rozhovoru pro televizi TF1 potvrdil, že Francie patří mezi země, které mají v oblasti, tedy kolem, ne přímo v Hormuzském průlivu, ale v této oblasti svá válečná plavidla. To znamená, že se můžou samozřejmě zapojit do té zabezpečovací operace v případě, že samozřejmě bude podepsané to memorandum mezi Spojenými státy a Íránem, tak samozřejmě Francie a i celá ta mezinárodní koalice vedená Francií, vedená Velkou Británií, můžou poslat válečná plavidla i další prostředky.
8: Už zítra můžeme vyslat stíhačky, které budou působit v prvních misích. Stejně tak můžeme do oblasti poslat fregaty a do dvou nebo tří dnů i letadlovou loď Charles de Gaulle a odminovače.
7: Emmanuel Macron řekl, že mezinárodní koalice, to znamená Francie, Velká Británie, Itálie, Nizozemsko, můžou poslat do oblasti stíhačky, fregaty, odminovače, ale pouze tedy pod podmínkou, že bude podepsané skutečně to memorandum mezi Íránem a Spojenými státy. Francouzská, ale i švýcarská média, co jsem tak díval, tak informují o tom, že by se tohleto podepsání mohlo stát v pátek ve Švýcarsku. Některé zdroje informují o tom, že by to mohla být Ženeva. Macron taky odmítl, že by lodě platili za plavbu Hormuzským průlivem, jak je patrno, tak Irán uvádí, že nechce zavádět poplatek za proplutí, ale poplatek za služby, takže otázkou, jestli se ty budoucí poplatky neschovají akorát pod jiné slovíčko, řeší se to teď i na summitu G7.
0: A může summit přinést třeba i výraznější posun, pokud jde o válku na Ukrajině?
7: Já co jsem poslouchal francouzského prezidenta Emmanuela Macrona i před chviličkou šéfku Evropské komise Ursulu von der Leyenovou, tak z nich, z jejich projevů a z jejich rozhovorů je patrné, že chtějí dát najevo, že pozice Ukrajiny se v posledních měsících výrazně změnila. Von der Leyenová jasně řekla, že se Ukrajině daří držet frontovou linii, že na některých místech dokonce dokáže získávat území, že dokáže útočit hluboko do prostoru, do území Ruska a zároveň vyvážet špičkovou vojenskou techniku. Taky připomněla tu půjčku 90 miliard eur ze strany Unie právě pro Ukrajinu, že to pokryje zhruba 2/3 toho financování, co Ukrajina potřebuje na letošek, ale i příští rok. Ta třetina by se měla hledat toho zbylého financování, by se měla hledat i tady na summitu G7 a Macron právě toho chce využít, té pozice, aby možná ještě víc zatlačil na Spojené státy, na prezidenta Donalda Trumpa, aby poukázal na to, že Ukrajincům se skutečně daří, aby Spojené státy pokračovaly v podpoře Ukrajiny a víc ještě tedy zatlačili na Rusko.
0: Teď tady mám ještě jedno téma, o kterém jsme v Odpoledním plusu už také mluvili, a to americký prezident Trump znovu hrozí cly na francouzské víno a šampaňské. Martine, zkus jenom stručně, jak chce francouzský prezident Macron zabránit obchodní válce se Spojenými státy?
7: Tady prezident Emmanuel Macron byl poměrně jasný v tom rozhovoru pro televizi TF1, řekl, že chce s Donaldem Trumpem jednat s úctou, ale zároveň velmi tvrdě. Řekl, že Spojené státy nemají co mluvit do toho, kdy Francie, kdy Evropané uvádějí cla, samozřejmě poukazoval na to, na ty cla, právě na ty americké technologické společnosti. A pokud jde o ty další věci, které se tady po projednávání projednávají, tak to je obchodní deficit s Čínou. Zase šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová řekla, že rok 2025 vstoupí do historie tím rekordním obchodním deficitem Evropské unie vůči Číně, který dosahuje, a říkala to číslo, 360 miliard eur.
0: Francouzské město Evian očekává Donalda Trumpa, který míří k Ženevskému jezeru. Oproti tomu náš stálý zpravodaj Martin Balucha už tam dávno je. Martine, měj se hezky.
7: Taky děkuji, naslyšenou, hezký den všem.
0: A pohled na hodiny říká, že je 16.55, to znamená, že přesně za 5 minut v 17 hodin se chystá slavnostní koncert a požehnání varhan na úvod mše ve svatovícké katedrále. Na tyhle varhany se teď zaměříme. Na stavbu varhan totiž nestačí zdaleka být jenom hudebníkem, musíte být tak trochu i architektem, technikem, no a možná i hodinářem. Právě někdo takový se hledal pro nový nástroj do katedrály svatého Víta. Tedy člověk, který dokáže propojit zvuk, prostor i naprostou přesnost tisíců detailů. Po letech práce, plánování a výroby jsou nové svatovícké varhany hotovy. A právě za chvíli budou pokřtěny za zvuků mše skladatele Antonína Dvořáka.
9: Přes 135 milionů korun. Takovou částku vybral nadační fond pro svatovícké varhany v národní sbírce, která začala v roce 2017. Tehdy byl kardinálem Dominik Duka.
10: Výstava nových varhan se roztáčí v roce, kdy vzpomínáme narozením otce Vlasy Karla IV. A tyto nové varhany mají být také tečkou tohoto velkého projektu, symbolickou, ale současně je to také do jisté míry tečka za hledáním identity české státnosti.
9: Na samotnou stavbu gotického svatostánku na Pražském hradě přispívali obyvatelé českých zemí od nepaměti. Při procházce katedrálou najdete třeba také netypické nápisy jako Banka Slávie nebo První vzájemná pojišťovna. Právě i tyto už zaniklé instituce přispěly na vytvoření vitráží. Tentokrát chtěli ale čeští filantropové a veřejnost obrazně prozářit svatovítskou katedrálu zvukem varhan. Ty nakonec vznikly ve Španělsku, v malé dílně nedaleko Barcelony. Před 6 lety si je vyzkoušel na místě také varhaník Josef Kšica.
11: Mě se hrálo dobře, je to bezkonkurenční stroj. Musím říct, že mě ten nástroj okouzlil velmi. Těším se, až bude stát v katedrále.
9: Nástroj dával dohromady 2 roky varhanář německého původu Gerhard Grenzing.
12: Nejtěžší moment byl, když jsme řešili výšku varhan s pracovníky památkové péče.
9: Autorem umělecké podoby je automobilový designer Peter Olach. Ten se inspiroval tvarem Panské skály, které se přezdívá také Kamenné varhany. Když přírodní památka v zimě zamrzne, mezi pomyslnými píšťalami se vytvoří krystalické tvary. A právě i proto zdobí svatovícké varhany metr dlouhé křišťály, které vznikly v České sklárně.
13: Spojení varhaních píšťal a křišťálu nebo skla je ojedinělé a tím budou i naše varhany po té výtvarné a architektonické stránce ojedinělé.
9: Řekl ve vysílání Českého rozhlasu diecézní organolog z arcibiskupství pražského Štěpán Svoboda.
13: Oni samozřejmě budou ojedinělé i svým zvukem, protože v našem prostředí jsme zvyklí na určitý zvuk a jako se liší řeči mezi sebou, tak se i liší mluva varhaních píšťal.
9: Převoz tisíců dlouhých píšťal ale zkomplikovaly v roce 2020 zavřené hranice, přes které se nebylo možné dostat kvůli pandemii COVID-19.
14: Zavřené hranice zkomplikovaly převoz nových varhan pro katedrálu svatého Víta do Česka.
9: Samotné přípravě kůru předcházela také náročná instalace nových elektrických rozvodů a oprava kamenného balkónu, kruchty. Zpevnit ji museli kvůli tomu, aby udržela varhany, které mají 4 manuály s pedálem a 96 rejstříků. Nejmenší píšťala měří 7 mm a ta nejdelší přesáhne délku 7 metrů. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
6: Česká filharmonie zve na tradiční open-air koncert na Hradčanském náměstí. Pod taktovkou Alana Altinogliho zazní 24. června skladby Antonína Dvořáka, George Gershwina a Leonarda Bernsteina. Vstup je volný. Více na www.českafilharmonie.cz. Hlavním mediálním partnerem České filharmonie je Český rozhlas.
15: Nejen události, ale i komentáře, plus rozhovory, plus diskuse. Jediná česká stanice mluveného slova. Český rozhlas plus.
6: 17 hodin. Český rozhlas plus. Zprávy.
16: Vláda schválila návrh zákona o zrušení koncesionářských poplatků. České dráhy podaly nejnižší nabídku v historicky největší zakázce na české železnici. Basketbalisté Nymburka a Pardubic hrají rozhodující zápas o titul v národní lize. Kolona zůstává po hromadné nehodě na dálnici D1 za Humpolcem ve směru do Brna. A zítra bude polojasno až oblačno, postupně až zataženo, místy přehánky. Teploty do 24 stupňů.
6: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
16: Česká televize a Český rozhlas budou muset v případě přijetí vládního zákona o změně jejich financování propustit dohromady až 700 lidí, řekli to ředitelé obou médií. Kabinet ANO, SPD a motoristů dnes schválil návrh zákona, který ruší televizní a rozhlasové poplatky a převádí financování pod státní rozpočet. České televizi podle tohoto záměru klesnou od příštího roku příjmy oproti letošku asi o miliardu korun. Rozhlas přijde meziročně asi o 400 milionů. Ředitelé obou médií kritizují, že s nimi vládní koalice změny nekomunikovala dopředu. Šéf ČT Hynek Chudárek dodal, že je připravený o změnách ve financování dál jednat.
17: Ten návrh je naprosto šokující, protože jsem to nečekal. Myslím, že jsme to nečekali nikdo, že bychom se vrátili do roku 2024 před poplatkovou novelu. Pokud by to mělo platit, tak se budou muset revokovat pětileté plány, které jsou odsouhlasené. A samozřejmě začneme jednat i z politiky, jak s koalicí, tak s opozicí. Tato částka je skutečně pro nás téměř likvidační.
16: Zástupci Prahy a Středočeského kraje otevřeli obálky s nabídkami v historicky největší zakázce na českých železnicích. Vítěz bude dalších 30 let provozovat velkokapacitní elektrické vlaky na příměstských spojích. Nabídky nakonec podali dvě společnosti, říká radní Středočeského kraje Petr Borecký z Hnutí STAN.
18: České dráhy podaly nižší nabídkovou cenu než společnost RegioJet. Teď bude probíhat druhá fáze, to znamená samotné vyhodnocování nabídek jak z technického, právního, tak ekonomického hlediska.
16: České dráhy nabídly zhruba 165 miliard korun, zhruba o 18 miliard méně než RegioJet. Vedení Prahy a Středočeského kraje chce smlouvu uzavřít do konce roku. Odborníci v Kyjevě zjišťují rozsah poškození kyjevsko-pečerské lávry po nočním ruském vzdušném úderu. Klášterní jeskyní komplex je zapsaný na seznamu UNESCO. Kyjev pak hlásí 5 obětí a 35 zraněných, včetně 2 dětí a těhotné ženy.
19: Rozsah poškození přijel do Kijevsko-Pečerské Lávry zjišťovat i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Na místě slíbil vládní finanční pomoc na opravy. Při útoku schořela část střechy Uspenského katedrálního chrámu a poškozeny byly 4 další historické objekty. Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že klášter zasáhla vadná raketa amerického systému Patriot. Vyšetřovatelé ale na místě našli zbytky ruského dronu Geraň 2. Podle ředitele muzea Lávry Maxima Ostapenka dron nesl zápalnou směs a na klášterní komplex zaútočil zcela záměrně. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
16: Nejvyšší povolená cena nafty se zítra dostane pod 39 korun za litr. Oproti dnešku zlevní o 37 haléřů na 38 korun a 92 haléřů. Cena benzínu naopak mírně vzrostne, a to o 2 haléře na 1,40 korun a 1,50 haléřů za litr. Informovalo o tom ministerstvo financí. Opatření proti vysokým cenám pohonných hmot platí zatím do konce měsíce.
20: Fotbalisté Španělska se poprvé představí na letošním mistrovství světa. V úvodním duelu se v Atlantě utkají za necelou hodinu s Kapverdami. Od 21 hodin si pak Belgie zahraje s Egyptem, po půlnoci začne zápasy Saudské Arábie s Uruguají a Iránu s Novým Zélandem. Basketbalisté Nymburka a Pardubic hrají rozhodující 7. duel finále Národní ligy v pražské hale na Královce, to sleduje reportér Jakub Kanta.
21: Končí první minuta a Nymburk díky Jaromíru Bohačíkovi a jeho úspěšné střele za 3 body z dlouhé vzdálenosti vede nad Pardubicemi v rozhodujícím 7. finále 3-0 z Královky. Jakub Kanta, Radiožurnál.
22: Nehody na D1 za Humpolcem a Rousínovem. Na D1 z Prahy na Brno za Humpolcem se teď bude rozjíždět kolona z 96. kilometru, ještě je to na 15 minut, ale na STEM teď naložili poslední nabourané auto na odtah a odjíždějí brzy uvolní k levému i pravý pruh. Na D1 před Brnem ve směru z Ostravy je dlouhá kolona kamionů, v ní teď kousek za Rousínovem na kilometru 215,5, nehoda v pravém pruhu, předtím se do kolony dojíždí za Vyškovem kolem kilometru 218 a brzdí i osobní auta. Na D2 před Brnem ve směru z Bratislavy se táhne kolona kamionu pravým pruhem od exitu 11 Židlochovice. Silnice 18 Příbram Sedlčany je za Vesteckým mostem uzavřená, uklízejí tam po požáru traktoru, ucpaná je objížďka po velmi úzkých místních cestách kolem Hrachova. V Praze plejáda odpoledních kolon, k tomu v Dobřížské směr Barandovský most řeší nehodu za Mrázovkou v pravém pruhu, projevuje se to na kolonách před vjezdem do Blanky v Troji, z Libně i od zhora od Bulovky a nehoda je taky v Těšnovském tunelu do centra v pravém pruhu kolona z Rohanského nábřeží od odbočky na Karlínské náměstí. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
15: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
16: Zítra čekáme v Čechách polojasno až oblačno, postupně až zataženo a od západu místy déšť nebo přehánky. Na Moravě a v Lesesku budou srážky jen výjimečné. Teploty vystoupí na 19 až 24, na jižní Moravě až na 26 stupňů. Tolik zprávy. Teď už posloucháte 20 minut Radiožurnálu dnes s Vladimírem Krocem.
23: Co má symbolizovat pomník lhostejnosti, jak se lze vypořádat s bezdomovectvím a pomůže novela zákona o podpoře bydlení, který schválila sněmovna. Hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je Barbora Bírová, ředitelka Platformy pro sociální bydlení. Dobrý den.
24: Dobrý den, jak vám. Děkujem za pozvání.
23: Zítra touto dobou budete u hlavního nádraží v Praze odhalovat pomník lhostejnosti. Proč právě tam?
24: No, hlavné nádraží a jeho okolie, najmä Vrchlického sady, sú dosť často spájané s tým, že tam nachádzajú nejaký improvizovaný domov ľudia so skúsenosťou bezdomovectva alebo ľudia, ktorí iný domov nemajú. Preto nám to prišlo ako vhodné miesto.
23: No a co má vlastne symbolizovať?
24: My sme... Premýšľam, že ako je to dlho. Myslím si, že hlavne počas obdobia covidu sa dialo to, že všetci sme vo verejnom priestore mohli aj v médiách zaznamenávať, že niekto známy alebo slávny zomrel, bola tomu venovaná nejaká pozornosť. a veľmi dobre to nasvedcovalo zrkadlo našej spoločnosti, ktorá niektorých ľudí oslavuje, či už počas ich života alebo po smrti, a niektorých ignoruje alebo si nevšíma. A na základe určitých dát, ktorým sme venovali pozornosť v priebehu asi 2 rokov a následne sme vydali analýzu úmrtí ľudí so skúsenosťou bezdomovectva, sme videli, že je tu množstvo skutočností, ktoré len potvrdzujú ten dojem veľmi často, že ľudia bezdomova sú pre nás často neviditeľnými. A preto sme práve sa ako rozhodli vytvoriť nejaký symbol vo verejnom priestore, pričom veľmi často chceme takzvané čistiť verejný priestor. Chceme, aby naše mesta boli sterilné, alebo ako veľmi často to chce politická reprezentácia. A nám príde veľmi vhodné ukázať na to, že podobne ako sú rôzne pomníky, ktoré nám pripomínajú nejaký typ režimu alebo nejaké nešťastia, tak chceme venovať nejaký ako akože symbolickú sochu. Práve preto je to nejaký ako vankúš, kde to vyzerá, že vlastne nejaká osoba tam ležala a je tam otlačená hlava a ten človek už tam nie je. A ten človek tam nie je kvôli tomu, že už zomrel. A vlastne je to nejaká symbolika, ktorá má byť určitou pietou a má byť pripomienkou, že je tu veľké množstvo ľudí, ktorých si nevšímame ani počas ich života, ani po ich smrti.
23: A kto je autorem pomníku?
24: Autorom pomníku je výtvarník Jakub Janovský, ktorý sa venuje či už práve výtvarnej tvorbe ako maliar, ale práve tvorí aj sochy. A bol mu tento zámer blízky a vlastne ako je to jeho autorské dielo. S tým, že vlastne v tých posledných približne roku a pol sme spolu o tom komunikovali ako platforma pro sociálne bydlení, ktorá tú akciu zaštiťuje, s tým, že sme vlastne vymýšľali, že ako to aj stvárniť, pretože nepríde nám úplne vhodné urobiť niekde iba nejakú ako cedulku alebo tabulu, ale vlastne nám príde možno fajn taká ako metafora, že tuto niekto ležal a už tam nie je, a zároveň chceme ako ukázať aj nejakou osvetou cez web, ktorý bude zajtra zverejnený, že prečo vlastne sme proti tej ľahostajnosti a čo môžeme robiť. A zároveň, ako viete, tak nerobíme iba nejaké symbolické akcie, ale samozrejme, že to máme ako previazané aj na ten systémový rozmer.
23: Určite sa k tomu teď dostaneme, jenom ten web má jakou adresu?
24: Ten web budeme zverejňovať zajtra a je to ako pomnikľahostejnosti.cz.
23: Dobře. Jak ste financovali ten projekt, nebo jak ho financujete?
24: Ten projekt sme financovali vďaka množstvu darcom a darkyňam. My sme vlastne v roku 2025 mali spustenú kampaň, ktorá sa volala Bezdomovectví zabíjí. Tá kampaň bežala na Doniu. Zapojilo sa do toho veľké množstvo ľudí a vlastne vyzbieralo sa vyše 180 000 korún. To nie je až tak veľa peňazí a nejako my sme to nešli robiť za tým zámerom, aby ako sa vyzbieralo veľa peňazí. Vlastne chceli sme iba to, aby sa podarilo zrealizovať práve tú analýzu a aby sa podarilo zrealizovať ten pomník, a potom nám trval nejaký čas nejaký proces s rôznymi typmi úradov, pretože je pre nás veľmi dôležité, aby to bola nejaká socha, ktorá v tom verejnom priestore môže zostať.
23: Díky práve veřejné sbírce na platforme Donio ste také provedli už zmienenú analýzu úmrtí lidí se skúseností s bezdomovectvím. Co z ní vyplynulo?
24: My sme analyzovali vďaka ÚZISu práve rôzne dáta, ktoré má zdravotnícky systém. Analyzovali sme rôzne mediálne dáta, rôzne dáta, ktoré sa nám podarilo získať vďaka práci polície. A vlastne analyzovali sme najmä roky 2010 až 2022. Potom sme nejaké dáta ešte dozbieravali a aktualizovali, aby to malo význam vydávať to v roku 2025. to asi najzásadnejšie nebol nejaký úplný šok v rámci tej ako a našej analytickej práce, ale bolo to teda potvrdenie toho, že ľudia so skúsenosťou bezdomovectva, aj tí, ktorí aktuálne nemusia už byť v situácii bezdomovectva, majú tak výrazné následky na svojich životoch, že umierajú o 16 rokov skoršie než väčšina populácie, v Prahe až o 20 rokov skoršie. Takže je to veľmi výrazne nižší vek, kedy títo ľudia zomierajú. Tiež sme zistili, že v týchto rokoch určite zomrelo 6000 a viac ľudí, ktorí vo veľkej časti zomierajú najmä vo verejných priestoroch. Preto aj práve ako ten pomník má byť vo verejnom priestore. Zistili sme, že veľmi často sa títo ľudia nedožívajú veku, kedy by vôbec zažívali tie choroby, ktoré zažíva bežná populácia. A veľmi často tá ich smrť je vlastne predčasná a mnohokrát zbytočná, pretože je často napríklad násilná. Veľmi často, keď zomiera niekto vo verejnom priestore, tak to znamená, že to je aj pod dôsledkom nejakého násilia. Tak to sú asi tie najzásadnejšie zistenia.
23: Podľa statistiky je 12 000 ľudí u nás bez prístreší, kde obvykle prebývajú.
24: Áno, to, že sú bez prístrešia, tak je také ako laickejšie možno ako pomenovanie, ale vlastne je to ako podľa európskej typológie bezdomovectva situácia bez strechy. To znamená, že tí ľudia veľmi často práve žijú vo verejných priestoroch, veľmi často trebárs prespávajú v parkoch alebo niekde ako pod mostom, v garáži a tak ďalej. A prípadne môžu aj využívať nejaké služby nocľahárne. Ale podstatné je, že tí ľudia vlastne nemajú nejakú stabilitu, nemajú bezpečie, práve veľmi často môžu byť vystavení nejakému násiliu, ešte špeciálne, keď sa bavíme napríklad o ženách v situácii bezdomovectva.
23: Vy už ste dříve řekla, že potrebujeme, aby stát a mesta prijali zmeny, ktoré povedou k systémovému ukončení bezdomovectví. Ide to vôbec, myslím, úplne ho vytiesniť?
24: Určite to ide, aj keď rozumiem, že to môže znieť ako utopia v našom systéme alebo v našom štáte, ale ako my máme skúsenosť, že je rozhodne možné systematicky bezdomovectvo znižovať. Určite v Európe stále máme tu najvýraznejšiu skúsenosť z Fínska, kde vlastne ako druhú dekádu sa naozaj ako výrazne darí znižovať počty ľudí so skúsenosťou bezdomovectva. A tie riešenia sú ako systémové, humánne a udržateľné.
23: To a je aké konkrétne?
24: Konkrétne tak, že sa poskytuje tým ľuďom štandardné bývanie a adekvátna podpora. To keď poviem, že sa im poskytuje, tak to neznamená, ako že sa niekomu niečo dá a druhému sa nedá, ale znamená to to, že skrátka ten systém počíta s tým, že aktuálne napríklad aj u nás v Česku vieme, že v Prahe je najnedostupnejšie bývanie v celej Európe, tak ako je to k zamysleniu, že či náhodou by štát a mesta nemali investovať do dostupného bývania a tým myslím ako do tých kapacít, ktoré vôbec sú realizovateľné pre tento účel, pretože máme jeden z najmenších obecných fondov v krajinách OECD, máme úplne ako mizerné percento sociálneho bývania, tak vieme, že či už je to pre túto skupinu obyvateľstva alebo aj pre ľudí, ktoré sú tzv. Potrebné profesie, učiteľky, učitelia, zdravotníci, policajti a tak ďalej, ľudia, ktorí pracujú pre štát, tak skrátka veľmi často nemajú tak vysoké príjmy alebo nemajú tak výrazný majetok, aby si mohli dovoliť vlastné bývanie. Je veľmi potrebné nad tým začať premýšľať a meniť to a to je ako určite vec, ktorá je tá cesta. A to práve ako veľmi dobre vedia aj napríklad škandinávské krajiny, kde naozaj bolo ako masovo zainvestované do toho, že bolo viac zdrojov bytov pre tento účel. A tá adekvátna podpora je veľmi potrebná, pretože nemôžete iba niekomu ponúknuť bývanie. Keď je človek veľmi traumatizovaný, má rozličné problémy, či už so vzťahmi alebo zdravotným stavom a tak ďalej, je veľmi podstatné mu pomôcť aj týmto smerom.
23: Poslucháte 20 20 minut Radiožurnálu a s ředitelkou platformy pro sociální bydlení Barborou Bírovou. Začátkem června schválila sněmovna novelu zákona o podpoře bydlení. Ještě v květnu jste byli na poplach, že nové podmínky zákona o podpoře bydlení by vyloučily seniory z možnosti získat asistenci pro nalezení bydliště. To se podařilo zmírnit?
24: Áno, to sa podarilo zmierniť. My sme veľmi radi, že vlastne tá novela priniesla aj pozitívne zmeny v tom zmysle, že sme sa snažili s príslušnými poslankyňami a poslancami o tom dlho diskutovať. Čo stále ako nepovažujeme ako šťastné riešenie, je presun určitých agent na úrad práce.
23: Vrátím se k tomu, ale vyvarujete, že některým zranitelným skupinám stále hrozí, že zůstanou mimo systém podpory. O koho se jedná především?
24: Tých skupín je viacero. Pre nás určite stále je tou najvýraznejšou skupinou sú domácnosti s jedným rodičom, primárne teda ako samoživiteľky s deťmi, alebo samozrejme aj samoživitelia, ale vieme, že ženy v Česku veľmi často zarábajú menej, obzvlášť keď je to ako matka, ktorá má viacero detí, tak je veľmi náročné aj nájsť nejaké zamestnanie, kde vôbec budú jej chcieť dať nejaké dobré podmienky. Takže určite aktuálne vlastne deti sú tou najohrozenejšou skupinou v Česku. Vieme, že máme 62 tisíc detí v bytovej núzi. Mne to pripadá veľmi vlastne alarmujúce v tom európskom priestore a veľmi ma mrzí, že sa tomu nevenuje adekvátna pozornosť.
23: Proč vám tady nepřipadá jako dobrý nápad, že se klíčové kompetence přenášejí z obcí na úřad práce?
24: Príde nám to trošku ako také ako dublovanie, kde vieme, že kontaktné miesta pre bývanie, ktoré majú byť teda na príslušných obciach s rozšírenou pôsobnosťou, majú tú informáciu, aké potreby tí ľudia majú. To je tam pre mňa to najzásadnejšie. Príde vám človek, ktorý je v situácii bytovej núdze alebo človek, ktorý potrebuje niečo riešiť s bývaním a je ako absolútne kľúčové, aby ten, kto bude potom rozhodovať o nejakých podporných opatreniach, vedel, že čo ten človek potrebuje. Takýmto spôsobom vlastne vy iba ako keby sme sa tu bavili spolu o niečom a ešte to ako pošleme niekomu ďalšiemu, že teda ako by sa na to mohol pozrieť. Nám to príde, že to je jednak ako dosť nesystémové. Príde nám, že vlastne je to preťažovanie už veľmi preťaženého úradu a zároveň je problematické aj to, že veľmi často na úradoch práce tí úradníci a úradničky, ktorí o tom budú rozhodovať, nie sú sociálni pracovníci a sociálne pracovničky, ktoré potom vedia nejakým spôsobom nasmerovať, kde je tá adekvátna pomoc. Takže z týchto dôvodov nám to nedáva zmysel.
23: Síť kontaktných míst pro bydlení by sa podľa novely mala rozšíriť, s tým ste zrejme spokojení.
24: Áno, to je úplne skvelé. Problematické je, respektíve takto, ten zákon bol vymyslený tak, že sieť kontaktných miest bude na každom ORP. Je úplne skvelé, že je teraz úvaha, že teda sa rozšíri tá sieť. Len upozorňujem na to, že je fajn aj obciám dať prostriedky a podmienky pre to, aby tú agendu mohli robiť. Je to ako kompletne nová legislatíva a my máme veľkú radosť z toho, že platí. Len je dosť problém, keď máte robiť úplne novú agendu a fakt sa snažiť o to, aby sa niečo riešilo ako s krízou bývania a nedostanete ako obec na to ani korunu. Tak to mi príde ako, že nie je úplne vhodný nápad.
23: Novelu zákona o dostupném bydlení, tak to už sa budú teď zabývať senátoři. Jak sa chcete dál angažovať? Budete sa snažiť změny, které považujete za důležité?
24: Nám príde veľmi dôležité ten proces stále sledovať. To, ako vnímam, že je jednou z našich rolí byť nejakým ako watchdogom a určite to súvisí nie iba s týmto zákonom, určite to súvisí aj s dávkovou reformou a tých zmien je množstvo. Myslím si, že ako bavíme sa tu o zákone o sociálnych službách, chystajú sa komunálne voľby, tých tém je veľké množstvo. Určite zákon ani po prijatí tejto novely nijak neopúšťame.
23: Ředitelka platformy pro sociální bydlení Barbora Bírová je hostem 20 minut Radiožurnálu. Podpora na bydlení v superdávce by se nově mohla od října stanovit podle nákladů domácností v jednotlivých okresech. Mezi zranitelné skupiny by nově měly patřit samoživitelé a samoživitelky s dětmi do 15 let, nejen do 7 let. To chce navrhnout minister práce a sociálních věcí. Jak se vám to zamlouvá?
24: Mně to príde určite ako dobrý krok, špeciálne teda to rozšírenie tej cieľovej skupiny, aj kvôli tomu, čo som pred chvíľočkou hovorila v súvislosti s tým zákonom o podpore bydlení. My vieme, že naozaj ako samoživiteľky s deťmi teraz skutočne je veľká šanca, že budú vypadávať z rôznych systémových krokov. Takže to určite vítam, uvidíme, ako sa to podarí a či sa to podarí presadiť a veľmi vítam aj to posunutie tej vekovej hranice, pretože skutočne to nie je možné, že budeme počítať, že 8-ročné dieťa nejakým spôsobom sa zaopatrí samé. Možno ešte by som tam iba upozornila na to, že je veľmi dôležité dívať sa pri tých normatívoch na bývanie na cenové mapy, ktoré pravidelne zverejňuje ministerstvo financií. To je pre mňa asi ako ten rozhodujúci nejaký maják, od ktorého by som sa odpichla.
23: Sněmovna pustila do třetího čtení novelu stavebního zákona. Môže nejak pomôcť zvýšiť dostupnosť bydlení?
24: V súčasnej podobe si nemyslím, že to je zákon alebo teda ako tá novela stavobného zákona, ktorá by akýmkoľvek spôsobom zvyšovala dostupnosť bývania. Obávam sa, že v súčasnej podobe je to zákon, ktorý skôr ide na ruku developerom a ja si myslím, že ako development je veľmi podstatná súčasť riešenia krízy bývania. To je určite veľmi dôležité. Myslím si, že Česká republika by sa mala viac venovať verejnej výstavbe, lebo aktuálne tu veľmi veľké množstvo bytov rastie ako huby po daždi. Ale to neznamená, že kdokoľvek z nás, čo asi teraz sa tu rozprávame, alebo kto nás počúva, že by sme si potom ako išli a vybrali by sme si, že hoci kde budeme bývať.
23: No pomohlo by zvýšení dane z nemovitostí za jakých okolností?
24: Určite by pomohlo zvýšenie dane z nehnuteľnosti. Myslím si, že to je ako téma, ktorá absolútne nie je vyťažená alebo vôbec nie je využitý potenciál tohto opatrenia. Myslím si, že vôbec dívať sa na to, ako je nastavený daňový systém v Česku, tak má ako ohromný potenciál. Jednak ako daň z nehnuteľnosti, myslím si, že by bolo skvelé, kebyže existuje systém, ktorý sa díva na to, koľko akých bytov kto vlastní a za akým účelom. Tým chcem povedať to, že pokiaľ niekto vlastní byty za účelom ich komodifikácie a je to ako za tým účelom, aby som mala ako 16 bytov, ktoré budú prázdne a popri tom tu máme 161 tisíc ľudí, ktorí sú bezdomova, tak mi to úplne ako dajte si to na misky váh a myslím si, že je ako jasné, že čo nám z toho plynie. A zároveň sú tu ďalšie opatrenia, ktoré by sa dali robiť a určite by ako tú situáciu zlepšili, aj čo sa týka toho daňového systému. Príkladom je práve, ako je nastavený daňový systém v súvislosti s krátkodobým ubytovaním, kde vieme, že ľudia, ktorí napríklad prenajímajú cez platformy Airbnb alebo cez nejaké iné typu Booking, alebo sú to či už jednotlivci, alebo celé veľké firmy, tak to funguje tak, že vlastne sú o mnoho menej daňovo znevýhodnení než tí, ktorí ako prenajímajú dlhodobo. Tak to je tiež nejaká vec, ktorá nám potom hovorí o nastavení nájomných vzťahov.
23: Nedávno ste řekla, že aktuálny prístup k bytové nouzi nás stojí 11 miliard ročne.
24: Ano.
23: Jak ste k takové částce dospeli?
24: Bolo to urobené ako komplexná cost-benefit analýza, ktorá ukazovala, aké verejné náklady aktuálne vynakladáme. Do toho ešte mnohé tam dokonca nie sú započítané, ale sú to rôzne náklady, ktoré súvisia aj s vynakladaním verejných prostriedkov na zdravotníctvo, školstvo, riešenie kriminality a tak ďalej. Takže z týchto dôvodov je to aj v rámci dôvodovej správy práve k zákonu o podpore bydlení.
23: Už ste sa zmínil o tom, že v Česku je přes 160 tisíc lidí bez stabilního bydlení, 160 tisíc detí. Proč je podľa vás bytová nouze v niektorých rodinách přenáší z generace na generaci?
24: No, myslím si, že z viacerých dôvodov, a je to dosť ako komplexná téma, ale ako ešte iba možno skorigujem, 161 000 ľudí je vyslovene v bytovej núdzi. Potom tu máme množstvo ďalších, ktorí práve trebárs ako sú v rôznych typoch chudoby, či už je to ako pomerne diskutovaná energetická chudoba, alebo neviem, ľudia tu trpia ako menštruačnou chudobou, dopravnou chudobou, vlastne ako fakt je to, že sa vám to odráža vo všetkých hľadiskách života. Prečo sa chudoba dedí? Myslím si, že ako z jednoduchých dôvodov, že skrátka ako systém nepodchycuje to, čo by mal. Ako keď sa bavíme napríklad o tom, koľko ľudí žije v nejakej situácii, kedy niekto ťaží z ich chudoby, tak ako to vidíme veľmi dobre na rodinách, ktoré pred troma generáciami začali žiť na ubytovni. Tam, keď nie je žiadny mechanizmus, kedy by vás sieť alebo systém proste podchytil a dal nejakú alternatívu, tak nie je možné sa z toho vlastnými silami ako vyhrabať. Veľmi často sa v Česku bavíme o tom, že ako ľudia sa majú snažiť a majú si to zariadiť sami a tak ďalej. Úprimne vám poviem, že je tu ako fakt veľké množstvo rodín, ako týchto 62 000 detí, o ktorých sa bavíme. Tí sa môžu vysnažiť, ako len budú chcieť. Môžu sa snažiť od rána do večera. To fakt neznamená, že ako sa dostanú z bytovej núdze. To znamená, že pokiaľ ten systém nefunguje tak, že vám ukáže, že aha, že ty nemusíš bývať na ubytovni,

0: nejaký typ ako expertízy, nezávislosti, transparentnosti, ktorú vnímame, že je veľmi dôležité, aby ako mal ten úrad vlády a aby tie ľudskoprávne agendy boli pokryté expertne. Nie je možné, aby ako toto robili iba ľudia, ktorí sú na tých ministerstvách.
1: Tak to bude téma, ktorému sa budeme venovať příště. A to bylo teď 20 minut Radiožurnálu, ktoré vysiel také Český rozhlas Plus, s Barborou Bírovou, ředitelkou Platformy pro sociální bydlení. Děkuju.
0: Ďakujem pekne.
2: Je 17:30.
3: Český rozhlas Plus.
2: Česko se zapojí do půjčky Evropské unie na vojenské vybavení s názvem Bezpečnostní akce pro Evropu. Schválila to vláda. Stát by měl z půjčky čerpat v přepočtu asi 50 miliard korun. Skoro polovinu částky chce vláda využít na financování dálnice D11. Za zbývající peníze nakoupí ministerstvo obrany moderní tanky Leopard a vozy Tatra. Vláda schválila zrušení koncesionářských poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas. Informoval o tom ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. Změna je součástí novely mediálních zákonů. Vláda chce od příštího roku financovat obě média ze státního rozpočtu. Česká televize by v příštím roce dostala z rozpočtu o miliardu méně než letos, Český rozhlas o 400 milionů míně. Spojené státy a Irán se dohodli na podmínkách pro ukončení bojů. Uvedlo to vedení obou zemí a potvrdil to i Pákistán, který jednání obou států zprostředkovával. Dohodu mají delegace podepsat v pátek ve Švýcarsku. Další dva měsíce budou mít obě země na vyjednání podoby konečné mírové smlouvy. Nové sci-fi režiséra Stevena Spielberga Den odhalení ovládlo návštěvnost českých kin. Během premiérového víkendu ho v kinech vidělo přibližně 41 tisíc diváků. Zahraniční kritici snímek označují za nejlepší Spielbergovo dílo za posledních 20 let. Tady je doprava na Plusu. Na D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Rousínov. Počítejte s kolonou z kilometru 213. Jsou to hlavně kamiony v pravém pruhu, pokračují do zúžení ke sjezdu na Bratislavu. Na D2 z Bratislavy do Brna za odpočívkou Zeleňák zastavují kamiony na 13. kilometru a popojíždějí až k dálnici D1 do Brna. Na Pražském okruhu jsou obousměrné kolony před sjezdy na Ořech, Odlohková z 15. kilometru i od D5 z 22. kilometru, zdržení kolem 15 minut. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most se jede pomalu od sjezdu na Běchovice, v Kbelské pak pojedete pomalu z Hloubětína až k nájezdu na Cínoveckou. V Radlické ulici směrem na Smíchov je kolona od obratiště tramvají k Dobřížské, postojíte asi 20 minut, krokem se jede i směrem z Anděla. V Těšnovském tunelu směrem na Prahu 1 řeší srážku 3 aut, blokují pravý pruh, je tam kolona z Rohanského nábřeží, zdržení přes 10 minut. A pokračuje regulace provozu na vjezdu do Blanky z Nové Povltavské, fronta stojí z konce Liberecké ulice. Dobře, dojeďte. Zítra bude v Čechách polojasno až oblačno, postupně až zataženo. Od západu místy déšť anebo přehánky, na západě později výjimečně i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno, během dne s postupným přibýváním oblačnosti a večer s ojedinělými přehánkami a nebo slabým deštěm. Teploty 19 až 24 stupně, na jižní Moravě až 26, na horách většinou kolem 16 stupňů Celsia. To byly zprávy a tady už je repríza Osobnosti Plus.
4: Prohráváme příliš mnoho bitev, protože přejímáme jazyk progresivní i populistické levice a pak se snažíme vyvrátit její závěry. To je chyba a předem prohraný boj. Neplatí jen money matters, ale i language matters. Tedy nezáleží jenom na penězích, ale taky na jazyku. Skázal ex-premiér Mirek Topolánek ODSce ještě před její sobotní ideovou konferencí. Byl vyslyšen, začíná Osobnost Plus. Mým hostem je podcaster Bohumil Pečinka. Vítejte, dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
3: Osobnost Plus.
4: Platí podle vás ta Topolánkova teze, totiž, že jazyk vyhrává či prohrává volby?
5: No tak to platí obecně. On kdysi o tom napsal krásné eseje

0: George Orwell a Topolánek se jim nechal tak trochu inspirovat, napsal moc pěknou esej na to téma do, na portál info.cz a on má takové zvláštní postavení v té ODS, protože 12 let už není členem, ale poté, co se stal něčím jako podcasterem, influencerem ve veřejném prostoru, neustále funguje, působí, tak se stal takovým zvláštním ideovým majákem té ODSky. Ale... Že každý člen ODS jim žije, čte ho, reflektuje ho nějak a on, i když je zvnějšku působí, tak má větší možná vliv, než většina vedení ODS na tu stranu.
1: Ale tušíte, čím to je? Totiž já mám pocit, že to je primárně proto, že on je hyperkritický, ale zároveň znejčiší jakoby každým slovem, že tu partaj má rád.
0: A to je ten důvod, proč některé, já jsem byl na té sobotní ideové konferenci a to je důvod, proč některá tam místní sdružení uvažují o tom, že by mu nabídli znovu vstup. Nevím, jak se to, jak na to budou reagovat to vedení té strany, ale teda musím říct, že je málo lidí, kteří dokážou ve veřejném prostoru sformulovat nějakou myšlenku a on to dokáže pro tu stranu nebo pro ten směr, který ta strana představuje, sformulovat velmi dobře a ti členové nebo ti funkcionáři to velmi dobře chápou a je to zajímavé. On nebyl pozván vůbec na tu davovou konferenci, ale byl tam nějak přítomen a ovlivňoval ji.
1: Duch Mirka Topolánka se vznášel mezi židlemi. Nicméně, když porovnáte jakoby jeho energii, s čím chodí do věcí a energii, byť se snaží třeba pana Kupky, tak z toho vychází co?
0: No tak ty energie jsou podobné. Ten Kupka je taky velmi energický. Je to člověk jiného typu, jiné orientace, dejme tomu, ale já bych to řekl jinak. Jestli Mirek Topolánek je po prodělaných operacích a chemoterapii, která dopadla úspěšně, takhle aktivní, tak
1: by toho měla využít.
0: Je to příkladem teda tak trochu pro všechny ostatní, kteří si něčím takovým projdou. Jo? Čili není to jako úzce politická věc a on je příkladem toho, že co říká řada lékařů, že 50% vyléčení je hlava a nějaké vnitřní naladění.
1: Podle Vojtěcha Kristena právě ze zmíněného portálu info.cz ideová konference ODS ukázala mimo jiné to, že politická pravice není mrtvá, byť se tak na čas zdálo. Není to příliš velký optimismus?
0: No tak...
1: Nebo vám to taky ta konference řekla tohle?
0: Podívejte, ta Petr Fiala, který vedl tu ODSku, tak ji v posledních 5 letech řekněme, polorozpustil ve Spolu. I když byl politolog, tak by nebyl schopen dát nějaké konkrétní ukotvení a ta strana znovu se začíná definovat, znovu se začíná hledat. Jedna z těch komisí, které tam byly, se snažila například vytvořit kodex člena ODS, který by říkal, kdo jsme, kam směřujeme. Ta ideová konference odstartovala proces, který má být ukončen někdy na jaře 2027 vytvořením nového programu. Tak to byla taková...
1: Takže jako... z vašeho pohledu je to předěl ta konference pro ODSku?
0: No mohl by být, kdyby se toho opravdu jako chytili ti správní lidé a dělali to správně.
1: Našel nebo slyšel jste tam doopravdy nějakou novou ideu, když je to ideová konference, anebo jsou to stará zlatá pravidla a teze, které prostě známe, jen je nikdo nebyl schopen plnit?
0: Tam je ta věc, že té straně je 35 let a teď tam vstupuje do té strany třetí generace už lidí a vždycky s nástupem nové generace chce to trochu skloubit a novelizovat ten program, přizpůsobit ho novým podmínkám, novým a hlavně problémům té doby. A já myslím, že tam je strašně silná skupina lidí, dvacátníků a třicátníků, kteří chtějí a hlásí se o větší podíl na moci. Já jsem ten generační konflikt dřív v těch stranách tak jako nevnímal, ale teď ho vnímám i v jiných stranách docela silně a v té ODSC taky. A je tam takový jako vlastně skrytý vespod boj dvacátníků a třicátníků proti těm starším.
1: No dobře, ale čím se liší ty dva směry?
0: Jo. Ty dva směry se liší tím, že nejsou tak zaseklí ti mladší v těch, dejme tomu, kulturních otázkách, v těch morálně kulturních otázkách a chtějí tu stranu otevřít prostě novým vrstvám. Podívejte, tam téma samo, jestliže průměr věkový v té straně je 55 let, tak to už jako vypovídá, že jejich prvním krokem je tu stranu úplně otevřít a udělat z ní, dejme tomu, věkově průměrnou stranu v české populaci.
1: Já vím, ale jenom si představme, že ODSku vzali do rukou tihle třicátníci, řekněme.
0: Ano, ano.
1: Tak čím by se lišila od té Fialovy a Kupkovy?
0: No to si musí ještě vybojovat, jo, a tam vznikla taková věc té ODS, že oni vůbec nereflektovali tu svou volební porážku. Ta vedení Petra Fialy neudělalo řádnou analýzu, kde by řeklo, kde jsme udělali chyby, nebo to následující vedení, že se nedokázalo zatím ještě pořádně odříznout od té porážky, protože byla to porážka. Petr Fiala, souvisí to taky s Petrem Fialou, který se rozhodl, že z politiky neodejde a že tam nějak jako zůstane, což komplikuje předsedovi Kupkovi situaci, protože tam nějaké skryté dvoupředsednictví. Takže Petr Fiala kudy chodí, tak tudy říká, že vlastně všichni mu říkají, že ta vláda byla velmi úspěšná a že jenom energetická krize a další věci způsobily, že ty volby prohrála, ale ty volby ta ODSka, nebo to spolu prohrálo z daleko jiných důvodů, hlavně z důvodu toho, že nebyli schopni sformulovat, provádět určitý ekonomický program, sformulovat ho, že nebyli schopni oslovit jiné vrstvy a tak dále a tak dále. Čili je to všechno složitější a oni se musí vypořádat především s tím, že tahle ta generace jako padesátníků, šedesátníků, která už vládla v tom předchozím období, jako si myslí, že všechno bylo v pořádku a že stačí jenom vzít si nějaké nové logo a pokračovat.
1: Myslíte si, že ta snaha Petra Fialy neustále, jakoby, já nevím, jak bych to řekla, říkat moudra směrem do té strany, takže komplikuje té partii jako takové život, protože přináší to, nic se neděje, jsme výborní, zatímco ta druhá část se chce nějak měnit?
0: No především to brání říct, v čem byla příčina volební porážky a co chceme dělat jinak. Je tam snaha odříznout se od té minulosti, ale to nemůžete udělat bez toho, ani by se kriticky vyjádřili k tomu předchozímu období. A tady se oni tam konstruují nějaký program, který bude třeba zajímavý časem, ale když tam není to vymezení vůči té minulosti, tak to ta veřejnost ani jako nepochopí pořádně.
1: Dalibor Balšínek napsal před několika dny na Echo, že ODS ztrácí pozici lídra opozice, kterou Martin Kupka nejenže neupevnil, ale naopak ji oslabil a roli hlavní tváře opozičního bloku tak přebírají starostové. Z vašeho pohledu Martin Kupka se tedy osvědčuje nebo ne?
0: Tak je tam 3 měsíce, má mimořádně složitou situaci, že on je založením teda velký slušňák a Mirek Topolánek by rozhodně k Petru Fialovi a k tomu, co vytváří uvnitř té strany, neměl takhle zhovývavý vztah. Tak to je první věc, kterou má jako balvan. Druhá věc, no já si nemyslím, že ten stan nějak ten v těch průzkumech samozřejmě může občas nějak přeskočit tu ODSku, ale tady se jedná o to, kdo bude mluvčím té pravice a hlavní stranou napravo, a ten ta centrála stanu se posunula tak doleva v posledních letech a hlavně po volbách, že si nedovedu představit, že by dlouhodobě byla nějakým vůdcem té opozice. To. Ale
1: no, vy si to nedovedete představit, ale někdo to bere jako hotovou věc. Že? Tak já se jenom ptám, jestli si myslíte, že Martin Kupka v čele ODS, tak řekněme pro tuhle chvíli, udrží nějaké opoziční lídrovství?
0: Co mám na to říct?
1: Co čekáte?
0: Je tam 3 měsíce. Je tam 3 měsíce a drží to jako ve svých rukou. Nutno říct, že teda ten jeho mandát nebyl nejsilnější, že dostal 62% a že by na kongresu před 3 měsíci a že by to mělo být pro něj varování. A že by některé věci měl dělat silněji, ale já zase mu nemůžu tady z pozice novináře radit, jenom můžu říkat, že určité věci mají své důsledky. Jinak důležité je říct, že strany vznikají a nezanikají a hlavně zanikají také proto, že se najde lepší alternativa. Voliči ČSSD a část KSČM našla lepší alternativu v hnutí ANO. Jejich voliči zjistili, že lépe budou hájit právě jejich zájmy. ODS to měla lehčí v tom, že vznikly tady alternativy jako Trikolora, jako Motoristé nebo Naše Česko, ale to byly strany, které si vetknuly před tu závorku, že budou především koaličními partnery Andreje Babiše. A tím ztratili hned na začátku velkou část toho svého potenciálu. Takže ta ODS má teď nějaký jako prostor, čas nějak se resuscitovat a bude to záležet na nich, jo? Jak s tím časem a prostorem se vypořádají.
1: Jasně, já už vás nechci trápit, mě jenom pobavilo.
0: Nechtějím osud sociální demokracie výstrahu.
1: Jasně, mě jenom pobavilo, jak jste říkal, nemůžu žádným politikům radit, když celý život neděláte nic jiného než politiku. Ale pojďme
0: dělám názorovou žurnalistiku, ale to neznamená, že bych jim měl detailně říkat, co mají nebo nemají dělat. Jo.
1: Já myslím, ale to že snad po vás nikdo nechtěl. No. Jenom jestli má.
0: Dobře.
1: Nechme toho. A teďko pojďme na ten hit posledních dnů a týdnů. A to je ta novela zákona střetu zájmů, kterou chystá stávající Babiš vláda prostě s důsledkem, že Andrej Babiš bude moci respektive jeho firmy pobírat dotace a žádný střet zájmů prostě detekován nebude tímto zákonem. Je to dobrá změna?
0: No tak není to posledních týdnů, ale minulé úterý s tím přišla čtveřice zákonodárců s jako poslaneckým návrhem na to, že je to tak strašně významná novela zákona o střetu zájmu a že to bude jenom poslanecký návrh, čili neprojde to tím připomínkovým řízením, ale jde to do toho zrychleného řízení. Už to je samo o sobě jako alarmující. Aby jako posluchači slyšeli, možná by měli vědět, jako co je podstata toho zákona. Kdybych to měl zhrnout neprávnicky, tak bych řekl, že čtveřice zákonodárců v čele s Filipem Turkem, paní poslankyní Pošarovou z SPD a kroměřížským poslancem za ANO, pomožte mě.
1: No, to byste
0: stínový,
1: chtěl moc po mně.
0: Minister spravedlnosti, teď mě to jméno vypadlo.
1: Vondráček.
0: Předložili tady tenhle ten zákon. Jehož podstata je, že vlastně střet zájmu pro špičkového politiky se natolik rozmazává, že Andrej Babiš dostává vlastně takovou amnestii. Teď to neříkám na všechny své podnikatelské aktivity, to říkám obecně, ne v právnické terminologii. Takže hlavní teze je, že pobírat dotace nemůže pouze ministr, který stojí v čele ministerstva. Takže ministr zemědělství nemůže pobírat dotace na ministerstvo zemědělství, ale na ministerstvu průmyslu a práce a sociálních věcí už může. Jeho firmy soukromé. Takže to je první takovej jako hlavní. Potom druhá věc je, že ve střetu zájmu není jak dosud ovládající osoba nějaké firmy, ale skutečný vlastník, čili když se to strčí do nějakých fondů, tak tam ten skutečný vlastník je vlastně ten fond. Tak z toho jako úplně jasně vyplývá, že a pak je tam ještě jeden paradox toho, že podle kompetenčního zákona Andrej Babiš nestojí v čele ministerstva, ale v čele úřadu vlády a respektive v čele úřadu vlády stojí paní Tinde Bartak, takže on může ze všech ministerstev jeho firmy brát dotace.
1: Tak, to jsem právě chtěla říct, ono teď nesejde, teď mi nesejde na těch detailech, ale jenom mi sejde na té celkové myšlence. A to je ta, že tento návrh novely, abych tak řekla, zákona o střetu zájmů, prakticky vyvádí Andreje Babiše a Agrofert z toho dosavadního jakoby zákazu souběhu podnikání a rozhodování. No, je to tak. Tak, a to je to zásadní. A teď se vás ptám, když se to dá dohromady.
0: A ještě v důvodové zprávě je odvolávka na Rakousko a rakouský příklad, přestože rakouský kancléř má zákaz brát dotace od státních firem a účastnit se veřejných zakázek. Jo. Takže je to úplně zmatená norma, která vlastně je šitá na míru jednoho politika.
1: Ale třeba je schválně zmatená, že se v ní prostě nikdo nevyzná, ale všichni jako budou vědět, že Andrej Babiš může podnikat a brát dotace?
0: Ona je zmatená, aby mě někdo nechytl za slovo. Z právního hlediska práva je velmi konkrétní a některé obecné formulace té nynější verze toho zákona o střetu zájmu ta konkretizuje. Ale konkretizuje ve prospěch jedné osoby. V tomhle to je mi, aby mě někdo nechytl za slovo.
1: Tak to jste nakousl argumentaci tvůrců nebo navrhovatelů této novely, kde tuším, že pan Vondráček se hájil tím, že chce stabilizovat a zpřehlednit právní řád a hnutí ANO vůbec říká, že ta současná úprava je podle nich nejasná a příliš široká. Jsou tohle všechno možné důvody, anebo se tomu usmíváte a pokládáte je za falešné?
0: No, je to pokus amnestovat všechny podnikatelské aktivity z minulosti, současnosti i budoucnosti dnešního premiéra. Jinak bych to nevysvětlil v jedné větě.
1: Jasně, ale to znamená, dáváte zapravdu třeba Ivanu Bartošovi, který pravil na dané téma, že právní stát se otřásá v základech. Je to opravdu takový zásah do českého právního řádu, že se vám ježí vlasy?
0: No, právní stát se neotřásá v základech. Oni nějak jako definují, co je a co není střet zájmu v tom budoucím českém právu a definují to tak, že pro politiky, a definují to tak, že z toho jako toho hlavního člověka, který je ve střetu zájmu v české politice, úplně vyčleňují. A takže vy, jak jistě víte, i Němci si v určité době velmi dbali na to, aby i ty nejhorší jejich úmysly byly kryty zákonem. A to se neotřásá právní řád. Tady se akorát vymazává pojem střetu zájmu z politického života a bude to mít obrovské důsledky pro celou společnost, protože když něco může premiér, když premiér může brát dotace a účastnit se veřejných zakázek ve všech oblastech života, včetně veřejných peněz z zdravotních pojišťoven, no tak střet zájmu, jestliže neplatí pro toho nejvyššího, tak neplatí ani pro nikoho v té společnosti. Jo. To bude mít obrovské důsledky, ale nejsou to důsledky jako právní, ale jsou to důsledky jako, dejme to, morálně etický.
1: Když k tomuhle návrhu přičteme ten návrh, že nižší stupeň soudu by ano. už nemusel přebírat doporučení toho vyššího typu soudu. Jen připomenu, tady ten poslední případ byl, kdy soudce Schott byl velmi já nevím, jak bych to říct.
0: Ne,
1: Byl velmi nenaložen z toho, že musí převzít doporučení vyššího soudu, pokud šlo o
0: kauzu
1: Čapí hnízdo. Tak je to. Najednou tady tedy máme dva návrhy zákonů, z nichž jeden jakoby chrání Andreje Babiše ve výkonu funkce před ty dotace a druhý chrání případně Andreje Babiše a už to s politikou jakoby nemá nic společného.
0: No, já říkám, jeden mu dává amnestii, jeden zákon a druhý mu dává milost v jeho trestně právní kauze. Jo? Takhle jako zase neprávnicky řečeno. No, to si musí hold ta současná vládní koalice přebrat, uvědomit. Já myslím, že tím ti poslanci, kteří to předkládají, úplně ztratili sebeúctu, protože musí vědět všechny tyhle věci, o kterých se bavíme a musí vědět, jaký to bude mít na společnost dopad. A nelze pak starostu malého města za něco popotahovat, když premiér dělá něco jiného, jestli mě rozumíte. Jo? To, tady se můžou, pokud tenhle ten zákon o střetu zájmů takhle projde, tak se můžou rozjet obrovský jako procesy i na nižších úrovních jo, toho té státní správy a samosprávy.
1: Které budou jakoby vyviňovat lidi, myslíte?
0: No určitě. Tak tam je jedna formulace, že neoprávněně získané dotace dodnes je to tak, že se mohly vymáhat, že stát mohl vymáhat 10 let, a teď už jenom 4 roky, což jasně. kopíruje funkční období vlády. Takže už tímhletím rozhodnutím potenciálně ztrácí desítky, možná stovky milionů korun na vymáhání dotací.
1: Ale teď mi řekněte, i v momentu, kdy soudím většina voličstva Andreje Babiše, vlastně nebude to nějak zrušovat tenhle souběh těch zamýšlených novel zákonů. Tak prostě se všichni smiřme s tím, že to tak bude hotovo. Je to tak.
0: Je to možno, není to jenom český trend, je to trend, řekl bych, celosvětový, že dochází k ta politická moc začíná mít autoritativnější podobu a to, co si dovolili politici před 20-30 lety v celém světě, tak si nemohli dovolit to, co si nemohli dovolit před 30 lety, si mohou dovolit dnes. Je to nějaký obecnější trend. Pionýrem v tomhle trendu od roku 2010 bylo Maďarsko. Teď tam vidíme takový jako proces od Orbánovštění, což znamená, tam nedošlo k změně vlády, ale k změně režimu. Nebo pokouší se o změnu režimu, nevím, jak to dopadne. A my jedeme jako v té trajektorii úplně opačným směrem. No. Tak jestli budeme po pár letech taky bourat ten režim, jak se dneska bourá v Maďarsku, tak uvidíme. Je to ale škoda, mohli jsme se z toho prostě poučit, že tyhle ty normy vedou k tomu, že ten stát vede k stále větší a větší oligarchizaci, že nejdůležitější zakázky a zákony o tom rozhoduje malá skupina nejbohatších lidí navázaná na politickou moc. Jestli takový systém chceme, tak ho budeme mít. Mně se tenhle systém prostě nelíbí, myslím, že je prostě v rozporu s celou tou porevoluční historií a bude to prostě politický střet a teď jde o to, jak ty strany v opozici a jinde, jak ta společnost hlavně to dokáže
1: skousnout,
0: reagovat na to.
1: Máte 15 vteřin a řekněte mi, co si myslíte, že z téhle vládě povedlo?
0: Je to strašně brzo, jo? Je to 6 měsíců, je strašně brzo. Mají nějaké představy a říkají něco o penzijní reformě. Neviděl jsem ještě jako detaily. dejme jim čas v téhle věci.
1: Podcaster Bohumil Pečinka, který dává čas této vládě, byl mým dnešním hostem. Děkuji vám moc.
0: Taky děkuji, naschledanou.
1: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
2: Chtěli byste si připomenout úspěšné série pořadů Českého rozhlasu Plus? Na webu plus.rozhlas.cz najdete v sekci projekty to nejlepší, co v posledních letech vzniklo. Například dokumenty a rozhovory, které mapovaly rozdělenou společnost. Vrátit se můžete k cyklům úspěšných historických pořadů, jakými byly například Špioni, Politické vraždy nebo Měsíc majora Zemana. To nejzajímavější, co kdy zaznělo ve vysílání Českého rozhlasu Plus, najdete v sekci projekty na webu plus.rozhlas.cz. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Vláda schválila svůj návrh snížit rozpočet veřejnoprávních médií a převést financování na stát.
4: Já myslím, že to bude fungovat velice dobře a žádná debata nebyla.
3: Na Pražském hradě požehnali novým svatovíckým varhanům. Fotbalisté Španělska vstupují do mistrovství světa zápasem s Kapverdami. Po nehodě motorky čekejte kolony u pasu Hlávek na silnici 52 Brno-Vídeň. A zítra bude polojasno až oblačno, postupně až zataženo, místy přehánky, teploty do 24 stupňů. Dobrý podvečer, je pondělí 15. června. U hlavních zpráv vás vítá Jana Utendorfská.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Od příštího roku má veřejnoprávní televizi a rozhlas platit místo koncesionářů stát. Návrh schválila vláda. České televizi a Českému rozhlasu stanovila rozpočet, který má být nižší než dosud. Dohromady mají obě média přijít o více než miliardu korun. Opozice s tím nesouhlasí.
5: Český rozhlas a Česká televize mají ze státního rozpočtu dostat necelých 8 miliard. Jde o stejnou částku, se kterou hospodařili do roku 2024, pokračuje ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy.
6: Pro Českou televizi 5,74 miliardy korun a pro Český rozhlas 2,065 miliardy korun.
5: Díky snížení rozpočtu by podle Klempíře měla veřejnoprávní média fungovat efektivněji. Podle opozice to ale naopak ohrozí jejich nezávislost. Návrh proto plánuje ve sněmovně blokovat, říká pirátská poslankyně Andrea Hofmanová.
7: Celou věc budu dále konzultovat s Evropskou komisí, protože takto razantní škrt vnímám jako silné ohrožení nezávislosti.
5: Opoziční politici tak dál požadují, aby se zákony o veřejnoprávních médiích neměnily. Adéla Burešová, Radiožurnál.
3: Zrušení poplatků za Českou televizi a Český rozhlas by mělo podle jejich ředitelů výrazný dopad na provoz obou médií.
8: Televize a rozhlas by v případě přijetí zákona museli propustit dohromady až 700 lidí. Podle ředitele České televize Hinka Chudárka je návrh téměř likvidační. I pro Český rozhlas by šlo o významný zásah, pokračuje jeho ředitel René Zavoral.
9: Rozhodně bychom se museli bavit o omezení výroby, tvorby pořadů, tvorby pro děti a mládež, sportovního vysílání, některé věci v oblasti regionálního vysílání.
8: Podle Zavorala současný poplatkový systém zaručuje nezávislost obou médií. Za ní poslední 2 týdny taky pochodovala z Olomouce až do Prahy skupina studentů z tamní univerzity Palackého, pokračuje studentka Aneška.
10: Vlastně ve chvíli, kdy jsme začali chodit s banerama, tak nás lidi jako začali poznávat a byli takový jako jo, přesně, prostě za kulturu.
8: Pochod studenti zakončili před úřadem vlády, kde ministrům symbolicky zazvonili budíky, aby je probrali. Lucie Špetová, Radiožurnál.
3: Spojené státy a Irán se dohodly na podmínkách pro ukončení bojů. Uvedlo to vedení obou zemí a potvrdil to i Pákistán jako zprostředkovatel. Dohodu mají delegace podepsat v pátek ve Švýcarsku. Další 2 měsíce budou mít obě země na vyjednání konečné podoby mírové smlouvy.
11: Průlom v jednání ocenilo i šíitské militantní hnutí Hizballáh. Tehrán totiž trvá na tom, že dohoda povede i k míru v Libanonu. To už ale odmítl Izrael s tím, že se necítí dohodou vázaný. Dokument má zaručit otevření Hormuzského průlivu. Tehrán ho chce odblokovat do 30 dnů a vybírat poplatky za námořní služby pro lodě proplouvající úžinou. To odporuje výrokům amerického prezidenta Donalda Trumpa, podle kterého bude Hormuz odblokovaný už v pátek a plavba v něm bude bez poplatků. Podle amerického viceprezidenta J.D. Vance Spojené státy výměnou za zprůchodnění Hormuzu neuvolní zmrazené íránské peníze. Matěj Kolář, Radiožurnál.
3: Francie, Velká Británie, Itálie a Nizozemsko jsou připravené vyslat letadla, fregaty a odminovače do Hormuzského průlivu. Na začínajícím summitu G7 ve francouzském Evianu to v rozhovoru pro televizi TF1 řekl prezident Emmanuel Macron.
12: Už zítra můžeme vyslat stíhačky, které budou působit v prvních misích. Stejně tak můžeme do oblasti poslat fregaty a do 2 nebo 3 dnů i letadlovou loď Charles de Gaulle a odminovače.
13: Francouzský prezident Emmanuel Macron se postavil proti jakýmkoliv poplatkům, které by lodě museli platit za plavbu Hormuzským průlivem. Podle něj by to bylo proti mezinárodnímu právu. Macron prý zároveň nepodlehne tlaku amerického prezidenta Donalda Trumpa, který hrozí 100% clem na francouzské víno a šampaňské, pokud Paříž nezruší tarify na americké technologické společnosti. Macron zároveň chce, aby Američané pokračovali v pomoci Ukrajině a přidali v tlaku na Rusko. Ze summitu G7 ve francouzském Evianu Martin Balucha, Radiožurnál.
2: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
3: Nové varhany svatovítské katedrály Pražského hradu dostaly požehnání. Na nástroj, který vznikal několik let ve Španělsku, přispěli dárci ve veřejné sbírce. Vybralo se přes 135 milionů korun. Mši v katedrále sleduje náš reportér Martin Hrnčíř.
14: Před malou chvílí začala bohoslužba, kterou uvedl četbou z Bible Jiří Strach. Ještě předtím ale varhany rozezněla lužanská mše Antonína Dvořáka. Nástroj má tisíce stříbrných píšťal, mezi kterými jsou zavěšené křišťály. Připomíná tak podle autorů šper, který visí pod kruhovou vitráží. Varhany probudil k životu za doprovodu mnoha varhaníků arcibiskup pražský Stanislav Přibyl. Oslavy nového nástroje ve svatovítské katedrále budou pokračovat ještě dalších 7 dní, a to koncerty pro dárce. Zahraje tu například symfonický orchestr Českého rozhlasu nebo houslista Pavel Šporcel. Z Pražského hradu Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
3: Podání omamných a návykových látek jinému člověku bez jeho vědomí by nově mělo být v Česku trestné. Návrh schválila vláda. Týká se to například situací, kdy někdo hodí druhému do pití uspávací látku s cílem ho okrást nebo napadnout. Jak upřesnil ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný z motoristů, hrozit za to má až 10leté vězení.
15: Je odstupňovaná míra postihu od 1 roku až po 10 let vězení podle toho, zda jde o čin, který má následky minimální, ale naopak v té nejvyšší sazbě, pokud dojde k usmrcení.
3: Návrh teď posoudí parlament. Z kabiny potopené plachetnice, která se včera střetla u chorvatského Splitu s katamaránem, vyprostili tělo 4. oběti. Na palubě bylo 8 českých občanů, 4 členové posádky vyvázly z kolize jen se zraněními. U ostrova Brač pokračují přípravy na vyzvednutí vraku plachetnice. A v Dalmácii je naše spolupracovnice Téa Veseláková.
16: Příčinu srážky zhruba 14 metrů dlouhé plachetnice s katamaránem, který přepravoval asi 120 lidí, se dál vyšetřují. Poprvé se ohlásila soukromá dopravní společnost, které katamaran patří. Ta vyjádřila soustrast rodinám obětí a ujistila, že spolupracuje s příslušnými orgány. Do vyšetřování by se mohli zapojit také čeští vyšetřovatelé. V nemocnici ve Splitu zůstává zraněná Češka, která při té nehodě utrpěla zlomeniny, není ale v ohrožení života. Zraněné dnes navštívil český velvyslanec v Chorvatsku Petr Gandalovič a ministerstvo zahraničí mezitím informovalo, že počínaje dneškem ve Splitu funguje český konzulát, na který se čeští turisté mohou obracet v případě potřeby. Z Dalmácie Téa Veseláková, Radiožurnál.
17: Fotbalisté Španělska hrají svůj první zápas na letošním mistrovství světa. Evropští šampioni v Atlantě rozehráli duel s Kapverdami. Podrobnosti ze zápasu přidá Jaroslav Plašil.
18: 7. minuta utkání, Španělsko-Kapverdy 0-0. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
17: Ve 21 hodin se utká Belgie s Egyptem, po půlnoci následují zápasy Saudské Arábie s Uruguayí a Iránu s Novým Zélandem. Basketbalisté Nymburka a Pardubic bojují v rozhodujícím 7. finále o titul v národní lize. Je u toho reportér Jakub Kanta.
19: Začala 21. minuta, tedy druhý poločas, a Nymburk vede nad Pardubicemi 49-36. Z Královky Jakub Kanta, Radiožurnál.
17: Tenista Jakub Menšík je stejně jako loni v nominaci výběru Evropy pro exhibiční Laver Cup. V týmu doplnil s Italem Kobolim, Španěla Alcaraze a Němce Zvereva.
13: Překážka na D1 u Hlubic a nehoda na 52 u Pasohlávek. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna se nejdřív krátce brzdí za Rousínovem před sjezdem na Holubice na 211. kilometru, překáží tam porouchané vozidlo v pravém pruhu, následně se sunou kamiony pravým pruhem od Rohlenky do Brna. Taky D2 před Brnem směrem z Bratislavy je plná kamionů v pravém pruhu od exitu 11 Židlochovice. Na tahu 52 Brno Vídeň u Pasohlávek nedaleko odbočky k Aqualandu havarovala motorka. Záchranáři na místě, kolony v obou směrech zatím do 10 minut. A silnice 18 Příbram Sedlčany je po požáru traktoru za Vesteckým mostem už průjezdná aspoň kyvadlově. Čekejte kolony. Další zelená vlna nejpozději po kulatém stole.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Zítra čekáme polojasno až oblačno, postupně až zataženo a od západu místy déšť nebo přehánky. Na Moravě a ve Slezsku budou srážky jen výjimečné. Teploty 19 až 24, na jižní Moravě až 26 stupňů. Tolik hlavní zprávy. Teď už začíná kulatý stůl Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Slovo má Pavlína Nečásková.
20: Vláda Andreje Babiše schválila rozsáhlou finanční injekci do zdravotnictví. Platby za státní pojištěnce se v příštím roce mimořádně navýší o 24 miliard korun. Jak to pocítí samotní pacienti? Podpoří to opozice, které se podařilo v předešlé vládě prosadit dlouho očekávanou automatickou valorizaci? A jak to zařídit, aby šly peníze ruku v ruce s větší efektivitou?
21: Kulatý stůl Pavlíny Nečáskové.
2: Z politiky o klíčovém dění v Česku i ve světě.
20: Pozvání k dnešnímu kulatému stolu přijali 4 členové poslaneckého výboru pro zdravotnictví. V abecedním pořadí je to Miloslav Janulík, poslanec za hnutí ANO. Dobrý den.
22: Dobrý den vám i posluchačům.
20: Jan Síla, poslanec za SPD a místopředseda výboru pro zdravotnictví. Vítejte.
23: Dobrý podvečer vám i divákům. Posluchačům, sorry.
20: Štěpán Slovák, poslanec a stínový ministr zdravotnictví za ODS. Zdravíme vás do Zlína.
24: Dobrý večer ze Zlína vám i posluchačům.
20: A z Brna se k nám připojil Vlastimil Válek, místopředseda výboru pro zdravotnictví a bývalý ministr zdravotnictví z TOP 09. Dobrý den i vám.
25: Krásný den vám a posluchačům.
20: Nejprve vás, pánové, všechny poprosím o stručnou odpověď na otázku, co je za vás tím nejakutnějším krokem, který je potřeba provést v českém zdravotnictví. Pane Janulíku, můžete začít?
22: Ta otázka je velmi těžká. Já myslím, že ten nejakutnější byl dneska udělán, to znamená, že se podaří status quo, ten stávající stav finančně zastabilizovat, tak aby se nedocházelo k nějakým otřesům, propadům a teď po tomto zastabilizování je možné přikročit k nějakým dalším reformním krokům v delším časovém horizontu.
20: Pane Sílo, vnímáte to také tak?
23: No, já jsem téhož názoru, ale já bych spíše preferoval řešení nedostatku zdravotníků, protože dneska je ten systém tak je takový nedostatek zdravotníků a jednak lékařů, zdravotních sester, nelékařských povolání a tak dál, že dostupnost zdravotní péče se čím dál tím zhoršuje, právě bych řešil dostat znovu do více lidí do zdravotnictví.
20: Co je tím nejpalčivějším problémem českého zdravotnictví podle Štěpána Slováka?
24: Obávám, že je to stárnutí populace a s tím související je predikce nákladů z prostředků z veřejného zdravotního pojištění. Takže to je problém, na který se musíme zaměřit systémově a nejenom nějakým krátkodobým nalitím peněz.
20: Pane Válku, jaká je vaše odpověď?
25: Bezesporu je to stárnoucí populace, která bude vyžadovat zásadní změny v počtu akutních lůžek a transformaci zdravotnictví na tuto stárnoucí populaci. To znamená, to akutní je pokračovat té transformaci a naopak ještě urychlit transformaci akutní medicíny pro tu medicínu pro stárnoucí populaci.
20: Pane Janulíku, vy už jste to zmiňoval, vláda minulý týden schválila mimořádnou valorizaci za státní pojištěnce pro příští rok ve výši 24 miliard korun. Bude to podle vás pojišťovnám jednorázově stačit?
22: No, paní doktorko, ona, to je proti mluv mimořádná, ona moc mimořádná není, protože byla takto naplánovaná, ale předcházející vláda tu valorizaci prostě zhodila, takže my jenom napravujeme to, co jsme tehdy naplánovali, aby se valorizovalo podle inflace, a teď se to jenom tak jako vrací tam, kde to mělo být, a samozřejmě aspoň částečně se dorovná ta inflace, která těch peněz ukrojila strašně moc, takže já v tom žádnou mimořádnost nevidím, jenom tu kontinuitu toho, co bylo zhruba před těmi 4 roky, a to, co bylo jaksi zrušeno, a my jsme na to poukazovali tehdy, že to je prostě strašná chyba, která ten systém dostane do krize, a tak se jí stalo. Takže jenom je to napravení toho.
20: Pane Válku, vy jako bývalý ministr zdravotnictví vidíte to také tak, že vaše vláda mimořádnou valorizaci shodila?
25: Ne, určitě to tak nevodím. Ona žádná mimořádná valorizace nikdy nebyla. Ten systém fungoval tak, že vláda rozhodovala o tom v době covidu, to byly obrovské částky, že jednorázově do systému nasypala peníze, byly to stovky miliard, a každý občan si může posoudit sám, jestli se během covidu a po covidu zlepšila dostupnost péče nebo zvýšil počet praktických lékařů. To si každý občan může posoudit. My jsme přijímali zákon o valorizaci úhrad za státní pojištěnce, to zná, přijmuli jsme zákon, který pravidelně zvyšuje úhrady za státní pojištěnce podle podobných pravidel, jako jsou důchody, a můžeme se bavit o tom, z jakého základu se to bude vypočítávat. Bezesporu ty peníze, těch 24 miliard, které tam půjdou, tak půjdou pochopitelně pojišťovnám, ty je rozdělí v úhradové vyhlášce, a otázka je, kolik z toho půjde na mzdy zdravotníků, kolik z toho zůstane těm pojišťovnám, které jsou údajně v té katastrofální ekonomické situaci, tak by jim ty peníze měly asi zůstat, a kolik z toho dostanou třeba zdravotnická zařízení nebo ambulantní specialisté, aby se zlepšila dostupnost péče. Navíc je potřeba uvědomit, že ta stejná vláda, která teď dává 24 miliard, sebrala v letošním roce Všeobecné zdravotní pojišťovně 8 miliard, tedy pojišťovcům Všeobecné zdravotní pojišťovny. Těm sebrala 8 miliard, a tak úplně mě není jasné, proč na jedné straně to sebrala a teď jim to zase dává.
20: Pane Janulíku, chcete reagovat?
22: No tak samozřejmě, pan kolega nemůže říkat nic jiného, protože jak si argumentoval před těmi lety, jak se pojišťovnám válí peníze na účtech, teď samozřejmě cíleně mlží, protože ty pojišťovny s těmi penězi nemůžou udělat nic jiného, než je dát do té úhradové vyhlášky, a kolik z toho půjde na mzdy, to už je věc těch jednotlivých zdravotnických zařízení, a ne těch pojišťoven. Pojišťovny si nemůžou nechat víc, než je státem nařízený to procento provozního příspěvku, které mají na svůj chod, čili si nemůžou nic nechat. To pan bývalý minister dobře ví, a tady zavádí prostě do slepé uličky tu debatu, jo? Čili oni to budou muset ty pojišťovny rozdělit mezi ta zdravotnická zařízení, že nic jiného s tím udělat nemůžou, a na svůj propos můžou nechat jenom to procento, které jim přisuzuje zákon. Takže já to vidím jako jednoduché, a tak to funguje celá léta. Žádný problém v tom nebyl, jenom se najednou prostě stalo, že se neudělala valorizace, která byla zákonem stanovena, takže se musela vlastně vyměnit zákon. No a těch 8 miliard, o kterých se bavíme, tak samozřejmě tam se objevili imigranti z Ukrajiny, za které platil stát pojištění, a oni zdaleka tolik nečerpali, jak se očekávalo, a proto konkrétně ostatní pojišťovny oborové je pojišťovat nechtěli, Všeobecná zdravotní pojišťovna je prostě pojistila, a proto na tom pojistném prostě protože to byli de facto státní pojištěnci, za ně nikdo, oni svoje pojištění moc neplatili, že za ty děti a důchodce a za ty jaksi imigranty platil stát, takže proto té pojišťovně zůstaly ty prostředky navíc, a byly teď rozdělené jiná mezi ostatní oborové zdravotní pojišťovny.
20: Pane Sílo, co o této finanční injekce očekáváte vy?
23: No, já si myslím, že je to svým způsobem velmi dobře, že to bylo uděláno, protože když se podíváme do minulosti, tak Válková vláda vlastně, nebo Fialová vláda podobně pana Válka, snižovala neustále úhradovou vyhlášku, pravidelně byla deficitní úhradová vyhláška 4 roky, když jsem vedokla kolem. Z toho právě vyplynul ten problém, že se muselo nakonec rozdělovat těch 8 miliard, a teďka se musí dolít 24 miliard, protože ty peníze, které já jsem si tak spočítal za ty 4 roky vládnutí Fialové vlády, o které zdravotnictví přišlo, dělají dohromady 27 miliard. Takže těch 25 miliard tak bude akorát dolití na tu původní vlastně úroveň financování zdravotnictví. Ale já bych ještě...
20: Takže to podle vás to dolití bude stačit, jak říkáte?
23: Já si myslím, že to bude tak, akorát, že to vyjde.
20: Pane Slováku, hrozil by bez této mimořádné valorizace zdravotnictví kolaps, jak tvrdí premiér Andrej Babiš?
24: Ne, nerozil. Já se jako tady trochu děsím toho, co ještě bude mimořádné, protože nejprve jsme slyšeli, že mimořádně přerozdělíme 8 miliard z VZP na další zdravotní pojišťovny, teď mimořádně valorizujeme, tak já nevím, co se teďka bude dělat dál mimořádně, protože já neslyším potom následně ty kroky B, co bude řádné. Když se podíváme do legislativního plánu prací vlády v oblasti veřejného zdravotního pojištění, tak tady máme nějakou slibovanou reformu až vlastně v prvním kvartále roku 2020. 28, tedy ministerstvo s ní reálně nepřichází do posud, tak já se ptám, kdy přijdou po těchto krocích, které pan ministr a pan premiér považují za mimořádné, i ty kroky řádné. Protože když se podíváme jako prostě čistě dodat, tak prostě Česká republika má vysoký podíl veřejných peněz, které dává do zdravotnictví a máme prostě jeden z nejnižších podílů těch v uvozovkách soukromých peněz, které dáváme do toho zdravotnictví, nějaké dobrovolné pojištění a přímé platby. Tam jsme na tom jako jedni z nejhůř v celé Evropské unii, tak pojďme se podívat i na toto, protože toto je téma, které nepochybně není úplně populární, ale jsme tady prostě pod průměrem Evropské unie, když to v těch výdajích přímých, vládních a povinné pojištění, tak jsme naopak nad průměrem.
20: A rozumím to tomu tedy tak, pane Slováku, že vaše strana to ve sněmovně nepodpoří?
24: Ne.
20: Pane Válku, znamená to, že vámi prosazená automatická valorizace, která měla zároveň i zajistit odpolitizování, věci neuspěla?
25: No tak ona uspěla, akorát současná vláda chce zase spolitizovat zdravotnictví, tak to je hrozně jednoduché.
20: Pane Janulíku, reakce jde za vámi. Ještě dodám, jak si vysvětlit postoj vašeho ministra Adama Vojtěcha, který byl právě zastáncem té automatické valorizace a zároveň i odpolitizování tohoto tématu a teď ji jedním krokem popřel.
0: No ale on ji nepopřel, znovu vám to zopakuju. Ta byla, automatická valorizace byla naplánovaná, měla proběhnout, ale neproběhla, protože Fialová vláda prostě to změnila a tu valorizaci zhodila, snížila ji. Takže to neproběhlo. Čili já vůbec nechápu smysl vaší otázky. Prostě jenom se napravuje ten stav, který byl předtím. Protože my jsme upozorňovali, že když se ta valorizace neprovede, jak se provést má, tak do zdravotnictví reálně půjde výrazně méně prostředků, jak to kolega Síla správně řekl, zhruba těch 27 miliard, takže ono to tak vyjde, že se dorovná ten stav, který tehdy byl. A cudně tady všichni mlčíme o tom, že byla 30% inflace za ty roky. Takže to zdravotnictví reálně dostává mým peněz. Jo? Čili toto je, vy jste se ptala, ta první otázka byla, jaké je to akutní řešení. To akutní řešení jsem řekl, že teď probíhá teď. To, že stárnutí populace, to není akutní řešení. To je prostě prospektivní věc, o které víme, na které se musí pracovat a bude se muset pracovat víc a víc, protože stárneme víc a víc. Ale teď jenom se napraví. To, co když si vzpomeňte na ty projevy ve sněmovně před 4 lety, jak se válí pojišťovnám peníze a jak je zbytečný a kdysi co si, jo, a pak najednou se ukáže, že prostě to není, protože ta úhradová vyhláška furt jako zvyšovala ten deficit. Protože pokud do toho zdravotnictví peníze nedáte, tak nic nedostanete. Nemůžete chtít po doktorech, aby sloužili za 400 korun na hodinu v noci hrubého a zedníci prostě si vyptávali 15. To prostě to je jasné, že tohle nepůjde a musí se to napravovat postupně. A s tím souvisí i ten počet zdravotníků a tak dále, no protože pokud lidi nezaplatíte, tak oni vám logicky půjdou jinam, tam, kde si ty peníze vydělají. Při zdravotnictví to je břemeno, to je poslání. Jo? Takže já v tom nevidím nic mimořádného a říkám, jenom se napravuje ten stav, který tady byl před zhruba 4,5 lety a kdyby do toho Fialova vláda nesahala, tak jsme to tady dneska nemuseli řešit.
20: Pane Sílo, pocítí tuto finanční injekci také pacienti?
23: Tak já si myslím, že se to dělá hlavně kvůli pacientům. Tady jde o to, že původně podle toho nastaveného jakéhosi vzoru měla být příkon 3,4 miliardy podle valorizace, která měla být jako zákonná. Jo. Ale vzhledem k tomu, že to je nám absolutně nedostatek, protože zdravotní pojišťovny jsou skutečně na hraně jako financování zdravotní péče, je potřeba do toho zdravotnictví ty peníze tady svým způsobem dolít. Já neříkám, že to je systémové jakési opatření. Tady je podstatně větší a důležitější systémové opatření zabránit ve vyvádění peněz ze zdravotnictví. To znamená na té výstupné stránce, ne na tom vstupu. To je zásadní problém, že žádný z expertů nevysvětluje a nehovoří o sofistikovaně korupční nasazeném financování zdravotnictví, které umožňuje vyvádět do privátních kapes desítky miliard korun. Financování zdravotnictví je natolik složité, že toky peněz jsou nekontrolovatelné a navíc propletené protichudnými zájmy. Proto se nic taky nezměnilo po kauzách IZIP, KOT, RAD, ředitel Bulovky, Homolky, IKEM a já bych mohl jmenovat, já nevím, spoustu dalších a chtěl bych vidět, protože tady tyto kauzy to jsou vlastně jen špičkami ledovce. A, čili ty peníze utíkají ze zdravotnictví skutečně jako přesito. Dalo by se hovořit o mnohonásobně předražených stavebních zakázkách v nemocnici. Bonusy, které se to, co se vrácí peníze, které jdou mimo zdravotní pojišťovny za léky, za zdravotnické prostředky. Outsourcing různých privatizace lukrativních služeb. A třeba jaký... hemodialýza, biochemické laboratoře, magnetická rezonance, CT, SPECT, všude, kam se podíváte, utíkají peníze ze systému.
20: A jakým způsobem, pane bavíme... Sílo, to tomu vaše vládní koalice chce zabránit, aby tedy, jak říkáte, peníze neutíkaly ze systému?
23: My máme ve zdravotním programu naprosto přesně popsaný, jakým způsobem bychom to udělali. To znamená, první krok, který se musí udělat, a k tomu určitě dojde, protože vzhledem k demografickým změnám, kdy se neustále rodí méně vlastně budoucích poplatníků do systému a neustále stárne populace, která bude vyžadovat pochopitelně více služeb zdravotních, tak k tomu nakonec stejně dojde a jako prvním krokem musí být sloučení zdravotních pojišťoven do jednoho zdravotního fondu, který bude financovat zdravotnictví. A nebo druhá možnost je přejít na kompletní, skutečně privátní, komerční pojišťovenský systém s osobními účty. Jiné řešení není.
20: Pane Slováku, co vy říkáte na tyto návrhy? Doplním, že z úst Andreje Babiše zaznělo, že vláda očekává od zdravotnicí úspory. Tak je to podle vás správná cesta?
24: Děkuju. Tak já bych asi nejprve poupravil pana doktora Sílu ohledně toho jejich programového prohlášení. Tam naopak mluvíte o zvýšení konkurence zdravotních pojišťoven, tedy přesném opaku to, o čem jste mluvil vy, a vytvořením nějakého jednoho fondu, respektive nějakého sloučení zdravotních pojišťoven.
20: Pane Sílu, nechte prosím domluvit pana Slováka, pak dostanete slovo.
24: Tohle je v tomto směru trošku jiné a to programové prohlášení vlády, ve které jste i vy, právě hovoří o to větší konkurenci zdravotních pojišťoven. Proto já, jakožto podporovatel této konkurence, trošku jako kroutím oči sloup tady při těchto krocích, kdy právě jako stát cíleně jako vstupuje do toho systému zdravotního pojištění, například tím přerozdělením těch peněz. Ale co se týká těch výdajů, o kterých jste hovořil, a toho těch úlideb ze systému veřejného zdravotnictví. Ano, my proti tomu budeme taky rádi bojovat. Jeden z těch návrhů je například změna systému řízení těch přímo řízených organizací. Nemůže ministerstvo zdravotnictví zřizovat 70 přímo řízených organizací, které kontroluje jeden odbor přímo řízených organizací. Tohle je prostě systém, který je velmi anomální. Máme prostě tady více fakultních nemocnic, než je lékařských fakult. To nám asi v zahraničí rozhodně nezávidí a potom tady vidíme jako ty přesně kauzy, které jste uvedl, které háží zcela správně na ten systém špatné světlo a my musíme najít takové mechanismy, třeba změnu toho řízení těch přímo řízených organizací, které právě umožní to, že žádná systémová korupce tady nebude, protože pak jsou tady velmi šikovní ředitelé, na které to háže také špatné světlo a to my prostě nechceme. A proto já bych se teda nejprve zaměřil přesně tady na to, o čem hovoříte, na ty úniky z toho systému a potom můžeme přilívat, protože tady přilíváme, ale ten hrnec, do kterého tu vodu přilíváme, je děravý.
20: Pane Sílo, teď máte prostor pro krátkou reakci.
23: No, já bych první řadě chtěl připomenout, že jsem nehovořil o programovém prohlášení vlády, ale o programu SPD. To je jedna věc. A druhá věc, tady ve zdravotnictví se pohybuje, nebo bude pohybovat současně 697 miliard, to znamená skoro 750 milionů. To znamená, že ve zdravotnictví relativně je prostředku dost, ale těch 24 miliard, které v současné době se mají dodat, ve formě plateb za státní pojištěnce, to znamená ze státního rozpočtu do veřejného zdravotního pojištění, víceméně do zdravotnictví, tak ty jsou nutné na doplnění chybění peněz za ty 4 roky vlády ministra Válka, můžu říct. Protože to byla jeho práce, on podepisoval ty úhradové vyhlášky deficitní.
20: Pane Válku, chcete reagovat?
25: No je to nesmysl naprostý. Ty úhradové vyhlášky zvyšovaly výdaje do zdravotnictví. Z mého pohledu je daleko lepší, než aby peníze ležely na fondech pojišťoven, proto jsem ty fondy pojišťoven zrušil a udělal jsem jenom fond prevence, aby mohli pojišťovny podporovat prevenci. Tak v těch úhradových vyhláškách jsem peníze pojištěncům, které svěřují pojišťovnám, posílal do zdravotnických zařízení praktickým lékařům, ambulantních pacientů, ambulantním specialistům v stále ve větším a větším množství. Je nesmysl, aby peníze ležely na účtech pojišťoven a na jejich fondech, ale je potřeba, aby šly do zdravotnictví. Ty úhradové vyhlášky zvyšovaly výdaje do zdravotnictví. Zvyšovaly je skoro nejvíce za posledních 10 let a nutil jsem pojišťovny šetřit. Současná vláda kašle na to, aby nutila pojišťovny šetřit, nasype pojišťovna 24 milionů, těžko říct, co s nimi úhradová vyhláška udělá, kolik z těch peněz půjde v zdravotnickým zařízení, protože nejsou zatím hotové dohody, kolik jich půjde na mzdy zdravotníků. Pan kolega Síla tady mluví o tom, že je potřeba posílit zdravotníky, což znamená zvýšit jejich mzdy. Říká to kolega Janulík, to jsem zvědav, kolik z těch 24 miliard půjde na na platy zdravotníků. No a nebo zůstanou ty peníze na fondech pojišťoven. Nemůže být obojí pravda. Nemůže být pravda, že zdravotní pojišťovny jsou na tom ekonomicky špatně. Co to znamená ekonomicky špatně? Že nemají peníze na platby, to není žádná pravda. Jsou na tom ekonomicky špatně dvě pojišťovny, které jsou na tom dlouhodobě.

0: Jirko, já vycházím z čísel. Když se podíváme na srovnání Evropské unie a České republiky, tak toho, co hradíme prostě v procentech například u ambulantní lékařské péče oproti Evropské unii, ale i u léčivých přípravků, ale ten rozdíl je i u péče lůžkové, tak prostě tady je. Já si myslím, že bychom měli přejít k tomu systému toho, co jsou skutečně zdravotní služby a co zdravotní služby nejsou. Podle mě zdravotní službou není strava a hotelové služby v nemocnicích a domnívám se, že tyto by z veřejného zdravotního pojištění prostě placeny být neměly, avšak jako nejsme prostě žádní nelidové, necitové a myslím si, že by tam měl být určitě nějaký strop obdobně, jako je tomu u léku.
1: Pane Janulíku, zvažuje vládní koalice i to, že by si lidé hradili sami například stravovací a pobytové služby, jak navrhuje pan Slovák?
2: Pane aktorko, to je, pro mě je to deja vu. Já mám letos 40 let od promoce, v těch 35 let poslouchám tady tyto argumentace, tyto přání od ODSky, potom. Vzpomeňte si, že na 30 korunovém regulačním poplatku tady někdo tím, že ho zrušil, vyhrál volby. Jo. Ta ochota prostě obecně v české populace cokoliv platí u lékaře, když není veterinární, teda humánního, tak je minimální samozřejmě. Trošku se z toho vykloubila stomatologická péče, že tam už vlastně platíme de facto skoro všechno, ale je to určitě, samozřejmě stojí to za úvahu, jenom kolega Slovák má rád ty čísla, tak za jejich vlády prostě klesl podíl HDP na zdravotnictví, jo, předtím stoupal, jo, za našich vlád a pak najednou klesal, jo, tak to jenom k tomu, jo, takže teď se k tomu placení, ano, určitě obecně by se lidi měli více podílet na obecně řečeno na svém zdraví, ale prostě víte, všichni víme, jako, a ti, co jsme denodenně v ordinaci, tak víme, jak to s tou ochotou je a co je průchozí a co je neprůchozí. Svýho času ten pokus o to, ty hotelové služby z toho vyčlenit jako byl, ale ono to, řekněme, že ty částky nejsou zdaleka takové, nebo ty objemy nejsou zdaleka takové, aby to vyřešilo problém toho zdravotnictví. České zdravotnictví musí prodělat úplně zásadnější obměnu. Máme pořád ten systém, jak za Marie Terezie, za každou Vrbově nemocnice a nikdo ji nechce zrušit z komunálních politiků a tak dále. To jsou bolesti, které nás tady trápí desítky let a samozřejmě víme, všichni už je dobře popsali a pojmenovali, ale kolega Síla má pravdu v tom, že ty úniky jsou daleko větší, než by se u vozovkách uspořilo tím, že lidi budou platit třeba hotelové služby. Mě by spíš v tomto smyslu zajímaly takzvané malusy, tak jak jsou bonusy, že pojišťovny něco zvýhodňují, něco znevýhodňují. Ti, co se o zdraví starají, tak by měli být na tom líp, měli by být zvýhodnění a naopak ti, co prostě svoje zdraví devastují, tak prostě by se taky na to měli nějak podílet, ale ty systémy jsou popsané, jo, využijte všechny školy veřejného zdravotnictví, všude to funguje nějakým jiným způsobem, každý stát si hledá tu svoji cestu, ale má jinou tradici, u nás ta tradice prostě není a ta ochota platit je prostě minimální a teď je, říkám, nemá, z mého pohledu nemá takový smysl něco lámat přes kleno, když ten efekt nebude takový, jaký bychom si do toho třeba očekávali, představovali. Jo? Takže jako určitě hotelové služby to tomu každý rozumí, ale v momentě, kdy pak leží v nemocnici, tak vyžaduje prostě pomalu francouzskou kuchyni a stěžuje si na kvalitu jídla, protože dostane přesně tolik kalorií, kolik dostat má a v té skladbě, kterou má, prostě mu to nechutná, protože ho doma si dopřává úplně jinak. Že?
1: Pane Válku, vy souhlasíte s panem Slovákem, že ta ochota u Čechů připlatit si není příliš velká. Vám se jako ministrovi nepodařilo prosadit ani dobrovolné připojištění?
3: Tak dobrovolné. Nám se nepodařilo prosadit v podstatě volbu pacienta, což byla možnost, aby se pacient připojistil na výkony, které dneska hradí. Není pravda, že pacienti nehradí. Hradí u zubařů, to kolega Janulík řekl, ale řada lékařů prostě nejsou smluvní lékaři pojišťovny a chtějí úhrady hotově. Navíc je řada poplatků, které jsou legitimní, legální a ty pacienti za ně platí. Poplatek za jednolůžkový pokoj. A samozřejmě pacient si může v nemocnici objednat jídlo. My jsme vydali metodický pokyn a postup v souladu se zákonem, jak si může objednat jídlo v restauraci a to se v řadě nemocnic děje. Ten problém ale spočívá v tom, že u nás pacient, když chce výkon nebo chce něco, co není hrazeno z pojištění, z veřejného zdravotního pojištění, například lehkou sádru a nemá na ní nárok na úhradu z veřejného zdravotního pojištění, tak to v podstatě musí zaplatit kompletně s celým výkonem a to mně přijde jako velmi neetické a velmi

0: špatné. To jsme chtěli vyřešit a znovu se o to budeme pokoušet z opozice. A souhlasím naprosto s kolegou Slovákem, že je potřeba, aby se do systému dostalo více soukromých peněz. Ten systém pojištění vlastně není pojištění, to je zdravotní daň, kdy ten stát do toho poměrně zásadně zasahuje, ale ten pojišťovec nemá soukromý účet, nemá tady vlastně představu o svých penězích. My jsme slyšeli, že se vrátili peníze nějakých Ukrajinců, kteří nečerpali zdravotní péči, no ale to nebyly jejich peníze, to byly peníze Všeobecné zdravotní pojišťovny, respektive jejich pojištěnců, a vy nemáte osobní účet a to je něco, co by se do systému mělo dostat. To znamená, za mě je potřeba do systému dostat soukromé peníze. Já se o to budu s kolegy z ostatních stran z opozice pokoušet a bezesporu ti pacienti dneska platí řadu věcí a platí toho stále víc a víc, což je špatně, když se na toto nemůžou pojistit, ale musí to platit hotově a když ty hotové peníze nemají, tak se k tomu nedostanou.
1: Pane Sílo, vy považujete také za nerealizovatelné, že by si některé služby hradili pacienti sami?
2: To je zajímavá otázka, o které se diskutuje mnoho let ve sněmovně, a protože se jedná o takzvané nadstandardy, abychom si to nazvali s pravými jmény. Bohužel ty nadstandardy se dotýkají ústavních práv, protože by vlastně postavili kvalitní zdravotní péči na dvojkolejnou trajektorii. WHO prosazuje ekvitu. WHO připouští pouze připlácet za skutečně hotelové služby.
1: Jen doplním, Světová zdravotnická organizace.
2: Která prostě prosazuje ekvitu, to znamená rovnost poskytování zdravotních služeb. Je tam několik výjimek, jako těch hotelové služby a tak dále. Ale lékařem neindikovaná třeba zdravotní péče by byla dotovaná ze solidárního veřejného zdravotního pojištění, kdyby potom prostředky byly na úhradu za péči o méně příjmové. Čili bude dotovat se na ty takzvané nadstandardní výkony ze zdravotního pojištění, část toho výkonu se zaplatí, část zaplatí pacient jako nadstandard, tak ty peníze, které se vezmou ze zdravotního pojištění, potom budou v tom systému chybět. Proto je zásadně SPD je zásadně proti zavedení takzvaných nadstandardů a z několika důvodů. Jestli chcete, já vám je tady můžu vyjmenovat, já si pospomínám na nějaké. Takže je to například zdravotní péče, která je jenom jedna k vyléčení pacienta, to znamená lege artis, podle posledních vědeckých poznatků. A pokud není definovaný standard, jak chcete definovat nadstandard? A ten standard definovaný není. A nikdo ho neumí definovat, protože neustálý vývoj medicíny to nedovoluje definovat standard. Protože ta medicína se posune neustále dopředu, to by znamená, aby se musela neustále měnit legislativa a dělat seznamy nové standardu a nadstandardu. Čili ta problematika definice standardu zdravotní péče je velmi složitá. Jo. Zdraví potom taky další argument. Zdraví není běžná komodita, jako kadeřík, pedikér nebo autopoprava.
1: Prosím stručně ty argumenty, abychom stihli jiné téma.
2: Dobře, zdravotnictví je velmi složitý obor a mnohdy si musí pacient vyžádat konzultaci s jiným odborníkem, aby vůbec mohl rozhodnout, jo. A ze všeho nejdůležitější je, že jak můžete platit za něco, nebo kupovat si něco v komerčním systému a přitom nevíte, jak budete informovat, protože tady je informační asymetrie obrovská mezi lékařem a pacientem. Jak chcete zabránit tomu, aby lékař se nestal dealerem farmafirem? Tam je spousty otázek, které nejsou zodpovězeny.
1: Posloucháte Kulatý stůl Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
3: Kulatý stůl Pavlíny Nečáskové.
1: A připomenu, že našimi hosty jsou dnes poslanec za hnutí ANO Miloslav Janulík, poslanec za SPD Jan Síla, poslanec za ODS Štěpán Slovák a poslanec za TOP 09 Vlastimil Válek. Pane Slováku, ministr Vojtěch počítá s úsporami ve zdravotnictví, třeba s provozněním elektronických žádanek nebo centralizací péče. Je to ta správná cesta?
4: Určitě ano, ale ten jako zásadní celková úspora vychází za mě z prevence. To je prostě něco, co se vám v jednom volebním období neprojeví, možná ani v druhém, ale je to něco, co se vám projeví v tom třetím, čtvrtém a podobně. Vychází to zejména z toho, že v České republice je prevence prostě v číslech slabá a systém neřeší následky, neřešíme příčiny. Máme například velmi vysoký počet preventabilních příčin úmrtnosti u některých věcí, takže to je ten problém, který reálně za mě je tím, který může do budoucna znamenat tu největší úsporu nákladů, takže pokud někde mají v českém zdravotnictví peníze, tak mají za mě do prevence, centralizace poskytování zdravotních služeb za mě je nepochybně také téma, tam jsme připraveni určitě také pana ministra podpořit, ale vždycky máme ten systém rozdělený jako jednoduše. Páteří toho celého systému je pro nás primární péče, primární praktik, gynekolog, pediatr má být ten prostě nejdostupnější v rámci těch regionů, má být zachována ta jejich dostupnost, případně ještě rozšířena tím, že budeme mít prostě, tím, že budeme navyšovat i počet rezidenčních míst. To si myslím, že je důležité, abychom dostali lékaře do regionu a pak jsme určitě připraveni podpořit centralizaci zejména těch vysoce specializovaných zdravotních služeb v regionu. Takže určitě v tomto směru ano, elektronizace, digitalizace zdravotnictví nepochybně taky ano, jedno z našich silných témat. Jenom jako velmi, velmi stručně jednou větou k těm nadstandardům, volba pacienta přeci není, pane doktore, nadstandard, je to něco trochu jiného. Myslím, že to pan profesor Válek předtím velmi, velmi dobře popsal a my tady nechceme žádné dvojkolejní zdravotnictví. My tady chceme jenom nastavit ten stav, aby nebyl tak diskriminační, jak je teď, že si musíte i když na tom příkladu té lehké sádry zaplatit celý ten výkon. To naopak my považujeme za diskriminační.
1: Pane Janulíku, shodnete se s panem Slovákem z opozicí na těchto krocích k úsporám, které před chvílí zmiňoval?
5: No tak on hlavně dělal tu prevenci, dějte se, já na rozdíl od něho to dělám vlastníma rukama, vlastní hlavou, když nesedím ve sněmovně, takže vím, že žádná, jako preventabilní, to je hezké slovo, ale je to floskule, protože nedonutíte všechny lidi chodit na prevenci, to si můžou dovolit možná diktatury a tak, ale prostě vím jaké to procento těch pacientů ty preventivní prohlídky využívá, každý si musí sáhnout do svého svědomí, teď je otázka, jak je k tomu přimět, protože vaše právo je prostě té prevence nepodrobit, té prevenci, takže určitě to se vám to nepovede ve 100%, tak můžete ty lidi motivovat, to jsou různé kampaně a stimulace, já si myslím, že nejvíc lidí motivují peníze, buď jim je dáte, nebo že jim je vezmete, takže za ty desítky let bych řekl, že toto by byla za mě ta cesta. Co se týče posledních roků ministra Vojtěcha k té elektronizaci, samozřejmě, že to je správná cesta, kde se dá velice uspořít, protože do teďka ten systém funguje tak, že my vlastně, dokud ty systémy nejsou propojené, nevíme o tom, čemu se ten pacient podrobil například v minulém týdnu a můžu indikovat, že je to stejné. A to znamená vyžádanou péči v hodnotě mnoha tisíc a léky v dalších tisících a tak dál. Ten systém obecně, jo, třeba teď řešíme problematiku pracovních neschopností a když si porovnáte, kolik lidí si vezme neschopenku a kolik lidí samozřejmě k té neschopence dostane recept a kolik ho realizuje, tak byste se divili, kolik lidí prostě si vůbec ty léky nevyzvedne, protože a tak dál, teď z toho dovozujeme každý, kdo co chce, takže ta elektronizace tomu určitě přispěje, protože víme a pojišťovny to vědí velmi dobře o případech, že si lidi nechají klidně třikrát za týden zrengenovat koleno. Ale samozřejmě, že ta úspora je tam velká, samozřejmě ty, co to, ta vyžádaná péče v laboratorních vyšetřeních, o kterých mluvil kolega Síla, protože samozřejmě už je z toho zase biznis, protože ty subjekty jsou privátní, takže oni mají zájem na tom, aby se ty lidi vyšetřovali, je jim jedno, že to je opakovaně. Ale v momentě, kdy se objeví, tak jak byl původně, jsme slyšeli litanie proti elektronickému receptu a bez něj bychom COVID nezvládli. Pak jsme slyšeli stejné litanie proti elektronické neschopence. Dneska to funguje. Například elektronicky vystavuju žádosti o mateřskou dovolenou a tak dál. Takže jakmile se to uvede do praxe a my si na to zvykneme, protože my jsme konzervativní doktoři, že my jako žádné novoty moc nechceme, ale v momentě, kdy se to zavede a zvykneme si na to, tak ta úspora může být velmi, velmi zajímavá, ale teď je samozřejmě druhá strana té mince, protože někomu se tím pádem sníží příjmy v tom systému, že? Takže zase to bude budit odpor a ty budou lobovat za to, aby se to nedělalo, nebo aby se to neudělalo úplně. A
1: kdo
5: tak
1: myslíte,
5: dále.
1: Že prostě za to bude lobovat? Život,
5: No tak někdo, kdo teď jako má ty penízky z toho systému v úvozovkách nedokonalého, že ty lidi může vyšetřovat pořád dokola. No, takže, jak se říká, zdravý pacient je jenom špatně vyšetřený. Takže to v tom systému samozřejmě se za ta léta vyvinulo spousta subjektů, které prostě mají nastavený nějaký svůj režim a jsou zvyklí na určité příjmy a najednou prostě ta elektronizace bude znamenat, že se jim ty příjmy budou snižovat, protože se nebude tak nadvyšetřovat a nebude se vyšetřovat zbytečně a já třeba si prostě ťuknu na klávesnici a uvidím třeba x let dozadu tu historii toho pacienta, jak mám třeba teď už možnost nahlédnout na preskripci díky tomu, že se zaváděl elektronický recept za té předminulé vlády a tak dále. Takže už se dneska podívám, vidím, co ten pacient bere nebo nebere, hlídá nám to interakce. A tohle, když se objeví, jako když to dovedete k dokonalosti, což se asi nikdy nepovede, ale nicméně třeba v těch vyšetřeních, těch žádánkách, té vyžádané péči musí se jít per partes, jako po krok za krokem, ale určitě to bude znamenat obrovskou úsporu. Já jenom dodávám, že ty peníze se ušetří, ale někomu budou chybět.
1: Souhlasí s tím Vlastimil Válek?
0: Tak já bych se vrátil k té vaší původní otázce. Bezesporu souhlasím s elektronickou žádankou. Konec konců jsem zavedl elektronickou žádanku EZ kartu a propojil jsem ty systémy tak, že máme dneska mezinárodní standardy. I v České republice skončily takové ty české varianty standardů. Pan ministr Vojtěch by rád, zatím je to ovšem na dobrovolné bázi, protože ten proces vyžaduje přece jenom testování a vyžaduje ověření v praxi. To se děje v několika desítkách nemocnic, tuším 60 nemocnic je to a úřady praktických lékařů. Pan ministr Vojtěch by rád z té žádanky elektronické udělal povinnost. To je něco, co já bezesporu podpořím. Otázka je, jestli už v příštím roce, jak plánuje, já se domnívám, že bylo dobré jeden rok ještě všechno testovat a spustit to na ostro až v roce jako povinnost, až v tom dalším roce 28. Co se týče centralizace, bezesporu ano. Tady padlo, že máme od kolegy Janulíka, že máme hodně nemocnic, že by se měly redukovat nemocnice. To je něco, o čem je bezesporu dobré diskutovat. Nicméně centralizace péče znamená, že budou kraje, kde některé typy péče v podstatě nebudou dostupné. Klasický Karlovarský kraj, prostě protože my jsme začali s centralizací, udělali jsme centra hepatobiliární chirurgie, udělali jsme centra karcinomu jícnu a řadu dalších center, endometriózy centra. Ale ukázalo se, že ne každá nemocnice velká dosáhne počty výkonů na to, aby to centrum měla. Pan ministr chce ještě zpřísnit ty pravidla, se svými poradci přišli s návrhem ještě větší centralizace, což obecně je v pořádku, protože pokud se vezmeme srovnatelnou zemi jako Rakousko, tak podobných center je tam několik. Ale pak to znamená opravdu tvrdý zásah do systému. A tady já bych řekl jednu věc. Já si myslím, ta debata je hrozně příjemná, je zajímavá, kolegu si vážím, všech tří, ale je nevhodné, myslím si, že pro české zdravotnictví a především pro pacienty je potřeba, aby jsme udělali to, co se stalo v Rakousku, ve skandinávských zemích, ve Francii, v Německu. Že si politické strany sedly, jejich experti se dohodli na nějaké dlouhodobé strategii a pak bez toho, bez ohledu na to, kdo vládl, ta strategie byla realizovaná. Já jsem navázal na všechny rozumné kroky a byla jich spousta pana ministra Vojtěcha. On navazuje na všechny kroky, které jsem provedl já, centra, elektronická žádanka, mohl bych pokračovat. A v tomto je potřeba pokračovat dlouhodobě, protože ten systém má velké zbrzdění a pokud se co 4 roky by měnila strategie a měnil přístup, tak je to pro ty pacienty velmi, velmi negativní. Proto já nabádám k politickému konsenzu a maximální spolupráci v této úrovni a v této oblasti.
1: Pane Sílo, vy jste připraveni spolupracovat na základě širokého politického konsenzu, o kterém mluvil teď Vlastimil Válek s opozicí?
2: Určitě, samozřejmě, to je bezpodmínečně nutné, protože naše zdravotnictví se dostává do situace skutečně před kolapsem, ono se o tom vůbec nemluví, ale již dneska má 750 tisíc lidí, nemá svého praktika, 1 000 000 lidí nemá svého zubaře, 50 tisíc dětí nemá svého pediatra. Věk 60 let má přes 50% všech chirurgů, internistů, pneumologů, 45% všech anesteziologů, intenzivistů. jsou v důchodovém věku. Přitom již dnes chybí 1100 pediatrů. Pokud tito lékaři odejdou během 5 až 7 let do důchodu, to znamená, že dojde k dalšímu zhoršení dostupnosti zdravotní péče, protože žádná nemocnice nemůže fungovat bez anesteziologa, chirurga, internisty nebo pediatra. To znamená, ano, musíme centralizovat, ale i z jednoho důvodu, protože máme málo tady těchto zdravotníků. Proto já jsem na úvodu řekl, že zásadní problém našeho zdravotnictví vidím v nedostatku zdravotníků. A co se týká té centralizace, když to vezmeme dokola kolem, tak veškeré výkony jsou podstatně dražší jak v těch velkých centrech, ve fakultní nemocnici a tak dál, než v nemocnicích menších a regionálních, kde ty ceny jsou vlastně poloviční. Čili velká úspora by byla, pokud by se sacramentsky jako speciálně posoudilo, které výkony centralizovat a které nechat ponechat v těch menších nemocnicích, které se samozřejmě musí restrukturalizovat, protože ta populace, která stárne, bude vyžadovat skutečně restrukturalizaci lůžek z těch akutních na dlouhodobou péči a tak dál. Co se týká té elektronizace, ta elektronizace samozřejmě ta je nutná, ta opravdu to zdravotnictví posune dál, je skokově dál, ale obsahuje v sobě spoustu problémů. Jako a jeden ze zásadních problémů je, že bude porušeno lékařské tajemství. Jednoznačně bude porušeno lékařské tajemství, protože v té novele, kterou já jsem teďka viděl, stojí, že tam mají přístup k skutečně nezdravotnictví, k těm systémovým věcím jako zdravotnický. To je jedna věc. Další věc. Stát se nechce podílet na jakékoliv já nevím, investici nebo finanční pomoci těm menším ambulancím, které prostě budou muset ty peníze vydat ze svého. Já osobně si myslím, že spousta těch starších lékařů ty ambulance zavře. Jakmile toto vznikne jako absolutně povinná záležitost a ještě k tomu bude k tomu sankce 1 000 000 korun. Myslím, jsem tam viděl někde, toto je úplně nemyslitelné. Tady je potřeba minimálně rok, půl druhého roku naběhnout jako zvláštní systémy, vyzkoušet to a tak dále. Teprve potom nastupovat s nějakými takovými sankcemi.
1: Pane Slováku, zpět k mé otázce. Neobáváte se, že centralizace speciální péče posílí i nebo zhorší dostupnost zdravotní péče v regionech?
4: No, já se toho neobávám. Já naopak si myslím, že když teďka postupně i ministerstvo zdravotnictví některá data zveřejňuje, tak si myslím, že to je naopak správně pro kvalitu a prostě podle mě má být dostupnost ruku v ruce s kvalitou. A ještě k tomu jako věčnému tématu, který se tady zmiňuje, tak je ten nedostatek toho personálu. Tak jako v České republice prostě momentálně, jo, zejména u absolventů oboru všeobecné lékařství, prostě ten nedostatek nemáme. Jo. My ho máme, budeme a do budoucna budeme mít velmi pravděpodobně u všeobecných sester, ano, tam ten problém bude, budeme mít problém s tím, jak alokovat personál od akutních lůžek k lůžkům následné péče, ale prostě díky těm krokům, které se v minulosti udělali, a to je navýšení počtu absolventů lékařských fakult, tak v současné době nedostatkem personálu netrpíme obecně.
1: Promiňte, že se tím podařila vyřešit tak demografická křivka navýšení kapacit na lékařských fakultách.
4: Nepochybně to nemůže být ten jeden jediný krok a musíme vymyslet nějaký jako způsob alokace těch lékařů. Já ho teď tady z hlavy nepochybně nevystřihnu, ale pokud se budeme bavit, tak jsou tady prostě obory, u kterých ten problém je a jsou to zejména ty obory týkající se následné péče, ale pak tady máme jako ještě vysoké procento některých oborů, jako je to právě zmíněné praktické lékařství pro děti a dorost, kde máme prostě vysoký podíl lékařů 60+, a to je fakt, se kterým se musí pracovat.
1: Pane Válku, vy jste chtěl něco doplnit, pokud se nemýlím?
0: Já řeknu jenom 3 fakta. V loňském roce, to jsou data ÚZISu profesora Duška, s těmi daty všichni souhlasí. V loňském roce se poprvé po 12 letech zvýšil počet občanů, kteří chodí na preventivní prohlídky a do screeningových programů. To za prvé. Z dat profesora Duška vyplývá, že tím navýšením počtu studentů, a prosadila to vláda, v které byla Adam Vojtěch, já jsem s toho udělal mandatorní výdaj, tím navýšením počtu studentů, tedy absolventů lékařských fakult, prakticky o 30%, se podařilo vyřešit ten demografický pík. Problém je, aby si ty absolventi vybírali ty obory, které jsou potřeba. A tady bude potřeba diskuze, jak k tomu přistoupit. Co se týče nelékařů, tak naše vláda schválila navýšení počtu studentů nelékařských zdravotnických oborů v čele se zdravotními sestrami zhruba o 30%. A podle dat profesora Duška by toto mělo být řešením, protože ten počet navrhoval ÚZIS na základě dlouhodobých demografických dat s porovnání s daty, které měl z Ministerstva práce a sociálních věcí. My jsme propojili data zdravotnictví Ministerstva práce a sociálních věcí. To znamená, co se personálu týče, já bych byl optimista.
1: Pane Janulíku, souhlasíte také s tím, že tedy v tuto chvíli je největším problémem to, aby si ti daní absolventi nebo studenti vybírali ty obory, v kterých je největší nedostatek?
5: Nejenom to. Já si myslím, že problém není jenom to vybírání oboru, ale aby vůbec u té medicíny zůstali. Protože vy studujete a než se dostanete do praxe, kolik je vám let, jako někdo vás musí živit, jo, pak zjistíte, že plat, který dostáváte, je v příkrém nepoměru teda k tomu, co po vás zaměstnavatel, společnost nebo stát vyžaduje a tam je prostě tak, jak vám říkám, ta velká diskrepance, prostě aby ty lidi v tom oboru jako měli motivaci zůstat.
1: Ale ta doba studie asi nelze zkrátit.
5: Ne, to určitě ne, o tom nebyla řeč. Já se nebavím o době studia, já se bavím o tom odměňování. Pojďte se, jaký je nástupní plat absolventa na západ lékařské fakulty, mluvím od našich hranic a mají obdobný problém, protože to mě svého času řekl jeden primář v Německu, v Bavorsku, říká, no jestliže ten dotyčný dokáže vystudovat lékařskou fakultu, tak levou zadní vystuduje jakoukoliv jinou školu a ty stejné nebo větší peníze si vydělá bez té dramatické zodpovědnosti, z nočních služeb a podobných věcí a jako nikdy nekončícího studia, takže to si musíme uvědomit, že my ty lidi musíme prostě namotivovat, aby se jim prostě to v vozovkách vyplatilo, aby to chtěli dělat, aby měli prostě prostředky k normálnímu životu a nemuseli se stydět za to, že nosí bílý plášť. A s tím samozřejmě úzce souvisí i to, že když kolega zmiňuje, všichni zaklínají ty praktické lékaře, ale opravdu na západ od našich hranic jsou masivně podporováni praktičtí lékaři, zejména v těch vozovkách, okrajových lokalitách, takže je dotují obce, kraje, respektive země, třeba v tom Německu, nebo vláda, jako poměrně masivnými částkami, když se upíší na tolik a tolik let, třeba někde v horách vysoko a tak dále, takže to si myslím, že nemusíme vymýšlet to, co je vymýšleno, to je naše česká specialita. Jo, jako jenom se podívejme, jak to funguje jinde, oni prostě řeší podobné problémy a řeší je dávno před námi, takže stačí se tam podívat a prostě hold, jako sice přizpůsobit to našim českým podmínkám, ale jako je pravda, že teď jste narazili na problém, že to není jenom problém zdravotnictví, ale i školství, takže tehdy se do toho vtáhlo to vysoké školství za zaministrování pana Plagy a ten úspěch to mělo, ale říkám, teď jde jenom o to, aby nám ty lidi v tom zůstali. A druhá věc je, vemte si, že tam je velké procento feminizace, aby lékařky, které mají děti a my chceme, aby měli děti, aby prostě na tom nebyly byty a tak dále. To je i systém vzdělávání dalšího, jo, takzvaných atestací a tak dále. To je prostě, ten systém je tak komplikovaný a tak jako nevstřícný a člověk a to, ty absolventi tady to uvrhá prostě do existenciálních problémů, protože oni prostě, pokud nejsou kvalifikovaní, jak si nevydělají, a než vypěstujete jaksi hotového lékaře po promoci, to je 10 let. A teď se bavíme, když se bavíme o super specializovaných věcech, jak to asi bude muset být, víc třeba můj obor porodnictví, protože ty počty porodů dramaticky klesají a ty absolventi se to nemají ani kde naučit, tak jak my jsme se to dokázali naučit během pár měsíců, protože jsme měli ve službě 10 porodů, tak oni mají jeden za dva dny. No, takže to je prostě velký problém.
1: Pane Sílo, souhlasíte s tím, že motivací tedy pro lékaře mají být finance i motivací pro to, aby sloužili v regionech, které mají často právě problém s jejich nedostatkem, ale zdravotníci často říkají, že ani nechtějí opouštět velká místa a stěhovat se do míst, kde je omezená občanská vybavenost. Tak budou peníze stačit?
2: to je samozřejmě, že nebudou stačit. To je zásadní problém, je ta občanská vybavenost, možnost zaměstnání pro manželku nebo pro partnera, možnost dobrých školy pro děti a tak dál. To s tím všecko souvisí. Ale já bych se chtěl vrátit k tomu, jak říkal tady pan kolega, bývalý ministr Válek, že se o 30% zvedne příkon lékařských fakult. No to tak není úplně pravda, protože 10 let bylo, do roku 2019 bylo ten příkon zhruba 1850
1: Pane Silo, zbývají poslední vteřiny našeho vysílání, tak poprosím velmi stručně.
2: Čili já jsem zásadně proto, aby se... Ale ne o 300 absolventů, tak jak to udělal ministr Vojtěch v roce 2019, navýšili peníze do lékařských fakult, že bude nyní atestovat nebo promovat o 300 víc lékařů. Ale Děkuji. Tam je potřeba přilít podstatně více peněz.
1: Hosty našeho vysílání byl poslanec za SPD Jan Síla, poslanec za hnutí ANO Miloslav Janulík, Štěpán Slovák, poslanec za ODS a také poslanec za TOP 09 Vlastimil Válek. Děkuji vám, pánové.
6: Děkujeme za pozvání.
4: Naslyšenou, zůstaňte zdraví. Hezký večer.
0: Naschle, pánové.
2: Stále zdraví.
1: Od mikrofonu se loučí Pavlína Nečásková.
3: Rozhlas Plus. Zprávy.
7: Dohoda s Iránem je už podle USA podepsána, Irán to zatím nepotvrdil. O kompenzaci škod po jarních mrazech zatím požádalo 411 zemědělců, lhůta končí zítra. Favorizovaní fotbalisté Španělska hrají na mistrovství světa s Kapverdami. Po nehodě je omezený provoz na silnici 52 Brno-Vídeň u Pasohlávek. A zítra bude polojasno až oblačno, postupně až zataženo, místy přehlaňky. Teploty do 24 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
7: Irán a USA údajně podepsali memorandum o porozumění elektronicky, a to už v neděli. Americké stanici ABC to řekl viceprezident J.D. Vance. Podle nejnovějších amerických prohlášení v pátek proběhne oficiální podpisový ceremoniál. Americký prezident Donald Trump slibuje úplné otevření Hormuzského průlivu hned poté. Irán zatím žádnou z těchto informací nepotvrdil. U břehu Ženevského jezera mezitím startuje summit 7 největších ekonomik světa. Francouzský prezident Emmanuel Macron přivítal ve městě Evian amerického prezidenta Donalda Trumpa. Před oficiálním zahájením summitu jednají o válce na Ukrajině i memorandum mezi USA a Íránem.
8: Mezinárodní koalice složená z Francie, Velké Británie, Itálie a Nizozemska je podle francouzského prezidenta Emmanuela Macrona připravená vyslat do Hormuzského průlivu letadla, válečná plavidla i odminovače. Německý kancléř Friedrich Merz uvedl, že připravované memorandum mezi USA a Íránem může stabilizovat celosvětovou ekonomiku. Merz taky zdůraznil, že Rusko nemůže vojensky zvítězit na Ukrajině. Podobně u Ženevského jezera mluvila i šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová.
9: Ukrajina drží frontovou linii a dokonce částečně dobývá zpět území.
8: Do jednání ve Francii se v nadcházejících hodinách zapojí i ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky. Ze summitu G7 ve francouzském Evianu Martin Balucha, Radiožurnál.
7: Iniciativa zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu veřejnoprávně ohlásila výstražnou stávku. Reaguje tak na návrh zákona o změně financování obou médií, který dnes schválila vláda. Podrobnosti iniciativa ohlásí ve středu. Podle dřívějších informací má být stávka v pondělí 22. června. Návrh zákona od ministra kultury Oty Klempíře za motoristy počítá se zrušením rozhlasových a televizních poplatků a převedením financování obou médií pod státní rozpočet. Oproti letošku by tak měly jejich příjmy klesnou dohromady o zhruba 1 400 000 000 korun. To by podle ředitelů obou médií znamenalo omezení výroby a taky propuštění celkem až 700 zaměstnanců. Na Rychnovsku se podle meteorologů v sobotu popoledni objevilo slabé tornádo, způsobilo drobné škody. Český hydrometeorologický ústav to dnes uvedl na síti X. Je to páté tornádo, které meteorologové v Česku potvrdili v letošní sezóně. Všechna byla slabá. Škody po jarních mrazech zatím nahlásilo 411 pěstitelů ovoce. Podle mluvčí státního zemědělského a intervenčního fondu Evy Čespivy je poškozená plocha asi 7200 hektarů. Nejvíc zasažení jsou pěstitelé jablek. Škody ale nejsou tak rozsáhlé jako v rekordním roce 2024. Tehdy mrazy zasáhly ještě o 2200 hektarů a třetinu zemědělců víc, pokračuje Čespiva.
10: Stejně jako před 2 lety, nejvíce, tedy 20% zemědělců je z Královéhradeckého kraje, nejméně naopak z Opavského regionu. Téměř polovina se týká jabloní, následují slivoně a višně.
7: Pěstitelé můžou informace o škodách podat ještě do konce zítřka. Hlášení má zatím jen zmapovat situaci. O dotacích se podle fondu rozhodne až podle místních šetřeních.
11: Úřadující mistři Evropy ve fotbale Španělé hrají svůj první zápas letošního světového šampionátu. V americké Atlantě nastoupili proti nováčkovi turnaje Cap Verdam. Stručné informace ze zápasu přidá Jaroslav Plašil.
12: Za chviličku začne druhý poločas, potom prvním Španělsko-Cap Verde 0-0. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
11: V 7. zápase finále Národní basketbalové ligy se mezi Nymburkem a Pardubicemi rozhoduje o držitelích titulu. Závěr zápasu sleduje v pražské hale na Královce reportér Jakub Kanta.
13: Nymburští basketbalisté finále číslo 7 zvládli. Pardubice porazili 91-74 a za několik málo minut zvednou po 21. nad hlavu pohár pro mistry NBL z Pražské Královky. Jakub Kanta, Radiožurnál.
8: Překážka na D1 u Holubic, taky na D8 za Roudnicí. Na D1 z Vyškova do Brna nejdřív opatrně kousek před sjezdem na Slavkov a Holubice na 211. kilometru porouchaný kamion blokuje pravý pruh, nákladní doprava vybočuje a potom zbytek kolony kamionů před omezením u D2 je v pravém pruhu teď za sjezdem na Svitavy z kilometru 202. Na dálnici D2 na příjezdu do Brna směrem z Bratislavy kolona kamionů v pravém pruhu začíná kus za sjezdem na Židlochovice kolem 5. 4. kilometru, krátí se to. Na D8 ve směru Ústí nad Labem do Prahy zbystřete za Roudnicí v omezení na 25. kilometru, hlásíte porouchané vozidlo.
14: V tom zúžení je v pravém pruhu odstavená dodávka.
8: Na silnici 52 Brno-Mikulov za pasohlávkami před odbočkou k Aqualandu po havárii motorky čekejte kyvadlový provoz, ale zeslábl, kolony už jen chvílemi kratší. A v Praze v Těšnovském tunelu ve směru do centra došetřují nehodu v pravém pruhu, kolona na vjezdu do tunelu od úrovně Hiltonu zdržení do 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
7: Zítra bude polojasno až oblačno, postupně až zataženo a od západu místy déšť nebo přehánky. Na Moravě a ve Slezsku budou srážky jen výjimečné. Teploty 19 až 24, na jižní Moravě až 26 stupňů. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
15: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
16: Česko je na migrační pakt připravené, ale nadále odmítá princip solidarity.
17: Nová pravidla mají zrychlit rozhodování o žádostech o azyl, zpřísnit kontroly na vnějších hranicích a usnadnit vracení migrantů.
18: Kritici však upozorní na riziko zásahu do práv migrantů.
19: Polsko si stejně jako Česko zajistilo výjimku z povinného principu solidarity.
20: Letos se Česko do mechanismu zapojit nemusí.
21: V celé EU se podaří realizovat jen asi čtvrtinu vyhoštění, v Česku dokonce jen 12%.
22: Nechtěli ho, ale teď jsme na něj prý připravení. Migrační pakt, vládní otočka nebo příprava na spor s Evropskou komisí? A jak to bude s povinnými platbami? Ustoupíme nebo ne? Ptám se Viktora Daňka, našeho nového analytika pro evropské záležitosti. Dnes je pondělí 15. června. Ahoj Viktore, vítej ve Vinohradské 12.
23: Ahoj Matěj, díky za pozvání.
22: Rádi tě vidíme zpět v Českém rozhlase. Jsem rád, že jsi tady se mnou, budeme spolu probírat určitě pravidelně evropské záležitosti, ostatně od toho si tady analytikem. Začal platit migrační pakt, to do té tvé gesce zcela jistě spadá. Začal platit i pro Česko tedy?
23: No jasně, proč se ptáš?
24: No, jo, my jsme vlastně odmítli, že jo?
23: No, tak akorát, že vůbec.
22: No ne, tak současná vláda prostě má v programovém prohlášení napsané, má to tam napsané černé na bílém, že odmítneme jako Česko, jako vláda migrační pakt. Ale začal tedy platit. Jak si to vysvětluješ?
23: No jasně, tak v předvolební kampani to také viselo na všech billboardech, bylo to jedno z těch hlavních témat a dokonce i po volbách na prvním zasedání vlády hned v prosinci, to byl ten první bod jednání nové vlády Andreje Babiše o odmítnutí migračního paktu. No. Akorát, že ho vláda odmítla tím způsobem, způsobem, že to jenom řekla, my toto odmítáme, ale to je vše, co proto udělala. Vlastně ve chvíli, kdy už se ujala funkce, tak migrační pakt byl z drtivé většiny implementovaný, takže zbývaly jenom nějaké technické věci, třeba na letišti Václava Havla, ale Česko je v zásadě premiantem v implementaci migračního paktu, rozhodně jsme nic neodmítli.
0: Ale my, co se týče toho, co má posílit tu bezpečnost, jsme na tom dobře, to znamená.
2: To znamená, když ministr vnitra Lubomír Metnar říká, že informační systémy jsou připravené, že jsme v podstatě ready na finalizaci nebo na zcela zavedení toho migračního paktu, tak to je pravda.
0: My patříme v rámci realizace těch bezpečnostních prvků k té, řekněme, lepší skupině, nechci, ať to nezní divně, ale připravenější, to je to lepší slovo, k té připravenější skupině. A
2: Česko je prostě připravené přijmout migrační pakt, respektive už ho muselo přijmout, protože od pátku platí.
23: Je to pravda, jednak Česka se to příliš netýká, upřímně řečeno, týká se to hlavně těch zemí na vnějších hranicích a Česko mezi ně nepatří, takže toho není tolik, co Česko muselo pro tu přípravu udělat, rozhodně méně než třeba Řecko nebo Itálie. No a druhá věc je, já myslím, že já to nechci brát jako kritiku, trošku jsem začal tak ironicky, ale já myslím, že velice správně naopak, že vláda velice rychle pochopila realitu, ve které se pohybuje. Ta realita je, že prostě migrační pakt je schválený, nikdo se už opravdu nechce vracet k jednacímu stolu, protože to bylo dlouhé, několikaleté martyrium složitých vyjednávání.
2: 23 roky,
23: paktu. No vlastně déle, když se započítáme všechno, tak v podstatě od toho krizového roku 2015, dokonce. Tady byl stav jako opakovaně selhávajícího šengenského systému, selhávajícího systému pro řešení migrační politiky a azylové politiky a tak dále. Takže to je opravdu dlouhá doba a teď by se opravdu těžko vysvětlovalo ministru Metnarovi svým kolegům v jiných zemích Evropské unie, že chceme začít odznova, ještě navíc situaci, kdy Česko dostalo všechno, co chtělo. Když se podíváme reálně na to, co v tom migračním paktu je, tak dobře, ten mechanismus povinné solidarity budí kritiku, ale ať už on, anebo zejména ty ostatní další části, tak je to vlastně přesně to, co Česko po léta žádalo za jakékoliv vlády, včetně té předchozí vlády Andreje Babiše.
2: Co jsou ty další části? Co teda léta Česko požadovalo a je v tom migračním paktu a jsme na to připraveni a informační systémy máme připravené, jak říká ministr vnitra. Jak se nás to tedy dotkne, když ta mimošengenská hranice je jenom na těch letištích?
23: Migrační pakt se v české veřejné debatě vlastně smrsknul pouze na tu otázku té povinné solidarity, což je škoda, protože tam toho mnohem víc vlastně řeší úplně od dozet celou migrační azylovou politiku od příchodu až po návraty. Zjednodušeně řečeno, je to zásadní radikální zpřísnění ochrany vnějších hranic, takže ten klíčový požadavek České republiky. Těch novinek je tam opravdu mnoho od spojených digitalizovaných databází. Už si možná i všimli třeba posluchači, kteří někam cestovali do zahraničí mimo Schengen, že skončila razítka v pase. Digitalizovaný systém, aby se dalo hůře podvádět třeba právě s padělanými doklady, také srovnávání tím pádem biometrických údajů napříč databáze. Zemi, aby se nestávalo jako dříve, že žadatel přijde a požádá v té zemi a pak ještě v další, aby prodlužoval svůj pobyt. A co je za mě asi ta největší novinka, tak to je nová hraniční procedura, kde jsou jasně daná pravidla, jasně dané lhuty, 12 týdnů, při kterých ten příchozí na něj bude pohlíženo, jako by vůbec nestoupil na území Evropské unie. To je napínání mezinárodního práva na maximum, možná až za něj. A bude se zkoumat, jestli vůbec má nějakou šanci azyl získat a pokud ji má nízkou, tak bude rovnou zařazen k návratu. Během těch 12 týdnů on tím pádem, že je tady právní fikce, že se tváříme, že není na území Evropské unie, tak mu nebude ani umožněn vstup, zůstane na těch hranicích, pravděpodobně dokonce v detenci, tam jsou dokonce výrazně rozšířené možnosti uvalení detence a přímo tam s ním bude tedy vyřešeno to řízení. Pokud tedy mu bude umožněn ten azyl podat, tak bude a pokud ne, tak bude rovnou zařazen k návratu v těch 12 týdnech, včetně opravného prostředku.
2: Jednou z těch motivací, proč přijmout migrační pakt, bylo taky to, aby se sjednotila ta pravidla přijímání nebo nepřijímání, odmítání migrantů na těch vnějších hranicích Schengenu a pak v těch zemích, třeba v Německu nebo právě v České republice, to se podařilo?
23: Podařilo, ale myslím si, že ta hlavní bolest z minulosti byla nejasná zodpovědnost. To je vlastně důvod, proč v roce 2015 ten systém skolaboval, proč se ukázalo, že Dublin nefunguje, protože v situaci, kdy je stát přetížený a nezvládá objektivně, a to je mimochodem ten argument pro tu povinnou solidaritu, tak potřebuje pomoc jiných států a vznikla v mnoha případech, ve statisících případů, vlastně nejasná zodpovědnost, kdo je za toho dotyčného v tu chvíli odpovědný. Migrační pakt toto úplně eliminuje. V každém okamžiku za každého jednotlivého migranta je vždy jasně přiřazen jeden stát, který je zodpovědný za to, aby tu žádost vyřídil, případně aby vyřídil ten návrat, pokud to nárok na azyl nemá.
2: Ministr Metnar už několikrát zmiňovaný řekl teď před několika dny, pro Česko je řešením té migrace důsledná ochrana vnějších hranic, boj proti nelegální migraci a samozřejmě efektivní návraty cizinců. To všechno v tom migračním paktu tedy je. To, co tady říká pan Metnar, že pro Česko je jako podstatné, tak to tam je.
23: Z mého pohledu to tam je. Jak říkám, myslím si, že co do tvrdosti, tak opravdu napínáme meze mezinárodního práva. V mnohem si teď Evropská unie asi uvidíme, jak to bude vypadat v praxi, ale je dost možné, že si asi nezadáme v mnohem s tvrdostí třeba administrativy Donalda Trumpa. Proto ta kritika mnoha lidskoprávních organizací, protože se úplně stírá individuální přístup, rozšířuje se právě to detenční právo třeba i na děti. To bude zajímavé asi v evropských standardech sledovat a slyšet pak za to tu kritiku, že zavíráme do detence děti a tak dále. Takže já myslím, že tady opravdu přitvrzujeme na meze možného. Uvidíme, jestli to bude stačit. Ten systém je taky hodně postavený na důvěře a taky na tom, že když už tady ten mechanismus povinné solidarity v sobě neobsahuje povinné kvóty, což je zase ten stěžejní požadavek Česka, povinné kvóty tam prostě nejsou v žádné podobě, respektive ta povinná relokace, tak když budou pouze dobrovolné a když státy nebudou mít ochotu, tak taky se může ukázat, že to nefunguje. Uvidíme.
2: No, ale tak ty kvóty tam tak trochu jsou, oni se přejmenovali jenom ne na tu povinnou solidaritu, ale jsou. Ty solidární příspěvky.
23: To, co vadilo Česku, bylo, že nechtělo, aby bylo nuceno přijímat na své území z těch hraničních států žadatele o azyl a ne za ně zodpovědnost. To tam prostě není. Není tam žádný mechanismus, kterým by bylo možné dokonce ani v mimořádných situacích Česko donutit přijmout byť jednoho jediného žadatele o azyl z jiného státu.
2: No, ale je tam za to ta daň.
23: Ale je tam za to ta daň.
2: Migranty, ale budeš muset za to platit.
23: Přesně, a to je ten bod kritiky české vlády nebo obecně střední Evropy, protože je to stále asi politicky těžko obhajitelné, ale ta dohoda by jednoznačně nebyla možná, kdyby tam ten element nebyl. Protože to, co se teď děje, je, že se výrazně zvyšují nároky na státy na vnějších hranicích, typu Itálie, Řecko a další. Museli nainvestovat, musí teď plnit přísné lhůty, budou nést tu zodpovědnost, ze které se nebudou moci jen tak vyvázat. A ty pochopitelně říkali, dobře, ale tak co za to? Vy jste taky v Schengenu. Vy taky nesete výhody schengenského prostoru. Proč máme ty náklady nést? My tak se podílejte jinak. A ta dohoda tedy je, že když to nebude povinnými relokacemi, no tak to bude finančně nebo materiálně. Což je ale něco, co sama vláda Andreje Babiše v minulosti měla ve své vyjednavací pozici a v Bruselu říkala jako možnou alternativu k povinným kvótám, že se tedy budeme podílet jinak finančně nebo materiálně a to tam tedy je. Aha.
2: A finančně nebo materiálně znamená co? Povinná sazba za hlavu.
23: Nechci úplně zabíhat do detailu, ale v jednoduchosti je tam prostě nějaký přepočet, kolik lidí by mělo být ročně tedy relokováno do těch zemí a ty státy, které nebudou chtít tedy relokovat fyzicky ty žadatele, tak budou za každého platit nějakou částku, je to v přepočtu asi 500 000 korun.
2: Na hlavu,
23: za každého.
2: 500 000 korun za jednoho.
23: Je to nějaká cena, ale když to přepočítáme v těch počtech, o kterých teď předpokládáme, že by tam být měli, tak to jsou řádově miliardy. Myslím, že
2: ročně.
23: Stát
2: a to není málo, vydává. Ale
23: no, tak je to částka, ale je to platba za to, že budeme mít snad, doufejme, funkční schengenský systém. Ten schengenský systém nefunguje, opakovaně kolabuje, když se pohybují nelegální migranti Evropou, tak Německo zavře hranice, pak musí i Česko, fronty na hranicích a tak dále, působí to hospodářské škody, krom toho, že to je otravné, tak já myslím, že tohle je docela přiměřená platba za to, že snad budeme mít funkční migrační a azylový systém a hlavně funkční Schengen. To je ten důvod, proč bychom o tom my jako střední Evropa měli usilovat.
2: Ty miliardy korun ročně budeme platit už od letošního roku nebo od kdy? Protože my víme, jak náročná byla vyjednávání o novém rozpočtu, je velmi kritizovaný za to, že prostě není úplně tak nízký, jak by si někteří představovali, tak bude se to tam muset zmáčknout?
23: Ne, zatím a v dohledné době Česko nemusí platit ani korunu, protože Česko je stále v situaci zvýšeného tlaku uprchlíků z Ukrajiny, čili je tam ta takzvaná výjimka ve velkých uvozovkách, ona to výjimka není. Je tam přepočet, který je pro Česko momentálně významně výhodný. Znamená, že se Česko vlastně nemusí vůbec nijak podílet na té solidaritě, dokud tady budou takové velké počty Ukrajinců, jako jsou nyní.
2: Což znamená, že už teď se vyjednává o tom, jestli třeba od roku 2027 bychom se neměli zapojit do toho systému. Nebo...
23: No tak uvidíme, kolik tady bude lidí a v jakém režimu bude samozřejmě.
2: Nejakou platí ta výjimka, mě zajímá.
23: No je to vždycky každý rok se rozhoduje pro ten rok. Takže co rok by si Česko mělo tedy požádat nebo nepožádat. To je vlastně dohoda mezi členskými státy, kde se rozhoduje kvalifikovanou většinou. Česko řekne, my jsme v tuto chvíli pod tlakem tolika tolika osob a propočítá se, jestli se to tedy uzná, tak aby Česko nemuselo nic platit.
2: Mm-hmm. Takže letos, rok 2026 neplatíme, 2027 se ještě uvidí.
23: To se ještě uvidí, bude se zase rozhodovat na začátku nového roku, ale myslím si, že není momentálně důvod si myslet, že by Česko mělo být v jiné situaci než je teď.
2: Že bychom měli dostat další výjimku.
23: Takže bychom měli dostat další výjimku.
2: Jo. Co když ji nedostaneme?
23: No tak budeme platit, no.
2: No ale platit vláda nechce.
23: No bude muset.
1: No a dobře, ale tak co když se skutečně objeví nějaká vzpoura, tak Česko není jediné, které s tím nesouhlasí přece ne, s těmi povinnými platbami. Podívej se na další státy V4.
23: Je to pravda, tak v tom případě ale Evropská unie na to má mechanismy, se kterými jsme sami souhlasili, když jsme do Evropské unie vstupovali, kterými vynucuje to, že to, na čem se dohodneme, skutečně platí a budou to státy dodržovat, tak když nebudeme platit tady, no tak nám řídí pokuty soud někde jinde, třeba časem.
1: Ale revokovat ten pakt prostě nepůjde, kdyby se tady našla nějaká kvalifikovaná, protože znova říkám, minimálně 2, 3, možná 4 státy, možná celá V4 přeci s řadou těch opatření v migračním paktu nesouhlasí. Poláci zejména.
23: Revokovat jde samozřejmě všechno, když na to bude většina mezi členskými státy, tak Evropská komise připraví návrh, který bude něco zase upravovat a ono se to asi dost možná stane, protože se v praxi teď uvidí, jestli vše funguje jak má, je spousta věcí, u kterých už teď je kritika, že jsou možná nedotažené, že by se na nich mělo pracovat dál, takže možná nějaká revize skutečně bude, ale opravdu si myslím, že by se Česku těžko vysvětlovalo, proč by tady ten mechanismus měl jít pryč, protože na tom stojí celá ta dohoda. Jo.
1: Ty peníze prostě mají jít těm státům na vnější hranici šengenského prostoru.
23: Nejsou to peníze pro Brusel, nejsou to pozor, peníze pro migranty, jsou to peníze pro ty naše státy, naše spojence, jako
1: na
23: je
1: posílení
23: Řecko, Itálie,
1: jako té ochrany hranic,
23: které my žádáme. My ty migranty nechceme, nechte si je tam, řešte si to sami. Víme, že vás to stojí peníze, tak tady je náš solidární příspěvek podle HDP. V tom celkovém objemu je to mizivé procento.
1: A nejsou to peníze taky pro státy mimo Evropskou unii, kde by mohla vzniknout návratová centra?
23: To je úplně oddělená debata z mého pohledu. Já myslím, že se tady neustále jako zavádějícím způsobem šermuje o tom, že bychom měli řešit migraci vně Evropské unie. Ono to zní dobře, lákavě. Akorát, že to je myšlenka stará, mnohokrát vyzkoušená a nefunkční. Kdo by to teda měl být, kdo bude hostit ta migrační centra pro Evropskou unii na svém území? Ono to tak nějak nikdo moc nechce. Teď takový pokusný balónek je ta Albánie, která má dohodu s Itálií, no, ale to bylo zatím 135 lidí, jestli si dobře pamatuju to číslo, za ohromnou částku. Zatím tam chybí nějak ty nuly, aby tohle mohlo být to řešení.
1: Takže v migračním paktu nic takového není, protože já jsem zaznamenal informace o tom, že se mají vyhledávat právě místa, kde by ta návratová centra mohla být, ano, mimo Evropskou unii.
23: Evropská unie na tom pracuje, protože jí to zadali právě členské státy, které toto vnímají jako zajímavé možné preferenční řešení. V minulosti už takový pokus byl. Byl jsem na summitu v Šam al-Šejchu v Egyptě, kde se chtěla tehdy střední Evropa, vlastně celá Evropa, dohodnout se státy severní Afriky, že budou mít tato migrační centra na svém území. Ani jeden to nechtěl. Dokonce se tam dohodli, že se o tom prostě nebudeme vůbec bavit. Teď je tady ten jeden balónek té Albánie, ale zatím je to opravdu pokusný balónek. Uvidí se, jak to bude fungovat. Možná jich bude více. Možná v rámci přístupového procesu na západní Balkáně by tohle mohlo být něco, na čem by se mohla Evropská unie s těmi státy dohodnout, ale zatím je to spíše přání než reálný plán.
1: Já jsem zmínil to Polsko, vrátím se k němu, protože Polsko na rozdíl od Česka, kde teda v Česku ta debata byla samozřejmě velmi vzrušená roky a přišlo mi, že v těch posledních letech možná jediný, kdo obhajoval migrační pakt, byl bývalý ministr vnitra Vít Rakušan. Ale ti Poláci ti přeci nesouhlasí s mnohem víc věcmi. Co jim přesně vadí? Protože říkají, že některé ty předpisy prostě nebudou dodržovat.
23: Já dodám ještě, když jsme zmínili Víta Rakušana, že ani on tedy s migračním paktem nakonec tu ruku nezvedl.
4: Je to užitečný, byť zdaleka ne samospásný nástroj k potírání nelegální migrace.
23: Česko se zdrželo.
1: Nikdo nesouhlasí.
23: No, nikdo nesouhlasí. Polsko je ve specifické situaci, jednak protože je samo v obtížné situaci kvůli instrumentalizaci migrace ze strany Ruska a Běloruska na polské hranici, takže argumentuje tím, že teď má trochu jiný problém, který potřebuje řešit, než je Středozemí. A taky je myslím v obtížné situaci politicky, protože ten migrační pakt de facto se dojednal za ještě předchozí vlády Práva a spravedlnosti a ta nová, stávající, už není nová, ale vláda Občanské platformy nebo Občanské koalice k tomu přišla už jako k hotovému. Takže pro ně bylo asi obtížné teď jako obhajovat vlastně kompromis někoho jiného, takže proto si myslím, že spíš z politických důvodů atmosféra je tam velice podobná v Polsku jako u nás. Tady se velice těžko bude komukoliv obhajovat cokoliv, co v oblasti migrace vzejde z Bruselu a stejně tak je to i v Polsku, v Maďarsku nebo na Slovensku. Prostě každý kompromis, který se tam stane, vnímáme tak trochu jako prohru a obecně a v případě migrace to platí trojnásob.
1: A oni právě Poláci přesně upozorňují na to, že Rusko a Bělorusko by to mohlo zneužít. Ta pravidla, která si teď stanoví Brusel nebo Evropská unie, státy Evropské unie, jak by to mohli zneužít?
23: To říkají, ale já tomu popravdě řečeno nerozumím. Já si myslím, že to je spíš politický argument. Naopak řada těch expertů nejenom z té lidskoprávní oblasti, ale obecně expertů na migraci říkají, že migrační pakt naopak otevírá další možnosti pro ty pushbacky, pro násilné vyhánění migrantů, to, co už Polsko teď dělá a bojí se, aby na něho nebyl příliš velký dozor, nebo aby se do toho příliš nikdo moc nemíchal, protože sami dobře vidí, že to je asi na hranici mezinárodního práva.
1: Tam se dostává, Poláci dostávají do konfliktu, že jo, přímo na hranici u toho vysokého plotu, který
23: přesně,
1: tam mají.
23: A dělají to, že neumožňují těm lidem o azyl požádat, rovnou je vytlačují zpátky, aby se nedostali sami pod ten migrační tlak, takže tak určitě to spíš takhle politicky.
1: A Evropská unie to teda bude nějak víc kontrolovat nebo dohlížet na to, že ty předpisy jsou splňovány v těch jednotlivých členských zemích. Ty sám říkáš, že Poláci doufají, že nebudou tak úplně pod dozorem, ale na druhou stranu přeci jenom to se musí nějak vyhodnocovat, ne?
23: Já myslím, že už teď Evropská komise tak trochu zavírá oko nad tím, co se děje v Pobaltí nebo v Polsku, ale asi je to pro ně ten citlivý bod, protože je to změna a Evropská komise musí samozřejmě dohlížet na to, že to, na čem jsme se dohodli, se skutečně dodržuje. Takže se obávají, že to možná může nějak zamíchat z pořádky, ale jako nikde jsem nečetl nebo nikdo mi nevysvětlil, v čem přesně by tedy měl migrační pakt nějak oslabit pozici Polska. Naopak, já si myslím, že v mnoha směrech otevírá ruce pro ještě tvrdší postup.
1: Hmm. A nejde jenom o to Polsko, ale nějaké pravidelné audity nebo kontroly nebo setkání jednotlivých členů, kteří by si vyhodnotili, všechno funguje v migračním paktu tak, jak má. Je to přeci jenom nová věc, roky se vyjednávala.
23: Já si myslím, že ta citlivá věc je spíš na tom začátku, protože jedna z těch povinností v rámci migračního paktu je sbírat data. Aby konečně jsme měli centrálně Frontex mimo jiné, který sídlí ve Varšavě mimochodem, tak aby měl přehled o tom, co se všude v Evropě na všech těch hranicích děje. A Poláci tady mají trochu sami zájem. Nechci úplně hanit, ale mají tady zájem, aby těch dat bylo spíše míň, aby měli v tomto otevřenější ruce, jak tam s těmi lidmi zacházejí.
1: Frontex to je ta agentura evropská.
23: Frontex je evropská agentura pro ochranu vnějších hranic, tak, pobřežní a pohraniční stráž.
1: Tak ty si taky zmiňovala, to mě zaujalo, že některá ta pravidla napínají mezinárodní právo a že jdou až za hranu nebo na hranu, tak proti tomu se asi může někdo začít bránit, ne?
23: To se určitě začnou bránit. Myslím si, že tady bude teď velké množství žalob, až budou první případy, na kterých to bude možné ukázat. Jestli opravdu jenom napíná a nebo jde až za, tak to ukáže soud, to nejsem schopný vyhodnotit. Ale je tady množství oblastí, kde myslím zcela legitimně lidskoprávní organizace kritizují, že Evropa jde opravdu daleko. Jedna z těch věcí je to, co jsem zmiňoval na začátku, že velké části těch příchozích vůbec nebude umožněno o azyl požádat, pokud přicházejí ze země, kde mají nízkou šanci azyl získat, myslím, že méně než 20%, tak budou rovnou zařazení k návratu. No jo, jenomže takový typický příklad, homosexuál z Maroka nebo z Alžírska, bezpečná země, velmi nízká šance azyl získat, téměř nikdo z Maroka nebo z Alžírska azyl nedostane, proč taky? Ale když jste homosexuál, tak to jsou to země, kde je homosexualita trestná. Tak v tomto pohledu by měl možná mít právo na azyl, pokud mu hrozí tady újma na jeho svobodě z hlediska mezinárodního práva, ale Evropa mu neumožní tu azylovou žádost ani podat. Jeden příklad další, ta detence dětí, další je tady, velká kritika byla během vyjednávání, teď už se, možná to nakonec bude jinak, ale že to možná může vést, a teď nevím, jak je úplně české slovo, racial profiling, protože tam na začátku ta screeningová procedura, kde každý povinně musí být podroben jednak zdravotní způsobilosti, ale hlavně test biometrických údajů, a byla tady kritika, že možná každý, kdo vypadá jako migrant a má dostatečně snědou pleť, bude nucen se tomu na ten týden podrobit. Takže to je třeba další oblast. Mm-hmm.
1: Promiň, a ty parametry, když jsi mluvil o těch 20%, nižší než 20% šance získat azyl v některé z členských zemí Evropské unie, to se bude vyhodnocovat právě podle určitých aspektů, které jsou předem dané, totiž jestli pochází třeba ze země, ve které je válečný stav a podobně.
23: Ne. Úplně slepě se Evropská unie nebo ten stát podívá na čísla té země, ze které ten člověk přichází. Takže přichází třeba z Alžírska a podíváme se. Všichni lidé z Alžírska v minulém období měli jakou úspěšnost a pokud je ta šance nízká, tak bude rovnou zařazen k tomu návratu. A zase tady kritika je, no a jak se teda ta země stane v případě, že by se tam změnila situace teda tou, která má vysokou šanci azyl získat. To je tady spousta otázek a legitimní kritiky, které zatím ty odpovědi nejsou.
1: Vrátím se ještě na závěr k tomu solidárnímu rozdělování příspěvku, respektive placení příspěvku. Co si myslíš, že Česko musí udělat pro to, aby nic takového neplatilo? Pokud se teda k tomu vláda připojovat nechce.
23: Ty výjimky jsou dány v té legislativě. Ty nejsou na dohodě aktuální členských zemí, ty tam prostě objektivně jsou. Je tam prostě ten přepočet, doslova ten vzoreček, jakým způsobem se to bude počítat. Otázka je spíš, jaká bude situace Česka v tom příštím roce. Je to trochu i na nás. Je tady nějaká debata o prodlužování té dočasné ochrany a tak dále. Tak asi určitě debaty běží, předpokládám, mezi členskými státy, jak bude vypadat příští rok, ale tohle není něco na libovůli nějakého úředníka, třeba pokud to tak vyznělo. To je něco, co má ráno jasná pravidla a záleží prostě, v jaké situaci Česko bude.
1: A tam je stanovený určitý počet ukrajinských uprchlíků v té dané zemi v přepočtu třeba na místní obyvatele, na základě kterého se Evropská komise rozhodne, vy už nespadáte do těch povinných plateb.
23: Ne, tam není ani slovo ukrajinský, tam jde o zhodnocení, jestli ta země, na každý stát se Evropská komise podívá, jestli je stát, který potřebuje pomoc, protože pod migračním tlakem, anebo naopak má volné kapacity a mohl by pomoct.
1: A jsou na to nějaká přesná pravidla?
23: A jsou na to přesná pravidla. A mimochodem, to je možná taky dobré zdůraznit, pokud by třeba byla nějaká další vlna uprchlíků z Ukrajiny, což se může klidně nikomu to nepřeju, ale stát, kdyby se bezpečnostní situace na Ukrajině zhoršila, kdyby třeba Rusko nějak dramaticky začalo posouvat front směrem k našim hranicím. No a v tom případě se Česko může přesunout na tu stranu státu, které naopak potřebují pomoc od ostatních zemí. Takže myslím si, že ta představa, že se nás migrace netýká, že to je problém pouze zemí kolem Středozemního moře, to je bláhová. Naopak máme tady dost dobrý důvod být těmi zastánci toho, abychom tady měli ten společný solidární přístup, protože taky se může stát, že my budeme na té straně, která bude potřebovat pomoc.
1: Tak jo, tak díky, že jsi přišel a že jsi osvětlil mnohé možná nejasné věci.
23: Snad osvětlil, děkuju za pozvání.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska kolega Viktor Daněk, náš analytik evropských záležitostí, který se vrátil do Českého rozhlasu. Rádi ho u nás zase máme a určitě se s ním zase brzy uvidíme a taky uslyšíme. Půlka června, no kdo by to byl řekl, letos už jsme vydali přes 100 epizod a další víc než stovka nás ještě čeká. Díky, že jste s námi. Naslyšenou zítra.
5: Kdo jsou dnešní čtyřicátníci? Co mají společného a čím se odlišují od ostatních generací? Odpovědi hledá Ivana Veselková v nové rozhovorové sérii Klub 40.
6: Moje nejhlubší touha je zažít nějak rodinu.
9: Je přirozený se jako proměňovat a dopřát si to.
10: Nečekám, že dostanu povolení na všechno od společnosti.
5: Poslouchejte každé úterý po 14:30 odpoledne na Českém rozhlasu Plus nebo na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas.

0: právě od roku 2004. Nově bude mít také každý cestující právo vzít si na palubu bez příplatku jeden osobní předmět, například malý batoh. A cena letenky musí od okamžiku rezervace zahrnovat příruční zavazadlo. Zástupci Prahy a Středočeského kraje otevřeli obálky s nabídkami v historicky největší zakázce na českých železnicích. Vítěz bude dalších 30 let provozovat velkokapacitní elektrické vlaky na příměstských spojích. Nabídky nakonec podali jen dvě společnosti. České dráhy nabídly zhruba 165 miliard korun, zhruba o 18 miliard méně než RegioJet. Uzavřít smlouvu chce vedení Prahy a Středočeského kraje do konce roku. A lékař z pražského armádního ústavu leteckého zdravotnictví podvedl asi 250 převážně starších pacientů. Neoprávněně od nich vybíral peníze za vyšetření, která jsou hrazená zdravotními pojišťovnami. Informovala o tom vojenská policie. Muž se přiznal a uzavřel se státním zástupcem dohodu o vině a trestu. Soud mu dal podmínku a pokutu 2 miliony korun. Fotbalisté Španělska hrají na mistrovství světa proti Kapverdám. Podrobnosti přidá z pražského studia Jaroslav Plašil.
1: 0-0 je to stále v souboji velkého favorita s outsiderem Španělsko-Kapverdy 0-0 v 71. minutě zápasu. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
0: A basketbalisté Nymburka získali svůj 21. titul v národní lize. V rozhodujícím sedmém finále porazili Pardubice v pražské hale na Královce 91-74.
2: Překážky na D1 u Holubic i D35 za Mohelnicí. Na dálnici D1 ve směru z Vyškova do Brna obezřetně těsně před sjezdem na Holubice a Slavkov. Na 211. kilometru stojí v pravém pruhu porouchaný kamion. Vybočuje se tam a potom na příjezdu do Brna ještě zbytek kolony kamionů v pravém pruhu je od exitu 201 Slatina do zúžení u D2. Na dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy teď zbytek kolony kamionů v pravém pruhu ještě před sjezdem na D1 u Olympie ze 4. kilometru. Na dálnici D35 ve směru z Mohelnic do Olomouce pozorně za sjezdem na Loštice na 241. kilometru hlásíte odstavené vozidlo.
3: Má tam výstražný trojúhelník, ale není úplně dobře vidět. Je v podstavném, ale zasahuje mírně do pravého pruhu.
2: Na silnici 52 Brno Mikulov za pasohlávkami před odbočkou k Aqualandu uklízejí po havárii motorky, projíždí se Kivadlově už bez delších kolon. Ještě k Praze, na příjezdu do hlavního města z D1 v Brněnské za Průhonicemi opatrněji na 4. kilometru u středových svodidel leží ztracená mobilní toaleta, do jízdního pruhu nezasahuje, ale může překvapit. A v Praze v Těšnovském tunelu směrem do centra ještě po dřívější nehodě zabraný pravý pruh, ale ve slabém provozu už kolona nevzniká. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Zítra bude polojasno až oblačno, postupně až zataženo a od západu místy déšť nebo přehánky. Na Moravě a ve Slezsku budou srážky jen výjimečné. Teploty 19 až 24, na jižní Moravě až 26 stupňů.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Posloucháte Český rozhlas Plus a začíná právě teď Věda Plus. Jaká jsou naše témata? Vypadá podobně jako kardiostimulátor a pomáhá pacientům s inkontinencí moči i stolice. Život změnil už stovkám Čechů. Více řekneme u příležitosti Světového týdne kontinence už za okamžik. Bažant Edwardsův zase patří k nejvzácnějším ptákům světa. Ve volné přírodě ho nikdo nepozoroval víc než 25 let a přesto teď i díky pražské zoo vznikla naděje na jeho návrat do Vietnamu. Prozradíme detaily. A inovátorka módy Marie Rysulová je nominovaná na prestižní ocenění Ekozásek. Bojuje proti fast fashion. Jak? Řekneme. Dobrý poslech ze studia přeje Nadežda Hávová.
4: Věda Plus.
5: Začíná Světový týden kontinence. Zkušenost s únikem moči nebo stolice má podle odhadů lékařů až 40% Čechů. Pacientů ale může být ještě víc. Mnozí z nich totiž své problémy tají před praktikem i rodinou. A život jim přitom může změnit mini-invazivní zákrok, při kterém jim chirurgové voperují neurostimulátor. Ten dokáže potíže zmírnit anebo i zcela odstranit.
6: Došlo to až do toho stádia, že jsem vůbec nevycházela ven. Strašně jsem se za to stydila.
5: Popisuje 75nice Dagmar své trápení z úniky stolice.
6: Nikomu jsem to neřekla, ani rodině jsem to neřekla. Od všeho jsem se odřízla, protože jsem se strašně bála.

0: toho, kdy mě tahle ta nepříjemná příhoda zase potká a kde.
1: Nakonec se obrátila na svého gastroenterologa, který upozornil na metodu sakrální neuromodulace. Při ní se zavede pod kůži malý stimulátor. V oblasti křížové kosti je spojený s elektrodou, která vysílá slabé impulzy. Ty pomáhají obnovit spojení mezi mozkem a pánevním dnem.
0: Ten efekt byl okamžitý.
1: Libuje si pacientka, která je dnes zcela bez potíží. Ve fakultní nemocnici Bulovka začali tuto metodu testovat před více než 15 lety. Běžně se rozšířila v roce 2018. Zákrok tu už udělali asi 80 lidem. Další právě leží na sále v plné anestezii. Nejprve zavádějí chirurgové do oblasti pánve elektrodu. Její účinek na nervy si ověřují pohledem na svěrač a palec u nohy.
2: Se to stahuje a pak ten palec.
1: Pozoruje reakci pacientky na stimulaci nervů proktolog Petr Šlauf.
2: Takže by se neměli být v otvorku S3, to znamená třetího křížového obratle, kde většinou ty výsledky jsou nejlepší. Tam kromě těch motorických nervů, který zásobují ten zevní svěrač, běží i takový ty autonomní vegetativní nervy, který neovládáme svou vůli a který třeba řídí schopnost vnímání přítomnosti stolice v tom konečníku, což je taky důležité pro udržení té stolice. Ještě jednou. Jo.
3: Ta noha se mírně hýbe.
4: Tam dochází k flexi vlastně toho palce.
1: Popisuje lékařka Dita Benešová.
4: Kontrolujeme to ještě rentgenem, kde tam máme znázorněno, kam je zavedena ta elektroda v tuto chvíli i s tou jehlou.
2: Ta elektroda je kvadripolární, to znamená, že má takový 4 koncovky, takže je snaha o to, aby všechny ty 4 koncovky byly v kontaktu s tím nervem.
4: Tohle je vlastně nejdůležitější, najít to správné místo a tu správnou polohu.
1: Dodává proktoložka Dita Benešová.
4: A teď vlastně budeme tunelizovat a schovávat tu elektrodu do toho podkoží a potom vyvedeme skrz kůži a napojíme na ten dočasný neurostimulátor.
1: Ten bude mít pacientka v opasku. Po dobu 14 dnů bude sledovat, jestli stimulace funguje správně. Pak jí vší chirurgové stimulátor trvalý.
2: Bude si zapisovat takový deníček, kde si bude psát, kolik stolic má za den, kolik z nich udrží, když to pak porovnáme s tím předoperačním deníkem a získáme aspoň o 50% zlepšení té kontinence, tak se jí implantuje ten trvalý neurostimulátor. Jako když mají lidi kardiostimulátor na tom hrudníku a paní to bude mít tady.
1: Ukazuje na bok nad hýžděmi chirurg Petr Šlauf.
2: Takže můžeme zašít?
1: V Česku už zákrok pomocí této metody podstoupily stovky pacientů. Častěji trápí tyto potíže ženy.
2: Můžou to být buď to třeba poporodní poranění, ty většinou se léčí třeba, že se ty svaly znova sešijou, ale s postupujícím věkem, jak ty svaly ochabujou, třeba po 10-15 letech, potom to nefunguje, není tam žádný defekt toho svěrače a přesto ten svěrač je oslabený. Nebo to může být u žen po více porodech, výřezu konečníku, po odstranění dělohy z různých důvodů, kdy dojde poklesu svalů pánevní hodná, ty vlastně stlačují ty nervy, které zásobují ty svěrače.
1: Sakrální neuromodulace pomáhá také při potížích s hyperaktivním močovým měchýřem. Zákrok hradí zdravotní pojišťovny a je dostupný v 8 specializovaných centrech v Česku. Andrea Skalická, Český rozhlas.
5: Na téma ještě navážeme a mluvit budeme o únicích moči, ke kterým dochází často po porodu. Hostem Vědy Plus je teď Klára Havlová z urologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Vítejte ve vysílání. Dobrý den.
6: Dobrý den.
5: Cože nám v takovém případě pomáhá?
6: Pomáhá cvičení, pokud mluvíme právě o té stresové inkontinenci, která u těch pacientek může vzniknout při porodu nebo respektive po porodu, tak je to především to cvičení, které ty pacientky potom mohou vyhledat a sami doma dělat.
5: A jsou tyhle domácí cviky na pánevní dno a jeho posílení dostačující?
6: Ideální je, aby tato žena navštívila například fyzioterapeuta, který je schopen to pánevní dno vyšetřit a určit ty správné cviky, které té pacientce konkrétně pomohou.
5: Je dobré cvičit před porodem, anebo jenom stačí cviky po porodu?
6: Určitě je potřeba to pánevní dno vnímat celý život, nejenom před porodem, po porodu, ale během celého života. Je to velice těžké, protože až 50% žen nebo respektive 50% lidí nedokáže své pánevní dno vůbec ovládat, takže je potřeba se na to zaměřit a ty fyzioterapeuti mohou v tomto nám pomoci.
5: Když se tedy vrátím k ženám, které porodí nějaké dítě, po jak dlouhé době po porodu by už žena neměla mít potíže, kdy potom inkontinence začíná být alarmující, kdy si mám uvědomit, že už se jedná o nějaký zdravotní problém?
6: První taková etapa je po 6 nedělí, kdy vlastně dochází k trošku obnovení toho pánevního dna, tak jak ho ta žena má před porodem, nebo respektive před tím těhotenstvím. A dalším takovým milníkem je ukončení kojení, kdyby mělo dojít k obnovení hormonální rovnováhy a to pánevní dno se obnovit do původního stavu. Ale už potom 6 nedělí, pokud ta inkontinence přetrvává, měla by žena navštívit ideálně fyzioterapeuta a začít pomalu s cvičením pánevního dna.
5: Inkontinenci ale může způsobit i hyperaktivní močový měchýř. Co stojí za tímto problémem?
6: To je velmi dobrá otázka. Ve většině případů nevíme. Říkáme, že se jedná o takzvaný idiopatický hyperaktivní močový měchýř a to znamená, že etiologie tohoto onemocnění není známa. Ale ve spoustě případů také existuje. Jsou onemocnění, která ten hyperaktivní měchýř mohou vyvolávat. Jsou to různá neurologická onemocnění, jako je roztroušená skleróza, anebo takové běžné civilizační onemocnění, jako je například cukrovka.
5: My jsme slyšeli, že při hyperaktivitě močového měchýře může pomoci i sakrální neuromodulace. Kdy už je na ní čas a předchází tomuto zákroku třeba ještě nějaký jiný typ léčby?
6: Určitě my jako urologové máme spoustu možností, které můžeme pacientům nabídnout. Sakrální neuromodulace je až vlastně tou poslední možností. Předchází tomu vyšetření toho pacienta, určit nějaké režimová opatření, například redukce váhy nebo upravit nějaká dietetická opatření. A potom máme možnosti ještě perorální léčby, to znamená tabletky, které můžeme pacientům nabídnout, pokud mají hyperaktivní močový měchýř.
5: Nepříjemná je i stresová inkontinence, tedy samovolný únik moči při fyzické námaze, ale třeba i při takovém obyčejném smíchu nebo kašli. Co pomáhá v tomto případě?
6: Opět se vracíme k tomu, je to o pánevní dnu, o nefunkčním například svěrači nebo nefunkčním pánevním dnu a opět vyšetření fyzioterapeutem, najít správné cvičení a ve většině případů tyto pacienti mají bohužel nějaký stupeň nadváhy, takže doporučujeme pacientům, aby tuto nadváhu zredukovali.
5: My si teď připomínáme týden, světový týden kontinence. Podle vašich zkušeností z ordinace, je inkontinence moči stále tabu?
6: Je, ve velkém případě my se musíme těch pacientů cíleně zeptat, jestli mají úniky moči. Spousta pacientů sama to neprozradí.
5: A proč je důležité o inkontinenci mluvit? Co bychom mohli jako pacienti propásnout?
6: Jak už říkala vaše pacientka v příspěvku, tak ty pacienti potom dochází k takové sociální izolaci, nedocházejí vůbec ven a už to samotné je problém. Ale někdy může za tou inkontinencí stát i například nádorové onemocnění, chronické nějaké infekční onemocnění nebo kameny v močových cestách.
5: Takže vaše obecná rada pro všechny ženy a pochopitelně nejenom pro ženy, co dělat, když mám první příznaky?
6: První příznaky určitě se obrátit na svého praktického lékaře, který je schopen v těch počátečních stádiích vyhodnotit důležitost urologického vyšetření nebo může doporučit, pokud se jedná o čistou stresovou inkontinenci, cvičení právě pánevního dna.
5: Děkuji za všechny rady, děkuji za váš čas, který jste věnovala Vědě Plus. Naším hostem byla Klára Havlová z Urologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Mějte se hezky.
6: Taky, nashledanou.
3: Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
5: Už 30 let se v Česku uděluje cena za výjimečný přínos přírodě a ekologii. Má podkategorii a ta dostala název Ekozásek. Je zaměřená na mladé osobnosti do 26 let, kde je letos nominovaných 17 lidí. Jednou z nich je inovátorka módy Marie Rysulková, která jako první v Česku prodává spodní prádlo vyrobené z mléka. I když to zní jako výjev z pohádky císařovy nové šaty, je to skutečná věc. Její autorka a nominantka ceny Ekozásek, Marie Rysulová, už je s námi ve vysílání. Vítejte, zdravím do Liberce, dobrý den.
7: Dobrý den, moc děkuji za pozvání a zdravím všechny posluchače.
5: Vy se svou značkou Marilu bojujete proti fast fashion, tedy rychlé módě. A to tak, že se vámi navrhované oblečení vyrábí z cirkulární látky. Co to je?
7: Cirkulární látka je vlastně materiál, který je navržený tak, aby se vždycky vrátil do toho oběhu. Aby vlastně neskončil po prvním použití na skládce. A já laicky říkám, že cirkulární látka může být řízená i neřízená. Ta řízená je třeba i náš další materiál, což je materiál CIRPET, a ten náš zákazník může jasně rozhodnout, kam vlastně to triko půjde, jestli nám ho vrátí, a my z něho můžeme udělat zase znovu další triko. A pak je neřízená, a to jsou za mě veškerý certifikovaný přírodní materiály, jako je třeba vlna, protože když máme třeba 100% vlnu a dáme ji do kompostovatelného prostředí, tak se nám za půl roku, za rok rozloží, a je to vlastně zase nějaká cirkularita.
5: Tak teď nám popište, jak vypadá, a jenom ve zkratce, proces výroby prádla právě z mléka.
7: My spodní prádlo nebo vlastně látku vyrábíme s naším partnerem v Itálii, s tím, že bereme odpadový mléčný protein hlavně ze stýrařského průmyslu. Výroba je podobná stejně jako třeba u viskózy. A vlastně mléko my usušíme a zde už pak můžeme dělat vlákno a přízy. Pak spodní prádlo děláme v českých dílnách.
5: Tak mě napadá, jestli nemůžete být někdy při výrobě omezeni tím, že třeba nemáte dostatek vstupní suroviny, tedy mléka, jestli tam neexistuje něco, co by se také zkazilo.
7: Je to určitě jedna vlastně naše nějaký negativum, s tím, že vlastně mléčné vlákno nemůže dělat nějaký gigant. Ty odpady jsou omezený, takže třeba HM-ko si nemůže udělat jen tak takovou kolekci z mléčného vlákna.
5: Při vymýšlení konceptu oblečení z mléka jste narazila i na nějaké nové technologie v textilním průmyslu. Jaké materiály jsou teď moderní? Z čeho se třeba v budoucnu bude vyrábět víc oblečení nebo doplňků?
7: Já si trošku myslím, že budoucnost materiálů jde zase víc do minulosti. Myslím si, že se více vracíme zase do těch konvenčních přírodních materiálů, jako je bavlna a vlna a další přírodní materiály. Ale myslím si, že se budou více kombinovat s inovativnějšími technologiemi, jako je třeba látka z mléka nebo látka z pomerančových kůr nebo látka z ananasů, kde vlastně to jsou vždycky nějaký odpadní látky a vlastně jsou to nějaké ty cirkulární látky, ale myslím si, že vždycky vlastně tím kórem budou přírodní materiály, které jsou vlastně taky obnovitelné, a když jsou certifikovaný, tak jsou to vlastně nejlepší materiály, které my můžeme získat, co jsou ty přírodní.
5: Už jsem zmínila, že bojujete proti fast fashion. Vnímá potřebu snižovat množství textilního odpadu na planetě vaše generace, tedy generace lidí, kteří jsou pod 26 let, víc než starší?
7: Já bych to úplně neškatulkovala. Já si myslím, že každá generace má něco. My máme zákazníky, kteří jsou starší, třeba na generace X, ale zároveň si myslím, že vlastně vždycky se v té generaci najde někdo, kdo více tíhne k té udržitelnosti, ale myslím si, že vlastně naše generace mladší, tak už neskočí jen vlastně na to slovo udržitelnost, ale hledají zatím trošičku víc, takže chtějí vidět transparentnost v tom dodavatelském řetězci, chtějí vidět certifikáty, chtějí vlastně vidět to složení, takže už jim nestačí jenom obarvený e-shop na zeleno.
5: A je to vždycky takový certifikát, ta značka na cedulce u oblečení s nápisem, dejme tomu ekotext, je to záruka toho, že kupuju a nosím udržitelnou módu? Kde se takové certifikáty získávají?
7: Ano, přesně, je to vlastně jedno téma greenwashingu. Když my třeba řekneme organická látka, tak to hned neznamená, že látka je organická a je to takzvaný greenwashing, ale když už je třeba látka certifikovaná třetí stranou, což je vlastně GOTS nebo Ecotex, tak už my pak jako koncoví zákazníci máme vlastně tu možnost kouknout za to, kde se ta látka třeba vyrábila, jestli se tam byly použitý nějaký pesticidy nebo chemický barviva. Takže vlastně, co nám v textilu zaručuje, že ta látka je vážně organická, tak jsou vždycky jenom vlastně certifikáty.
5: Já vám přeju, ať se vám samozřejmě daří. Daří se vám prosazovat slow fashion. Mým hostem dnes na Plusu byla inovátorka, bojovnice proti fast fashion, finalistka ekozáseku Marie Rysulová. Mějte se hezky.
7: Mějte se hezky.
5: A my teď měníme malinko téma z módy, míříme do přírody, má lesklé modré peří a červenou kůži na hlavě. Pochází z Vietnamu, ale ve volné přírodě ho nikdo nespatřil už víc než 25 let. A řeč je o bažantu Edwardsově. Navrátit tento kriticky ohrožený druh zpátky do vietnamských lesů se teď snaží mezinárodní projekt Bring Back Blue, do kterého se v uplynulých týdnech zapojila třeba i pražská zoo.
8: Tento bažant je spíš tak jako černo-modře zbarven. Na slunci hraje jeho kovově modrý lesk a vlastně takové dokonce vlnky na hřbetě.
9: K voliéře bažantů mě v pražské zoo vzal kurátor chovu ptáků Antonín Weidl. My si na první dobrou můžeme všimnout taky toho, že kromě modrého peří má tenhle bažant taky červenou masku s bílou chocholkou.
8: Je to teda bažant, který má i výrazný pohlavní dimorfismus, takže samička není zbarvena takto pestře, jak jsme si popisovali, nicméně jak nám teďka přichází se ukázat, je to samička tak jako hnědě zbarvená, spíš takovým nenápadným zbarvením, protože potom, když sedí na vejcích a stará se o mláďata, tak aby byla skryta v tom podrostu.
9: Oni jsou strašně tiší.
8: Ano, bažant Edwardsův je vlastně výjimečný tím, že se neozývá. Mají takový v podstatě až pro nás neslyšitelné takové pískání.
9: Jak je veliký v porovnání s klasickým bažantem?
8: Je trošku menší, ta hmotnost je kolem 1 kg. Ta ohánka není tak dlouhá, nejsou ta prodloužená dlouhá ocasní pera, spíše vlastně ten ocas takový kratší, zavalitější, takže působí poměrně jako subtilněji než je náš bažant, kterého známe v přírodě.
9: Bažant Edwardsův dnes přežívá jen díky populaci, kterou se podařilo udržet v lidské péči. V přírodě ho nikdo nezaznamenal už od roku 2000, popisuje Veronika Zahradníčková, koordinátorka Evropského chovného programu pro bažanta Edwardsova v pražské zoo.
10: Bažant Edwardsův je považován za nejohroženější bažanta na světě. V rámci červeného seznamu IUCN má samostatnou kategorii kriticky ohrožený, pravděpodobně vyhnulý v přírodě. Vlastně žádný jiný pták v této kategorii není.
9: Za jeho zmizením nestojí podle Veroniky Zahradníčkové jedna konkrétní příčina. Lesy ve středním Vietnamu zasáhla válka, později taky rozvoj zemědělství.
10: Pokračuje ničení a destrukce toho habitatu i v současné době, že zakládání polí, ničení těch přirozených stanovišť a velkým problémem ve Vietnamu je vlastně i lov místní obyvatel za účelem potravy.
9: Malá skupina ptáků přivezených ve 20. století do Evropy se stala základem dnešní chované populace. Právě z ní teď odborníci vybírají jedince pro návrat do původní domoviny. Významnou roli v tom má právě pražská zoo, která bažanty Edwardsovy chová nepřetržitě od roku 1949.
10: Zoo Praha je vlastně držitelem a koordinátorem plemenné knihy pro bažanty Edwardsovy už od roku 2012. Máme na starost řízení koordinátorů toho celé chovu evropské populace v zoologických zahradách.
9: Cílem tak bylo vybrat 10 párů, tedy 20 geneticky nejvhodnějších bažantů v rámci evropských zoo, kteří poletí do Vietnamu. 3 z nich nakonec pocházejí přímo z pražského chovu, doplňuje koordinátorka programu Veronika Zahradníčková.
10: S kolegy jsme tedy vybrali z těch odchovaných ptáků ty geneticky nejvhodnější, behaviorálně nejvhodnější, aby to třeba nebyly nějaký agresivní samci, kteří ničí vajíčka nebo něco takového.
9: Po příletu do Vietnamu v půlce května zamířili bažanti do karantény a až postupně se zapojí do místního chovu. Ochranáři tam chtějí vybudovat stabilní populaci až 50 chovných párů, které budou pravidelně odchovávat mláďata. Ta se pak v dalších fázích projektu dostanou do vybraných chráněných lesů ve středním Vietnamu, kde by se jednou mohla znovu zabydlet v přírodě. Karolína Burdová, Český rozhlas.
5: Pražská zoo tedy dává naději na návrat bažanta Edwardsova do Vietnamu. Uvidíme, jak to dopadne a měníme trochu téma. Vysoké teploty můžou působit problémy nejenom lidem, ale i rostlinám. Například při rozmnožování může teplotní stres narušit tvorbu zárodečných buněk a vést k chybám při předávání genetické informace další generaci. Vědci ze SCEJTECu Masarykovy univerzity v Brně ve 2 studiích popsali dosud neznámý mechanismus, který je pro rozmnožování rostlin zásadní a také dokáže reagovat na změny prostředí. Klíčovou roli v něm hrají buněčné struktury, nazývané meiotická tělíska. Ale více už vysvětlí vedoucí výzkumné skupiny Karel Říha. Dobrý den.
11: Dobrý den, zdravím posluchače Českého rozhlasu.
5: Jak rostliny reagují na vysoké teploty? Co se s nimi děje?
11: Samozřejmě na rozdíl od nás se rostliny do skýnů neschovají. To znamená, oni se s tím teplem musí nějakým způsobem poprat. A asi to nejjednodušší, co můžou udělat, tak se ochladit podsením, podobně jako my. To znamená, že na povrchu listů můžou otevřít průduchy, můžou z kořenů čerpat a pumpovat vodu, ta se na povrchu listů odpařuje a tohle rostliny chladí. Ale tenhle mechanismus samozřejmě vyžaduje množství vody a většinou, když je vedro, tak té vody je nedostatek. To znamená, v takovém případě rostlina dělá pravý opak. To znamená, šetří tu vodu, zavře ty průduchy, aby se ta voda nestrácela. Ale ty průduchy jsou taky důležité k tomu, aby vlastně ta rostlina vdechovala kysličník uhličitý. To znamená, v případě zavřetý průduchy, tak není schopná využívat kysličník uhličitý, nefotosyntetizuje do takového útlumu, začne syntetizovat celou řadu látek, které umožní se s tím teplem nějakým způsobem poprat, třeba osmolity, které právě udržují vodu v tkáních a také zapíná nové kaskády genů, které právě umožní tu adaptaci na ty zvýšené teploty.
5: A když řekneme vysoké teploty nebo zvýšené teploty, jaké hodnoty myslíme, jaké teploty už jsou pro rostliny kritické?
11: Tak to je to samozřejmě relativní, že jsou rostliny, které jsou horkomilné, to znamená, že žijí v tropech a snáší teploty třeba i kolem 30-40 stupňů. Na druhou stranu v našem pásmu ty rostliny, že žijí v nějakém tom rozmezí od té, řekněme, nad nulou do těch, řekněme, 25-30 stupňů. A samozřejmě, co se týče těch tepel, tak pro nás jsou zajímavé teploty 25-30 stupňů. To znamená, tam může docházet třeba k tomu stresu a může třeba právě docházet poškozování těch záročných buněk.
5: A co si pod takovým stresem rostliny můžeme představit? Co se může pokazit při vysokých teplotách?
11: Ale si musíme vlastně uvědomit, že k tomu, aby se rostliny dokázaly rozmnožovat, to znamená, aby byly schopné tvořit semena, tak musí vytvořit i záročné buňky. A vlastně my jsme, že od rodičů, od matky, od otce získali vlastně každý jednu sadu chromozomů, to znamená, máme dvě sady chromozomů a ty chromozomy, aby jsme vytvořili záročné buňky, musíme znovu rozdělit, nebo rozpůlit. Jinak bychom měli těch chromozomů moc. A tomu procesu, který tohle dělá, se říká meióza, to je speciální buněčné dělení, které právě redukuje ten počet chromozomů, ty chromozomy probíhá a takhle vlastně ty záročné buňky mají jenom polovinu těch chromozomů, které jsou běžné v ostatních buňkách těla. A právě při tom procesu té meiózy, které je vlastně zajímavé buněčné dělení, které je velice komplikované, třeba to běžné buněčné dělení, tomu říkáme mitóza, kterým se dělí všechny ostatní buňky v našem těle, trvá asi 30 minut. A ta meióza může trvat několik dní. A je to velice náročný proces a samozřejmě, když dojde k velkým nebo extrémním výkonům teploty během toho procesu, tak právě se může spousta věcí pokazit. Důsledkem toho může být to, že třeba se vytvoří záročné buňky, které nemají správný počet chromozomů nebo některé chromozomy chybí. A to samozřejmě způsobuje to, že takhle polovinové buňky vlastně nejsou schopné reprodukce a to snižuje právě třeba výnosy těch rostlin.
5: Dokážu si představit, že taková meiotická tělíska, která jste teď zkoumali, že to je nesmírně náročný proces. Jak se tak niterný proces u rostlin vůbec studuje? Jaké technologie jsou k tomu zapotřebí?
11: Samozřejmě není to jednoduché, že taková ta meiotická buňka, v které dochází právě k tomu dělení, má třeba velikost kolem 20-30 mikrometrů. To znamená, jsou opravdu malé struktury. Zásadní technologie určitě mikroskopie. Třeba v naší laboratoři jsme vyvinuli světově unikátní metodu, která nám vlastně umožňuje snímat rostlinnou meiózu v reálném čase. To znamená, jsme schopni v reálném čase pod mikroskopem dívat, jak ta meióza probíhá. Jsme schopni třeba zprávy aplikovat během toho procesu teplo a dívat se, jak třeba zvýšení teploty právě ovlivňuje buněčné procesy v průběhu právě té meiózy.
5: Zkuste už jenom opravdu dvěma, třemi větami. Mohl by váš výzkum přispět například při šlechtění odolnějších rostlin vůči horku?
11: Samozřejmě, protože vlastně k té reprodukce hlavně dochází, že na jaře to jsou ty rostliny květou u nás A když dojde k extrémním výkyvům teploty, máme třeba vlny horka, to by právě mohlo omezit různě zárodečných buněk a snižovat vlastně výnosy plodin. Tak. To znamená, pokud budeme chápat tady tyhle procesy, tak tam můžeme cílené šlechtit rostliny, které mají vyšší odolnost vůči teplu.
5: Tak hodně štěstí. Karel Říha z CEJTECu Masarykovy univerzity v Brně. Mějte se hezky.
11: Naslyšenou.
5: A Naděžda Hávová děkuje za pozornost.
12: Vláda schválila vznik nového trestného činu podání drogy jinému člověku bez jeho vědomí. Slovensko a Indie chtějí spolupracovat ve zbrojařském a jaderném průmyslu. Narendra Modi navštívil Bratislavu jako první indický premiér. Basketbalisté Nymburka porazili Pardubice a získali svůj 21. ligový titul. A zítra bude polojasno až oblačno, postupně až zataženo, místy přehánky. Teploty do 24 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
12: Za podání návykové nebo omamné látky jinému člověku bez jeho vědomí, třeba dopití, by nově mohlo hrozit vězení. Novelu trestního zákoníku dnes vláda poslala do poslanecké sněmovny. V zavedení nového trestného činu by mohla koalice najít podporu i u opozičních poslanců. S návrhem souhlasí například pirátská poslankyně Barbora Pipášová. Jen trestat ale podle ní nestačí.
13: Ono je potřeba masivně investovat i do prevence. A tady bych jenom ráda podotkla, že přesně tuto prevenci mají na starost běžně adiktologické služby. O to víc mě zaráží, že vláda vytváří totální chaos v politice závislostí.
12: Podle bývalé ministryně spravedlnosti Evy Decroix z ODS už je ale možné takzvaný drink spiking trestat podle stávajícího zákona. Důležitější je podle ní zaměřit se na větší ochranu obětí a na lepší odhalování těchto případů a usvědčování pachatelů. Indický premiér poprvé v historii navštívil Slovensko. Narendra Modi se svým protějškem Robertem Ficem jednal o obchodu, investicích nebo nových technologiích.
14: Slovenský premiér Fico vyzdvihl především možnosti spolupráce ve zbrojním průmyslu. Potenciál je ale podle něj i v dalších odvětvích.
15: Oblast výměny zkušeností, pokud jde o digitalizaci a využívání umělé inteligence.
14: Slovensko pak Indii nabízí své znalosti v oblasti jaderné energetiky. To premiér Modi ocenil.
16: Civilní jaderná energie je jednou z hlavních priorit obou zemí. Chceme v této oblasti posílit spolupráci firem i průmyslu.
14: Slovenská diplomacie označuje návštěvu za jeden z nejvýznamnějších momentů ve vztazích s Indií za poslední roky. Očekává především navýšení vzájemného obchodu. Loni dosáhl v přepočtu asi 40 miliard korun. Z Bratislavy Bára Vránová, Radiožurnál.
12: Syn norské princezny Marius Borg Heiby půjde na 4 roky do vězení. Poslal ho tam soud v Oslu za 2 případy znásilnění, vyhrožování, nebezpečnou jízdu a porušení soudních příkazů. Ve 2 případech znásilnění ho soud osvobodil. Proti verdiktu se Heiby odvolal. Několik let trvající kauza snížila důvěru občanů v monarchii. A to i přesto, že Heiby je synem norské korunní princezny z prvního manželství a nemá tak nárok na trůn ani není členem královské rodiny. Jihočeský kraj oficiálně vstupuje do jednání o koupi fotbalového klubu Dynamo. Prodej akcií společnosti nabídla kraj majitelka klubu Doroty Neka Edeová. Jihočeský kraj si vyžádal nezávislý forenzní audit a detailní právní prověrku klubu, uvedl hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba z hnutí Naše Česko.
17: Je předčasné se bavit o tom, jak celé ty jednání mohou dopadnout. Jsme na začátku. My především musíme s péčí řádného hospodáře prověřit hodnotu toho klubu, abychom věděli, o čem budeme rozhodovat. My nemůžeme vycházet z nějaké představy toho, kdo nám to nabízí.
18: Fotbalisté Španělska zahájili své působení na mistrovství světa senzační remízou 0-0 s Kapverdami. Úřadující evropští šampioni se proti 67. týmu žebříčku Mezinárodní federace FIFA neprosadili ani se 7 střelami na bránu. Nulu vychytal kapverdský golman Vozíňa. Ve 21 hodin začne v Seattlu zápas Belgie s Egyptem. Po půlnoci se utkají Saudská Arábie s Uruguají a Irán s Novým Zélandem. Ze zápasu uslyšíte reportážní vstupy. Vítězem Národní basketbalové ligy je po 21. Nymburk. V rozhodujícím 7. finále Středočeši v pražské hale na Královce porazili Pardubice 91-74 a sérii vyhráli 4-3. Nymburk tím zakončil úspěšnou samostatnou éru. Od další sezóny se sloučí s pražskou Slávií.
19: Zavřený příjezd do Prahy od D1 a překážka na D5 u Benešovic. V Praze je uzavřená Brněnská ulice na příjezdu do metropole směrem od D1 z Brna. Za průhonicemi na 4. kilometru osobní auto narazilo do světelné šipky silničářů. Na místě záchranáři sjíždějte nejpozději na 6. kilometru na průhonice. Na D5 z Plzně do Rozvadova opatrně za odbočkou na Benešovice. Na kilometru 121 máme hlášenou zvěř na vozovce. Na D1 z Vyškova do Brna čekejte překážku před sjezdem na Holubice a Slavkov. Na kilometru 211,5 stojí v pravém pruhu porouchaný kamion. Vybočuje se doleva, kolona se ale netvoří. Překážku čekejte na D1 i před Brnem ve směru z Prahy. Za nájezdem od Kývalky na kilometru 183 je kvůli stojícímu osobnímu autu uzavřený pravý pruh. A v Praze je po nehodě stále omezený provoz v Těšnovském tunelu. Havarovala tam dvě osobní auta. Ve směru do centra blokují pravý pruh, projíždí se plynule. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
12: Zítra bude polojasno až oblačno, postupně až zataženo a od západu místy déšť nebo přehánky. Na Moravě a ve Slezsku budou srážky jen výjimečné. Teploty 19 až 24, na jižní Moravě až 26 stupňů. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
20: A teď už vítejte u další výpravy za mýty, které se zabydlely v historii naší země. Pořad z cyklu Jak to bylo doopravdy připravili v roce 2016 Ivana Denčevová a Hynek Pekárek v režii Michala Bureše. Dnes si připomeneme, že před 80 lety žilo Československo výsledky prvních poválečných voleb a sestavováním nové vlády, která byla jmenována 2. července 1946.
3: Jak to bylo doopravdy?

0: Republice více práce, to je naše agitace. Na hřebíček palička, na reakci jednička.
1: Kdo je blbej jako bedna, volí stranu číslo jedna. Totalita bude byta. K lepším zítřkům buduj spojku. Demokraté volí dvojku.
2: Občané, věř jen na tři. A všem to na tři, jak se patří.
3: Pravdu hájí, pravdu šíří. Volte proto číslo čtyři. Každé dítě dnes už ví, tahle čtyřka zvítězí. Pojďte s námi nezabloudíte.
4: Taková byla volební hesla z roku 1946. Tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, je: byly volby v roce 1946 svobodné a demokratické? Ze studia vás zdraví Ivana Denčevová. Slyšeli jsme čtyři hesla čtyř kandidujících politických stran. Otázka na historika docenta Michala Stehlíka. Proč jen čtyři a jaké byly souvislosti?
5: Čtyři, protože v rámci českých zemí, tady musíme ještě rozlišovat české země a Slovensko, byly vlastně povoleny ještě v rámci zastřešující Národní fronty pouze čtyři politické strany. Ty souvislosti pocházejí vlastně již z konce války a dohod mezi londýnským a moskevským exilem, kdy ta nedůvěra v politické strany, kterým byla přičítána vina za krach první republiky, mimo jiné, kromě mějších vlivů, a debata se ještě vedla o třeba roli agrární strany, která nakonec nebyla vůbec povolena. Znamenalo to mimo jiné zcela zásadní záležitost, že neexistovala opozice. Všichni museli být vlastně pod jednou střechou a Národní fronta měla představovat vlastně omezený politický život bez reality opozičního hnutí.
4: A Slovensko?
5: Slovensko na to mělo být vlastně stejně, byť se trošku, jak už to bývá v našich dějinách, vymklo. Také měly být čtyři politické subjekty. Nakonec formálně existovala Demokratická strana, Komunistická strana Slovenska. Tady je zajímavé, že komunisté mají stranu jak v Čechách, tak na Slovensku, což jiné ty subjekty takto neměly. A je tady ještě Strana práce a Strana slobody, což ty dva subjekty jsou tak maličkaté a tak vlastně bezmocné, že volby 1946 na Slovensku jsou souboj Demokratické strany a Komunistické strany Slovenska.
4: Když říkáte, že musela být zachována jednota v rámci Národní fronty, co potom prozatímní Národní shromáždění? Existovala klasická parlamentní politika?
5: V něčem zde možná nevědomky došlo k návaznosti na první republiku v tom špatném, demokratickém či nedemokratickém, že se rozhodovalo reálně mimo parlament, že se rozhodovalo na úrovni sekretariátu politických stran, v tomto případě možná mnohem úžeji s prezidentem Benešem. V rámci těchto stran byly vydávány takzvané Benešovy dekrety, říkám takzvané, protože to byly vládní materiály podepisované prezidentem a následně měly být potvrzovány tím prozatímním Národním shromážděním. Čili pokud bychom hledali do 46. roku klasickou parlamentní demokracii, tak bychom ji patrně nenašli. Museli bychom jít, pokud jde o reálnou moc ve státě, na sekretariáty čtyř politických stran, případně do hradní kanceláře.
4: Proč se vůbec čekalo na volby až do roku 1946? Odpovědí nám může být text ze vzpomínkové knihy Prokopa Drtiny Československo, můj osud.
6: V roce 1945, jehož 8 měsíců již bylo poválečných, se nepodařilo volby prosadit přesto, že ve více obsazených zemích se konaly i hned po osvobození a přesto, že doktor Beneš o to usiloval i veřejně doporučoval. U nás to bylo spojeno s otázkou odchodu amerických i sovětských vojsk, jejichž přítomnost pro volební očistu byla vážnou překážkou. Zejména pokud jde o Rudou armádu, již proto, že měla obsazenou daleko největší část státního území, Slovensko dokonce celé. Jakmile však v listopadu tyto armády naše území opustily, nebylo žádného vážnějšího důvodu, pro nějž by nemohly být provedeny. Zdálo by se tedy, že při vstupu do 46. roku je jejich brzké provedení samozřejmostí a že vláda a prozatímní Národní shromáždění jejich termín určí na dobu nejdéle několika týdnů. To se však nestalo. Termín voleb se stal předmětem sporu uvnitř vládní koalice zvané nyní Národní fronta, což byl název vymyšlený moskevským emigrantským vedením KSČ.
4: Komu vyhovovalo mít volby až v roce 46?
5: Zdálo by se, že pouze komunistické straně, která velmi intenzivně hrála na oddalování termínu. Na druhé straně, nebuďme naivní, i další politické strany trošku čekaly, že v rámci svých ministerstev dokáží přesvědčovat lidi o tom, že dělají tu správnou a hodně socialistickou, to připomeňme, politiku pro lid a pro lidi. Zároveň komunistická strana velmi dobře vsadila na ten proces konfiskací a přerozdělování půdy. To je možná jeden z klíčů voleb 1946, že ve chvíli, kdy komunisté, jakoby komunisté, nikoli stát, rozdávají půdu v pohraničí a dokáží získat venkovské hlasy, je to klíč pro ten velký úspěch 46. roku.
4: Připomeňme si také, jaká byla celá tehdejší atmosféra ve společnosti. Popsal ji ve svém komentáři Volby a co po nich v roce 1946 publicista Ferdinand Peroutka.
7: Pro mnohé lidi jsou volby jako míchání karet. Doufají, že jednou dostanou do rukou jen dobré karty. Ale v politice některá základní fakta jsou určována nejenom výsledkem voleb do parlamentu. Pro socializaci pracovalo tolik dějinných, mezinárodních, hospodářských a psychologických sil a je tak podpírána lidovým odhodláním, že ani naprostá volební porážka komunistů by nemohla způsobit, aby svědomití politikové si řekli s lehkým srdcem, že nyní, když to tak dopadlo, nechtějí mít se socializací nic společného. Ani po volbách se neobjeví žádný kormidelník, který křepce vyběhne na palubu a strhne kormidlo, dejme tomu od východu k západu, v politickém a hospodářském smyslu. Nové poměry mají větší stabilitu, než aby toto byla reálná vyhlídka. Můžete se zlobit na hvězdáře, který pozoruje a předvídá běh nebeských těles. Ale zda pro váš hněv se budou hvězdy pohybovat jinak.
4: Jaké byly ty nové poměry, o kterých také psal Ferdinand Peroutka? Podívejme se na období po konci druhé světové války, jaká byla situace politická v Evropě v jednotlivých státech.
5: Celá Evropa žila šokem z druhé světové války, šokem z obětí, ale i tím, jakým způsobem si s tím nedokázala poradit ta politika před válkou. Čili to hlavní slovo, které se vznášelo ve vzduchu, byl socialismus, byl sociální stát, komunisté nebo socialistické strany mají čím dál silnější postavení, Francie, Itálie. V rámci majetku se dokonce znárodňuje ve velkém i ve Francii, jsou pokusy v Británii. Čili nemůžeme hovořit o tom, že jsme nějaká výjimka jenom pod kuratelou Sovětského svazu. Byl tady silný sociální nádech a očekávání nějakého lepšího systému, systému spravedlivějšího a vlastně trošku vzývání těch nových zítřků.
4: To říká historik docent Michal Stehlík. Volby v roce 1946 sebou přinesly také řadu změn. Některé z nich popsal ve svém textu Retribuce a parlamentní volby 46 historik Jan Machala.
7: Poslední předválečné parlamentní volby dělila od těch poválečných dosti velká časová proluka. Voliči se vraceli k urnám po dlouhých 11 letech. Navíc byla snížena věková hranice volebního práva. Dříve mohl do poslanecké sněmovny volit občan po dosažení 21 let a být volen od věku 30 let. Nyní byla věková hranice snížena na 18 let v případě aktivního a 21 u pasivního volebního práva. Volit tedy mohly i osoby z tehdejšího pohledu dosud nezletilé. Na rozdíl od předválečných voleb směli v roce 1946 volit i kandidovat také příslušníci ozbrojených sil, vojáci a policisté. Naopak bylo odebráno volební právo příslušníkům národnostních menšin, hlavně německé a maďarské.
4: Jak tyto změny, které byly velmi zásadními, byly zdůvodňovány pro veřejnost?
5: Ta argumentace hodně směrovala k válečným vinám, k tomu, které skupiny se jak provinily a hlavně směrovaná následně do budoucna. Tito se provinili, ale my chceme budovat světlejší zítřky, rozhodujme my, kterým jde o tuto vlast, o tento národ, co bude do budoucna. Čili vlastně označení viníku na jedné straně a hlavně rétorika, která v podstatě v té společnosti rezonovala, aby se to už neopakovalo.

0: Milý soudruhu Gottwalde, každý z nás spěchá, aby ti dal nějaký dárek z vděčnosti a lásky, co si pro nás v cizině i doma vykonal. Nemám nic, ale mám 5 dětí, 4 syny a dceru. A ty dávám tobě, drahý soudruhu, darem k 8. sjezdu KSČ. Vychovám je v dobré a poctivé komunisty, kteří v naší budovatelské práci pro blaho demokratické republiky budou dále pracovat v programu Košický vlády. Čest práci. Anna Koupková, Dašice.
1: Jeden z dopisů, který obdržel Klement Gottwald, předseda komunistické strany u příležitosti 8. sjezdu této strany, ten se konal v březnu téhož roku jako parlamentní volby, o kterých hovoříme v dnešním, jak to bylo doopravdy. Byl to záměr nebo zhoda okolností, že tento manifestační sjezd se konal pár týdnů před volbami?
2: Musíme vnímat vlastně už od dob jednání o košickém vládním programu od konce války až po volby 46 a vlastně i následující měsíce do února 48 komunistickou stranu jako dobře organizovaný systém, jako dobře organizovanou jednotku, která si dobře plánuje jak záležitosti systému, propagandy, organizace bezpečnosti, to znamená sladit sjezd jako jistou velkou manifestaci byl určitě účel, zároveň dokázal ten sjezd ve svých rezolucích akcentovat ty programové věci, které komunistická strana chtěla prosazovat. To znamená, bylo to velmi dobře připraveno. Teď myslím z hlediska profesionality politiky.
1: Možná také jisté dravosti a jistého neohlížení se na klasické demokratické principy, které panovaly. Ale dodejme, jaký byl program komunistů ve srovnání s dalšími třemi stranami, byť v tom společenství Národní fronty konkurenty?
2: Pokud bychom se ty programy prošli, tak vlastně nějaké fatální rozdíly příliš nenajdeme. Jak jsem řekl, třeba sociální demokracie se snažila být hodně levá a levicová, mnohdy levicovější než komunistická strana. Co určitě rezonovalo v rámci komunistické strany a získávalo jim ty hlasy, byla ta zemědělská politika. To znamená fáze pozemkové reformy a ještě větší a masivnější přerozdělování. V tom byly velké rozdíly.
1: O pokusech komunistů, jak otočit situaci ve svůj prospěch, se také dočteme ve vzpomínkové knize ze Československo můj osud Prokopa Drtiny.
3: Moje líčení by však bylo velmi neúplné, kdybych se nezmínil o dvou komunistických pokusech, jež měly zkreslit skutečnou vůli lidu a působit v jejich prospěch. První pokus spočíval v takzvaných bílých lístcích a druhý v rudé armádě.
1: Téma bílých lístků se objevilo také na únorové schůzi vedení Národní fronty.
4: Znovu otevírám diskusi k bílým lístkům. Pan ministr Drtina.
5: Národní socialisté trvají na tom, co už řekl doktor Stránský. Hlavním důvodem našeho nesouhlasu s tímto instrumentem je Slovensko. Soudíme, že by tam mohlo být bílých lístků příliš mnoho. Není přece dobré lidi přímo vybízet k projevům nesouhlasu s novým vládním systémem.
4: Pan náměstek Gottwald.
6: My komunisté si naopak myslíme, že bílými lístky říkáme, že se nebojíme plebiscitu a dáváme voličům, kteří se dosud nepřizpůsobili, možnost, aby se projevili.
5: Kdyby Slováci odevzdali větší počet bílých lístků, mohlo by to zemi poškodit v zahraničí.
4: Pan ministr Kopecký, dost řeči. Buď bílé lístky přijmete, nebo odvoláme dohodu o registraci stran a do voleb budou připuštěny nové volební skupiny.
5: Prosím, to jsem raději neslyšel. Snad bychom o tom mohli i debatovat, ale ne v rámci košického vládního programu. Jsem přesvědčen, že bílé lístky budou skvrnou na naší demokracii.
4: Na té vaší měšťanské? Je přece zřejmé, že se k socialismu hlásíte jenom na oko a chcete rozbít Národní frontu.
5: Pane ministře, vy postupujete podle hesla účel světí prostředky. Víte, co o bílých lístcích píše tisk? Že KSČ je milejší volič, který nevolí nic, než aby volil její druhy z Národní fronty. Ve skutečnosti vám jde o to, abyste bílými lístky oslabili své politické odpůrce, národní socialisty, lidovce a slovenské demokraty.
1: Diskuse, která proběhla, na straně jedné byl Prokop Drtina, který byl proti těm takzvaným bílým lístkům. Na straně druhé Zdeněk Firlinger, sociální demokrat a komunisté Klement Gottwald a Václav Kopecký. Oč vůbec šlo?
2: Komunisté chtěli vlastně do toho celého volebního systému vnést ještě nový prvek, že pokud nebude volič souhlasit s těmi kandidátkami, které se mu předkládají, nechť tedy vhodí bílý lístek. Oni si byli hodně jisti tím, že získají významnou podporu a čím více bílých lístků, to znamená jakoby negativních hlasů, ty by směroval právě na ty tři ostatní strany. Čili bylo to dáno i jejich sebedůvěrou a zároveň takovým dalším malým procesním oslabením. Je docela zajímavé, že to Slovensko, které tam padlo, tam se docela komunisté přepočítali. Oni byli mnohem připravenější zvítězit a pokud by bílé lístky opravdu byly se vším všudy, možná by měla komunistická strana na Slovensku ještě větší problémy.
1: Ferdinand Peroutka napsal text, který také se vyjadřoval k této kauze. Nedáte-li červený, dejte aspoň bílý. To je vlastně podobné, co řekl Prokop Drtina. KSČ je milejší volič, který nevolí nic, než aby volil její druhy z Národní fronty.
3: Výsledky voleb v českých zemích odpovídaly očekávání komunistů. Získali zde 40,17% hlasů a stali se jednoznačně nejsilnější stranou. Za nimi následovali národní socialisté s 23,66, lidovci s 20,24 a sociální demokraté s pouhými 15,88%. Velkým zklamáním pro ně skončily volby na Slovensku. Rozhodujícím způsobem zde zvítězila demokratická strana s 62%. Komunisté získali 30,37 a dvě nově povolené slovenské strany, Strana slobody a Strana práce, v zásadě zanedbatelné 3,73%. V celostátním měřítku bylo nicméně vítězství komunistů přesvědčivé. Získali v novém parlamentu ústavodárném shromáždění 114 poslaneckých mandátů.
1: Text z dějin zemí Koruny české v dnešním Jak to bylo doopravdy odpovídáme si na otázku, zda byly volby v roce 1946 svobodné a demokratické. Slyšeli jsme, jak rozdílné byly výsledky na Slovensku v českých zemích plus Moravě a Slezsku. Jaké důsledky to mělo pro stát?
2: Tím základním důsledkem je asi to, že Klement Gottwald se stává předsedou vlády, ale to Slovensko se zároveň vedle toho stává problematickým místem pro komunistickou politiku určitě, protože tam bylo očekávání poměrně veliké v rámci možného vítězství a najednou 70% vůči 30% vítězí demokratická strana. Má to mimo jiné důsledky v tom, že komunisté přestali podporovat to slovenské národní hnutí a začali více centralizovat. Oni by ho rádi podpořili i nadále, pokud by tam hráli prim komunisté.
1: Další vzpomínka jednoho tehdejších politiků Ladislava Karla Feyerabenda.
3: Ke komunistickému vítězství přispěly i jiné okolnosti. Jednou, a to nemalou, bylo řízení o přestupcích proti národní cti podle malého retribučního dekretu. Řízení bylo většinou zavedeno na základě nedoložených skutečností nebo osobní msty. Národní socialisté ztratili mnoho hlasů, protože na venkově řízení postihlo bývalé agrárníky a vzalo jim hlasovací právo. Bezpečnostní referát pražského magistrátu rozeslal den před volbou asi 15 tisícům národních socialistů obsílky k řízení, aby nesměli volit. Také v Plzni bylo před samými volbami mnoha tisícům nekomunistů doručeno předvolání před trestní komisi Městského národního výboru podle malého retribučního dekretu. Proti většině těchto osob takto vyloučených z voleb nebylo trestní řízení vůbec zavedeno a většina zbývajících obviněných byla při trestním řízení osvobozena.
1: Co měl řešit ten malý retribuční dekret a proč ho využila či zneužila komunistická strana? Otázka na historika docenta Michala Stehlíka.
2: Retribuční procesy po válce, velký a malý dekret, měly vlastně řešit situaci válečných provinění. Ten velký byl hodně trestně právní a končil až popravami. Ten malý byl takzvaně za provinění proti národní cti. Tam mohlo být jakékoliv obvinění souseda, právě starých agrárníků a podobně, že se provinili proti cti, měli být vyslýcháni a následně nějak perzekováni, nějak trestně, ale ve chvíli projednávání podobného obvinění ti lidé ztratili volební právo. Čili se to zneužilo pro zmenšení té skupiny právě třeba bývalých agrárníků, u kterých se ani nepředpokládalo, že by volili komunistickou politiku.
1: Další z taktik byla zemědělská půda. Několik koncepcí zvítězila ta komunistického ministra Ďuriše. Oč se jednalo?
2: těmi dekrety přidělované půdy se komunistům podařilo, že velkou propagandou ti lidé dostali vlastně pocit, že jim tu půdu dává komunistická strana, nikoli československý stát. Ďuriš absolvoval předání osobně na mnoha náměstích spojené se slavnostmi, čili lidé, kteří v životě neměli žádný majetek, najednou dostávají půdu a mají to spojeno s tím, že tu půdu jim vlastně rozdává komunistická strana.
1: Uchylovali se komunisté také k mimoparlamentním prostředkům?
2: Prakticky od začátku oni vsadili v jednotlivých oblastech správy státu nejenom na klasickou správu ve smyslu těch nových národních výborů, ale také to, že se zakládaly nejrůznější komise nebo výbory, které měly vstupovat vlastně do toho rozhodování, čili vždycky tam vstupovali, řekněme, nějakou další rovinou mimo oficiální struktury.
1: Mělo to podporu veřejnosti?
2: Jednoznačně ano. Oni dokázali právě tím, jakou politiku dělali, jak vůči lidem postupovali, ty lidi dostat na svoji stranu. Proto volby i přes všechny machinace nebo tyhle mimo parlamentní způsoby byly úspěšné mimo jiné proto, že ti lidé jim ten hlas chtěli dát.
4: Vždycky znova a do nepříčetnosti mě nasere, když si uvědomím, že o mém osudu, o posranosti celého života rozhodli ti idioti, kteří v roce 1946 volili komunistickou partaj. Dobrovolně, ve svobodných, skutečně svobodných volbách. 41% voličů tehdy hlasovalo a odhlasovalo otroctví v ruském područí nakolik generací dopředu. Pak už se nikdy nic nedalo spravit, pak už žádné svobodné volby nebyly. Pak už byly jen kriminály, procesy, popravené ženské a znova kriminály. Pak už byla jen ta obrovská lavina asijské lži, to smrtící sevření asijského hnoje. Ať mi nikdo nevykládá, že tohle ti tehdejší voliči nemohli tušit. Ti lidé, kteří je tehdy v roce 1946 volili, by měli do smrti chodit s hvězdou, ale červenou a pěticípou, s nápisem Já za tohle všecko můžu. Já jsem dobrovolně hlasoval pro doživotní otroctví pod sovětským režimem. I ti, kdož volili tehdejší sociální demokraty, ti a nikdo jiný. Jakékoliv vymlouvání a zamezování téhle krutě jednoduché skutečnosti znamená úhybné myšlení. Lhaní si do kapsy. Lež lidí se skorumpovanou mentalitou, kteří i po víc než 30letém válení v rudé žumpě si pořád budou hledat nějaké vytáčky, že ono by to bylo bejvalo dopadlo blbě, i kdyby jsme... Hovno. Vy a nikdo jiný. Vy a nikdo jiný jste jim pomohli k moci. Voliči kandidátky číslo 1 z roku 1946.
1: Jan Zábrana, talentovaný spisovatel a překladatel, jehož oba rodiče byli odsouzeni v nezákonných politických procesech do vězení, si psal svůj dnes už proslulý deník a v roce 1981 vzpomínal právě na ty volby v roce 46, o kterých dnes hovoříme. Mimo jiné uvedl, že to byly volby dobrovolné, svobodné, skutečně svobodné, byť znamenaly cestu do otroctví. V dnešním, jak to bylo doopravdy, si odpovídáme na otázku. Byly volby v roce 46 opravdu svobodné a demokratické? A stejná otázka na hosta dnešního pořadu, kterým je docent Michal Stahlík.
2: Pokud považujeme za demokratické volby systém, kdy vlastně není připuštěna ani po volbách opozice, kdy se schválí jenom určitý počet politických stran a kdy je významná část obyvatelstva státu zbavena volebního práva, pak byly demokratické. Pokud si řekneme, že všechny tyto věci jdou proti demokracii, pak demokratické nebyly.
3: Cyklus Jak to bylo doopravdy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Nejen události, jdeme dál. Věda, kultura, společnost. Vidíme věci v souvislostech. Jediná česká stanice mluveného slova Český rozhlas Plus. Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: Ukrajina oficiálně otevřela první kapitoly ve vyjednáváních o přistoupení do Evropské unie. Mezivládní konference se mohla uskutečnit poté, co Maďarsko po dvou letech zrušilo svou blokaci. Přístupová konference se konala dnes v Lucemburku. Ukrajinu na jednání zastupoval vicepremiér Taras Kačka. Irán a USA údajně podepsali memorandum o porozumění elektronicky, a to už v neděli. Americké stanici ABC to řekl viceprezident J.D. Vance. Podle nejnovějších amerických prohlášení v pátek proběhne oficiální podpisový ceremoniál.

0: kus levní o 37 haléřů na 38 korun a 92,90 haléřů. Cena benzínu naopak mírně vzroste, a to o 2 haléře na 1,40 korun a 51 haléř za litr. Informovalo o tom ministerstvo financí. Opatření proti vysokým cenám pohonných hmot platí zatím do konce měsíce. Fotbalisté Španělska vstoupili do mistrovství světa bezbrankovou remízou s Kapverdami. 7 zákroků proti aktuálním mistrům Evropy předvedl kapverdský gólman Vozíňa, který ve 40 letech stejně jako jeho spoluhráči na světovém šampionátu debitoval. V dalším zápase se za necelou půl hodinu představí Belgie proti Egyptu.
1: Uzavřený příjezd do Prahy od Brna a překážka na dálnici u Litovle. V Praze je uzavřený příjezd od dálnice D1 z Brna. V Brněnské ulici na 4. kilometru osobní auto narazilo do silničářů, kteří přijeli pro překážku v levém pruhu. Na místě záchranáři. Poslední volný je sjezd na průhonice na 6. kilometru. Objíždět se dá přes Uhříněves. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna čekejte překážku před sjezdem na Holubice a Slavkov. Na kilometru 211,5 stojí v pravém pruhu porouchaný kamion. Vybočuje se doleva, kolona se ale netvoří. Na D35 z Olomouce do Mohelnice hlásíte překážku za Litovlí. Na kilometru 247,5 stojí osobní auto, které zasahuje do pravého pruhu.
2: Teďko, jak zapadá slunko, tak jde vidět na poslední chvíli. Já jsem do něho málem vrátil.
1: A překážku jste hlásili i na D3 z Českých Budějovic do Prahy. Za Soběslaví na 90. kilometru vás může překvapit předmět v pravém pruhu. Řidiči ho popisovali jako kus červeného plastu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: V noci se ochladí na 11 až 6 stupňů, zítra čekejte polojasno až oblačno, postupně až zataženo a od západu místy déšť nebo přehánky. Teploty 19 až 24, na jižní Moravě až 26 stupňů. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: Je pondělí 15. června, já jsem Daniela Vrbová a tohle je Reparát. O škole a školství jinak a lépe. Dnešní vydání jsme natočili za účasti publika v Domě zahraniční spolupráce v Praze. Pracovat ve volném čase a zadarmo. I s takovými reakcemi se občas setkávají lidé, kteří se věnují dobrovolnictví. A je pravda, že za dobrovolničení si dům nepostaví. Za to ale budují něco, co jim vnitřně dává smysl a často se díky tomu pracovně posunou někam, kam by po běžném kariérním žebříčku nedošplhali. Na podoby dobrovolnických aktivit v Česku i za jeho hranicemi se podíváme v dnešní debatě a ptát se budeme třeba na to, o které oblasti je mezi lidmi největší zájem, nebo jak budovat sítě dobrovolníků a náležitě je oceňovat. A to vše v roce 2026, který OSN vyhlásila rokem dobrovolnictví. Našimi dnešními hosty jsou Leila Abásová, zakladatelka nadačního fondu Asante Kenya, Eva Předotová, vedoucí služeb diecézní charity České Budějovice a Eliška Mezerová, studentka všeobecného lékařství z organizace Medici na ulici Brno.
5: Proč věnujete svůj čas dobrovolnictví? Co vám přináší? Leilo, můžeme začít u vás.
6: Já jsem nad tím mnohokrát přemýšlela, protože jsem byla mnohokrát dotázána. A je faktem, že si uvědomuji, že motivace se mi v čase mění, ale jako to, kdo začíná a končí, myslím si, už v mém dětství, kdy moje rodina byla vždy tou, která se snažila myslet na lidi okolo sebe, ale vždycky zatím bylo to, že když je okolo někomu nemilo a potřebuje pomoc, nebo na tom je hůř než my, tak je prostě dobře se zamyslet, jakým způsobem mu člověk může podat ruku. To bylo vždycky. Ale také je fakt, že naše babička vždycky říkala, Ježíši Marie, my musíme pomoct prostě. Co by si lidi řekli, kdyby to tak nebylo? To je upřímnost.
5: To je upřímnost. A když jste říkala, že se to s časem mění, tak teď se to změnilo kam?
6: Teď si myslím, že u mě obrovskou roli hraje skutečnost, že mám děti a že bych si strašně přála, aby žili ve světě, který není právě tím egocentrickým místem, ale místem, kde se lidi dokážou navzájem podat ruku. A když se podíváme na naši aktuální politickou situaci jak v České republice, tak ve světě, tak si myslím, že to je víc než záhodno. Ale to samozřejmě je takový jako, už jako mikrovývoj, to spíš k tomu možná dodávám nějakou svoji vnitřní touhu po tom ideálním světě. Ale ano, kdybych třeba

0: začínal teď s dobrovolničením, tak tohle by byla jedna z těch hlavních motivací. Moje děti a ten svět okolo.
1: Vedle vás sedí Eliška Mezerová, která studuje všeobecné lékařství momentálně ve Vídni, ale jinak působíte v Brně a jste členkou organizace Medici na ulici. Jak jste se k tomu dostala?
2: Pro mě to asi začalo takovou silnou touhou, co jsem měla v sobě, pomáhat druhým, tím, co mi jde, tím, co mě baví, tím, co umím. K tomu tam byla taky motivace nějak poznávat sama sebe a rozvíjet ty dovednosti, ať už ty praktické, nebo takzvané soft skills. Řekla bych, že to je to, s čím jsem začínala. Teď vidím, že mi to dobrovolnictví už dalo mnohem víc, že mě posunulo a rozvinulo v mnoha směrech a pořád mi dává velký smysl opravdu se do dobrovolnictví zapojovat.
1: A dokážete vystupovat, proč jste se zrovna začala věnovat poskytování nebo zpřístupňování lékařské péče pro lidi bez domova?
2: Asi i skrze kolegy, kteří to dělali přede mnou, jsem poznala, jak moc je nedostatečná v České republice, že se i těm lidem opravdu nedostává a zavnívala jsem tam něco, co můžu já možná nabídnout jako student medicíny.
1: Eva Předotová je, jak jsme říkali, vedoucí služeb diecézní charity České Budějovice. Jaká vedla vaše cesta do této role a jaký vztah máte k dobrovolnické práci?
3: Sama, když jsem studovala sociální práci, tak jsem se dobrovolnictví věnovala a přijde mi smysluplná a přijde mi hlavně důležitá v tom, že drobností, jako je půl hodina vašeho času, uděláte někomu neuvěřitelnou radost. A motivujete ho k dalším vlastním životním posunům, k tomu, že svět je najednou o něco lepší. To je můj postoj k dobrovolnické činnosti. A jinak dobrovolnictví jako diecézní charita se věnujeme už 20 let. Takže ta cesta byla dlouhá, vlážděná povodněmi a dalšími aktivitami.
1: A vy jste se k charitě připojila kdy?
3: Před 10 lety.
1: Teď bych se ráda dozvěděla něco víc o těch projektech, které tady zastupujete. Lejlo, vy se věnujete především humanitární práci v Keni prostřednictvím nadačního fondu Asante Kenya, který jste založila. Jste ale také ambasadorkou cílů udržitelného rozvoje OSN pro Českou republiku a patronkou programu DOFE, to je ta iniciativa kolem Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu. Mám tady ještě napsané, že jste členka dozorčí rady v Asociaci společenské odpovědnosti a kniha v projektu Živá knihovna. Takže.
0: A ještě jsem teď vlastně ne nově, ale to mě právě napadlo, když jsme se tady bavili o tom dobrovolnictví v České republice, tak vlastně teď jsem patronkou festivalu Open House, který sdružuje přes 700 dobrovolníků. Je to vlastně v podstatě největší dobrovolnická organizace v České republice. Ač se teda o tom málo ví, protože jako 700 a plus dobrovolníků si troufám říct, že opravdu nikdo nemá. Je to sice jako časově nejasně ohraničené na jakýsi víkend, případně týden v roce, ale stejně prostě zatím je obrovská práce všech, kteří musí ty dobrovolníky za A najmout, za B nějakým způsobem zaktivovat a zaktivizovat. Samozřejmě tam taky velká fluktuace a pak je teda vést ty 3 dny v kuse, což teda si myslím, že je obrovská, nebo ne, myslím, ono to je tak obrovský kus práce, no, tím smekám.
1: A jaká je tam vaše role, připomeňme?
0: Já jsem jenom patronka, tentokrát si to užívám jenom prostě jako hlava pomazaná.
1: Festival Open House, který zpřístupňuje budovy, které jsou běžně zavřené, ale jsou jinak architektonicky nebo historicky nějak zajímavé. Ale jakým způsobem tedy vy přicházíte do kontaktu s dobrovolničením a dobrovolníky?
0: Tak já jsem to někde už několikrát řekla, já jsem vlastně celoživotní dobrovolník. Já pokud si mám vzpomenout vlastně na svoji první dobrovolnickou jako aktivní práci, tak mi bylo 12-13 let, kdy jsem začala dělat v domě Františkánek a pomáhala jsem s péčí o děti po těžké obrně. Pak tam byla jakási pauza a začala jsem vlastně až v momentě, kdy jsem se seznámila s projektem Adopce nadál. A v ten moment jsem se potom už jenom tak nějak jako přetavila přímo do té konkrétní pomoci v Keni a někdy v roce 2000, nebo ne, někdy, teď to 20 let jsem zakládala ten nadační fond. Ale vlastně celou tu svoji životní dráhu mám lemovanou 1, 2, 5, 10, 15 nadačními aktivitami jiných nadací, kde jsem nějakým způsobem méně nebo víc aktivní, nebo jsem přizývána k různým charitativním projektům. Když budu upřímná, kdybych měla poměrově nějak jako vyčíslit čas mezi svojí placenou prací a tou, kterou dělám zadarmo, tak je to vždycky, ale třeba jako 1:5 pro tu neziskovou, než pro tu placenou. Pro mě těch projektů je moře, ale ty, které jsou mi mýmu srdci blízký a já je teda vytvářím, tak to jsou tedy projekty v Keni. Teď aktuálně s odlehlou masajskou komunitou na hranicích Keni a Tanzánie.
1: Do těchto aktivit jsou také zapojeni dobrovolníci z Česka nebo v Keni?
0: Na obou stranách. Já se vždycky mám tady nějaké stále, teď asi dva spolupracovníky, kteří to se mnou táhnou nějakých těch dobrých jako 15, někteří i 20 let. Ale pak jsou to nárazoví, kteří, teď jsme třeba měli cestu, kde nás bylo 12 do Keni, kde to byly i známé osobnosti, letěla s náma Chilita nebo Peparataj, výtvarník. Byly to ale i lidi tady v České republice, které jsme oslovili třeba při focení kalendáře, který nám nafotil taky zdarma, třeba pan Saudek, kde jsme knížku, kde jsme představovali vlastně pohádky z destinací, kde zase na tom spolupracovali výtvarníci a vlastně i literáti, kteří nám přebásňovali dané texty těch jako lidí, kteří prošli konkrétně teda spoluprací s tím mým nadačním fondem a Santé Keně, opravdu se troufám říct na desítky. A vzhledem tomu, že teď vlastně posledních 10 let spolupracuju s organizací Red Tribe, kterou založil bílý manželský pár, který se do té oblasti odstěhoval, tak ty dokonce svoji aktivitu postavili čistě na dobrovolnictví. A teď se to už rozvinulo tak dalece, že se vlastně oni postavili kemp za tou, nebo v té lokalitě, kde pomáhají, a který je vyloženě koncipován tak, aby tam mohli jezdit lidi, kteří jsou vlastně špičkami ve svém oboru po světě. No a oni tam přijedou a vlastně touhletou formou toho velmi krátkého úseku jsou schopni prostě tam vytvořit jako neuvěřitelný objem práce. A takhle se tam slítávají ty lidi z celého světa, kteří jsou fakt jako extrémně fundovaní v tom daném oboru.
1: Eva Předotová, Evo, jakým způsobem vy zapojujete dobrovolníky, jaké aktivity vlastně s nimi děláte, jaké jim nabízíte a oni nabízejí vašim klientům?
3: Naše dobrovolníky zapojujeme do jak individuálních aktivit s dětmi, to znamená, děti mají dospívajícího kamaráda, který s nima tráví volný čas, může je doučovat, takže i doučovací aktivity, ale máme potom i skupinové aktivity, takže děti většinou z chudších rodin jezdí na výlety, na víkendové pobyty, máme dva příměstské tábory, jeden letní pobytový tábor na Šumavě. Těch aktivit pro děti je celá řada. Potom tam je opačný pól a to je aktivity pro seniory. I tam je možnost individuálního setkávání, procházky, výlety, čtení, návštěvy. Dost často jde o pouhé povídání, ať už u nich v domácnosti, ale můžeme navštěvovat i nemocné v nemocnici, a nebo potom naši dobrovolníci docházejí i do pobytových zařízení, takže nejčastěji do domovů pro seniory nebo do domů s pečovatelskou službou.
1: Pojďme k Elišce Mezerové z organizace Medici na ulici. Eliško, o medicích je známo, že mají strašně málo času, protože pořád studují nebo chodí na praxe. Kdo jsou tedy vaši spolupracovníci a co dělají?
2: Tak my jsme spolkem studentů medicíny, ale nejenom medicíny, i jiných zdravotnických oborů. A věnujeme se především poskytování základní zdravotní pomoci lidem bez domova. Nejenom. Současně se snažíme taky šířit osvětu o problematice bezdomovectví a taky vzdělávat naše mediky, studenty medicíny, právě o této skupině. A mimo to je pro nás taky extrémně důležitá spolupráce s dalšími organizacemi, které se tady té skupině obyvatel věnují, protože vnímáme, že právě tak může mít naše práce větší smysl i dopad. Takže to je asi tak k naší činnosti.
1: Kolik máte spolupracovníků a kolik máte třeba denně nebo měsíčně klientů?
2: V Brně nás bude kolem 50, kteří se tomu tak nějak aktivně věnují. Snaží se chodit na službu jednou, dvakrát do měsíce, takže to nutně není tak velkou zátěží právě časovou pro studenty medicíny. A řekla bych, že pro mnoho z nich je to i takovým povzbuzením právě do studia. A dává jim to potom mnohem větší smysl se učit na zkoušku ve chvíli, kdy vidí, že ty jejich znalosti, které během studia nabývají, mají opravdu praktický dopad a dají se potom využít k pomoci druhým. Takže bych řekla, že to není něco, co by jim nutně vždycky čas bralo, ale já jsem to vždycky vnímala spíš jako něco, co mě nabije takovou energii, díky které se pak uším mnohem efektivněji a vlastně mi to naopak čas dává.
1: A kolik je těch klientů?
2: A klientů to se liší, většinou se během služby setkáme třeba s 10 lidmi bez domova, 5 z nich ošetříme nějak komplexněji, to bývají nějaké chronické rány na nohou nejčastěji, o které se staráme, a potom kontaktu může být řádově klidně 15 během té služby. Služby potom máme 4x do týdne. Nemáme přesnou statistiku o počtu lidí bez domova, které ošetříme za měsíc, ale tak by se to asi pohybovalo.
1: A vy jste říkala před začátkem této debaty, že existuje už termín pouliční medicína. Jak byste ji definovala? Je to obor, který charakterizuje to, že s málo prostředky v terénu dokážete vlastně poskytnout poměrně komplexní lékařskou péči?
2: Pouliční medicína se snaží především vyjádřit to, že pacienti nedochází do nemocnice, ale nemocnice tak trošku přichází do pacienty. Lépe řečeno, že ta zdravotní péče v nemocnici není dostupná každému úplně stejně a ve stejné míře. Pro lidi bez domova je to ať už kvůli chybějícímu pojištění, protože třeba pochází ze zahraničí, nebo kvůli nedůvěře, kterou mají v ten zdravotnický systém a vychází z jejich předchozích špatných zkušeností, nebo taky z mnoha jiných důvodů, ať už je to prioritizace fyziologických potřeb, jako je potřeba se někde vyspat a mít co jíst, tak to potom vede k tomu, že pro ně ta zdravotní péče v nemocnici není dostupná. Toho si všimli lékaři ve Spojených státech v 90. letech 20. století a začali právě za lidmi bez domova docházet na ulici. A tady ten koncept se postupně rozšířil na všechny kontinenty, včetně České republiky. Ovšem v České republice je to tady zatím koncept, kterého se ujali pouze studenti medicíny a zdravotnických oborů, a zatím neexistuje úplně komplexnější systém, který by se o tuto skupinu obyvatel staral.
1: Tak to mi trochu nahráváte na další otázku, a to jsou ty časové možnosti dobrovolníků. Jak jsme říkali, dobrovolníci tedy pomáhají ve svém volném čase, často zadarmo nebo za symbolickou částku. Jak omezující nebo osvobozující je tohle pro vaše organizace a aktivity? Lejlo.
0: Já teda musím přiznat, že jako ta moje neziskovka je velmi specifická v tom, že já opravdu nikoho neplatím. Jako u mě opravdu 99,9 spolupracovníků jsou opravdu jenom ty nadšenci, kteří do toho jdou s tou svojí chutí dát ten volný čas a to svoje know-how. Což má limity především tedy v tom svém jejich čase. Ale mě tak z té zkušenosti bohužel to hodně je limitující v tom, že vy po těch lidech v určitý okamžik nemůžete vyžadovat právě víc, než oni jsou schopni tím časem dát, což nikdy je na úkor kvality. Často se stane, že ten člověk jako přecení ty své síly a neuvědomí si, že já na něj nebo ta organizace na něj spoléhá a že nemám žádnou záložní variantu, anebo naopak by mě to dohnalo do nějakých jako diskomfortu a tak. Já říkám, že bych byla neuvěřitelná manažerka, kdybych měla peníze, protože bych dokázala všechno zvládnout levou zadní, protože vlastně je to neustále takové jako chození po špičkách a chození prostě na tenkém leně, abyste zvládla vždycky mít ABCD varianty, když ta první nevyjde a druhá ani třetí.
1: Evo, jak je to u vás vlastně, kde hledáte tu hranici množství práce, kterou vaši dobrovolníci můžou dělat, aby se pořád cítili jako dobrovolníci a ne jako vykořisťovaní pracovníci?
3: Tu hranici určitě si určují oni sami. Záleží na nich, kolik času ze svého volna chtějí věnovat pomoci druhým. Někdy to jsou hodiny v řadu jednoho týdne, takže může to být 5-6 hodin týdně. Někdy to jsou prostě jednorázoví dobrovolníci, se kterými se potkáme na jedné akci za půl roku a potom už se třeba delší dobu zase nevidíme. Rozhodně si potom individuálně i hlídáme, pokud se někdo i sám sebe přetěžuje, snaží se zapojovat se víc, než kolikrát i sám zvládne, nebo by bylo pro něj zdrávo.
1: Máte na to nějaký speciální software?
3: Máme software, takovou evidenci vlastně dobrovolníků a zároveň každému dobrovolníkovi se snažíme najít nějakou aktivitu. To znamená, dost často ho třeba napárujeme k danému klientovi, najdeme to dítě, se kterým bude chodit na kroužky, které bude doučovat, a je mu sestavený nějaký plán, podle kterého on potom už jako jede a ten čas už si trošku řídí sám s tím klientem, s tím člověkem, se kterým spolupracuje.
1: Eliško, mohou si medici a dobrovolníci v medicích na ulici spolupráci s vámi započítat jako praxi?
2: To u nás bohužel možné není, ale nezmenšuje to počet lidí, kteří mají zájem s námi ošetřovat, takže bych to neviděla jako problém. Většinou fakt teďka býváme vždycky na začátku semestru a na podzim nábor a potom náboru se nám nahlásí znovu dalších 20-30 dobrovolníků. Musíme vlastně omezovat počet služeb, které si můžou medici zapisovat na měsíc a jsou to maximálně dvě. Takže pro většinu mediků to znamená opravdu věnovat tady tomu dobrovolničení v našem spolku nejvíc než 3-6 hodin za měsíc, což je pro většinu z nich vlastně možné. Trošku víc práce je to potom pro ty, jako jsem já, kteří jsou i ve vedení toho spolku, protože se musíme starat o jeho chod, organizaci, finance, všechno si to vlastně obstaráváme sami. Tam už je to trošku větší závazek, ale jinak je to, myslím, dobře zrealizovatelné pro všechny se zapojit.
1: A jak mohou tu zkušenost s vámi využít tedy v životě nebo další pracovní kariéře?
2: Řekla bych, že obecně je to hodně o tom kontaktu s pacientem, kontaktu s těmi klienty, s lidmi bez domova na ulici, který je hodně dál posouvá a rozvíjí. Určitě je to i nabití těch dovedností typu té týmové práce nebo rozhodování možná i ve stresových situacích, které občas taky na ulici nastanou a které se potom snažíme teda vždycky v rámci té služby i nad rámec té služby ještě debriefovat, tak aby z ní nikdo neodcházel s ničím nedořešeným. Pro mě osobně potom to bylo určitě i vyzkoušet si organizaci a vedení, komunikaci, ať už v rámci toho spolku nebo mě.
1: Jak zásadní je věk dobrovolníků? Pro mladé lidi to asi může být způsob, jak získávat praxi, kterou si pak mohou třeba uvést v životopise. Nepotřebujete ale často spíš zkušené, tedy starší lidi? Evo?
3: Věk jednak máme nějakým způsobem omezený. A to jak znamená
1: ze zhora nebo ze
3: zdola? Ne. Ta horní věková hranice není, ta spodní ano. Přece jenom fungujeme podle nějaké legislativy, to znamená nejnižší věková hranice je 15 let. Takže můžeme pracovat s dobrovolníky od 15 let. A zase záleží na tom, kam se ten dobrovolník vydá, jakým směrem chce spolupracovat, jaký téma ho zajímá. Takže občas je důležitý na některá témata, aby byl dobrovolník, řekněme, mentálně hodně vyspělý, aby se dokázal udržet hranice.
1: Eliško, proč se vlastně v takové míře nezapojují už vystudovaní lékaři? Je to z těch časových důvodů, anebo potom vnímají to dobrovolnictví jinak, možná třeba nedocenují ten jeho přínos nebo ten jeho status?
2: Řekla bych, že obrovskou roli hrajou právě časové důvody. Obecně i vyčerpání z toho povolání, které je celku náročné. Současně já jsem teď právě skrze Erasmus mohla zažít studijní pobyt ve Vídni a zde jsem se setkala na ulici s jednou paní doktorkou, neuroložkou, která je už 2 roky v důchodě a rozhodla se právě jednou za 2 týdny takhle vyrazit do ulice s baťuškem plným léků a poskytovat vlastně zdarma bezplatně zdravotní konzultace a vydávat právě léky. A přišlo mi to úžasný, fakt mě to hodně inspirovalo, že to jde a že o těchto možnostech možná se u nás ani totiž neví. A že to není jenom ten čas, který ti lékaři nemají, ale může tam právě roli hrát i to nevědomí tady o těch možnostech, které jsou.
1: A je podle vás možné učit veřejnost, kladný postoj k altruismu, solidaritě, zvyšovat vlastně povědomí o tom dobrovolnictví? Teď, když máte to srovnání s Vídní, je tam situace v tomhletom opravdu hodně jiná než v Česku?
2: Neřekla bych, že je tam tak velký rozdíl asi v tom altruismu, možná i v těch možnostech, které mají. Vnímala jsem z ní i mnohem menší vyhoření než z lékařů, které potkávám tady v nemocnici. Možná je tam ten systém pro ně fakt přívětivě nastavený. A můžou si potom dovolit, mají ještě dostatek té energie na to, aby ji vlastně věnovali právě třeba takhle lidem bez domova nebo obecně se víc věnovali i tady těm sociálním aspektům.
1: Lejlo, jak by podle vás bylo dobré komunikovat dobrovolnictví, aby si udrželo nebo zvýšilo společenský význam, aby lidé brali to dobrovolničení jako součást života, která je nějakým způsobem může obohatit?
0: Já myslím, že není nic lepšího, než když začneme u sebe doma, což já mám úplně jednoduše nastaveno. V případě mého nejstaršího syna to bylo tak, že on byl součástí vlastně všech mých aktivit, i proto, že vlastně v době, kdy já jsem byla velmi činná, tak jsem odešla od jeho otce tehda, takže on se mnou vlastně trávil veškerý můj čas, který jsem já věnovala charitě, se mnou společně. Jezdil jsem mu i do Kenii později teda, protože jsem dřív fungovala jenom ve slamech, tak tam jsem si to nedovolila, ale později pak už jsem mu právě za těmi Masai jezdil a pro něj vlastně ten Masai je kamarád. On ho paradoxně vlastně vůbec nevnímá tak jako exoticky jako my. Teď už teda taky, jak je starší, tak to taky samozřejmě vnímá jinak. A u těch malých dětí, ty tam se mu jezdili už v břiše, pak když byli trošku starší, tak taky. Teď je tam taková zajímavá mezera, kdy není čas vlastně na to, abych je vzala na projekty, ale jezdíme tam vlastně jako v úzovkách turisti, protože partner tam stále ještě podniká, nebo my jsme se potkali vlastně v Kenii. Ale tu Afriku vnímají skrze za A práci, kterou teda já dělám, a za B doma máme třeba šuplík, který mu říkáme Afrika, a do toho dáváme všechny věci, které děti buď jsou teda doma, oblečení menší, ale tady by chtěli prostě dát právě dětem v Africe a pak je sami předávají. Ale myslím si, že prostě jít příkladem, strašně důležité je vlastně i motivovat školy, aby děti zapojovaly do programu, které tímto směrem působí i ve školách, aby se organizovaly aktivity, ať už jsou to bazárky, ať už jsou to prostě různé zahradní slavnosti, kde se různě vyměňují věci, kde se prostě myslí na třeba bezprostřední okolí. To nemusí být nějaké jako vzdálené projekty, nebo ty, které ty děti nepochopí. Myslím si, že je také dobré aktivizovat rodiče a říkat jim, nabízíte školám projekty, které by je mohly zaujmout, což dělám já, pořád bombardu někoho prostě tím, že tady jsem něco viděla dobrýho a tady by prostě bylo super, aby děti šly nebo se do toho zapojili. A ta škola ne na všechno přistoupí, ale ano, už se podařilo jako dvakrát, třikrát prostě celou školu do něčeho zapojit. A to si myslím, že asi to vlastně nejjednodušší.
4: Slyšeli jste záznam debaty v Domě zahraniční spolupráce s Leilou Abbásovou z nadačního fondu Asante Kenya, Evou Předotovou, vedoucí služeb diecézní charity České Budějovice, a Eliškou Mezerovou z organizace Medicina ulici. Plnou verzi debaty si můžete poslechnout na našich stránkách plus.rozhlas.cz a najdete tam i praktické informace, jak žádat o podporu dobrovolnických projektů u Evropského sboru Solidarity. Z dnešního reparátu je to vše, těším se opět za týden.
5: Český rozhlas Plus a Davidské divadlo vás zvou na živé natáčení debaty z cyklu Ctnosti a neřesti s názvem Jak přežít technoevoluci. Lidstvo čelí řadě nejistot a krizí a není to jen změna klimatu. Svět začaly masivně ovlivňovat technologie generativní umělé inteligence. AI nástroje se prosazují v řadě oborů a stále více zasahují do každodenního života. Kde a proč je nutné pro umělou inteligenci vytvářet nové normy a předpisy? A jak by měly vypadat? Přijďte 17. června v 7 hodin večer do kavárny Davidského divadla na Praze 6. Moderátorka Renata Kalenská se bude ptát teologa a sociologa Tomáše Halíka, spoluzakladatelky AI dětem Evy Nečasové a režiséra inscenace Tři zmrzlí Pavla Šimáka. Vstupenky koupíte na webu davidskedivadlo.cz. Do všech zemí světa se sami asi nedostanete, ale můžete se tam podívat s reportéry Českého rozhlasu. Zavedou vás na všechny kontinenty, do luxusních čtvrtí, špinavých slamů, do hor i na zaoceánské lodě. Posedíte v luxusních restauracích a projdete se po známých místech. Seznámíte se s lidmi významnými, ale i s těmi neznámými, kteří jsou o to zajímavější. Reportáže zahraničních zpravodajů vás na cestu kolem světa vezmou každou sobotu po 14. hodině odpoledne na Plusu. A pak na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
6: Radiožurnál 21 hodin. Jana Utendorfská a zprávy.
7: Vládou schválené změny ve financování veřejnoprávních médií kritizuje opozice. Maďarští poslanci omezili funkční období premiéru na 8 let. Fotbalisté Španělska remizovali na mistrovství světa s Kapverdami 0-0. A zítra bude polojasno až oblačno, postupně až zataženo, místy přehánky. Teploty do 24 stupňů. Sněmovní opozice kritizuje chystané změny ve financování České televize a Českého rozhlasu. Za zásah do nezávislosti obou médií je považuje třeba šéf opoziční ODS Martin Kupka. Reagoval tak na to, že vláda Andreje Babiše z hnutí ANO dnes schválila zrušení poplatků a veřejnoprávní média chce financovat ze státního rozpočtu. Obě média z něj mají dostávat v součtu asi o 1,5 miliardy méně, než letos vyberou na poplatcích. Podle Kupky to znamená faktické zestátnění České televize a Českého rozhlasu.
8: Chci jasně říct, že nikdo z občanských demokratů pro takovou úpravu nebude nikdy hlasovat. Nikdy nebude hlasovat pro ochočení médií veřejné služby ze strany vlády, ať už by ta vláda byla jakákoliv. Je to špatně ze všech úhlů pohledu.
7: Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy snížení částky pro televizi a rozhlas se vysvětluje tím, že je potřeba, aby obě instituce fungovaly efektivněji. Zastupitelé Karlovarského kraje dnes schválili záměr převést letiště v Karlových Varech do majetku státu. Letiště by pak měla využívat armáda České republiky. Dopravní terminál by se měl ale zachovat civilní provoz. Podle hejtmana Petra Kuby se z hnutí ANO zatím představitelé kraje se zástupci státu podrobnosti převodu a následného provozu zatím neřešili. S ministrem obrany se mají sejít ve čtvrtek.
9: My čekáme na usnesení vlády, abychom tu měli vlastně i nějaký mandát, abychom si tady nevytvářeli nějaké aktivity a pak vláda řekne, ne, my to nechceme. Takže teď to běží ve zkráceném připomínkovém řízení v rámci všech ministerstev, takže jsme fakt na začátku.
7: Maďarští poslanci odhlasovali omezení maximální délky výkonu úřadu předsedy vlády na 8 let. Změna se vztahuje i na premiéry, kteří funkci vykonávali od roku 1990 nejméně po dobu 8 let. Ti už znovu kandidovat nemohou. Ústavní dodatek tak zamezí návratu bývalého maďarského premiéra Viktora Orbána k moci. Ten vedl zemi posledních 16 let, než ho po květnových volbách nahradil Péter Maďar. Britská zpěvačka Bonnie Tyler se po více než 5 týdnech probrala z umělého spánku, uvedla to tisková agentura DPA. 74letá popová hvězda musela absolvovat akutní operaci střev. Lékaři ji do umělého spánku uvedli poté, co se po zákroku její stav zhoršil.
10: Interpretka hitů jako Holding Out for a Hero nebo Total Eclipse of the Heart je podle svého týmu stále vážně nemocná a její zotavení bude ještě nějakou dobu trvat. Zpěvačka kvůli tomu zrušila své letní koncerty, včetně toho v severočeských Třebívlicích. O zdraví legendární zpěvačky se před několika dny mluvilo dokonce na půdě britského parlamentu. Matěj Kolář, Radiožurnál.
11: Úřadující mistři Evropy fotbalisté Španělska remizovali na úvod mistrovství světa s Kapverdami 0-0. Sedmi zákroky pomohl senzační bod vybojovat gólman Kapverd Vozíňa. V dalším zápase hraje v Seattlu Belgie s Egyptem. Podrobnosti přidá z pražského studia reportér Jaroslav Plašil.
12: Čtvrtá minuta začala, Belgie hraje s Egyptem 0-0. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
11: Po půlnoci se na mistrovství světa ve fotbale utkají ještě Saúdská Arábie s Uruguayí a Irán proti Novému Zélandu. Basketbalisté Nymburka v rozhodujícím sedmém finále porazili Pardubice 91-74 a získali svůj 21. ligový titul. 22 body, 5 doskoky a 8 asistencemi táhl v posledním zápase Nymburk Ondřej Sehnal.
13: Zdržení před Prahou na dálnici od Brna a překážka na dálnici za Hulínem. Se zdržením počítejte na příjezdu do Prahy od dálnice D1. V Brněnské ulici na 4. kilometru zasahují záchranáři u nehody. Osobní auto narazilo do silničářů. Už se projíždí připojovacím pruhem, jede to ale pomalu. Sjezd na Průhonice je v koloně, pokud chcete sjíždět, lepší je to už z D1 na 8. kilometru u Čestlic. Jet pak můžete na Průhonice a objíždět přes Uhříněves. Na Pražském okruhu počítejte s omezením mezi odbočkami na Ořech a Barrandov. Na 18. kilometru pracují silničáři. Stavějí dopravní značky v levých pruzích, projíždějte opatrně, jede se pomaleji. Na dálnici D55 z Hulína do Otrokovic pozor za Hulínem. Na kilometru 24,5 překáží dopravní kužel v jízdním pruhu. A na D35 z Olomouce do Mohelnice opatrně za Litovlí. Na kilometru 247,5 osobní auto, které z odstavného zasahuje částečně do pravého pruhu. V místě se vybočuje. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: Zítra bude polojasno až oblačno, postupně až zataženo a od západu místy déšť nebo přehánky. Teploty 19 až 24, na jižní Moravě až 26 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte večerní radio.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
14: Slovenský astronom, politik, vojenský pilot a generál francouzské armády Milan Rastislav Štefánik se společně s Tomášem Garrigue Masarykem a Edvardem Benešem stal klíčovým zakladatelem samostatného Československa v roce 1918. Více o něm v repríze pořadu Portréty řekne Peter Duhan a po portrétech nás Karel Tejkal zavede do rozhlasového archivu, aby připomněl slavné české muzikanty u mikrofonu.
5: To nejlepší z archivů Českého rozhlasu. Portréty. Dobrý večer, dámy a pánové. Dnešním pořadem z cyklu Portréty vás bude provázet Peter Duhan. Přeji příjemný a ničím nerušený poslech. Když dnes řekneme TGM, identifikace těchto tří písmen je na snadě. Tomáš Garrigue Masaryk, zakladatel Československého státu, jeho první prezident. Když dnes někdo řekne MRŠ, tak s identifikací těchto tří písmen již budou potíže. Muž s těmito iniciálami byl jenom prvním a posledním ministrem války Republiky Československé. V létech první světové války Masarykovi a Benešovi v Paříži jenom otevíral dveře do společenských a politických salonů. Více jako politikem byl hvězdářem, letcem, cestovatelem a proto pro mnohé, podtrženo dvakrát, jenom dobrodruhem. Po jeho tragické smrti 5. května 1919 se tvůrci dějin postarali o to, aby byl znám pro nastávající pokolení Čechů a Slováků ne ani tak jako spoluzakladatel společného státu, ale spíše jako politický symbol slovenského prvku při jeho zrození. A se symboly, jak to už bývá, dějiny mávají dle libovůle a tím je znehodnocují často a opakovaně. Dejme k symbolu jméno, identifikujme tudíž iniciály MRŠ. Milan Rastislav Štefánik. Zasloužil se tento muž malého vzrůstu, velikého srdce a odvážných myšlenek o stát, tak jako se o něj zasloužili Masaryk s Benešem? A nebo byl skutečně jenom tím velmi potřebným slovenským prvkem, nezbytným proto, aby se koncept Československé republiky vůbec realizoval? Pokusíme se dnes večer najít odpovědi. Poslouží nám k tomu několik málo dokumentů ohraničených léty 1916 až 1919. Doktor, anebo chcete-li generál Milan Štefánik, nám totiž po sobě zanechal velice skromný politický odkaz. Do československé exilové politiky aktivně vstupuje až v létech první světové války a její samostatnosti si užije jenom několik měsíců. S jeho smrti následkem havárie letadla nad bratislavským letištěm Vajnory je spojeno mnoho mýtů a legend. Čím více jich bylo, tím lépe se povedlo zakrýt a posléze vytěsnit holý a zdrcující fakt. Politikům nového československého státu v uzavřených politických kabinetech Prahy a Bratislavy navzdory okázalým nekrologům a posmrtným řádům se nesmírně smrti Štefánika ulevilo. Znepokojivou otázku, co s ním, mohli založit ad acta a kauzu Štefánik uzavřít. Proč? Milan Rastislav Štefánik se narodil 21. července 1890 v západoslovenské Výšce Košariská. Narodil se v rodině evangelického faráře, co už samo o sobě představovalo v bigotně katolickém slovenském prostředí jinakost, jež se neodpouští. Pěstovat vztah českému národu, k české vzdělanosti a kultuře patřilo mezi slovenskými evangeliky k dobovému bontonu, bylo to součástí dobrého, ale především jiného vychování.
15: Je proto logické a přirozené, že 18-letý Štefánik odchází z rodného Slovenska do Prahy a stává se studentem filozofie, matematiky a astronomie na Karlově univerzitě. Tamní profesor Karl Zenger ho listem doporučí slavnému francouzskému astronomovi Janssénovi. Štefánik přijme Janssénovo pozvání a v roce 1904 úplně bez prostředků vyrazí do Paříže. Za 15 let až do své smrti v roce 1919 prožije život, o něž by se mohlo podělit hned několik mužů. Jenom stručně. Podnikne výstup na Mont Blanc s úmyslem zřídit na jeho vrcholu observatoř. V řídkém vzduchu a následkem námahy u něj propuká žaludeční nemoc, s níž pak bojuje po celý zbytek života. Jako astronom cestuje za sluncem a hvězdami po celém světě. Píše vědecké pojednání o slunci a Halleyově kometě, z pověření francouzské vlády buduje v Tichomoří síť sledovacích telegrafických stanic, absolvuje pilotní výcvik, stává se vojenským pilotem francouzské armády, zúčastňuje se bojů nad Srbskem, vyniká odvahou při průzkumných letech, postupnici hodností kráčí strmě. Z poručíka se stává kapitán, krátce na to major, po několika měsících brigádní generál. Za zásluhy o Francii je mu udělen řád čestné legie. Navzdory doporučení lékařům, kteří se obávají o jeho zdravotní stav, létá dál. Je oblíbencem pařížské společnosti. Ženy ho obdivují, on obdivuje ženy a nikoliv jenom platonicky. Je to on, generál francouzské armády Štefánik, kdo uvede dva české provinční politiky, Masaryka s Benešem, do světa politiky francouzské, protože ta bude určovat příští poválečnou politiku evropskou. Generál Štefánik seznámí provinčního profesora Masaryka s francouzským ministerským předsedou Aristidem Briánem. Pro osud Masarykův a pro osud příštího státu Čechů a Slováku se toto seznámení ukáže jako rozhodující. Sečteno a podtrženo, možná málo na to, abychom s jistotou řekli, že Štefánik zasloužil se o stát, ale dost na to, aby se špičky zahraničního odboje svému protektoru odměnili způsobem v skutku provinčním, přehlížením a pohrdáním. V úvodě dnešního pořadu Portréty, jenž posloucháte na Šestce Českého rozhlasu, jsem řekl, že politické aktivity generála Milana Rastislava Štefánika se dají shrnout do několika let, přesněji do tří, od roku 1916 do roku 1919. Z několika dochovaných dokumentů jsem vybral ty, jež dokládají činnost Štefánika ve prospěch budoucího státu Republiky Československé. Jedním ze symbolů státnosti je jeho branná moc. A veškeré aktivity generála Štefánika směřují v letech 1916 až 1919 k organizování vojenského zahraničního odboje, vytvoření armádní struktury československých legií, jež po roce 1918 tvořili jádro armády nového československého státu. V dokumentech, jichž doslovní znění uslyšíte, pozornému posluchači určitě neunikne složitost osobních vztahů mezi Štefánikem a Benešem. Pod první naší ukázkou, známou jako Manifesto in Čeko, jsou oba, Beneš i Štefánik, podepsáni rukou nedílnou a bez pochyby ještě spojení stejným názorem a stejnou vizí.
16: Hodina vašeho osvobození se blíží. V Haliči strašně pobili Němce a Maďary a ve 14 dnech zničili celou třetinu rakouské armády, vzali ohromnou kořist a na 200 tisíc zajatých. Obsadili Černovice a táhnou na Lvov a na Uhry. Na západě připravují se k útoku Angličané a nebude dlouho trvat a uslyšíte vítězný hlahol těch nových našich přátel. Vaši političtí zástupci utvořili ve Francii, Anglii a Rusku i v Americe velikou organizaci, která usilovně pracuje o osvobození našeho národa. Československý zahraniční výbor docílil již značných úspěchů politických a den co den dosahuje nových. Právě nyní pracuje se na vybudování veliké české armády a nebude dlouho trvat, a uslyšíte o jejich slavných činech na bojištích proti Němcům a Maďarům. A vy za těchto okolností chtěli byste zůstat v řadách našich vrahů a utlačovatelů? Nevíte, že surová vláda vídeňská se mstí a zuří proti nejlepším lidem? Nevíte, že byl poslanec doktor Kramář odsouzen k smrti pro velezradu spolu s poslancem doktorem Rašínem a že oba hodlá vláda v těchto dnech dát popravit? Neslyšeli jste, že poslal do vězení 6 národně sociálních poslanců a chystá se provést proti nim proces pro vlastizradu, aby mohla stejně popravit Klofáče a Choce jako Kramáře a Rašína? Nedozvěděli jste se, jak slepě zuří proti profesoru Masarykovi, jenž v Londýně pracuje pro naši samostatnost a jehož chce zasáhnout tím, že zatkla jeho dceru a mučí ji v kriminále? A konečně nevíte, že také vrhla do vězení Machara, našeho národního básníka, jehož chce také soudit a odsoudit pro velezradu? A to všechno, aby terorizovala naše lidi doma, kteří nemohou se hnout, aby je zastrašila jakkoliv pomoci naší zahraniční akci pro českou samostatnost. Hoši naši drazí, pomozte nám vy. Vy to můžete učinit, vy to musíte učinit. Ve vašich rukou je dnes budoucnost našeho národa.
15: Spory mezi Milanem Štefánikem a Edvardem Benešem, jež vrcholí v roce 1918, mají několik rovin. Kromě osobní animozity, která je důsledkem rozdílných temperamentů, rozdílných životních zkušeností, vyznávání rozdílných hodnot, za zmínku stojí především spor politický. Milan Štefánik se netají svou ideí zahraničně politické a vojenské orientace příštího státu Československé republiky na Italské království, což frankofil Beneš rezolutně odmítá. V červnu 1918 dlí Štefánik v Římě jako místopředseda Československé národní rady, představitel uznaný a ověřený u italské vlády, což se rovná postu velvyslance. A vede si skvěle. 30. června 1918 uznává vláda Italského království jako první mocnost dohody Československou národní radu smlouvou mezi ní a vládou italskou. Je to akt, jenž de facto uznává existenci československého státu.
16: Na základě smlouvy, podepsané dne 21. dubna 1918, italská vláda a Československá národní rada ve vzájemné dohodě uznávají, že za prvé, zákony, jež budou usneseny Československou národní radou, nabudou moci práva v království italském dnem jejich uveřejnění v úřední hlídce Československé národní rady. Za druhé, kdykoliv u výkonu práv uznaných smlouvami uzavřenými mezi italskou vládou a Československou národní radou naskytne se nutnost bezprostředního zakročení Československé národní svrchovanosti, vykoná je představitel národní rady, uznaný a ověřený u italské vlády. Za třetí, válečné soudy československé jsou příslušny pro Čechoslováky, kteří složili slib věrnosti vojenské osoby československého vojska a pro Čechoslováky, kteří nejsou osobami vojenskými, složili slib tohoto znění. Já podepsaný prohlašuji, že chci čestně plniti povinnosti věrného Čechoslováka a podřídit se zákonům prohlášeným a uveřejněným jménem československého národa, zastoupeného nyní v zemích dohody Československou národní radou.
15: Smlouvu podepsali ministerský předseda království italského Orlando, ministr války království italského Zuppelli, generál Štefánik a člen Československé národní rady přítomný v Itálii Sichrava. Proč se Štefánik politicky a vojensky orientuje na italské království, má svou logiku. Nikdy se před ostatními představiteli zahraničního odboje, tedy ani před Masarykem a Benešem, netajil svou představou československého státu v podobě konstituční monarchie a nikoliv republiky. Republikánství, jak nejednou řekl, je pro české a slovenské podmínky uspěchané. Následující ukázka dokumentuje Štefánikův politický konzervativismus, jenž je v kontradikci s liberálním pojetím státu v interpretacích Masaryka s Benešem.
17: Telegram Milana Rastislava Štefánika zaslaný prezidentovi Tomáši Garrigovi Masarykovi k deklaraci ze dne 14. října 1918. Drahý prezident a milovaný učitel. Naše vyhlásenie zo 14. októbra a vaše vyhlásenie z 28. októbra vyvolali tu dojem radikalizmu a zda predčasného. Hovorilo sa tu dokonca o tom, že otriasli doterajšou predstavou spojencov o prenikavom zmysle českých politických vodcov pre skutočne vhodný okamih. České kruhy tieto prejavy prekvapili a môžu aj vyvolať ťažkosti najmä v armáde. Ja sám som sa o týchto správach dozvedel iba z novín. Až 25. októbra som dostal od Beneša telegram. Snažím sa zmierniť účinok všade tam, kde ho považujem za nebezpečný, a vás prosím o to isté. Nižšie odpovedám na problémy, ktoré niektoré body deklarácie nadhadzujú. Poprvé, menovanie ministrov. Národná rada bola nútená špecifikovať úradný charakter svojich funkcií, aby sa ohradila proti rakúsko-uhorskej vláde, ktorá si ešte vždy osvojuje právo hovoriť v mene československého národa. Nejde teda vôbec o utvorenie ministerstiev, ktoré by boli najmä v prípade ministerstva vnútra predčasné a ktoré nechali neúplné. Jednotnosť politickej akcie Národnej rady pod vaším predsedníctvom ostáva nedotknutá. Všetky záležitosti totiž usmerňuje predstavenstvo Národná rada, ktorej každý člen, ak je sám, spracúva a rieši všetky otázky vojenské, politické a otázky vnútorného rázu, ktoré sú súrne a v jeho dosahu, berúc potom zreteľ jednak na zásady, ktoré inšpirovali národný život a jeho terajší postoj, a jednak na naše záväzky voči spojencom. Vyhlásenie jednoducho naznačuje rozvrhnutie práce, až sa bude môcť prakticky uskutočniť. Pokiaľ ide špeciálne o Rusko, naše záväzky alebo dohody dojednané vo Washingtone o generálovi Janinovi alebo o mojej kompetencii ostávajú nezmenené. Po druhé, vyhlásenie rôznych politických zásad je iba východiskom, ktoré ponecháva vždy na vôli ľudu rozhodnúť sa o ceste, po ktorej bude kráčať. Po tretie, republika. Toto označenie prišlo priskoro. Nemáme právo nahradzovať vôľu ľudu ani ju predbiehať. Slovo republika si preto vysvetľujem ako čirú syntézu, idealizujúcu našu neochvejnú vôľu vymaniť sa zo zaostalého feudalizmu alebo iného režimu, nech má akékoľvek meno, ak skutočne nerešpektuje slobodu a záujmy tried a nezhoduje sa so zdravo chápaným právom na dôstojnosť jednotlivca. Inšpirujeme sa poučením z dejín bez toho, že by sme otrocky podľahli tlaku toho, čo sa neprávom volá orientáciou moderného myslenia. Po štvrté, milícia. Nie národnú gardu, no skutočne ozbrojený národ. Systém doterajších odvodov nemohol by skutočne zabezpečiť československému štátu vojenskú a morálnu silu, nevyhnutnú pre splnenie jeho úlohy proti nemeckej bašty. Po piate, odluka cirkvi a štátu. Predovšetkým cirkve jestvujú, ale štátu ešte niet. Keď už bolo nevyhnutné vyzdvihnúť tento chulostivý bod, bolo by lepšie obmedziť sa na formuláciu sloboda svedomia, sloboda vyznania v štáte, tiež oslobodenom od vždy protiprávneho zasahovania klerikalizmu. Po šieste, verejné dlhy. Formulácia v deklarácii je úzka a nevzbudzuje v našich spojencoch plnú dôveru v náš čestný úmysel priniesť všetky možné finančné obete a tak znížiť škody, ktoré možno očakávať pri likvidácii Rakúsko-Uhorska. Po siedme, tajná diplomacia. Nemali sme v úmysle kritizovať urážlivým spôsobom súčasnú diplomaciu. Chceli sme jednoducho povedať, že až budeme diplomaciu mať, musí byť priama a úprimná. Po ôsme, volebné právo žien a tak ďalej. Československý štát sa nechce vystavovať radikalizmu, ktorý by nebol na mieste, ale chce podať dôkaz, že má praktický zmysel pre modernosť, ktorú vyžaduje situácia, ako aj zložitosť rozličných sociálnych problémov. Po deviate, vieme, že našou prvoradou úlohou je budovať armádu, zabezpečiť jej maximálnu fyzickú a morálnu silu, aby sme mohli čo najúčinnejšie a v plnom súhlase so spojencami prispieť k vedeniu vojny a jej úspešnému zakončeniu. Po desiate, v našich predchádzajúcich vzťahoch k spojencom nenastala žiadna zmena a hlavne tu nie je nového centra príťažlivosti, ako sa tam nesprávne na to robia narážky. Po jedenáste, súd si istý, že som dobre pochopil vašu myšlienku, upozorňujem Beneša na všetky tieto body. Keďže horúčka, ktorá ma upútala na lôžko, už klesla, počítam s odchodom do Ruska po audiencii u cisára, ohlásenej na 5. novembra. Situácia Československej armády v Rusku nám robí starosti. So srdečným pozdravom, Milan.
15: Slyšeli sme jeden z mála dokumentů, ne-li jediný, z něhož lze zrekonstruovat Štefánikovu politickou orientaci a vizi československého státu. Byť byla odlišná od Masarykovy a Benešovy politické orientace a vize, nepochybně tato odlišnost nemohla otřást hlubokou loajalitou Milana Štefánika k prezidentu Masarykovi a věrnosti myšlence jednoty československé. Nebýt této loajality, sotva by Štefánik váhou své osobnosti zapůsobil na krajanské slovenské spolky ve Spojených státech a stlumil tamní vášně kolem Pittsburské dohody, jež bez zásahu Štefánikova mohli vzplanout do té míry, že vznik Republiky Československé by byl ohrožen. Na tuto státotvornou misi generála Štefánika se neprávem v dějinách společného státu zapomíná. Jedním z posledních dokumentů, jež generál Štefánik ve funkci ministra války Československé republiky adresoval ze Sibíře vládě do Prahy, je jeho zpráva o situaci legií v Rusku. Je ukázkou brilantní vojensko-politické analýzy brilantního myšlení jejího autora.
16: 10. února 1919. Za prvé, československé oddíly zůstávají podřízeny generáli Janinovi. Generál Syrový, jemu podřízený, vykonává funkci přímého velitele Československé armády. Za druhé, z politického hlediska je pan Bohdan Pavlů, zástupce Československé republiky v Rusku, postaven do čela zastupitelského administrativního orgánu. Sověty byly v armádě zrušeny, protože se stávaly nebezpečnými ohnisky. Za třetí, generál Gajda, odvelený z Československé armády, velí jen rusko-sibirským oddílům. Toto řešení odpovídá vojenským požadavkům fronty a uspokojuje Československou armádu, ve které bylo Gajdovo postavení neudržitelné. Za čtvrté, generál Dittrich je definitivně vyřazen z Československé armády. Jeho postoj a teorie odradili v poslední době i jeho nejhorlivější obhájce. Ruští důstojníci se postupně z Československé armády odstraňují. Prokázali více náročnosti a demoralizujícího ducha než vědomostí. Za páté, všeobecné vztahy mezi Čechoslováky a Rusy jsou zlé. Admirál Kolčak se snaží tyto nesrovnalosti odstranit. Za šesté, vzhledem k nejistému stavu frontové linie bylo započato s evakuací československých vojáků, nemocných, invalidních a neschopných. Americký Červený kříž přislíbil pomoc při této evakuaci. Za sedmé, pro sibirskou armádu nelze nic objednávat bez předchozí dohody s generálem Janinem. Materiál došlý z Ameriky je z části zbytečný a jen málo využitelný. Otázka transportu po transsibirské dráze se stále více vyostřuje, a to v důsledku nedostatku vagónů, opotřebení materiálu, nespokojenosti neplaceného personálu a sabotáže. Za osmé. Právě dorazila francouzská letecká mise. Na frontě ještě několik měsíců bude možné využít v důsledku drsného podnebí a sněhových závějí. Snad bude moci organizovat školy a cvičit žáky v oblasti Charbinu, kde je terén méně neschudný. Za deváté. Situace v Rusku se vyvíjí tak, jak jsme předvídali. Po vítězství u Permy ruská armáda začala upadat. Loupeže, nemorálnosti a osobní ctižádost se stávají všeobecným zjevem. Tato armáda nejen není schopna porazit bolševismus, ale hrozí stát se novým faktorem morálního rozkladu a hospodářských nepořádků, projevujících se od Uralu až po Vladivostok. I když se zdá, že je tomu opačně, moc admirála Kolčaka klesá, politicky nikdy silný nebyl. Je příliš slabý na diktátora, není schopen odolat nenávisti opozice ani zrádným machinacím většiny svého okolí. Za desáté, vzdor naší námaze a opatřením podléhají Čechoslováci nebláhému vlivu Ruska. Budou postupně slábnout, vědí, že mimo ruských oddílů se zúčastňují aktivních bojů jen oni sami, zatímco různé spojenecké kontingenty na Sibiři jsou stále daleko za frontou. Za jedenácté, rokovalo se již s revolučními socialisty za účelem dosažení politického příměří, které by se využilo pro frontu. Formulovali podmínky vhodné jako podklad pro diskusi, ale tito lidé jsou přílišnými ideology, takže nelze dojít k užitečnému výsledku. Za 12. Bolševismus v evropském Rusku roste a organizuje se. Dokonce i Sibiř je podkopaná. Podél transsibiřské dráhy se někde bojovalo na 3 kilometry od železnice. Od jara se pravděpodobně bude celá zem zmítat v křečích. Vůdce bolševiků jsou samovláci v nejhorším slova smyslu. Oblečení do hadrů, schrabují bohatství a ve skutečnosti sami touží po výsadách. Československá vláda se musí především zaměřit na boj proti bolševismu ve všech jeho podobách. Jednat je třeba energicky a segnout se proto kolem Francie.
15: Na začátku roku 1919 je zřejmé, že ministr války Štefánik přišel o práci. Ministerstvo obrany je obsazeno Klofáčem. Aktuální otázkou se stává, co nabídnout třetímu z otců zakladatelů státu Čechů a Slováků, jaký významný post nabídnout, soudě alespoň podle Beneše, kontroverznímu, prudkému, cholerickému.

0: Pustěme si teď ukázku z dopisu Edvarda Beneše Tomáši Masarykovi, část něho, jež se týká Štefánika. Snad skrývá alespoň částečně odpovědi na předchozí otázky.
1: A propos Štefánik. Spolupracovali jsme až do poslední doby výborně. Teprve bezprostředně před jeho akcí v Itálii a v době této akce se to začalo stěžovat. Upřímně řečeno, nikdo neví, co těžkostí nám, abych dobře vycházel. Je nemocen, strašlivě nedůtklivý, úžasně citlivý, rozdrážděný. Mě vytýkal řadu všelijakých věcí. V celku je to malicherné a já se na to tak dívám, ale doznávám, že nemám pozici snadnou při spolupráci s ním. Vždy nevypočitatelný, úžasně měnlivý a tak dále a tak dále. Také naše podstatné názory filozoficky jsou totálně rozdílné. Jeho pojem života a všeho jiný nežli můj a to také nakonec nutně se objevuje. Dělám vše, abych vyšel dobře, přátelsky a bratrsky. Musím stále a stále kompromisovat. A udělám vše, aby to šlo všecko dobře, jako dříve. Ale je to těžké. A byli jsme už před konfliktem.
0: Znechucení, únava, nemoc, deziluze. Snad kombinace všeho mají na svědomí, že generál Štefánik se vlasti, pro níž tolik učinil, vyhýbá. Poté, co zorganizoval transport československých legií ze Sibiře do vlasti, odjíždí ne do Prahy, ale do Paříže, kde si opět léčí nemoc žaludku. V dubnu 1919 přilétá do Itálie za svou snoubenkou Markýzou Benzoni a oba ohlašují na konec května svůj sňatek. Na 5. května si naplánoval generál Štefánik přílet z Itálie na Slovensko. Kolem poledne několika triumfálními okruhy oblétá Bratislavu a poté letadlo směřuje na přistání ve Vajnorech. Pak se z něj náhle vyvalí dým a někteří členové posádky vyskakují z letícího hořícího letadla. Na přistávací plochu ve Vajnorech dopadne i tělo generála Štefánika. Zemřel ve věku nedožitých 39 let. Pro politiky v Praze a v Bratislavě vyřešil problém, co s generálem, sám generál za ně. Svým způsobem zemřel ve vzduchu, blíž ke slunci a ke hvězdám, k nímž patřil celý svůj život. Dámy a pánové, poslouchali jste pořad z cyklu Portréty, jenž byl věnován jednomu ze tří zakladatelů Československé republiky, Milanu Rastislavu Štefánikovi. Za pozornost vám děkuje autor a průvodce dnešním pořadem Petr Duhan. Někdy příště naslyšenou.
2: Posloucháte to nejlepší z archivu Českého rozhlasu. Dokumentární pásma, rozhovory s významnými lidmi, unikátní pohledy do historie od osobností, které už za mikrofonem neuslyšíte. To vše najdete také na webu plus.rozhlas.cz.
3: To rádio, to je vymoženost, co? Kdo to jakživ slyšel?
4: Do rádia na kolečkách zvukových válečků, voskových fólií, desek a pásků vás teď zve Karel Tejkal, abyste i vy slyšeli.

Hudbou se slušelo zahájit dnešní výpravu do rádia na kolečkách, má-li být, jak slíbeno, na téma Muzikanti u mikrofonu. Ale nejenom poslání zahajovací měla skladba, kterou jste právě slyšeli. Je také hádankou, přiznávám, že těžkou, na níž odpověď uslyší jenom ten, kdo vytrvá až do konce. A možná, že se budeme společně velmi diviti. Z jaké hudební epochy jsem ukázku vybral? Tušíte, kdo by mohl být autorem? Odpověď za 20 minut. Ale nejprve hudební skladatel Josef Suk dopoví okouzlené zvolání z naší znělky archivní položky datované 15. lednem 1932. Hledal jsem v archivu dál a našel, alespoň si to myslím, společnici pro dnešní pořad. O maličko mladší někdejší operetní divu Marii Cíglerovou. Oba ovšem kořeny dosti hluboko v předminulém století. Josef Suk se narodil roku 1874. A další

0: i objevy. Jaroslav Ježek na unikátním snímku 73 let starém objasní principy jazzu s vlastním klavírním doprovodem. I jemu jsem vybral partnera, možná nečekaného, Josefa Škvoreckého. To bude ovšem spíš taková legrácka, snad zajímavá maličkost. A můžeme začít.
1: Milé děti, hudební skladatel pan inspektor Aym povídá vám zde často takové pěkné věci o hudbě a o hudebních tvůrcích. Dnes řekl vám též o mně něco hezkého a nechal vám k tomu ještě zahrát. Ale děti, to rádio, to je vymoženost, co? Kdo to jakživ slyšel? To se musíme společně vy i já tomu rádiožurnálu poděkovat, že vás seznamuje s uměním a že vymýšlí pro vás takové poučné a ušlechtilé věci. Nevím, jak si mne zde před tím podivuhodným přístrojem představujete, ale já si zcela živě představuji vás, milé děti. To víte, že vás znám. Vždyť již ve stáří 4 let chodil jsem do školy v takové zapadlé vesničce a sedával jsem tehdy pod stolem pana učitele a ten pan učitel byl můj tatínek a hudebník znamenitý. Bylo nás tehdy v jedné třídě přes 200 dětí a jinde než pod tím stolem nebylo pro mne místa. Je to krásná vzpomínka a někdy ve spaní se mi o tom zdá. Vidíte, v takové zapadlé vesnici jsem vyrostl a dnes děkuji té vesničce, rodičům, učitelům a rodnému kraji za to, že jsem se naučil přemýšlet o lidské duši a o duši hudby. A protože vás, milé děti, znám, proto vás mám rád a hned vám řeknu, co by mi dnes způsobilo velkou radost. Víte co? Kdyby tak ve vašich dětských srdéčkách vzniklo přání říci mě asi toto. Strýčku Suku, nám se to líbilo, víme, jak nás máš rád, ale my děti tě máme též rádi. To bych měl radost, protože jsem vždy toužil potom, aby má hudba šla z duše čisté a aby zase byla chápána čistou duší. A tu čistou dětskou duši si zachovejte, milé děti, až do stáří. A já přeji vám, milé děti, abyste prospívali na těle i na duši k radosti rodičů, učitelů a k radosti národa, který potřebuje silné a dobré duše ve zdravém těle. A to vám říkám, hudbu mějte rádi, zpívejte naše krásné písně, mějte v úctě hudební umění, mějte ale též v úctě každý dobrý a veliký čin a mějte v úctě práci. Vždyť i ve vašich duších jsou veliké dary uloženy a budete též jednou si přáti, aby lidé si vážili vašich činů a vaší práce. Tak s Bohem a nashledanou, děti.
0: Tak to tedy mluvil na děti Josef Suk. Možná, kdyby někdo to zkusil dnes, se zlou by se potázal. Ale myslím, že je škoda, že nikdo takto už na děti nemluví. A teď Jaroslav Ježek, rok 1934.
2: Jazz je taneční výraz našeho století. Původně snad označoval pojem jazzu černošské tance. Později se rozšířil na nový hudební styl, který tyto negerské tance přinesly. Vyskytl se za světové války a do Evropy se dostal asi v roce 1916. Jako první ze soudobých skladatelů se ho zmocnil Igor Stravinský, který v něm poznal novou hybnou sílu hudby a použil její v prvku pro své slavné dílo Příběh vojáků. V několika letech jazz přinesl nový rytmus a novou hudební řeč. V technické zkratce záleží princip jazzového tance ve 4 úderech stejných dlouhých tónů, nad nimi se provádí jednoduchá melodie, která se postupem skladby obměňuje ve smyslu melodickém, harmonickém i rytmickém od útvaru zcela prostého až po nejsložitější formace hudební fantazie skladatelovi. Například hudební diagram bluesu vypadá takto.

0: jazzu nesmíte míchat hudbu argentinskou, která i svým nástrojovým obsazením, harmonika, kytary, banjo, bandoneon, smyčce a klavír, reprezentuje zcela odlišný charakter zvuku a techniky. Je to místní hudební folklor, který se proslavil taneční formou tanga. Tango ale není jazzový tanec, jako jimi není pasodobl, rampa nebo carioca. Tyto tance se hrají v původním obsazení místní a hrají se ve formě jazzové, hrají se již upravené. S tangem se pak setkáváme u jazzu v podobě slow foxtrot. Základní pomalý tanec jazzový je blues a rychlý foxtrot. Oba dva tance zůstanou již patrně jako klasické typy taneční této doby. Jazz je v podstatě černošského původu. Umělecky byl stvořen anglosasy, jediný černošský a anglosaský dosáhl nových hodnot stylových a hudebních. Ostatní jazzy, pokud se snažili o vytvoření vlastního stylu, zabředli buď do napodobení, které nikdy nedosáhly výše předlohy, nebo opakovali ve zdánlivé jazzové podobě taneční formy starého typu. To platí o českém jazzu, který má charakter polkový, to platí o německém jazzu, který se uspůsobil potřebám tanečních lokálů a vzal na sebe formu banálního a nepříjemně sentimentálního šlágru. Oba dva jazzy jsou ve většině případě vyráběny amatéry a ničí vkus širokých vrstev, které se snaží získat líbivosti. Jazz jako nové umění předpokládá jednak skutečného skladatele, jednak znamenitý orchestr sestávající z virtuózů. Těchto předpokladů obyčejně nebývá dosaženo, a proto orchestry, které v Evropě mají reprezentovat jazzovou hudbu, nejsou nic jiného než dřívější kavárenské kapely.
1: Prsklo to a vyprávění v půli věty skončilo, nahrávka je bez konce. Můžeme se domýšlet, jakou hudbu, označení jazz nehodnou, měl Jaroslav Ježek na mysli. K téhle se přihlásil Josef Škvorecký.

0: Když jsem začal psát Zbabělce, tak jsem prostě chtěl znova prožít ty dny květnový, že jo, zrušený a tak. Chtěl jsem, aby to byla tak nějaký magická vzpomínka. A pak jsem si ale uvědomil, že dostat do románu velkou kapelu swingovou, která má 16-17 lidí, že není možný, až nemůžeš mít v románě 16 hlavních postav. To by na každý vybyly dva řádky. No tak jsem z toho udělal ten Bob Crosbyovský Dixieland. Já jsem teda hrál špatně a proto jsem o tom začal psát.
1: Změníme žánr i dobu. Na počátek minulého století nás zve Jan Wenig, vynikající rozhlasový tvůrce, autor mnoha knih, operních libret i námětu celovečerního filmu Madla zpívá Evropě z roku 1940. Tylesovské stráně, pamatujete? V roce 1965 navštívil Marii Cíglerovou. Té bylo tenkrát 84 let a zbýval jí jediný rok života.
2: Mařenka Cíglerová. Co toto jméno znamenalo pro naše tatínky, pro naše dědečky? No to byl symbol ženského šarmu, jméno, které elektrizovalo na počátku tohoto století. My mladší už si na to nespomínáme, ale jen víme, že u nás bylo srostlé s operetou právě tak, jako v Maďarsku jméno Sary Fedákové, ve Vídni Fritzi Massary, v Paříži Mistenge. Stovka repríz, jakou měla tehdy například Fraška ze zpěvy Past na muže, byla tehdy číslem senzačním a na jednu operetu si ještě po tolika letech ráda vzpomněla.
3: Zpívala jsem v operetě v tom Norvežsku Port Emausy a to byla vlastně, to byl děj z toho podskalí, kde vlastně ty podskaláci žili. Dnes už neexistují, dneska už vymřeli, ale tenkrát ty chodili často do divadla a měli divadlo moc rádi. A tenkrát jsem jim zpívala písničku v tom o podskalí, když jednou pán Bůh stvořil mladý svět, na Praze dal si extra záležet, protože při té práci byli podskaláci, kabrňáci. Tohle jsem jim zpívala a právě ten refén, proto podskaláka pranic netlačí, on ví, že ho má Bůh ze všech nejradši, a že pámu ho má ze všech nejradši, proto podskáka prej se tlačí.
2: Psal se rok 1906. To znamenalo, že bylo Mařence Cíglerové 25 let. V té době se léčila ve Františkových lázních a tam jí nabídli, zda by nechtěla se vydat na turné po Spojených státech. No, lákavé to bylo. A tak tedy 1. listopadu se vydala přes moře. Pochopitelně ne letecky. A hrála tam v Americe až do dubna příštího roku za měsíční gáži, za velmi pěknou měsíční gáži, $5,000.
3: V New Yorku jsem měla vystupování a tam mě dokonce nabízeli, abych v hipodromu vystupovala, což jsem ovšem zamítla, poněvadž oni chtěli, abych jezdila na koni a přitom zpívala. Byla bych měla ohromný honorář, ale řekla jsem, co by tomu řekli v Praze, kdyby slyšeli, že jsem u cirkusu. Tak jsem to odřekla. Baltimore, tam jsem potom hrála, pořádala jsem tam asi 10 představení a potom tak potom to šlo dál. V některém městě měli soubor, byli tam ochotníci a hráli, ale v některém jsem vystupovala sama.
2: Pro krajany zpívala a hrála Mařenka Cíglerová jen česky. Totiž nebyl jsem si při té návštěvě docela jist, jestli tomu tak bylo, a zeptal jsem se ještě jednou, zda opravdu hrála jen česky.
3: Česky, ano. Jenom jsem v Janem, kterým to bylo, kde jsem vystupovala v Americe, tak tam jsem zpívala anglicky. My tiger lily, tigřice lily, I'd frontal made it five for her, she frontal five for me. No matter whenever she kitten by the purr, she's wicked as she be. But she ain't never cost on sight to this year, yeah, coon. To this mellow and proud, she kitten the crowd, she cries in your spoon. For she's my lily, not my lily. She's rusted egg like a crowd of flies. For she's my ship and size. The diamonds in her eyes, she dressed in eagle eyes, a crowd of Heigerlili.
2: Aby rozšířil zájem o své divadlo v Libni u Dajčů, dnes je tam divadlo SK Neumanna, pozval v roce 1907 ředitel Sedláček k pohostinskému vystoupení populární už tehdy subretu Marii Cíglerovou. Vystoupila v operetě Dáma od Maxima a zvítězila na celé čáře. A zvítězilo i divadlo. Mařenka Cíglerová, která viděla, že divadlo prosperuje, rozhodla se tedy, že koupí v listopadu hotel u Dajčů i s divadlem. Tak konečně po všech velkých přípravách a velké reklamě se 23. ledna 1908 otevřely brány divadla Marie Cíglerové v Libni. Bylo už dávno předtím vyprodáno. Tramvaje a kočáry přijíždějící z vnitřního města chrlili proudy návštěvníků, kteří přišli na zahajovací představení shlédnout a vyslechnout největší tehdejší atrakci Prahy. Ještě jen malá otázka Polehárovi, mimochodem absolventu Pražské konzervatoře, žáku Försterova otce a soukromém žáku Fibichově. Ten si totiž do Libně přijel na jedno z představení své operety Veselá vdova.
3: Dirigoval předehru, to divadlo se se mnou děkoval, přešel a mě políbil ruku a tam naproti nám byl fotograf, tak nás spolu vyfotografoval. Já mám ještě fotografii tamhle v českém světě s Lehárem. A po Lehárovi zase potom přišel později Strauss. Ten přišel zase se na Kouzlo Valčíku podívat, no ale ten byl dost chladný, to byl founě nafoukaný. Jež to Lehár byl takový dobrosrdečný, víte, ten za sebe nic nedělal.
2: Byli bychom se ještě rádi ptali po všech těch dalších osudech, které končily až tady v malém zeleném domečku. Ale nakonec zůstala už jen jedna žádost. Žádost o vzkaz pro jednu, a neříkejme pro kterou, z těch, které převzali na dnešních jevištích Tyrole, které zpívala tato křehká, dnes už skoro průsvitná paní.
3: Divadlo vlastně nemá hrát, divadlo má žít. To, co prožila v životě, musí užít na jevišti. Musí mít cit, musí mít lásku k obecenstvu, lásku k svým spoluhráčům, zkrátka všechno po dobrém. Marinko, nemyslíš si, že stojíš na divadle? Myslíš si, že jsi v kuchyni doma, že obkakuješ kolem plotny a tohle a tím to bude dobrý. Jenom žádnou dělanost, jsi všechno přirozeně. Mluv tak, jak ti to bák narost a žádný kroucení ani ústama, ani očima, nic takového. A kroucení tělem, to by řekl starý Sedláček.
2: Když jsme odjížděli z návštěvy u Mařenky Cíglerové, bylo už k večeru. Na vozovku padala mlha a na rozloučenou nám ještě kynul zelený domek T, z jejíhož slavného meteorického vzestupu se nedochovala ani jedna jediná deska.
1: A že jich nebylo málo. V knížce Gabriela Gessla jsem na fotografiích viděl hned 3. V archivu páně Gesslově vůbec najdeme nejrůznější poklady. Pro dnešek jsem vybral záznam vystoupení slavného houslisty Jaroslava Kociána i s vlastním ohlášením z roku 1904 ve Spojených státech. Možná se tam s Marií Cíglerovou potkali. Jemu bylo tenkrát 21 let.
4: Elfin Dance by C, played by Jaroslav Kociána, Columbia Records.

0: a těm, kdo si vytrvali, dostane se odpovědi na otázku z úvodu dnešní návštěvy rozhlasového archivu. Tuto hudbu složil František Xaver Tuhurý. Hádal jsem nedávno, zkoušen hudebně vzdělaným kamarádem, 17. století. Byl jsem vysmán a zašel jsem si proto k zajímavému muži pro poznání. Vyšlo mi, že hudba je jenom jedna, a to krásná.
1: Já jsem se narodil v roce 1939, což je vlastně začátek světové války. Hrál jsem v různých ansámblech. Tenkrát ještě existovaly takové ty filharmonie, třeba Kolín měl svoji filharmonii, Kutná Hora, Čáslav. Takže už jako konzervatoristé jsme jezdívali na tato místa a stále víc a víc se ukazovalo, že baroko pro mě znamená nějak nejvíc. Tak jsem začal psát také první pokusy. Ne všichni toto chápali. Někdo taky se podivil nad tou orientací, jak to, že píšeš v naší době současné hudbu, která je tak inspirovaná právě tím duchem starých časů. Já jsem řekl, já nevím, proč to tak je. Ale já to tak absolutně cítím, já se do toho nemusím vůbec nutit, prostě mě je to vlastní. Já jsem říkal, já přeci nechci nic napodobovat, já píšu hudbu původní, i když je řízená zákony, které zná harmonie 18. století, ale mě je to tak blízký, že já se nemůžu nutit psát něco jiného. Cítím tuhle tu blízkost k tomu a takhle se vyjadřuju. Pan profesor Kubát mě to taky rozmlouval a já jsem tenkrát se dopustil, pane Bože, odpust mi to, na panu profesoru Kubátovi určitého podvodu, že jsem napsal nějakou skladbu a přinesl jsem mu ji a řekl jsem, to jsme našli někde na kůru, podepsal jsem to vymyšleným jménem Fráter Kajetán Háček, psáno z Přeškovitě, a dali jsme mu to a on si to ode mě vzal a tenkrát oni provozovali ansámblovou hru ve sdružení profesorů konzervatoře a zahráli tam, říkal, no to je krásný, vidíš, tak tohle má smysl, sbírat staré skladby a přivádět je v život. No tak, Bože, odpust mi ten podvod, ale já jsem si tím jenom chtěl ověřit, jestli skutečně lidé jenom se tak nechají tím jménem třeba ovlivnit, anebo jestli ta hudba má nějakou vnitřní hodnotu, která tam je nebo pokouší se tam být. Tak jsem začal dělat první pokusy a tenkrát do mého života ještě vstoupil velmi vzácný a svérázný pedagog, pan doktor Ladislav Vachulka. To byl profesor, který přednášel na konzervatoři dějiny hudby a ten jako brzy viděl, že se v této hudbě velmi orientuji a kdykoliv něco potřeboval, že se dávala skladba, ke které se ztratily nějaké party, tak mě řekl, hele, potřebuju to dodělat, dokomponuji si to, nebo to slož znova. A začal mě z takového trošku hecu říkat, ty seš pro mě poslední žijící barokní skladatel. A tenhle ten titul zůstal vlastně dodnes, protože moji přátelé se toho ujali a říkali, to je poslední žijící barokní skladatel. Takže už to zůstalo jako taková určitá, takové přízvisko pro mě, i když v dnešní době už se snažím také napsat něco občas v duchu současnosti. Samozřejmě každá doba má svůj jazyk. Vždycky se říká, že umění je odrazem, zrcadlem své doby. Takže to baroko, které odráží se i v té krásné architektuře, literatuře, poezii, Michna, jeho verše a tak dále, je v té muzice vyjádřena takovou radostnou náladou a harmonií pozitivním způsobem.
2: Návraty časem, tedy to nejlepší, co jsme vybrali z archivu Českého rozhlasu, najdete také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Radiožurnál 22 hodin. Zprávy připravila Jana Utendorská.
4: Ukrajina otevřela první kapitoly přístupových rozhovorů s Evropskou unií. České dráhy podaly nejnižší nabídku v historicky největší zakázce na české železnici. Etická komise fotbalové asociace vyloučila Karvinou z první ligy a zítra bude polojasno až oblačno, postupně až zataženo, místy přehánky. Teploty do 24 stupňů. Ukrajina oficiálně otevřela první kapitoly vyjednávání o přistoupení do Evropské unie. Mezivládní konference se mohla uskutečnit poté, co Maďarsko po 2 letech zrušilo svou blokaci. Přístupová konference se konala dnes v Lucemburku a Ukrajinu zastupoval vicepremiér Taras Kačka. Ještě dnes má být zahájeno i vyjednávání prvních kapitol s Moldavskem. Podání omamných a návykových látek jinému člověku bez jeho vědomí bude nově nejspíš trestné. Návrh dnes vláda poslala do sněmovny. Novela trestního zákoníku míří zejména na případy přidání omamné látky do nápoje, tedy na takzvaný drink spiking. Hrozit za něj má až 10 let vězení, říká ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný z Motoristů.
5: Je odstupňovaná míra postihu od 1 roku až po 10 let vězení podle toho, zda jde o čin, který má následky minimální, ale naopak v té nejvyšší sazbě, pokud dojde k usmrcení.
4: Zástupci Prahy a Středočeského kraje otevřeli obálky s nabídkami v historicky největší zakázce na českých železnicích. Vítěz bude dalších 30 let provozovat velkokapacitní elektrické vlaky na příměstských spojích. Nabídky nakonec podali 2 společnosti, říká radní Středočeského kraje Petr Borecký z Hnutí STAN.
6: České dráhy podaly nižší nabídkovou cenu než společnost RegioJet. Teď bude probíhat 2. fáze, to znamená samotné vyhodnocování nabídek jak z technického, právního, tak ekonomického hlediska.
4: České dráhy nabídly zhruba 165 miliard korun, zhruba o 18 miliard méně než RegioJet. Vedení Prahy a Středočeského kraje chce smlouvu uzavřít do konce roku. 35 vinařství se letos přihlásilo o národní značku perlivých vín Bublinky. Vinařský fond licenci propůjčuje při splnění určitých podmínek, jako je to třeba u svatomartinského. Bublinky mají tuzemským vinařům pomoci uspět v konkurenci zahraničních perlivých vín. Ty jsou mezi spotřebiteli stále oblíbenější. Objem výroby se zdvojnásobil, říká ředitel vinařského fondu Zbyněk Vyčar.
7: Loni o licenci zažádalo 15 vinařství, uvedla na trh 70 tisíc lahví. Letos těch lahví na trh míří 158 tisíc, k tomu 40 tisíc plechovek a Bublinky jsou k zakoupení ve 4 obchodních řetězcích. Je to důležitý obchodní kanál, kde se prodá zhruba 80% veškerého našeho vína.
4: Etická komise fotbalové asociace České republiky vyloučila Karvinou z první ligy. Za ovlivnění 3 utkání musí taky zaplatit pokutu 10 milionů korun. Fotbalová asociace na svém webu uvedla, že klub může startovat ve 2. lize. Primátor Karviné a představitel klubu Jan Wolf pak nesmí působit 12 let ve fotbale a dostal 3milionovou pokutu. Rozhodnutí zatím není pravomocné. A fotbalisté Španělska vstoupili do mistrovství světa remízou 0-0 s Kapverdami. Belgie hraje první duel na šampionátu s Egyptem. Aktuální informace teď přidá Jaroslav Plašil.
8: Za chvíli začne 2. poločas tohoto zápasu. Belgie prohrává s Egyptem 0-1. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
9: Kolona v Brněnské ulici před Prahou a nadměrný náklad na Svitavsku. Na příjezdu do Prahy od dálnice D1 z Brna čekejte kolonu po nehodě za Průhonicemi. Na 4. kilometru osobní auto narazilo do vozidla silničářů. Jede se pouze připojovacím pruhem od čerpací stanice. Zdržení je v koloně asi 30 minut. Na dálnici D1 z Brna do Prahy opatrně také za sjezdem na Chocerady. Na 29. kilometru pojedete kolem odstaveného kamionu. Některá vozidla v místě vybočují. Na Svitavsku hlásíte nadměrný náklad. Vezou ho po silnici 35 od Moravské Třebové směrem na Hradec Králové a zpomaluje výrazně provoz.
10: Pomalou jízdou směřujeme směrem ke Svitavám. Policie to někdy zastavuje i v protisměru.
9: A v Brně opatrně za výjezdem z Královopolského tunelu směrem na Lesnou. Za koncem tunelu zasahují hasiči u požáru motorky. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Zítra čekáme polojasno až oblačno, postupně až zataženo a od západu místy déšť nebo přehánky. Na Moravě a ve Slezsku budou srážky jen výjimečné. Teploty zítra vystoupí na 19 až 24, na jižní Moravě až na 26 stupňů. Tolik zprávy.
2: Posloucháte Český rozhlas Plus.
11: Dobrý den. Nestává se tak často, že by se u mě ve studiu sešli dva bratři. Dnes ano. A každý je z trochu jiného světa. Jeden celý život píše, skládá, glosuje, pozoruje svět kolem sebe a ten druhý ho umí přesně vystihnout hlasem, interpretací, ale třeba i tichem mezi větami. Oba mají mimořádný cit pro jazyk, rytmus a poentu. Jenom každý používá trochu jiný nástroj. A tak si o tom všem teď trochu popovídáme. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Naděžda Há.
2: Hovory.
11: Marek Hlavica je novinář, hudebník, taky ředitel Asociace PR agentur a Rady pro reklamu. A Lukáš Hlavica je herec a rozhlasový a divadelní režisér. Vítejte u nás, pánové, dobrý den.
12: Dobrý den.
13: Dobrý den.
11: Lukáši, vy jste se do toho tak ponořil, do toho pozdravu, herecky.
13: Já jsem chtěl být takový jako ne tak vážný, ale úplně se mi to nepovedlo.
11: A my teď trošku nevážně budeme mluvit i o jedné parádní knížce, kterou právě držím v ruce, a tu napsal Marek. Nese název Dobrý den a další nechutné zprostiárny. Já se přiznám, že jsem tenhle titul zhltla a dost jsem se u něj nasmála. Ta knížka je vtipná, je trefná. Marku, když se směje čtenář, může se smát u toho psaní i autor?
12: Já se o to pokouším, protože ten proces toho psaní končí tím, že já si to čtu nahlas. Jo? Dokud nejsem spokojený s tím, že si to přečtu nahlas a zní mi to tak, jak si přeju, tak to není hotový. A jsou tam chvíle, no nevím, jestli se u toho směju, to bych možná přeháněl, ale představuju si tak, jako že tady by se ten čtenář asi měl zasmát. Kdybych byl televizní režisér, střihnul bych tam takovou tu legraci, co je v sitcomech.
11: Lukáši, vy jste rozhlasový režisér. Dělá to Marek správně?
13: No jasně, že to dělá správně. Já nevím teda, jak na hlas. Úplně na hlas?
12: Úplně na hlas.
13: Ne tak jako polohlasem.
12: Ne. Úplně na hlas. Jako bys to skoro četl, ale samozřejmě ne tak dobře. Nemůžu. Ale je to v podstatě jednak jedný, no, takhle.
13: No, tak to je zajímavý. Já, když si třeba připravuju něco, tak to nikdy nepouštím úplně nahlas ze sebe ven. Já si to vždycky tak jako chystám polohlasem, protože si možná asi nechávám vždycky ještě nějaký prostor, když už to pak bude jako opravdu na červenou, takzvaně jako, jo, když pak jako pojedu. Ale to právě Marek nemá
12: právě,
13: tohle.
12: Právě, ty máš červenou. Já, když si to nepřečtu sám sobě nahlas, tak mi to nikdo nepřečte, že jo? To je pro mě poslední šance to slyšet.
11: Ale když jste knížku poměrně nedávno křtili, tak Lukáš ji na tom křtu četl nahlas.
12: Ukázky, ano.
11: Jak mu to šlo?
12: Ale tak já myslím, že z něj něco bude z kluka. On zrovna si odnášel cenu za celoživotní přínos oboru, takže má našlápnuto, bych řekl. Jo, jako ještě se o tom musíme promluvit samozřejmě, ale,
13: jo.
12: Ale dobře. Je to na dobrý cestě.
11: A Lukáši, jaké to je číst texty vlastního bratra, respektive nevlastního bratra?
13: No tak na to, že to je taková jako prvotinka, jo, tak to v podstatě taky jako bylo docela příjemné čtení. Já se musím přiznat, já jsem tu knihu zatím celou ještě nečetl, jo. Já jsem opravdu přečetl jenom to, co mi bratr řekl, abych
12: toho
13: přečetl.
12: Toho tak odradilo, jo. Ne.
13: Naopak, já jsem si to nechal, protože teďka jsem musel zase číst nějaký jiný věc, já pořád musím něco číst, musím, tak je to trošku problém pro mě číst něco jako pro zábavu, jo. Ale nechávám si to každopádně určitě na léto, protože myslím si, že na to léto to bude úplně ideální.
11: Já si myslím, že se vám to bude líbit. Nevím, jestli jste dětství trávili pospolu, ale dovolte ještě mě malou ukázku z té knížky Dobrý den a další nechutné zprostiárny. A to mě zaujalo, protože tohle máme s Markem společné. Když mi bylo nějakých 9 nebo 10, udělila mi matka nevítané právo gruntovat jednou za 14 dnů byt. Tedy vytřít kuchyň, vyluxovat, vycídit si dolem veškerá kování, otřít prach z nábytku, vzít mokrým hadříkem skleněné výplně dveří. Obětoval jsem tomuto cvičení vždy jeden víkendový půlden.
12: Vy taky máte tuhle zkušenost.
11: Mám úplně stejnou zkušenost, akorát jsem si dolem nemusela cídit
12: to kování.
11: Ale jinak to mám úplně stejné. Jak to má Lukáš Stejné jako Marek?
13: Ne.
11: Stejná zkušenost?
13: Moji oba rodiče byli až chorobní cídiči. Ale takový cídiči, že k tomu prostě mě jako naprostýho amatéra cídičskýho prostě nepustili nikdy. Jo.
14: To je pravda.
11: Vybrala jsem ukázku z povídky, která má základy před mnoha desítkami let. Ale v té knížce je celá řada aktuálnějších věcí. Marku, jak tahle knížka vznikala?
12: Tahle knížka vznikala tak, že nějakým řízením osudu, nevím, silou z nebes, se mi stalo, že po těch letech, kdy já, Lukáš, musí neustále něco za peníze číst, já neustále za peníze celý život něco píšu, ale nikdy jsem neměl touhu psát z rozmaru, bych řekl.
13: Já myslím, že řekneš, nikdy jsem neměl za to tolik peněz jako Lukáš. To bych se ohradil.
12: No, to nevím. No.
13: To si pak řekneme.
12: Ale prostě někdy krátce před lockdownem jako přišel ten impuls z nebes a já jsem jako měl potřebu se začít vyjadřovat. A když jsem šel sem do studia, tak jsem si vzpomněl ještě na jeden iniciační moment, že jsem dostal knížku Jeremy Clarksona, jeho fejetony. A strašně jsem se u toho smál a strašně mě to bavilo. To je ten velký nekorektní z Top Gearu, kdyby posluchači nevěděli. Jo. Je to hodně nekorektní, to takhle nekorektní, to moje psaní není. A říkal jsem si, to je dobrý. A to já bych třeba taky jako vlastně, jako bych se k tomu mohl vrátit, když jsem to dělal, že jo, léta letoucí v mladém světě. No tak tyhle ty věci se nějak spojily a pak už jsem psal a píšu dál, jako nemám žádnej limit nebo vizi, prostě to ze mě jde.
11: Příští.
13: Piš, Máro, piš.
11: Už jsem to v úvodu říkala, oba pracujete se slovem, ale každý úplně jinak. Je čeština dobrý materiál, a nebo už se z ní v současnosti třeba stává provozní jazyk?
12: No, já mám na to jako jednoznačný názor, protože konec konců část té knihy se jmenuje Sdělovací technika a je o jazyce a o způsobu komunikace. Páč, je to i moje profese, ale z takového jako laického pohledu. Já si myslím, že ten jazyk se hodně proměňuje v tom smyslu, že ztrácí tu bohatost, která byla pro něj typická posledních, dejme tomu, 100 let. Moderní česká literatura a slovesnost jako mluvená. Ale zase do něj infiltruje spousta výrazů, frází, které jsou globální. To znamená, že ten jazyk se proměňuje. Některé slova, které třeba já znám a používám, tak jim lidi, kterým je 30, nerozumí, takže musí prostě počítat s kontextem. Může mě to mrzet, ale to je tak jako všecko, co se s tím dá dělat, protože jazyk prostě se vyvíjí podle toho, jak se vyvíjí společnost a žádný normy s tím se nadělají.
11: Já mám s Lukášem propojenou krásnou češtinu, ale ono je to dílem tím, že čtete, Lukáši, krásné a náročné texty. Jak mluvíte normálně?
13: No, to byla trošku creepy otázka, tohle.
11: Já to zkusím ještě položit trošku jinak.
13: Wow. Já se k tomu určitě vyjádřím. Já myslím, že mluvím normálně. Tak asi ano, měním to podle prostředí i podle nálady asi to určitě. Já jenom k tomu, co říkal ještě Marek, já jsem vlastně nejdřív váhal, jak to vlastně s tím posunem v té češtině je. Je pravda, že mám teďka konkrétní jeden zážitek, že jsem opět otevřel staré pověsti české Aloise Jiráska v tom asi ne úplně původním vydání, ale nějakým takovým jako 40. léta to jsou. A chtěl jsem to číst dětem. Děti poslouchali a děti jsou poměrně malí, 6- a 3-leté dítě. Brunsvíka jsem dal a já jsem to čet a rozuměl jsem tomu, ale měl jsem ten pocit, že ty děti tomu nemůžou rozumět, ale naprosto poslouchali. Jo, je možný, že, ale to ne, já je neokouzluju tím hlasem, to ne, ale je fakt, že před 20 lety, když jsem měl další dvě děti, které už jsou hodně starý, tak před 20 lety, když jsem to četl těm prvním dvěma dětem, tak jsem tenhle pocit ještě tolik neměl. To je fakt, že teď najednou mám pocit, že to je úplně už někde, teda ten Jirásek vlastně a ta jiráskovská čeština je úplně opravdu, jako kdyby to byla Dalimilova kronika prostě. Jo.
11: Asi není nutné nad tím úplně plakat, protože vývoj jde dopředu. Spíš mě zajímá, Lukáši, když čtete text svého bratra, slyšíte v něm autora textu?
13: Ano, tak když jsem četl z prostiárny, tak jsem slyšel svého bratra. Ale určitě, tak ono přece jenom, i když jsme, pravda, vyrůstali každý v jiné rodině jako děti.
11: Já musím
13: jako
11: podotknout,
13: děti.
11: Vy máte společného tatínka, ano, a Lukášova tak. Maminka je Růžena Merunková a Marková maminka je Ivanka Devátá, tak jenom abychom to dovysvětlili.
13: A právě díky tomu, že prostě jsme už po pokročilejším věku, takže jako děti jsme žili prostě se svými matkami, což bylo tenkrát naprosto běžné, takže jsme nežili v jedné domácnosti. Já myslím, že my jsme se opravdu s bratrem začali zbližovat tak někdy, když já jsem končil pubertu. Do té doby jsem byl nesnesitelný fracek, musel jsem ho neuvěřitelným způsobem iritovat, protože jsem se mu většinou posmíval. On k nám chodil většinou s tím, že měl nějaký třeba problém ve škole a můj otec ho káral velmi významně a já jsem se tomu posmíval.
12: Vůbec si tě takhle nevybavuju.
13: No, musím se Markovi za to ještě
11: Marek je o 5 let starší, je to tak.
13: No. Ale pak jsme se začali zbližovat a myslím si, že přece jenom, i když jsme určitě poměrně odlišné entity, tak vlastně ten smysl pro humor si myslím, že nás hodně spojuje a že ten humor, který prostě je v té knize a jeho tam teda plnej kotel, tak prostě tam slyším toho Marka tam a zároveň i trošku sebe a celou tu naší rozvětvenou rodinu. Nějak to tam prostě přítomný je v tom pohledu na věci, v pohledu na svět.
11: Dozvíme se z té knížky něco o vaší rodině? Mají vás ještě v rodině rádi?
13: To se obávám.
12: Jasně. Nejvíc se tam dovíte o mé mamince, což je taková, jako bych řekl, jako takovej ostrej return, protože já jsem živoucí literární hrdina jejich knih, že jo. Prvotina maminky se jmenovala Rodinný podnik, který jsem psal předmluvu a náš společný otec ji ilustroval. To je opravdu Gesamtkunstwerk rodiny Hlavicových a Devátých. A pak tam prolínám prostě se všema možnýma jako historkama. Takže to, že já se občas střílím z mojí maminky 90-letý zasloužilý spisovatelky, je jako přirozená odplata, ať ví, jaký to je být literární hrdinkou. Nechci říct proti své vůli, ale aniž by se vás na to někdo dotazoval.
2: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
11: A mám dva hosty dnes v Hovorech, Marka Hlavicu a také Lukáše Hlavicu. My jsme se odrazili od Markovy knížky Dobrý den a další nechutné zprostiárny. Vy jste prošel, Marku, novinařinou, PR, reklamou, muzikou. Kde se člověk o lidech naučí nejvíc?
12: O, to je těžká otázka. Konec lehkého tónu. Já popravdě řečeno, jako asi na to neumím odpovědět takhle. Já mám určitou výhodu v tom, že já jsem hltavý člověk, co se týče dojmů. Jo? Ze mě si dělají trošku srandu doma, protože já nemůžu projít kolem cedulky na baráku, na exponátu, aniž bych ji přečetl. Já prostě rád si sednu a čumím a sleduju, jak se lidi chovají a chytám ty věci. To si myslím, že je podobný s hereckou profesí, tam to je taky nutnost. Čili je to veliký komplex věcí. Já jsem se dobrovolně vydal na venkovskou taneční zábavu. Léta jsem potom toužil, abych to zase viděl a zase si obnovil ty věci, které se tam říkají a dějou. Jel jsem tam sám, protože moje polovička odmítla se něčeho takového zúčastnit, řekla, to je moje mládí, já už na to nechci vzpomínat, bylo to strašný, chci to zapudit. Ale tohle jsou věci, které jako mě baví a tam já lapám.
11: A dá se lapat i třeba tady v rozhlasovém prostředí, respektive v tom divadelním, ve kterém se pohybuje Lukáš? Není to svět přetvářky?
13: Já myslím, že to je klišé. Já myslím, že to prostě svět přetvářky není. Samozřejmě ten svět je poměrně někdy malinko přepjatý, hysterický, ale že to není přetvářka. Teda aspoň, já si myslím, že ne. Aspoň tam v těch prostředích divadelních, kde já jsem se pohyboval. Jo? A tady v rádiu Českém rozhlase o přetvářce vůbec nemůžu mluvit. Tady to žádná přetvářka přece není.
12: Ale jednu poznámku jako k tomu. Jo. Já bych mohl dokonce jmenovat. Není to jako obecný zjev, ale vím o hercích.
13: Ano.
12: U kterých mám pocit, že neustále hrajou. Ve chvíli, kdy si jdou koupit poštovní známku, ve chvíli, kdy, nevím, se ptají, kde je nejbližší toaleta, tak furt hrajou.
13: Rozumím,
12: jako,
13: rozumím. Jestli je to ale vědomá přetvářka, jo, anebo jestli je to prostě
12: je to,
13: že se jim to
12: taková,
13: takhle že se jim to takhle dělá.
12: Jo, a jo? Možná.
13: Ano, takhle, to je, co je přetvářka a co je nějaký budování identity, jo. Ale to, o tom bychom mluvili asi hodně dlouho.
11: Já si teď vypůjčím ještě citaci jednu z té knížky Dobrý den a další nechutné zprostiárny. Schopnost rozeznat stylizaci, ironii nebo sarka se dle mého soudu vytrácí. Tohle píše Marek v jedné z těch povídek. Tak se ptám, jestli jsme víc naivní, jestli s nás naletíme, a nebo už jsme líní a vůbec se neobtěžujeme třeba za věcmi hledat druhý plán.
12: To je správná odpověď. Je to dáno proměnou komunikace, zejména v online prostředí, protože tam to sdělení je ochuzeno o celou řadu aspektů. Jo? Vidíte písmena, rozumíte té větě, no ale když nemáte kontext, což u SMSky a WhatsAppové zprávy, která má dva řádky, ten kontext obvykle nemáte tak široký, neslyšíte intonaci, nevíte, jak se ten člověk u toho tváří. To jsou všechno věci, které zrovna teda u ironie a u sarkazmu, který obrací význam toho sdělení na ruby, jsou podstatní, že jinak to nepoznáte. Včera jsem se smál u teorie velkého třesku, kterou sleduju už několik let stále dokola, a tam byla krásná scéna, kdy se Sheldon Cooper a ta jeho Amy s něčím hádají a ona mu něco ironického řekne a on říká, já v té ironii, to je moje slabá stránka, ale v sarkazmu už jsem se vylepšil. A on říká, no tak že bych mohla zkusit sarkazmus. A on říká, no to bys mohla, no. Protože to nepochopil, jo? Takže to je přesně ta situace, která tohle vystihuje. Je to trošku problém, si myslím, protože my, který jsme vychovaný způsobem, že jsme museli číst mezi řádky, aby jsme zůstali duševně zdraví, no tak pro nás je tohleto brnkačka. Ale ta generace, která tohle nemusí a všechno se sděluje direkt, včetně zpravodajství, včetně novinek, všeho, prostě buď je to krásný, nebo je to hnusný, nic mezi tím.
11: A není teď, pánové, nejvhodnější doba právě pro nekorektní humor, který to v sobě taky trošku nese a snoubí ironii, sarkazmus?
12: Nekorektní humor, toho není nikdy dost. Pokud je na druhé straně to korektní prostředí, od kterého se může odrazit. Nekorektní humor bez korektního prostředí je hulváctví, takže je potřeba mít obě strany věci. Čím více bude těch hyperkorektních lidí, tím větší bžunda bude nekorektní humor.
11: Zpátky ještě ke krásnému hlasu Lukáše Hlavici. Existuje text, Lukáši, který byste třeba dnes už neinterpretoval, protože ho slyšíte úplně jinak než dřív?
13: Nebo že bych ho jako interpretoval jinak, než jsem ho dřív interpretoval?
11: Nebo máte nějaký text, který jste kdy načetl i tady u nás doma v rozhlase, za který se třeba trošku stydíte?
13: Ne. Ne, nevím, nenapadá mě nic. Já si myslím, já se neposlouchám. Nebo poslouchám se někdy, když něco jde a je to dávno a jde to třeba v Českém rozhlase nějaká dávná věc, tak na ní jako to je spíš sentiment takovej, že si říkám a tam je spousta herců a já jedinej jsem naživu z nich dneska. Jo, a je to, no, a je to krásně, je to krásně a tam ta vzpomínka, jako, tak to u toho zůstanu. Ale že bych si řekl tak, teď jsem něco před 10 lety, tak já si to pustím schválně, jo, jestli se mi to pořád ještě může líbit, jo, tak to se mi neděje, to já takhle nedělám. Takže nevím, ale myslím si, že určitě, že kdybych slyšel věci, které jsem natočil kdysi, tak bych si říkal, ježiš, to jsem byl, ale blbej.
11: Já si nedokážu představit, jak vypadá Lukáši, vaše práce před mikrofonem, když čtete pod něčím vedením, protože vy jste sám režisér, takže aha, když vás režíruje, dejme tomu ano, Aleš Vrzák,
13: jo,
11: máte tendenci mu do toho mluvit? A nebo čtete tak, jak si to přeje režisér?
13: A oni mě většinou nechají. No, oni mě do toho moc jako zase nemluvěj.
12: To jsem chtěl říct, že to no, vypadá tak, že pan Vrzák má 2 hodiny volna, že?
13: To jako on samozřejmě ve chvíli, kdy, ale to já mám jako režisér taky, já to říkám vždycky, pro mě ta pravá režie je ve chvíli, kdy mám situaci, kdy je to prostě dramatický text, několik postav, který jsou právě vržený do nějaký situace, tak tam přichází na řadu ta režie, aby tu situaci vyložila z nějakého úhlu pohledu. Tam je ten režisér naprosto nezbytný a tam se taky ukáže, jakoby nějak tam zachová nějakou svoji stopu jakoby v té věci, jako třeba nějakou výraznou v tom celkovém výkladu té věci, ale jako když mě přijde někdo, když si pozvu někoho, aby četl nějakou knihu, tak ho prostě poslouchám, domluvím se s ním, že ve chvíli, kdy se mi bude zdát něco ne úplně jasného, tak to zastavím, řekneme si, já si myslím, že tady třeba je to len to důležitý možná víc akcentovat. Jo, nebo prostě třeba hlídám rytmus a samozřejmě hlídám taky šumly, což je nemilé, protože pořád člověk vlastně musí se tomu věnovat. Potřeboval bych tam někoho, nějaký, to bude možná to AI, že by hlídalo ty šumlíky.
12: Dešumlátor.
13: Jo, že by vždycky udělalo píp a já bych nemusel. Já bych se věnoval jenom jakoby tomu vznešenějšímu trochu a ne zastavovat to a říkat, tady to nebylo úplně jako sklíčko, vemem to ještě jednou, jo, protože je mi to vždycky blbý, když ten člověk třeba se rozjede a pak třeba začne někde trošku zašumluje a já to musím zastavit, protože najednou ono je ta taková jako živá žíla a já to utnu najednou a on je trošku otrávený, že jo, jo, a musí znova na nějaký letmák, takže takhle, ale to je jakoby ta režie, to je jako ta přítomnost moje při četbách, ale jako ta hlavní režijní práce je samozřejmě při těch inscenacích.
11: Pánové, využiju toho, že Lukáš je rozhlasový režisér, je divadelní, tedy kromě toho využiju toho, že Marek je v mediálním prostoru už dlouhá desetiletí. Řekněte mi, co z těch uplynulých minut já mám vystřihnout?
13: Mně.
12: Jeho.
11: Nevystřihnu vůbec nic. Moc si vážím toho, že jste přišli dnes do Českého rozhlasu Plus do hovoru. Mými milými hosty byli Marek Hlavica, autor teď poměrně nové knížky Dobrý den a další nechutné zprostiárny, a můj milý rozhlasový kolega, režisér Lukáš Hlavica. Ať se vám daří.
12: Děkujeme.
13: Moc děkujeme. Mějte se hezky.
11: A Naděžda Hávová se těší zase příště.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy v angličtině. Czech Radio. News in English.
14: The Czech government has approved an amendment to the law abolishing television and radio license fees and replacing them with direct state funding for the public broadcasters. Under the proposal, Czech television would lose £1 billion annually, Czech radio roughly 350 million. Both institutions opposed the change and are planning a warning strike next Monday. Croatian divers have found the body of a missing person from the yacht that sank with a Czech crew near Split, bringing the death toll from the collision to 4. The yacht, sailing under the French flag, was carrying 8 Czech nationals. It sank after colliding with a passenger catamaran carrying 125 people. And large numbers of Czech nursing homes, home care services and other social care facilities are facing shortages of funding for both operations and wages, with some considering staff layoffs and reductions in care, the Czech news agency reported. Weather. Tuesday should bring partly cloudy to overcast skies with rain in the northern and western parts of the country and day temperatures between 18 and 22 degrees Celsius. For nearly 25 years, Libuše Salomonovičová has been piercing together the stories of Jewish families connected to Ostrava in the northeastern Czech region of Moravia Silesia. Now, the 89-year-old researcher has donated her life's work, a unique archive containing records on some 33,000 people, to Ostrava City Archive. Ruth Franková has more.
15: Although not Jewish herself, Libuše Salomonovičová married into a Jewish family. Her late husband, Michal Salomonovič, survived Auschwitz and several other concentration camps. She recalls meeting him as a young woman in the 1950s.
14: I'm not Jewish, but I married into a Jewish family in 1957. I actually met my husband on the construction site of the Nová Huť Klement Gottwald Steelworks. They were digging the foundations, and in return, you got free train travel.
15: A former employee of the Ostrava Museum, Salomonovičová began researching the city's Jewish community after retiring. What started as a retirement project soon grew into a vast undertaking. Over the years, she worked through registry books, census records and archives while corresponding with descendants of Ostrava Jews living around the world. The result is an extraordinary collection documenting around 33,000 people who passed through Ostrava between the 19th century and the end of the Second World War. They include poor migrants who arrived from Galicia in search of work, as well as merchants, hotel owners, architects and other prominent figures who helped shape the city's development. After nearly 25 years of research, Salomonovičová decided the time had come to part with the collection. The collection has now found a permanent home in the City Archive of Ostrava. According to its director, Hanna Šustková, it will be valuable not only to historians and researchers, but also for practical administrative purposes.
14: It is an enormous amount of work, an enormous effort, and it took her 25 years. It is valuable not only for scholarly research into the Jewish community and social history, but also for our official work. We still deal with applications for the restoration of Czech citizenship. Every week, several requests arrive from all over the world. Using these archival materials, we help determine whether applicants are entitled to

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Následující pořad vysíláme v repríze.
1: Koaliční poslanci předložili novelu zákona o střetu zájmu. Tvrdí, že vznikla proto, aby uvedla českou legislativu do souladu s úpravami v jiných evropských zemích. Opozice namítá, že novela je šitá na míru Andreji Babišovi, protože premiérovi by nově nehrozil střet zájmu. Je český zákon příliš přísný, nebo je novela účelová?
0: Pro a proti Lukáše Matošky.
1: Našimi hosty po linkách jsou jeden z předkladatelů zmíněné novely, poslanec hnutí ANO David Pražák. Dobrý den.
2: Dobrý den, zase měl.
1: A poslanec TOP 09 Michal Kučera. Dobrý den i vám.
3: Dobrý den, přeju.
1: Pane Pražáku, proč je potřeba ta novela zákona o střetu zájmu, kterou jste předložil společně s kolegy?
2: No, tak vy jste to řekl v té upoutávce. My chceme sjednotit pravidla, které mají ostatní státy okolo nás, protože si myslíme, že konkurenceschopnost je jasná a my potřebujeme mít stejný pravidla, jako mají ostatní státy. A ten čas, proč to děláme teďka, protože samozřejmě se na to všichni ptají, tak jsme přesvědčeni o tom, že pan Andrej Babiš se v únoru zbavil Agrofertu, tudíž teď je ten nejlepší čas ty podmínky narovnat pro všechny. 2017 byla schválena nějaká novela, o které všichni říkají Lex Babiš. Všichni se sami přiznávali k tomu, že to bylo šité na míru, nebo ne šité na míru, ale kvůli jednomu člověku. A teďka ty sami lidé křičí, že chceme měnit zákon taky kvůli jednomu člověku. Já si myslím, že to je zákon, chceme měnit kvůli ostatním podnikatelům v České republice, kteří prostě jsou dneska diskriminováni jen díky tomu, že prostě někdo zrazí teorii antibabiš.
1: Všechno to probereme. Pane Kučero, proč máte vůči té předložené novele zákona o střetu zájmu výhrady?
3: No tak já musím říct jednoznačně, že tady poslanci hnutí ANO připravují takovou dotační dálnici pro Andreje Babiše a chtějí mu odstranit z cesty překážky, které Babišovi brání čerpat dotace. A musím říct, že odstraní překážky dokonce i zpětně, což je na tom celé možná i nejhorší. Nicméně k tomu sjednocování podmínek, o čem tady hovořil pan kolega, já musím říct, že stejně bude Evropská komise posuzovat, zda proplácet či neproplácet dotace pro holding předsedy vlády, tak bude posuzovat podle evropských zákonů, nikoliv podle tohoto. Takže toto je jako docela zásadní taky.
1: Pánové, prosím, rozeberme ty hlavní změny v předkládané novele jednu za druhou, ať je ta naše dnešní diskuse přehledná. Vysvětlete nám nejdřív, pane Pražáku, proč chcete zrušit plošný zákaz dotací pro společnosti vlastněné členem vlády? Proč by se nově tenhle zákaz měl stahovat jen na ministry podnikající v daném rezortu, který vedou?
2: Tak na začátku musíme říct, bavíme se o nenárokových dotacích. Jo, my v této novele rozdělujeme nárokové a nenárokové, které doposud nebyly rozdělené. A u těch nenárokových říkáme, že opravdu by ten ministr, který ten svůj rezort vede, neměl na ně mít nárok. Pokud ano, tak by samozřejmě za nějakých určitých podmínek, ale jinak by na to nárok neměl. A přesouváme jenom ten princip dneska už do zákona, kam patří, což je vlastně zákon o veřejných zakázkách. A ještě tam přidáváme, že bude mít oznamovací povinnost ten ministr nebo člen vlády, jako máme dneska v ostatní politici, a bude tam určitá kontrola, a nebo tam může být i nějaké námitkové řízení podle klasických.
1: Dobře, teď jdete do detailu, pane poslanče, ale kdybyste měli jednoduše vysvětlit, proč rušíte nebo proč chcete zrušit ten plošný zákaz dotací pro společnosti vlastněné jakýmkoliv členem vlády, to znamená i premiérem?
2: No a my tam dáváme to, že kdo má vliv na svůj rozpočet konkrétního rezortu, ten by neměl mít nárok na tu dotaci. Ostatní členové vlády, kteří o tom rozpočtu nerozhodují, nevidíme důvod k tomu, aby nemohli čerpat dotaci.
1: To znamená, jenom abychom si to uvedli na příkladu, vy to vnímáte tak, že premiér Andrej Babiš nemá žádný vliv na ministra zemědělství, takže tady žádný střet zájmu hypoteticky by nehrozil.
2: No tak ministerstva jsou ústřední správní úřady, což samozřejmě premiér pod sebou nemá. A já si myslím, že pokud dneska nějaké pochybnosti jsou, tak je potřeba se k tomu postavit tak, že prostě mít opravdu jasný, vyjasněný pravidla tak, aby k tomu nedocházelo.
1: Pane Kučero, nedává to smysl, aby se zákaz střetu zájmu týkal hlavně ministrů, protože z jednotlivých rezortů odcházejí peníze na dotace?
3: No samozřejmě, že nedává, to ze dvou důvodů. První je výjimutí předsedy vlády, je naprosto naivní si myslet, že

0: předseda vlády nemá vliv na rozhodování ministra zemědělství či jakéhokoliv jiného ministra, že nemá vliv na jeho rozpočet a na to, jaké kroky dělá, to přece je běžné za každé vlády, natož za vlády Andreje Babiše, který v této vládě rozhoduje skutečně o všem. A to je první bod. A druhý bod, já bych jenom připomenul, že v Unii platí daleko přísnější pravidla. Podle nich nesmí mít prospěch, žádný prospěch funkcionář, rodina, myslím, že ani dokonce blízci, jeho blízci. Takže,
1: ale musíme uvést pro korektnost, že ty úpravy v různých zemích jsou různé, pane poslanče, vidíte.
0: Samozřejmě jsou různé, ale já nevidím důvod, proč by u nás měly být jedny z těch nejbenevolentnějších. A jak jsem říkal, u nás celý ten problém u nás je ten, že předseda vlády, v čele vlády sedí člověk, který by tam ze své pozice velkopodnikatele v zemědělství a v oblastech, kde se čerpají jednoznačně dotace, vůbec neměl sedět. V okamžiku, kdyby to takhle...
1: No, počkejte, ale Andrej Babiš zase vyhrál se svým hnutím ANO volby, to uznáváte.
0: To uznávám, já na druhou stranu se budu snažit, aby ty podmínky byly férové skutečně pro všechny a aby ty zákony nebyly šity na míru Andreji Babišovi.
1: Pane poslanče Pražáku, tak nedělá ta vaše novela dojem, že je šitá na míru Andreji Babišovi, že jde o to, aby se Andrej Babiš nemohl dostat do střetu zájmu, když tedy rušíte ten plošný zákaz dotací pro společnosti vlastněné členem vlády?
2: Ne, žádným případě. My opravdu chceme narovnat pro všechny podnikatele v České republice do budoucna i pro podnikatele a politiky, kteří by chtěli být v politice, aby mohli normální úspěšní lidé, kteří v České republice podnikají, platí daně, zaměstnávají lidi, být v politice a dělat něco pro tuto zemi. A já jen budu reagovat na kolegu Kučeru, co říkal, není to úplně pravda. Třeba Transparency International ve své studii v roce 2022 jasně řekla, že úprava střetu zájmu patří mezi jednoznačně nejpřísnější v Evropské unii. Říkají to i unijní úředníci, že máme úplně nejpřísnější, co nikdo jiný.
1: Jistě, ale nemá. Transparency International teď zároveň kritizuje tu vaši novelu, toho jste si vědomi.
2: Ano, a já jenom říkám, že napsali 2022, napsali, že máme nejpřísnější, ale vlastně diskriminujeme opravdu ostatní podnikatelské subjekty v České republice.
1: Dobře, když se ten zákaz dotací pro společnosti vlastněné členem vlády nebude týkat premiéra, skutečně je to tak, že premiér nemůže mít vliv na své ministry a hypoteticky ovlivňovat některé dotace nebo některá rozhodnutí ve prospěch jeho případného biznisu v těch kterých rezortech?
2: Ale hypoteticky, premiér Babiš se zbavil Agrofertu v únoru. A tato debata podle mě je teďka zbytečná.
1: Nezlobte se, já jenom tady pro upřesnění musím říct, že o tomto dál si dopisuje Evropská komise s českými úřady. Ta věc není ještě definitivně vyjasněná, ano. Přinejmenším ze strany komise, ale připomeňme, že Andrej Babiš působí i v jiném rezortu, v rezortu zdravotnictví. Mám na mysli jeho další biznis, holding Hartenberg.
2: Ale já říkám, tato novela, která je připravená, kterou jsme my předložili, která ještě ani není ve sněmovně, bude probíhat první, druhý, třetí čtení, možná dospěje k nějakým úpravám, víme, jak to s našimi zákony chodí, není šitá na míru Andreji Babišovi, ale pro všechny podnikatele a subjekty v České republice, který prostě chceme, aby měli stejné podmínky, jako my ostatní okolo nás. A co se týče i těch evropských zákonodárců, už to řeknu, nebo úředníků, kteří tam dneska jsou, tak opravdu v některých těch většinou států, tak to přísné podmínky nemají. Já jsem to říkal i v některých médiích minulý týden, jestliže ministr zemědělství, myslím ve Finsku nebo kde pozve ostatní ministry k sobě na farmu a ukazuje jim, jakým způsobem jí zvelebil a z jakých peněz, tak si myslím, že to, co tady bylo řečeno před...
1: To se dostáváte k těm nárokovým dotacím, ke kterým jsem se taky chtěl dostat v té naší dnešní diskusi, ale pane poslanče Kučero, uznal byste, že ta česká úprava, že ten český zákon o střetu zájmu je ve srovnání s Evropou poměrně dost přísný?
0: No, já tohle to jednoznačně neuznám. Já třeba zmíním jednu věc a i ve vztahu k této novele to neuznám. My jsme se tady bavili o tom, že pan předseda vlády se zbavil Agrofertu, tudíž to není, se to nestahuje pouze na něho. Já jenom chci zmínit, že právě tato novela přichází s tou retrospektivou, to znamená, že ty protiprávně vyplacené dotace, které tam byly v tom, tuším, roce 2017-2021, jednalo se o nějakých 7 miliard korun, tak ty protiprávně vyplacené dotace se můžou vymáhat a to zkrácení se vymáhá na, se změní na 4
1: roky. To se taky dostáváte, pane poslanče, k těm nárokovým dotacím, ale teď obecně jsem se ptal na tu českou právní úpravu střetu zájmu a zajímalo mě v návaznosti, co říkal váš pan kolega, zda není příliš přísná v celoevropském srovnání.
0: No, já jsem říkal, že to nemyslím. Já jsem uváděl příklady, kdy skutečně nemůže mít výhodu z evropských peněz, jak ten daný funkcionář, tak jeho rodina, dokonce blízcí. Jo. To znamená, že to jsou pravidla, která prostě platí v evropských zemích. To znamená, my takto přísná pravidla tady nemáme. A já bych možná připomenul ten střet zájmu, tak se na to podívejme trošku šířeji. My se tady bavíme o ministrech, tedy členech vlády, a vemte si náměstka vlády, tak náměstek vlády, když nastupuje do, jako na ministerstvo, no tak on, pokud má, řeknu, v vozovkách někde drogerii na návsi, někde v obci, no tak tu drogerii mít nesmí. Protože on nesmí mít žádnou činnost, která je vlastně mimo to ministerstvo, nebo respektive pak musí projít nějakým složitým povolovacím procesem. To tam dále zůstává a my dneska říkáme, že ministři budou moci prostě podnikat, pokud jim to zrovna nebude zasahovat tak do toho jejich oboru. Mi to přijde skutečně postaveno.
1: Pane poslanče Pražáku, vy mluvíte o narovnání toho prostředí tak, aby byly stejné podmínky pro všechny. Nevedla by ale ta vaše novela k tomu, že by byly přísnější podmínky pro níže postavené politiky a benevolentnější pro ty nejvýše postavené?
2: Ne, tak já my tam dneska, samozřejmě, jak říkám, ještě to bude sněmovně, můžeme se o těch podmínkách bavit, jestli chce někdo zpřísnit ty podmínky ještě, tak se o tom třeba můžeme bavit. My tam ale dneska dáváme i to, že prostě se ten majetek nebo ty dotace budou vykazovat v majetkovým přiznání. Jo, to je věc, kterou taky nikdo nikdy neměl a neměli to ani ty ministři, kteří prostě předtím tam byli. A já si myslím, že zrovna, co pan kolega říká, bývalý, nebudu je jmenovat, ale ex-ministři zemědělství a náměstci na ministerstvu zemědělství, kteří převáděli své zemědělské podnikání na členy rodiny jen kvůli tomu, aby něco splnili. Já si myslím, že prostě je v dnešní době už jsme trošku dál a takovéhle věci by se nemuseli vůbec dít a potom prokazovat, jestli na to má vliv nebo nemá vliv, když to je na jeho manželku.
1: Nechcete být benevolentnější vůči výše postaveným politikům, pane poslanče?
2: Prosím?
1: Ptal jsem se na to, zda ta vaše novela by nezavedla větší benevolenci vůči výše postaveným politikům.
2: Nemyslím si, že by to takhle bylo.
1: Než budeme pokračovat, připomenu, že našimi dnešními hosty jsou jeden z předkladatelů zmíněné novely zákona o střetu zájmu, poslanec hnutí ANO David Pražák a poslanec TOP 09 Michal Kučera.
3: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Pane poslanče Pražáku, zaměřme se teď na ty nárokové dotace. Ta vaše novela počítá s tím, že omezení těchto dotací v případě politiků, kteří mají nějaký biznis, by se těchto nárokových dotací nemělo týkat. Vysvětlete nám proč.
2: A proč by se měla týkat? Spíš bych chtěl slyšet já obráceně. Já si myslím, že nárokové dotace, které
1: dostávají... Tak počkejte, vy předkládáte nějakou změnu, která chce něco jinak zavést, tak já se ptám na to, proč.
2: Něco jinak. Já jsem přesvědčený o tom, že i zákonodárce, který v 2017 ten zákon předkládal, tak to takto nemyslel. A myslel si, že nárokové dotace budou normálně fungovat dál. Dokonce 2022 pan předseda Michálek chtěl opravdu toto upravit, aby se ty nárokové dotace netýkaly toho s prominutím Lex Babiš. Akorát mu to ústavní soud smetl ze stolu. To tady všichni zapomínají. My jsme vlastně jenom ten koncept jakoby základní vzali od toho Michálka, trochu jsme ho ještě poupravili a dáváme to tam. Ale ten základ u toho pana Michálka byl ten, že chtěl rozdělit nárokové a nenárokové dotace. Podle mě na nárokové dotace mají mít nárok všichni bez rozdílu, protože jsou vyplácený a bylo by to diskriminační, pokud by neměl nárok na to, že někdo někde hospodaří na nějakým hektaru a ty peníze jdou prostě zvenku.
1: Pane poslanče Kučero, nedává to smysl, aby se to omezení na nárokové dotace nevztahovalo vzhledem k tomu, že na tento typ dotací má nárok každý zemědělec, který splní ty základní podmínky, základní předpoklady a tudíž o tento typ dotací se mezi zemědělci nevede žádná soutěž?
0: Tak je pravda, že tento typ nárokových dotací, to je, záleží skutečně na té lokální, na té národní úpravě. Tady v tom směru, pokud bude nějaký zákon, který tohleto bude řešit, tak prosím, bavme se o tom. Já tady poukazuju u tohoto zákona, u této novely, kterou předložili poslanci Hnutí ANO, zejména k té retrospektivě, která tam je. To znamená, já už jsem to tady zmiňoval, na to, že bys to neměl...
1: K tomu se ještě dostaneme, pane poslanče Kučero, nezlobte se, že vás přerušu. Takže s touto konkrétní úpravou, že ten zákaz dotací pro politiky by se netýkal nárokových dotací, souhlasíte?
0: Pokud se to týká nárokových dotací, tak samozřejmě tam ta debata je možná. Já v tuto chvíli to neumím posoudit, zda odpovídá či neodpovídá všem těm požadavkům, které má Evropská unie, protože já tady upozorňuji a chci upozornit, že se tady neustále bavíme o evropských penězích. To znamená, že oni budou posuzovány Evropskou komisí, nikoliv českými orgány. To znamená, že nakolik je v souladu, či není. Samozřejmě o těch nárokových dotacích je pravda, že ta debata se vede dlouho. Pokud by tento zákon prošel klasickým připomínkovým řízením, byl by vládní zákon, ta debata by tam se vedla, pravděpodobně by to bylo vyjasněno, zda to odpovídá a zda je v souladu s evropským právem. Tento zákon je opět jako po několikáté v tomto volebním období předložen poslaneckou cestou, to znamená, že tam není žádné mezi připomínkové řízení, nebyla k tomu žádná debata, to znamená, já v tuhletu chvíli neumím říct, nakolik je v souladu, či není v souladu s evropským právem. Ta debata bohužel bude až ve sněmovně.
1: Pane Pražáku, dovolte ještě, abych přece jenom zůstal u této konkrétní otázky těch nárokových dotací. Souvisí ta změna, kterou prosazujete, tedy, aby se zákaz tohoto typu dotací netýkal podnikajících politiků, s tím, že Evropská komise uvedla, že Česko nemá vykazovat k proplacení žádné dotace pro firmy spojené s panem Babišem, tedy ani ty nárokové, dokud nebude otázka jeho střetu zájmu vyjasněna?
2: A z čeho vy tohleto čerpáte? Pokud já vám mám správné informace, tak poslední dopis z DG Agri řekl, že máme vykazovat po určitých krocích, to znamená, že uvádíme někde v tabulce a tak dále a máme postupovat takto dál, takže já si myslím, že máme nezávislou patrní agenturu.
1: Vycházím z předchozího dopisu Evropské komise.
2: No z předchozího. Teďka ten poslední, který se nechával státní zemědělský intervenční fond jakoby znovu potvrdit, jim napsal, že postupují správně tím, že ty dotace uvolnili. A samozřejmě, jestli budou propadcem domů, budou pokračovat další k tomu debaty a další zkoumání, ale myslím si, že ZIF jako takový postupuje přesně podle toho, jak má. A na stránkách ZIFu je časová osa, kde jasně je deklarováno a řečeno, co všechno měl dělat. On dneska jako říct, jako politicky říct, heleďte, zakažte nebo nevyplácejte dotace, tak prostě si nikdo neuvědomuje, že prostě by ty firmy mohly se obrátit na soud a všechno by to bylo u soudu a daleko víc peněz by to stalo daňové poplatníky ty soudy, než to, jestli postupujeme podle nějakých pravidel a předpisů, která nám ta Evropská komise říká.
1: Pane poslanče, uklidňuje vás o to ujištění vašeho kolegy, že vše by se mělo dít podle pravidel?
0: No neuklidňuje samozřejmě, protože jedna věc je nějaký aktuální teď pohled, druhá věc je, že to není žádné finální stanovisko. Já si myslím, že veškeré dotace by měly být, a znovu pozorujte, to jsou evropské dotace, znamená evropské peníze, tak ty by měly být vypláceny v okamžiku, kdy Evropská komise řekne ano, je to takhle správně, uvolňujeme peníze. To do teďka vlastně nebylo.
1: Pardon, že vás přerušu, to je běžná praxe v případě zemědělských dotací, že je nejprve proplatí stát a pak o jejich zpětné proplacení žádá komisi.
0: Samozřejmě, ale pokud jsou proplaceny podle pravidel, tak s tím nemám vůbec žádný problém. Teď tady je prostě velký otazník. Ukázalo se, že ta dotyčná léta 2017-2021 jsou problematická už tehdy. Teď je to uděláno nějakým způsobem jinak. Já jednoznačně bych trval na tom, aby nejdříve Evropská komise dala nějaké závazné stanovisko. A jenom chci zmínit, co to znamená. To znamená, v okamžiku, kdy ty peníze nepřijdou z Evropy, tak se v tuhletu chvíli Andreji Babišovi skládá na jeho dotace české rodiny.
1: Budete mít prostor zareagovat, pane Pražáku?
2: Mhm. Není to
1: pane Kučero, dokončil jste větu? Já jsem jenom chtěl pana Pražáka ujistit, že bude mít prostor reagovat. Dokončil jste větu?
0: No, nedokončil jsem větu, ale prosím.
1: Dobře, pane Pražáku, tak máte prostor na to zareagovat. Můžete ujistit veřejnost, že nebude doplácet na tyto dotace?
2: Všichni vědí, že tímhle tím způsobem takhle to nefunguje. Čistě hypoteticky, kdyby opravdu něčemu takovému došlo, tak ta platební agentura prostě bude vymáhat ty peníze v tom subjektu, který by na ně v tu chvíli neměl nárok. A myslím si, že na to mají takové páky, že prostě ty peníze budou vymáhat po tom subjektu. To není tak, že ta firma ze dne na den zmizí z českého portfolia a nebudou mít žádné další Dobře. Věci, které by mohly Dobře. Tomu
1: poskytnout. Ať se posuneme, jenom jednu větu, pane Kučero, ať se posuneme, prosím.
0: Přece víme z minulosti, že tomu tak není, že v okamžiku, kdy ty dotace byly evropské byly pozastaveny, tak se proplácely z českých peněz, z českého rozpočtu. To znamená, platil ho český daňový poplatník české rodiny. A to se stalo právě v tom roce 2017 a proto vy teď chcete zkrátit tu retrospektivu na ty 4 roky, že?
1: Právě na tu lhutu bych se já teď rád zaměřil, čímž se vracíme, pane poslanče Pražáku, obracím se na vás k té mimo jiné vámi předložené novele zákona o střetu zájmu. Vysvětlete nám v krátku, prosím, proč chcete zkrátit tu lhutu, dokdy může Státní zemědělský intervenční fond vymáhat dotace, u kterých má za to, že byly vyplaceny v rozporu s pravidly, a proč chcete, aby toto zkrácení platilo i retroaktivně, čili zpětně?
2: Tak za prvý chceme to sjednotit, to znamená, že jestliže tady máme státy, jako je Dánsko, Estonsko, Francie, Itálie, Kypr, myslím, že Lotyšsko, Slovensko a Španělsko a Švédsko, který mají 4 roky, Polsko má 5, dobře, tak to chceme dostat na stejnou úroveň, jako jsou evropské předpisy. Máme tady dneska i rozhodnutí soudu, které se tady o jedné společnosti už v České republice soudí, jestli tam má být 10 let nebo 4 roky. Soud jasně říká, že pro něj je evropský předpis 4 roky. Nevím, proč my tam máme 10. To mě nevysvětlil během posledního týdne nikdo, proč máme být jakoby nejpřísnější. Ano, a co se týče ty retrospektivy, protože samozřejmě i ty instituce ostatní, které mají ve svých vlastně, jak to mám říct, výkladech, sankční metody nebo sankční lhuty, tak mají tam tu zpětnost, mají. Normálně, to je úplně normální věc, že tam ta zpětnost je toho vymáhání. A my tam dáváme, že zpětnost bude 4 roky, ne zpětnost 10 let.
1: Pane Kučero, tak neslaďuje ta novela český zákon o střetu zájmu s tím, co je běžnější jinde v Evropě? To znamená s tím, že ta lhuta, dokdy může zemědělský fond vymáhat ty dotace, je kratší?
0: Tak já nejsem úplně ústavní právník, ale já jsem přesvědčen, že ta platnost by měla být ode dne platnosti toho zákona, to znamená na všechny další nové případy, nikoliv na ty případy zpětně. To znamená, nech to je prosím 4 roky, o tom se já nepřu, ale pro všechny další, které budou od data vydání zákona, platnosti zákona, a ne nikoliv zpětně, tak aby to zasáhlo ty inkriminované roky 2017-2021, kdy Andrej Babiš neoprávněně čerpal dotace.
1: Pane poslanče, nepočítáte s tím, pane poslanče Pražáku, samozřejmě, nepočítáte s tím zpětným působením z toho důvodu, aby byl Agrofert ochráněný před vymáháním těch dotací z let 17 až 21, které byly vyplaceny podle soudu neoprávněně?
2: Ne, my tady chceme mít i jakoby nějakou právní jistotu i pro ostatní firmy, všichni řešte jenom Agrofert, a tam je mraky dalších x firm, které čerpají peníze z evropského rozpočtu a který tam těch 10 let mají taky. A oni nevidí, jestli si náhodou příští rok někdo nevšimne, že někde mohl být nějaký problém a že to po nich 10 let zpátky budou vymáhat. To není přece o Agrofertu. Tady jde prostě o ostatní firmy a my se snažíme těm ostatním firmám pomoci, a aby to mělo nějakou hlavu a patu. A já si myslím, že tím, že tam dáváme, že se to bude stát, počítat zpětně od doby způsobené nesrovnalosti a ne až od vyplacení dotace, tak to je taky velký rozdíl, jako, protože dneska ta doba, kdy vám schválí tu dotaci a kdy vám ji vyplatí, je mezi tím několik let někdy.
1: A u toho skončíme s poslancem Hnutí ANO Davidem Pražákem a poslancem TOP 09 Michalem Kučerou. Pánové, oběma vám děkuji.
0: Děkuji za pozvání.
1: On mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
4: Čemu nám v ekonomice slouží centrální banka?
3: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
4: Centrální banka je základní banka státu, která dohlíží na všechny komerční banky v zemi. Emituje a spravuje národní měnu daného státu a zabezpečuje cenovou stabilitu v celé ekonomice. K tomu má dva základní nástroje, úrokové sazby a měnový kurz, vysvětluje ekonom Michal Skořepa.
5: Co se týče úrokových sazeb a kurzu, tak to jsou nástroje, které primárně slouží k řešení jednoho z těch klíčových úkolů, to znamená té měnové politiky, udržování makroekonomické stability.
4: U nás je centrální bankou Česká národní banka, která kromě cenové stability dohlíží také na bezpečnost celého finančního sektoru a kontroluje činnost bank. Na udržování stability finančního sektoru má Česká národní banka ale zase jiné nástroje.
5: Spíš právního rázu, řekněme, dohled, to znamená lidé z centrální banky chodí do těch bank, ptají se, jak jsou tam řešena různá rizika a podobně, můžou rozdávat pokuty, odebírat licence a podobně, čili tam ty nástroje trošku jsou jiné.
4: Centrální banka také vede vládě účet státního rozpočtu a sleduje a kontroluje množství peněz v ekonomice. Současně pak spravuje i naše rezervy, které držíme ve zlatě a v cizích měnách. V každé zemi může mít centrální banka jinak široké pravomoci a také se může soustředit na různé nástroje, kterými cenovou stabilitu zajišťuje. Některé centrální banky se soustředí na udržení měnového kurzu na určité předem dané úrovni, jiné především na úrokové sazby. A to je i příklad České republiky, dodává ekonom Michal Skořepa.
5: Z pravidla v dnešní moderní době se snaží centrální banky si vybrat, buď je ten kurz tím hlavním kritériem, a je snaha ho udržet skutečně fixní, naprosto dokonale neměnný vůči nějaké důležité měně, vůči euru nebo dolaru. To je případ třeba Dánska například, řekněme. Česká ekonomika z pohledu České národní banky je řízená tím druhým základním možným způsobem, a to sice skrze úrokové sazby, a v tom případě ten kurz je obvykle jakoby na sajdkáře v úzovkách na té vedlejší sedačce. Jeho úroveň obvykle závisí na tom, co centrální banka udělá s úrokovými sazbami. Čas od času se snaží centrální banka sahat na obě ty věci, to znamená i s tím kurzem nějakým způsobem manipulovat za nějakých výjimečných okolností, ale co se týče toho základního režimu, ve kterém je Česká národní banka, ale třeba i ECB, centrální banka ve Spojených státech a podobně, tak prvotní je úroková sazba a všechny ostatní veličiny v ekonomice, včetně kurzu, už potom se přizpůsobují nastavení úrokových sazeb.
4: Českou národní banku, ve které pracuje více než tisícovka lidí, řídí sedmičlenná bankovní rada v čele s guvernérem. Její členy jmenuje prezident republiky vždy na šestileté období. Právě bankovní rada rozhoduje na svých pravidelných zasedáních o nastavení úrokových sazeb a také o tom, zda bude případně svými intervencemi ovlivňovat kurz koruny a tím i naši cenovou stabilitu.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Ukrajina otevřela první kapitoly rozhovorů o přistoupení do Evropské unie. Národní rozvojová banka spustila příjem žádostí o zvýhodněné úvěry pro rodinné firmy. Fotbalisté Španělska ve svém prvním zápase na mistrovství světa remizovali s Kapverdami 0-0 a zítra bude polojasno až oblačno, postupně až zataženo, místy přeháňky, teploty do 24 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Ukrajina otevřela první kapitoly přístupových rozhovorů s Evropskou unií. Mezinárodní konference se v Lucemburku mohla konat poté, co ji po dvou letech přestalo blokovat Maďarsko. Kyjev zastupoval vicepremiér Taras Kačka. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyzval ke zrychlení vyjednávacího procesu. Rozhovory o přistoupení k Evropské unii Ukrajina oficiálně zahájila před dvěma lety. Rodinné firmy můžou od dneška podávat žádosti o zvýhodněné úvěry. Jde o součást programu Expanze, který Ministerstvo průmyslu a obchodu spustilo pro malé a střední podniky už v únoru. Rodinné firmy můžou získat až 120 milionů korun na modernizaci technologií, softwaru nebo budov. Národní rozvojová banka jim zafinancuje až 50% výdajů s nulovým úrokem. Podle mluvčí banky Petry Vodstrčelové záleží délka posouzení žádosti na velikosti projektu a typu investice.
7: Pokud klient dodá veškerou požadovanou dokumentaci o projektu rovnou se žádostí, tak například typově úvěr na pořízení stroje nebo jednoduché výrobní technologie může být ze strany Národní rozvojové banky schválený do měsíce. Složitější investice, jako jsou stavby, jsou samozřejmě časově náročnější.
6: Celková částka určená na podporu je 5 miliard a 100 milionů korun. Šéfové křesťanské televize Noé zaplatí každý peněžitý trest ve výši 20 000 korun za podvod s evropskou dotací. Dohodu o vině a trestu dnes pravomocně potvrdil Ostravský krajský soud. Leoš Ryška spolu s Petrem Kudelou získali téměř 3milionovou dotaci na provoz zaměstnanecké školky. Do ní ale docházely i děti rodičů, kteří v televizi nepracovali. Podle rozsudku s nimi uzavírali fiktivní dohody. Oba uznali svou chybu a uhradili veškerou způsobenou škodu, uvedl soudce Lukáš Delong.
8: Nejednalo se o jednání, které by mělo směřovat k bezprostřednímu obohacení žádného z aktérů. Je potřeba i přihlédnout k tomu, jaká byla původní myšlenka, a sice činnost dětské skupiny, což je činností obecně prospěšnou a chvályhodnou.
9: Fotbalisté Španělska vstoupili do mistrovství světa bezbrankovou remízou s Kapverdami. Belgie hrála s Egyptem 1-1. Etická komise fotbalové asociace vyloučila kvůli korupční kauze Carvinou z šance ligy. Důvodem je ovlivnění 3 utkání v nejvyšší soutěži z roku 2024. Klub navíc dostal pokutu 10 milionů korun. Rozhodnutí ještě není pravomocné. Nymburští basketbalisté jsou po 21. a naposledy v klubové historii šampiony národní ligy. O triumfu rozhodli v 7. finále výhrou v Praze na Královce nad Pardubicemi 91-74. Od příští sezóny bude středočeský klub po sloučení se Sláví působit hlavně v Praze a pod jiným názvem. Pokračuje nymburský křídelník Jaromír Bohačík.
10: Chtěli jsme to extrémně letos zakončit tím titulem, protože jsme věděli, co to pro ty lidi kolem nymburského basketu znamená. Samozřejmě se bavíme o fúzi a o tom, že jedeme dál, nicméně minimálně to jméno se změní a lokace. Bylo to pro nás a hlavně pro fanoušky, kteří s náma toho odcestovali strašně moc. Jsem moc rád, že s náma vydrželi až letos do konce.
11: Kolona v Brněnské ulici před Prahou a uzavřené tunely v Praze. Následky nehody brzdí provoz na příjezdu do Prahy po D1 z Brna. V Brněnské ulici na 4. kilometru auto narazilo do vozidla silničářů. A průjezdné je to jen připojovacím pruhem od čerpací stanice. Kamiony popojíždějí od 6. kilometru. Osobním autem se zdržíte kolem 10 minut. Na D11 z Prahy do Hradce Králové se uklízí po nehodě za odbočkou na Jičín. Na kilometru 48,5 nákladní auto srazilo srnu. Odstavní pruh je zavřený, auta vybočují doleva. Na nehodu pozor u Ejpovic u Plzně. V nájezdu na dálnici D5 ve směru do Prahy vyšetřují nehodu 2 osobních aut. Na exitu na 67. kilometru D5 také vyteklo palivo, projíždí se levým pruhem. V Praze začala noční údržba v tunelu Blanka. Uzavřený je obousměrně mezi Trojou a Letnou. Do rána neprojedete také Strahovským tunelem ve směru na Břevnov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Zítra čekáme polojasno až oblačnou, postupně až zataženou a od západu místy déšť nebo přehánky, na západě výjimečně i bouřky, na Moravě a ve Slezsku srážky jen ojediněle. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 26, na horách nejčastěji kolem 16 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
3: Posloucháte Český rozhlas Plus.
12: Summit NATO v Ankaře se pokusí jinak nastavit vztahy Spojených států a Evropy. Splnění unijních pravidel státního rozpočtu nezaručuje takřka nic. Plíživá proměna státu, anebo Ukrajina začíná fakticky jednat o vstupu do Evropské unie. To jsou titulky vybraných příspěvků, pondělních názorů a argumentů, každodenní relace Českého rozhlasu Plus a ze studia zdraví Ondřej Konrád.
3: Názory a argumenty.
12: ...31,5% hnutí ANO, shodně 15,5% ODS a starostů, to říká aktuální průzkum volebních preferencí společnosti Kantar pro Českou televizi. Do sněmovny by podle něho prošli ještě Piráti 9,5%, SPD 6,5% a motoristé, kteří jsou na hraničním čísle 5%. A ve studiu je se mnou komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. Buď zdrav.
13: Dobrý den.
12: Už poměrně dlouho je ta preferenční tabulka neměnná, posuny u současných sněmovních subjektů jsou vlastně minimální. Čím to může být? Chybí nějaká témata, která by zahýbala voličstvem?
13: Je to skutečně zajímavé z toho pohledu, že hnutí ANO dominuje české politické scéně de facto bez ohledu na to, zda je v opozici nebo ve vládě. Když se porovnávají současné zisky podle toho nejnovějšího průzkumu se zisky ve sněmovních volbách, tak tam sice mírný úbytek je, ale pohybuje se kolem 3%. A samozřejmě je otázka, nakolik se do toho promítá statistická chyba a hlavně nakolik se do toho promítá nižší volební účast, protože ta v těch posledních sněmovních volbách byla poměrně vysoká. Když se podíváme do průzkumu, tak tam se vrátila k 60%. Takže dá se zjednodušeně říci, že ten stav na české politické scéně je neměnný, setrvalý a je otázka, proč tomu tak je. Jedno vysvětlení se může nabízet v tom, že skutečně hnutí ANO v čele s Andrejem Babišem umí velmi dobře komunikovat s veřejností, s voliči, vést de facto neustále předvolební kampaň v tom slova smyslu, že si udržuje nějaké ty vazby na voliče, že je udržuje v pohotovosti a že sice po nástupu k moci vláda slibovala, že bude měnit celou řadu věcí a zatím k tomu nedošlo, ale přesto se to nepromítá do nějakého zklamání. No a co se týče opozice, tak ta stále marně hledá nějaké téma, které by zaujalo širší veřejnost natolik, aby se to projevilo v těch průzkumech volebních preferencí, aby opozice začala stahovat ten dominantní náskok hnutí ANO. Když to opět porovnáme s volbami, tak tam je zajímavé, že ODS je de facto na svém, i když ve volbách tvořila koalici s KDU, ČSL a TOP 09. Takže zjednodušeně řečeno se dá říci, že když je na svém, tak přece jenom o něco posílila, ale není to posílení dramatické a projevuje se to v tom, že nárůst přízně od voleb zaznamenali Starostové a nezávislí, kteří de facto nyní soupeří s ODS o to, kdo bude nejsilnější opoziční stranou. Když jsem právě zmínil tu koalici Spolu, tak tam se ukazuje, že v těch průzkumech setrvale TOP 09 je pod 3%, takže de facto samostatně nemá v tuto chvíli velkou naději na to, aby v příštích volbách pronikla přes 5% a získala poslanecká křesla, pokud bude kandidovat samostatně. U Lidovců je ten příběh trochu jiný. Tam došlo k změně ve vedení strany. Jan Grolich zatím se sice úplně výrazně na té celostátní úrovni v tuto chvíli neprojevuje, ale když se podíváme do těch průzkumů, tak Lidovci alespoň mají naději, protože se 4%. Přibližují právě k té 5% hranici.
12: V rámci toho průzkumu Trendy Česká společnosti Kantar se také ptali průzkumníci, jak se dívají ti respondenti na spor pana prezidenta s vládou okolo jeho zahraničních cest a 8 z 10 to vnímá jako velký problém.
13: Ano, je to zajímavé, že to takto lidé vnímají a je otázka, jak se ten velký problém vyřeší například příští týden, kdy bude rozhodnuto snad definitivně o tom, kdo povede českou delegaci na summit NATO a jak se to následně například promítne do preferencí a do důvěryhodnosti vůči vládě a vůči prezidentovi republiky.
12: Říká Petr Hartmann, díky mnohokrát.
13: Naslyšenou.
12: Červencový summit NATO v Ankaře bude zcela zásadní pro bezpečnost České republiky, Evropy a celého demokratického světa. Nepodstatným detailem se jeví složení české delegace a co případně řekne český premiér Andrej Babiš americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi. Slovo má šéfredaktor deníku Právo Petr Šabata.
14: Vzhledem k dění ve světě nemůže být důležitým bodem summitu to, zda země plní starý závazek vydávat na obranu 2% HDP. To už překonalo loňské zásadní vrcholné jednání aliance v Hágu. Teď jsou cílem 3,5% HDP na vojenské a 1,5% na související výdaje do roku 2035. Ani to nebude předmětem diskuze. Závazek platí, i když se z něj některé země, včetně Česka, snaží všelijak vyvléknout. NATO je v odlišné situaci než před rokem. Musí se jinak vyrovnávat s válkou na Ukrajině, řešit konflikt na Blízkém východě a zvládnout spory o dělení zodpovědnosti mezi USA a evropské členy. Generální tajemník NATO Mark Rutte hovoří o nutném historickém přenastavení aliance, o přechodu od nezdravé vzájemné závislosti ke zdravému partnerství. Všem zodpovědným členům je jasné, že nedostatek jednoty je rakovina, která může oslabit dosavadní schopnost aliance odstrašit jakéhokoliv protivníka. A ta nemoc se projevuje v okamžiku, kdy členské země začnou zpochybňovat dohodnuté závazky. V Ankaře se bude v první řadě jednat o tom, jak dohodnuté navyšování obranných rozpočtů, od každé země se očekává konkrétní věrohodný plán rok po roku, promítnout do reálných vojenských schopností, do použitelné bojové síly NATO. Ne, že by obrana aliance mínila použít, v první řadě jde o odstrašení. Pro evropské členy aliance to prioritně znamená podporovat Ukrajinu a zadržovat Rusko. Dokud bude mít Vladimír Putin vážný problém na Ukrajině, získává Evropa čas připravit se na případnou další agresi Ruska směrem na západ. A Spojené státy dostávají možnost věnovat se více svým strategickým hlavním úkolům v Asii a vztahům s Čínou. Už v roce 2025 USA výrazně omezily pomoc Ukrajině a Evropa byla schopná je do značné míry nahradit, finančně a zčásti i vojensky. Samozřejmě i díky tomu, a to je další důležitá zpráva pro Trumpa do Ankary, že investuje velkou část zvýšených obranných výdajů do nákupu amerických zbraňových systémů. V této logice by Česko udělalo dobře, kdyby nejen pokračovalo v muniční iniciativě, ale také do ní finančně přispělo. Některé americké vojenské kompetence jsou nenahraditelné, určitě ne rychle. Jde například o protiraketovou obranu, operační zpravodajství nebo satelitní technologie. Proto mluvil nedávno prezident Petr Pavel o tom, že by Evropa měla přijít s vlastním návrhem, který by odpovídal americkým očekáváním, tedy posílení evropské strany NATO a převzetí větší zodpovědnosti za sebe samé. Konec citátu. Někteří analytici před summitem ze stejného důvodu navrhují vytvoření skupiny NATO pro plánování přechodu za účasti Spojených států, evropských spojenců a Kanady. Koordinovala by postup změny, úkoly jednotlivých států, zásadní otázky obranného průmyslu a ukotvila by zachování nezbytných amerických schopností v Evropě. S důkladnou domácí přípravou na tyto klíčové otázky celé aliance usednou k jednacímu stolu v Ankaře 7. července zástupci zodpovědných členských zemí. A někdo z Prahy.
12: Tolik Petr Šabata, šéfredaktor deníku Právo. V kontextu dnešního vývoje je jedno, jestli bude státní deficit 320 nebo 350 miliard korun, když není žádná představa, jak chce vláda reagovat na nejdůležitější výzvy budoucnosti, kterými jsou demografie a mezinárodní vývoj. Více k tématu přípravy státního rozpočtu na rok 2027 Julie Hrstková, ekonomická komentátorka Hospodářských novin.
15: Schodek veřejných financí by měl v příštím roce dosáhnout 2,8% hrubého domácího produktu a do roku 2030 by měl postupně klesnout na 1,3% HDP. Vyplývá to z nového fiskálně strukturálního plánu, který musí vláda ještě dostat posvěcený od Evropské komise. V každém případě platí slib ministryně financí Aleny Schillerové, že by deficit měl zůstat pod evropskou 3% hranicí HDP. V tomto kontextu možná stojí za připomenutí, že původní plán počítal s deficitem ve výši 0,9% HDP. Stejně tak ovšem platí, že tento plán, který komise schválila, by v reálu české politiky a ekonomiky neměl šanci. Ochotu konsolidovat vyjadřují politici především ve chvíli, kdy jsou v opozici, a ne když mají jejich návrhy šanci projít. Rozpočet chce ministerstvo financí zveřejnit koncem srpna. Jednotlivé rezorty by měly dostat předběžný návrh do konce června. V létě mají probíhat vyjednávání s ministry, kteří podle předběžných odhadů chtějí zhruba o 100 miliard víc než letos. Letos je schodek naplánovaný na 310 miliard korun. Pokud by měl rozpočet zůstat ve skutečně avizovaných hranicích 3% HDP, nesmí překročit 350 miliard korun, což je sice z hlediska ekonomického pohledu hodně odstrašující číslo, nicméně pro politiky je i to zcela nedostatečné. Na rozpočtu se pracuje, jednotlivá ministerstva si chystají zbraně pro vyjednávání, respektive dostatek argumentů, proč by právě oni měli dostat víc než kdo jiný, a první náznaky, kam půjdou peníze v příštím roce, začínají nabývat konkrétních čísel už teď. Co se tedy dá od rozpočtu očekávat? Začněme největší položkou, a to jsou důchody. Od příštího roku se mění valorizační vzorec. Důvodová zpráva mluvila o dodatečných nákladech maximální výši 7 miliard korun nad rámec čisté inflace. Ekonomická situace, především rychlý růst mezd, vyvolá další tlak na miliardy z rozpočtu. Takže minimálně 7 plus dalších 4. Rezort zdravotnictví už oznámil, kolik chce navíc, a vláda mu schválila navýšení platby za státní pojištěnce v příštím roce o 24 miliard korun. Další je ministerstvo kultury, jehož rozpočet byl ve srovnání s ostatními hodně chudý. Vzhledem k plánovanému zrušení poplatku pro televize a rozhlas by měli ministři najít dodatečných zhruba 10 miliard korun. Skeptik by řekl, že ani tato částka se v rozpočtu nikde jen tak neválí. Samostatnou kapitolou je obsluha dluhu. Permanentní nárůst deficitu v kombinaci s hrozbou guvernéra České národní banky, že nebude váhat se zvýšením úrokových sazeb, dává jistotu, že dluhová služba bude čím dál dražší. Limit 100 miliard za úroky byl překonán. Nový žádné meze nemá. Pak je tu plánované superministerstvo hospodářství, které vznikne transformací ministerstva průmyslu a obchodu a sloučením dalších agend. Slib, že změna nepřinese žádné velké výdaje, lze brát vážně do prvního vyjednávání o rozpočtu na rok 2027. Opomenout nelze ani plány vlády, kterými chce zaručit hospodářský růst, aby měla dost peněz na rozdávání. Takže se chystají nové investice, digitalizace veřejné správy a boj s šedou ekonomikou, tedy hlavně EET v nové verzi. V plánu je také dostavba jaderné elektrárny Dukovany za 100 miliardy, ale ty se do rozpočtu rozhodnutí ministryně vůbec nedostanou. Rozpočet vždy odrážel preference politiků a jejich sklony k úsporám, které jen málo kdy byly zcela dobrovolné. Až v posledních letech ovšem došlo k tomu, že se skutečně naplňuje Haškova věta o tom, že je jednoduché si půjčovat, když je od koho, a nemá cenu to řešit. V kontextu dnešního vývoje je jedno, zda bude mít deficit 320 nebo 350 miliard korun, když není absolutně žádná představa, jak chce vláda reagovat na nejdůležitější výzvy budoucnosti, kterými jsou demografie a mezinárodní vývoj. Jediné, co je jasné, že kdyby bylo Česko skutečně donuceno ke konsolidaci veřejných financí, bude to bolet víc, než si kdo umí nyní představit.
12: Hovořila Julie Hrstková z Hospodářských novin.
3: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
12: Pokud bude přijata novela zákona o střetu zájmů, předložena vládními poslanci, pak to může znamenat podobný předěl ve fungování státu a jeho institucí, jako nechvalně proslulá opoziční smlouva mezi ODS a ČSSD z roku 1998. To je téma publicisty Jana Vávry.
16: Způsob, jakým se novela rychle objevila ve sněmovně, dokládá, že Andrej Babiš má vážné obavy z toho, že Evropská komise nebude pokládat jeho řešení střetu zájmu za dostačující a hledá proto zajištění svého biznesu. Vývoj okolo jeho střetu zájmu bohužel mimo jakékoliv pochybnosti potvrzuje, že Andreji Babišovi jde v prvé řadě o jeho podnikatelské aktivity a až potom o cokoliv jiného, včetně řízení státu nebo zajištění blahobytu jeho občanů. Obsah novely staví myšlenku ochrany před možným střetem zájmu u veřejných činitelů na hlavu už tím, že ruší většinu omezení pro politiky a víceméně všechna omezení pro premiéra. Nárokové zemědělské dotace, které představují největší balík peněz, by z působnosti zákona zmizely úplně a zkrátila by se lhůta pro vymáhání dotací z minulého období. Takže by Agrofert už nemusel těch minimálně 7 miliard korun za dotace vyplacené v minulých letech vracet. Andrej Babiš vystupuje na naší scéně jako skutečný oligarcha, kterému poslušnost jeho podaných umožňuje se tvářit, že s novelou nemá vlastně nic společného. Iniciativa dvou aktivních poslanců ANO, Radka Vondráčka a Davida Pražáka, a dvou koaličních přisluhovačů, Marie Pošarové z SPD a Filipa Turka z Motoristů, dokládá jeho téměř absolutní moc v koaličním táboře. Pokud by zjistil, že se veřejnost přece jen začíná proti jeho způsobu podnikání na účet státu bouřit, může se od návrhu zcela distancovat a onu čtveřici snaživců ještě strapnit. Teď bude klíčové, jak se k podnikání Andreje Babiše postaví Evropská komise. Evropské nařízení 218/1046 obsahuje článek 61, který říká, že funkcionáři s vlivem na unijní finance se zdrží jakéhokoliv jednání, jež by mohlo vést jejich zájmy do střetu se zájmy Unie. Pokud tedy komise rozhodne, že Andrej Babiš je ve střetu zájmu, existují z právního hlediska jen dvě možnosti. Buď Agrofert nebude dostávat žádné veřejné peníze, nebo bude muset premiér Babiš odejít z úřadu. Pokud se nestane ani jedno, ani druhé, bude to znamenat obcházení pravidel právního státu a dost možná skončíme jako Orbánovo Maďarsko, kterému z podobných důvodů Evropská komise zmrazila až 750 milionů korun. Andrej Babiš se nedávno označil za trumpistu. Nyní se zdá, že mu inspirací byly především obrovské zisky Donalda Trumpa a jeho rodiny. Podle magazínu The New Yorker totiž Trump ve svém druhém prezidentství zbohatl už o více než 3 miliardy dolarů, tedy asi 62 miliard korun. Možná mu motoristé, kteří slibovali, že ho budou hlídat, chtějí pomoci se Trumpovi aspoň trochu přiblížit. Ostatně předseda motoristů Petr Macinka spolupracoval s Heritage Foundation, tedy americkým think tankem, jehož nápady se Trump snaží realizovat. Nejdůležitější ale bude zda, jako občané demokratické země přistoupíme na to, že se náš stát stane servisní organizací jednoho holdingu a že budeme všichni se svých daní doplácet Agrofertu ty miliardy, na které podle Evropské komise nemá nárok. To by ale naprosto změnilo charakter našeho státu a my bychom se stali spíš nevolníky než svobodnými občany. Vyřadili bychom se tak ze společnosti liberálních demokracií a zařadili se mezi středoasijské země, kde se vládní pozice nepokrytě snoubí s výnosným biznesem těch, kteří drží ve svých rukou moc.
17: Hovořil Jan Vávra. Po dvou letech úmorného čekání přichází Ukrajina do nové fáze přístupových rozhovorů s Evropskou unií, tedy k pondělnímu zahájení prvého jednacího klastru v Lucembursku. Přestože úvodní rozhovory byly zahájeny tamtéž přesně před dvěma lety, faktická jednání k věci začínají až nyní. Doposud je blokovala totiž Orbánova maďarská vláda a podrobnosti přináší Libor Dvořák.
18: Otevření prvního jednacího klastru znamená posun od přípravné etapy ke konkrétní práci nad podmínkami příštího členství, tedy ke kontrole souladu ukrajinského zákonodárství s právními normami EU a uskutečnění reforem v příslušných oblastech. Přístupové rozhovory o příštím členství v Unii jsou rozděleny do 6 etap, tedy takzvaných klastrů, které zahrnují různé sféry zákonodárství a státní politiky. Unie pak v průběhu rozhovoru hodnotí, nakolik je kandidátská země připravena ke vstupu do společné Evropy. To znamená, nakolik je ochotná respektovat a v praxi uplatňovat evropská pravidla a standardy. Po 15. červnu bude dalším unijním úkolem otevření dalších vyjednávacích bloků. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský minulý týden po setkání se svým estonským kolegou Alarem Karisem prohlásil, že od Unie očekává už letos v létě rozhodné politické kroky, když doslova prohlásil. Ukrajina učinila vše potřebné pro otevření 6 jednacích klastrů o příštím členství Ukrajiny v EU. Pro další kroky tu nejsou žádné překážky. Důležité je, aby dosažený pokrok vydržel a Rusové tak pochopili, že Evropa své sliby plní a rozhodně se nehodlá vzdát svých vlastních zájmů. Tolik Volodymyr Zelenský. Jednou z nejsložitějších otázek příštího členství Ukrajiny v Unii však i nadále zůstává válka na jejím území a okupace části Ukrajiny. Evropská unie tak rovnou přiznává, že dokud budou bojové akce pokračovat, je plnoprávný vstup země do Unie nemyslitelný. Příslušný komisař Evropského parlamentu Michael Galler k tomu říká: okamžité přijetí Ukrajiny do Unie by znamenalo faktické vtažení Unie do konfliktu. Dokud válka trvá, nemůžeme vás přijmout jako plnoprávného člena, protože bychom se tak automaticky stali další válčící stranou po vašem boku. Na bruselském stole ovšem v každém případě i nadále leží otázka vstupu Ukrajiny do Unie v situaci, kdy část jejího území bude dál okupovat Rusko. V unijním ústředí se v této souvislosti často ozývá připomínka, že do Unie byl v roce 2004 přijat i Kypr, přestože sever ostrova už přes 50 let okupuje Turecko. Mnoho unijních diplomatů ale akcentuje, že takovéto paralely nejsou legitimní.
12: A po Liborovi Dvořákovi už na závěr ještě obvyklá pondělní glosa spisovatele a žurnalisty Ondřeje Nefa, tentokrát s titulkem Zvuk romantické struny.
19: Nekropole v 7-kilometrové hloubce Indického oceánu, to je zpráva, která zabrnkala na romantickou strunu mého dětství. Vrátila mě do doby, kdy jsem romantiku snídal, obědval a večeřil den co den. Jakáže nekropole může být v 7-kilometrové hloubce? Vědci z Číny, Itálie a Nového Zélandu podnikli celkem 32 hloubkových ponorů. Podařilo se jim zmapovat oblast, ve které jsou pozůstatky uhynulých velryb. Nejstarší objevené pozůstatky jsou staré 5 milionů let. Chápete, proč mě to oslovilo? Velryby podle některých názorů, inteligentní tvorové na úrovni člověka, mají místo, kam chodí už 5 milionů let umírat. Velrybí stařec či stařena, když dopočítá svůj život k posledním dnům, odebere se na posvátné místo 1000 kilometrů dlouhé. Život z něho odchází a obrovitý tvor klesá do hustnoucí tmy a nechává se objímat stále silnějším sevřením vodních mas. Na dno spočine už jenom jeho tělesná schránka, vědomí nebo snad duše už v něm uhaslo. Co všechno se na Zemi stalo za 5 milionů let, tedy za dobu, z níž pocházel nejstarší objevený jedinec, a někde není psáno, že v nekropoli 1000 kilometrů dlouhé nemohou být další, ještě starší. Stalo se toho mnoho. Mimo jiné slezl ze stromu člověk, ke škodě ostatních živočišných druhů, velryby nevýjímaje. Co všechno se mohlo odehrát? Možná, že velryby díky své inteligenci prožili hvězdné období nadvlády nad živočišným světem. Pokud ano, věřím, že se chovali moudřeji, než jak si počíná člověk. Se svými tělesnými rozměry si nemuseli dokazovat dominanci prostě tím, že pobíjí všechno, co je v dosahu. Jak asi vypadalo království velryb, pokud to bylo království? Přišli na jiné uspořádání, na jinou metodu, jak spolu komunikovat a spolupracovat a zlepšovat životní úděl? To přece by měl být prvořadý úkol rozumného společenství. Nechal jsem se unést, struna romantiky ve mně zazněla příliš silně. Možná je to ozvěna na hodně starý film o Tarzanovi. Viděl jsem ho, když mi bylo tak asi 10. Šlo v něm o nekropoli slonů. Kdesi v Africe, že prý bylo místo, kam sloni odcházeli na konečný odpočinek. Padouši se pokusili ho ovládnout kvůli slonovině, ale statečný Tarzan jim v tom zabránil. Srdce mi tenkrát tlouklo při té představě. Později jsem se dočetl, že pověsti o sloních nekropolích jsou jen báchorky. Rozumná část ve mně teď nespokojeně mručí, že to s tou velrybí nekropolí bude podobné. Hold, velrybí kostry jsou na dně moře, kde jinde by měly být. Asi má ten rozum pravdu. Ale to romantické brnkání se tak hezky poslouchá.
12: Glosa spisovatele Ondřeje Nefa uzavřela pondělní názory a argumenty a ze studia se za všechny autory příspěvků a také redakční kolegy loučí Ondřej Konrád.
3: Názory a argumenty si můžete poslechnout v celku i jednotlivě
20: také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
21: A teď už vám nabízíme radioknihu Jana Slavíka Válečný deník historika. Připravil Petr Turek, režie a interpretace Petr Adler.
22: Června 1940. Svět je v očekávání, zda Itálie půjde do války. Itálie je v pěkné situaci. Šla by do války, když už Německo připravilo situaci. Na počátku, když se nevědělo, jaký bude průběh, Itálie nesplnila povinnost osy. V rádiu se cituje americký hlas o řeči Churchillově, ale bohužel nic kloudného o té řeči nevíme.

Signore, Mussolini však zapomněl, že tato morálka žádá pochodovat s přítelem už od začátku. A to Itálie neučinila. Pan Ribbentrop i sám Führer byli nuceni jezdit do Itálie. Teprve po německých úspěších se Mussolini rozhodl jednat podle fašistické morálky. Mladí lupiči bojují se starými lupiči. Nechtějí problém Evropy řešit, ale obrátit ho na ruby. Chtějí být bohatí a druzí, aby byli chudí. To znamená hromadit hořlaviny pro válku příští. Rozumí se, že v projevu neschází žvanění o prozřetelnosti. Právě se ozval pražský rozhlas. Hlásí se, že Paříž je evakuována. Velký zmatek. V Rumunsku jsou povoláváni záložníci na cvičení. V Moskvě jednání mezi Sověty a Litvou o nějakých věcech. Také rumunský jednatel odletěl do Moskvy. Co se z toho zrodí? Planeta nikdy nebyla tak nabita očekáváním. Co učiní Amerika? Náš národ má před sebou velmi chmurnou perspektivu, ale neuškodí projde-li koupelí útisku. Je to jediný lék proti frázovitému vlastenectví. 12. června 1940. Francie prožívá nesporně krušnější chvíle než za prusko-francouzské války. Němci napínají všechny síly, než přijde odněkud pomoc. Jejich spása je v rychlém skončení války, tak se domnívají, ale je to klam. I když zvítězí, problém Evropy rozřešen není. Domnívat se, že hospodářská otázka Evropy se rozřeší záběrem na úkor jiných národů, že lze zabezpečit své lidi jako prikazčiky nad jinoplemenými otroky, to je výplut diluviální sociologie a feldvéblovské filozofie dějin. Nebezpečí je pouze v tom, že se nacisté pokusí o takové řešení. Dějiny znají různé druhy revolučního i kontrarevolučního třeštění. 14. června 1940. Čekám na polední německý rozhlas. Německý hlasatel přečetl zprávu o zakončení bojů v Norsku a pak dodal, očekáváme důležitou mimořádnou zprávu z vůdcova hlavního stanu. Pak zase hudba. Muzika ustala. Opět hlas. Wir erwarten důležitou zprávu z vůdcova hlavního stanu. Co to bude? Vpád Paříže? Vpád k Belfortu? Či revoluce ve Francii? Pan hlasatel nás napíná. Hudba opět utichla a zase hlasatel. Wir erwarten, opět hudba a opět umlká. Očekáváme důležitou zprávu z vůdcova hlavního stanu. Veselá muzika zní a zase hlas Wir erwarten a potom nějaký vojenský pochod. Pozor, fanfáry, konečně to tady. Paříž je vyhlášena za otevřené město. Němci ji obsazují. Konec zvláštního hlášení. Zní německá hymna. Bylo ohlášeno, že se to stalo v důsledku úplného zhroucení francouzské fronty ve východní části. Bije opravdu 12. hodina pro Francii a Anglii. Zdá se, že Francouzové chtěli ušetřit město osvěty před osudem Varšavy. Je to však počátek celkového zhroucení. Morální účinek ve světě se jistě dostaví. A hlavně ve Francii. Francouzští páni učitelé mohou dát přednost otroctví před válkou, jak kdysi prohlašovali. 15. června 1940. V dnešním večerním slově na první stránce v jihovýchodním rohu je notická Nová světová revoluce, je to šifra Y, takže psal Emanuel Moravec. Článek končí slovy. Přijdou týdny ještě větší, ale nelze již nevidět pohyb obrovských ker, plný počátek nové světové revoluce. Pisatel má pravdu, revoluce jde, ale jaká?
Sdělil mi redaktor Cháp, že jsou v Praze němečtí studenti, kteří mají příkaz se učit.

0: Být hinčtině. Jak patrno, jsou různé názory na to, co přijde. Polední náš rozhlas oznámil, že na Eiffelovce byla sňata francouzská trikolóra a vyvěšen prapor s hákovým křížem. Němci postavili čestné stráže u Napoleonova hrobu a ve Versailles. Při četbě článku o příchodu Němců do Paříže obnovily se pocity, jež se měl na Hradčanském náměstí za sněžícího jitra, když jsem potkal prvního německého vojáka vjíždějícího na motocyklu. Po jisté stránce dnešní události jsou pro Francouze pedagogickou lekcí. Za 100 let se nenaučili primánskému zeměpisu a neuvědomili si, že nejsou v Evropě sami. 20 let jsme byli jejich spojenci, ale francouzský esprit to nevzal na vědomí. A obdobně to platí o Angličanech. Také jim Evropa sahala jen po Rýn. Moskevský Kreml si hraje na Sfingu. 17. června 1940. Události mají úžasný spád. Oznamuje se ve večernicích, že Francie kapitulovala. Maršál Pétain, který byl postaven v čelo vlády, jsou v ní téměř samí generálové, prohlásil francouzskému národu, že Francie musí složit zbraně. Jedná už s Němci o podmínkách kapitulace. Hitler se sejde s Mussolinim, aby pojednali o podmínkách. Pevnost Mety se vzdala. Vojenská vláda patrně má udusit případný pokus o převrat. Co dál? Pokládám za velmi pravděpodobné, ba skoro zajisté, že Hitler rozbije Stalinovu říši, čili Slované nakonec budou platit účty nové světové války. Naše situace je chmurná. Přijde zběsilá vlna germanizace, jaký může vymyslet jen geniální primitiv, bude chtít na věčné časy zabezpečit Německo před českým klínem. Tento pokus nakonec troskotá, poněvadž ve 20. století je na geronské metody pozdě. Ale než troskotá, budem polikat ropuchy. V každém případě však je lepší, že figurujeme na listině znásilněných národů a nejsme v tom sami. Je nás hezká řádka: Čechové, Poláci, Dánové, Norové, Holanďané, Belgičané, Francouzové. Přibudou Angličané. A z největší pravděpodobnosti také Švýcaři. Bojím se, že náš národ na zkoušku je málo připraven. Má určité vlastnosti, o které se vlna germanizace rozbije, ale jeho dnešní inteligence je zbabělá a poživačná. Od ní nelze mnoho čekat. Zejména ne od našich politiků. 18. června 1940. Polední rozhlas hlásí Pétainovi prosby o sdělení podmínek. Citují se německé noviny: Bůh války bude soudit, Němci se neukážou dobromyslnými prostáčky jako roku 1918. Vzpomíná se zpupného přijetí německých prositelů o mír v Compiègne a tak dále. Vše nasvědčuje, že podmínky vítězů nebudou mírné. Hlásí se, že Churchill oznámil, že Anglie povede boj dál. Mám za to, že je to preludium k vyrovnání a to, jak jsem už napsal, na účet Ruska, to jest Slovanů. Stalin trochu pozdě obsazuje pobaltské státy. Nespasí je to. Prozevlovali moment, jak říkají Rusové. 20. června 1940. Podle večerního rádia německého maršál Pétain v nové řeči prohlásil, že příčiny porážky byly vojenské i politické. Francie podceňovala protivníka. Nepřítel měl velkou převahu. V letectví byl poměr sil Francie k Německu 1:6. Je-li to pravda, neslyšel jsem to jasně, znamená to opravdu krach francouzské buržoazie. Nyní je jasno, proč nás musela Francie opustit. A za půl roku Francie nedovedla ten poměr letadel změnit. Je to horší krach než carismu za první světové války. Objeví se podobné následky? Sociální revoluce? Čekám, že se francouzská buržoazie s nacistickým Německem spojí proti sovětskému Rusku. Jak pak Stalin dopadne, jsem již napsal. Zde je lehká diagnóza. Poslední zpráva, Němci obsadili Lyon a táhnou na Saint-Étienne. 27. června 1940. Podmínky příměří mezi Německem a Francií byly včera uveřejněny. Nejlepší je závazek Francie vydržovat okupační armádu. Jež to však Německo v severní Francii hromadí vojska proti Anglii, znamená to, že Francie bude vlastně vydržovat a živit německé vojsko proti Anglii. Kolují pověsti, že v Brně, v Olomouci a prý také v Praze demonstrující Němci volali pryč se sovětským Ruskem. Nic takového se patrně neudálo, je to jen výron fantazie, založené opravdu na tušení toho, co přijít má. Němci se nemohou dočkat chvíle, kdy vyrazí proti Rusku. Zjančené francouzské generály pobyli tak lehce, jak si zahrají s Rudou armádou. A což neřekl vůdce, že Němci po 600 letech začnou postup na východ? Nemluvil o Ukrajině? Jde o to, jak si na anglických buldocích vynutit volnost k tomuto postupu. 29. června 1940. Nová změna mapy Evropy. Sovětské Rusko ultimativně požádalo Rumunsko, aby do 4 dnů vydalo Besarábii a severní Bukovinu. Hned na to obsadilo města Černovice, Kišiněv a Akrman. Rumunsko je v parním kotli, jako bylo Československo před 2 lety. Ohlásí se jistě jiní nápadníci, patrně Maďaři a Bulhaři. Není známo, jaké stanovisko zaujme či zaujalo Německo. Způsob, jakým Rusko jednalo, je čistě nacistický. Bleskový přepad. Na západní frontě Němci obsadili francouzské pobřeží až k Španělsku, odkud prý budou moci dovážet volně přes Francii. V Americe nějaký list prý přinesl zprávu, že Angličané jsou ochotni uzavřít s Německem mír. Anglická vláda prý kategoricky vyvrátila tuto kachnu, ale kdož ví, není-li to pokusný balonek. Sám jsem přesvědčen, že k tomu dojde. A jak jsem už napsal, rvačku v evropské hospodě zaplatí Slované. Dojde na sovětské Rusko, které vojensky na Německo nestačí. No, pěkná perspektiva. V německých novinách se stále píše o nové úpravě Evropy, ale pouze fráze. Ještě nikde jsem nečetl, jak si Němci novou Evropu představují. Za to z mnohého vysvítá, že si chtějí z evropských národů udělat otroky a sluhy. Včera byla zpráva, že dánští dělníci jedou na práci do Německa a předtím se psalo o dělnicích holandských. Dávno tam pracují dělníci čeští, slovenští a polští. A tak to patrně má zůstat. Němec bude vojákem a úředníkem, komandantem, ostatní budou robotníky. Čemuž se u nacistů říká socialismus. Rok 1941. Dnes je vlajkovací den. Je nařízeno, aby všechny domy vyvěsily říšskou a protektorátní vlajku. Židům je to zakázáno, což ovšem je pouze demonstrace, poněvadž všechny domy Židů jsou převzaty do německé správy, to jest do německého majetku. Pan ministr Goebbels a po něm noviny mluví dnes o Hitlerovi jako o géniovi, o největším člověku a vojevůci všech dob a tak dále. Bezděčně vzpomínám, že ve východní Evropě stojí v čele státu muž, kterému sovětské noviny také dávají přídomek největší ze všech lidí. A tito velikáni se jednou budou měřit. Netvrdím, že to bude letos, ale srážka je neodvratná. Hitler má na své straně dovednější lidi pro modernější válku. Stalin má k dobru modernější, univerzálnější hesla. Ať v praxi v Rusku jde o despocí jako v Německu, přece mnohá ta hesla jsou nesrovnatelně modernější a evropským národům snesitelnější, než je německý furor, který jen znouze mluví o novém řádu v Evropě, ale ve skutečnosti všude, kam Němec stoupí, okamžitě začíná Raubordnung. Právě se doslýchám, že Němci zabrali palác poštovní spořitelny. Němci necítí, jak jsou světu nesnesitelní, jak nedovedou hrát roli vůdců jinak, než ve feldvéblovských uniformách. Nedávno jsem četl rektorské řeči Heideggerově. Tento módní filozof nedovede úkol univerzity formulovat jinak než slovy postavit univerzitní vědu a studium pod rozkaz pravdy. Befel musí být ve všem, i v terminologii katolického filozofa. Ráz německé revoluce odpovídá také německému vojáctví, které Hitler opravdu reprezentuje skvěle. Drzost, bezohlednost, víra v kanóny, psychologická neomalenost. Ano, vůdce je typ německého prušáctví, byť se narodil v Rakousích. Ostatně Stalin je mnohými vlastnostmi Hitlerovi podoben. Je při svém despotismu jenom mazanější. Konce obou sotva budou idylické. Velkolepým filmem je dnes naše planeta. Přímo se třesu, abych nezemřel nebo nebyl zastřelen, případně někde v kazematech zavřen a zbaven možnosti pozorovat přerod Evropy ba celé planety. Starý svět je opravdu cukrunt. Využije však chyb těch největších géniů naší doby, aby se ještě na chvíli zachránil přes diktaturu plnou parou k osvícené reakci? V 7 hodin večer náš rozhlas referoval právě o oslavách vůdcových. V Praze při přísaze nováčku mluvil Karl Hermann Frank. Opět svým způsobem. Němci si vedou záznamy o dobrých a nedobrých Češích, s nimiž po válce zúčtují. Jinu ovšem, už se napovídá, co bude následovat, až Němci zvítězí. A jak to odnesou čeští intelektuálové? Lidé toho druhu, k ním se káha Frank, počítat tedy nemůže. Němci v Čechách a na Moravě udělali pořádek. Jak by ne. Ale k tomu je třeba tak diluviálního náčiní, jako je gestapo, facky, kriminály, káznice a kulomety. To je ten německý pořádek. Die Deutsche Ordnung. Při proslovu Frankově zase bije do očí naprostý nedostatek ideového zdůvodnění toho, zač Němci bojují. Tím se nahony liší od bolševiků, kteří věštili také různé utopie, ale měli vždy argumenty podložené nějakým stanoviskem k vývoji lidstva. Nacionální socialismus je na tom hůř než kterákoliv církev. Církve se aspoň odvážily říci svým způsobem, kam spěje lidstvo. U nacistů se nesmíte ani zeptat, zda existuje nějaký pokrok a nějaký vývoj. Pro ně existuje jen ta felácká Ordnung. Víme, že mají své ideje v Mein Kampf, ale mlčí o nich, pokud nebudou vítězi. Pak ukáží teprve, co je vlastně ta nová Evropa. Oloupení okolních národů, především pro veterány válečného tažení. No, neudělal to tak Cezar, Oktavián, Vespasián. Ach, můj milý Karle Hermane, tanky a obrněná letadla jsou prostředky, jimiž se nedá dosáhnout všechno. Žijeme ve 20. století a nikoli v době markrabjete Gera. Leco si může gestapo dovolit, ale váš 52-letý vůdce vzal to za nešťastný konec. Zbuzením nenávisti u všech národů Evropy se nová Evropa nevyhrává. Dubna 1941. Je 1 hodina popolední. Zvláštní zpráva vrchního velitelství oznamuje, že Němci pronikli do Aten a že na Akropoli vlaje vlajka hákového kříže. Zatímco se tohle hlásá, mám v ruce Národní politiku a čtu tam článek německého admirála, kontradmirála Brunninghause. Má název Roosevelt na cestě k válce a obsah je líčení, která k americký prezident porušuje mezinárodní právo. No tak u toho se nebudeme zdržovat, každému je jasno, že Němci toto právo, pokud nějaké existuje, porušili také a první. Přepadli bez vypovězení války okleštěné Československo, Dánsko a tak dále. Ale co je nápadné a bije do očí, je zbabělost, se kterou se tento stav konstatuje. Stát, který se cítí opravdu mocný, vypověděl by Americe válku. Zatím se však Německo obořilo na Jugoslávii a Řecko. 1. máj 1941. Prší. Po Václavském náměstí pochoduje německá mládež, zpívá, je hodně promoklá a je jí málo. Stejně mdlý dojem dělají noviny. Celý Balkán dobit, vlastně se dokončuje dobití Peloponézu, kde se ku podivu mezi hlášenými zajaci objevují také Srbové a několik srbských generálů. Ale jinak jásot žádný. Naopak z německých novin vanou zjevné rozpaky. Zase rána do vody. A zase dva národové, kteří po několik generací budou Němce nenávidět. 2. května 1941. Polední rozhlas, náš pražský, podrobně referoval, jak Němci oslavili 1. máj v cizině. Začalo se Jugoslávii, o níž hlasatel řekl, ve starém německém městě Zemuni konalo se shromáždění Němců a tak dále. Tak tady máte Němce. Najednou už i Zemuň je starodávné německé město. V rozhlasu se připomínala místa Bukurešť, Budapešť, Bratislava, Paříž, Tanger, Tokio, Šanghaj. Všude se slibovala věrnost vůdci. Na Slovensku, sdělilo rádio, byly oslavy ve všech městech, kde jsou Němci. Vedoucí Karmazín ujistil Hitlera věrnosti. O Slovácích nic, přece něco. Ministerský předseda Tuka prohlásil, že Hitler zachránil civilizaci. Nejsme s to pochopit, co Tuka pochopil rázem. A vedle něho Šaňo Mach. Taková je tedy ta nová Evropa. No, radost měli patrně Pařížané, kde na Trokadéru Němci si udělali meeting, kde řečník mluvil o němectví ve Francii před válkou. 9. května 1941. Německá šeptanda v Praze usilovně hlásá, že se teď půjde na Rusko. Hlásá se to tak nahlas, že patrně má se tím zastřít, kam se vlastně půjde. Zatýkání u nás pokračuje. Před několika dny byli zatčeni bývalí sociální demokrati, mezi nimi Hampl, Ryba, šéfredaktor Národní práce. Čím se to chtějí Němci zachránit? Je to jen německá důkladnost? A při té důkladnosti Němci nepozorují, jaká prázdnota se šíří kolem nich, respektive jaká všesvětová nenávist roste proti nim. Ať nenávidí, jen když se bojí, říkal prý císař Caligula. S tím však Němci dlouho nevystačí. Ani se stále dokonalejšími zbraněmi, které slíbil svým krajanům vůdce pro rok 1942. Ještě malé memorabile. Včera 8. května v 8 hodin ráno, tedy v 7 hodin času astronomického, našel jsem v Rýgrových sadech ledovou tříšť. Stromy, které jsou již v té době odkvetlé, třešně, dosud nekvetou. Obilí je o 3 neděle zpožděné, pokud ovšem je zase to. Kde pak si zůstala Hitlerova prozřetelnosti? 14. května 1941. Věc téměř neuvěřitelná. Rudolf Hess, zástupce Führerův a jeho predestinovaný nástupce odejel či uprchl z Německa do Skotska. První úřední zpráva nacistické strany dělnické zněla, že se patrně pomátl na rozumu. Přitom se psalo, že trpěl přeludy. Dnes je v novinách, že už po delší dobu docházel k magnetizérům a astrologům. Jen si to představte, po delší dobu. A to nevadilo, aby byl až do svého odletu z Německa druhou osobou v říši, zástupcem Hitlerovým. Zprávy, které jsou o tom v novinách, vyznamenávají se dokonalou konfúzností, jež prozrazuje, že událost vzbudila v řadách pánů říše a Evropy zmatek. Trochu brzo příznak zhnilosti neodpovědného režimu, který nemůže skončit jinak než všechny neodpovědné režimy.
1: K dnešnímu dílu radioknihy se můžete vrátit na internetové adrese plus.rozhlas.cz. Nedokážete si udělat názor na dění kolem vás? Chybí vám argumenty při diskuzích o politice, ekonomice a společnosti? Pomůže vám tým těch nejlepších komentátorů, který můžete v Česku sestavit. Jejich komentáře, analýzy a glosy si poslechněte v pořadu Názory a argumenty. Každý den půl hodiny popoledni a pak půl sedmé večer na Plusu. V celku i jednotlivě je pak najdete na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Půlnoc. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Vláda schválila svůj návrh snížit rozpočet veřejnoprávních médií a převést financování na stát. V Karviné se nebude v příští sezóně hrát první fotbalová liga. Etická komise klub vyloučila kvůli ovlivňování zápasů. Ukrajina otevřela první kapitoly přístupových rozhovorů s Evropskou unií. A dnes bude polojasno až oblačno, postupně až zataženo, místy přeháníky a teploty do 24 stupňů. Je úterý 16. června. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Od příštího roku má veřejnoprávní televize a rozhlas platit místo koncesionářů stát. Návrh schválila vláda. České televizi a Českému rozhlasu stanovila rozpočet, který má být nižší než dosud. Dohromady mají obě média přijít o více než miliardu korun. Opozice s tím nesouhlasí.
3: Český rozhlas a Česká televize mají ze státního rozpočtu dostat necelých 8 miliard. Jde o stejnou částku, se kterou hospodařili do roku 2024, pokračuje ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy.
4: Pro Českou televizi 5,74 miliardy korun a pro Český rozhlas 2,065 miliardy korun.
3: Díky snížení rozpočtu by podle Klempíře měla veřejnoprávní média fungovat efektivněji. Podle opozice to ale naopak ohrozí jejich nezávislost. Návrh proto plánuje ve sněmovně blokovat, říká pirátská poslankyně Andrea Hofmanová.
5: Celou věc budu dále konzultovat s Evropskou komisí, protože takto razantní škrt vnímám jako silné ohrožení nezávislosti.
3: Opoziční politici tak dál požadují, aby se zákony o veřejnoprávních médiích neměnily. Adéla Burešová, Radiožurnál.
2: Zrušení poplatků za Českou televizi a Český rozhlas by mělo podle jejich ředitelů výrazný dopad na provoz obou médií.
6: Televize a rozhlas by v případě přijetí zákona museli propustit dohromady až 700 lidí. Podle ředitele České televize Hynka Chudárka je návrh téměř likvidační. I pro Český rozhlas by šlo o významný zásah, pokračuje jeho ředitel René Zavoral.
7: Rozhodně bychom se museli bavit o omezení výroby, tvorby pořadů, tvorby pro děti a mládež, sportovního vysílání, některé věci v oblasti regionálního vysílání.
6: Podle Zavorala současný poplatkový systém zaručuje nezávislost obou médií. Za ní poslední dva týdny taky pochodovala z Olomouce až do Prahy skupina studentů z tamní Univerzity Palackého, pokračuje studentka Aneška.
8: Vlastně ve chvíli, kdy jsme začali chodit s banerama, tak nás lidi jako začali poznávat a byli takový jako jo, přesně, prostě za kulturu.
6: Pochod studenti zakončili před úřadem vlády, kde ministrům symbolicky zazvonili budíky, aby je probrali. Lucie Špetová, Radiožurnál.
2: Etická komise fotbalové asociace vyloučila Karvinou z první ligy. Klub musí zaplatit pokutu 10 milionů korun. Po sázkařské a korupční kauze padaly i další tresty za ovlivňování zápasů.
9: Primátor Karviné a představitel klubu Jan Wolf nesmí v českém fotbale působit 12 let a zaplatí pokutu 3 miliony korun. Karviná si jako vítěz domácího poháru zajistila čtvrté předkolo Evropské ligy, jenže je možné, že rozhodnutí etické komise zohlední i Evropská fotbalová federace a Karviná hrát evropské poháry nebude. Kdo Karvinou v první lize nahradí a jestli vůbec, zatím není jasné. Pokud se Karviná a Wolf neodvolají, mohla by se zachránit Dukla Praha. Existuje také možnost, že se bude hrát příští ročník v 15 týmech. Potrestáni byli i další 5 hráčů za to, že si nechali slíbit úplatek, aby ovlivnili výsledek utkání. Tresty jsou v rozmezí 15 měsíců až 6 let zákazu působení v českém fotbale a finančně mezi 20 a 140 tisíci korunami. Etická komise fotbalové asociace ještě pro úplnost uvádí, že rozhodnutí je nepravomocné a případný trest bude vykonatelný až po nabytí právní moci rozhodnutí. František Kuna, Radiožurnál.
2: Podání omamných a návykových látek jinému člověku bez jeho vědomí by nově mělo být v Česku trestné. Návrh schválila vláda. Týká se to například situací, kdy někdo hodí druhému do pití uspávací látku s cílem ho okrást nebo napadnout. Jak upřesnil ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný z motoristů, hrozit za to má až 10leté vězení.
10: Je odstupňovaná míra postihu od 1 roku až po 10 let vězení podle toho, zda jde o čin, který má následky minimální, ale naopak v té nejvyšší sazbě, pokud dojde k usmrcení.
2: Návrh teď posoudí parlament. Írán a USA podepsali údajně memorandum o porozumění elektronicky už v neděli. Americké stanici ABC to řekl viceprezident USA J.D. Vance. Oficiální podpisový ceremoniál má být v pátek ve švýcarské Ženevě.
11: Průlom v jednání ocenilo i šiítské militantní hnutí Hizballáh. Teherán totiž trvá na tom, že dohoda povede i k míru v Libanonu. To už ale odmítl Izrael s tím, že se necítí dohodou vázaný. Dokument má zaručit otevření Hormuzského průlivu. Teherán ho chce odblokovat do 30 dnů a vybírat poplatky za námořní služby pro lodě proplouvající úžinou. To odporuje výrokům amerického prezidenta Donalda Trumpa, podle kterého bude Hormuz odblokovaný už v pátek a plavba v něm bude bez poplatků. Podle amerického viceprezidenta J.D. Vance Spojené státy výměnou za zprůchodnění Hormuzu neuvolní zmrazené íránské peníze. Matěj Kolář, Radiožurnál.
2: Ukrajina a Evropská unie otevřely první kapituly přístupových rozhovorů. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský to přivítal a vyzval ke zrychlení vyjednávacího procesu.
12: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský před odletem na summit G7 do Francie na letišti v moldavském Kišiňově prohlásil, že jednou z nejsilnějších odpovědí, jakou Evropa může na ruskou agresi dát, je urychlení procedury vstupu Ukrajiny a Moldavska. Ukrajina si to zasloužila, protože na vstupu do Unie pracovala tvrději než ostatní, řekl Zelenský a dodal, že Kyjev je připravený k otevření všech přístupových kapitol. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
2: Britská vláda zakáže dětem mladším 16 let přístup k sociálním sítím, oznámil to britský premiér Keir Starmer. Přiblížil také plánované omezení platform přenášejících živá videa. Zákaz by měl vstoupit v platnost na jaře příštího roku. Británie plánuje zavést podobný model jako Austrálie. Zákaz bude zahrnovat platformy jako YouTube, Facebook nebo X. Nebude se vztahovat na komunikační služby jako WhatsApp nebo Signal. Ve svatovícké katedrále na Pražském hradě požehnali v pondělí novým varhanům. Na nástroj se složili ve sbírce tisíce dárců.
13: Za doprovodu zvonů, chorálu a kouře z kadidla vstoupil do katedrály slavnostní průvod.
14: Se posaďte klidně.
13: A úvodní slovo pak pronesl Vojtěch Mátl, předseda správní rady nadačního fondu svatovícké varhany.
14: Celkem se nám všem tedy povedlo shromáždit neuvěřitelných 154 milionů korun, 335 tisíc, 800 a 12 haléřů.
13: Zazněla i lužanská mše Antonína Dvořáka, která tak zahájila koncertní týden na oslavu nového svatovíckého nástroje. Ten doprovodí v příštích dnech třeba Symfonický orchestr Českého rozhlasu nebo housistu Pavla Šporcla. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
2: Španělští fotbalisté zahájili mistrovství světa remízou. Šampioni z roku 2010 hráli s Kapverdami 0-0. Smírné skóre mělo i utkání Belgie s Egyptem. Duel skončil 1-1. Před pár minutami začal zápas Saúdské Arábie s Uruguají a sleduje ho reportér František Kuna.
9: Odehrány 4 minuty, Uruguayci jakožto favorit zápasu drží balón, ale nikam se extra netlačí. Jeden náznak Žance ještě i teď přichází na stadionu na Floridě, ale zatím platí začínající 5. minutě. Saúdská Arábie, Uruguay 0-0. František Kuna, Radiožurnál.
2: Basketbalisté Nymburka získali svůj 21. titul v NBL. V rozhodujícím 7. finále play-off porazili Pardubice v Pražské hale na Královce 91-74. Oba celky se už s postupem do finále kvalifikovali do nadcházejícího ročníku Ligy mistrů. A tenistka Nikola Bartuňková si na travnatém turnaji v Berlíně poradila s Ruskou Schneiderovou. Semifinalistku nedávného Roland Garros porazila 2-1 na sety a postoupila do druhého kola.
15: Požár na D1 u Velké Bíteše a omezení na Pražském okruhu za Ořechem. Na dálnici D1 z Prahy do Brna teď velmi opatrně za odbočkou na Velkou Bíteš. Na kilometru 163 hoří vozidlo, na místě už jsou hasiči. Zatím je to s opatrností průjezdné levým pruhem. Na D1 z Ostravy do Přerova zvyšte pozornost za Studénkou. Na kilometru 334,5 stojí nepojízdné nákladní auto, blokuje tam odstavný pruh. Na Pražském okruhu počítejte s omezením mezi Ořechem a Barandovem. Na 18. kilometru pracují silničáři, uzavřené jsou levé pruhy v obou směrech. U Plzně pozor u Ejpovic, pokud budete najíždět na D5 směrem na Prahu. V nájezdu na 67. kilometru havarovala dvě osobní auta, hasiči tam řeší únik paliva, průjezdné levým pruhem. A v Praze budou do rána uzavřené tunely na městském okruhu, Blanka obousměrně mezi Letnou a Trojou a údržbáři čistí i Strahovský tunel směrem na Břevnov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Dnes čekáme polojasno až oblačno, postupně až zataženo a od západu místy déště nebo přehánky. Na Moravě a ve Slezsku srážky jen ojediněle. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů Celsia. Tolik hlavní zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
16: Co má symbolizovat pomník lhostejnosti, jak se lze vypořádat s bezdomovectvím a pomůže novela zákona o podpoře bydlení, který schválila sněmovna. Hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je Barbora Bírová, ředitelka Platformy pro sociální bydlení. Dobrý den.
17: Dobrý den, aj vám. Děkujem za pozvání.
16: Zítra touto dobou budete u hlavního nádraží v Praze odhalovat pomník lhostejnosti. Proč právě tam?
17: No, hlavné nádraží a jeho okolie, najmä Vrchlického sady, sú dosť často spájané s tým, že tam nachádzajú nejaký improvizovaný domov ľudia so skúsenosťou bezdomovectva alebo ľudia, ktorí iný domov nemajú. Preto nám to prišlo ako vhodné miesto.
16: No a co má vlastne symbolizovať?
17: Premýšľam, že ako je to dlho. Myslím si, že hlavne počas obdobia covidu sa dialo to, že všetci sme vo verejnom priestore mohli aj v médiách zaznamenávať, že niekto známy alebo slávny zomrel, bola tomu venovaná nejaká pozornosť. A veľmi dobre to nasvedcovalo zrkadlo našej spoločnosti, ktorá niektorých ľudí oslavuje, či už počas ich života alebo po smrti, a niektorých ignoruje alebo si nevšíma. A na základe určitých dát, ktorým sme venovali pozornosť v priebehu asi 2 rokov, a následne sme vydali analýzu úmrtí ľudí so skúsenosťou bezdomovectva, sme videli, že je tu množstvo skutočností, ktoré len potvrdzujú ten dojem veľmi často, že ľudia bezdomová sú pre nás často neviditeľnými. A preto sme práve sa ako rozhodli vytvoriť nejaký symbol vo verejnom priestore, pričom veľmi často chceme takzvané čistiť verejný priestor. Chceme, aby naše mesta boli sterilné, alebo ako veľmi často to chce politická reprezentácia. A nám príde veľmi vhodné ukázať na to, že podobne ako sú rôzne pomníky, ktoré nám pripomínajú nejaký typ režimu alebo nejaké nešťastia, tak chceme venovať nejaký ako taký akože symbolickú sochu, práve preto je to nejaký ako vankúš, kde to vyzerá, že vlastne nejaká osoba tam ležala a je tam otlačená hlava a ten človek už tam nie je. A ten človek tam nie je kvôli tomu, že už zomrel. A vlastne je to nejaká symbolika, ktorá má byť určitou pietou a má byť pripomienkou, že je tu veľké množstvo ľudí, ktorých si nevšímame ani počas ich života, ani po ich smrti.
16: A kto je autorem pomníku?
17: Autorom pomníku je výtvarník Jakub Janovský, ktorý sa venuje či už práve výtvarnej tvorbe ako maliar, ale práve tvorí aj sochy. A bol mu tento zámer blízky a vlastne ako je to jeho autorské dielo. S tým, že vlastne v tých posledných približne roku a pol sme spolu o tom komunikovali ako platforma pro sociálne bydlení, ktorá tú akciu zaštiťuje, s tým, že sme vlastne vymýšľali, že ako to aj stvárniť, pretože nepríde nám úplne vhodné urobiť niekde iba nejakú ako cedulku alebo tabulu, ale vlastne nám príde možno fajn taká ako metafora, že tuto niekto ležal a už tam nie je a zároveň chceme ako ukázať aj nejakou osvetou cez web, ktorý bude zajtra zverejnený, že prečo vlastne sme proti tej ľahostajnosti a čo môžeme robiť. A zároveň, ako viete, tak nerobíme iba nejaké symbolické akcie, ale samozrejme, že to máme ako previazané na ten systémový rozmer.
16: Určite sa k tomu teď dostaneme, jenom ten web má jakou adresu?
17: Ten web budeme zverejňovať zajtra a je to ako pomnik ľahostejnosti.cz.
16: Dobře. Jak ste financovali ten projekt, nebo jak ho financujete?
17: Ten projekt sme financovali vďaka množstvu darcom a darkyňam. My sme vlastne v roku 2025 mali spustenú kampaň, ktorá sa volala Bezdomovectví zabíjí. Tá kampaň bežala na Doniu. Zapojilo sa do toho veľké množstvo ľudí a vlastne vyzbieralo sa vyše 180 000 korún. To nie je až tak veľa peňazí a nejako my sme to nešli robiť za tým zámerom, aby ako sa vyzbieralo veľa peňazí. Vlastne chceli sme iba to, aby sa podarilo zrealizovať práve tú analýzu a aby sa podarilo zrealizovať ten pomník a potom nám trval nejaký čas nejaký proces s rôznymi typmi úradov, pretože je pre nás veľmi dôležité, aby to bola nejaká socha, ktorá v tom verejnom priestore môže zostať.
16: Díky práve veřejné sbírce na platforme Donio ste také provedli už zmienenú analýzu úmrtí lidí se skúseností s bezdomovectvím. Co z ní vyplynulo?
17: My sme analyzovali vďaka ÚZISu práve rôzne dáta, ktoré má zdravotnícky systém. Analyzovali sme rôzne mediálne dáta, rôzne dáta, ktoré sa nám podarilo získať vďaka práci polície. A vlastne analyzovali sme najmä roky 2010 až 2022. Potom sme nejaké dáta ešte dozbieravali a aktualizovali, aby to malo význam vydávať to v roku 2025. To asi najzásadnejšie nebol nejaký úplný šok v rámci tej ako a našej analytickej práce, ale bolo to teda potvrdenie toho, že ľudia so skúsenosťou bezdomovectva, aj tí, ktorí aktuálne nemusia už byť v situácii bezdomovectva, majú tak výrazné následky na svojich životoch, že umierajú o 16 rokov skoršie než väčšina populácie, v Prahe až o 20 rokov skoršie. Takže je to veľmi výrazne nižší vek, kedy títo ľudia zomierajú. Tiež sme zistili, že v týchto rokoch určite zomrelo 6 000 a viac ľudí, ktorí vo veľkej časti zomierajú najmä vo verejných priestoroch, preto aj práve ako ten pomník má byť vo verejnom priestore. Zistili sme, že veľmi často sa títo ľudia nedožívajú veku, kedy by vôbec zažívali tie choroby, ktoré zažíva bežná populácia. A veľmi často tá ich smrť je vlastne predčasná a mnohokrát zbytočná, pretože je často napríklad násilná. Veľmi často, keď zomiera niekto vo verejnom priestore, tak to znamená, že to je aj pod dôsledkom nejakého násilia. Tak to sú asi tie najzásadnejšie zistenia.
16: Podľa statistiky je 12 000 ľudí u nás bez prístreší, kde obvykle prebývajú.
17: Áno, to, že sú bez prístrešia, tak je také ako laickejšie možno ako pomenovanie, ale vlastne je to ako podľa európskej typológie bezdomovectva situácia bez strechy. To znamená, že tí ľudia veľmi často práve žijú vo verejných priestoroch, veľmi často trebárs prespávajú v parkoch alebo niekde ako pod mostom, v garáži a tak ďalej. A prípadne môžu aj využívať nejaké služby nocľahárne. Ale podstatné je, že tí ľudia vlastne nemajú nejakú stabilitu, nemajú bezpečie, práve veľmi často môžu byť vystavení nejakému násiliu, ešte špeciálne, keď sa bavíme napríklad o ženách v situácii bezdomovectva.
16: Vy už ste dříve řekla, že potrebujeme, aby stát a mesta prijali zmeny, ktoré povedou k systémovému ukončení bezdomovectví. Ide to vôbec, myslím, úplne ho vytiesniť?
17: Určite to ide, aj keď rozumiem, že to môže znieť ako utopia v našom systéme alebo v našom štáte, ale ako my máme skúsenosť, že je rozhodne možné systematicky bezdomovectvo znižovať. Určite v Európe stále máme tu najvýraznejšiu skúsenosť z Fínska, kde vlastne ako druhú dekádu sa naozaj ako výrazne darí znižovať počty ľudí so skúsenosťou bezdomovectva. A tie riešenia sú ako systémové, humánne a udržateľné.
16: To a jaké je konkrétne?
17: Konkrétne tak, že sa poskytuje tým ľuďom štandardné bývanie a adekvátna podpora. To keď poviem, že sa im poskytuje, tak to neznamená, ako že sa niekomu niečo dá a druhému sa nedá, ale znamená to to, že skrátka ten systém počíta s tým, že aktuálne napríklad aj u nás v Česku vieme, že v Prahe je najnedostupnejšie bývanie v celej Európe, tak ako je to k zamysleniu, že či náhodou by štát a mesta nemali investovať do dostupného bývania a tým myslím ako do tých kapacít, ktoré vôbec sú realizovateľné pre tento účel, pretože máme jeden z najmenších obecných fondov v krajinách OECD, máme úplne ako mizerné percento sociálneho bývania, tak vieme, že či už je to pre túto skupinu obyvateľstva alebo aj pre ľudí, ktoré sú tzv. Potrebné profesie, učiteľky, učitelia, zdravotníci, policajti a tak ďalej, ľudia, ktorí pracujú pre štát, tak skrátka veľmi často nemajú tak vysoké príjmy alebo nemajú tak výrazný majetok, aby si mohli dovoliť vlastné bývanie. Je veľmi potrebné nad tým začať premýšľať a meniť to a to je ako určite vec, ktorá je tá cesta. A to práve ako veľmi dobre vedia aj napríklad škandinávské krajiny, kde naozaj bolo ako masovo zainvestované do toho, že bolo viac zdrojov bytov pre tento účel. A tá adekvátna podpora je veľmi potrebná, pretože nemôžete iba niekomu ponúknuť bývanie. Keď je človek veľmi traumatizovaný, má rozličné problémy, či už so vzťahmi alebo zdravotným stavom a tak ďalej, je veľmi podstatné mu pomôcť aj týmto smerom.
16: Poslucháte 20 minút Radiožurnálu a s ředitelkou platformy pro sociální bydlení Barborou Bírovou. Začátkem června schválila sněmovna novelu zákona o podpoře bydlení. Ještě v květnu jste byli na poplach, že nové podmínky zákona o podpoře bydlení by vyloučily seniory z možnosti získat asistenci pro nalezení bydliště. To se podařilo zmírnit?
17: Áno, to sa podarilo zmierniť. My sme veľmi radi, že vlastne tá novela priniesla aj pozitívne zmeny v tom zmysle, že sme sa snažili s príslušnými poslankyňami a poslancami o tom dlho diskutovať. Čo stále ako nepovažujeme ako šťastné riešenie je presun určitých agent na úrad práce.
16: Vrátím se k tomu, ale vyvarujete, že některým zranitelným skupinám stále hrozí, že zůstanou mimo systém podpory. O koho se jedná především?
17: Tých skupín je viacero. Pre nás určite stále je tou najvýraznejšou skupinou sú domácnosti s jedným rodičom, primárne teda ako samoživiteľky s deťmi, alebo samozrejme aj samoživitelia, ale vieme, že ženy v Česku veľmi často zarábajú menej, obzvlášť keď je to ako matka, ktorá má viacero detí, tak je veľmi náročné aj nájsť nejaké zamestnanie, kde vôbec budú jej chcieť dať nejaké dobré podmienky. Takže určite aktuálne vlastne deti sú tou najohrozenejšou skupinou v Česku. Vieme, že máme 62 tisíc detí v bytovej núzi. Mne to prípada veľmi vlastne alarmujúce v tom európskom priestore a veľmi ma mrzí, že sa tomu nevenuje adekvátna pozornosť.
16: Proč vám tady nepřipadá jako dobrý nápad, že se klíčové kompetence přenášejí z obcí na úřad práce?
17: Príde nám to trošku ako také ako dublovanie, kde vieme, že kontaktné miesta pre bývanie, ktoré majú byť teda na príslušných obciach s rozšírenou pôsobnosťou, majú tú informáciu, aké potreby tí ľudia majú. To je tam pre mňa to najzásadnejšie. Príde vám človek, ktorý je v situácii bytovej núdze alebo človek, ktorý potrebuje niečo riešiť s bývaním a je ako absolútne kľúčové, aby ten, kto bude potom rozhodovať o nejakých podporných opatreniach, vedel, že čo ten človek potrebuje. Takýmto spôsobom vlastne vy iba ako keby sme sa tu bavili spolu o niečom a ešte to ako pošleme niekomu ďalšiemu, že teda ako by sa na to mohol pozrieť. Nám to príde, že to je jednak ako dosť nesystémové. Príde nám, že vlastne je to preťažovanie už veľmi preťaženého úradu a zároveň je problematické aj to, že veľmi často na úradoch práce tí úradníci a úradničky, ktorí o tom budú rozhodovať, nie sú sociálni pracovníci a sociálne pracovničky, ktoré potom vedia nejakým spôsobom nasmerovať, kde je tá adekvátna pomoc. Takže z týchto dôvodov nám to nedáva zmysel.
16: Síť kontaktných míst pro bydlení by sa podľa novely měla rozšíriť. S tým ste zrejme spokojení.
17: Áno, to je úplne skvelé. Problematické je, respektíve takto, ten zákon bol vymyslený tak, že sieť kontaktných miest bude na každom ORP. Je úplne skvelé, že je teraz úvaha, že teda sa rozšíri tá sieť. Len upozorňujem na to, že je fajn aj obciám dať prostriedky a podmienky pre to, aby tú agendu mohli robiť. Je to ako kompletne nová legislatíva a my máme veľkú radosť z toho, že platí. Len je dosť problém, keď máte robiť úplne novú agendu a fakt sa snažiť o to, aby sa niečo riešilo ako s krízou bývania a nedostanete ako obec na to ani korunu. Tak to mi príde ako, že nie je úplne vhodný nápad.
16: Novelu zákona o dostupném bydlení, tak to už sa budú teď zabývať senátoři. Jak sa chcete dál angažovať? Budete sa snažiť změny, které považujete za důležité?
17: Nám príde veľmi dôležité ten proces stále sledovať. To, ako vnímam, že je jednou z našich rolí byť nejakým ako watchdogom a určite to súvisí nie iba s týmto zákonom, určite to súvisí aj s dávkovou reformou a tých zmien je množstvo. Myslím si, že ako bavíme sa tu o zákone o sociálnych službách, chystajú sa komunálne voľby, tých tém je veľké množstvo. Určite zákon ani po prijati tejto novely nijak neopúšťame.
16: Ředitelka platformy pro sociální bydlení Barbora Bírová je hostem 20 minut Radiožurnálu. Podpora na bydlení v superdávce by se nově mohla od října stanovit podle nákladů domácností v jednotlivých okresech. Mezi zranitelné skupiny by nově měly patřit samoživitelé, samoživitelky s dětmi do 15 let, nejen do 7 let. To chce navrhnout minister práce a sociálních věcí. Jak se vám to zamlouvá?
17: Mne to príde určite ako dobrý krok, špeciálne teda to rozšírenie tej cieľovej skupiny, aj kvôli tomu, čo som pred chvíľočkou hovorila v súvislosti s tým zákonom o podpore bydlení. My vieme, že naozaj ako samoživiteľky s deťmi teraz skutočne je veľká šanca, že budú vypadávať z rôznych systémových krokov. Takže to určite vítam, uvidíme, ako sa to podarí a či sa to podarí presadiť a veľmi vítam aj to posunutie tej vekovej hranice. pretože skutočne to nie je možné, že budeme počítať, že 8-ročné dieťa nejakým spôsobom sa zaopatrí same. Možno ešte by som tam iba upozornila na to, že je veľmi dôležité dívať sa pri tých normatívoch na bývanie na cenové mapy, ktoré pravidelne zverejňuje ministerstvo financií. To je pre mňa asi ako ten rozhodujúci nejaký maják, od ktorého by som sa odpichla.
16: Sněmovna pustila do třetího čtení novelu stavebního zákona. Môže nejak pomôcť zvýšiť dostupnosť bydlení?
17: V súčasnej podobe si nemyslím, že to je zákon alebo teda ako tá novela stavobného zákona, ktorá by akýmkoľvek spôsobom zvyšovala dostupnosť bývania. Obávam sa, že v súčasnej podobe je to zákon, ktorý skôr ide na ruku developerom a ja si myslím, že ako development je veľmi podstatná súčasť riešenia krízy bývania. To je určite veľmi dôležité. Myslím si, že Česká republika by sa mala viac venovať verejnej výstavbe, lebo aktuálne tu veľmi veľké množstvo bytov rastie ako huby po daždi. Ale to neznamená, že kdokoľvek z nás, čo asi teraz sa tu rozprávame, alebo kto nás počúva, že by sme si potom ako išli a vybrali by sme si, že hoci kde budeme bývať.
16: No pomohlo by zvýšení dane z nemovitostí za jakých okolností?
17: Určite by pomohlo zvýšenie dane z nehnuteľnosti. Myslím si, že to je ako téma, ktorá absolútne nie je vyťažená alebo vôbec nie je využitý potenciál tohto opatrenia. Myslím si, že vôbec dívať sa na to, ako je nastavený daňový systém v Česku, tak má ako ohromný potenciál. Jednak ako daň z nehnuteľnosti, myslím si, že by bolo skvelé, kebyže existuje systém, ktorý sa díva na to, koľko akých bytov kto vlastní a za akým účelom. Tým chcem povedať to, že pokiaľ niekto vlastní byty za účelom ich komodifikácie a je to ako za tým účelom, aby som mala ako 16 bytov, ktoré budú prázdne a popri tom tu máme 161 tisíc ľudí, ktorí sú bezdomova, tak mi to úplne ako dajte si to na misky váh a myslím si, že je ako jasné, že čo nám z toho plynie a zároveň sú tu ďalšie opatrenia, ktoré by sa dali robiť a určite by ako tú situáciu zlepšili aj čo sa týka toho daňového systému. Príkladom je práve ako je nastavený daňový systém v súvislosti s krátkodobým ubytovaním, kde vieme, že ľudia, ktorí napríklad prenajímajú cez platformu formy Airbnb alebo cez nejaké iné typu Booking alebo sú to či už jednotlivci alebo celé veľké firmy, tak to funguje tak, že vlastne sú o mnoho menej daňovo znevýhodnení než tí, ktorí ako prenajímajú dlhodobo. Tak to je tiež nejaká vec, ktorá nám potom hovorí o nastavení nájomných vzťahov.
16: Nedávno ste řekla, že aktuálny prístup k bytové nouzi nás stojí 11 miliard ročne.
17: Ano.
16: Jak ste takové časť se dospěli.
17: Bolo to urobené ako komplexná cost-benefit analýza, ktorá ukazovala, aké verejné náklady aktuálne vynakladáme. Do toho ešte mnohé tam dokonca nie sú započítané, ale sú to rôzne náklady, ktoré súvisia aj s vynakladaním verejných prostriedkov na zdravotníctvo, školstvo, riešenie kriminality a tak ďalej. Takže z týchto dôvodov je to aj v rámci dôvodovej správy práve k zákonu o podpore bydlení.
16: Už ste sa zmínil o tom, že v Česku je přes 160 tisíc lidí bez stabilního bydlení, 160 tisíc detí. Proč sa podľa vás bytová nouze v niektorých rodinách přenáší z generace na generaci?
17: No, myslím si, že z viacerých dôvodov, a je to dosť ako komplexná téma, ale ako ešte iba možno skorigujem, 161 tisíc ľudí je vyslovene v bytovej núdzi. Potom tu máme množstvo ďalších, ktorí práve trebárs ako sú v rôznych typoch chudoby, či už je to ako pomerne diskutovaná energetická chudoba, alebo neviem, ľudia tu trpia ako menštruačnou chudobou, dopravnou chudobou, vlastne ako fakt je to, že sa vám to odráža vo všetkých hľadiskách života. Prečo sa chudoba dedí? Myslím si, že ako z jednoduchých dôvodov, že skrátka ako systém nepodchycuje to, čo by mal. Ako keď sa bavíme napríklad o tom, koľko ľudí žije v nejakej situácii, kedy niekto ťaží z ich chudoby, tak ako to vidíme veľmi dobre na rodinách, ktoré pred troma generáciami začali žiť na ubytovni. Tam, keď nie je žiadny mechanizmus, kedy by vás sieť alebo systém proste podchytil a dal nejakú alternatívu, tak nie je možné sa z toho vlastnými silami ako vyhrabať. Veľmi často sa v Česku bavíme o tom, že ako ľudia sa majú snažiť a majú si to zariadiť sami a tak ďalej. Úprimne vám poviem, že je tu ako fakt veľké množstvo rodín, ako týchto 62 tisíc detí, o ktorých sa bavíme. Tí sa môžu vysnažiť, ako len budú chcieť. Môžu sa snažiť od rána do večera. To fakt neznamená, že ako sa dostanú z bytovej núdze. To znamená, že pokiaľ ten systém nefunguje tak, že vám ukáže, že aha, že ty nemusíš bývať na ubytovni, kde platíš za izbu 15 tisíc, máš tam šváby, ploštice, neviem čo, a kúpeš sa so svojím susedom v jednej ako sprche, nemáš si kde uvariť a tak ďalej, a neponúkne teda akože OK, tuto máš štandardné bývanie a adekvátne

0: Certne. Nie je možné, aby ako toto robili iba ľudia, ktorí sú na tých ministerstvách.
1: Tak to bude téma, ktorému sa budeme venovať příště. A to bolo teď 20 minút radiožurnálu, ktoré vysiel také Český rozhlas Plus s Barborou Bírovou, ředitelkou platformy pro sociální bydlení. Děkuju.
2: Posloucháte Český rozhlas Plus.
3: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
4: Česko je na migrační pakt připravené, ale nadále odmítá princip solidarity.
5: Nová pravidla mají zrychlit rozhodování o žádostech o azyl, zpřísnit kontroly na vnějších hranicích a usnadnit vracení migrantů.
6: Kritici však upozorní na riziko zásahu do práv migrantů.
7: A Polsko si stejně jako Česko zajistilo výjimku z povinného principu solidarity.
8: Letos se Česko do mechanismu zapojit nemusí.
9: V celé EU se podaří realizovat jen asi čtvrtinu vyhoštění, v Česku dokonce jen 12%.
3: Nechtěli ho, ale teď jsme na něj prý připravení. Migrační pakt, vládní otočka nebo příprava na spor s Evropskou komisí? A jak to bude s povinnými platbami? Ustoupíme nebo ne? Ptám se Viktora Daňka, našeho nového analytika pro evropské záležitosti. Dnes je pondělí 15. června. Ahoj Viktore, vítej ve Vinohradské 12.
10: Ahoj Matěj, díky za pozvání.
3: Rádi tě vidíme zpět v Českém rozhlase. Jsem rád, že jsi tady se mnou, budeme spolu probírat určitě pravidelně evropské záležitosti, ostatně od toho si tady analytikem. Začal platit migrační pakt, to do té tvé gesce zcela jistě spadá. Začal platit i pro Česko tedy?
10: No jasně, proč se ptáš? No, jo, my jsme vlastně odmítli, že jo? No, tak akorát, že vůbec.
3: No ne, tak současná vláda prostě má v programovém prohlášení napsané, má to tam napsané černé na bílém, že odmítneme jako Česko, jako vláda migrační pakt. Ale začal tedy platit. Jak si to vysvětluješ?
10: No jasně, tak v předvolební kampani to také viselo na všech billboardech, bylo to jedno z těch hlavních témat a dokonce i po volbách na prvním zasedání vlády hned v prosinci, to byl ten první bod jednání nové vlády Andreje Babiše o odmítnutí migračního paktu. No. Akorát, že ho vláda odmítla tím způsobem, že to jenom řekla, my toto odmítáme, ale to je vše, co proto udělala. Vlastně ve chvíli, kdy už se ujala funkce, tak migrační pakt byl z drtivé většiny implementovaný, zbývaly jenom nějaké technické věci, třeba na letišti Václava Havla. Ale Česko je v zásadě premiantem v implementaci migračního paktu, rozhodně jsme nic neodmítli.
11: Ale my, co se týče toho, co má posílit tu bezpečnost, jsme na tom dobře, to znamená.
3: To znamená, když ministr vnitra Lubomír Metnar říká, že informační systémy jsou připravené, že jsme v podstatě ready na finalizaci nebo na zcela zavedení toho migračního paktu, tak to je pravda.
11: My patříme v rámci realizace těch bezpečnostních prvků k ty, řekněme, lepší skupině. Ať to nezní divně, ale připravenější, to je to lepší slovo, k ty připravenější skupině. A
3: Česko je prostě připravené přijmout migrační pakt, respektive už ho muselo přijmout, protože od pátku platí.
10: Je to pravda, jednak Česka se to příliš netýká, upřímně řečeno, týká se to hlavně těch zemí na vnějších hranicích a Česko mezi ně nepatří, takže toho není tolik, co Česko muselo pro tu přípravu udělat, rozhodně méně než třeba Řecko nebo Itálie. No a druhá věc je, já myslím, že já to nechci brát jako kritiku, trošku jsem začal tak ironicky, ale já myslím, že velice správně naopak, že vláda velice rychle pochopila realitu, ve které se pohybuje. Ta realita je, že prostě migrační pakt je schválený, nikdo se už opravdu nechce vracet k jednacímu stolu, protože to bylo dlouhé, několikaleté martyrium složitých vyjednávání.
3: 2-3 roky, vy?
10: Ono vlastně déle, když se započítáme všechno, tak v podstatě od toho krizového roku 2015, který byl stav jako opakovaně selhávajícího schengenského systému, selhávajícího systému pro řešení migrační politiky a azylové politiky a tak dále. Takže to je opravdu dlouhá doba a teď by se opravdu těžko vysvětlovalo ministru Metnarovi svým kolegům v jiných zemích Evropské unie, že chceme začít od znova. Ještě navíc situaci, kdy Česko dostalo všechno, co chtělo. Když se podíváme reálně na to, co v tom migračním paktu je, tak dobře, ten mechanismus povinné solidarity budí kritiku, ale ať už on, anebo zejména ty ostatní další části, tak je to vlastně přesně to, co Česko po léta žádalo za jakékoliv vlády, včetně té předchozí vlády Andreje Babiše.
3: Co jsou ty další části? Co teda léta Česko požadovalo a je v tom migračním paktu a jsme na to připraveni a informační systémy máme připravené, jak říká ministr vnitra. Jak se nás to tedy dotkne, když ta mimošengenská hranice je jenom na těch letištích?
10: Migrační pakt se v české veřejné debatě vlastně smrsknul pouze na tu otázku té povinné solidarity, což je škoda, protože tam toho mnohem víc vlastně řeší úplně od A do OZ celou migrační azylovou politiku od příchodu až po návraty. Zjednodušeně řečeno, je to zásadní radikální zpřísnění ochrany vnějších hranic, takže ten klíčový požadavek

0: České republiky. Těch novinek je tam opravdu mnoho, od spojených digitalizovaných databází, už si možná i všimli třeba posluchači, kteří někam cestovali do zahraničí mimo Schengen, že skončila razítka v pase, digitalizovaný systém, aby se dalo hůře podvádět třeba právě s padělanými doklady, také srovnávání tím pádem biometrických údajů napříč databázemi, aby se nestávalo jako dříve, že žadatel přijde a požádá v té zemi a pak ještě v další, aby prodlužoval svůj pobyt. A co je za mě asi ta největší novinka, tak to je nová hraniční procedura, kde jsou jasně daná pravidla, jasně dané lhůty, 12 týdnů, při kterých ten příchozí na něj bude pohlíženo, jako by vůbec nestoupil na území Evropské unie. To je napínání mezinárodního práva na maximum, možná až za něj. A bude se zkoumat, jestli vůbec má nějakou šanci azyl získat, a pokud ji má nízkou, tak bude rovnou zařazen k návratu. Během těch 12 týdnů on tím pádem, že je tady právní fikce, že se tváříme, že není na území Evropské unie, tak mu nebude ani umožněn vstup, zůstane na těch hranicích, pravděpodobně dokonce v detenci, tam jsou dokonce výrazně rozšířené možnosti uvalení detence, a přímo tam s ním bude tedy vyřešeno to řízení. Pokud tedy mu bude umožněn ten azyl podat, tak bude, a pokud ne, tak bude rovnou zařazen k návratu v těch 12 týdnech, včetně opravného prostředku.
1: Jednou z těch motivací, proč přijmout migrační pakt, bylo taky to, aby se sjednotila ta pravidla přijímání nebo nepřijímání, odmítání migrantů na těch vnějších hranicích Schengenu a pak v těch zemích, třeba v Německu nebo právě v České republice. To se podařilo?
0: Podařilo, ale myslím si, že ta hlavní bolest z minulosti byla nejasná zodpovědnost. To je vlastně důvod, proč v roce 2015 ten systém skolaboval, proč se ukázalo, že Dublin nefunguje, protože v situaci, kdy je stát přetížený a nezvládá objektivně, a to je mimochodem ten argument pro tu povinnou solidaritu, tak potřebuje pomoc jiných států, a vznikla v mnoha případech, ve statisících případů, vlastně nejasná zodpovědnost, kdo je za toho dotyčného v tu chvíli odpovědný. Migrační pakt toto úplně eliminuje. V každém okamžiku za každého jednotlivého migranta je vždy jasně přiřazen jeden stát, který je zodpovědný za to, aby tu žádost vyřídil, případně aby vyřídil ten návrat, pokud ten nárok na azyl nemá.
1: Minister Metnar už několikrát zmiňovaný řekl teď před několika dny, pro Česko je řešením té migrace důsledná ochrana vnějších hranic, boj proti nelegální migraci a samozřejmě efektivní návraty cizinců. To všechno v tom migračním paktu tedy je. To, co tady říká pan Metnar, že pro Česko je jako podstatné, tak to tam je.
0: Z mého pohledu to tam je. Jak říkám, myslím si, že co do tvrdosti, tak opravdu napínáme meze mezinárodního práva. V mnohem si teď Evropská unie asi uvidíme, jak to bude vypadat v praxi, ale je dost možné, že si asi dáme v mnohem s tvrdostí třeba administrativy Donalda Trumpa. Proto ta kritika mnoha lidskoprávních organizací, protože se úplně stírá individuální přístup, rozšiřuje se právě to detenční právo třeba i na děti. To bude zajímavé asi v evropských standardech sledovat a slyšet pak za to tu kritiku, že zavíráme do detence děti a tak dále. Takže já myslím, že tady opravdu přitvrzujeme na meze možného. Uvidíme, jestli to bude stačit. Ten systém je taky hodně postavený na důvěře a taky na tom, že když už tady ten mechanismus povinné solidarity v sobě neobsahuje povinné kvóty, což je zase ten stěžejní požadavek Česka. Povinné kvóty tam prostě nejsou v žádné podobě, respektive ta povinná relokace. Tak když budou pouze dobrovolné a když státy nebudou mít ochotu, tak taky se může ukázat, že to nefunguje. Uvidíme.
1: No, ale tak ty kvóty tam tak trochu jsou. Oni se přejmenovali jenom, ne, na tu povinnou solidaritu,
0: ale jsou
1: ty solidární příspěvky.
0: To, co vadilo Česku, bylo, že nechtělo, aby bylo nuceno přijímat na své území z těch hraničních států žadatele o azyl a ne za ně zodpovědnost. To tam prostě není. Není tam žádný mechanismus, kterým by bylo možné dokonce ani v mimořádných situacích Česko donutit přijmout byť jednoho jediného žadatele o azyl z jiného státu.
1: No, ale je tam za to ta daň.
0: Ale je tam za to ta daň.
1: Migranty, ale budeš muset za to platit.
0: Přesně, a to je ten bod kritiky české vlády nebo obecně střední Evropy, protože je to stále asi politicky těžko obhajitelné, ale ta dohoda by jednoznačně nebyla možná, kdyby tam ten element nebyl. Protože to, co se teď děje, je, že se výrazně zvyšují nároky na státy na vnějších hranicích, typu Itálie, Řecko a další. Ty museli nainvestovat, musí teď plnit přísné lhůty, budou nést tu zodpovědnost, ze které se nebudou moci jen tak vyvázat. A ty pochopitelně říkali, dobře, ale tak co za to? Vy jste taky v Schengenu. Vy taky nesete výhody schengenského prostoru. Proč máme ty náklady nést? My tak se podílejte jinak. A ta dohoda tedy je, že když to nebude povinnými relokacemi, no tak to bude finančně nebo materiálně. Což je ale něco, co sama vláda Andreje Babiše v minulosti měla ve své vyjednavací pozici a v Bruselu říkala jako možnou alternativu k povinným kvótám, že se tedy budeme podílet jinak finančně nebo materiálně, a to tam tedy je.
1: A finančně nebo materiálně znamená co? Povinná sazba za hlavu.
0: Nechci úplně zabíhat do detailu, ale v jednoduchosti je tam prostě nějaký přepočet, kolik lidí by mělo být ročně tedy relokováno do těch zemí, a ty státy, které nebudou chtít tedy relokovat fyzicky ty žadatele, tak budou za každého platit nějakou částku, je to v přepočtu asi 500 000 korun.
1: Na hlavu. Na hlavu, za
0: půl
1: každého.
0: Milionu korun za jednoho.
1: Je to nějaká cena, ale když to přepočítáme v těch počtech, o kterých teď předpokládáme, že by tam být měli, tak to jsou řádově miliardy. Myslím, že
0: ročně.
1: Stát
0: a to není málo,
1: vydává.
0: Ale Viktor,
1: no, tak je to částka, ale je to platba za to, že budeme mít snad, doufejme, funkční schengenský systém. Ten schengenský systém nefunguje, opakovaně kolabuje, když se pohybují nelegální migranti Evropou, tak Německo zavře hranice, pak musí i Česko, fronty na hranicích a tak dále, působí to hospodářské škody, krom toho, že to je otravné, tak já myslím, že tohle je docela přiměřená platba za to, že snad budeme mít funkční migrační a azylový systém a hlavně funkční Schengen. To je ten důvod, proč bychom o tom my jako střední Evropa měli usilovat. Ty miliardy korun ročně budeme platit už od letošního roku nebo od kdy? Protože my víme, jak náročná byla vyjednávání o novém rozpočtu, je velmi kritizovaný za to, že prostě není úplně tak nízký, jak by si někteří představovali, tak bude se to tam muset zmáčknout?
0: Ne, zatím a v dohledné době Česko nemusí platit ani korunu, protože Česko je stále v situaci zvýšeného tlaku uprchlíků z Ukrajiny, čili je tam ta takzvaná výjimka ve velkých uvozovkách, ona to výjimka není. Je tam přepočet, který je pro Česko momentálně významně výhodný. Znamená, že se Česko vlastně nemusí vůbec nijak podílet na té solidaritě, dokud tady budou takové velké počty Ukrajinců, jako jsou nyní.
1: Což znamená, že už teď se vyjednává o tom, jestli třeba od roku 2027 bychom se neměli zapojit do toho systému.
0: Nebo... No tak uvidíme, kolik tady bude lidí a v jakém režimu bude, samozřejmě.
1: Nejakou platí ta výjimka, mě zajímá.
0: No je to vždycky každý rok se rozhoduje pro ten rok, takže co rok by si Česko mělo tedy požádat nebo nepožádat. To je vlastně dohoda mezi členskými státy, kde se rozhoduje kvalifikovanou většinou. Česko řekne, my jsme v tuto chvíli pod tlakem tolika tolika osob a propočítá se, jestli se to tedy uzná tak, aby Česko nemuselo nic platit.
1: Mm-hmm. Takže letos, rok 2026 neplatíme, 2027 se ještě uvidí.
0: To se ještě uvidí, bude se zase rozhodovat na začátku nového roku, ale myslím si, že není momentálně důvod si myslet, že by Česko mělo být v jiné situaci než je teď.
1: Že bychom měli dostat další výjimku.
0: Takže bychom měli dostat další výjimku.
1: Co když ji nedostaneme?
0: No tak budeme platit, no.
1: No ale platit vláda nechce.
0: No bude muset.
1: No a dobře, ale tak co když se skutečně objeví nějaká vzpoura, tak Česko není jediné, které s tím nesouhlasí, přece ne s těmi povinnými platbami. Podívej se na další státy V4.
0: Je to pravda, tak v tom případě ale Evropská unie na to má mechanismy, se kterými jsme sami souhlasili, když jsme do Evropské unie vstupovali, kterými vynucuje to, na čem se dohodneme, skutečně platí a budou to státy dodržovat, tak když nebudeme platit tady, no tak nám řídí pokuty soud někde jinde, třeba časem.
1: Ale revokovat ten pakt prostě nepůjde, kdyby se tady našla nějaká kvalifikovaná, protože znova říkám, minimálně 2, 3, možná 4 státy, možná celá V4 přeci s řadou těch opatření v migračním paktu nesouhlasí. Poláci zejména.
0: Revokovat jde samozřejmě všechno, když na to bude většina mezi členskými státy, tak Evropská komise připraví návrh, který bude něco zase upravovat a ono se to asi dost možná stane, protože se v praxi teď uvidí, jestli vše funguje jak má, je spousta věcí, u kterých už teď je kritika, že jsou možná nedotažené, že by se na nich mělo pracovat dál, takže možná nějaká revize skutečně bude, ale opravdu si myslím, že by se Česku těžko vysvětlovalo, proč by tady ten mechanismus měl jít pryč, protože na tom stojí celá ta dohoda. Jo.
1: Ty peníze prostě mají jít těm státům na vnější hranici schengenského prostoru.
0: Nejsou to peníze pro Brusel, nejsou to pozor, peníze pro migranty, jsou to peníze pro ty naše státy, naše spojence, jako
1: na
0: je
1: posílení
0: Řecko, Itálie,
1: jako té ochrany hranic,
0: které my žádáme, my ty migranty nechceme, nechte si je tam, řešte si to sami, víme, že vás to stojí peníze, tak tady je náš solidární příspěvek podle HDP, v tom celkovém objemu je to mizivé procento.
1: A nejsou to peníze taky pro státy mimo Evropskou unii, kde by mohla vzniknout návratová centra?
0: To je úplně oddělená debata z mého pohledu. Já myslím, že se tady neustále jako zavádějícím způsobem šermuje o tom, že bychom měli řešit migraci vně Evropské unie. Ono to zní dobře, lákavě. Akorát, že to je myšlenka stará, mnohokrát vyzkoušená a nefunkční. Kdo by to teda měl být, kdo bude hostit ta migrační centra pro Evropskou unii na svém území? Ono to tak nějak nikdo moc nechce. Teď takový pokusný balónek je ta Albánie, která má dohodu s Itálií, no. Ale to bylo zatím 135 lidí, jestli si dobře pamatuju to číslo, za ohromnou částku. Zatím tam chybí nějak ty nuly, aby tohle mohlo být to řešení.
1: Takže v migračním paktu nic takového není, protože já jsem zaznamenal informace o tom, že se mají vyhledávat právě místa, kde by ta návratová centra mohla být, ano. Mimo Evropskou unii.
0: Evropská unie na tom pracuje, protože jí to zadali právě členské státy, které toto vnímají jako zajímavé možné preferenční řešení. V minulosti už takový pokus byl jsem na summitu v Šam a Šajchu v Egyptě, kde se chtěla tehdy střední Evropa, vlastně celá Evropa dohodnout se státy severní Afriky, že budou mít tato migrační centra na svém území. Ani jeden to nechtěl, dokonce se tam dohodli, že se o tom prostě nebude vůbec bavit. Teď je tady ten jeden balónek té Albánie, ale zatím je to opravdu pokusný balónek. Uvidí se, jak to bude fungovat, možná jich bude více, možná v rámci přístupového procesu na západní Balkáně by tohle mohlo být něco, na čem by se mohla Evropská unie s těmi státy dohodnout, ale zatím je to spíše přání než reálný plán.
1: Já jsem zmínil to Polsko, vrátím se k němu, protože Polsko na rozdíl od Česka, kde teda v Česku ta debata byla samozřejmě velmi vzrušená roky a přišlo mi, že v těch posledních letech možná jediný, kdo obhajoval migrační pakt, byl bývalý ministr vnitra Vít Rakušan. Ale ti Poláci ti přeci nesouhlasí s mnohem víc věcmi. Co jim přesně vadí? Protože říkají, že některé ty předpisy prostě nebudou dodržovat.
0: Já dodám ještě, když jsme zmínili Víta Rakušana, že ani on tedy s migračním paktem nakonec tu ruku nezvedl.
2: Je to užitečný, byť zdaleka ne samospásný nástroj k potírání nelegální migrace.
0: Česko se zdrželo.
1: Nikdo nesouhlasí.
0: No, nikdo nesouhlasí. Polsko je ve specifické situaci, jednak protože je samo v obtížné situaci kvůli instrumentalizaci migrace ze strany Ruska a Běloruska na polské hranici, takže argumentuje tím, že teď má trochu jiný problém, který potřebuje řešit, než je Středozemí. A taky je myslím v obtížné situaci politicky, protože ten migrační pakt de facto se dojednal za ještě předchozí vlády Práva a spravedlnosti a ta nová, stávající, už není nová, ale vláda Občanské platformy nebo Občanské koalice k tomu přišla už jako k hotovému. Takže pro ně bylo asi obtížné teď jako obhajovat vlastně kompromis někoho jiného. Takže proto si myslím, že spíš z politických důvodů atmosféra je tam velice podobná v Polsku jako u nás. Tady se velice těžko bude komukoliv obhajovat cokoliv, co v oblasti migrace vzejde z Bruselu a stejně tak je to i v Polsku, v Maďarsku nebo na Slovensku. Prostě každý kompromis, který se tam stane, vnímáme tak trochu jako prohru a obecně a v případě migrace to platí trojnásob.
1: A oni právě Poláci přesně upozorňují na to, že Rusko a Bělorusko by to mohlo zneužít. Ta pravidla, která si teď stanoví Brusel nebo Evropská unie, státy Evropské unie, jak by to mohli zneužít?
0: To říkají, ale já tomu popravdě řečeno nerozumím. Já si myslím, že to je spíš politický argument. Naopak řada těch expertů nejenom z té lidskoprávní oblasti, ale obecně expertů na migraci říkají, že migrační pakt naopak otevírá další možnosti pro ty pushbacky, pro násilné vyhánění migrantů, to, co už Polsko teď dělá a bojí se, aby na něho nebyl příliš velký dozor nebo aby se do toho příliš nikdo moc nemíchal, protože sami dobře vidí, že to je asi na hranici mezinárodního práva.
1: Tam se dostává, Poláci dostávají do konfliktů, že jo, přímo na hranici u toho vysokého plotu, který
0: přesně,
1: tam mají.
0: A dělají to, že neumožňují těm lidem o azyl požádat, rovnou je vytlačují zpátky, aby se nedostali sami pod ten migrační tlak. Takže tak učtu to spíš takhle politicky.
1: A Evropská unie to teda bude nějak víc kontrolovat nebo dohlížet na to, že ty předpisy jsou splňovány v těch jednotlivých členských zemích. Ty sám říkáš, že Poláci doufají, že nebudou tak úplně pod dozorem, ale na druhou stranu přeci jenom to se musí nějak vyhodnocovat, ne?
0: Já myslím, že už teď Evropská komise tak trochu zavírá oko nad tím, co se děje v Pobaltí nebo v Polsku, ale asi je to pro ně ten citlivý bod, protože je to změna a Evropská komise musí samozřejmě dohlížet na to, že to, na čem jsme se dohodli, se skutečně dodržuje. Takže se obávají, že to možná může nějak zamíchat z pořádky, ale jako nikde jsem nečetl nebo nikdo mi nevysvětlil, v čem přesně by tedy měl migrační pakt nějak oslabit pozici Polska. Naopak, já si myslím, že v mnoha směrech otevírá ruce pro ještě tvrdší postup.
1: A nejde jenom o to Polsko, ale nějaké pravidelné audity nebo kontroly nebo setkání jednotlivých členů, kteří by si vyhodnotili, všechno funguje v migračním paktu tak, jak má. Je to přeci jenom nová věc, roky se vyjednávala.
0: Já si myslím, že ta citlivá věc je spíš na tom začátku, protože jedna z těch povinností v rámci migračního paktu je sbírat data, aby konečně jsme měli centrálně Frontex mimo jiné, který sídlí ve Varšavě mimochodem, tak aby měl přehled o tom, co se všude v Evropě na všech těch hranicích děje a Poláci tady mají trochu sami zájem, nechci úplně hanit, ale mají tady zájem, aby těch dat bylo spíše míň, aby měli v tomto otevřenější ruce, jak tam s těmi lidmi zacházejí.
1: Frontex to je ta agentura evropská,
0: Frontex je evropská agentura pro ochranu vnějších hranic, tak. Pobřežní a pohraniční stráž.
1: Tak, ty si taky zmiňovala, to mě zaujalo, že některá ta pravidla napínají mezinárodní právo a že jdou až za hranu nebo na hranu, tak proti tomu se asi může někdo začít bránit, ne?
0: To se určitě začnou bránit. Myslím si, že tady bude teď velké množství žalob, až budou první případy, na kterých to bude možné ukázat. Jestli opravdu jenom napíná a nebo jde až za, tak to ukáže soud, to nejsem schopný vyhodnotit. Ale je tady množství oblastí, kde myslím zcela legitimně lidskoprávní organizace kritizují, že Evropa jde opravdu daleko. Jedna z těch věcí je to, co jsem zmiňoval na začátku, že velké části těch příchozích vůbec nebude umožněno o azyl požádat, pokud přicházejí ze země, kde mají nízkou šanci azyl získat, myslím, že méně než 20%, tak budou rovnou zařazení k návratu. No jo, jenomže takový typický příklad, homosexuál z Maroka nebo z Alžírska, bezpečná země, velmi nízká šance azyl získat, téměř nikdo z Maroka nebo z Alžírska azyl nedostane, proč taky, ale když jste homosexuál, tak to jsou to země, kde je homosexualita trestná. Tak v tomto pohledu by měl možná mít právo na azyl, pokud mu hrozí tady újma na jeho svobodě z hlediska mezinárodního práva, ale Evropa mu neumožní tu azylovou žádost ani podat. Jeden příklad další, ta detence dětí, další je tady, velká kritika byla během vyjednávání, teď už jsou, možná to nakonec bude jinak, ale že to možná může vést, a teď nevím, jak je úplně české slovo, racial profiling, protože tam na začátku ta screeningová procedura, kde každý povinně musí být podroben jednak zdravotní způsobilosti, ale hlavně test biometrických údajů, a byla tady kritika, že možná každý, kdo vypadá jako migrant a má dostatečně snědou pleť, bude nucen se tomu na ten týden podrobit. Takže to je třeba další oblast.
1: Mm-hmm. Promiň, a ty parametry, když jsi mluvil o těch 20%, nižší než 20% šance získat azyl v některé z členských zemí Evropské unie, to se bude vyhodnocovat právě podle určitých aspektů, které jsou předem dané, totiž jestli pochází třeba ze země, ve které je válečný stav a podobně.
0: Ne. Úplně slepě se Evropská unie nebo ten stát podívá na čísla té země, ze které ten člověk přichází. Takže přichází třeba z Alžírska a podíváme se, všichni lidé z Alžírska v minulém období měli jakou úspěšnost. A pokud je ta šance nízká, tak bude rovno zařazen k tomu návratu. A zase tady kritika je, no a jak se teda ta země stane v případě, že by se tam změnila situace teda tou, která má vysokou šanci azyl získat. To je tady spousta otázek a legitimní kritiky, které zatím ty odpovědi nejsou.
1: Vrátím se ještě na závěr k tomu solidárnímu rozdělování příspěvku, respektive placení příspěvku. Co si myslíš, že Česko musí udělat pro to, aby nic takového neplatilo? Pokud se teda k tomu vláda připojovat nechce.
0: Ty výjimky jsou dané v té legislativě. Ty nejsou na dohodě aktuální členský zemí, ty tam prostě objektivně jsou. Je tam prostě ten přepočet, doslova ten vzoreček, jakým způsobem se to bude počítat. Otázka je spíš, jaká bude situace Česka v tom příštím roce. Je to trochu i na nás. Je tady nějaká debata o prodlužování té dočasné ochrany a tak dále. Tak asi určitě debaty běží, předpokládá mezi členskými státy, jak bude vypadat příští rok, ale tohle není něco na libovůli nějakého úředníka, třeba pokud to tak vyznělo. To je něco, co má ráno jasná pravidla a záleží prostě, v jaké situaci Česko bude.
1: A tam je stanovený určitý počet ukrajinských uprchlíků v té dané zemi v přepočtu třeba na místní obyvatele, na základě kterého se Evropská komise rozhodne, vy už nespadáte do těch povinných plateb.
0: Ne, tam není ani slovo ukrajinský, tam jde o zhodnocení, jestli ta země, na každý stát se Evropská komise podívá, jestli je stát, který potřebuje pomoc, protože pod migračním tlakem, anebo naopak má volné kapacity a mohl by pomoct.
1: A jsou na to nějaká přesná pravidla?
0: A jsou na to přesná pravidla. A mimochodem, to je možná taky dobré zdůraznit, pokud by třeba byla nějaká další vlna uprchlíků z Ukrajiny, což se může klidně nikomu to nepřeju, ale stát, kdyby se bezpečnostní situace na Ukrajině zhoršila, kdyby třeba Rusko nějak dramaticky začalo posouvat front směrem k našim hranicím. No a v tom případě se Česko může přesunout na tu stranu státu, které naopak potřebují pomoc od ostatních zemí. Takže myslím si, že ta představa, že se nás migrace netýká, že to je problém pouze zemí kolem Středozemního moře, to je bláhová. Naopak máme tady dost dobrý důvod být těmi zastánci toho, abychom tady měli ten společný solidární přístup, protože taky se může stát, že my budeme na té straně, která bude potřebovat pomoc.
1: Tak jo, tak díky, že jsi přišel a že jsi osvětlil mnohé možná nejasné věci.
0: Snad to osvětlil, děkuju za pozvání.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska kolega Viktor Daněk, náš analytik evropských záležitostí, který se vrátil do Českého rozhlasu. Rádi ho u nás zase máme a určitě se s ním zase brzy uvidíme a taky uslyšíme. Půlka června, no kdo by to byl řekl, letos už jsme vydali přes 100 epizod a další víc než stovka nás ještě čeká. Díky, že jste s námi. Naslyšenou zítra.
2: Český rozhlas Plus, kdo je kdo?
3: Jaroslav Preiss byl nazýván mnoha jmény, jako například kapitán českého průmyslu, druhý nejmocnější muž Československa, ale také třeba upír od Prašné brány a žralok. Není divu, že si vysloužil takové přezdívky. Údajně byl nejbohatším mužem první republiky a ředitelem živnostenské banky, který výrazně ovlivňoval nejen hospodářský život, ale i vnitřní a zahraniční orientaci země. To sebou přináší řadu přátel i nepřátel.
4: V mládí sice studoval na právníka a ve Francii se zajímal o sociologii, ale vždy tíhnul k ekonomice. Zapojil se i do aktivit o mladiny, kde se seznámil s budoucím ministrem financí Alojzem Rašínem a v roce 1900 začal pracovat jako redaktor v Národních listech. Ve svých článcích vybízel české podnikatele k většímu sebevědomí, hrdosti, vynalézavosti a také průbojnosti. Psal ale také do finančních listů o podnikání a akciových společnostech v Čechách, stejně tak o nadřazenosti českých podnikatelů nad jinými. Těmito články si získal v bankovních sférách určité jméno a zanedlouho mu přišla nabídka od živnostenské banky.
3: Ta mu nabídla pozici šéfa hypotekárního a úvěrového oddělení. V bance si našel mnoho přátel a podporovatelů. Za první světové války odmítl poskytovat úvěry Rakousku, což mu přineslo žalář a rozsudek smrti společně s Karlem Kramářem, Aloisem Rašínem a Vincencem Červinkou. Naštěstí dostali všichni v roce 1917 po nástupu císaře Karla I. na trůn amnestii. Jako hrdina byl přivítán zpět ve vlasti a zvolen šéfem živnostenské banky. Podílel se na měnových reformách a podporoval soukromé podnikatele. Během působení Jaroslava Preisse se živnostenská banka stala největší bankou ve střední Evropě a kapitálem se podílela na většině průmyslu v Čechách.
4: Preisse si považoval a dal na jeho rady také prezident T.G. Masaryk. Dokonce mu začátkem 30. let nabídl post ministra financí. Jaroslav Preisse ale chtěl dalekosáhlé reformy a to se nelíbilo sociální demokracii a tak nakonec z vládního angažmá sešlo. Ve vedení živnostenské banky se trval do roku 1938. Za protektorátu odmítl spolupracovat s Němci. Za to dostal pokutu 5 milionů korun, kterou zaplatil. Po válce byl na nátlak komunistů internován na Pankráci a obviněn z kolaborace. V roce 1946 byl sice propuštěn, krátce na to ale zemřel. Na Jaroslava Preisse, který bezesporu patřil k nejvlivnějším mužům první republiky, se tak v dobách budování socialismu skoro zapomnělo.
5: Jedna hodina.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Opozice kritizuje možné změny ve financování veřejnoprávních médií. Britská zpěvačka Bonnie Tylerová v nemocnici nabyla vědomí. V umělém spánku byla přes 5 týdnů. Na fotbalovém mistrovství světa hraje Saúdská Arábie s Uruguayí. A dnes bude polojasno až oblačno, postupně zataženo, místy přeháníky, teploty až do 24 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Sněmovní opozice považuje chystané změny ve financování České televize a Českého rozhlasu za zásah do jejich nezávislosti. Opoziční politici tak reagují na to, že vláda schválila zrušení koncesionářských poplatků a financování veřejnoprávních médií ze státního rozpočtu. Obě média mají z něj dostávat v součtu asi o 1,5 miliardy méně, než letos vyberou na poplatcích. Třeba předseda ODS Martin Kupka na síti X napsal, že vláda dává najevo, že se bojí kritické práce novinářů. Podobně se vyjádřila třeba členka sněmovního mediálního výboru Andrea Hofmanová z Pirátů.
7: Bude to znamenat zásadní zúžení veřejné služby. Já samozřejmě celou věc budu dále konzultovat s Evropskou komisí, protože takto razantní škrt vnímám jako silné ohrožení nezávislosti a také neudržitelné financování médií veřejné služby, což je v rozporu s evropskou legislativou.
6: Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy snížení částky pro televizi a rozhlas vysvětluje tím, že je potřeba, aby obě instituce fungovaly efektivněji. Britská zpěvačka Bonnie Tylerová se po více než 5 týdnech probrala z umělého spánku, uvedla to tisková agentura DPA. 74letá popová interpretka musela absolvovat akutní operaci střev. Lékaři ji do umělého spánku uvedli kvůli tomu, že se po zákroku zhoršil její zdravotní stav.
8: Interpretka hitů jako Holding Out for a Hero nebo Total Eclipse of the Heart je podle svého týmu stále vážně nemocná a její zotavení bude ještě nějakou dobu trvat. Zpěvačka kvůli tomu zrušila své letní koncerty, včetně toho v severočeských Třebívlicích. O zdraví legendární zpěvačky se před několika dny mluvilo dokonce na půdě britského parlamentu. Matěj Kolář, Radiožurnál.
6: Při opravě Gbelské ulice v Praze na ní budou zavřené sjezdy a nájezdy. Dělníci budou pokračovat v úseku od Cínovecké ulice až po nájezd na Novopatskou. Začnou 2. července a skončit by měli 15. srpna. Práce omezí provoz ze 2 pruhů v každém směru na 1, říká náměstek pražského primátora pro dopravu Jaromír Beránek z Pirátů.
9: Myslím, že bychom měli doporučit využívání Gbelské skutečně pouze té dopravě, která tam nezbytně nutně potřebuje zajíždět. Byť pro tu nákladní dopravu jsou samozřejmě vyznačeny a budou využívány i nákladní tranzitní objezdy dále od hlavního města Prahy.
6: Kbelská ulice nahrazuje neexistující městský i pražský okruh na severovýchodě Prahy. Její oprava má stát zhruba 600 milionů korun. Fotbalisté Saúdské Arábie hrají na mistrovství světa zápas proti Uruguayi. Zápas sleduje František Kuna.
10: Saúdská Arábie vede po prvním poločase nad Uruguayi 1-0. Uruguayci byli půl hodiny mírně aktivnější, pak ale Saúdská Arábie kopala roh a osamoceného golmana Musleru tam nechali spoluhráči a Al Amri dorážel mezi malým vápnem a brankovou čarou pohodlně, a tak po prvním poločase Saúdská Arábie vede nad Uruguayi 1-0. František Kuna, Radiožurnál.
6: Španělsko vstoupilo do šampionátu bezbrankovou remízou s Kapverdami. Belgie hrála s Egyptem 1-1. A nyburští basketbalisté jsou po 21. a naposledy v klubové historii šampiony NBL. O triumfu rozhodli v sedmém finále výhrou v pražské hale Královka nad Pardubicemi 91-74. Od příští sezóny bude středočeský klub po sloučení se Slavií působit hlavně v Praze a pod jiným názvem.
11: Uzavřená D2 u Blučiny a překážka na D6 za Vary. Dálnice D2 z Bratislavy do Brna je neprůjezdná za odbočkou na Židlochovice. Na 11. kilometru silničáři opravují poškozená svodidla po nehodě. Provoz odklánějí z dálnice na 11. kilometru. Uzavírka potrvá asi 2 hodiny. Na dálnici D6 hlásíte překážku na výjezdu z Karlových Varů směrem na Cheb. Na kilometru 120 porouchané neoznačené vozidlo v odstavném pruhu.
12: Je to dodávka. Je tam trojúhelník, ale je tam tma, je to hned za Varama, u Makra.
11: Na D1 z Prahy do Brna zpomalte u Velké Bíteše. Za sjezdem z dálnice na kilometru 163 se uklízí po požáru osobního auta s opatrností průjezdné levým pruhem bez kolony. A v Praze počítejte s uzavírkou tunelu na městském okruhu. Strahovským tunelem neprojedete směrem ze Smíchova na Břevnov. V Blance je obousměrně uzavřený úsek mezi Letnou a Trojou. Práce potrvají do 5 ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Dnes čekáme polojasno až oblačno, postupně až zataženo a od západu místy déšť nebo přeháňky. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 26 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
2: Český rozhlas Plus, zprávy v angličtině. Czech Radio News in English.
13: The Czech government has approved an amendment to the law abolishing television and radio license fees and replacing them with direct state funding for the public broadcasters. Under the proposal, Czech television would lose £1 billion annually, Czech radio roughly 350 million. Both institutions opposed the change and are planning a warning strike next Monday. Croatian divers have found the body of a missing person from the yacht that sank with a Czech crew near Split, bringing the death toll from the collision to 4. The yacht, sailing under the French flag, was carrying 8 Czech nationals. It sank after colliding with a passenger catamaran carrying 125 people. And large numbers of Czech nursing homes, home care services and other social care facilities are facing shortages of funding for both operations and wages, with some considering staff layoffs and reductions in care, the Czech news agency reported.
14: Weather.
13: Tuesday should bring partly cloudy to overcast skies with rain in the northern and western parts of the country and day temperatures between 18 and 22 degrees Celsius. For nearly 25 years, Libuše Salomonovičová has been piecing together the stories of Jewish families connected to Ostrava in the northeastern Czech region of Moravia Silesia. Now, the 89-year-old researcher has donated her life's work, a unique archive containing records on some 33,000 people, to Ostrava City Archive. Ruth Franková has more.
15: Although not Jewish herself, Libuše Salomonovičová married into a Jewish family. Her late husband, Michal Salomonovič, survived Auschwitz and several other concentration camps. She recalls meeting him as a young woman in the 1950s.
16: Já jsem se ale do židovské rodiny provdala v roce 57.
13: I'm not Jewish, but I married into a Jewish family in 1957. I actually met my husband on the construction site of the Nová Huť Klement Gottwald Steelworks. They were digging the foundations and in return you got free train travel.
16: To se kopali základy a za to jsem měla zadarmo jízdené.
15: A former employee of the Ostrava Museum, Salomonovičová, began researching the city's Jewish community after retiring. What started as a retirement project soon grew into a vast undertaking. Over the years, she worked through registry books, census records and archives while corresponding with descendants of Ostrava Jews living around the world. The result is an extraordinary collection documenting around 33,000 people who passed through Ostrava between the 19th century and the end of the Second World War. They include poor migrants who arrived from Galicia in search of work, as well as merchants, hotel owners, architects and other prominent figures who helped shape the city's development. After nearly 25 years of research, Salomonovičová decided the time had come to part with the collection. The collection has now found a permanent home in the City Archive of Ostrava. According to its director, Hanna Šustková, it will be valuable not only to historians and researchers, but also for practical administrative purposes.
17: To je obrovská, ale obrovská práce, obrovské úsilí a trvalo jí to 25
13: let. It is an enormous.
17: To je obrovská, ale obrovská práce, obrovské úsilí.
13: It is an enormous amount of work, an enormous effort, and it took her 25 years. It is valuable not only for scholarly research into the Jewish community and social history, but also for our official work. We still deal with applications for the restoration of Czech citizenship. Every week, several requests arrive from all over the world. Using these archival materials, we help determine whether applicants are entitled to citizenship or not.
15: Before World War II, Jews made up almost 1 in 10 residents of Ostrava. Today, only a few dozen members of the Jewish community remain in the city. Thanks to Libuše Salomonovičová's decades-long research, thousands of names, faces and stories that might otherwise have been forgotten have been preserved for future generations.
13: Ruth Franková with that report, and you'll find more in English at radio.cz.
18: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
19: Jaké jsou aktuální volební preference? Jak se strany chystají na komunální a senátní volby? Proč chtějí vládní poslanci zmírnit takzvaný Lex Babiš? A co by to znamenalo? Co přinese novela stavebního zákona? Proč by se měla povinně zveřejňovat státní příslušnost pachatelů trestných činů? To jsou některá z témat, která hodláme dnes probrat. Hostem pořadu, jak to vidí, je politolog, komentátor, novinář a vysokoškolský pedagog Lukáš Jelínek. Dobrý den.
20: Pěkný den vám i posluchačům.
19: Příjemný poslech. Přeje Vladimír Kroc.
18: Jak to vidí?
19: Hnutí ANO by teď při volbách do sněmovny zvítězilo se ziskem 31,6% hlasů. Na druhém místě by se umístili Starostové a nezávislí, kteří přeskočili ODS. Tohle to vyplývá z průzkumu agentury NMS pro server novinky.cz. Autoři průzkumu uvedli, že ANO by volilo přes 80% voličů, kteří tak učinili v loňských sněmovních volbách. Co nám to říká o půl roku vládnutí současné koalice?
20: No, možná to víc vypovídá o stavu současné opozice, protože si myslím, že koaliční strany už udělaly tolik chyb, ať už faktických nebo takových, které by se daly nějakým způsobem marketingově zpracovat, že bych očekával, že opoziční strany budou mnohem více na koni. Zdá se, že vládní koalice dokáže udržovat pozornost svých příznivců, ať už je tím čekáním na nějaké zákony nebo výsledky, které přinesou více peněz lidem do jejich peněženek, a nebo samozřejmě těmi kulturními kulturními válkami, které rozehrávají především politici SPD a motoristů. Ale zajímavé na tom je, že v těch průzkumech se nejčastěji ty hlasy přesouvají uvnitř obou dvou těch táborů. Uvnitř toho vládního i uvnitř toho opozičního, to znamená, že jak vládní, tak opoziční voliči si hledají někoho, kdo by jim asi nejlépe zapadl do jejich vidění světa, ale nechtějí se rozhlédnout dál, než jenom prostě jenom k tomu horizontu, ve kterém se prostě pohybovali někde v době voleb. A strana, která nakonec bude v příštích sněmovních volbách nejúspěšnější, bude ta, která dokáže přetáhnout voliče z toho protějšího tábora.
0: Když se tedy vrátíme k aktuálním volebním preferencím, proč myslíte, že hnutí STAN, které by volilo 14,8% občanů, přeskočilo ODS? Je pravda, že podle Kantoru jsou na tom obě strany stejně, připisuje jak STAN, tak ODS po 15,5%.
20: Starostové nepůsobí tak konfliktně, to je jedna věc. Oni se snaží vyjadřovat k tématům, ke kterým mají co říct, a nesnaží se příliš polarizovat veřejné mínění. Navíc jim pomáhá podle mě hodně to, že stále ještě mají pověst té strany vzešlé z regionu, z konkrétních měst a obcí, kde si lidé spoustu jejich politiků pamatují, a ona taž pověst se potom dokáže celkem snadno šířit napříč celou republikou. No a k tomu samozřejmě dodejme, co říkávají kolegové sociologové, že jsou starostové považováni za takovou tu jarní stranu, za tu stranu druhé volby, kterou lidé mají tendenci ocenit v průběhu toho volebního období právě za to, že jsou takový klidní a že nikomu příliš neublížují, ani se nějak extrémně nevyjadřují, ale potom, když přijdou skutečně volby, tak mají lidé tendenci se spíš rozhodnout pro nějakého většího sekáče, který se nezakecá, a v tom okamžiku mnohem více bodují ty strany, které mají vyprecizovaný program nebo nějaká opravdu razantní stanoviska. Myslím si, že tady tohle toto se nejspíš bude opakovat i v průběhu tady tohoto volebního období, i když je pravda, že tím, jak se snaží proti sobě vládní tábor, který se definuje jako národně konzervativní nebo národně suverenistický, tak jak se snaží prostě o něj zorganizovat svůj elektorát, tak v takovém případě může přibývat časem těch voličů, kteří se budou hlásit k liberálním politickým silám nebo k těm progresivnějším politickým silám, a pokud je dokážou starostové podchytit, protože jejich největšími soupeři jsou v současnosti nejenom ODS, ale především Piráti, tak pokud by se jim podařilo ty voliče podchytit, tak by potom i starostové mohli stoupat dál v těch průzkumech a volebních modelech.
0: Zaujala vás nějaká myšlenka ze sobotní jedové konference ODS?
20: No, mě zaujaly dvě věci. Jednak, že ODS se vůbec rozhodla prostě takto veřejně prát to ideové programové prádlo, zvlášť v době, kdy se politické strany často pyšní tím, že pod programy nejsou potřeba, stačí 10 bodů na letáček, tak nějaká strana tady nejenom, že pracuje na svém programu, dokonce zhmotní modrý kodex s 10 zásadními body, které chce ODS prosazovat. Zajímavé je, že tam, kde mohla být ODS, řekněme, velmi aktivní v průběhu své vládní odpovědnosti s Fialovou vládou, tak tam ty mnohé body, které dneska znovu opakuje ve svém modrém kodexu, neuplatnila. Samozřejmě, že by nám vysvětlili, že je to dáno koaličním způsobem vládnutí a tím, že byly nějaké jiné vnější problémy a okolnosti, ale dneska v opozici už opět ODS vytahuje takové věci, které často bývaly v tom českém veřejném mínění považovány za kontroverzní, jako snížením pracovní ochrany zaměstnanců, snažší výpovědi ze zaměstnání, jako je možnost školného na vysokých školách, byť stínová paní ministrině školství Zajíčková říká, že by se tomu školné říkat nemuselo, vyšší spoluúčast ve zdravotnictví, zkrátka to, co se dá pojmenovat tím štíhlým minimálním státem, tak tam si myslím, že ODS znovu vytáhla některé věci z těch svých starých truhel, ale na druhou stranu už jsme tam slyšeli třeba také úvahy o tom, že v případě daní nebo možné daňové reformy je potřeba položit větší důraz na majetkové daně nebo na spotřební daně, což voliči ODS ne vždycky rádi slyšeli, takže to je možný určitý posun. Sledujeme střet o euro, který probíhá i v tom nejužším vedení, protože víme, že místopředseda Drobil je jeho velkým zastáncem, zatímco jeho kolegové kolegové jsou často velmi ostrými kritiky. No a to, co ale z té konference vůbec nevzešlo, jsou odpovědi na to, jak se bude dál ODS stavět ke možné spolupráci s hnutím ANO, ať už v Praze nebo na celostátní úrovni, jak se bude stavět k občanské společnosti, k neziskovkám, k veřejnoprávním médiím, protože občas, když posloucháme pana předsedu Kupku a pana místopředsedu Portlíka, tak jsou to úplně odlišné způsoby komunikace nebo argumentace, ale to si myslím, že nám v tuto chvíli ODS nevyjasnila schválně, že chce nabírat voliče z nejrůznějších oblastí okruhů a že to je věc, kterou si nejspíš ta strana bude muset vyjasnit až před příštími sněmovními volbami.
0: SPD si v preferencích pohoršilo, Piráti polepšili, motoristé by se na rozdíl od předchozích průzkumů znovu dostali do sněmovny, ačkoliv Kantar je určitě skeptičtější, podle něj balancují na 5% hraně. Naopak TOP 09, KSČM nebo KDU ČSL by se samostatně do sněmovny nedostali. Nejprve, jak si teď stojí opozice?
20: No, myslím si, že v opozici by měli velmi důrazně uvažovat o zjednodušení politického spektra, o možné integraci, o něčem, o čem vlastně třeba ty bývalé strany koalice spolu vůbec nechtějí dneska slyšet. Víme, že ODS chce očistit a znovu nasvítit svoji značku, to samé chtějí dělat lidovci, to samé chce dělat v TOP 09. Podle mě ale to, co by v tuto chvíli volič upřednostnil, je nejenom pokračování nějaké koaliční spolupráce, ale skutečně i zjednodušení z politického spektra třeba až na úroveň integrace ODS s TOP 09, kde se ta témata stále výrazněji překrývají a je vidět, že voliči při té samostatné kandidatuře už se moc nechtějí zdržovat těmi nejmenšími politickými stranami, protože oni si začínají všímat, jaký velký konflikt se tady v české společnosti otevírá a v tom konfliktu je vždycky lepší se postavit na nějakou větší, silnější stranu. Ono to nemusí být polarizované na jedny a druhé. Samozřejmě těch stran může být víc, můžou být 3-4, ale v okamžiku, kdy tady máme v tom středopravicovém spektru nějakých 6 stran, vznikají stále nové. Nevím, jak se bude dařit Martinu Kubovi s jeho Naším Českem, které sice má tendenci vzbuzovat očekávání, ale zatím nám nepředstavilo ani program, ani své politiky, takže to také pluje poměrně dost na vodě. Tak to si myslím, že to je ta nejlepší cesta prostě k atomizaci toho středopravicového opozičního tábora. No a o tom, co se děje vlastně na levici, která je už naprosto neviditelná, tak to teďka škoda slov, protože tam si myslím, že dokonce ten proces té jakési rekonvalescence těch tradičnějších stran, ten bude trvat mnohem díl než jenom jedno volební období.
0: Navzdory tomu, co říkáte, zdá se, že projekt Spolu už je definitivně u ledu, nebo ne?
20: Dneska ano, dneska se političtí lídři snaží představovat především sebe a sami sebe svoje značky, ale já si myslím, že ta nouze, až uvidí ty volební preference, které se třeba možná za rok, za dva nebudou příliš lišit od těch dnešních, tak budou prostě motivováni hledat nějaké jiné odpovědi. Ale dobré na tom je, že pokud se ty politické strany dneska snaží udělat pořádek ve svých vlastních kuchyních a trochu si zmodernizovat to menu, které představují svým voličům, tak v okamžiku, kdy se potom bude třeba vyjednávat o nějaké koaliční spolupráci, tak to bude jednodušší, než kdyby se ty strany hledaly teprve sami mezi sebou v té době, ale myslím si, že ten čas té integrace nebo spolupráce stejně přijde a tady v tomhle tom si myslím, že se Petr Fiala, byť jako premiér dělal spoustu chyb, tak si myslím, že velmi dobře čte ten politický terén a že tady v tomto se nemýlí.
0: TOP 09 má podle průzkumu kolem 2,5%, maximálně 3% preferencí, to už je, myslím, víc než varující.
20: No je, protože dokonce i ti poslanci nebo politici, kteří dneska reprezentují TOP 09 v těch minulých volebních obdobích, byli alespoň trošku vidět. Dneska už tolik vidět nejsou. Může to souviset s tím, že v tuto chvíli je samozřejmě nasvícená pozornost na ty vládní strany, na koaliční strany. Když média chtějí nabídnout nějaké jejich oponenty, tak opět nejčastěji sáhnou po těch největších nebo nejvýraznějších opozičních stranách a TOP 09 může mít cílu jedině v tom, že se začne profilovat na nějakých konkrétních tématech, která ostatní strany neobsluhují. Je pravda, že takovým tématem může být třeba euro, že to může být vůbec evropská spolupráce, protože tam je třeba ODS stále ještě mnohem mírnější nebo opatrnější než TOP 09. Dá se prostě navázat na práci Karla Schwarzenberga a Miroslava Kalouska jak v té zahraniční, tak v té fiskální oblasti, ale stejně mám pocit, že už to nebude stačit, protože nejprve TOP 09 drželi nad vodou silné osobnosti, potom velká očekávání od mladé generace, která začala tu stranu reprezentovat, ale v tuto chvíli, kdy už prostě se tam objevují politici, které často neodliší to od politiků ODS nebo starostů, tak to budou mít lidé z topky velmi těžké.
0: A jak jsou na tom tedy zpřízní voličů menší koaliční strany?
20: No, myslím si, že ty do značné míry rezignovali vůbec na to, aby v tuto chvíli nějak pracovali se svým elektorátem. Jednak vidíme, že motoristé se odklonili od svého programu, který nabízeli před sněmovními volbami, že v tuto chvíli se snaží spíše možná lovit někde v elektorátu právě hnutí ANO nebo SPD svojí vyostřenou rétorikou, svojí provokativní rétorikou, ale pokud někdo čekal, že to bude strana, která bude hlídat veřejné finance, která bude hlídat dodržování zákonů, která bude hlídat dotační politiku, tak zdá se, že tady v tomhle tom motoristé úplně selhali a rozhodli se rozehrávat jenom několik svých vlastních her. No a v případě SPD je zajímavé to, že z některých těch průzkumů vyplývá, že už polovina některé průzkumy hovoří dokonce i o lehce nad polovičním množství voličů SPD, kteří uvažují o volbě příště nějaké jiné politické strany, nejčastěji hnutí ANO samozřejmě, protože se těm voličům zdá celkem oprávněně, že radikální antisystémová strana, která vstoupila do vlády, nejenom, že ztratila ten pelt těch rebelů, ale navíc ještě nedokázala nic zásadního do toho programového prohlášení ani do práce vlády prosadit, protože z pohledu voličů SPD je tragédie, že zůstáváme v NATO, v Evropské unii, že dál podporujeme Ukrajinu, že se budou navyšovat výdaje na zbrojení, že se nepodařilo udělat štědřejší podobu rodičovské, že zákon o referendu nebude v také otevřené nebo výrazné podobě, jak by si oni představovali. To jsou všechno věci, které potom tu loajalitu voličů k Tomio Okamurovi výrazně oslabují a on bude mít problém vlastně s těmi voliči, kteří se mu na jednu stranu začnou rozutíkávat k Andreji Babišovi, který bude ten akčnější politik, který dokáže zajistit voličům lépe, a na druhé straně k možným radikálům, kteří se můžou vyloupnout ať už v poslaneckém klubu SPD, anebo někde v mimoparlamentní opozici, ale umím si představit, že takový pan poslanec Reichl se stranou pro určitě nebude chtít vynechat tu příležitost, třeba i za cenu, že by se nám časem ten klub SPD rozpadl, tak jak se v minulém volebním období rozpadl vlastně ten národovecký klub v Slovensku, v Národní radě Slovenské republiky. A to je často takový ten vývoj těch nejradikálnějších stran a politiků, kteří časem mají problém z toho, že zasedli do vlády a navíc ještě po boku nějaké velké silné politické strany.
0: Mluvíme s politologem Lukášem Jelínkem.
1: Posloucháte pořad Jak to vidí? Názory a komentáře uznávaných osobností.
0: Jak se rýsují kandidátky ve velkých městech do komunálních voleb?
20: No, docela zajímavě. Nejzajímavější je to, když jsme se před chvílí bavili o opozici a občanských demokratech, tak to první, co mě napadne, je, jakým způsobem ODS v Brně, v druhém největším městě České republiky, se rozhodla změnit svoji tvář, svoji pověst a postavit paní Zlatuškovou, což je nečlenka ODS, což je filmařka, dokumentaristka, vlastně žena, která spíše byla řazena do té skupiny těch občanských aktivistů v Brně, kteří byli v minulosti velmi kritičtí k občanským demokratům, k té skupině, ke které patřil Pavel Blažek a pan Karndl a vlastně i končící primátorka Vaňková, tak v tuto chvíli ta ODS se tam snaží nabídnout úplně něco odlišného, než to, co představovala doposud. Zatímco v Praze naopak sledujeme příklon k takové té ostré stranické sebeprezentaci pana Portlíka, který jako by chtěl navázat na ty zlaté časy ODS v Praze, ještě v klausovských časech nebo za Pavla Béma, takový ten návrat jednak k té tradiční retorice velké silné pravicové strany, ale zároveň strany, která je ochotná se dohrovat s každým, kdo postupuje podobně pragmaticky nebo technokraticky, což v případě současné pražské ODS nejsou ani tak Piráti, se kterými sedí v současnosti v koalici, spíš by to mohlo být do budoucna hnutí ANO, takže zatímco v tom Brně sledujeme u té strany příklon k jakémusi občanskému přístupu, tak v té Praze to vypadá, že se mnohem více událostí bude odehrávat po volbách někde v kuloárech při vyjednávání a podobně postupují často ty ostatní politické strany. V Brně, když hnutí ANO postaví pana poslance Trojana, který má relativně liberální pověst vlastně na to město, a zatímco v Praze se dlouho trápí, nakonec vytáhne svého šéfa pražské organizace pana Prokopa, o kterém vyjde krátce poté, co vlastně je pasován na lídra informace, že musel policii vysvětlovat, kde přišel ke svému bytu v hodnotě 20 milionů a on odmítne vypovídat, protože by si tím mohl způsobit trestní stíhání, tak to ukazuje, že hnutí ANO se v Praze poměrně dost plácá v tom, jakým způsobem a koho postavit do těch komunálních voleb, ale podstatné na tom všem je, že už dneska podle mě ty politické strany velmi pečlivě uvažují o tom nejenom jak a s kým budou kandidovat sami, ale co se bude dít po těch povolbách, s kým by mohli navázat spolupráci, kterým směrem se asi politika v tom, kterém zejména velkém městě bude ubírat, a tomu už se podle mě dneska často přizpůsobují ty kandidátky, i ty programy, i ta retorika, aby zkrátka voliči byli připraveni.
0: Hostem pořadu, jak to vidí, byl politolog Lukáš Jelínek. Děkuju, nashledanou.
20: Já děkuju za pozvání, hezký den.
0: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
3: Místo činu zblízka. Seznamte se s policejními postupy, forenzní entomologií nebo genetikou. Zločin, operativa, věda. To je nová osmidílná série Místo činu. Poslouchejte na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
21: Jaký je rozdíl mezi bruto a neto?
22: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
21: Říká se, že auto ztrácí polovinu své hodnoty už jenom ve chvíli, kdy v něm poprvé vyjedete z prodejny na silnici. V účetnictví takovou proměnu hodnoty popisují pojmy jako bruto, neto a tara. Rozdíl mezi bruto a neto se nazývá korekce neboli tara. Jde vlastně o veškerá ponížení hodnoty majetku v důsledku jeho opotřebení anebo vlivem snížení jeho tržní ceny. S pojmy bruto a neto se ale můžeme setkat i v řeznictví nebo zelinářství, všude tam, kde vážíme potraviny. Když totiž nesou pytel brambor, tak bruto představuje celý pytel s bramborami, neto jsou pouze brambory a tarou myslíme pytel na nošení brambor. Neto je tedy takzvaná čistá hodnota výrobku nebo majetku.
22: Půl druhé. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Na letecké základně v Kalifornii se krátce po startu zřítil americký strategický bombardér B-52 Stratofortress. Informovali o tom ozbrojené síly Spojených států na síti X. Všech 8 členů posádky zřejmě zemřelo. Letoun je přepravoval na rutinní zkušební misi. Příčiny nehody zatím nejsou známé. Podle videa, které incident zachytilo, ze základny po nehodě stoupal vysoký sloup černého kouře. Norský soud poslal syna tamní korunní princezny Mette Marit na 4 roky do vězení. Marius Borghejby je podle soudu vinen ve 2 případech znásilnění a 1 domácího násilí. Soud ho uznal vinným i z dalších 2 trestných činů. Obžalovaný popřel vinu a může se proti rozsudku odvolat. 29-letý Hejby v norské královské rodině nemá žádnou funkci a není synem korunního prince Hákona. Česko se zapojí do půjčky Evropské unie na vojenské vybavení s názvem Bezpečnostní akce pro Evropu. Schválila to vláda. Stát by měl z půjčky čerpat v přepočtu zhruba 50 miliard korun. Skoro polovinu částky chce vláda využít na financování dálnice D11. Za zbývající peníze nakoupí ministerstvo obrany moderní tanky Leopard a vozy Tatra. a stavba Národního onkologického centra ve fakultní nemocnici Motol a Homolka získala kolaudaci. O rozhodnutí z konce května včera informovala stavební společnost GEMO. Nové centrum vzniká rekonstrukcí původní budovy a novou přístavbou. V areálu se má propojit ambulantní a lůžková onkologická péče, diagnostika, operační sály i zázemí pro klinický výzkum. Centrum by se mělo otevřít na konci srpna. Celkem 3 zápasy nabídne dnešní program fotbalového mistrovství světa. Ve 3 hodiny ráno se Irán utká s Novým Zélandem. V 21 hodin pak Francie nastoupí proti Senegalu. A právě teď se hraje duel Saúdské Arábie s Urugvají a je u toho František Kuna.
10: Odehráno je 66 minut, Saudská Arábie vede 1-0 nad Urugvajci, kteří tlačí. Před malou chvílí trefil Ugarte z velkého vápna tyčku soupeřovy branky. Další tlak Urugvajců pokračuje, ale zatím bez gólového efektu. 67. minuta, Saudská Arábie, Urugvaj 1-0. František Kuna, Radiožurnál.
11: Zavřená D2 u Blučiny a omezení na D1 u Velké Bíteše. Dálnice D2 z Bratislavy do Brna je zavřená u Blučiny. Na 11. kilometru opravují poškozená svodidla po nehodě. Sjíždějte na 11. kilometru, objíždět je pak možné na Židlochovice a Rejhrad a případně na Měnín a Tuřany. Na dálnici D1 z Prahy do Brna opatrně za odbočkou na Velkou Bíteš. Na kilometru 163 se uklízí po požáru osobního auta. Teď už je uzavřený pouze odstavný pruh, takže projedete plynule. Na D1 z Ostravy do Přerova zvyšte pozornost za odbočkou na Studénku. Na kilometru 334,5 stojí nepojízdné nákladní auto, blokuje tam odstavný pruh. A v Praze budou do rána uzavřené tunely na městském okruhu. Blanka obousměrně mezi Letnou a Trojou. Údržbáři čistí také Strahovský tunel směrem na Břevnov. Potrvá to do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
22: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Dnes čekáme polojasno až oblačno, postupně až zataženo a od západu místy déšť nebo přehánky. Na Moravě a ve Slezsku srážky jen ojediněle. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
22: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.

0: Platí podle vás tato Polanková teze, totiž že jazyk vyhrává či prohrává volby?
1: No tak to platí obecně. On kdysi o tom napsal krásné eseje George Orwell a Topolánek se jim nechal tak trochu inspirovat, napsal moc pěknou esej na to téma na portál info.cz a on má takové zvláštní postavení v té ODS, protože 12 let už není členem, ale poté, co se stal něčím jako podcasterem, influencerem ve veřejném prostoru, neustále funguje, působí, tak se stal takovým zvláštním ideovým majákem té ODSky. Ale že každý člen ODS jim žije, čte ho, reflektuje ho nějak a on, i když je zvnějšku působí, tak má větší možná vliv, než většina vedení ODS na tu stranu.
0: Ale tušíte, čím to je? Totiž já mám pocit, že to je primárně proto, že on je hyperkritický, ale zároveň znejčiší jakoby každým slovem, že tu partaj má rád.
1: A to je ten důvod, proč některé, já jsem byl na té sobotní ideové konferenci a to je důvod, proč některá tam místní sdružení uvažují o tom, že by mu nabídli znovu vstup. Nevím, jak na to budou reagovat to vedení té strany, ale teda musím říct, že je málo lidí, kteří dokážou ve veřejném prostoru sformulovat nějakou myšlenku a on to dokáže pro tu stranu nebo pro ten směr, který ta strana představuje, sformulovat velmi dobře a ti členové nebo ti funkcionáři to velmi dobře chápou a je to zajímavé. On nebyl pozván vůbec na tu davovou konferenci, ale byl tam nějak přítomen a ovlivňoval ji.
0: Duch Mirka Topolánka se vznášel mezi židlemi, nicméně když porovnáte jakoby jeho energii, s čím chodí do věcí a energii, byť se snaží třeba pana Kupky, tak z toho vychází co?
1: No tak ty energie jsou podobné. Ten Kupka je taky velmi energický. Je to člověk jiného typu, jiné orientace, dejme tomu, ale já bych to řekl jinak. Jestli Mirek Topolánek je po prodělaných operacích a chemoterapii, která dopadla úspěšně, takhle aktivní, tak
0: by toho měla využít.
1: Je to příkladem teda tak trochu pro všechny ostatní, kteří si něčím takovým projdou. Jo? Čili není to jako úzce politická věc a on je příkladem toho, že co říká řada lékařů, že 50% vyléčení je hlava a nějaké vnitřní naladění.
0: Podle Vojtěcha Kristena právě ze zmíněného portálu info.cz ideová konference ODS ukázala mimo jiné to, že politická pravice není mrtvá, byť se tak na čas zdálo. Není to příliš velký optimismus?
1: No tak
0: nebo vám to taky ta konference řekla tohle?
1: Podívejte, ta Petr Fiala, který vedl tu ODSku, tak ji v posledních 5 letech, řekněme, polorozpustil ve Spolu. I když byl politolog, tak by nebyl schopen dát nějaké konkrétní ukotvení a ta strana znovu se začíná definovat, znovu se začíná hledat. Jedna z těch komisí, které tam byly a se snažila například vytvořit kodex člena ODS, který by říkal, kdo jsme, kam směřujeme. Ta ideová konference odstartovala proces, který má být ukončen někdy na jaře 2027 vytvořením nového programu. Tak to byla taková.
0: Takže jako z vašeho pohledu je to předěl ta konference pro ODSku?
1: No mohl by být, kdyby se toho opravdu jako chytili ti správní lidé a dělali to správně.
0: Našel nebo slyšel jste tam doopravdy nějakou novou ideu, když je to ideová konference, anebo jsou to stará zlatá pravidla a teze, které prostě známe, jen je nikdo nebyl schopen plnit?
1: Tam je ta věc, že té straně je 35 let a teď tam vstupuje do té strany

0: třetí generace už lidí a vždycky s nástupem nové generace chce to trochu skloubit a novelizovat ten program, přizpůsobit ho novým podmínkám, novým a hlavně problémům té doby. A já myslím, že tam je strašně silná skupina lidí, dvacátníků a třicátníků, kteří chtějí a hlásí se o větší podíl na moci. Já jsem ten generační konflikt dřív v těch stranách tak jako nevnímal, ale teď ho vnímám i v jiných stranách docela silně a v té ODS-ce taky. A je tam takový jako vlastně skrytý vespod boj dvacátníků a třicátníků proti těm starším.
1: No dobře, ale čem se liší ty dva směry?
0: Jo. Ty dva směry se liší tím, že nejsou tak zaseklí ti mladší v těch, dejme tomu, kulturních otázkách, nebo v těch morálně kulturních otázkách a chtějí tu stranu otevřít prostě novým vrstvám. Podívejte, tam téma samo, jestliže průměr věkový v té straně je 55 let, tak to už jako vypovídá, že jejich prvním krokem je tu stranu úplně otevřít a udělat z ní, dejme tomu, věkově průměrnou stranu v české populaci.
1: Já vím, ale jenom si představme, že ODSku vzali do rukou tihle třicátníci, řekněme.
0: Ano, ano.
1: Tak čím by se lišila od té Fialovy a Kupkovy?
0: No to si musí ještě vybojovat, jo, a tam vznikla taková věc, ODS, že oni vůbec nereflektovali tu svou volební porážku. Ta vedení Petra Fialy neudělalo řádnou analýzu, kde by řeklo, kde jsme udělali chyby, nebo to následující vedení, že se nedokázalo zatím ještě pořádně odříznout od té porážky, protože byla to porážka. Petr Fial souvisí taky s Petrem Fialou, který se rozhodl, že z politiky neodejde a že tam nějak jako zůstane, což komplikuje předsedovi Kupkovi situaci, protože tam nějaké skryté dvoupředsednictví. Takže Petr Fiala, kudy chodí, tak tudy říká, že vlastně všichni mu říkají, že ta vláda byla velmi úspěšná a že jenom energetická krize a další věci způsobily, že ty volby prohrála, ale ty volby ta ODSka, nebo to spolu prohrálo z daleko jiných důvodů, hlavně z důvodu toho, že nebyli schopni sformulovat, provádět určitý ekonomický program, sformulovat ho, že nebyli schopni oslovit jiné vrstvy a tak dále a tak dále. Čili je to všechno složitější a oni se musí vypořádat především s tím, že tahle ta generace jako padesátníků, šedesátníků, která už vládla v tom předchozím období, jako si myslí, že všechno bylo v pořádku a že stačí jenom vzít si nějaké nové logo a pokračovat.
1: Myslíte si, že ta snaha Petra Fialy neustále, jakoby, já nevím, jak bych to řekla, říkat moudra směrem do té strany, takže komplikuje té partii jako takové život, protože přináší to, nic se neděje, jsme výborní, zatímco ta druhá část se chce nějak měnit?
0: No především to brání říct, v čem byla příčina volební porážky a co chceme dělat jinak. Je tam snaha odříznout se od té minulosti, ale to nemůžete udělat bez toho, ani byste se kriticky vyjádřili k tomu předchozímu období. A tady se oni tam konstruují nějaký program, který bude třeba zajímavý časem, ale když tam není to vymezení vůči té minulosti, tak to ta veřejnost ani jako nepochopí pořádně.
1: Dalibor Balšínek napsal před několika dny na Echo, že ODS ztrácí pozici lídra opozice, kterou Martin Kupka nejenže neupevnil, ale naopak ji oslabil a roli hlavní tváře opozičního bloku tak přebírají starostové. Z vašeho pohledu Martin Kupka se tedy osvědčuje nebo ne?
0: Tak je tam 3 měsíce, má mimořádně složitou situaci, že on je založením teda velký slušňák a Mirek Topolánek by rozhodně k Petru Fialovi a k tomu, co vytváří uvnitř té strany, neměl takhle zhovývavý vztah. Tak to je první věc, kterou má jako balván. Druhá věc, no já si nemyslím, že ten stan nějak, ten v těch průzkumech samozřejmě může občas nějak přeskočit tu ODSku, ale tady se jedná o to, kdo bude mluvčím té pravice a hlavní stranou napravo, a ta centrála stanu se posunula tak doleva v posledních letech a hlavně po volbách, že si nedovedu představit, že by dlouhodobě byla nějakým vůdcem té opozice.
1: No, vy si to nedovedete představit, ale někdo to bere jako hotovou věc. Jo? Tak já se jenom ptám, jestli si myslíte, že Martin Kupka v čele ODS, tak řekněme pro tuhle chvíli, udrží nějaké opoziční lídrovství?
0: Co mám na to říct?
1: Co čekáte?
0: Je tam tři měsíce a drží to jako ve svých rukou. Nutno říct, že teda ten jeho mandát nebyl nejsilnější, že dostal 62% a že by na kongresu před třemi měsíci a že by to mělo být pro něj varování. A že by některé věci měl dělat silněji, ale já zase mu nemůžu tady se z pozice novináře radit, jenom můžu říkat, že určité věci mají své důsledky. Jinak důležité je říct, že strany vznikají a nezanikají, a hlavně zanikají také proto, že se najde lepší alternativa. Voliči ČSSD a část KSČM našla lepší alternativu v hnutí ANO. Jejich voliči zjistili, že lépe budou hájit právě jejich zájmy. ODS to měla lehčí v tom, že vznikly tady alternativy jako Trikolora, jako Motoristé nebo Naše Česko, ale to byly strany, které si vetknuly před tu závorku, že budou především koaličními partnery Andreje Babiše. A tím ztratili hned na začátku velkou část toho svého potenciálu. Takže ta ODS má teď nějaký jako prostor, čas nějak se resuscitovat a bude to záležet na nich, jo, časem a prostorem se vypořádají.
1: Jasně, já už vás nechci trápit, mě jenom pobavilo.
0: Nechtějím osud sociální demokracie výstrahou.
1: Jasně, mě jenom pobavilo, jak jste říkal, nemůžu žádným politikům radit, když celý život neděláte nic jiného, než radíme politikům. Ale pojďme
0: dělám názorovou žurnalistiku, ale to neznamená, že bych jim měl detailně říkat, co mají nebo nemají dělat. Jo.
1: Já myslím, že to snad po vás nikdo nechtěl. No. Jenom jestli má...
0: Dobře.
1: Nechme toho. A teďko pojďme na ten hit posledních dnů a týdnů. A to je ta novela zákona střetu zájmů, kterou chystá stávající Babiš vláda prostě s důsledkem, že Andrej Babiš bude moci respektive jeho firmy pobírat dotace a žádný střet zájmů prostě detekován nebude tímto zákonem. Je to dobrá změna?
0: No tak není to posledních týdnů, ale minulé úterý s tím přišla čtveřice zákonodárců s jako poslaneckým návrhem na to, že je to tak strašně významná novela zákona o střetu zájmu a že to bude jenom poslanecký návrh, čili neprojde to tím připomínkovým řízením, ale jde to do toho zrychleného řízení. Už to je samo o sobě jako alarmující. Aby jako posluchači slyšeli, možná by měli vědět, jako co je podstata toho zákona. Kdybych to měl zhrnout neprávnicky, tak bych řekl, že čtveřice zákonodárců v čele s Filipem Turkem, paní poslankyní Pošarovou z SPD a kroměřížským poslancem za ANO, pomožte mě.
1: No, to byste
0: stínový,
1: chtěl moc
0: stínový minister spravedlnosti, teď mě to jméno vypadlo.
1: Vondráček.
0: Předložili tady tenhle ten zákon. Jehož podstata je, že vlastně střet zájmu pro špičkového politiky se natolik rozmazává, že Andrej Babiš dostává vlastně takovou amnestii. Teď to neříkám na všechny své podnikatelské aktivity, teď to říkám obecně, ne v právnické terminologii. Takže Hlavní teze je, že pobírat dotace nemůže pouze minister, který stojí v čele ministerstva. Takže minister zemědělství nemůže pobírat dotace na ministerstvu zemědělství, ale na ministerstvu průmyslu a práce a sociálních věcí už může. Jeho firmy soukromé. Takže to je první takovej jako hlavní. Potom druhá věc je, že ve střetu zájmu není jak dosud ovládající osoba nějaké firmy, ale skutečný vlastník, čili když se to strčí do nějakých fondů, tak tam ten skutečný vlastník je vlastně ten fond. Tak z toho jako úplně jasně vyplývá, že a pak je tam ještě jeden paradox toho, že podle kompetenčního zákona Andrej Babiš nestojí v čele ministerstva, ale v čele úřadu vlády a respektive v čele úřadu vlády stojí paní Tinde Barta, takže on může ze všech ministerstev jeho firmy brát dotace.
1: Tak, to jsem právě chtěla říct, ono teď nesejde, teď mi nesejde na těch detailech, ale jenom mi sejde na té celkové myšlence. A to je ta, že tento návrh novely, abych tak řekla, zákona o střetu zájmů, prakticky vyvádí Andreje Babiše a Agrofert z toho dosavadního jakoby zákazu souběhu podnikání a rozhodování. Je to tak. Tak, a to je to zásadní. A teď se vás ptám, když se to dá dohromady.
0: A ještě v důvodové zprávě je odvolávka na Rakousko a rakouský příklad, přestože rakouský kancléř má zákaz brát dotace od státních firem a účastnit se veřejných zakázek. Jo. Takže je to úplně zmatená norma, která vlastně šitá na míru jednoho politika.
1: Ale třeba je schválně zmatená, že se v ní prostě nikdo nevyzná, ale všichni jako budou vědět, že Andrej Babiš může podnikat a brát dotace?
0: Ona je zmatená, aby mě někdo nechytl za slovo. Z právního hlediska práva je velmi konkrétní a některé obecné formulace té nynější verze toho zákona o střetu zájmu ta konkretizuje. Ale konkretizuje ve prospěch jedné osoby. V tomhle to je mi, aby mě někdo nechytl za slovo.
1: Tak to jste nakousl argumentaci tvůrců nebo navrhovatelů této novely, kde tuším, že pan Vondráček se hájil tím, že chce stabilizovat a zpřehlednit právní řád a hnutí ANO vůbec říká, že ta současná úprava je podle nich nejasná a příliš široká. Jsou tohle všechno možné důvody, a nebo se tomu usmíváte a pokládáte je za falešné?
0: No, je to pokus amnestovat všechny podnikatelské aktivity z minulosti, současnosti i budoucnosti dnešního premiéra. Jinak bych to nevysvětlil v jedné větě.
1: Jasně, ale to znamená, dáváte zapravdu třeba Ivanu Bartošovi, který pravil na dané téma, že právní stát se otřásá v základech. Je to opravdu takový zásah do českého právního řádu, že se vám ježí vlasy?
0: No, právní stát se neotřásá v základech. Oni nějak jako definují, co je a co není střet zájmu v tom budoucím českém právu, a definují to tak, že pro politiky, a definují to tak, že z toho jako toho hlavního člověka, který je ve střetu zájmu v české politice, úplně vyčleňují. A takže vy, jak jistě víte, i Němci si v určité době velmi dbali na to, aby i ty nejhorší jejich úmysly byly kryty zákonem. A to se neotřásá právní řád. Tady se akorát vymazává pojem střetu zájmu z politického života a bude to mít obrovské důsledky pro celou společnost, protože když něco může premiér, když premiér může brát dotace a účastnit se veřejných zakázek ve všech oblastech života, včetně veřejných peněz z zdravotních pojišťoven, no tak střet zájmu, jestliže neplatí pro toho nejvyššího, tak neplatí ani pro nikoho v té společnosti. Jo. To bude mít obrovské důsledky a nejsou to důsledky jako právní, ale jsou to důsledky jako, dejme to, morálně etický.
1: Když k tomuhle návrhu přičteme ten návrh, že nižší stupeň soudu by ano. už nemusel přebírat doporučení toho vyššího typu soudu. Jen připomenu, tady ten poslední případ byl, kdy soudce Schott byl velmi já nevím, jak bych to říct.
0: Pardon.
1: Velmi nenaložen z toho, že musí převzít doporučení vyššího soudu, pokud šlo o
0: kauzu
1: Čapí hnízdo. Tak je to. Najednou tady tedy máme dva návrhy zákonů, z nichž jeden jakoby chrání Andreje Babiše ve výkonu funkce před ty dotace a druhý chrání případně Andreje Babiše a už to s politikou jakoby nemá nic společného.
0: No
1: už...
0: já říkám, jeden mu dává amnestii, jeden zákon a druhý mu dává milost v jeho trestně právní kauze. Jo? Takhle jako zase neprávnicky řečeno. No, to si musí hold ta současná vládní koalice přebrat, uvědomit. Já myslím, že tím ti poslanci, kteří to předkládají, úplně ztratili sebeúctu, protože musí vědět všechny tyhle věci, o kterých se bavíme a musí vědět, jaký to bude mít na společnost dopad. A nelze pak starostu malého města za něco popotahovat, když premiér dělá něco jiného, jestli mě rozumíte. Jo? To, tady se můžou, pokud tenhle ten zákon o střetu zájmů takhle projde, tak se můžou rozjet obrovský jako procesy i na nižších úrovních jo, toho té státní správy
1: a samosprávy. Které budou jakoby vyvinovat lidi, myslíte?
0: No určitě. Tak tam je jedna formulace, že neoprávněně získané dotace dodnes je to tak, že se mohly vymáhat, že stát mohl vymáhat 10 let, a teď už jenom 4 roky, což jasně. Kopíruje funkční období vlády. Takže už tímhletím rozhodnutím potenciálně ztrácí desítky, možná stovky milionů korun na vymáhání dotací.
1: Ale teď mi řekněte, i v momentu, kdy soudím většina voličstva Andreje Babiše, vlastně nebude to nějak zrušovat tenhle souběh těch zamýšlených novel zákonů. Tak prostě se všichni smiřme s tím, že to tak bude hotovo. Je to tak.
0: Je to možno, není to jenom český trend, je to trend, řekl bych, celosvětový, že dochází k ta politická moc začíná mít autoritativnější podobu a to, co si dovolili politici před 20-30 lety v celém světě, tak si nemohli dovolit to, co si nemohli dovolit před 30 lety, si mohou dovolit dnes. Je to nějaký obecnější trend. Pionýrem v tomhle trendu od roku 2010 bylo Maďarsko. Teď tam vidíme takový jako proces od Orbánovštění, což znamená, tam nedošlo k změně vlády, ale k změně režimu, nebo pokouší se o změnu režimu, nevím, jak to dopadne. A my jedeme jako v té trajektorii úplně opačným směrem. No. Tak jestli budeme po pár letech taky bourat ten režim, jak se dneska bourá v Maďarsku, tak uvidíme. Je to ale škoda, mohli jsme se z toho prostě poučit, že tyhle ty normy vedou k tomu, že ten stát vede k stále větší a větší oligarchizaci, že nejdůležitější zakázky a zákony o tom rozhoduje malá skupina nejbohatších lidí navázaná na politickou moc. Jestli takový systém chceme, tak ho budeme mít. Mně se tenhle systém prostě nelíbí, myslím, že je prostě v rozporu s celou tou porevoluční historií a bude to prostě politický střet a teď jde o to, jak ty strany v opozici a jinde, jak ta společnost hlavně to dokáže
1: skousnout,
0: reagovat na to.
1: Máte 15 vteřin a řekněte mi, co si myslíte, že z téhle vládě povedlo?
0: Je to strašně brzo, jo? Je to 6 měsíců, je strašně brzo. mají nějaké představy a říkají něco o penzijní reformě. Neviděl jsem ještě jako detaily. Dejme jim čas v téhle věci.
1: Podcaster Bohumil Pečinka, který dává čas této vládě, byl mým dnešním hostem. Děkuji vám moc.
0: Taky děkuji, naschledanou.
1: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
2: Dvě hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Ukrajina otevřela první kapitoly rozhovorů o přistoupení do Evropské unie. Krajští zastupitelé schválili záměr převodu mezinárodního letiště v Karlových Varech na českou armádu. Bývalý hokejový reprezentant Václav Prospal bude v NHL asistentem trenéra St. Louis Blues. A dnes bude polojasno až oblačno, postupně až zataženo místy přehánky, teploty do 24 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Ukrajina otevřela první kapitoly přístupových rozhovorů s Evropskou unií. Mezinárodní konference se v Lucemburku mohla konat poté, co ji po dvou letech přestalo blokovat Maďarsko. Kyjev zastupoval vicepremiér Taras Kačka. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyzval ke zrychlení vyjednávacího procesu. Rozhovory o přistoupení k Evropské unii Ukrajina oficiálně zahájila před dvěma lety. Zastupitelé Karlovarského kraje dne schválili záměr převodu letiště v Karlových Varech do majetku státu. Letiště by pak měla využívat armáda České republiky. Dopravní terminál by si měl ale zachovat civilní provoz. Podle hejtmana Petra Kuby se z hnutí ANO zatím představitelé kraje se zástupci státu podrobnosti převodu a následného provozu zatím neřešili. Schůzka s ministrem obrany by se podle něj měla odehrát ve čtvrtek 18. června.
4: My čekáme na usnesení vlády, abychom tu měli vlastně i nějaký mandát, abychom si tady nevytvářeli nějaké aktivity a pak vláda řekne, ne, my to nechcem. Takže teď to běží ve zkráceném připomínkovém řízení v rámci všech ministerstev, takže jsme fakt na začátku.
3: Plánovaný převod Karlovarského letiště z kraje na armádu oznámil na začátku května premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. V Karviné se nebude v příští sezóně hrát první fotbalová liga. Etická komise Fotbalové asociace České republiky klub vyloučila kvůli ovlivňování zápasů. Zaplatit musí pokutu 10 milionů korun. Po sázkařské a korupční kauze padaly i další tresty za ovlivňování zápasů. Primátor Karviné a představitel klubu Jan Wolf nesmí v českém fotbale působit 12 let a zaplatí pokutu 3 miliony korun. Pět hráčů pak dostalo trest za to, že si nechali slíbit úplatek, aby ovlivnili výsledek utkání. Rozhodnutí etické komise fotbalové asociace je nepravomocné. Univerzita v Hradci Králové otevřela nový program celoživotního vzdělávání. Kdokoliv od 15 let si v něm může zapsat vybrané vysokoškolské předměty a studovat je přímo s řádnými studenty. Po jejich absolvování získají účastníci kurzu takzvaný mikrocertifikát, který platí v celé Evropské unii a poslouží jako doklad pro zaměstnavatele nebo při budoucím řádném studiu. Na všech čtyřech fakultách je v nabídce přes 40 kurzů. Ceny se většinou pohybují mezi 2 a 5 tisíci korun. Online přihlášky přijímá škola do poloviny srpna. Španělští fotbalisté vstoupili do mistrovství světa remízou. Šampioni z roku 2010 hráli s Kapverdami 0-0. Souboj Belgie s Egyptem skončil 1-1. Jak dopadl zápas Saúdské Arábie s Uruguayí, to řekne František Kuna.
5: Dopadne každou sekundou, už se hraje víc, než bylo nastaveno, tedy 97. minuta. Saúdská Arábie, Uruguay zatím stále nerozhodně 1-1. Saudové vedli ve druhém poločase, Uruguay jasně lepší, ale dokázala dát v úzovkách jediný gól. A tak je to 1-1 pár sekund před závěrečným hvizdem. František Kuna, Radiožurnál.
3: Bývalý hokejista Václav Prospal bude v nadcházející sezóně NHL asistentem trenéra Jima Montgomeryho v týmu St. Louis Blues. Klub o tom informoval na svém webu. Dvojnásobný mistr světa Prospal v uplynulých třech ročnících pracoval jako asistent kouče v celku Rochester Americans v nižší AHL.
6: Uzavřená D2 u sjezdu na Židlochovice a omezení na D1 u Velké Bíteše. Na D2 z Bratislavy do Brna stále odklánějí provoz u Blučiny. Na 11. kilometru silničáři opravují svodidla po nehodě. Uzavírka má skončit zhruba za hodinu. Na Brno můžete jet přes Židlochovice a Rajhrad nebo Telnici a Tuřany. Na D1 z Prahy do Brna se uklízí po požáru u Velké Bíteše. Za sjezdem z dálnice na kilometru 163 hořelo osobní auto. Na místě je